0: Mikrofon. Dobrý den. Dobrý den.
1: To není možné.
0: Je to možný. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Tady odznáčky. Vemte si.
1: Děkuji.
0: Ještě tady. Měl jsem jich přes 500 a myslím si, a to? Tak už nebudou.
1: Tam se ani nedostaneme.
0: Ale teda svátá, musím říct jednu věc, jako jasně, viděl jsem už tady několik jasných provokatérů, to je úplně na první pohled vidět. Těch provokatérů, co tu je, co? Viděli jste jedno, ne? Už mi dá. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tady mám odznáčky, ještě mi zbyly nějaký. Už ne moc, ale ještě tady nějaký jsou.
2: Děkujem.
0: Máte všichni? Tak, tohle mi zbylo z 500.
2: No.
0: Zahoďte.
3: Zdáváte panem vajíčko.
0: Tak. Tak přátelé, můj doprovod jsem už před 20 minutama ztratil, takže jsem si... Oni jdou do konicových kolejí, to mají tu drzost, jo? Oni jdou do konicových kolejí.
4: Pravděpodobně, ale jsem slyšel.
0: Co takovou drzost nemají, ne?
4: Žera ta provokace. Už je nějaká eskortová.
0: To je úplně jiný, jo?
4: Ale Harce, já mám to. Já se dostupkám z východu a z jeho Slovanama. Jo? A co to rozhodnou, já jsem to jenom. A je to ruský, všechny slovanské národy. Kvůli tomu nemůžu šlání do českých bájek.
0: A tohle by si prostě nikdo nedovolil. V Polsku by se také nesešli ani omylem.
4: Ne, ty mají tak silný zastanácký kredit, jo.
0: To je naprosto neuvěřitelný. A bez ohledu na to, jestli to je levá, pravá, nahoře, dole. Tohle je obrovská ostuda. Naše teda. Romská iniciativa taky. Ta je ta tomu dala, ta jich předsedkyně. Ta je musela vytočit úplně roběla. Jako.
4: Oni jsou tady za nás, jako my na tom straně, nebo ne?
0: Prosím?
4: Oni jsou tady při naší straně, nebo ne?
0: No já nevím, já myslím, že snad jo, ne? Mělo by to být věk zájmu teda.
4: Jak to právě? Já jsem taky slyšel takový protože jsou počítání ze strany, že jim káště a půjdeš těch dávek, ale to by si
0: no jasně, je to tak.
4: Jinak bude nám z Benešovská, která vás sleduje, se úplně zvolí do velký srdce. No. To bude mi potěšení po až potom.
0: Tak máte paní od Znáček?
5: Je to doktor Vajčko.
0: Dobrý den. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Jsme rádi, že jste tady.
5: Dobrý den.
0: Sestra, byla starý. Dobrý den. Já vám tady dám od Znáčky, ještě mi zbyly.
6: Super.
0: Budete jedni z posledních, už jich tam moc není.
6: Dáváme jim syna.
0: Tak si to rozdejte.
5: Děkujem.
0: Tady taky.
6: Děkujem. Tak.
0: Dobrý den.
6: Těším mě, rabar
0: se. Dobrý den. Dobrý den. Taky. Ten to tady zastavil teď celý, tak tady.
6: Děkuji.
0: Tak. Rozdejte
6: tak
0: si to.
6: Spokojení.
0: Jo. Dobrý den. Přerov, dobrý den. Přerov, to je super.
6: S váma vstávám, s váma
7: můžu dostat syna.
0: Ano.
6: Děkuji.
0: Nemáte záč. Dobrý den. Dobrý den, taky, dobrý den. Ale za chvilku nebudou. Dejte tam kolegyni.
3: Můžu vám
0: pomůžu. Určitě. Dobrý den. Dobrý den.
3: Na práci, na všechno.
0: Dobrý den, tady máte. Taky. Si můžete vzít. Taky.
5: Ať se vám daří.
0: Děkuju. Dobrý den. Dobrý den.
5: Dobrý den. Pandíme.
0: Dobrý den. Taky vám dám moc náčky. Dobrý den, počkejte, ale také rozlejte si to. Já už tady moc nemám. Dobrý den.
5: Jen tak rád.
0: Děkuju. Děkuju. Dobrý den. Ještě tady vám dám, ještě tady nějaký mám a už nebudu žádný za chvilku. Takhle. Takhle. A tady mám poslední. Tak. Přes 500 bych bylo. Ještě vám podám ruku.
8: Dneska jsme vás poslouchali.
0: Děkuju, dobrý den. Tady.
6: Děkuju. Manželi nervózní, když už 2 minuty to nejde, už čeká prostě, už to mělo být.
0: No to je strašný, to jsme teď sem, tam nebudu, a to jsem teď komentoval zrovna, to není možný, jako, co tam budu dělat. To je drzost, to je hrozný. To je neuvěřitelná drzost. Tady ještě? Máte? Máte? Máte?
5: Vy jste domluveni s Zindrou Rajchem?
0: Prosím?
5: Vy jste domluveni s Zindrou Rajchem, že se potkáte tady.
0: No já doufám, že jo. Já doufám, že jo, ale vzhledem k tomu, že tady byl včera a předevčírem, tak já jsem ho neotravoval, protože tady je strašně lidí.
5: Já jsem ho tak tam pro jistotu.
0: Jo, ale měl by tu být určitě.
5: Já ještě dám Bavrdu krajskýho, tak
9: tady je tady nikdo. Já nebudu věřit, že jsem vás fotkala.
0: Tak vypojte fotku, co můžete vyfotit.
9: Já si vám vzal si fotit.
0: No, pojďte se vyfotit, se mnou se pojďte vyfotit. Akorát vás musí někdo vyfotit.
9: Já vás každý den od nás. Ježíš, já jsem tak ráda, že vás vidím. Vy jste droboučkej člověk.
0: No, vypadám velký na té obrazovce. To říká každý. Je to tam?
9: Dobrý.
0: To bylo nějaký s bleskem.
9: Jak dlouho jste cestoval?
0: Dobrý. 2:20, v pohodě úplně. Akorát jsem mi ztratil doprovod, no. To nevím, kde je, ale to nevadí. Se najdem.
9: A co nám daří, ať je to lepší.
6: Děkujeme.
9: Máte.
0: Děkuju.
9: To říte mi lepší zprávy.
0: Ne, mě taky, já už bych rád jako říkal něco pozitivního. Tak to aspoň zlehčuju, ale jako lehký to není teda. Musím říct, že to je čím dál tím horší.
9: Na každé demonstraci jsme byli v Praze. Naše skupinka Přerováku. 12, 20. Na každé demonstraci, že bychom viděli nějaké zlepší.
3: No, ale Vojtěchu, můžu se s vámi fotit?
0: Určitě, to víte, že jo, pojďte. Také na stranu.
3: A držte se, hlavně zdravíčku.
0: Jasně, děkuju.
6: Jo?
0: Pojďte,
5: tak, jsem tady.
0: Pojďte.
5: Ale, no, tak ať jsem na památku.
6: Já mám
5: srdci. Jo, mám výborně.
0: Děkuju. Jdeme na to.
6: Mojky, já tě musím obejmout, můžu být.
0: Ahoj.
6: Děkuji.
0: Ahoj. Snažíš je úplně první od Znáček.
6: No, tak já
0: no a tak ti dám tady poslední, já už mám jenom jeden.
6: Hele, to je tak, hele.
0: Dva.
6: Ty taky jsem od začátku, když jsme byli taky tam.
0: Já vím,
6: já vím. V Skalici. Nádhera, díky moc.
0: Není záč. Děkuju. Děkuju.
6: Tady mám manžela, tak po nás vyfotí.
0: Jasně, jasně. Jdeme na to.
5: Super, jste na videu, můžete pokračovat.
0: Dobrý.
6: Děkuji, díky za tvoji práci.
0: Děkuji moc.
6: A pozdravu Vendu.
0: Budu. Pokavříte se. Dobrý den. Víte, že jo.
10: Pozdravit babičku.
0: Určitě.
10: Jo. Tak.
0: Ale musíte to dát obráceně, jinak se neuvidíme. Jo. Tady nahoře. Tak. Takže zdravíme babičku.
7: Tak babi.
0: Mějte se krásně.
7: Pořádně to tam tu zahradu usuš a my jdeme na ty Heinleinovce, jo?
0: A hlavně zdraví.
3: Díky.
0: Nemáte záď. Určitě, to víte, že jo, pojďte.
10: Já sleduju denně.
0: A, už mi to tady padá. Počkejte, já se takhle chytím. Dobrý, dobrý, dobrý, takhle to bude.
7: Ale tamhle je to.
0: Třikrát, no, to je pro jistotu. Kdy náhodou. Já vím, kde je Přerov. Já tam mám příbuzný, takže já vím, kde je Přerov.
5: To je doktora Brzně, často vím, co nekal.
0: Dobře. Tak. Taky v Kojetíně. Přerov, Kojetín.
5: Tady Vajíčko, můžu se s námi
0: fotit? Pojďte.
5: Tak. Můžu poznáte?
0: Poslední je. Poslední dva mám. A, pardon, pardon. Pardon, omlouvám se. Omlouvám se. Ještě mám jeden, to poslední. Tak už, tak už. Tak. Poslední, dobrý den, poslední odznáček. Dobrý den. Dobrý den.
11: No
0: jasně, jsem říkal, že přijedu. Dobrý den. Dobrý den.
5: Dobrý den. Nejenom na to monitoru.
0: Prosím?
5: Nejenom na monitoru. Na monitoru.
0: Jo, na živo je to vždycky lepší. Dobrý den. Dobrý den, taky vás pozdravím. Tady bude dost horko, to, ty starší lidi to budou mít těžký. Určitě, pojďte.
7: Cegra, pojď. Normálně.
0: Je to tam. Ne, to je dobrý, to nechte. Ne, ne, ne, já ne, nechci peníze. Prosím, nechte.
7: Vždycky to hromadu pět.
0: Děkuji. Mějte se moc hezky. A já už nemám moc značky, jo. Představte, počkejte, ale já možná najdu někde hluboko. Zapadlý, počkejte, to ještě. Nesmíme to vzdávat, jo. Tady, mám ho. Mám je, takže poslední dva. To je to tam. Dobrý den.
12: Dobrý den, zdravím vás z Hlinska a velmi rád a často poslouchám a souhlasím.
0: Děkuju. Dobrý den.
11: Dobrý den, Hradec Králové.
0: Hradec, Hradec Králové.
12: No.
0: Dobrý den.
11: Uherské Hradiště. Uherské Hradiště. Každý den ráno na poledí.
0: Ahoj. Ahoj, ahoj.
11: Mladého vnuka k tomu vedu.
0: To je dobrý. Chci se vyfotit?
11: Ano.
0: Jo, tak pojď. Tak, přátelé, já to tady takhle položím zase. Nesmíme bránit dětem v provozu. Jste tam.
11: Děkujeme moc.
0: Není vůbec záč.
11: Vy jste krásný člověk.
0: Pojďte.
11: Děkujeme.
0: Já děkuju. Já děkuju. Určitě, to víte, že jo, pojďte. Pojďte. Pohodě, pohodě. Na všechny se dostane, v klidu. Dobrý, dobrý, děkuju.
12: Pojď mě to zmačknout. Já si pana doktora uložím.
0: Tak.
12: Dobrý.
0: Je to tam.
12: Kolečkem, jo?
0: Je to tam.
12: Tak děkuju.
0: Já děkuju.
12: Dobrý. Hlavně nám musíte vydržet všichni.
0: Já myslím, že jo. Musíme to vydržet.
12: Takže mějte se krásně.
0: Taky, děkuju. Naschranou, naschranou.
12: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Určitě, to víte, že jo. Tak,
11: děkujem. Děkuju.
0: Děkuju, já děkuju. Já děkuju.
11: Děkujeme.
3: Ahoj, haj. Haj. Haďa.
0: Taky chceš?
3: Chceme fotečku teda.
11: Děkuju.
0: Není záč, ahoj.
11: To je náš životní sen, vás potká. Děkuji ještě.
0: Já děkuju. Dobrý den.
11: Dobrý den. Obdivuju.
0: Děkuju. Děkuju. Myslím, že to přehánět.
5: Tak ho to veme.
0: Jdeme na to?
5: Jdeme na to.
0: Je to tam, je to tam.
5: Já jsem označek.
0: No, už nemám právě, už jsem vybraný. Já měl jsem přes 500, no. Počkejte, možná tady ještě.
12: To by bylo pěkný. Ale mrzák tak často nechodí.
0: Já ho zkusím tady. Jestli tady nějaký nezapad ještě.
5: Hledám.
0: Hledám urputně. To se dřív píchnu do prstu, než ho najdu. Tady je. Je to? Ne, to je zámeček. Počkejte, já se kouknu ještě tady.
5: Dobrý, tak
0: asi už nejsou, ne? Už nejsou.
5: Já tady zvětším.
0: Je to tam.
13: Jo,
0: to tam. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte, to víte, že jo, pojďte.
5: Jsme
13: Hradečáci, jo.
0: Hradec Králové, jo?
13: Hradec Králové, ano.
0: Takže od Indry.
5: Od tam tady vždycky zdravíme. Že? Od Indry, přesně, od Indry.
0: Pojďte.
5: Permanencu. Je to
0: pojďte. Je to tam. Je to tam. Děkuju.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Pojďte. Pojďte. Tak. Super. Super, není záď. Děkuju. Děkuju.
5: Tak mě děkuji za zprávy.
0: Děkuju.
5: Akorát jednu malou stichnost. Manželka na vás pouští form, až se říká, nemusíš pořád
0: ráno
5: odpoledne večer.
0: Šomočko. Je to tak.
5: A čau každý.
0: Děkuju.
13: Mluvil jsem s Vladimírem Štěpánem a říkal, s tebou vlivnější lidi máme pod dřevo, takže i pár...
5: On bohužel tak... nemohl, no, to byl ve Španělsku.
13: Teprve teď se vrátil a má to hodně.
0: Kde to je ten pódium? Tam je někde nebo z jaký strany je to pódium?
13: Asi tam jde pódium, tam nahoře.
5: No, pódium je tamto nahoře.
0: Tam je to malý pod tou střížkou? Aha.
5: Myslím, že přišla, který byla ani noha, zvukám se špatně.
13: Ale jako čekal jsem víc lidí, no.
0: V tomhle horku, já se divím, že vůbec někdo přišel. Byl docela překvapivý.
5: My jsme přijeli do Brna, tak samozřejmě všude objíždí, že jak vázní. No, ale
0: a my měli krásnou cestu.
5: Ale jak jsem koukal, říkám, hrdo, jako již jdu, jako no, ale moc ne. A taky jsem čekal, že je budeme stát v ulicích. Pak jsem na to koukal včera, říkám, hrdo, to je malý plácek, to je no, Hradci malý náměstí, říkám, to se nás moc nevejde.
0: A jo, je to plný. Ale jako v tom horku by se mohlo ty lidi vydržet, ty starší teda.
5: No jo. No, tak studený pití, no, jiná varianta. No,
0: studený moc ne právě.
13: No. Právě, že lepší bylo vlažnější, no.
0: Koukám, taky tady mají...
5: Hledali teďka, kde je, kde je? Ah, tady dole baráku, jasný.
0: Podle videa, no. A tamhle,
5: podle videa, no.
0: Tamhle ta vlajka, ta je boží, no. A ta druhá, to je co, to je Rakousko, nebo co to tady ještě do toho dali?
5: Kde?
0: Dáme ty nahoře.
13: Rakouský, no.
5: Nepojete tam promluvit do Rýcka?
0: Prosím?
5: Ani nepojete promluvit do Rýcka?
0: Já nevím, já se někam jako necpu moc na pódia to. Nemám nic domluveného. Tak, přátelé. Mějte se. To dolů, tady je antikonfliktní tým. Mějte se na to. Je to dobrý. Není to tak ztracený. Já jsou to i mladší lidi. Mě překvapilo. No tady seš.
5: Mojte asi na roztrhání koukám.
0: Jo, tady seš. Já už jsem se bál, že už se nevidíme.
5: Ty se dáš stanu najít.
0: Všechno přes 500 odznaků rozdanej.
5: Takže všechno, jo?

0: To je výheň, viď?
1: Jo.
0: Jo, to je on. Včera jsem o něm psal zrovna.
1: Jestli máte nějaké jakoby, něco, jaký videa děláte, čistě to jméno, zjistíte si informace, protože záměrně český historici tyhle jméno.
0: Já vím, záměrně, proto to říkám.
1: On ještě v roce 97 radil Helmutovi Kohlovi.
0: No jasně.
1: A jako to, co prohlásil tady, že naše idea vítězí u vás na všech frontách, roce to prohlásil v roce 2003, to neprohlásil.
0: No jasně, jasně, Coltman, jo, přátelé.
1: A ten Heidl bude posel s ním seděl celý letavé.
0: No jasně, jasně. A do 90. od 82 nebo 83 do 93 byl v tom Witikobundu, ne? Aktivní jako předseda, ne?
1: Jak se nějak Karmazín byl hlavní tajemník a tak dále.
0: Včera jsem o něm psal na Facebooku a my a v týdnu jsem o něm měl zvlášť video.
1: Tady. Super, super. Jak se jmenuje váš kanál, prosím? Jako?
0: Prosím?
1: Jak se jmenuje váš kanál?
0: Doktor Vajíčko.
1: Doktor Vajíčko, já jsem vás viděl.
0: Děkuju.
2: To je ten náš, ne? Co to máme?
0: Tak, přátelé. Dobrý den.
3: Tak včera večer jsem vás viděl.
0: Dobrý den.
3: Já vás pravidelně sleduju.
0: Dobrý den. Ahoj.
3: Ze Strážnice.
0: Je tady hodně lidí z Moravy a ze severu hodně. A to je dobře, protože tam ty údajný sudety byly, ne? Tak je potřeba, aby...
3: Takže večer si to postřeku.
0: Bude to tady.
3: Ano.
0: Naživo. Mějte se, naschrnou. Ale já bych taky rád už někam do stínu, těma. To nevím, jak ho tady vydržíme. Dobrý den.
4: Chci s vámi chodit pro kamarádku.
0: 100%.
4: Ona vás strašně sleduje. Děkuji moc.
0: Nemáte záď?
4: Já to super rád.
0: Děkuju. Dobrý den. Dobrý den.
5: Sleduju vás každý ráno.
0: Děkuju.
5: A jste dobrý, jako děkuju. Máte strašně vědomosti.
0: Musí člověk číst.
5: Já čtu taky, vím to hodně.
0: Vzdělání je o čtení nebo titulech, no?
5: Některý věci jste mi rozšířil, pak jsem si to dohledával. Jako.
0: Teď jsme tady zrovna řešili co od Mana, no.
5: Mladý dneska bohužel ty nevědí nic. No.
0: Ale ne všichni. Jako...
5: Ale oni nic než neučí.
0: Právě, to je ten problém. A taky v těch rodinách je problém. Já bych nevěděl až tak problém v těch mladých lidech, jako v těch rodinách a v té škole.
5: Já to do mladého leju trošku. Ale jste dobrý.
0: Děkuju.
5: Držte se.
0: Děkuju.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den, moc mě těší. Děkuju, děkuju. Dobrý den. Já děkuju. Dobrý den, děkuju, děkuju. Tak. To mě zná lidi, teď to koukám úplně.
2: Posluchači, ne?
0: To je dobrý. Přátelé, kolik vás tu je? 2,5 tisíce.
7: Našemu skvělému českému herci a tím je nás postělá.
0: Koukněte na to. Tam se nedá asi nikam moc jít, to je všechno ve Výhni.
2: Když přijde vráček, tak je to lepší, no. Dám ale možná trošku sníh.
0: Já to zkusím tady přepnout, jestli na tom něco uvidím. Abych vám to, přátelé, ukázal. Zkusím otočit obrazovku. Jo, tady už to vidím. Kamaráde, vytáhneš mi to pití?
2: Jo.
0: Děkuju.
2: Tak nesmu.
0: Jo, jo. Dobrý den.
8: Sloužilo vás Přerova. Vy tam
0: Přerov, máte toho, Kojetín.
8: Jste jsme taky toho Přerova. Strejdu. My vás jdeme pozdravit.
0: On bohužel umřel před pár měsíci. Ale on byl hodně, 93.
8: Jo, jo, jo. Takže já bych, že
0: jste to měl krásný život, šťastný.
8: Tak děkujeme moc za všechno.
9: Děkujeme za vaši práci.
0: Děkuju.
9: Třikrát denně.
8: Ano.
0: Děkuji moc, mějte se krásně. Dobrý den.
10: Já se vám vás poslouchám.
0: Dobrý den.
10: A dostal jsem to, že tady budete, tak jsem vás teď našel. A tím mám úkol splněn.
0: Tak to je super. Já už jsem měl přes 500 od značku a tady mám možná poslední, počkejte. Jo.
10: Takže jsem tam řekl, oni hned vás řekli,
0: Tady.
11: Jo, to vás zdraví.
0: Dobrý den.
11: My jsme se viděli v Praze, jsme se zdravili na, na Tomášu Vilkovcovi.
0: Jo.
11: Zdraví se ženou.
0: Jo, jo, ano.
11: Vás pozdravím.
0: To bylo v tomto hotelu, ne?
11: Jasně,
0: ano. To se těší.
11: Dobrý den.
0: Těší.
11: Pozdravit.
0: Dobrý den.
11: Rádi, že jste tady.
0: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Určitě, pojďte.
12: Pojďte, pojďte.
0: Pojďte takhle, já se to tam dám na stranu.
12: Tak.
0: Je to tam.
12: Je to tam.
0: Vy máte záč.
12: Perfektní. My vás sledujeme. Každý den.
8: Ale vy jste úplně živý.
0: Říkají všichni, jo. Teď jsem tak tlustej, že jo?
8: Ale no
0: tak. Ale no, to tak je, to řekněte.
8: Jako vyšší, mě
0: připadne. Ne, já jsem se zmenšil kvůli těm botínkám o 3 cm, takže mám 177. Já jsem 180. Dobrý den.
13: Dobrý den.
0: Určitě to víte, že jo. Dobrý den.
13: Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. Těší. Dobrý den. Počkejte, já jsem takhle. To víte, že jo. Pojďte. Tak, jsem teď. Jo.
13: Děkuji.
0: Já děkuju.
13: Sledujeme vás vlastně celá rodina, co tady jsme.
0: Děkuju. Bohužel už nemám moc značky. Už jsem všechny rozdal.
14: Dobrý, dívám se na vás s mojou.
0: Je to tam. Ještě? Teď.
14: Výborný.
0: Teď to bylo.
14: Děkuji moc.
0: Mějte se hezky. Určitě to víte, že jo. Tak
15: taky vás zdravím, pane.
0: Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore.
15: Dobrý den.
0: Dobrý den.
15: Dvorní, komu patří Jovova?
16: A můžu mít na vás zároveň dotaz?
0: Určitě.
16: My máme petici za zrušení zákona o ústavu pro studium totalitních režimů.
0: Jo, ten ústr, ten je dobrý, to vám klidně podepíšu.
16: To jste moc hodnej.
0: To je hrůza děs.
16: Můžu si dát fotku ještě.
0: Určitě, to víte, že jo.
16: Děkuji moc. Máte úžasný pořady.
0: Děkuju. Vejde to sem? Jo, vejde. Tak.
16: Děkuju moc.
0: Já děkuju. Hodně úspěchu. Hezky. Děkuju. Tak a jo, už se napiju. Děkuju.
17: Jseš bez ruky, tečka.
0: Jo, jo, já jsem bez hlavy, za chvíli. Čekej, tyhle, tady to s tím víčkem, to mě vždycky šlak trefil. Děkuju. Děkuju, ne. To se mi nelíbí. Těch tajných tu mě viděl z toho další. To bylo.
14: Na Černovrskýho jste neviděl?
0: Ne, neviděl, ale viděl jsem už dva tajný. Teď šlo další. Má vysílačku pověšenou. Dobrý. To bylo chvíli pro provokaci.
17: Kde
0: jde?
17: Tak další.
18: Dobrý den. Pane Vajíčko, jenom se vás chci zeptat, proč jste dostal ban na Hero Hero? Nebylo to kvůli tomu, že jste tam šířil dezinformace?
0: S váma já se vůbec nebudu bavit.
18: Nejenom mi řekněte ano,
0: ne?
18: Já
0: se s váma nebudu bavit.
18: A proč jste na Hero Hero? Já jsem se vás chtěl
0: přepatit. Proč bych tam měl být?
18: Tak byl jste tam.
0: Proč bych tam měl být?
18: Šířil jste tam dezinformace, dostal jste to ban.
0: Víte, že jo.
18: Není to pravda?
0: Není to pravda.
18: Já bych z druhé strany, jo? Pane Vajíčko, kudy můžu pozdravit?
0: Tak to vidíte, no. Na vás jsem se těšil. Stále si můžete jít dolů.
18: Tak já zdravím všechny diváky.
19: Jo, jo. To je Ivan Smetana, to je policejníčko, ne my.
18: Pane Vajíčko, já mám zdvořilý dotaz.
0: Já se s vámi vůbec nechci bavit.
18: Neuráží vás, když vám budu říkat Vajíčko.
0: Mě to úplně jedno, ale
20: já se s vámi chci bavit, já vás každý den poslouchám třikrát za den. Strašně krásný zpráv máte.
0: Dobrý den. Nehrozím tohle to. Vůbec za mě nemluvte, já se s vámi nebudu ničem bavit.
21: Pane.
0: Prosím.
21: Myslíte
0: si, že je to pravda?
22: Děláte hlavně vy, ne?
18: Ne, pan Vajíčko měl taky Hero Hero, ale dostal ban za šíření dezinformací.
22: Aha,
18: jo, jo, no ne.
22: A hlavně, že vy ho nemáte.
0: Jednoduše vyjádřil. Jednoduše. To je podstata věc.
18: Pane Vajíčko, děláte si zvětšení
0: nebo... Pane Pšiňák, když jste se koupal naposledy, to je strašný. Jste se vykoupal. To je smrát a strašný. Pojď. Smrdíte na dálku.
18: Dobrý den.
0: Dobrý den.
18: Moc vám hodím.
0: Děkuji, dobrý den.
1: Zdravím, já jsem Obrátka, sledujeme vás, ten nejlepší hled.
0: Dobrý den.
1: Držte se.
22: Já jsem to říkala.
0: Bacha, bacha, bacha, bacha. Dobrý?
1: Dobrý?
0: Dobrý.
1: Herko, hodně na
0: vodě. Jdeme na stranu.
1: Takže zná vás skupina první.
0: No jo, to už jo. Z vás jsme se zase zase
1: zase.
0: Ahoj. Ah, dobrý den, dobrý den.
3: Já mám rád tebe. Jo. Jestli jsi se vyřadil kvůli tomu Bráblovi.
0: Kvůli čemu?
3: Kvůli Bráblovi, kde jsi?
0: Já jsem nevyřazoval nikomu.
3: Ne, ale ne. Já už Bráblem nejsem, protože to nejde.
0: Ale já nikomu nevyřazuju, takže.
3: Já jsem s tím byl zavřidlou, já jsem z tábora Tenga.
0: Vyřazuje Google, já ne.
3: Ne, tak myslel jsem rád, ne. Co tomu říkáš?
0: Je to dobrý, ne?
3: Něco k tomu uděláš, že nějaký pěkný
0: věc. Je to dobrý.
3: A kdyby tohle to na prostým radě, já zvolil rezignu, tak ti řeknu, že je po něm. Pak to čirově pracovní den, tohle to být na hradě.
0: Byl by,
3: no. Se
0: taky, ahoj. Jdem tam, se kouknu?
1: Jo. Pak.
0: Tak jste to viděli, přátelé, nejlepší je s nima se prostě nebavit, nereagovat. Nenechat se vyprovokovat, že jo, dobrý den.
1: Děkuju.
0: Já, máme. Teď, jak čekal, že tady budu něco řešit.
1: A on má člověk ochuť jako fakt.
0: Jo, ale já se s ním nebudu bavit, jako vůbec, to je pod mojí úroveň úplně.

0: Už tady byl Robin Drulák.
1: Fuj, ten smrdil, ten všichni, to bylo hrozný. Cítil jsi to?
0: Já naštěstí jsem nějaký plnej nos, ale...
1: To je hrozný.
0: Překvapil mě, že je takový malý smrad.
1: To smrděl dost, a to je malý. Dobrý den, dobrý den.
2: Vy normálně na té obrazovce vypadáte, jak byste byl Bůh ví, jak jste takový střízlý.
1: No, to je sranda, no, to říkají všichni.
2: Jo, opravdu, jsem si myslel, že jsi takový jako...
1: Ne. Jako pan Pšeňák třeba, ne, to ne. Ten je tamhle dole.
2: Jinak děkuji za vaši práci.
1: Já děkuji. Pojďme tam někam. Tak, přátelé, viděli jste, že jsme se nenechali vyprovokovat, což je to nejlepší, co můžete udělat, protože s pitomcema nemá smysl absolutně se čímkoliv bavit. No, ale vypadáme infarktově teda. Taky takhle jsem jako ty zřícený?
0: Ale já jsem v pohodě, jako jo? Se cítím, akorát si budu muset koupit vodu.
1: No, chtělo by to někde najít nějaký stín, no.
0: Ale dáme.
1: Dobrý den.
3: Děkujem.
1: Moc mě těší, já děkuji. Já děkuji. Dobrý den. Tak. Přátelé, my tady máme... dobrý den. Dobrý den. Děkuju, dobrý den.
0: Je nějakou klobouk dolů
1: před vámi. Děkuju.
0: Jo, vždycky dovolená každé večer.
1: Tak to si také kazíte volné chvilky.
4: Ne, vy to umíte perfektně podat, jo, jako, jsme to nesledovali, tu politiku, ještě na rok a půl zpátky, díky vám jsme do toho, díky vám jsme do toho, jako pro toho, pro nikdy.
5: Ale právě, že by to podávalo takhle snadno, že by to mohli i mladí snad.
4: Pochopit.
1: Určitě.
5: A by ti obyčejně lidi fakt jako pochopit.
1: A je tady dost mladých lidí, já jsem myslel, že bude daleko mín teda.
5: A kolik lidí tady
1: se chodili na nějaký menší tam konflikt s panem Přiňákem.
4: Ale stejně vidíte, ne, že to nikam nebude.
1: Ne, si se nemá se bavit o ničem.
4: Bojovat, to nemá vůbec sen, protože se změnili se volby a jak to vypadá. No.
5: Zase, protože to je stejnou lineou,
4: co schvalují v tom europarlamentu, to je hrozný.
1: Je to tak, no. Máte pravdu.
4: Tak se mějte krásně.
1: Taky, mějte se krásně. A se daří, naschranou. Tak, koukneme tady na to nastavení. Takhle. Takhle. Počkejte jenom chvilku, dobrý den, já se to tady jenom musím upravit. Tak, přátelé, je to dobrý. Dobrý den.
6: Jsem se vás našel, chtěl jsem vám podat ruku a
1: děkuju.
6: Popřát ve vaší vynikající práce, prostě sílu, energii.
1: Moc děkuju.
6: Držte se, nemáte to ruky, ale myslím si, že,
1: ne, to, zdávat.
6: Že to funguje a že já vás přeposílám dál. Je to těžký boj.
1: Děkuju moc.
6: Držte se.
1: Mějte se, díky. Na shledanou. Je tam Miloš Zeman, že jo?

0: To je správná samolepka.
1: Vy jste říkal, byli to vám, pokud vaše slova, a já skupuji v srdci, protože nic jiného nám nezbyde.
0: Děkuju.
1: A vám husy, slepice, přestože vy nemusíte, protože když nás přijdou vyžrat, tak aspoň něco posadí.
0: Je to tak. Tam sebou říznul, víš, pán?
2: No, je tam asi ten pán, jak měl tu slabost, ne?
0: No, to je nahoře, taky, no. Tak jsem to říkal v tomhle horku, to je jasný. Ale co on kolem sebe má, jako zasuj tu lidi, jo, viděl jsi to?
2: Nebylo to ten, jak se jmenuje ten Magor, takový ten cizinec.
0: Tohle byl Ogenasian.
2: To byl,
0: ale ty kolem něho ty lidi, jako co byli, to jsou úplně žasy.
2: Vezou se s nimi, to je jeho business plán, že jo?
0: No jasně, tak on má 23 000 odběratelů na tom, tak to je několik milionů. To tak je. Vy to vidíte, přátelé, no. To jsou někteří lidé ochotní dělat pro peníze. Takže věřte mi. Že bejt lidí v okolo, v těch ulicích a podobně, jako byste to tak typoval? 2000, 3000?
2: Já jsem říkal 5, no, s těma z ulic, ale je to málo, jak by to bylo malý brno, že jo, těch Čechů.
3: Ve všech těchto případech máte právo nepovědět ty kandidáty politických stran, které poslanci jste
0: dobrý den. Dobrý den.
4: Děkuji vám za tu vaši práci.
0: Já děkuju. Děkuju.
4: Poslouchám vás každý.
0: Zrovna tak říkáme si s kamarádem, kolik tady tak může být lidí.
4: No.
0: 3000?
4: Tak nějak. Ale čekal jsem trošku víc.
0: No, vzhledem k počasí.
4: Jak se vám daří?
0: Děkuju. Mějte se, díky. Taky. Na shledanou. Můžu tady se mnou se vyfotit, že budete chtít.
1: Děkuji.
0: Není záč, počkejte, ale ještě podám. Ruku vám podám.

Některé ty transparenty jsou vyloženě dobrý. Třeba tamhle ten s admirálním generálem, že to osel loutka, to je fakt dobrý. To má z druhé strany, to není.

0: skutečně bylo se to zasloužit. A mě těší, že ve vás všech nesem žádná myšlenka, že jsme Československé. Děkuji za to, že nás to pozvěděl. Další host, který pan Kolumný měl původně to mělo, ale bohužel z povinnosti ho odletli, tak jsem je problémý člověk, který se naším jazykem nikdy nerozpakuje říct, co si myslí. A já tady vítám Jindru Foldynu.
1: Tam je Jindra. Jindra.
2: Já jsem slyšel, že to je Jindra.
1: Foldyna.
3: Foldyna. V tomto nádherném i městě naší České republiky.
1: No, Foldyna.
3: Já vám pak děkuju. Přišel jsem říct jenom pár slov. Zátelé, ten sjezd hlavního čatu je epizoda. Ale ta epizoda zapadá do mozaiky. Do mozaiky likvidace identity národů v celé Evropě. Představte si, kdo je dneska tady vlastně zastupuje. Ten největší problém nejsou ti sudeční Němci nebo Kosel, ale český myslíkové, kteří je zastupují kreslovat mančatu na české politické scéně. To všechno zapadá do střípku. V Evropě se bojuje o to, aby národy Evropy a taky ten náš, ale i ten německý, ztratili svoji vlastní identitu, ztratili svoji historii, popřeli ji a přestali se zajímat sami o sebe. To je zásadní problém dnešní Evropy. A oni si oblíkli dres sudeto německého Landsmannschaftu a moralizují tam někoho. Ale výkonně nepřipomíte se na ty české existují. Od parlamentu a šmára, to je velký problém.
1: Dobrý den.
3: Ty studentské Němce, já bych jim chtěl říct, ať se vrátí domů a usilují o to, aby Německo zůstalo Německem, aby nebyl kalifátem, tak jak to podle děl.

0: abychom tuto pravdu budeme bránit, i kdyby nás to stálo cokoliv. Děkuji vám, že jste přišli. Řekněte to svým dětem. Děkuji.
1: Dobrý den.
2: Známá tvář, to
1: ano.
2: Ale je mě smutno, že tady je tak málo lidí, to musím teda říct.
1: Je to relativní, no.
2: Já jsem četla, že měli z toho obavu.
1: Tak oni jsou tady provokatéři všude, už jsme je tam potkali.
2: Tam je koukám, že podporujou posud, mají napsaný na no. Transparentu, já se
1: z toho pícnu.
0: To je šílené. Vždycky říkám, že kdyby nás neosvobodil maršál Koněv, tak bych tady nikdy nebyl. Nic nemá. Ale jestliže u vás někdo zrazovat, razí, no, kdo je si jim řekne, já se tu s vámi smířím, tak takhle to nejde. A teď mi dovolte, abych pozval tady na pódiu europoslance Lukáš Kláhu a paní Kateřinu Konečnou.
1: Takže Luboš Blaha a Kateřina Konečná, ne? Luboš Blaha, to je europoslanec slovenský. Za Smer. Dobrý den.
3: Sledujeme vás.
1: Děkuju. Děkuju. Určitě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, jak se máte, dobrý?
3: Jo, dobrý, jo. Mám to tady kousíček.
1: To máte výhodu.
3: Jo, pořád jezdím do Prahy, tak jednou do Brna.
1: Tak.
3: Výborný. Po druhé se vidíme osobně. Na tom prvním srazu jsem byl tam těch...
1: Jo, v Kaplici.
3: V Kaplici, jo.
1: To je široké zpátky.
3: Tak jsem tam byl na motorce motorkářským. Jsem to tam vzal za váma.
1: Super. Bude další sraz, teď v tom září nebo říjnu. Vašek už to Vašek dává dohromady.
3: Dobře, tak se podívám.
1: Dobře, mějte se krásně.
3: Já jsem budu v republice, já jsem po montáži.
1: Tak... Jasně. Budu se těšit, mějte se, děkuju, na shledanou.
4: Povraždění Bohuně Děvnice na milionu Slovanů. Povraždění 100 000 Čechov a Slovanů. Vypalovali obce v Česku, vypalovali obce na Slovensku, Slovensku národnou stranu. Zabírali na milionu. A teraz se prichádzajú a hrajú sa na obete.

Sovětského zvezu. To je to koordinovaný útok na dlouhodobé úspěchy. To, co se děje dneska v Česku, to stane něco s protipnovaně Benešovu dekretu, to jistě se děje ze strany velmi maďarských šovinistů na Slovensku. I nový líder Peter Maďa chce se protipnovat Benešovu dekretu a dlouhodobé úspěchy. My na Slovensku to, čo vždy antifašistov ukazovali na všetko. Neprejdu, no pasaram!

0: Pro upřesnění, kdo by nevěděl, tak no, pasarany neprojdou a používalo se to mezi lety 1936 a 1939 v občanské válce ve Španělsku.
1: My nedopustíme revanšismus, my nedopustíme fašismus a vždy budeme zdávat hod Červené armádě. Poďakujme spoločne. Poprvé, oživovanie fašizmu akékoľvek forme je neospravedlniteľné. To si Nemci zapíšte za naši.

0: Ještě než dneska začnu, a všichni vás moc vítám, jste úplně skvělí.
1: Strašně blbě rozumět, teď? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
2: Tam se viděl.
1: Jo? Já už ji vidím.
0: O objektivitě vašeho vysílání si fakt už nikdo nikdo nevěděl. Ale to, co jste předvedli v souvislosti s informováním o sjezdu, hanebném sjezdu, vám doporučuji předmenovat se na protektorátní nebo kolaborantskou televizi.
1: Jedno si vemu, jedno ještě nechte. Jo, Jindrovi.
3: Dáme do baťohu.
1: Dobře, děkuju, já si to vezmu. Prosím tě, dáš mi to do toho, do baťohu?
2: Do baťohu.
1: Jo, jo, děkuju. Děkuju, děkuju. Já tady paní ze spoda koukám. Děkuju.
4: Tak strašně rádi.
1: Děkuju.
4: My s váma žijeme celý 4-5 roku.
1: Takovou dobu mě to soukáte.
4: Ano, od začátku války na Ukrajině. A si ráda, že vás vidím osobně. My jsme vám posílali z Veverské Bytýšky tu fotku z Václaváku, jestli si pamatujete, jak jste byl na té obrazovce.
1: Ano.
4: Teď tam vládí ty vlajky.
1: Ano.
4: Jsme to tak krásně vyfotili, tak jsme vám to poslali a my jste to tam dlouho měl vlastně.
1: Mám to tam pořád.
4: Na YouTube. Tak moc ráda.
1: Děkuju. Moc děkuju. Děkuju.
4: Obdivuju vás, že to máte nervy a den co den pro nás děláte tolik.
1: Děkuju. Opatrujte se, děkuju moc.
4: Děkuju, hodně
1: taky, naschranou, děkuju.

podívat

0: Už to ale nedělala. Tak aspoň vyzývám.
1: Se to odráží od těch baráků. Přátelé, to je hrozně špatně slyšet, i my tomu době rozumíme.

0: den. Dobrý den, těší mě.
1: Už neděláte reportáže z egyptských hotelů?
0: Prosím?
1: Už neděláte reportáže z egyptských hotelů?
0: Jo, občas jo.
1: To mě zaujali, že mám cestovku. Tak...
0: To bylo super.
1: To bylo, jak jsem na vás kápnul.
0: Jo, ale teď nám tam zavřeli to vojenské letiště. Marsa Matruh je zavřená. Musíte tam dolů, to je úplně o ničem. To nemá smysl tam vůbec letět. To je 4 hodiny v autobuse.
1: Jo. Jako v té Marsa Matruh.
0: No jasně, protože je jenom civilní otevřený.
1: Tak jste si oblíbili tuhle.
0: Jo, máme to perfekt. My máme celý Egypt máme projetej, od spodu až nahoru, ale tady to je fakt jako nejlepší místo. Samozřejmě pro toho, kdo se chce potápět, tak pro toho to dobrý není, protože tam nejsou žádný lidé.
1: No, ale...
0: To Středozemní moře je jiný prostě.
1: Já jsem to objevil.
0: Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Jednou, já vím. Lepší dvakrát než vůbec. Děkuju.
1: Jsem to tam objevil, ale blbě se to prolamuje u lidí. Jako to je Marsala, Hurgáda a tak.
0: Jo.
1: Blbě se to prolamuje. Měl jsem tam pár lidí, byli úplně nadšení.

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
1: Tak, tak.
0: Prostor pro vás.
1: Nasloucháte Svobodnému vysílači, bych to opravil já. Dámy a pánové, vítejte. Máme tedy neděli 24. května léta páně 2026, tedy jejich to kalendáře. Nůž a my se tady s panem inženýrem Radoslavem Tichým mrkneme na komentované to zpravodajství, tož ten náš tedy společný páteční, teda vlastně nedělní pravidelný týdenní přehled zpráv, že o událostí a komentářů. Pane inženýre, vítejte, hezký večer.
2: Hezký večer vám i vám, vážení posluchači.
1: Nůž, koukneme se na všechno důležité. Pan inženýr nám to tady nachystal. Takže informace z USA a pak budou tedy zprávy z Ruské federace, následovat budou jako třetí události na Ukrajině, tam dopadly oriešníky, že ano, a novinky odinut, covid kočkování následky jako šesté téma a jako sedmé zajímavost je znovová, uvidíme, jestli se na ně dostaneme, protože ve 8:45 bychom se měli kouknout tedy za hodinu a 8:45 na tematické okénko a ne společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodní vztahů. No už, pane inženýre, já si tady jdu pohrát s obrazem, jdu zjistit, jestli všechno nahrává a vysílá a předám vám tedy první zprávu z USA.
2: Já děkuju. Dneska těch zpráv je poměrně o něco méně, nicméně myslím si, že jsou zajímavé, že si určitě přijdete vážní posluchači na své. Takže začal bych tedy zprávami ze Spojených států. Ta první zpráva hovoří, a je to zajímavé, o tom, že prezident Trump podniká obrovské vítězné kolo poté, co experti na změnu klimatu v OSN oznámili, že se mýlili. Slyšíte dobře? Že se mýlili s tím klimatem. Takže po 15 letech, kdy teda ty takzvaní demokraté slibovali, že změna klimatu zničí planetu, tak právě nejvyšší klimatický výbor OSN přiznal, že jeho vlastní projekce, pod zkratku RCP 8.5, byly chybné, špatné. A příliš dlouho byl klimatický aktivismus používán demokraty k zastrašování Američanů, prosazování hrozných energetických politik a financování miliard do jejich falešných výzkumných programů. A na rozdíl od těch demokratů, jak se třeba nazývají, kteří používají klimatický alarmismus k prosazení svého zeleného nového podvodu, tak Trump říká, moje administrativa bude vždy založena na pravdě, vědě a faktech. Takže byl to všechno jenom jeden obrovský podvod. Už nikdy nefinancujte zelené podvody. To je zpráva ze 16. května. Tady ta zpráva má velký význam v tom, že jako v Americe už na něco přišli, dokonce na to přišli i v OSN a my tady děláme mrtvé brouky a prostě pojedeme pořád po starou. To je velmi zajímavé toto, ale je prostě potřeba, aby to lidé věděli a také začali s tím něco dělat. To je jedna z věcí, kde dělat mohou. My jsme o tom hovořili v některých pořadech, toto je jedna, stejně tak jako ty větrné elektrárny a další věci, to jsou věci, kde dělat mohou. A to s tím souvisí totiž. Pojďme dále.
1: Tak, pane inženýre. A mohou oslovit starosty? Musí, měli by, já nevím, každý si to doprčit přeberte, jde o vaše životní prostředí, jde o vaše zdraví, o zdraví vašich dětí, jde o vaší půdu, vaše klima. Do prčic. Tak máte do 1.6. možnost ještě teď oslovit přes starosty, dát tam ty připomínky, je to všude na sociálních sítích, pokud na to nejste, tak já vám to tady poskytnu, protože to tady všude sakra lítá, už jsme to tady ukazovali a nejde čekat se založenýma rukama, čumě na podělaný hokej, mistrovství světa a další kraviny a myslet si, že se to bez vás obejde. Ne, nic se bez vás neobejde. Na každém z vás záleží, protože tohle to už je zoufalý volání ode mě. Protože lidi stále zdřepí na prdeli a myslí si, že se všechno udělá bez nich. Tak a takhle to nejde. Musím to říct takhle na plnou hubu, dámy a pánové. Jdeme dál. Předseda sněmovny Johnson žádá tedy o soucit s kongresmeny, kteří se díky obchodování s neveřejnými informacemi tak nebezpečně zbohatli, asi musí prý rezignovat. Takže předseda americké sněmovny Mike Johnson požádal tedy o soucit se členy kongresu, kteří obchodovali s akciemi, aby přišli k příjmům. Plat kongresu je od roku 2009 zmrazen, dělal fňuk fňuk. Aspoň ať se zapojí do obchodování s akciemi, aby se mohli dál starat o svoji rodinu. Obchodování a investování však nejsou problémem, se kterým by Američané měli nějaký jako problém morální. Problémem je obchodování s neveřejnými informacemi. A předseda Johnson to ví. Objevil se jeden příběh za druhým a o nárůstu bohatství tedy členů amerického kongresu, jakmile se dostali do úřadu. Přitom on sám tedy strávil téměř 20 let na Wall Street a je všeobecně známo, že více než 95% správců fondů nemůže trh nějak překonat a překvapit a vydělat. Jediný způsob, jak tedy členové kongresu mohou prorazit trh a zbohatnout, je totiž obchodování s informacemi, které jsou privilegované, tedy interními informacemi, což je ale samozřejmě nelegální. No kdo by to byl řekl, že jo? Mě by teda zajímalo, kolik ty chudinky kongresmenci tam mají základní plat, když bychom nepočítali, kde jaký tady jako mají i naši poslanci, že ano, příplatky, anebo europoslanci, gejroposlanci, kolik tady mají příplatků, tak základní plat čtvrt mega. No tak by mě zajímalo, kolik má takový Mike Johnson, anebo běžní kongresmeni, chudinky dřou bídu, znouzí a musí si přivydělávat na burzách. No to je hnus, dámy a pánové. Hned jim pošlete kačku, nebo aspoň dvě.
2: No, je to...
1: Nemám k tomu co víc. To.
2: Je to opravdu hrozné, protože tady, já nevím, jak jsou americké zákony, ale tady je to možná dokonce trestné. Možná někde tohle ty věci jsou dokonce trestné a tady prostě mluvčí parlamentu se přimlouvá za ně, aby jako je ani ne, aby je ani jako neodvolávali z funkcí. To je opravdu skandální, tohleto. A ten Mike Johnson by měl být první, který za tohleto poletí prostě. To je jako opravdu k nevíře, co už se děje. Prostě už nemají míru žádnou. Další zpráva hovoří o tom, že FBI informoval o nacistických letajících talířích, o troskách UFO a členech jejich posádky. A v rámci postupného odtajování dokumentů americkou vládou tak se ukazují další v uvozovkách konspirační teorie pravdou. V nedávno zveřejněných oficiálních dokumentech o UFO byly objevené spisy FBI z roku 67, které podrobně popisují rozhovor s Němcem jménem Paul, nebo Paul, a to čo německy Paul Peverl, a už v roce 1957 řekl orgánům činným trestním řízení, že pracoval v nacistickém Německu na přísně tajném německém projektu na vytvoření letajících strojů ve tvaru disku. Podle dokumentu Peverl řekl FBI, že v roce 1943, dva roky před koncem druhé světové války, v průběhu práce na tajném projektu v německém regionu Černý les, tak testovali letající stroje tvaru talíře s průměrem zhruba 17 metrů a s kupolí na vrchu. A tento objekt byl řízený rádiem a vybavený několika proudovými motory umístěnými po obvodu plavidla. A vnější část toho talíře se otáčela okolo centrální kupole, zatímco ostatní části zůstaly nehybné. A tento talíř mohl vertikálně stoupat, manévrovat bočně, nehybně, tiše se vznášet ve vzduchu a potom proces zrychlit a změnit směr po dobu letu. A ten talíř byl schopný dosáhnout rychlosti 2500 km za hodinu a výšku 12 km. A podle Peverla byl tento objekt navržen a zkonstruován vědci pracujícími pro Německo v průběhu druhé světové války, jak uvádí ta zpráva FBI. Tady u toho, ano, já už to další ani nebudu, jenom k tomu sledat jednu věc, ono se to tady dokonce, a jsou i snímky, někde jsem ho i měl, letající talíř i s tím křížem, ono to měl takový ten tvar toho zvonu, tam byl ten, jeden ten model byl Hanebo a druhý už nevím ty názvy, tak byl tady v Praze na letišti, no, jak jsme to druhé letiště tady na sever, ne Ruzyně, je to druhé.
1: Letňany.
2: V Letňanech, ano, ano. V Letňanech, takže tam byl a ještě jako důstojníci kolem toho v pláštích a tak dál a ten talíř byl tuším ve vzduchu. No ne moc vysoko, byl ve vzduchu. No, takže tak to. A to, že to tady bylo, že se to zkoušelo, že to letělo dokonce po republice tady na nějaký zkušební let, o tom, když si něco vyprávěl Julek Šustr, že jeho otec, když jezdil na kole do Škodovky do práce a jednou se vracel, tak vlastně, že si šel nějaký zvuk, tak se z kola, kolo točil do křoví a šel se opatrně podívat a tam na mítině prostě byl letající talíř a kolem toho SSáci a bavili se a kouřili. Jo. Čili tam někde přistáli, dali si tam rauch pauzu, jak říkají, že jo, pak asi pokračovali. Takže tyto věci všechny jaksi už jako byly, to fungovalo a myslím si, že pokud by se byla jaksi neuspíšila ten konec té druhé světové války, takže by byli Němci ještě hodně zatopili. Takže tak to je to správně.
1: Tak,
2: jinak je tam zajímavá jedna věc, aha, že ta hypersonická rychlost toho plavidla a té jeho tichost, což teda vlastně není možné dosáhnout normálním proudovým motorem, tak to jsou jako, už tam byla hypersonická rychlost v té době. Takže byla použita kombinace různých exotických motorů a ten pilot o to nemusel vědět, ale ty na cestě postavili antigravitační letající talíře. Otázka je, jestli to měli všechno z vlastní hlavy, anebo jestli už to měli od těch obyvatel té Antarktidy, že vlastně oni udělali něco jako nějaký prostě replikáty na to, co viděli tam, to je otázka.
1: No, to by museli mít ten antigravitační pohon, že ano, aby se...
2: No.
1: A zpětné inženýrství to jde udělat samozřejmě, ale musíte mít základní zdroj. Těžko někdo na vyšší úrovni, jak inteligence, tak technologie, by nám blbečkům, mravencům dával, když vidí, co se tady děje za ty tisíce a tisíce let. Já díky tomu globálnímu projektu řízení, tedy tomu biblickému projektu, tak co se tady děje, že jsme schopni se vytřískat sami navzájem v svůj vlastní druh, což je zhovadilost největší. Tak jdem se kouknout ještě na další zhovadilost, která s tím souvisí. Chris Hedges píše, že Trumpova iránská noční můra, protože Trumpův tedy katastrofální omyl v Iránu a odmítání přiznat si nevinutelnou porážku Američany žene vstříc globální depresi a odsuzuje miliony lidí k utrpení a bídě. No já poznám, jenom, že ono se to moc jako těch amíků zatím nedotklo, že ano. V průšvihu jsou daleko jiné země, zase v Ázii, kam většina toho, co šlo přes Hormuzský průliv, směřovala. Tak, jdem se na to kouknout. Trumpovi katastrofální omily, tvrdohlavost Trumpovy administrativy a odhodlání zase Izraele obnovit útoky na Irán zaručují tedy, že světová ekonomika se řídí vstříc globální depresi. Světová banka, tedy prý předpokládá 31% nárůst, tedy nákladů na dusíkatá hnojiva vyráběná v Perském zálivu a přepravovaná právě přes Hormuzský průliv. Bude-li tedy válka pokračovat? To sebou přinese obrovský růst cen potravin. No a nedostatek surovin již nyní ochromuje globální výrobu, kdy křehké a vzájemně propojené světové dodavatelské řetězce se hroutí. Tak, jdeme dál, ty jsou plky na začátku války, to nás nezajímá. Je to samozřejmě delší, takže by to stálo za samostatný pomalu. Pořád tak, nedostatek paliva a narušení dodávek ohrožují země právě v Ázii, jak jsem říkal. Thajsko čelí panickým nákupům a přídělům na některých čerpacích stanicích. Vietnam a Jižní Korea urychleně hledají alternativní dodavatele ropy a paliv. Japonsko, závislé na Perském zálivu, přibližně z 95% svých dovozů ropy, muselo od začátku války v únoru již dvakrát sáhnout do strategických rezerv. Zdražení tedy zkapalněného ropného plynu zdvihlo ceny paliva na vaření v Indii pro domácí spotřebu přibližně o 7% a komerční sektor však vyskočil zhruba o 670%. Důsledkem je pokles výroby a ztráta pracovních míst v odjevním a textilním průmyslu, hlavně v těch státech a zemích jako je Indie, Bangladéš a nebo Kambodža. No a s tím se svět také potýká rovněž tedy s nedostatkem hélia, hliníku a nafty, rovněž přepravovaných tedy přes Hormuzský průliv. A tyto výpadky zasáhly výrobce mikročipů, stavební firmy i odvětví plastových obalů. Ocelárny například v Indii a automobilky v Japonsku omezují svoji výrobu. A desítky tisíc pracovníků po celém světě již přišli o práci. No, Teď jsou tu aerolinky samozřejmě a to už nás nezajímá. Kdo má na letenku a na dovolenou a potřebuje někam letět, tak si to samozřejmě zaplatí i ty zvýšené ceny. Tak to bych asi řekl k tomuž.
2: Já bych přišel další zprávou a ta hovoří o tom, že Pentagon omezuje vojenské vztahy s Kanadou a ruší dokonce společnou obranou radu, jak nás informuje Infobrix. A tady bez ohledu na to, která ta administrativa je ve Spojených státech u moci, tak tady politika se vždy stvrkává na takový ten ryzí imperialismus a agresiv vůči zbytku světa. To je v podstatě ta Pax Americana a tak dále. A Kanada si v tomto systému až donedávna užívala relativně pohodlného postavení. Mně se to netýkalo. A nyní se teda ta zbraň toho hegemona se postupně obrací i proti jeho vlastním vazalům a satelitním státům. Podívejte se na Evropskou unii například také. A když se vrátíme zpátky na ten vztah Spojené státy a Kanada, tak obě země stále více připomínají znepokojené sousedy, než prakticky jakýsi jeden celek, jak tomu bylo až donedávna. A ta Trumpova administrativa totiž nejenom, že opakovaně zpochybňovala samu existenci kanadské identity, ale otevřeně hrozila anexí svého severního souseda, nebo alespoň jeho části, konkrétně Alberty. Já bych ty Alberty jenom řekl jednu věc, to je tuším na západním pobřeží Kanady, jednak jsou úvody, ale hlavně je tam ropa. To je důležité, je tam ropa. A Ottawa, to, či jako hlavní město Kanady, vláda tam to přirozeně nevzala na lehkou váhu a Washington za takový nevyprovokovaný nátlak otevřeně kritizovala. To tady vlastně ten kdysi to neotřesitelné partnerství teď se rozpadá, a to včetně vojenských vazeb a bezpečnostní spolupráce. A ještě před několika lety to bylo jaksi úplně nepředstavitelné, zvláště s ohledem na to, že se kanadské jednotky účastnily prakticky každé americké invaze od konce první studené války. Teď se ale zdá, že tomu už tak nebude. Pentagon nyní aktivně omezuje vazby s kanadskou armádou a podle portálu The Last Refugee, tak americký náměstek ministra obrany Elbridge Colby oznámil pozastavení účasti Spojených států ve stále společné obrané radě s Kanadou. A to oznámení přišlo krátce poté, co se Colby Pentagonu setkal s americkým velvyslancem v Kanadě Petem Hextrou a zdůraznil při této příležitosti, že úzce spolupracuje na zajištění toho, aby každý partner NATO, včetně Kanady, dosáhl cíle summitu v Hágu ve výši 3,5% HDP na obranné výdaje. No, já tady k tomu snad jednu věc, tady jde, nebo dvě. Za prvé, tady ta Kanada patří pořád do toho Commonwealthu. Teď je snad ten Commonwealth britský rozbít, ty státy z toho výmout. To je jaksi jedna věc. Některé ty státy tam tím jakoby setrvávají, ta Kanada zřejmě hodlá také, ta Alberta nikoliv, a to je ta druhá záležitost, protože v té Albertě teď se dělá velké referendum, sbírají se podpisy, v polovině října by se mělo hlasovat, nebo by se to mělo uzavírat a vyhodnocovat, a to referendum je na vystoupení Alberty z Kanady, a jsou tam pak jako možnosti, buď by byla samostatná, anebo že by se připojila ke Spojeným státům. Takže tolik teda tady k této informaci. Pro Spojené státy to samozřejmě lákavé, protože oni, kde je ropa a tak dále, tak tam jaksi to je jejich jako doména. Chtěl bych říct ještě v této souvislosti jednu věc. Víte, ta záležitost toho Hormuzského průlivu a to uzavření a ta ropa a tak dále, krom toho, že teda to tlačí na likvidaci petrodolaru, o tom si můžeme někdy říct, tak ono to znamená, je to začátek konce používání ropy. Ropy určitě jako pohonného média. Zdá se, že bude jiné. To je to, o čem hovoří Walter Messing ve své prognozi, který dokonce říká, že to nové médium, že už se objeví, budou mít Rusové a že se objeví již v tomto kvartále. Tak uvidíme, nechme se překvapit. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme, je, to musím přepnout, to už je zase jiný řádek, tak co to tu máme. Válka proti Íránu, byl tohle opravdu šílený plán na změnu režimu, ptá se na to tedy Moon of Alabama server. Byl agent USA Usraele nasazen s tím, že převezme tedy Irán. Tato otázka vyvstává tedy při čtení nového článku serveru The New York Times, který se nyní šíří prý internetem. Tak, proti 20. května The New York Times uvedl, že izraelský úder navržený tak, aby osvobodil Mahmuda Ahmadinejada z domácího vězení v Teheránu, byl podle amerických představitelů součástí snahy o změnu režimu a jeho dosazení k moci. Ukazuje se, že americké státy nebo Spojené státy a Izrael vstoupili do konfliktu s konkrétní tedy a velmi překvapivou osobou na mysli Mahmudem Ahmadinejadem, bývalým iránským prezidentem, proslulým svými tvrdými protiizraelskými i protiamerickými postoji. Odvážný plán, tedy vypracovaný prý Izraelci a konzultovaný s Ahmadinejadem, se však tedy podle amerických představitelů obeznámených s jeho obsahem rychle pokazil. Ahmadinejad tedy byl zraněn již první den války, a to izraelským úderem na svůj dům v Teheránu, který měl za cíl osvobodit ho z domácího vězení. Asi by, aby byl teda na věčnost volnej, když to tak vypadá. Uvedli to američtí představitelé a jeden z prezidentových spolupracovníků. Útok sice přežil, ale po tomto těsném setkání se smrtí ztratil víru v celý plán změny prý to režimu. No a pak je tady článek magazínu New Lines, podle mého soudu pochybného zdroje je zde uvedeno, přitom domácí vězení vůbec prý nezmiňuje Ahmadinejada a existuje vůbec nějaký přesvědčivý důkaz, že jeho pohyb byl skutečně omezený? Celý izraelský plán byl tedy, byl skutečný, byl od samého počátku chimérou. Protože na začátku Izrael předpokládal, že válka proběhne v několika fázích, že ano, a další věci. Tak, dámy a pánové, když vám to říkají The New York Times, už by vám tam měla blikat kontrolka. Asi tak, no. Já jsem taky neslyšel o žádném domácím vězení za celé ty roky, co nebyl tedy Ahmadinejad tedy prezidentem. Tak nevím, jak to tam kluci v Americe vymysleli, protože víte, že ve válce je první obětí, pravda, dámy a pánové. To mějte na paměti. Tak můžeme asi dál.
2: Další zpráva ještě se týká Iránu. S tím, že Bílý dům šíří atmosféru bezprostředního útoku na Irán. Irán odpovídá, jsme připraveni. Generální štáb iránských ozbrojených sil nařídil stav největší pohotovosti. To je zpráva z 23. To znamená, to je zpráva ze včerejška. A oni, tam je to zajímavé, oni na jedné straně tady proskakují zprávy, jak jsou v podstatě už vlastně předběžně dohodnutí na nějaké smlouvě. Na druhá strana to někdy zpochybňuje tedy. Na druhé straně zase, jak chtějí válčit, tak jako je to velmi jako je zvláštní. Nicméně Bílý dům šíří atmosféru blížícího se úderu proti Iránu. Teherán varuje, že je tedy připraven. Takže údajně ale ve skutečnosti americký prezident Trump nečekaně zrušil plánovanou cestu, kdy se nezúčastní ani svatby svého syna a vrátil se do Bílého domu pod záminkou vládních záležitostí. A v Bílém domě probíhá intenzivní aktivita, vývoj podněcuje scénáře ohledně možných vojenských možností v regionu Blízkého východu, ale zatím nebylo oficiálně potvrzená okamžitá operace. Takže oni chtějí válčit a ještě nevědět, co budou dělat. To je, jako, to je také velmi znamenitá. Je to také možnost, to podle toho vypadá. A Spojené státy údajně odmítly nejnovější iránský mírový návrh, přičemž Teherán odpověděl, že nemá potřebu jednání a že je plně schopen činit nezávislá rozhodnutí, čímž ještě více, jak si se zvyšuje teda ta úroveň toho diplomatického teploměru, co je ještě více teda se to tedy ta situace zahřívá. No, v každém případě ty současné zprávy hovoří o zrušení všech oslav. Tam byly oslavy dne vzpomínek část americké armády a zpravodajských služeb. Přičem stejné zdroje uvádějí, že kvůli možnosti vojenského útoku na Irán byl vyhlášen stav maximální pohotovosti. Náčelník pakistánského generálního štábu údajně tajné cesty provádí tajné cesty do Teheránu, zatímco zároveň se hovoří o politickém

0: Co s tím chtějí dělat, já nevím. Tam je, to je prostě budou to s čepicema, nebo já nevím. Takže pokud se to potvrdí, tak se jedná o jednu z největších masových mobilizací dobrovolníků v moderní válečné době. Jestli se něco Američanům podařilo, tak určitě ten Irán sjednotit. Prostě proti těm Spojeným státům. To se jim povedlo opravdu jako dobře tedy. Takže oficiální potvrzení jaksi neexistuje, ale jedna z variant je, že může začít okamžitý útok třeba i přes noc. Takže uvidíme, vyčkejme zpráv dalších.
1: Dobře, dobře, koukneme se dále. Jo, a tady je Tulsigabát. Takže co to je? Právě provedli razy v Tulsinine kanceláři, soubory jsou pryč. Před několika hodinami agenti CIA vstoupili do kanceláře ředitelky Národní zpravodajské služby. Žádný zatykač, žádné upozornění, desítky krabic byly odneseny, nebo spíš zabaveny, nebo ukradeny. Celý spis tedy o atentátu na JFK, jména všech agentů CIA zapojených do případů, zmizely také dokumenty MK Ultra, volume 4, ten, který byl zničen už prý v roce, nebo ukončen tento program v roce 1973, ale nebyl, a také operace Mockingbird, tedy aktuální seznam, každý novinář, každá kotva je stále na výplatní listině. Tak, tu si bylo 72 hodin, byla tedy od odtajnění všeho a přitom agenti CIA se neptali a přišli s ozbrojenými doprovody a vzali všechno. Teď tedy Tulsigabbard rezignuje z rodinných důvodů. A prý má vzácnou rakovinu její manžel a takovou vzácnou, že jí že postihuje tedy 400 lidí ročně po celém světě. Stejná rakovina, která prý zabila Hugo Cháveze, stejný typ rakoviny, který samotné spisy CIA popisují jako indukovatelný dlouhodobým vystavením, tedy nízkým dávkám záření. A myslíte si, že to je tedy náhoda? A nebo otrávili Tulsigabbard manžela, aby ji vyhnali z úřadu? Pak prohledali její kancelář dřív, než Ingo zaschnul na daných protokolech. No, tak na to se pojďme zamyslet zase, dámy a pánové.
0: Tady je jednoznačně vidět, že prostě ta moc je v těch Spojených státech rozdělená. Není to o tom, je možná, že samozřejmě bílé klobouky a nějaké ty jednotky, které spolupracují s tím skutečným Trumpem, že někoho zatýkají a tak dál, ale ta druhá strana má jako sílu pořád. To je jako jednoznačně vidět a po mém soudu tady to, co může pomoci, je prostě ukončení platnosti stávajícího zeleného dolaru s tou pyramidkou a tak dál, a zavedení teda nového US Treasury Note, který už bude mít Trump pod kontrolu, protože když tady ta špatná strana v těch Spojených státech nebude mít financování, tak to skončí, tak se rozejdou, ale nebo aspoň část se jich rozejde, v opačném případě se bude válčit. Jo, a to je vidět stále zřetelněji prostě. A nelze to odkládat, protože to nikam nevede hromady. Další zpráva, to je příspěvek Donalda Trumpa, který oznamuje zasílení Grónska do Spojených států. Zatím je to tak jako náznakem, americký prezident je zobrazen, jak pozoruje Grónsko zhora. To je asi tak, jako když byly ty krkonožské pohádky, a tam kouká ten krkonož zhora, tak jako je to podobně, to tam mají. S nápisem Hello Greenland, jo, tak jako takto. A, no a ta otázka se vlastně vrátila zase na pořad dne po prohlášeních zvláštního amerického vyslance pro Grónsko, Jeffa Landryho, který tvrdil, že Washington by měl aktivně obnovit svou geopolitickou a vojenskou přítomnost v autonomním dánském území. Tam samozřejmě mohou narazit ještě na odpor tedy té evropské části NATO, ale pochybuji, že tady kvůli tomu bude zbytek NATO ze Spojenými státy do ozbrojeného konfliktu, to asi ne. Takže ten Landry už po té své první návštěvě Grónska, potom své jmenování konce roku 25, v rozhovoru pro AFP, či pro Agence France-Presse, zdůraznil, že Spojené státy zvažují posílení zařízení národní bezpečnosti a znovu otevření.

0: starých vojenských základen v regionu. Oni to tam měli od války tedy. Takže od resetové. Takže Spojené státy dneska v současnosti udrží vojenskou základnu na Grónsku. Během studené války na ostrově fungovalo a více než tucet vojenských zařízení. Takže to je teda k této zprávě. Uvidíme, jak to bude dál. Víme, že Groňané to nechtěli. Groňané dokonce tam chtěli, aby to připadlo pod Ruskou federaci, protože v podstatě ty víceméně ty domorodci, kteří tam jsou, tak mají příbuzné v těch severních částech Ruska, takže od nich jako vidí, jak je to v tom Rusku, tak to je připojení k Rusku, no, tak zatím se to asi nerýsuje, uvidíme, co bude dál.
1: A na závěr se koukneme Scott Ritter, teda aspoň tohoto e-mailu. Ten říká, že Rusko vypálilo orešník na Kyjev. 630 hypersonických bojových hlavic je vidět na videích. Ano, videa tady lítají už po síti. Tak, co tady máme? Moskva tedy podniká kroky k reakci na zvěrstva spáchaná Kyjevem v Lugansku, uvedl tedy bývalý inspektor OSN pro zbraně, tedy Scott Ritter. Závěry tedy ruského úderu podblíž ukrajinské metropole Kyjeva naznačují, že Moskva pravděpodobně nasadila tedy raketu Orešník. A uvedl to bývalý inspektor OSN pro zbraně Scott Ritter. V neděli totiž večer ukrajinská média a telegramové kanály tvrdili, že Rusko odpálilo svůj nejmodernější hypersonický systém středního doletu Orešník na blíže neurčený cíl ve městě Belaya Cerkov v kyjevské oblasti a zveřejnili záběry ukazující hluky jasných objektů rychle klesajících z oblohy. Ministerstvo obrany v Moskvě použití této munice oficiálně nepotvrdilo. K údajnému úderu došlo poté, co ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin nařídil ministerstvu obrany, aby předložili návrhy na reakci na ukrajinský dronový útok na internát pedagogické školy Luganské lidové republice, který se odehrál tento pátek, při němž zahynulo už 21 lidí, převážně dospívajících dívek, a dalších 42 bylo zraněno. Ve svém rozhovoru tedy pro RT Scott Ritter, který je bývalým zpravodajským důstojníkem námořní pěchoty USA, uvedl, že existuje nejméně jeden úder v okolí Kyjeva, který má vizuální charakteristiky rakety Orešník. Tak, velice důležité věci. Už i OSN prohlásil, že to byl teroristický útok, takže samozřejmě myslím ten ukrajinský útok, protože šel ve třech vlnách v noci, když tam ty děti spaly na tom internátu, tak tři vlny dronů a raket tam ničili spící mládež. No, to se zkrátka to děje. To je tedy státní terorismus.
0: Je to hrozné, je to státní terorismus, protože tady jako není, třeba v tom Kyjevě by nebyl problém prostě, nebo v tom Charkově prostě tam decimovat civilní obyvatelstvo, to se neděje, že jo? Takže tohle dělá jenom bohužel tedy ta ukrajinská strana. Je to hrozné a je to snaha prostě vyprovokovat teda to Rusko teda k nějakému velkému zásahu takového rázu, že by to teda pomohlo dostat ten západ do války s Ruskem. To je to, oč tu běží prostě. Bohužel a tím pádem, jakmile toto by začalo, tak počítejte s tím, že začnou tady odvádět jako Slovany a to je zase naváčení a výcvik a mobilizace, jako je to věci. Takže to není určitě nic dobrého. Přejdeme teďka do druhého koše, do Ruské federace. Tady je velmi zajímavá zpráva hned první a to je od známého analytika Chazina a ekonoma Michaila Chazina, který v podstatě předložil program nebo prognózu pro země východní Evropy a pro ty bývalé sovětské republiky. A domnívá se, že ti, kdo počítali s nekonečnou finanční podporou Západu výměnou za roli protiruského předmostí, tak brzy narazí na tvrdou realitu. A Chazin upozornil na výroky Vladimíra Putina z 9. května, podle ekonoma odráží významné dohody mezi Ruskem, Spojenými státy, Čínou a Indií v otázkách globální bezpečnosti. A tady pokud tomu tak skutečně je, tak poměr sil se pro mnoho zemí dramaticky změní. A podle té Chazinovy hypotézy by západní elity mohly tváří v tvář těmto dohodám zopakovat scénář z roku 1945. Rusku by údajně mohla být nabídnuta kontrola nad východní Evropou s cílem vyčerpat jeho zdroje, rekonstrukcí a potlačování potenciálního odporu. A ekonom je však přesvědčen, že Moskva se z minulosti poučila a stejné chyby už nezopakuje. A podle Chazina zaujme Rusko mimořádně tvrdý postoj. Pobaltské státy například budou muset učinit konkrétní kroky, uznat ruský jazyk, udělit občanství neobčanům a zrušit zákony, které Moskva považuje za spjaté s otázkou okupace. A pokud tedy tyto požadavky splněny nebudou, tak země zůstane bez podpory. A jakákoliv přítomnost zahraničních zbraní na jejich území bude považována za záminku k vojenskému úderu. A Chazin připomíná, že prosperita mnoha postsovětských států a zemí bývalého sovětského bloku byla kdysi založena na sovětských dotacích. Po rozpadu Sovětského svazu jejich elity spěchaly hledat externí financování a ochotně přistoupily na protiruskou politiku Západu. Nyní se ale tento model hroutí a prostředky, které Západ vyčlenil, tak se ukázaly jako nedostatečné a sliby prosperity zůstaly jen prázdnými sliby. A pokud Rusko skutečně přistoupí na rozdělení sfér vlivu, tak tyto země se ocitnou v pasti, Západ se jim vzdá a zastaví jejich finanční podporu, zatímco Moskva stanoví podmínky, které jejich současné elity nebudou schopny přijmout. Chazin na kanálu YouTube Perspektiva označil takové státy za selhané, to jsou ty fail states, a upozornil, že jejich vnitřní problémy se v době krize budou jenom a jenom prohlubovat. A na závěr ekonom předložil globální prognózu. Dolarový systém se zhroutí, to už se víceméně děje, a svět se stane multipolárním, ano, o to se usiluje, o to se jedná, a bude konec, a kolem těch supervelmocí Spojených států, Číny a Ruska vzniknou měnové zóny. A ti, kdo se nedokážou včas přeorientovat, riskují, že zůstanou stát v chladu, jak on říká. No, tady jako skutečně to se týká hlavně, a to bychom si měli uvědomit tady my, protože jak si tady někde stát jako opodál, tak jako to se nevyplatí. A my, jak si tady ty nové trendy nejsme schopni zachytit, a přitom víme, že teda ten svět má být rozdělený, má být multipolární, jaké mají být ty bloky, že teda má být nějaký ten euroazijský blok a tak dál. Teď je otázka, kolik ze západní Evropy do něj bude spadat. Ta takzvaná východní Evropa, to jsme my a další, tak by měla v každém případě. A teď je otázka, kam to bude sahat. A domnívám se, že přinejmenším to bude tam, kde to vlastně bylo po druhé světové válce. To znamená NDR, Polsku bude rozděleno země, NDR ano, to tam bude to spadat my také, Slovensko a tak dál. Otázka Maďarska asi také, Rumunsko a Bulharsko, země Jugoslávie, to si myslím, že tam to bude jako v celku jasné, možná tam budou nějaké výjimky. Otázka je Rakouska a možná, že bude zájem Bavorsko, jako byl dříve samostatný stát, než se přidal k Německu, takže on se lépe může od Německa odpojit. Kvůli energiím, protože jinak tam skončí průmysl a budou tam chodit akorát s hráběma po těch kopcích na seno. Takže toto jsou všechno věci, které jsou ve vývoji a tohleto je jedna z velmi zajímavých věcí a toto je také věc, o které bychom my měli uvažovat vůbec, kam chceme vůbec jít dál a za jakých podmínek je to možné a nejenom sedět, jako kam nás někdo zase postrčí nebo co s náma udělá, čili začít hrát aktivní roli a nesedět jenom pasivně a tu aktivní roli také vyžadovat i o to vedení státu. Aby ten stát se začal starat, podívejte se, jak se starají Maďaři, my se nestaráme vůbec. I ty Slováci, ten Fico se stará. My tady se nestaráme vůbec prostě. My jenom plníme nějaké, čekáme, až přijde Befel z Washingtonu nebo z Bruselu, aby jsme toho nemohli běžet vyplnit. To je celý. Takže to je velký rozdíl a tenhle ten článek má jako velký význam. Je prostě potřeba o tom přemýšlet nejenom teď, ale zítra, pozítří, pořád. A začít teda taky jako ty představitelé do toho vůbec tlačit, aby teda začali fungovat jako vláda a nejenom jako prostě koloniální správa. A to je velký rozdíl. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme na nový cíl. Překročili tedy hranici a americká společnost Palantir by měla se stát legitimním cílem ruské armády, říká to politolog Kornilov. Takže západní společnosti neskrývají, že jsou přímými účastníky protiruské války a měly by se proto stát legitimními cíly odvetných úderů. Prohlásil to tedy politolog a historik Vladimír Kornilov, tedy na tiskové konferenci v Moskvě pořádané portálem ukrajine.ru. Cituji, když generální ředitel Palantíru, pan Karp, nedávno navštívil Kyjev, byl náhle konfrontován s nepříjemnými otázkami ohledně etiky vedení válek pomocí umělé inteligence. Konkrétně byl dotazován na zničení základní školy v Iránu. Odpovědi tedy odmítl. A když je dotazován na ničení ruských občanů, ani to neskrývá, otevřeně přiznává, že se nepodílejí jen na vývoji programů určených k likvidaci našich občanů a provádění úderů hluboko na ruském území, ale že jsou přímo zapojeni do všech těchto operací. Tedy nastal čas, abychom si konečně položili otázku. Bojujeme skutečně pouze s Ukrajinou nebo i s těmito skupinami typu Palantír? Pokud se tyto struktury účastní bojových operací na území Ruské federace, ničí se nebo spíše zabíjí, to má být ruské občany, a ruský majetek, pak se logicky tedy nabízí otázka, proč pro nás dosud nejsou legitimním cílem, ať se necházejí kdekoliv. Už dávno mělo dojít ke změně, řekl tedy Kornilov. A pokračoval, musíme tuto otázku položit otevřeně a přímo a varovat je, že již překročili hranici, před jejímž překročením jsme je opakovaně varovali. Naši představitelé jasně říkali, že provádění úderů hluboko na ruském území a používání západních zbraní k tomuto účelu nemluvě o úplně do přímé účasti západních aktérů bude znamenat překročení linie. Oni tuto hranici přesto překročili a nyní testují, jak daleko ještě mohou zajít. Zatím, podle mého názoru, nepřichází žádná adekvátní odpověď, ale musí přijít. A nakonec i my budeme nuceni překročit určitou mez v tomto eskalačním závodě, ať už se tomu budeme sebe více chtít vyhnout, uzavřel tedy Kornilov. No?
0: To jsou velmi zajímavé, zajímavé články, velmi zajímavé myšlenky. Další zpráva je také zajímavá. Hovoří o tom, že prezident Putin opouštěl Čínu s plnýma rukama, na rozdíl od Trumpa, který se vrátil tedy do Spojených států takzvaně na dovolenou. Putin se odváží podepsaných 40 strategických dohod mezi Čínou a Ruskem. Mimo jiné jsou to hlavně v oblasti energetiky, mimo jiné je tam klíčový ropovod přes Kazachstán, který vlastně obchází Hormuzský průliv a zajišťuje čínskou ekonomiku. A je to vlastně, to je, ten ropovod je vlastně od Kaspického moře, jde přes Kazachstán, teď jde o to, aby zase Kazachstán nezačal střečkovat. A i když se teprve, teď se podepisoval, tak je, jako je vidět, že už přípojka z Číny na hranice Kazachstánu podle tého obrázku už je zřejmě hotová. A tady už je hotová část z té ruské strany také. Dokonce už je tam vybudovaná zřejmě i nějaká část prostě na území Kazachstánu, takže už tam nechybí mnoho, aby se to prostě celé s obou stran propojilo. Je to velmi zajímavé, protože to úplně klidně znamená, že může být Hormuzský, protože na to se může napojit dál i Indie, tak může být Hormuzský průliv úplně klidně nadále uzavřen. A jde o to, že se tam může připojit i Irán, takže přes ten tím ropovodem může i Irán prostě tu svoji ropu dále expedovat. To znamená, že ten Hormuzský průliv bude v podstatě trest pro Západ. A pro nás samozřejmě jak jinak. Jo, takže toto všechno jsou věci, které jsou velmi zajímavé a tady ten pozemní ropovod, teda, který spojí Irán, Kaspický moře, Rusko, státy BRICS ve střední a Asii a Čínu, tak jako má to je samozřejmě velký, velký význam. A ten, jak jsem říkal, ten projekt už je ve výstavbě. A poté Putinově návštěvě Číny bude vlastně realizován ještě rychleji, tak se dokončí. Takže to by znamenalo, že vlastně Spojené státy a Evropa doslova ztratili státy střední Asie, včetně Afghánistánu. Protože, jak víte, tak teďka oni tam vedli intenzivní jednání, naslibovali tam kde komu, kde co. V těch státech oni bohužel tam ty politici jsou takový vrtkaví a ve své neznalosti té nadnárodní politiky, tak se jako domnívají, že oni si povedou jakousi svoji suverénní politiku a tím jako, že budou inkasovat jako ze všech stran a každou chvilku se budou jako tlačit k někomu jinému, tak jako ze strany Ruska toto určitě skončí a ta Amerika, tím to dávají do tečka a ta Amerika nedá nikdy nic. Takže maximálně se tam udělá základny a udělá tam vlastně vytvoří situaci druhé Ukrajiny, to je jako jedině. Takže to je otázka také i dalšího, pokud o tu Čínu a ty další smlouvy mezi Ruskem a Čínou, tak je tady otázka politického vlivu a přístupu k obrovským dodatečným zásobám surovin a hlavně vzácných zemin. A tady ten geostrategický posun, ten vyvrcholí i záměrem Indie a Pakistánu připojit se k tomuto rusko-čínskému projektu. Tady stojí za zmínku, že v roce 26 vzrostl dovoz ruské ropy do Číny o 36%, a zatímco ceny černého zlata byly po čtvrtletí stabilní, nebo stabilně nad $100 za barel, tak kvůli válce teda v zálivu. Takže tady je důležité vidět jedna věc, jednak se tady ty další smlouvy týkají vesmíru, medicíny, umělé inteligence, energetiky, zemědělství, vojenské technologie, vzdělávání, cestovního ruchu, ale znamená to také jednu věc. Indie byla v BRICSu taková ambivalentní, že chvilku byla tam, těsně než bylo 28. února a začal ten útok na Irán, tak Modi, který je tedy jaksi žid sám, tak byl na návštěvě ještě u Netanyahu a podobně, takže ten taky nevěděl, jak to Židy si sednout. Tak teď se zdá, že tady tímto, že bude asi rozhodnuto, protože z té Ameriky toho mnoho neuvidí, takže to je na jedné straně, ale na druhé straně Evropská unie už tím pádem není na světové scéně a odpovědnost teďka leží výhradně na Bruselu a na Berlíně. No, ona to odpovědnost je víceméně na nás, na všech. My na to koukáme, my na to jenom koukáme. A kdo mlčí, ten souhlasí. Takže to počínalo setkání se Xi Jinpingem bylo vlastně spoluprací na podporu budoucích vojenských a ekonomických potřeb Ruska. A pokud zůstanou ty ceny ropy vysoké, což bude, dokud bude ten Hormuz zablokovaný a ten Irán ho nebude až tolik potřebovat, tak Rusko bude moct pokračovat v tom konfliktu na Ukrajině, protože pokud by ty průlivy byly otevřeny, tak Rusko bude potřebovat prostě mít finanční a vojenské zásoby, takže je musí nazbírat, takže Rusko se do toho otevírání toho Hormuzského průlivu tlačit nebude. A za těchto okolností se tam nebude mít tu potřebu úplně ani ten Irán. A pokud tam bude pouštět ty lodě, tak lodě buď z přátelných států, anebo lodě, které zaplatí tedy. Takže tak to. Takže toto je taky velmi, velmi důležitá návštěva, která teda tam byla. A jinak tedy samozřejmě prezident Putin pozval čínského prezidenta na příští rok do Ruska, uvedl, že plánuje účast na listopadem summitu APEC v Shenzhenu, na který Trump také slíbil, že se pokusí zúčastnit, takže tam se možná potkají všichni tři, ti prezidenti, uvidíme. Jo. Ale tady, i když se teda ty priority toho čínského prezidenta mohou lišit od priority ruského prezidenta, tak nicméně tlak na ty toky ropy a plynu z Blízkého východu, tak to dává Putinovi příležitost nabídnout ruské zdroje energie jako alternativu. Ale říkám, může se v dohledné době i jak se ukázat to, že náhle bude ta energie jiného druhu. A pak by teda Rusové teda by měli tedy jaksi výhodu tedy více než velkou. Pojďme dál asi.
1: Tak, dále se koukneme na Marii Zacharovou. Moskva říká jejími ústy, kdo napadne Kubu, bude mít co dočinění s námi. Budeme poskytovat nadměrnou a podporu bratrskému kubánskému lidu, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny Maria Zacharová. Tak, na základě otázky, která jí byla položena, paní Zacharová tedy jasně uvedla, že kdo se odváží napadnout Kubu, bude muset jednat s Moskvou. Budeme, cituji, i nadále poskytovat nejaktivnější a nejnadměrnější podporu bratrskému kubánskému lidu během tohoto mimořádného obtížného období, řekla novinářům. A pokračovala, znovu vyjadřujeme naši plnou solidaritu s Kubou a důrazně odsuzujeme jakékoliv pokusy hrubě zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního státu, zastrašování a používání nelegálních, jednostranných, restriktivních opatření, hrozeb a vydírání. Kdo se odváží vtrhnout na její území, bude muset jednat s Moskvou. Jsme v kontaktu s Kubou ve všech otázkách týkajících se našich dvou zemí, uvedla na závěr Maria Zacharová, tedy v odpovědi na otázku novináře agentury Reuters. Tak.
0: Tam došlo k naprosto směšné záležitosti, kdy vytáhli to, že někdy před 20 lety tam nějaká malá letadla s Američany tam vletla do kubánského vzdušného prostoru. Nevím, co tam chtěli dělat, ale neposlouchali výzev, jako aby prostě přistáli nebo se vzdáleli, tak byli sestřeleni. A teďka po 20 letech to vytáhli, jakože to je důvod na invazi, k invazi na Kubu kvůli Raulu Castrovi, který v té době to snad nařídil, jo, jako z titulu své funkce. To je stejný nesmysl asi jako Maduro, co by pašerák drog. Podívejte se, zatkli Madura, dostali se k ropě a najednou tam veškerý boj, takzvaný boj s pašeráky drog tam ustal. Takže to působí dojmem, jako že snad ten Maduro pašoval ty drogy jenom s manželkou po večerech nebo ve volném čase to tam někde vozil na lodičce. Teďka, když ho teďka unesli, tak že je vyřešeno. To jsou prostě naprosto, to jsou tak směšné věci, že tomu snad mohou věřit jenom Američané a ještě už ne dneska ani všichni. Jo. Tak tady je to podobné prostě. Někdy něco před 20 lety. A navíc, jak si oprávněně, že? Protože se pokud mu někdo vletí do vzdušného prostoru a jako odmítá opustit a nebo přistát, no, tak to také chodí. No, další zpráva, zase hovoří o nejmasivnějším raketovém útoku Ruska teda v posledních letech na ten Kyjev, kdy teda, říkají, Putin chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské území a masakru na té vysoké škole v Luhansku. No, tady samozřejmě ty útoky způsobují významné problémy s produkcí a zpracování ruských uhlovodíků. Teďka vyvrcholení byl teda ten ukrajinský útok na tu Luhanskou vysokou školu, kdy vlastně tam byly teda ty studenti zabiti během spánku. Tady se ještě uvádělo 5 studentů, dalších 30 zraněno. Oni ty ztráty jsou dneska už daleko větší, to jste slyšeli. Ten článek ještě neměl aktuální informace. Tady samozřejmě ta veřejnost začíná být nespokojená. Začíná být nespokojená, protože kritizuje špatná rozhodnutí v prvních dvou měsících války, kdy teda vlastně ruská vláda přijala stažení teda těch ruských sil, to rozhodnutí o stažení ruských sil, oni byli v Kyjevě a v Charkově. Tehdy přece oni tam byli, ty Rusové, tam parašutisti a tak dál, tam byli, ty jim naslibovali hory doly, tak oni se stáhli, stahovali vojáky z té linie, potom ty Ukrajinci jim vpadli do zad a hnali je potom, než se zastavili. A dneska horko těžko se ztrátami teda lidí s velkými poměrně tak dobývají území, které tehdy už měli. Někde ještě na něm ani nejsou. Takže toto jako je všechno jako dneska důvodem spokojenosti, stejně tak jako ta nereakce na potopení toho křižníku Moskva, to 14. dubna 2022. Já nejsem žádný válečník, ale kdyby tehda v té odpovědi na to potopili to, co bylo na Černém moři a nepatřilo tam, tak jako dneska nejsme asi tam, kde jsme. Ale protože oni na to nereagovali, tak prostě ta protistrana neustále posouvá jakési červené čáry dál, nebo překračuje. A to je to, co jim říkal Paul Craig Roberts, že prostě Západ jako slušnosti a diplomaci moc nerozumí, že rozumí jenom hrubé síle. A že to chce jako prostě pěstí do nosu, on teda to řekl víc jako natvrdo, ničemu jinému on nerozumí. Takže dneska tedy, jak si tím útokem, že tedy je to snaha i trošku vymazat tedy to, co předtím bylo tedy a i teda ta reakce na ten útok, teda na tu ruskou strategickou infrastrukturu. Tady jde o jednu věc, tady jde o to, že tady jenom jako reagovat na něco je špatně. Oni musí převzít a začít hrát bílými. Oni musí převzít aktivitu, oni musí, pokud tedy chtějí něco dělat a nechtějí, aby se doma, jak se zvyšoval tlak na vládu, tak ta vláda musí začít dělat proaktivní politiku. I bohužel i teda tady v tom ozbrojeném konfliktu na té Ukrajině. Takže to je teda tady k tomu.
1: Koukneme na ruského prezidenta. Nejmasivnější raketový útok Ruské federace v posledních letech na Kyjev. S tím, že prý Vladimír Vladimirovič chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské
0: To je
1: území
0: ono,
1: a...
0: to jsme tam měli.
1: Aha,
0: Další,
1: tak
0: další.
1: že teroristé se zautočili na děti v Luhanské republice, to bylo vlastně to samé.
0: Ano,
1: Tak
0: to
1: si
0: jsme
1: dáme
0: měli před chvilky.
1: Žirinovského. Tak, budou na kolenou. Žirinovský před 20 lety učinil předpověď o budoucnosti Ruska a světa. Koho to prý postihne? Takže před 20 lety Vladimír Žirinovský učinil ostrou předpověď o budoucnosti Ruska a celého světa. Tehdy byla jeho slova vnímána jako pobuřující. Dnes se však na mnohá vyjádření politika pohlíží zcela jinak. Vůdce strany LDPR tvrdil, že některé země budou jednou na kolenou před novým světovým řádem. A kdo ponese hlavní tíhu? Takže Žirinovský tvrdil, že spojení mezi Moskvou a Pekingem se stane hlavním centrem moci 21. století. Hovořil o rostoucím vlivu Šanghajské organizace pro spolupráci a postupné ztrátě monopolu Západu na globální vedení. A obzvlášť hlasitě rezonovalo jeho vyjádření o budoucnosti Evropy. Politik totiž otevřeně prohlásil, že do roku 2036 bude Evropa a celý svět na kolenou před aliancí Ruska a Číny. Podle Žirinovského je to právě spolupráce právě tedy mezi Moskvou a Pekingem, která může změnit globální systém. A zdůrazňoval, že Rusko disponuje obrovskými zdroji, zatímco Čína má obrovský ekonomický a lidský potenciál. A zároveň tehdy otevřeně vyjadřoval pohrdání západními institucemi, které podle něj znatelně zeslábly a řekl, vaše NATO tedy a Evropa mě nezajímají, jsme Rusko a Čína a nikdo nám není konkurentem ani soupeřem. No, v té době samozřejmě podobná prohlášení byla široce vnímána jako politická show. Následně se však vztahy mezi Ruskem a Západem začaly rychle zhoršovat a Čína se skutečně stala jedním z hlavních rivalů Spojených států na globální scéně. Na tomto pozadí začala být Žirinovského stará prohlášení znovu široce citována. Tak, asi tak.
0: Tam bych řekl, jednak on měl jako samozřejmě pravdu. Je otázka, jak se toho dobral. Někdo říká jenom, jako, že prostě to měl nastudováno a měl dobrý úsudek. On tam mimo jiné říká, Ukrajinu nepotřebují. Mluví o západě, jo? Ukrajinu nepotřebují. Říká té Ukrajině, jste jen průchod, potrava pro děla, nikde vás nikam nepřijmou. To už říkal Žirinovský. Já jsem se chtěl tady v té souvislosti zeptat na jednu věc. Já vím, že ho nějak, že na něj měl dosti vyhraněný názor Valery Viktorovič Pjakin na Žirinovského, ale nevím, v čem to spočívalo. Nevíte o tom něco bližšího?
1: Ne.
0: On ho jako moc nemusel, jo? Pjakin ho jako moc nemusel, ale on ten Žirinovský jako v podstatě to, co jako on vlastně řekl, tak jako to je realita, to se skutečně jako naplňuje. Já nevím, jako co tam jako měl, ale on vlastně, už ten Židovský, už tenkrát hovořil se o tom návratu Krymu, varoval tedy před tou vážnou krizí kolem Ukrajiny a tak dál, a tak dál. A s tím, že teda také svět, že teda vstupuje do éry velkých geopolitických konfliktů. Ono mimochodem, a tady předpověděl válku mezi Spojeným státy a Izraelem a Iránem 13 let před tím začátkem. A tady je vlastně ten začátek, to není jenom regionální válka, tohle to je spouštěč světových změn, které nastanou. A to je jak v těch energiích, to je jak v těch měnách, to je jak, v těch změnách na té mapě toho světa a tak dále, a tak dále. A je to nakonec to souvisí s tím poklesem teda té americké autority vůbec teda na té světové scéně. Takže to má daleko větší význam, větší dopad, než by se na první pohled zdálo. Půjdeme asi dále. Další zpráva hovoří o tom, že Evropa aktualizovala svůj antirekord v čerpání plynu do zásobníků. To je vyjádření Gazpromu, proto to mám tady v tomto košíku a oni jako říkají, Evropa dostáhla rekord těžby plynu do podzemních zásobníků, ovšem ta míra té obsazenosti těch podzemních zásobníků v plynu v Evropské unii je 36,99%, což je nejnižší hodnota od roku 2022, či necelých 37%. A tady to říká, že tedy ten Gazprom, že teda stlačování toho plynu těch evropských podzemních zásobníků, že teda kleslo na minimální úroveň, říká Gazprom. 20. května byl zaznamený další rekord, tedy, kdy teda ten vtlačovaný plyn do těch evropských podzemních zásobníků, a to je podle Gas Infrastructure Europe, tak to kleslo to doplnění zásobníků na nejnižší úroveň v historii ten den. A zároveň Německo a Francie, největší ekonomiky v Evropě, sešly vlastně v průběhu sezóny, takto vtlačování ten čistý odběr toho plynu z těch podzemních zásobníků odebírají více, než vtlačují, když to řeknu jednoduše. Jo. Takže to znamená, že je tam tendence, že když se tam vtlačuje plyn, takže vlastně celkově ty zásoby budou ubývat. Takže už v lednu Rada EU schválila nařízení, kterým se postupně ukončuje nákup ruského paliva. Zákaz dovozu LNG v rámci krátkodobých smluv tak nabyl účinnost 25. dubna a v případě dlouhodobých smluv se plánuje jeho začátek 1. ledna 2027. A embargo na ty plynovodní dodávky nabíde účinnost 17. června tohoto roku v případě krátkodobých smluv a 1. listopadu 27 v případě dlouhodobých smluv. Vladimír Putin prohlásil, že Rusko by mohlo mít užitek z co nejrychlejšího zastavení dodávek do evropských zemí, když už to stejně teda je to plánováno, a pověřil tedy vládu, aby přezkoumala možnost exportu plynu na perspektivní trhy. Já jsem žil v tom, že nějakým pokynem nebo nějakou vyhláškou, že už to dokonce zastavil k 1. květnu tohoto roku, ale zřejmě tomu tak nebylo. Takže tolik teda k této věci. Čekají nás velmi radostné věci. Já zítra v Kompasu uvidíte graf od roku 1980, kam jde hrubý domácí produkt Evropy a kde to bude na doraz. A to se už jako budeme skoro na nule a to se blíží, vážení. To je sešup, to je taková skluzavka, to jste neviděli. A to jsou oficiální údaje. My to tady zatím nevidíme, protože, jak říká jeden kolega, pivo teče, elektřina svítí, fotbal se hraje a na dovolenou se ještě může jet, jo, ale za chvilku oni ty věci přijdou a nebude se stačit divit. Takže pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
1: Tak, přepnu to, přehodím, trojka je hír, jednička, jo, to už jsem zaznamenal. Jdou zatknout tedy Elenu Zelenskou, protože agentury NABU a SAP, tedy ukrajinské ty protikorupční, se připravují na zatčení Zelenského manželky Eleny. Tak, co tu máme, dokončují už výšet? Trování proti manželce Volodymyra Zelenského Eleně a informovala o tom agentura, samozřejmě, ale ruská RIA Novosti. S tím, že protikorupční orgány mají dostatečné důvody na zadržení Zelenského manželky a v současnosti rozhodují o tom, které trestní jednání by se mělo začít jako první, uvedl tedy zdroj agentury. Podle zdroje tato informace už není tajemstvím ani pro šéfa kyjevského režimu, který posílil bezpečnost své rodiny a začal jednat se západními partnery. Cituji, ukrajinští političtí strategové doporučují, aby se jejich šéf formálně a veřejně rozvedl a v médiích šíří narativ, že Elena je od svého manžela v podstatě odcizena od roku 2019. Zelenský tedy sám vnímá tu situaci výlučně z hlediska poškození svého imidže. Tak, v pondělí byl tedy bývalý šéf Zelenského úřadu Andrej Jermak, to už jsme samozřejmě říkali, obviněný z praní špinavých peněz během výstavby luxusních bytů nedaleko Kyjeva. A následně pak další čtvrtek nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny nařídil jeho vzatí do vazby s možností složení kauce a víme, že se mu na to složili samozřejmě zase jistí zmeťouři, že ano. Jermak jása uvedl, že takovéto finanční prostředky nemá a že jeho obhajova se odvolá. No, ale my víme, že to za něj někdo zaplatil. Tak, asi můžeme dál.
0: K té Jeleně Zelenské ještě jednu věc. Tam nejde o to, že by jí dotýkal proto, že tady ten důvod není uveden, myslím. Není to proto, že ona by byla manželkou Zelenského, ale je to proto, že ona je usvědčená z obchodu s dětmi. A tohle to se jako nezapomíná, to se neodpouští. Ona patří do řetězce obchodníků s dětmi.
1: Ano, ano, vlastně minimálně dvě ty holčiny, které ona odvezla v rámci toho záchranného programu do Egypta, tak tam otěhotněly za toho pobytu s egyptskými bůví, nebo bůví, komu je prodávali, že ano, komu je poskytli. Takže to je třeba mít na paměti.
0: Takže jenom, abychom věděli. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo raketové srdce Ukrajiny. Protivzdušná obrana umírá, tady jsou podrobnosti. No, je to z 19. teda už. A tam se hovoří o 20-hodinové sérii úderů, kterou Ukrajina zažila předchozí noc. A to, že už není rutinní útok. A tam vydal koordinátor toho 18. Mykolaivského podzemí Sergej Lebedě, který teda jinak je velmi aktivní, komplexní zprávu, která mluví hlasitěji než jakákoliv tisková zpráva ukrajinského nebo dokonce ruského ministerstva obrany. A říká, že to, co se děje, tak se na telegramových kanálech diskutuje už dlouho. Ukrajinská protivzdušná obrana přestává zvládat takovýto objem útoků. A za poslední 24 hodin vypálily ozbrojené síly Ruské federace na území kontrolované Kyjevem obrovské množství munice, přibližně 30 raket různých typů, více než 25 útočních UAVček Geraň a Gerbera a také 4 parcely, to nevím, které jsou. Pokud jde o raketovou složku, tak geografie a nomenklatura mluví sama za sebe. V akci bylo 14 Iskanderů M, to jsou balistické rakety určené pro přesné a zvlášť opevněné cíle. Dále 10 Iskanderů K, to jsou zřízené střely obcházející protivzdušnou obranu a 6 zřízených střel H-59/69. A nejděsivější pro Kyjev však ani není takto množství munice jako výsledek. Protože ta protivzdušná obrana tam skutečně umírá a ta čísla tedy nelžou. Sice kyjevský režim hovoří o fantastické práci protivzdušné obrany, přiznal ale kyjevský režim, že to zachycení pouze jedné střely H-59/69 a jednoho Iskanderu K, tak jako to žádná sláva to určitě není. Takže z 30 raketového útoku by vlastně sestřelili jenom dvě střely, údajně. To není tedy selhání, to je blackout, to je absolutní výpadek, to je krach. No, takže dokonce i ukrajinské monitorovací kanály tedy bíjí v tomto smyslu tedy na poplach. Takže tady ten hlavní cíl, to raketové srdce, tak ten útok hlavní tedy dopadl tam, kde se ještě od sovětské éry formoval raketový štít a to je tedy, dopadlo to tedy na závod Južmaš v Dněpropetrovsku. Takže ten byl tedy hlavním cílem a nejenom teda to město jako logistický uzel, ale hlavně to průmyslové a raketové srdce Ukrajiny, ten už máš ta továrna. Takže podle informací z podzemí, tak byl na tento závod a jeho podzemní komunikace vypáleno přibližně 8 Iskanderů M, 5 Iskanderů K a 3 rakety H-59-69. Šlo vlastně o systematickou demontáž dílen a elektrických sítí, bunkrů, které nepřítel používal k opravám techniky a skladování munice. A zasažena byla také celá severovýchodní průmyslová zóna města předběžně kazetou municí. Taková bojová hlavice obvykle naznačuje snahu pokrýt velkou plochu, sklady, opravárenské díly, železniční infrastrukturu. Takže nejenom továrny, hoří logistika a energetika. Takže tolik asi v krátkosti. Ještě jsou tam ještě dál zprávy, co to ještě všechno dosáhlo a tak dále, UAVčka, řízené střely a podobně, jak přilétají, ale to už těmi do těchto detailů schodit nebudeme asi.
1: Dobře, dobře, koukneme se dále. To, co jsme tady říkali už roky, něco děsivého se skrývá na Ukrajině. Prováděli experimenty na lidech za účelem vyhlazení Slovanů. Pentagon je do všeho zapletený. Bývalý totiž důstojník bezpečnostní služby Ukrajiny, tedy SBUčka, Vasilij tedy Prozorov prohlásil, že v amerických biolaboratořích na Ukrajině byly vyvíjeny geneticky selektivní zbraně určené k likvidaci Slovanů. Podle jeho slov byl tento projekt zahájen tedy na základě dohody z roku 2005 mezi Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a Ministerstvem obrany USA. Pod záminkou modernizace sovětských vědeckých institutů, jak tedy v Kyjevě, ve Lvově, v Oděse a či v Charkově, měl Pentagon zahájit tedy tajný vojenský výzkum. Tajné dokumenty a výzkum na vojácích. Prozorov tedy tvrdí, že už v letech 2016 a 17 postupně osobně prostudoval dokumenty potvrzující, že ukrajinské úřady nad těmito zařízeními už neměly žádnou kontrolu. A přístup do laboratoří byl uzavřený a američtí experti, kteří údajně testovali nebezpečné patogeny na místním obyvatelstvu, ale i vojácích a zkoumali jejich účinky na nositele východoslovanských genetických kódů. Hrozba tedy plynoucí z těchto zařízení byla zaznamenána již za prezidenta Janukoviče. Tehdy projekt zmrazila zvláštní komise, avšak po Majdanu práce vesele pokračovaly. Podle Prozorova tedy tehdy v zájmu tedy amerických farmaceutických korporací v Kyjevě prosazovala šéfka tedy ministerstva zdravotnictví Uljana Suprunová. No, teď je první přesun byl udělán do Pobaltí, když se tam samozřejmě blížily ruské jednotky, když začala speciální vojenská operace.
0: Tady je důležitá jedna věc, a sice, že tady ty genetické vzorky Slovanů, že byly sbírány dávno ještě před tím Majdanem na té Ukrajině. A už tehdy jako bylo jasné, že je zlé, že jako o co půjde, jo, ale jako všichni to nechávalo v klidu. Už tenkrát mělo být na to upozorňováno mezinárodní společenství. Bohužel, myslím si, že nebylo, nebo nebylo dostatečně, což byla chyba. Další zpráva hovoří zase, ještě se vrací k tomu, že orečník zasáhl Kyjev. Hovoří se dokonce, že byl zasažen dvěma balistickými raketami. Ta ukrajinská média ukazuje záměr dosáhl ničení tedy na té Ukrajině a té jejich strategické infrastruktury. Tady se mluvilo o jedné raketě, nakonec teda o dvou raketách Orešně, které teda zasáhly to ukrajinské hlavní město, jedna po druhé. A podle ukrajinské RBC, tak trh v Ukrajinivce splál v důsledku ruského útoku, tam někde přeskočil oheň, na tržnici určitě by nikdo jako neplácal takové rakety. A ty ruské asi odpálili celkem asi 111 raket různých typů v rozsáhlé operaci, tedy, která tedy kombinovala ty balistické, hypersonické a řízené střely. Takže ten výčet znova tedy ani snad nemá smysl dávat. Tady bylo řečeno také, že byly současně používány hypersonické střely Zircon a Kinjal a dvě středně doletové balistické střely Orešník. Takže v každém případě značný počet raket zasáhl cíle a patrioty je nedokázal zastavit. Tady sice ukrajinské protivzdušné síly oznámily, že se jim podařilo zachytit nejméně 24 raket, což jako je jako nesmysl, protože pak by teda tam nebyla udělána v tom Kyjevě taková paseka, jaká tam udělána byla. Takže jinak teda ty útoky byly zaznamenány také v oblastech toho kyjevského regionu, dále Chmelnickém v Oděse, Poltavě, Dněpru a v Kirovogradu. Přičemž ty ukrajinské útoky hovořily o jednom z nejrozsáhlejších útoků poslední doby. Takže tolik tedy tady tato zpráva.
1: Koukneme se dále. Co tu máme? Putin již učinil své rozhodnutí prý ohledně Evropy a není to jen otázka času, místa a okolností. Říká to kdo? No zase Scott Ritter. Pokud jste Němec a žijete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony útočící na ruská města, raději odejděte. Takže samozřejmě všechno je v reakci na útok dronů ozbrojených sil Ukrajiny na Moskvu minulou neděli. Byl největším v poslední době. A jen mezi půlnocí a 7 hodinou raní 17. května bylo při přiblížení hlavnímu městu sestřeleno více než 80 dronů. Desítky bezpilotníků byly tedy sestřeleny už v sobotu předtím. A co tady máme? Tedy, co říká, Evropa začala ve velkém měřítku dodávat z Ukrajině drony dlouhého doletu. Ruské ministerstvo obrany již zveřejnilo, a to víme, přesné lokace výrobních zařízení pro bezpilotní letouny ve Velké Británii, Německu, České republice, Lotyšsku a dalších zemích. Je zřejmé, že tento krok nebyl učiněný proto, aby byli informováni zmatení představitelé EU, nýbrž aby byli přivedeni ke správným závěrům. Tím hlavním je, že odvetný úder je nevyhnutelný. Soudě podle květnových útoků ozbrojené sebranky Ukrajiny však nebyly z tohoto varování vyvozeny v Evropě žádné závěry. Londýn, Berlín a Paříž, které jsou již otevřeně zapojeny do rusko-ukrajinského konfliktu, jsou přesvědčeny, že si Rusové netroufnou udeřit na evropské území. Důvodem je tedy mimo jiné prý i ten článek 5 Severoatlantické smlouvy, jenž zakotvuje princip kolektivní obrany aliance. Evropská hlavní města věří, že aliance, včetně Spojených států, zasáhne na straně obětí kremelské agrese, zatímco Rusko se bude obávat přímého střetu s NATO. Je to ale prý skutečně pravda? A jak dlouho bude Moskva tolerovat společné ukrajinsko-evropské údery na své území, způsobující zemi nejen ekonomické, ale i vojensko-strategické škody? Jak velké riziko použití je tedy jaderných zbraní? Tyto a další otázky nedávno probírali tedy vysloužilý podplukovník americké armády Daniel Davis a expert na mezinárodní vztahy a bývalý důstojník zpravodajské služby námořní pěchoty USA Scott Ritter. Všechno to je tedy u D.D. Davise tedy na YouTube, takže určitě tam půjdou dát, dámy a pánové, i titulky. Tady je přepis asi většiny toho rozhovoru, tak se na to můžete pak kouknout sami cz24.news.
0: No já samozřejmě nemůžu hovořit za to, co nebo jak se rozhodne americká armáda nebo ne, na kterou oni spolehají, ale chtěl bych připomenout jednu věc. Poláci přece udělali nějakou provokaci a Rusové jim to v podstatě vrátili. Oni šli brečet jako k Američanům, že teda článek 5 a tak dál. A ty Američani jim jako jim řekli, to je váš problém, vy jste začali první, tak si to vyřešte sami. Jo? A rozpažili od nich, takže já bych jako na tohle, jestli zase někdo udělá nějakou další provokaci z toho západu a pak bude spoléhat, že teda na článek 5 a tak dál, tak si myslím, že je to spoléhání jako poněkud, řekl bych, velmi rizikové. Krom toho ty Američani jasně řekli, že kvůli Evropě oni do války nepůjdou. Takže to si myslím, že jsou zase jako prostě falešné úvahy tohleto. Ale bohužel to může být pro tu Evropu zničující. Já tady mám ještě jednu zprávu ještě z té Ukrajiny, kdy velitelská budova ukrajinské armády v Kyjevě byla zničena těmi ruskými údery. A tady ten útok měl spíše takový symbolický charakter tedy. Takže v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že ta velitelská budova té ukrajinské armády, že byla změněna v popel. Sice byla v té době prázdná, tedy v době toho útoku, dlouhodobě nebyla aktivně využívaná, nicméně byla tedy zničena, je to spíše symbolická záležitost. Takže pojďme dál asi do dalšího koše.
1: Je, no jo, já jsem ho těma větrníkama, bezpilotníkama na čele. Já jsem si to ani neuvědomil, že to tady přeskočilo. Tak, mně záleží deník političný. Polsko jako předmostí USA a ochránce Evropy, nebo jen logistická základna? Marek Galáš se na to ptá. Polsko se již léta ambiciozně staví do pózy jako klíčového hráče ve střední a východní Evropě. Hlavní to spojenec Ukrajiny, regionální vůdce iniciativy Tří moří a nejspolehlivější zástupce amerických zájmů na východním křídle NATO. Geografická poloha jako předmostí proti Rusku a masivní vojenská, logistická a humanitární podpora Kyjevu měly tuto pozici posílit. Realita let 2025 a 2026 však ukazuje složitější obraz. Varšava je ceněna jako opravna, překladiště a místo, kde jsou vojáci rozmístěni, ale nikdo se nesnaží jí svěřit vedoucí politickou roli. Francie a Německo zejména dbají na to, aby vedení v Evropě neuniklo jejich kontrole. A tak v květnu letošního roku odletěl náměstek ministra národní obrany, tedy Czary, tedy Tomčik, do Spojených států s jasným vzkazem od premiéra Donalda Tuska a ministra, tedy Volodymyra Kosiana Kamiše, s tím, že Polsko je oficiálně připraveno přijmout další počet amerických vojáků. A říkal, jedu do USA s informacemi bla bla bla, že Polsko je připraveno zvýšit americkou přítomnost v Polsku a že toto je oficiální postoj toho z Polska, řekl tedy Tomčik. No a současně apeloval na podporu této linie napříč stranami bez ohledu na své sympatie k prezidentovi Karlu Navrockému. No, americká reakce však prý byla chladná a Defense News a další média informovala, že Pentagon zrušil plánované nasazení první obrněné brigády do Polska, jízdní divize, což je zhruba 4 000 vojáků, tedy z výzbrojí. A rozhodnutí překvapilo samozřejmě Varšavu, ačkoliv polští představitelé jej bagatelizovali jako logistické a že to neovlivnilo schopnosti odstrašování Ruska. Počet amerických vojáků přitom v Polsku se v současnosti čítá kolem 10 000 kousanců amerických. No, my víme, že by stačil jeden orešník na Rzeszów, na to překladiště a přístav a byl by také klid na polské straně.
0: No, oni dělají chybu, když tam počítají ty vojáky a tak dál a nepočítají účinek těch raket. To jako si myslím, že je první jako základní taková chyba. Já bych se tady ještě chvilku setrval u toho Rittera, který, jak si říká, rozumně, pokud jste Němec, že jete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony, útočící na ruské ambice, a raději odejděte. A to je jako jedna záležitost. Druhá záležitost, tam se hovoří o tom, a ten Ritter to zmiňuje, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, že článek 5 NATO není automatický. Každý, kdo chartu četl, tak ví, že zakládá povinnost konzultací, po nich teprve přijde následující rozhodnutí. Takže případný útok Ruska, říká Ritter, by dnes v současné situace nebyl útokem na NATO jako celek, nýbrž na země, které se individuálně, podtrhuji slovo individuálně, zapojili do konfliktu na Ukrajině. A o to tu celé jde. O to celé tu jde. Čili Německo jedná proti Rusku na Ukrajině mimo rámec NATO. To tež platí pro Velkou Británii a řadu dalších zemí. Mimochodem i pro nás, když tady vyrábíme ty drony a dáváme je tam. Takže na tu frontu těm Ukrajincům. Takže vojenské továrny vyrábějící techniku používanou proti Rusku nevybudovalo NATO. Vybudovalo konkrétně Německo a Spojené království. U nás tedy naše firmy a jejich jednání nespadá pod článek 5, protože tyto státy se konfliktu účastní vlastním rozhodnutím. To je válečné právo. Takže jsou ve stavu ozbrojené konfrontace s Ruskem. Takže aktivace článku 5 v případě ruského úderu nepřipadá v úvahu, říká Ritter. Minimálně řada zemí na to řekne, Německo to si způsobilo samo. Nekonzultoval si to s námi a tak tě ani nepodpoříme. A Spojené státy budou první, kdo to vysloví nahlas. Ale to je to, co jsem říkal. To už tady jednou bylo, tohle udělali tomu Polsku. Ale prostě ty státy jsou nepoučitelné, některé. Oni na to nemají, ale chtějí válčit. A pak si myslí, že se schovají za ten americký deštník a ty Američané za ně ty kaštany z toho ohně tahat nebudou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme asi dále. Už mám asi v dalším koši zřejmě, ano. Takže předávám slovo
1: Je to
0: novinky od
1: jedno.
0: jinot.
1: Tady.
0: Ano.
1: ICC tedy vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitelé. Izraelské ministerstvo zahraničí, ale ani státní zastupitelství zatím nevydali oficiální komentář. Takže Mezinárodní trestní soud údajně vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitele, informuje o tom deník Haaretz. 3 zatykače se týkají politických představitelů a 2 vojenských činitelů. Přesné datum jejich vydání nebylo zveřejněno. ICC totiž svá rozhodnutí důvěrně povahy často vydává dříve, než se stanou veřejnými. Izraelské ministerstvo zahraničí ani úřad státního zástupce zatím k těmto zprávám neuvedli žádný oficiální

0: by vlastně nebylo vlastně vyznačováno na potravinách a to GMO bez označení bylo schváleno. Ty členské státy to prohlasovaly jen těsně, to použití GMO bez označení, a možná, že tam dokonce rozhodovala naše vláda, která souhlasila, na rozdíl od Slováků. Takže to je jako opravdu ostudné a ukazuje se, že ta nová vláda žádné kýžené politické změny, zejména ve vztahu k Evropské unii, které slibovala, tak nepřinesla. Je to víceméně stejné, jako byla ta vláda předchozí. A doma také jaksi žádné velké zázraky nedělají. Je to logické, lidé musí pochopit jednu věc, je to o větším a menším zlu, to je to, co je mi právě velmi často. Větší jde rychleji k cíli, jde přímějí cíli, menší jde někdy oklikou, pomaleji, ale cíl mají stejný. A to je prostě potřeba pochopit a tady proto je tady prostě potřeba změnit hru celou, to znamená systém a toto všechno odstranit, včetně těch politických stran. Tohle to nikam nepovede. Tohle to nikam nepovede a tady, když to vidíte, tak jako to je otázka přístupu k té větrné lobby, to je otázka přístupu k tomu očkování, to je otázka přístupu k těm energetickým štítkům. Mimochodem o tom budeme mít v úterý speciál o 20 hodin, ke kterému vás zvu, protože tam bude mimo jiné vyjádření Babiše k energetickým štítkům. Tak dávejte pozor, tentokrát snad, když jsme vám to říkali před 2 roky, tak jste nám říkali, nestrašte nás, tak teďka, když vám to bude vyprávět Andy Babiš, tak jako snad už jako pochopíte, že jak si přihožívá a že začíná být zlé. Takže sledujte ve vlastním zájmu. V té vládě nebo na úřadu vlády zůstávají stejní zelení škůdci jako poradci v oblasti klimatu, genderu a LGBTQ, který tam byli tedy za té předchozí Fialovy vlády, takže to vidíte to samé i v Bruselu, takže tady vidíte, a to je nejdřív kladné hlasování k dohodě s Mercosurem, to je ten dovoz nekvalitních potravin, likvidace evropských zemědělců, a poté stejně kladné hlasování k zavedení GMO potravin. Bez toho ani by musel být označeny. Takže vidíte, že teda tyto vlády prostě jaksi určitě nejsou tedy prolidové. To jako je prostě potřeba tady z těch představ procitnout. Takže kdyby bývala ta naše vláda hlasovala proti, nebo se alespoň zdržela, tak ty geneticky modifikované potraviny by na tom našem talíře bez našeho vědomí nemohly skončit, protože to hlasování bylo takové, že v podstatě rozhodla Česká republika. Je to hrozné hlasování České republiky, je to hrozné prostě to, co děláme v zahraničí, a měli bychom to jako občané, bychom to měli sledovat, protože se to potom vrátí, otočí se to proti nám, pochopitelně. Takže tady vlastně ta plánovaná nařízení Evropské unie o nových takzvaných genomických technikách NGT, tak to nařízení má za cíl podkopat zavedená a přísná evropská pravidla pro GMO. A nový dvoustupňový systém má zlehčovat rizika geneticky modifikovaných potravin, jako jsou ty, které jsou produkovány pomocí takzvaných CRISPR, tím, že je to klasifikováno jako konvenční ekvivalent. Takže tady, když dělali třeba zkoušky s tím na krysách, tak krysy potom šílí, jsou agresivní a tak dál. A tohle z toho vláda odsouhlasí, že máme, že teda tady jako můžeme mít toto také. A my nebudeme vědět, že to v těch potravinách konzumujeme. Takže jenom jako bychom věděli, která by je, prosím vás. Pojďme dále.
1: Tak dále se koukneme, 5-3 máme tady. Poslední slova Xi Jinpinga, tedy směrem k Putinovi, odhalila vše. Čína a Rusko vytvářejí nový svět. Cituji, pane prezidente, výsledky návštěvy jsou velmi významné. Lze říci, že vaše návštěva byla mimořádně úspěšná a plodná. Během ní jsme podepsali velké množství společných dokumentů a proto vám chci poblahopřát k jejímu zdárnému průběhu, přestože trvala jediný den. Její výsledky jsou rozsáhlé a velmi významné.

0: Ne, řekl si Jinping. A poté navrhl ruskému prezidentovi pokračovat ve výměně názorů a ruský prezident se s jeho hodnocením ztotožnil a návštěvu označil za mimořádně produktivní. Tedy, řekl, cituji, souhlasím s vaším hodnocením. Byla úspěšná, plodná a intenzivní. Myslím, že máme důvod poděkovat všem členům našich týmů z obou stran, kteří tak usilovně pracovali na organizaci dnešního setkání, prohlásil Vladimír Vladimirovič při čajovém posezení. Dále poděkoval ještě zástupcům Ruska a Číny za velké úsilí věnované přípravě jednání v Pekingu, která se z podstatné části zaměřila na přijetí principů spravedlivého multipolárního světa. Čajový dýchánek byl tedy závěrečnou událostí programu ruského prezidenta v čínské metropoli. Uzavíráme tuto zprávu.
1: Tady tato informace má opravdu cenu zlata. Víte proč, vážení posluchači? Protože zaplať pánbu, že jsou lidé, kteří se zabývají tím, jak ten svět má dál vypadat. Nejde jenom nějakou setrvačností, a jak má vypadat ten svět. A ono i ta politika, která je vlastně nad stavbou té ekonomiky, tak je velmi důležitá. A je to také o tom politickém uspořádání té budoucnosti. To je velmi důležité a samozřejmě řeknu příklad, když bude multipolární svět, tak jako neumím si představit, a Američané teda hlavně, já si neumím představit Američany, že by uvažovali o nějakém jiném systému, než je kapitalismus třeba. Jenže to znamená, že si vlastně zadělávají na obnovu, na recidivu toho, z čeho teď se nějakým způsobem snad hrabou. A my s nima. Jo, takže teď je otázka, jaký ten nový systém vůbec bude. Jak pak bude uspořádání jednak teda toho těch států, té společnosti v těch státech, v těch jednotlivých státech, nebo v těch skupinách těch států, podle těch jednotlivých bloků v rámci toho multipolárního uspořádání, ale také, jak to bude mezi těmi bloky, tak, aby to nebylo nějaké, nevyvolávalo to zase nějaké kontraverze a tak dál. Toto jsou otázky zásadního charakteru. Málo lidí se k tomu věnuje, málo lidí to chápe, my potom voláme jako poslové, máme to i jako v dalších těch, víte, že v Kompasu a tady v tom tyto věci najdete. A mimochodem vás pozvu na zítřejší Kompas o 20 hodin. A zatím jako málo, jinak se tady nevidíte, že třeba naši politici, že by se mi to jako vůbec starali. To vůbec jako nepadá v úvahu. Ty tam se zabývají takovými podružnými věcmi. Toto jsou věci zásadního významu. Nicméně pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že americká letadla a drony se blíží ke kubánskému vzdušnému prostoru. Zpravodajské záběry ukazují, že americká průzkumná letadla provádí mise poblíž Kuby v době eskalace slovní agrese Washingtonu proti Havaně. Podle údajů o sledování letu letaly průzkumné letouny P-8A Poseidon amerického námořnictva a drony MQ-4C Triton nad Karibským mořem poblíž Kuby. Analytici se domnívají, že tyto sledovací signály mohou být součástí ukázky síly a cílené ostražitosti ze strany Spojených států. Nevím, co chtějí ostražovat, to jako nevím. Obranní experti se domnívají, že tyto lety mají za cíl sledovat regionální lodní dopravu a zvyšovat tlak na Kubu a její spojence v Karibiku. A tento nárůst vojenské aktivity přichází v době rostoucího napětí kvůli americkým sankcím a námořní blokádě, kterou na Havanu uvalil Washington. Jinak americká armáda mezi tím oznámila příliš letadlové lodi USS Nimitz a její útočné skupiny do Karibského moře, zatímco americký prezident Donald Trump tvrdil, že tento krok rozhodně neměl za cíl zastrašit Kubu. No, už jsem dokonce někde slyšel nebo četl, že Američané obvinili, hledají jako důvod, proč napadnout Kubu, takže obvinili Kubu, že chce Kuba zautočit na tu věznici v Guantanamu, tak to už jako opravdu to už jako zůstává rozum stát, protože to už jako se opravdu velkou fantazii tohleto. Jo. Pojďme dále.
0: dále se koukneme. Covidák, jo. Tak, odhaleno. Studie zjistila, že počet sportovců, kteří tedy náhle zemřeli, vzrostl od začátku kočkování covidákem o 17%. Tento seznam šokuje sportovní svět. Je to od Mary Greer. Tak, to budou asi NG zprávy. Výbušný nový výzkum tedy znovu vyvolává celosvětové obavy ohledně myokarditidy vyvolané tedy vakcínou COVID-19. Studie varují, že mikroskopické jizvy na srdci mohou přispívat k případům náhle zemřel. Tady je SADS a dlouhodobým srdečním rizikům u sportovců a mladých dospělých. Po léta bylo milionům lidí řečeno, že vakcíny covidáků jsou bezpečné a účinné. Zpochybňování příběhu bylo považováno za nebezpečné. Lékaři byli umlčováni, vědci byli cenzurováni a rodiny byly zesměšňováni za kladení těžkých otázek. Nyní však rostoucí množství recenzovaných výzkumů vyvolává jednu z nejvýbušnějších lékařských kontroverzí moderní doby. Podle několika studií mohou injekce covidáka zanechat trvalé mikroskopické jizvy uvnitř srdce, což je poškození, před kterým vědci varují, že by mohlo potenciálně vyvolat smrtelné srdeční příhody i roky po samotné injekci. Stav, o kterém se stále častěji mluví, je známý jako syndrom náhlé smrti dospělého, to je právě ta zkratka SADS, a kritici tvrdí, že to už není něco, co by lékařská obec mohla jednoduše odmítnout jako vzácné nebo mírné. Ještě znepokojivější je, že 6 recenzovaných studií nyní citují výzkumníci a lékařští kritici, kteří tvrdí, že myokarditida vyvolaná vakcínou není pouze mírná a nějaká přechodná, jak veřejní činitelé opakovaně tvrdili během pandemie. Tvrdí, že škody mohou být dlouhodobé, kumulativní a v některých případech potenciálně smrtelné. Po celém světě tedy sportovci, mladí dospělí a dříve zdraví jedinci nečekaně kolovovali, což znovu vyvolalo veřejné pobouření, strach a požadavky na transparentnost. A nyní si tedy miliony lidí kladou otázku, které se úřady roky snažily vyhnout. Co když se skutečné dlouhodobé důsledky kampaně proti kočkování covidákem teprve začínají projevovat? No? Tak přemýšlejte, dámy a pánové.
1: Já se ještě vrátím k těm novinkám o Ninu, tam jsme jednu přeskočili, a to je na téma, zda se rozpadá Kanada. Protože já jsem už v tom úvodu naznačil, Alberta pokračuje v tom referendu o nezávislosti a v říjnu tedy rozhodnou lidé teda té kanadské provincie, tam tedy bude to místní referendum. A tam se teda zeptají těch občanů, zda chtějí zůstat teda součástí země Kanady nebo se stát nezávislými. Tady lídr Alberty, premiér Daniel Smith, oznámil nadcházející hlasování v televizním projevu a zdůraznil, že chce sjednocenou Kanadu. To je zajímavé, je to lídr Alberty přitom. V posledních letech této konkrétní provincii Kanady roste separatistické klima, a místní referendum přichází po populární iniciativě vyzývající k otržení provincie a shromáždění více než 300 000 podpisů. To referendum je podle Smise naplánováno na 19. října. A tady je otázka, jaká bude tedy otázka toho referenda. Ta otázka, která bude občanům položena, nebude tak jednoduchá, jak se zdá. Podle místních médií bude otázka, která bude položena obyvatelům Alberty, následující. Cituji, měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní řízení podle kanadské ústavy a uspořádat závazné místní referendum o tom, zda by se měla Alberta odtrhnout od Kanady. Tady jako je to jako zajímavé, protože je to taky taková hra trošku naschovávanou. Kdyby řekla, rovnou se zeptají teda na to, jestli tam ty lidé chtějí být nebo nechtějí, a ne jestli, že uspořádají závazné místní referendum. To ještě pořád nic neříká tedy. Takže v každém případě podle kanceláře premiéra Smise ta sdělila BBC, že občané si budou moci vybrat mezi dvěma možnostmi. První je zůstat v Kanadě a druhé zahájit právní proces k uspořádání závazného referenda o odtržení. Takže kdyby to mělo být jako rovnocenné, tak první možnost je zůstat v Kanadě, druhá je z té Kanady se, jak se říká, trhnout, odejít. Ne, ta druhá je zahájit právní proces k uspořádání závazného referenda o odtržení. Takže vidíte, že je to prostě zase takové zahánění do autu, pokud možno. Jo. Takže tady potřeba poznamenat, že populace provincie přesahuje 5 milionů lidí, je velmi bohatá na ropu, oni z toho mohou vycházet. Otázka je prostě, pokud by ta ropa náhle přestala být zajímavou, z důvodu teda jiných, tedy těch energií třeba pro auta a tak dál, volná energie a podobně, tak jako najednou to může být jako všechno jinak. Teď je to bohatá provincie, ano. Teď to je. Občané uvedli, že by byly otevřeny možnosti, že se Alberta připojí ke Spojeným státům. Někteří činitelé tam, jak si říkají, že věří, že Alberta má více společného s částmi Spojených států než se zbytkem Kanady. No, možná, že s některými částmi ano, ale ani ty Spojené státy nejsou dneska sourodé, takže uvidíme, jak to dál bude. Takže tolik teda ještě k této informaci. Pojďme dále na další.
0: Dobře, tak 7.1, to máme tady. Tomio, samá svinstva z Bruselu, Evropská komise se chystá rozdat 200 miliard svým loajálním neziskovkám. Okamura informuje, zuří a bije na poplach. Takže Evropská komise chystá nový systém financování neziskovek za stovky miliard korun a já jsem vám k tomu přinášel tehdy, když jste se mohli vyjádřit, dámy a pánové, k těmto neziskovkám na přímo evropských stránkách. Tak, Okamura varuje před zneužíváním veřejných peněz k prosazování politiky Bruselu a slibuje tvrdou kontrolu politických neziskovek. Upozorňuje, že Evropská komise plánuje tedy rozdíl těch 220 miliard korun českých a peníze mají směřovat na podporu organizací a projektů zaměřených na lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost či prosazování hovnot Evropské unie. Podle autorů strategie však podporu nezískají tedy organizace a projekty, které hodnoty EU nezdílejí. To znamená, budeme si platit jenom svoji propagandu. To je velice demokratické. Podle SPD tedy jde o další krok k tomu, aby si Brusel budoval vlastní politické zázemí placené z veřejných peněz občanů členských států. Dále tvrdí, že Evropská unie pod záminkou podpory občanské společnosti vytváří mechanismus, který umožní financovat organizace podporující unijní politiku a ideologii. Takže strategie Evropské unie přitom podle něj otevřeně označuje neziskové organizace za důležitého partnera pro vládnutí. Dokument argumentuje tím, že zapojování občanské společnosti do tvorby evropských politik je zásadní pro budoucí fungování Evropské unie. Právě proto chce Evropská komise neziskovým organizacím zajistit nejen politickou a právní ochranu, ale také dlouhodobé a stabilní financování. Tak, no.
1: No, myslím si, že je nejvyšší čas jednak zavést zákon FARA tady, který trošku ty neziskovky přistřihne. Druhá věc, neziskovky, které odvracejí stát, tak zakázat. Problém je v jedné věci, že tady není boha, který by to udělal. Protože se podíváte na pyramidu moci světových elit, tak tam máte neziskovky postavené do stejné úrovně, na stejnou úrovni, jako jsou vlády. To znamená lidi, kteří vylezli ze škol, jsou polovzdělaní, nevědí nic, životní zkušenosti nemají žádné. Jo. Dneska jsou placeni za rozvracení státu, nejsou, jak jsem říkal, nejsou někým voleni a tak dál, nemají žádnou odpovědnost, tak ty dneska jde na úroveň státu, ty tady dneska budou poroučet. Jo. Takže jako, jak to asi může dopadnout? To je jedna poznámka. Druhá poznámka, kterou mám k tomu, tak jako souvisí s tím, že když jsme do Evropské unie vstupovali, tak jsme vstupovali proto, že nám slibovali vyšší životní úroveň, zvýšené bezpečí a tak dál. Ptám se, co z toho máme. A když mi někdo na to odpoví, že nic, tak se zeptám, proč tam, co tam ještě děláme, proč tady ještě dávno jsme tam odtud nevypadli. A tady nejde jenom o to vypadnout jako jeden stát, ale pojďme se bavit o to, co by měla dělat vláda, aby jsme byli jako prostě v nějaké skupině. Jenže když se na to podíváte, tak dneska to vypadá tak, že z určitých důvodů to nejde, mimo jiné proto, protože jednak je Agrofert Deutschland, takže kvůli Němcům to moc nepůjde, Babišovi. Babiš má tam zámeček někde ve Francii, kde to zkoumá francouzská prokuratura, teď se něco dobrala, tak náhle, aby se to nějak to utichlo, tak budeme prodávat zbrojovku sem tím, budeme prodávat Francouzům a tak dále. To je potom těžké, víte? To pak jako je těžké, to pak jako nejde, jo? Takže tam se ošetří na úkor státu, se ošetří soukromé zájmy, jo? Tam je to nebezpečí. Jo, tam je to nebezpečí. Tady v těchto položkách a ne v tom, jestli byl někdo před 30 lety někde členem KSČ nebo něčeho podobného, nebo jestli byl někde jako registrován, nebo to není podstatné, tohle je podstatné. Jak tohle nám škodí teďka, tam to už jako je někde jinde. Takže tolik teda k této věci a poslední zprávu, kterou tady mám, tak vyjádření senátorky Amplové o tom, že Pavel přestává být jejím prezidentem. Já jako mě překvapuje, že jak se na to přichází teďka, že tedy se studentský Němců na českém území se neměl vůbec konat. Proč to pro Krista pána teda vláda nezarazila a ten senát na to dostatečně netlačil? Protože tohleto vlastně způsobí opětovně rozkol mezi vztahy v obou státech, mezi vztahy mezi lidmi toto. Takže to je jako další záležitost a divím se, že teda tady, když jako je to takhle, jsou to tak velký kamarádi, takže jsme se jich nezeptali, kolik peněz z těch válečných reparací, které nám dluží, tak jako z jak moc plnou peněženku přijeli, kolik teda sem přivezli. No, protože když jako dobré, to tak přátelé, tak dobré už ti dělají dobré přátelé. No. My nemáme vypořádáno vůbec nic, tady mluví o nějakém smíření dialogu a přitom tady chtějí majetek. Přitom jako nedávno říkal i prezident Zeman, ex-prezident, že teda on jako předseda parlamentu, že byl u toho, že se podepisovala teda smlouva s Německem, kde teda se jednoznačně řekl, že teda žádné nároky znášet nebudou. Šup a máte to tady zase. No. Takže jako prostě tohleto, navíc tam ten nějaký si posled označuje usnesení poslanecké sněmovny proti sjezdu za karikaturu parlamentarismu. Takže se divím, jako, že prostě jako je tady takovýto člověk vůbec trpěn. Nerozumím tomu. Opravdu ne. A tady jako ona to zmiňuje také, tady jako činnost pro cizí moc, což by teda stát měl vlastně prověřit, financování kontakty, roli teda to meeting Brno, vazby na bavorské instituce a tak dál, tak jako bezpečnost teda vůbec, ta širší celé té akce a podobně. Navíc teda je ta skutečnost, že tomu tedy Petr Pavel udělal teda tu záštitu, tak jako říká, že prostě toto je prostě potřeba jak si se na to podívat, protože říká, že nevěřila, že bude takový politický kaskadér, že to udělá, že to nenapadlo, že nebude mít ani takovou dávku soudnosti, sebereflexe, ale bude, protože si musíte uvědomit, že tyto lidé v čele státu už dávno nejsou voleni lidmi, na ty oni se vykašlou. Ty jsou voleni podle toho, jak dopadne hlasování. A jestli někdo sečítá hlasy, někde sečítá nějaká firma, která je někde umístěna v Karibiku, tak vás může napadnout, že asi za tím něco bude. Když tady máme statistický úřad a tak dál. Takže to je ještě pořád takový, řekl bych, projev jako naivity tohleto. No, bohužel, jako, když je to šel senátor a tak dál, tak si myslím, že lépe to nekomentovat, protože tohle to mělo být zastaveno předtím. To k tomu nikdy nemělo dojít, tady k tomu. S tím jsme asi skončili, jsme asi vyčerpali dnešní pořád s výjimkou teda toho tematického okénka. Já se vás pokusím s ním seznámit, protože je důležité, závažné. To tematické okénko je dneska, obsahuje společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů. Je to z 25. A říká se v něm, Ruská federace a Čínská lidová republika, dále jen smluvní strany, civilizace se starověkou historií, země, zakladatel Organizace spojených národů a stálí členové její rady bezpečnosti, důležitá centra moci multipolárního světa, který hraje konstruktivní roli při udržování globální rovnováhy sil a zlepšení systému mezinárodních vztahů, vedení myšlenkami rusko-čínské společné deklarace o multipolárním světě a vytvoření nového typu mezinárodních vztahů ze dne 23. dubna 1997 společného prohlášení mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou o mezinárodním řádu v 21. století ze dne 1. července 2005, společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o současné situaci ve světě a důležitých mezinárodních problémech ze dne 4. července 2017 a společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vstupu mezinárodních vztahů do nové doby a globální udržitelnosti ze 4. února 2022 uvádějí následující. Za prvé, od konce druhé světové války se urychlují změny v mezinárodních a mocenských vztazích ve světě. To je nadpis první kapitoly. Na jedné straně vlna dekolonizace a konec studené války vedly k významnému zvýšení počtu suverénních států ve světě. Světové společenství se stalo více různorodé a komplexní. Došlo ke zvýšení úrovně rozvoje a mezinárodních vlivů států v Asii, Africe a na Středním východě, v Latinské Americe a Karibiku. Zvýšil se počet regionálních a meziregionálních sdružení, jejich činnost pokrývá všechny oblasti mezinárodních vztahů, od politiky a bezpečnosti po ekonomiku a humanitární směr. Jejich role ve světovém dění neustále se zvyšuje. Vzájemná propojenost a vzájemná závislost ve světě dosáhly úrovně bezprecedentní v historii lidstva. Pokusy řady států řídit světové záležitosti a vnucovat ostatním své zájmy a omezovat možnosti suverénně rozvojených zemí v duchu éry kolonialismu selhal. Systém mezinárodních vztahů v 21. století prochází hlubokými transformacemi, evolučně se posouvající do dlouhodobého stavu policentricity a formování nového typu mezinárodních vztahů. Většina států s ohledem na získané historické zkušenosti si hluboce uvědomila nástup nové éry a potřeby jí cestou formování soudržnějšího mezinárodního společenství, jakož i vzájemného respektu k základním zájmům, rovnosti, spravedlnosti a oboustranně výhodné spolupráci bez rozdělování světa do protichůdných regionů a bloků. Na druhou stranu se situace ve světě komplikuje. Rostou negativní neokoloniální trendy, je uplatňována jednostranná síla, hegemonie a bloky konfrontace. Základní obecně uznávané normy internacionality jsou pravidelně opovrhovány, harmonizace práv a mezinárodních vztahů je pro státy stále obtížnější. Jejich jednání a řešení konfliktů v rámci globálních vládních institucí mnohdy ztratila efektivnost. Světová mírová a rozvojová agenda čelí novým rizikům a výzvám a existuje nebezpečí mezinárodní roztříštěnosti komunity a návrat k zákonům džungle. Za druhé, k nastolení harmonického procesu rovného a uspořádaného multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů, včetně spravedlivějšího a racionálnějšího systému globální správy, smluvní strany se zavazují a vyzývají mezinárodní společenství, aby ve vztazích mezi sebou dodržovalo následující základní principy. Takže princip první. Princip otevřenosti, inkluzivní a vzájemně výhodné spolupráce ve světě. K tomu se říká, je důležité ve světě překonat separaci a podporovat odstranění přeshraničních překážek v různých oblastech s respektem na suverenitu, územní celistvost a identitu všech suverénních států. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy, to jsem čet. Mezi státy ve světě by neměly být žádné rozdíly a překážky pro rozvoj rovných, úctivých a vzájemně prospěšných vztahů mezi nimi. Je třeba respektovat volbu cesty a modelu rozvoje pro každý suverénní stát. demokratizace mezinárodních politických vztahů a budování otevřenější světové ekonomiky je v základním zájmu všech států světa a jednostranné přístupy k řešení společných problémů, hegemonie a politiky nátlaku v kterémkoliv z jejich projevů je nepřijatelná. Princip 2. Princip nedělitelné a rovné bezpečnosti. Formování více sjednoceného mezinárodního společenství na pozadí rostoucích společných rizik a vize pro lidstvo znamená, že bezpečnost jednoho státu nemůže existovat bez zajištění bezpečnosti druhého. Všechny suverénní státy mají stejné právo být bezpečné. Je nutné věnovat náležitou pozornost racionálním bezpečnostním obavám všech zemí, zaměřit se na spolupráci v bezpečnostních otázkách a odmítnout blokovou konfrontaci a strategie her s nulou, postavit se proti rozšiřování vojenských aliancí, hybridních válek a válek v zastoupení, podporovat vytvoření obnovené, vyvážené, efektivní a udržitelné globální a regionální bezpečnostní architektury. Neshody a spory by měly být řešeny mírovou cestou a měly by se řešit základní příčiny konfliktů. Nepřijatelné je donutit suverénní státy, aby se zřekly neutrality. Za třetí, princip mezinárodní demokratizace vztahů a zlepšování globálního systému vládnutí. Všechny státy a jejich sdružení jsou svobodné při výběru zahraničních partnerů a modelu mezinárodní interakce. Hegemonie ve světě je nepřijatelná a musí být zakázána. Žádný stát ani skupina států by neměly kontrolovat mezinárodní záležitosti ani kontrolovat osudy ostatních zemí a monopolizovat rozvojové příležitosti. Globální systém řízení a regulace musí poskytovat podmínky pro rovná práva pro účast všech států na politickém rozhodování a získávání benefitů z těchto procesů. V globálním vládnutí se důležité nástroje pro zefektivnění systému mezinárodních vztahů je nutné dodržovat suverénní rovnost a nadřazenost mezinárodní rovnosti práva, multilateralismu, lidskost a orientaci na výsledky. K tomu je nutné posílit roli multilateralismu jako hlavního nástroje řešení mnohostranných a složitých globálních problémů a zabránit oslabení OSN. Reformovat OSN a další mnohostranné instituce musí být v zájmu všech lidí. Soustavně zvyšovat reprezentativnost a hlasovací práva rozvojových států v mezinárodním systému. Charta OSN je základní norma mezinárodních vztahů a její principy by měly být posuzovány v jejich celistvosti a ve vzájemném vztahu. Pravidla vytvořená v úzkém kruhu států by neměla nahrazovat obecně uznávaná mezinárodní pravidla. Velké státy musí převzít zvláštní odpovědnost a poslání, klást na sebe další požadavky a nezneužívat své výhody. Pravidlo 4. Světová civilizační a hodnotová rozmanitost. Všechny lidské civilizace jsou cenné a sobě rovné. Civilizace se nedělí na vysoce rozvinuté a málo rozvinuté, na silné a slabé. Duchovní a mravní systém žádné civilizace nelze považovat za výjimečný nebo nadřazený ostatním. Všechny země musí prosazovat závazek k pohledu na civilizaci založenou na rovnosti a vzájemné výměně zkušeností, na dialogu, posílení vzájemného respektu, porozumění, důvěry a výměny mezi různými národnostmi a civilizacemi. Podporovat vzájemné porozumění a přátelství národů všech zemí, chránit rozmanitost kultur a civilizací. Je třeba důrazně odmítnout využívání lidských práv jako záminky pro zasahování do vnitřních záležitostí jiných států, jakož i politizaci a instrumentalizaci otázek lidských práv. Náboženství je důležitým dirigentem lidské kultury, hraje zvláštní roli při jejich budování vazeb mezi národy, a všechny státy musí vytvářet příznivé podmínky pro mezináboženský dialog a výměnu názorů. Za třetí, smluvní strany budou nadále rozvíjet společnou vizi formování multipolárního světa a spravedlivější mezinárodní vztahy nového typu. Takže tolik tedy toto společné usnesení, které si myslím, že může být i základem, nebo možná i nějakým třeba i úvodem pro nově koncipované pravidla Organizace spojených národů nebo jiné organizace, která tuto organizaci, která dneska tedy tak říkajíc proflákla, nahradí. Takže tolik ode mne pro dnešní večer. Pozval bych vás zítra tedy na Kompas, v úterý na speciál o 20 hodin. Tam budou některé velmi zajímavé otázky, které vás budou zajímat, protože tíží nás všechny. A chtěl bych ještě připomenout, pozvat tedy posluchače na 13.6. do Jablaného nad Orlicí, kde máme teda besední setkání s občany, s posly. A také připomenout, že v rámci toho proběhne i výroční členská schůze Spolku poslů budoucnosti zlatého věku. Takže ti poslové, kteří nebudou moci přijet, prosím vás, předejte těm, kteří pojedou, předejte jim nebo pošlete jim plnou moc k zastupování a hlasování na této výroční schůzi, abychom byli usnášení schopní. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer panu kolegovi za spolupráci.
0: Tak též, pane inženýre. Tak, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji, příjemný večer a zbytek víkendu. A my se jdeme kouknout tedy na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Takže hezký večer, dámy a pánové a pane inženýre, i vám hlavně.
1: Hezký večer.
0: Tak. A nezapomeňte šířit pořady z archivu i z Odyssey, tak, protože musíme porazit, nebo aspoň nějak bojovat s tou hydrou, ať už korporátně fašistických médií, případně samozřejmě těch, které se říkají média veřejnoprávní služby. No, tak uvidíme. Tak jo, díky moc, já to jdu tady nějak přepicnout, nevím jak, ještě to tady přepicnu, jdem se na to kouknout a jdeme na to. Co tam dáme písničku? Zkusíme Traktor, Soudnej den a přepicneme to.

0: vždycky!
1: Lebo viete, všetci kradnú, všetci kradnú, iba ja
0: čerpám.
2: A to mluví za všechno. Teď mi dovolte, abych přivítal hlavního hosta našeho shromáždění a tak napřed si ještě zahrajeme. Asi něco, co všichni známe a k čemu bychom se měli vrátit.
3: Ten

0: dnes. Tak přátelé, vzpomeňme si na to husické heslo. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.
1: Pokoj vám, přátelé. Jsme tady velmi pestrá skupina, zastupující různé názory. Já jsem tady jako husický kněz, ale hlavně jsem tady jako člověk, který miluje tuto zemi a miluje její národ. Myslím si, že v tom se shodneme a to nás spojuje. Stavíme se tady společně proti tomu, aby se pod slovem smíření podsouvalo přepisování dějin. Smíření bez pravdy není smíření. Je to ztráta vlastní síly. Na druhé straně této akce nestojí jen sudoto-německý Landsmannschaft. Stojí tam taky muži a ženy z Čech a Moravy, kteří se záměrem sjezdu souhlasí. A nebo mu rozumí jinak. Nedejme se zlákat k tomu, abychom je nazývali hanlivými jmény. Nedejme se zlákat k tomu odsuzovat je. Jestli tady stojíme na obranu národa, tak musíme svým cílem učinit posílení jednoty v národě. A do toho národa patří i lidé, kteří se podporují. K čemu bude, když se navzájem utvrdíme, že my tady máme pravdu a oni jsou hlupáci nebo zrádci? Raději se snažme předat jim svoje pádné argumenty. Máme je. Máme pádné argumenty. Tak udělejme, co můžeme, aby i oni je vyslechli. A pokud chceme, aby je vyslechli, tak sami musíme být schopni slyšet. Chceme-li, aby uznali, kde máme my pravdu, buďme sami ochotní uznat, kde ji můžou mít oni. A chceme-li hájit dějiny před překroucením, tak se nesmíme bát opravit svůj postoj. Dovolte, abych vám přečetl úryvek z Bible. Ježíš vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim, modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se. Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Víte, Ježíšovi tam šlo o dost. Šlo mu o život. Věděl to a modlil se a prosil, aby ho smrt na kříži nemusela stihnout. Přesto on upřednostňuje Boží vůli před tou svojí. My cítíme, že nám jde o hodně. Děje se tady něco, o čem nevíme, jestli to nepovede k bytostnému ohrožení našeho národa. A jako se Ježíš modlil, aby nemusel na kříž, i my se modlíme, aby těžko vydobitá suverenita našeho státu zůstala i do budoucna zachována. A jako Ježíš dává přednost vyšší moudrosti, i my máme pozvat vyšší moudrost, aby se věci udály podle ní. A ne podle toho, jak to sami hodnotíme. Postavit se proti sjezdu v Brně, to je v pořádku. V tom jsem tady s váma. Ale ani nezvážit argumenty těch, kdo sjezd podporují, to už podle mě v pořádku není. Je třeba dát si pozor, jakým duchem bojujeme za svoji pravdu. Jestliže se pod slovem smíření skrývá přepisování dějin, máme důvod říct ne. Jestliže se pod slovem dialog skrývá požadavek, abychom mlčeli o vině, máme právo říct ne. Jestliže se pod slovem Evropa skrývá rezignace na svůj národ, máme povinnost říct ne. A zároveň se podívejme sami do sebe, zda nechráníme nedotknutelnost českých kroků vůči Němcům víc než pravdivost a spravedlnost. Věřím, že pravda se nemusí bát dialogu. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za suverenitu českého státu. Děkujeme ti za svobodu, ve které žijeme. Děkujeme ti za všechny naše sousedy, díky kterým jsme tím, čím jsme. Děkujeme ti za prohrané i vyhrané spory, které nás posílily a poučily. Otevři, Pane, naše oči, abychom správně rozuměli našim dějinám. Veď, Pane, naše ústa, ať svědčíme o celé a čisté pravdě. Dopřej nám, Pane, sílu tichosti, abychom dokázali naslouchat. Naplň nás, Pane, pokorou, abychom dokázali ustoupit, pokud to je správné. Vlij do nás, Pane, svoji laskavost, abychom bližního vnímali jako člověka a nejen jako oponenta. Zachovej, Pane, mír a lásku v našich srdcích, když se dějí věci, které hodnotíme jako zlé. Požehnej vám a dobru ve vás, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

A teď konečně přichází tedy ta chvíle, kdy na tohle pódium nastoupí hlavní host a já mám čest tady přivítat našeho pana prezidenta Miloše Zemana.

0: tohoto pána a téměř svého přítele můžu s hrdostí nazývat prezident České republiky.
1: Vážení spoluobčané, děkuji organizátorům této akce za to, že mě pozvali. Je to první protestní demonstrace, které se účastním od roku 1989. A řekl bych, že je to demonstrace protinacistická. Proč? Protože ten, kdo zná historii, ví, že sudetští Němci byli integrální a fanatickou součástí nacistického hnutí. V posledních svobodných volbách před Mnichovem 92% sudetských Němců volilo Henleinovu sudetskou stranu, která byla pátou kolonou Adolfa Hitlera. A skutečným správcem protektorátu nebyl říšský protektor, ti se často střídali. Ten, kdo trvale zůstal a kdo byl vládce protektorátu, byl sudetský Němec Karl Hermann Frank. Za jeho vlády bylo popraveno nebo umučeno v koncentračních táborech 160 tisíc našich občanů. Po válce byl založen sudetoněmecký spolek. Založili ho bývalí nacisté. Celou dobu vystupoval proti českým národním zájmům. Naposledy jeho předseda Bernd Posselt v roce 2002 hlasoval proti vstupu České republiky do Evropské unie, v Evropském parlamentu. Ale nestačí jen rozhorčovat se nad obludností sněmu, který se koná v blízkosti Kounicových kolejí, které jsem před chvílí navštívil, abych se poklonil památce obětí nacistického a tedy Frankova teroru. Musíme přemýšlet, co bude dál. A já na závěr svého vystoupení, abych nemluvil tak dlouho jako můj předřečník, bych vám chtěl navrhnout další postup. Jsme svobodní lidé, občané ve svobodné zemi a máme volební právo. Na podzim tohoto roku se konají komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Máte právo převolit městské zastupitelstvo, a to naprosto demokratickým způsobem. Ale nejenom to. Budou i volby senátní, volby krajské a nakonec volby parlamentní. Ve všech těchto případech máte právo nevolit ty kandidáty politických stran, které v poslanecké sněmovně nepodpořili rezoluci odsuzující sudetoněmecký sněm. Tu rezoluci, o které Bernd Posselt řekl, že je to vražka. A poslední věta na závěr. V roce 2028 budou prezidentské volby. Máte právo nevolit toho, kdo dal sudetoněmeckému sněmu svoji záštitu. Děkuji vám za pozornost.

Ano. Toto skandování si skutečně Miloš Zeman zaslouží. A mě těší, že ve vás všech nezemřela ta myšlenka, že jsme Československo. Děkuji panu prezidentu.

0: Na něj promluví člověk, který se naším jazykem nikdy nerozpakuje říct, co si myslí. A já tady vítám Jardu Foldynu.
1: Děkuju moc, děkuju vám. Děkuju za to krásné přivítání v tomto nádherném jihomoravském městě, v naší České republice. Já vám fakt děkuju. Přišel jsem říct jenom pár slov. Přátelé, ten sjezd Landsmannschaftu je epizoda. Ale ta epizoda zapadá do mozaiky. Do mozaiky likvidace identity národů v celé Evropě. Představte si, kdo je dneska tady vlastně zastupuje. Ten největší problém nejsou ti sudečtí Němci, nebo posel, ale český kvislingové, kteří je zastupují v dresu Landsmannschaftu na české politické scéně. Od parlamentu až na hrad! Od parlamentu až na hrad! A z toho mějme největší obavu! Dámy a pánové, z toho mějme největší obavu. O to jim tady jde. To všechno zapadá do střípku. V Evropě se bojuje o to, aby národy Evropy, a tak i ten náš, ale i ten německý, ztratili svoji vlastní identitu, ztratili svoji historii, popřeli ji a přestali se zajímat sami o sebe. To je zásadní problém dnešní Evropy. A oni si oblíkli dres sudetoněmeckého Landsmannschaftu a moralizují tady kde koho. Ale kdo to je? Podívejte se na ty české kvislingy. Od parlamentu až na hrad. To je velký problém nás Čechů, nás vlastenců. Dámy a pánové, moji milí spoluobčané, já tu mám vzkaz pro ty sudetské Němce. Já bych jim chtěl říct, ať se vrátí domů a usilují o to, aby Německo zůstalo Německem, aby nebylo chalifátem, tak jak to dělají jejich politici. Německo má svůj vlastní problém a my takový problém nechceme, ani my v České republice. A podívejte se, kdo tady v České republice za ně kope a co vlastně chtějí. Chtějí, aby jsme se zbavili identity. Chtějí ty, kteří položili život za naši svobodu, nazývat těmi, kteří nás otročili. A ty, co nás otročili a zabíjeli, dělají morálními majáky. To je přesně ta prasárna těch prasáren největší. My si ji nenecháme vzít vlastní historii. Na ní hrdí! Budeme na ní hrdí! Ať si celá topka, pan prezident a všichni ostatní dělají, co chtějí. My tady protestujeme proti politizaci minulosti. My protestujeme proti zkreslování dějin. My víme, kdo nás osvobodil a my víme, kdo zabil 360 tisíc našich spoluobčanů. Nám to nemusí nikdo říkat. A my to tuto pravdu budeme bránit, i kdyby nás to stálo cokoliv. Děkuji vám, že jste přišli. Řekněte to svým dětem. Děkuji vám.

Já děkuju Jardovi Foldinovi, protože jeho řeč je vždycky jasná. A já se připojuju k tomu, že budu taky vždycky mluvit jako on. A vždycky budu říkat, že kdyby nás neosvobodil maršál Koněv, tak bych tady nikdy nebyl. A můžou nám to škrtat, jak chtějí. Víte, proti smyřování nic nemám. Ale jestliže u vás někdo zazvoní, vrazí nohu do dveří,

a řekne, já se jdu s vámi smířit, tak takhle to nejde. A teď mi dovolte, abych pozval tady na pódium europoslance Lukáše Blahu a paní Kateřinu Konečnou.

Ještě než dneska začnu a všechny vás tu moc vítám, jste úplně skvělí, tak mi dovolte, abych vám něco ukázala. Tohle jsem za vás všechny přinesla posadovi! Co k čemu, tak místo servilního přijímání na hradě bavorského premiéra otevře právě tuhle otázku. Mám tady jeden vzkaz. Nevážená Česká televize, o objektivitě vašeho vysílání si fakt už nikdo iluze nedělá. Ale to, co jste předvedli v souvislosti s informováním o sjezdu, hanebném sjezdu, vám doporučuji přejmenovat se na protektorátní nebo kolaborantskou televizi. Že si za tu hrůzu, kterou nazýváte zpravodajstvím, necháváte platit? A stydím se za české přisluhovače, kteří mají tu drzost podílet se na likvidaci naší státnosti, na likvidaci základů právního státu, na likvidaci naší hrdosti. To vše totiž činíte podporou aktivit sudeto německého Landsmannschaftu, který se nikdy nevzdal svých majetkových požadavků. Miloši Vystrčile, ty tajvanský pomatenče! Největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a potáhnete klidně na Tajvan nebo i do Bavorska. Ale nebudete otravovat vzduch v naší zemi. Jedním z takto vlastně zrádných jednajících poslanců je také europoslanec Zdechovský. Útoky na dekrety prezidenta Beneše se totiž množí i v Evropě. Tahle akce je koordinovaná. A v tomto týdnu jsme například, a pojď za mnou, Luboši, v Evropském parlamentu přijímali usnesení proti Slovensku. A teď mě poslouchejte, co v tom usnesení je. Je tam jasně napsáno, že samotná existence Benešových dekretů je útokem na práva menšin. A pozměňující návrhy zpřísňující kritiku dekretu prezidenta Beneše nepodal žádný Němec ani Maďar, ale právě tenhle kašpárek Zdechovský. A víte, kdo pro tuhle věc hlasoval z českých europoslanců? K
kromě Zdechovského také ODS, Piráti, paní europoslankyně Bartušek a samozřejmě Farský z Dozimetru. Nicméně by vám s Libušem slibujem, že to nevzdáme a nenecháme Evropský parlament zničit naši státnost! Musím říct, že je mi velmi smutno, kam jsme se i tady v Brně dostali. Že policie a vybraní politici chrání sudetoněmecké dostaveníčko, ale žena, která na zastupitelstvo rozvine vlajku země, která Brno osvobodila, je odvedena a bude popotahována, to

Suverénní vláda v suverénní zemi by dokázala s trochou snahy podobné hanebnosti zastavit. Když to ale neudělala, tak alespoň vyzývám vládní koalici k tomu, aby podobně jako Polsko či Řecko otevřela téma válečných reparací. Udělejme všechno pro to, aby se již žádný sudetoněmecký sjezd u nás nikdy nekonal. Chtěli Heims in Reich, tak ať stáhnou a zůstanou tam! Udělejme všechno pro to, aby skončilo přepisování dějin! Relativizace sudetských Němců už stačilo! Díky!

0: Já mám velikou radost, že nás tady přišel podpořit Slovák, protože já se hrozně stydím, když na demonstraci v Bratislavě demonstruje Vít Rakušan. Když tam mluví náš kolega Ivan Trojan. Nejen, že to považuji za nepřípustný, považuji to taky za velkou ostudu. A proto teď sem zavolám jednu kolegyni. Která svým postojem si to taky pěkně odnáší. Jarko, je to tvoje.
1: Dobrý den. Děkuju. Nechci křičet, ale chci vám říct, že mám radost, že je tolik ještě dobrých lidí a mám, jakkoliv jsem v podstatě v duši smutná z toho, co se tu děje, tak dneska teda mám velikou radost, že je vás tolik. A protože bych chtěla, abyste chviličku nechali malinko stranou tu politiku, jenom tak malinko, a já bych vám řekla takovou kratoučkou říkanku, básničku, která si myslím vás potěší. Nechci vás zdržovat dlouho, doufám, že a na konci můžete hádat, kdo to napsal, je to starý básník, dobře, tak. Je v Čechách, čeho je třeba. Je masa dost, piva i chleba. Jen jedno nám schází, to sůl. A přece k nám sousedstva půl, jak ke žlabu žene se k lizu. Cizinec přišel, honem sem židli, abyste s paní nám nevynestíme. Sedí, my usneme, do běla spíme, a když se konečně přec probudíme, ejhle pan cizinec, jak když tu bydlí, všechno se líbí mu, všechno mu sluší, všechno nám vyjedl z komory, z klípku, uzené z komína, z kurníku, slípku. Leží nám v posteli, z dýmky nám kouří, po nás jen lišácky očima mhouří. A my tu sedíme, drbem si uši. Host do domu, Bůh do domu. Ach, neříkej to nikomu. My máme čertvem naši vlohu, v svém domě už dost těch bohů. A kdybyste nevěděli, to napsal dávno, dávno Jan Neruda. Děkuji vám.
0: Děkuji ti, Jarko. A jenom ti chci říct, zase už nebudeš smět nikam. Ahoj. A teď zavolám na pódium člověka, který měl nedávno zákaz vystoupit v České televizi. Radši ten pořad snad zrušili, nebo co, jenom aby tam nepromluvil, protože on totiž umí mluvit a umí argumentovat. Jindra Reichl. Zdravím Brno, zdravím Českou republiku a zdravím i naše bratry ze Slovenska, kteří nás sem dnes přišli podpořit v boji za naši svrchovanost a naši státnost. Díky, že jste přijeli.

stále sebranka dezolátů tady. Vidíte, ten hodný pan poslat přijede s tím sudetoněmeckým landsmannschaftem, kterému jde o to krásné usmíření. A vy místo toho, abyste vítali a byli jste rádi, že sem dorazili do Brna vás poctít svojí návštěvou, tak proti ním protestujete. No, že se nestydíte. Víte co? Já se také nestydím. Já jsem tady s vámi a říkám, že organizace, která vznikla z nacistických členů, původně nacistických členů, která zpochybňuje naši svrchovanost, která se snaží narušit naše ústavně právní uspořádání a zejména se snaží okrást naše občany žijící pohraničí o jejich majetky, tady nemá absolutně co dělat. Nejste tady vítaní, vraťte se zpátky do Německa.

jeden z velkých vítačů z české politické scény, pan Ženíšek, se mě v televizi zeptal, kdy už konečně budou moci sem přijet Němci nebo sudečtí Němci, aby je nějaký nenávistivý Reichl nenazýval nácky. Tak já mu odpovím ještě jednou z tohoto místa. Němci a sudečtí Němci, kteří respektují Českou republiku, se mohou přijet vždycky, kdykoliv a my je tady rádi uvidíme. Ale politická organizace Bernda Posselta, která je nepřátelským sdružením vůči českým národním zájmům, sem nesmí přijet nikdy, ani za 1000 let.

Říkají nám, že jsme nahnědlí náckové, kteří nechtějí dialog. Já tady vidím transparent za lidice. Tak bych chtěl každého jednoho politika z opozice vyzvat, ať jde se podívat do očí těm pozůstalým a přeživším z Lidic a řekne jim, že jsou to nahnědlí náckové. Myslím si, že v tu chvíli dostanou pár facek a budou za to ještě rádi. Že se nestydíte, hamba vám! Dialog mezi pachatelem a obětí nelze vynutit. To není smíření, to je snaha o to, abychom zapomněli, abychom rezignovali na naši národní paměť. A každý, kdo se tváří, že mu jde o to smíření, není ve skutečnosti žádným mediátorem. Je to diktátor, který nemá ani špetku soucitu a empatie s citem lidí, kteří zde zažili nacistickou okupaci, nebo s dětmi, kteří přišli o svoje rodiče právě kvůli německému nacismu. Tyhle diktátory my tady prostě nechceme. Právě proto se snaží otočit tu historii a říct, že tady jde o vzájemné odpuštění, o vzájemnou vinu. Nic takového nesmíme akceptovat, to je čirý revanšismus. Tady je jasný pachatel a jasný oběť. Obětí je Česká republika, naši předkové, naše občané a pachatelem je německý nacismus, jehož kořenů sudetoněmecký landsmannschaft vzrostl a které jsou v něm stále velmi hluboce zakořeněny. Jejich sjezd u nás není gestem smíření. Je to provokace, je to arrogantní akt nadřazenosti Německa vůči naší zemi. A právě proto je dobře, že jsme tady a že si to nenecháme líbit. Že ukazujeme, že jsme hrdí občané této země a není nám to jedno. Prostě a jednoduše tyhle ty jejich nadřazenecké maníry musí skončit a musíme jim dát jasně najevo, že u nás nemají co dělat. Tu nadřazenost dal jasně najevo i pan Posselt, když znovu zopakoval, že mu dekrety vadí a když označil naše usnesení našeho parlamentu za karikaturu a frašku. Co si to ten člověk dovoluje? Co si to dovoluje? Jak může nějaký člověk označovat usnesení naší dolní komory za karikaturu a frašku a mít plnou pusu smíření. Já mu to nevěřím. Ukázal nám svou pravou tvář, ukázal nám, s jakým pocitem nadřazenosti se k nám chová. Se stejným pocitem nadřazenosti, se kterým se k nám chovali nacisté ve 30. letech. On není vůbec o nic lepší. Pane Posselte, seberte se, vraťte se do Německa a už se nikdy nevracejte. My všichni, kdo nejsme naivní, moc dobře víme, o co jim jde. Není to smíření. Je to prolomení Benešových dekretů a snaha zrevidovat majetkově právní uspořádání po druhé světové válce. Jde jim o naše majetky. Nepodařilo se jim sebrat nám je silou, tak se o to teď snaží lstí. Ale to, co je na tom nejhorší, není jejich snaha. Ale přisluhovači tady z České republiky, kteří jim to pomáhají. Oni se ve sporu českých občanů, přeživších z Lidic a sudetoněmeckého landsmannschaftu postavili na stranu sudetoněmeckého landsmannschaftu. To je absolutní zrada českých národních zájmů. Hanba jim!

A největší ostudou vůbec naší země je skutečnost, že ten největší přísluhovač ze všech sedí aktuálně na Pražském hradě.

0: On pomáhal Lichtensteinu obejít Benešovy dekrety v soudních sporech. On převzal záštitu nad celým tímhletím hanebným festivalem. On dokonce chce, aby jsme přišli o naši vlastní měnu, o právo veta a chce rozpustit Českou republiku ve Spojených státech evropských. Tomu nesmíme dovolit. A když tady bývalý prezident Miloš Zeman řekl, že v roce 2028 máme právo jít volit někoho jiného, já myslím, že to není naše právo. Já myslím, že to je naše povinnost. Tenhle člověk na hradě nemá co dělat. Pojďme mu dát společně výpověď.
1: Budeme prýt právě už. No, to je furt dokola, přesně.
0: Tohle totiž není problém česko-německý. To je problém česko-český. V Polsku by si to nikdy nedovolili, protože i když Tusk s Navrockým můžou mít 1000 rozporů, tak na jednom by se shodli, že tenhle ten akt zrady, tenhle ten akt ponížení vůči jejich národu by na svém území nikdy nedopustili. A my ho tady máme jenom proto, že tady máme pořád ještě skupinu vlastizrádců, kteří jim přihrávají a kteří si hrajou na euroobčany. Ale ve skutečnosti jsou to jenom štváči, kteří prostě nemají české srdce a kterým je osud České republiky naprosto ukradený. Každý, kdo nás cpe blíž a blíž Bruselu, je člověk, který jedná proti národním zájmům České republiky. Pokud chceme skutečné smíření, pokud Němci chtějí skutečné smíření, tak ať respektují naši svrchovanost. Ano, my máme jistě společné názory a společné vidění světa na mnoho problémů, jako je migrace, Green Deal a federalizace Evropské unie s AfD. Ale přesto říkám i našim přátelům z AfD, pokud nedáte pryč ruce od našich Benešových dekretů, pak už přáteli nebudeme. My jsme suverénní Česká republika a nikdo z Německa nám nemá co mluvit do naší legislativy.

Pokud chcete skutečně nikoliv smíření, ale odpuštění, odpuštění od nás, kterým jste ublížili, tak začněte tím, že nám zaplatíte škody, které jste tady způsobili. Zaplaťte nám válečné reparace a pak se můžeme bavit dál. Česká národní paměť, česká hrdost, česká suverenita, ale není na prodej. V žádném případě ne. Prosím, pojďte nás podpořit, protože vy máte tu sílu. A pokud vy nám tu sílu dáte, pokud nám ji delegujete, tak já vám můžu slíbit jediné, že už se tady nikdy na tomhle území žádný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konat nebude. Pokud bychom my s kolegy SPD byli na ministerstvu vnitra, tak vám teď a tady říkám, že tu akci bez milosti zakážeme. Dámy a pánové, přestaňme před nimi ohýbat záda, pojďme prosím najít naši národní hrdost a pojďme jim říct, že tohle je Česká republika, tady platí naše právo a tady rozhodují naši politici, nikoliv nějací přivandrovalci z Německa. Tohle je hlavní vzkaz, který jim tam musíme poslat. Naše země je tady a bude tady stát hrdě dál. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Děkuji vám.

0: Takže to potom dám. Já děkuju Jindrovi Reichlovi, protože mi promluvil z duše a už plně chápu, proč ho nechtějí v České televizi.
1: Dobrý den, dámy a pánové, malá operativní, ztratil se pan Ferda Vraněk a potřebujeme, aby se dostavil semka k tomu hnědému stánku. Děkujeme.
0: Vaněk, hledá se Vaněk. No, než se najde pan Vaněk, můžu vám říct takovou svoji historku ze života. Já mám chalupu v českém pohraničí v Orlických horách, kde dřív tedy bývaly Sudety. A jednoho dne tam přišel takový mladý chlapec, měl sebou dítě a říká mi, já jsem tady v té chalupě kdysi bydlel jako kluk a vzpomínám si tady, visely tyhle obrázky. Já povídám, jestli k tomu máš nějaký citový vztah, pak si ten obrázek vem. A on mě strašně poděkoval, já jsem říkal, hele, ty máš možná doma koberec mýho židovského dědečka, ale co jsme si, to jsme si, podali jsme si ruce a takhle vypadá smíření. A ne Bernd Posl. A teď si vyslechneme píseň, která se jmenuje Schindlerův seznam.
2: Děkuji moc.

Vážení spoluobčané, milí přátelé, stojím zde před vámi s hlubokým hněvem, ale také s absolutní odpovědností k pravdě a k historii tohoto města. Nemluvím k vám jenom jako zvolený zastupitel naší městské části Brno-Střed, ale v tuto chvíli především jako člověk, jehož rodina nese nesmazatelné rány té nejtemnější kapitoly našich dějin. Stojím zde před vámi jako potomek obětí holokaustu. Moje rodina, matka mého otce, sourozenci a její rodiče byli v roce 1942 odvlečeni do Terezína, odtud jako dobytek do polského Rejovce, až do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde v plynové komoře němečtí nacisté jejich životy brutálně ukončili. Pro mě a pro stovky dalších brněnských rodin to není jen zaprášená kapitola v učebnici, je to stále živá, krvácející rána. A proto považuji za naprosto skandální a nepřijatelné, že se v Brně v tuto chvíli koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, spolku, jehož jen samotné vyslovení názvu ve mně vyvolává odpor a mrazení v zádech. Je to plivnutí do tváře všem obětem nacismu a cynická provokace přímo v místě, odkud odjížděly transporty smrti i s mojí rodinou. Byla to právě představitelé sudetoněmecké strany pod vedením Konráda Henleina, kteří se stali pátou kolonou Adolfa Hitlera. Vědomě a systematicky rozbíjeli demokratické Československo zevnitř a nesou přímou spoluodpovědnost za rozpoutání válečného pekla. Tehdy se dobrovolně zřekli československého občanství a požádali Adolfa Hitlera o občanství říšské. Naše město si prošlo děsivým terorem okupace. V Kounicových kolejích němečtí nacisté popravovali naše vlastence, z Brna byly vyhlazeny celé židovské a romské komunity. Pořádat zde zjezd organizace, která se desítky let snažila o revizi výsledků války, je naprostá nehoráznost. O to víc je politování hodné a zarážející, že nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu, který v roce 1950 založili bývalí vysoce postavení nacisté z řad NSDAP, SS a SA a jiných složek, drží ochranou ruku naši progresivističtí politici a dokonce i samotný prezident republiky. Ptám se jich z tohoto místa, to už jste úplně ztratili rozum, historickou paměť a národní hrdost, jak můžete obhajovat a zaštiťovat akci organizace, která léta relativizuje vinu za válečné hrůzy. Je zcela hanebné, když současná politická opozice podporuje akci, která uráží nás, české občany a památku obětí holokaustu. Odmítáme tuto nebezpečnou hru na záměnu agresorů za oběti. Nesmíme už nikdy dovolit, aby politická korektnost dneška vymazala utrpení včerejška.
pro všechny hlupáky, kteří o mě budou psát, že jsem zneuctil památku obětí, chci vzkázat. Stojím zde jako memento za svoji babičku, její sourozence a rodiče a za všechny, kteří se z vyhlazovacích koncentračních táborů už nevrátili. Brno a hlavně my všichni nesmíme nikdy zapomenout. Děkuji.

0: Děkujeme. A až bude volný můstek, tak nastoupí pan Martin Říha.
1: Dobrý den, dámy a pánové, tak dnes už tady budu jako řádný vystupující. Dovolte vám, abych vás tady přivítal na tomto náměstí a trošku z historie vám tady něco řekl. Tady na tom balkóně za mnou 17. září 1939 vítali brněnští Němci svého vůdce Adolfa Hitlera. V ten den už bylo přejmenováno náměstí Svobody na plac Adolfa Hitlera. Takže musím říct, že víme, co jim máme zkázat. Už nikdy! Symbolicky za touto zdí před 11 roky zastupitelstvo města Brna na čele s primátorem Petrem Vokřálem přijalo deklaraci smíření. Protestovali jenom 4 zastupitelé. Po deklaraci smíření přišlo to, že Petr Vokřál přijmul nejvyšší státní vyznamenání Německa. Hanba!

Od té doby se konají pochody smíření z Pohořelic do Brna, nazvané mítingem Brno pochody smrti. My víme, že to bylo trošku jináč, protože v té historii, když ty lidi byli z města Brna odsunuti, tak vlastně to bylo jenom pro jejich bezpečí, aby tady nedocházelo k nedovoleným věcem, jako je popravy a tak dále. Oni byli odsunuti, v Brně nebyla voda, ale nikde na Jižní Moravě nebyla pitná voda a lidé umírali na úplavici. Nejenom v těch Pohořelicích, ale i zde Brňáci, Češi. A všichni si zaslouží úctu. My nechceme smíření, my chceme, aby jsme normálně žili. Já vám musím poděkovat, že jste fakt dneska přišli, protože já jsem nečekal, že vás tady bude tolik. A řečníků bude stále víc a víc, jak to vidím. Takže já si dovolím svoje vystoupení zakončit a poděkovat vám. A věřím, že naši zemi nedáme, my si republiku ubráníme. Děkuji.

0: Nyní bude mluvit pan Jiří Jaroš Nikely.
1: Vážení přátelé, já zdravím všechny. Zdravím Brňánky, zdravím Ostraváky, zdravím Pražáky, zdravím Čechy a zdravím bratry Slováky, protože my jsme tady udělali jednu věc, která se ještě nepodařila. My jsme tady udělali antifašistickou frontu. Tady byli pozůstalí po Osvětimi. Já se k ním řadím. Takhle vypadal můj strýc, než šel na smrt do plynové komory. Byli tam dva. A já bych chtěl říct tomu panu Poseltovi, který dával ty věnce na koleji na pátým peronu, že odsud neodjížděli jenom jedny transporty. Odsud odjížděli transporty naše, sokolsky, a bylo jich 40 tisíc a jedni jeli do Mauthausenu a druhý jeli do Osvětimi. A na to my nesmíme nikdy zapomenout, protože oni by nás chtěli vymazat z dějin. Napřed nám vezmou paměť, vezmou nám dějiny, vezmou nám knihy a pak vezmou nás. A to my nesmíme připustit. Nikdy to nesmíme připustit. Jo? Já se s váma rozloučím těmihle slovy. Ať žije antifašistická fronta, my nejsme proti antifašistům Němcům. My nejsme proti žádným antifašistům, ať to byli Taliáni, Poláci, Belgičani, Jugoslávci. My jsme s nimi, to jsou naši bratři, tak jako jsou naši bratři Slováci. A na to nesmíme zapomínat, protože tohleto je boj proti fašismu. A my musíme udělat to, aby se naplnilo heslo, které říkají Kubánci i Španělé. No pasarán!
2: A nesmíme taky zapomenout na to, že další naši bratři, ať se to té naší vládě líbí nebo nelíbí, nebo těm našim zrádcům, naši velký bratři jsou Rusové. Petra Rédová!
3: Je to nádherné, budu se chvíli kochat. A přátelé, kochejte se tím, že nám zmizel ukrajinský hadr. Děkujeme za to, kdo to odstranil! Ten statečný má u mě pivo, tak ať pak se hlásí. Přátelé, žijeme v podivném světě. Ti, kteří nám dlouhá léta tvrdí, že národy a vlastenectví jsou překonané, dnes podporují spolek, který svou existencí právě staví na společném původu, identitě a historických požadavcích. Ti, kteří nám radili, abychom se rozpustili ve sjednocené Evropě, dnes poklonkují před lidmi, kteří se stále dovolávají práva na domovinu, na sebeurčení, na majetky a na přepisování výsledků druhé světové války. A nám říkali, že národ je zastaralý pojem. No, asi to platilo jenom pro nás. Když se Češi hlásí ke své zemi, tak to nazývají nacionalismus. A když se jiní hlásí o území, odkud byli odsunuti, a právě my víme proč, Tak se tomu říká smíření, dialog a evropská hodnota. Žijeme v zemi, kterou si ekonomicky už dávno podmanili jiní. Pracujeme za nižší mzdy, nakupujeme v cizích řetězcích a často dráž než lidé, ze kterých ty řetězce pocházejí. A ještě se po nás chce, abychom mlčeli, usmívali se a mimochodem tomu se říká pokrok. Přesně tak. Ale my mlčet nebudeme. A jestli pan posel dnes mlží, vyhýbá se slovům o Benešových dekretech a mluví o smíření, není to proto, že by zapomněl, je to proto, že jste tady vy a jste tady posledních pár dní a já vám za to děkuji. My jsme nezapomněli na to, co se stalo. Nezapomněli jsme, kam vedlo ustupování a už vůbec jsme nezapomněli, jak naši předkové tvrdě zaplatili za iluzi, když si mysleli, že budou hodní, že je nechají na pokoji. Takže, pane poselte, žádný návrat starých nároků nebude. Žádné otvírání majetkových otázek nebude a žádné zpochybňování výsledků druhé světové války taky nebude. A i kdyby pan posel si vzal na pomoc všechny servilní politiky, i kdyby Miloš Vystrčil s Petrem Pavlem se předhánili o to, kdo se nejníž pokloní, tak jim vzkazujeme, že naši zemi jim rozhodně nedáme. My si moc dobře pamatujeme, jak to bylo. A my se podle toho zařídíme. Moc dobře si pamatujte, kdo je servilní a kdo je v současné době tím kolaborantem. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji vám, že vám tahle země není lhostejná a že jste nezapomněli na naši minulost. Protože země, která si ji pamatuje, má nárok na pořádnou budoucnost a země, která svou historii zapomene, si ji bude muset zopakovat. A to nikdo z nás nechce. Děkuju.
0: Je horko a všechny obdivuju, že tady stojí. Takže teď pan Kotas, pan... Ano, jste za mnou, výborně. Tak se do toho pusťte.
4: Díky moc.
5: Ano. Tak. Dobrý den, přátelé. Z vyššího principu mravního nelze zde v Brně hostit sudetoněmecký landsmanšaft. A vymýšlet si k tomu bajky a omáčku o smíření a dialogu. Na tom zásadně trvám. Nelze se bratříčkovat s organizovanými potomky katanů na hrobech padlých hrdin. Utrpení za protektorátu bylo příliš a paměť národa je dogma, pravda a cesta. Pravé vlastenectví je dědičný závazek. Pokolení dědí se z otce na syna či dceru. Jako vlastenci nemůžeme zklamat, nesmíme zklamat, nesmíme zapírat hrdinství předků, jenž prolévali krev za vlast, za národ a za naši svobodu. Nepolevíme bezduchým a prázdným revizionistům. Nebudeme účelově měnit historii, ani s tímto nikdy souhlasit. s námi je pravda, čest a hrdost. Láska k předkům nám pomůže porazit lži zla dneška. Ať je čest, ať je vlast, ať je národ, ať žijete vy, potomci hrdinů. Děkuji vám.
0: Můžou nám klidně říkat dezoláti, ale my jsme vlastenci a cítíme to všichni správně. Takže pan Jiří Kment, a já ho poprosím, aby mluvil jenom krátce, je horko.
4: Děkuji, zdravím vás všechny, vidím, že jsme tu z celé republiky, Čechy, Morava, Slezsko. Je to opravdu skvělá účast.

neměli ani tu odvahu říct, že to tady chtějí. Prostě vytáhli hlasovací karty a šli pryč. Takoví jsou to hrdinové. Takže, co k tomu dodat? Budou komunální volby, takže přemýšlejte dobře, komu dáte svůj hlas. Jestli těm, kteří by tady chtěli toto pořádat třeba i příští rok, nebo těm, kteří to v žádném případě nedopustí. Děkuji vám, mějte se hezky. Díky.

0: Já bych k tomu ještě strašně rád řekl, že by taky bylo záhodno, aby všechny ty takzvané organizace, jak oni si říkají, neziskové a jsou přitom velmi ziskové, aby už nedostali ani korunu ty, který se na tom podílejí. Ani korunu! A teď přijde pan Petr Zuska. Já ho pamatuju ještě jako šéfa baletu Národního divadla. Samozřejmě já jsem pod ním nebaletil. To ne. Ale teď nám tady udělá krátké kulturní vystoupení. To je taky jeden z umělců, který si to pěkně odnáší.
1: Krásný den, krásné odpoledne vám všem přeju. Jste skvělí, že jste tady. Ahoj. Opravdu si toho moc vážím a víme všichni, proč jsme dneska tady. Už to bylo mnohokrát řečeno a ještě to mnohokrát řečeno bude. Takže já vám zahraju teďko píseň, která vznikla naprosto intuitivně během asi hodiny před zhruba 2 týdny. A myslím si, že se sem opravdu docela hodí. Smíření přijde jen zrada, čepele nožů si hledají záda, čas ten se vleče, voda si teče, v Brně se vleče teď, polikaj meče.

Děkuju.

0: A nebudeme váhat, protože je horko, lidi kolabujou, pan Jiří Paroubek ke mně bude mít projev. Vážení přátelé, já bych chtěl především ocenit a obdivovat vaši vytrvalost, protože některé projevy jsou dlouhé a myslím, že se shodneme na tom, že tak trošku už se budeme opakovat. Já se budu snažit neopakovat, co tady říkali mý předřečníci, tak, abychom to tady vydrželi bez těch sanitek. Především bych chtěl poděkovat nejen vám, ale také organizátorům téhleté akce, protože to nebylo vůbec jednoduché. Nejde jenom o finance, jde také o to, jak ty věci dostat do médií, aby vůbec se lidi dozvěděli, že tady takováto akce vůbec je. Meeting Brno, to se tam dostalo jednoduše. Bylo zasypané penězi, jednak z města, jednak z kraje, ale organizátoři téhleté akce to museli dělat v podstatě ze svých peněz. Takže tohle bych chtěl hrozně ocenit. Stejně tak, pokud jde o Sudetendeutsche Landsmannschaft, no tak ty využívali zase peněz bavorské vlády. Takže to je, těm se to dělá dobře. Takže to bych ocenil, tenhle ten přínos, jsem rád, že se někdo toho ujmul. Já bych chtěl říct, když se vrátím k těm česko-německým vztahům, že byly vlastně vyřešeny v průběhu let. V roce 1997 byla přijata česko-německá deklarace. Ta řešila většinu problémů mezi našimi národy. V roce 2005 vláda pod mým vedením přijala z mé iniciativy gesto vůči německým antifašistům. To byli ti lidé, kteří zůstali z německé menšiny věrni Československé republice až do posledních chvil jejich existence. Jen tak mimochodem, poté, co byly zabrány Sudety, počátkem října 1938 bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů 30 tisíc německých antifašistů. Tak tyhle lidi my jsme ocenili. No ale tím ten výčet skončil. Koho máme oceňovat z těch dalších? Těch 92% Němců, kteří volili velkoněmeckou myšlenku Sudetendeutsche Partei, červnu a v květnu 1938 ve svobodných komunálních volbách, to si musíme být vědomi a musíme to také připomínat. Já si vzpomínám, jak jsem někdejšímu bavorskému premiérovi Becksteinovi vysvětloval, jak to tedy tehdy bylo v tom roce 1938. On to nevěděl. Ale nic, to je jenom odbočka. Takže pokud jde o smíření, já jsem smířen, já nevím jak vy, ale já jsem smířen. Dávno Německo je demokratickým státem a já si nemyslím, že bychom si měli nechat nadělat do čepice a ještě si jí dát na hlavu. To, co dělá... To, co dělá prezident Pavel s záštitou a náš Tajvanec Vystrčil s další záštitou. To jsou věci, které jsou fackou českému národu. Myslím si, že to je hanba, která nemá v dějinách národa obdoby. Chtěl bych se zastavit ještě u jedné věci. Včera Česká televize, já jsem její zpravodajství pozoroval velmi bedlivě. Nehovořila o ničem jiném, pokud jde o Brno, o tu akci sudetských Němců, nežli o zhanobení toho památníku v Pohořelicích. A už vůbec, a to je hanebné, se nezmínili o zhanobení pomníku druhého československého prezidenta Beneše. To byl políček české suverenitě, české státnosti a byl to také políček současné české vládě, která se distancovala od toho sjezdu Sudetendeutsche Landsmannschaft. Takže Česká televize zcela neobjektivní ve svém zpravodajství, pokud jde o tuto záležitost. Já bych chtěl říct si, že pokud jde o sudetské Němce, o celý ten Landsmannschaft, nejlépe by udělali tihleti lidé, kdyby Landsmannschaft rozpustili. Rozpustili, to by prospěli česko-německým vztahům nejlépe. Přátelé, moji milí čeští přátelé, ty oběti, které tady byly ze strany na straně českého a slovenského národa, se počítají na 360 tisíc lidí. Byly to ohromné počty. Ti lidé umírali často za drastických okolností. A my si musíme uvědomit, že v té době, kdy tady byla okupace, tak 10 000, vlastně 100 000 sudetských Němců bojovalo v barvách Wehrmachtu a Waffen-SS. A 10 000 z nich položilo životy za velkoněmeckou myšlenku. Takže oni by měli zpytovat své vlastní svědomí. Vážení přátelé, já jsem rád, že jsem se tady krátce mohl vyjádřit. Chci vás podpořit, chceme se navzájem podpořit. Ať žije Česká republika, ať žije český národ.
1: A teď pozvu k pultíku svého, můžu říct, kamaráda, Pepu Skálu, a já si myslím, že on má taky velký pouvoir mluvit, protože komunisté mluvili už před nástupem fašismu proti fašistům a byli také komunisté jejich první lovnou zvěří hned po nasazení protektorátu. Buďte zdraví, antifašisté, sejď se s tolika antifašisty, to vždycky dobí baterky. Já se nestydím za to, že jsem komunista, ale dnes se na vás k vám obracím jménem spolku Magistra Vitae od latinského historie matka života. Jsme hrdí na to, že jsme byli první spolu s brněnskými kolegy, úplně první a s hnutím Ne základnám, kdo razili rozhodný odpor proti konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Vypadalo to zpočátku, že si nás nikdo nevšimne, vláda a parlament nereagovali a dneska je to tak, jak to je. Jsme hrdí, že jsme u toho byli jako jedni z prvních a když dovolíte, já nebudu opakovat to, co tady už zaznělo, a pokusím se to téma, možná i z pozice toho, kdo byl na samém počátku u toho, posunout trošku dál. To přeci není tak, že z ničeho nic se tady mohli sejít členové a papalaši sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Byly doby, kdy se jim to nikdy nepodařilo. Souhlasíte? Teď tu vrcholí nějaká vlna, která trvá roky a ořezává, kastruje českou suverenitu ze všech stran. A já si myslím, že my musíme nejenom nevolit ty, kdo kolaborují s tím, s touhle špínou. Ale my musíme nazvat pravým jménem všechno to, co přivedlo tuto zemi až k takové nehoráznosti. A k tomu, že vládí a jiní činitelé se k tomu staví, a hrát a tak dále se k tomu staví, jak se k tomu staví. Mějme odvahu stopovat to všechno, co k tomu vedlo. Nazvěme to pravým jménem. A ne proto, abychom jenom rekapitulovali. Pojďme se zaměřit na to, jak to už nikdy nepřipustit. Jak zajistit, že tato země bude mít suverénní zahraniční politiku a neopisovat ji víme odkud. Jak zajistit, že naše armáda bude bránit naší vlastní zemi a nebude podřízena ve válkách a zbrojení v cizím zájmu a pod cizím velením. Souhlasíte? Jak vrátit naší zemi ekonomickou suverenitu, abychom nebyli kolektivním gastarbeiterem zahraničních velmocí a cizího kapitálu. Souhlasíte? A jak skoncovat s tou hrůzou, kdy se naše dějiny přepisují ne českýma, ale německýma a jinýma zahraničníma očima. I s tím přeci musíme skoncovat, je to tak? A ještě dovolte jednu malou myšlenku, už to tady zaznělo. My nejsme šovinisti, na to jsou velmi střídní v této zemi. My nemáme sebemenší problém i s Němci, kteří stojí na demokratických, antifašistických pozicích. A myslím si, že máme jeden dluh a pojďme ho jaksi napravit. I mezi potomky těch, kdo žili u nás v pohraničí do roku do 38. a pak za války, se podíleli na tom všem, jsou lidé, kteří stojí na antifašistických pozicích. Někteří z nich jsou dokonce vědci, historici a podobně. My s Jirkou Jarošem Nikalim a s dalšími uděláme všechno pro to, abychom s těmito lidmi spojili síly a společně se vyjádřili proti demagogii, která naše dějiny překrucuje, hanobí, mrzačí, brzní v cizím zájmu. Díky za pozornost.
0: Petr Drulák. Zdravím vás, odvážní občané, podtrhuji odvážní, protože dnes v naší zemi, když chcete říct tak prostá fakta, jako že tuto zemi osvobodil Sovětský svaz a okupovali Němci, na to musíte být odvážní. Dostal jsem od organizátorů organizační pokyn. Prý se tu někde ztratil Bernd Posselt. Neviděli jste ho? Pokud ho uvidíte, přivejte ho sem, ať si to tu poslechne. A pokud už utek, tak si řekneme, o co tady vlastně šlo. Podle nich šlo o smíření, o dobré sousedství, o debatu, o společné historii. To je lež jako věž. Tohle všechno jsme si s Němci probrali v 90. letech. Byla tu Česko-Německá komise historiků, ta přišla se správnými záměry. Pak přišla Česko-Německá deklarace, kde jsme se dohodli, že otázky společné minulosti nebudeme otevírat. Byl to náš ústupek vůči Němcům. Protože my, kdybychom jim vystavili účet za reparační platby, tak by se asi nedoplatili. Tohle všechno proběhlo. Ne díky a s pomocí sudetských Němců, ale navzdory sudetským Němcům. Od samého začátku do toho házeli vidle. A byli tu rozumní lidé. Rozumní lidé na české straně, rozumní lidé na německé straně, kteří si řekli, budujme dobré sousedské vztahy v evropském duchu. A to dokázali.
2: navzdory sudeckým Němcům. A dneska, co se děje 30 let poté? Titíž sudečtí Němci přicházejí, ale proti nim nestojí jednotný český národ. Proti nim stojíme my jako menší část a pak naše liberální elita. Naši liberálové se spojili s německými nacionalisty proti českému národu. A kdo jim přitom asistuje? Asistují jim přitom v Evropském parlamentu z Bruselu. Protože tahle Evropa, kterou vytvořili v Bruselu, ta stvůra, to není Evropa Masaryka a Beneše. To je Evropa K.H. Franka, Reinharda Heydricha a Adolfa Hitlera. Všichni, jak tu jsme, tak si určitě přejeme dobré sousedské vztahy se všemi, včetně Německa, s demokratickým Německem, s německými demokraty, ale ne s těmi Bruselanemi. Těm říkáme ne. Ano českému národu, ano demokratické Evropě, ano naší střední Evropě. Děkuji.
3: Kde pak se mi toulá Petr Hampl? Péťa? Není Péťa? Tak ke mně. Ahoj.
4: Krátce. Dámy a pánové, vlastenci, já jsem se v České televizi dozvěděl, že nacisté chtějí přátelskou a příjemnou budoucnost, zatímco čeští vlastenci žijí minulostí. Ale já myslím, že to je opačně. My jsme hodní lidé, jsme přátelští lidé a chceme milou budoucnost. Chceme přátelskou budoucnost, chceme ji i s Němci. Ale chceme takovou budoucnost, kde to bude svobodný český národ, svobodný německý národ a mezi nimi dobrá hranice. To je ta budoucnost, kterou chceme. A pokud nějaký Němec chce žít v naší zemi, tak má možnost. Může se naučit česky, může si osvojit naši kulturu, může se tady usadit, může získat občanství při dodržení našich zákonných předpisů, tak jak je ustanoveny v českém právním řádu. Budou vítáni. Rozhodně ale nejsou vítáni ti, kdo mluví o právu na vlast. Protože to jejich takzvané právo na vlast, to znamená, že přicházejí jako panská rasa. To jejich právo na vlast, to znamená, že prvním jazykem na tomto území má být znovu němčina. A to jejich právo na vlast znamená, že slovanské etnikum může být jenom dočasně trpěno v jakémsi polootrockém postavení. Tohle všechno obnáší to jejich právo na vlast. A takovou společnou budoucnost odmítáme. Musím a taky připomenout, že tady v Brně se nescházejí obyčejní Němci. 10 000 Němců žijí a pracují v českých zemích a máme s nimi úplně normální, bezproblémové přátelské vztahy. Ti lidé, co se tady v Brně scházejí, to je ta nejhorší nacistická chátra, jako lze v Německu najít. Ale dámy a pánové, musíme si přiznat, že problémy jsou taky na naší straně. Ono se podařilo v českých zemích vypěstovat celou kolaborantskou vrstvu obdivovatelů toho německého nacismu. celou vrstvu obyvatelů panské rasy. Jsou tisíce lidí v téhle zemi, kteří horlivě hledají německé předky a mohli ukázat, že patří k Němcům. Jsou tady lidé, kteří se dokonce vracejí k té takzvané rasové vědě a měří si lebky, jestli mají dost árijské, a potom se tím vytahují na sociálních sítích. Ano, až tak daleko to dochází, až tak daleko to došlo. Ale já že ho také musím připomenout, že i když jsme rozhořčeni, že v tuto chvíli nejsme dost silní. Náš hněv nemá sílu ty věci zastavit, náš hněv nemá sílu zabránit dokonce tomu, aby se tady v Brně scházeli, aby se tady cítili pohodově, aby se vysmívali českému parlamentu a aby se vysmívali nám. Tak připomínám odkaz našich předků, kdy zakládali Sokol a další vlastenecké organizace. Ne proto, aby fňukali a aby nadávali na poměry, ale aby se stali fyzicky zdatnými, aby se stali vzdělanými, aby se cvičili v houževnatosti a vytrvalosti, aby zvyšovali svou psychickou odolnost, aby si dokázali projevovat vzájemnou solidaritu, zkrátka, aby byli lepšími a silnějšími lidmi. A dámy a pánové, já beru vaši přítomnost tady jako závazek, že i na tom budete pracovat. Jestliže dnes jsme slabí, možná, že za 2 roky už slabí nebudeme, nebo za 5 let. To znamená, že budeme pracovat na tom, abychom byli lepší a silnější každý den a každou hodinu. Jestli to dokážeme, tak svou zemi ubráníme. Tak ubráníme svůj národ. Ať je svobodná Česká republika!

0: Krátce vás chce pozdravit pan Milan Krajčo.
1: Pěkný den! Brno je dnes antifašistické! Díky vám! Díky, že jste se nenechali zlomit, že jste přišli do Brna protestovat proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a jeho provokacím. Díky vám, že jste přišli říct jasné ne porobkům Konráda Hejlana, Bertu Posetlovi a jeho kamarádům. Díky! Jsme tady společně vlastenci antifašisté, abychom jasné, abychom řekli jasné ne provokacím, které se tady konají. Abychom řekli jasné ne i těm, kteří je tady pozvali a kteří je kryjí. Já vám ještě jednou děkuji a společně bojujme. Bojujme proti nacismu, proti revanšismu a proti fašismu. Díky moc!
0: Nyní krátce, paní Vítová, nerozkládejte tak velké povídání.
2: Děkuji, dobrý den, Československé mírové fórum. Já jsem na úvod chtěla říci, že po válce bylo Německo rozděleno z bezpečnostních důvodů, protože rozpoutalo dvě světové války a teď, jak slyšíme, tak se chystá na třetí. Sudečtí Němci se stále ohání termínem vyhnání anebo genocida. Tak bych ráda připomněla, že se nejednalo ani o vyhnání, naopak oni vyhnali Čechy z pohraničí, ale podle postupy a mezinárodních dokumentů šlo o odsun a o transfer. A autorem této myšlenky byl Churchill, a doktor Edvard Beneš, stejně jako prezidenti dalších zemí, tyto dokumenty uvedly do právních řádů jednotlivých států. Když porovnáme to, co dělalo Německo se západní Evropou, když šlo jenom o ekonomickou okupaci, a to, co dělali Němci se střední a východní Evropou, o totální vyhlazení, tak jsou to dvě nesouměřitelné věci. A to je jejich takzvané fiktivní, ta jejich rétorika, že my jsme, to už jsem zmínila, ale ještě jednou zopakuji, že my jsme je odsunuli, že to byla genocida, tak to je naprosto falešné. A ještě chci říci, že samotný odsun jsme neřídili my, ale Mezinárodní spojenecká komise. A v roce 1946, a teď zacituji krátce, vedoucí osobnosti americké okupační zóny v Německu konstatovali, že práce československých úřadů při provedení transferu byla vzorná a dokonalá a že způsob, jakým tyto orgány postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje jen tu největší chválu. Toho by si měli být slavní sudečtí Němci vědomi. My si toho vědomi jsme. Děkuji, že jste přišli a chráníte čest České republiky. Bravo!
0: Takže a já si dovolím přivítat pana inženýra Jiřího Pavla Peška, který vám chce také něco sdělit.
3: Přátelé, krásný dobrý večer, slavný den, dneska je slavnost seslání Ducha Svatého, kéž nám jeho světlo osvítí naše mysli a naše srdce, abychom rozuměli tomu všemu, co tady bylo řečeno přede mnou. Aby ti, kteří nás nenávidí, aby byli překonáni právě tímto světlem lásky Ducha Svatého. A víte, otázka, chceme se stát další spolkovou zemí Německa? Ne. Chceme žít, přátelé, na věčné časy ve svazu bruselínských sovětů? Díky. Víte, já jsem byl v roce 1997 jako ředitel zahraničního odboru KDU-ČSL poslán do Jihlavy na takovýhle meeting, abych tam pronesl projev. Mluvil jsem o mostech důvěry. Ano, já jsem za tím, abychom nacházeli důvěru vzájemnou, ale ta vzájemná důvěra musí být skutečně oboustranná. Nemůže vás někdo hladit po tváři a zezadu vám bodnout dýku do ledvin. To nejde, protože naše dekrety jsou zakotveny, zainkorporovány do základů našeho československého státu a naší České republiky. Tohle je základní věc. A oni zpochybňují naše právo zpochybňovat jejich pochybnosti. A to je ta zloba. Protože my musíme vzpomenout na Beka. Vzpomínáte na Mikuláše Beka, který řekl v roce 23, práce na smíření s Německem jsou ukončeny, tak jaké další procesy? To smíření pak nastává v individuálních vztazích, jak o tom mluvil pan kolega. A teď jeden bonmot, který je hluboce moudrý, pochází, prosím vás pěkně, od jednoho italského parlamentáře, zakladatele La Repubblica, jeden z dvou nejdůležitějších italských listů, jmenuje se Eugenio Scalfari. Umřel v 98 letech, byl to velmi moudrý muž, v roce 22 řekl, to, co se dříve nazývalo fašismus, se dnes prezentuje jako antifašismus. A to je ten paradox, kterému musíme čelit. Přátelé, a končím bonmotem. Víte, pan prezident, který to tu dneska uváděl, já jsem mu to říkal před začátkem, jednou vyslovil krásnou před volbami, krásnou kratičkou modlitbu. Pane Bože, chraň nás od Petra Fialy, amen. A já jsem mu řekl, a já dneska použiju jiný bonmot od Karla Čapka. Pane Bože, prosíme tě, vrať nám pravdu. A tento kostel je zasvěcen svatému Michaelu. Michael jsou tři hebrejská slova značící, kdo jako Bůh. To je vítěz v prvním konfliktu se zlem. Přátelé, bez modlitby to nejde, protože, jak říkám vždycky, jedna ruka netleská, ora et labora, modli se a pracuj. Bez božího požehnání marné lidské namáhání, člověče, přičin se a pán Bůh ti pomůže. Děkuju, že jste tady, že jsme tady všichni. Díky.
4: Vážení přátelé, dobrý den. Já jsem v hluboké úctě se skláním před všemi, kteří vydrželi v té výhni celou tu dobu. Mnohé bylo řečeno, ale to, co třeba nebylo řečeno, bylo, kolik z těch odsunutých bylo plnoprávnými členy sudetoněmecké strany, která byla v roce 1939 inkorporovaná do NSDAP, anebo kdo z nich ji podporoval. To je taková historická skutečnost, která je úplně opomíjena. Ale už toho bylo řečeno hodně. Já vám děkuju, že jste přišli, že jste vydrželi. Máte můj dík a moji velikou úctu a my jim to nesmíme nechat. Jestli chtějí přijet, tak ať přijedou příznivci bavorského piva na pivní slavnosti do Brna a nikdo neřekne ani popel. Ale jestli se tady objeví sudetsko-německý Landsmannschaft Bohami, tak ať si mě nežádají. Děkuji vám moc a mějte se moc hezky a držme spolu. Nesmíme to vzdát, jsme na začátku. To, co se děje, je začátek věcí. A jak bylo řečeno velmi správně, jsou volby na cestě a tam jim to můžeme všechno spočítat. Věřte mi, že teď, když ta pětikoalice bývalá slyší slovo volby, tak se začíná rosit. Děkuji vám, nashledanou a hezký den. Šťastnou cestu domů.
0: Ne, dobrý.
4: A
0: to byl tedy poslední řečník Jirka Kobza a já pozvu někoho, kdo poděkuje obraně národa, a než se tak stane, tak vás Brňáci poprosím, nezvejete už sem žádné Bernardy Poslty a neposílejte nám do Prahy pány Fialy!
5: Tak děkuji a především všichni přítomní, smekám před vaší výdrží v tomhle krásném jarním odpolední. A zdravím vás jménem Národní rady klubu Českého pohraničí, všech jeho organizačních složek a zejména Městské rady v Brně. Ke sjezdu SDL už tady bylo všechno podstatné asi řečeno, nicméně je i na mě jménem klubu Českého pohraničí vyslovit potěšení z toho, kolik se vás tu k protestu sešlo z celé republiky, a chci zdůraznit napříč politickým spektrem. Považujeme totiž tyto protesty za obecný, občanský, legální i legitimní protest proti ohrožení státní suverenity a proti snahám o zabránění vzniku České národní nadstranické vlastenecké fronty. V duchu našich stanov usilujeme o vznik této fronty od počátku našeho založení v roce 1992. A je to i důvodem pro naše zapojení do sdružení Obrana národa 2. V uskutečnění sjezdu vidíme potvrzení oprávněnosti našich obav a dřívějších varování před důsledky banalizování revanšismu sudetoněmeckých krajanských sdružení, usilujících o revizi výsledků druhé světové války, například svými požadavky na zrušení dekretu prezidenta Československé republiky z 445, které jsou nesprávně, avšak úmyslně nazývány dekrety Benešovými. A není pravda, že by SDL na své revanšistické cíle rezignovalo. Stále je totiž veřejně prezentuje ve svých oficiálních německých programových materiálech. Oni si asi myslí, že neexistuje internet. Cíle německého landsmanšaftu jsou dlouhodobé a konzistentní a jsou v nich vytrvalí. Jenom konání letošního sjezdu SDL je připravováno nejméně 11 let. To se totiž v roce 2015 odehrála první tzv. Pouť smíření z Pohořelí do Brna, cíleně avšak naprosto nepodloženě nazývána pochodem smrti. Masku skutečným cílům po celou dobu ochotně poskytuje festival Meeting Brno, dotovaný i z veřejných rozpočtů. Žádné porozumění, natož smíření, nemůže být nikdy založeno na lži a manipulaci s pravdou. Navzdory dehonestací klubu Českého pohraničí je nám neustále připomínáno, že v našich řadách je hodně obránců dřívějších státních hranic z Československé socialistické republiky. Ale my už 11 let spolu s dalšími spolky, jo, a ano, s komunisty, upozorňujeme vytváření nových výkladů historie a varujeme před důsledky. Na závěr mi dovolte připomenout, že jedním z hesel Meeting Brno je otázka, kde domov můj? A tváří v tvář sjezdu SDL je naše odpověď jednoznačná. Tady jsme po právu doma my, občané České republiky. Váš domov je Německo a mezi námi je mezinárodně uznaná hranice státní, nikoli hranice zemská. Chcete se smířit? Tak se smířte a začněte bezvýhradným akceptováním státní suverenity České republiky, včetně toho, že neexistují žádné německé Sudety, jenom české pohraničí. A poslední slova. Rozloučím se základním motem našeho klubu. Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. A za mě vydržme svorní jako dneska a neprojdou. Děkuji a na úplný závěr mi dovolte pozvat na pódium všechny organizátory za sdružení Obrana národa 2.

0: Děkujeme. Děkujem. Toto je naše zem. Ano, děkujeme vám všem za váš čas. Ještě jedno poděkování za to odhodlání a nadšení přijet ze všech koutů naší republiky. Děkujeme vám a věřím, že toto nadšení udržíme. Nashledanou v dalších soubojích.
1: Poprosím vás, dnešní shromáždění je u konce demonstrace. Až budete opouštět toto náměstí, opouštějte je ulicí Zámečnickou a ulicí Mečovou, rozdělte se do nějakých dvou proudů. Budete určitě někteří odjíždět autobusy, tak jistě máte své seřadiště. Doufám, že budete mít šťastnou cestu dom a těším se s vámi příští rok zase v květnu, kdy budeme vítat zase ten jejich pochod.
2: To nebude třeba!
1: A to už třeba nebude třeba, oni už třeba nepřijedou.
0: Na druhou stranu vyhrožují dalším sjezdem v Liberci, tak kdyby se tak stalo, tak se sejdeme tam.
3: Je tedy konec, rozejděte se ve zdraví a kdo by chtěl, tak si může ještě poslechnout. Nás nazývají dezoláty, ale já bych řekl, že tady je spousta dezolátů, kteří podepsali ten zvací dopis a je mi stydno, že mezi nimi jsou také moji kolegové. Jen přečtu pár jmen. Miloš Doležal, Tomáš Halík, Matěj Holan, Hruška, Hvížďala, Jeřábek, paní Kaprálová, Pavel Kosatík, Jiří Kratochvíl, Eda Kriseová, Kroupa samozřejmě Daniel, Matěj Kroupa, Bedřich Moldán, Petr Oslzlý, no to se vůbec nedivím, Petr Pithard, no ten nemůže nikde chybět, to je lump, Pavel Rychetský. Další hlava zastřená alkoholem, Břetislav Rychlík. Víc slíva Olga Somerová, ale kdo mě překvapil a zklamal, pan Jiří Suchý. Šabatová Švanda, Milan Uhde, od toho bych ani nic jiného nečekal. A Jan Urban, Ludvík Václavek, Václav Vašek a končím se slovy nad tímto seznamem se slovy Vaška Postráneckýho z filmu Černí z Baroni. Chce se mi zvracet!
1: A na závěr si vyslechneme hymnu České republiky.

0: Děkuji, děkuji. Šťastný návrat do vašich domovů. Moc děkuji, byli jste skvělí.
1: Také my jsme už dnes předkové předků.

0: Nepřijmete je?
1: Pane předsedo, nenaléhejte na mne. Já chci jednat s Henleinem, ale ne o jeho karlovarských požadavcích. Pochopte to. Vždyť oni nechtějí nic menšího, než vytvoření nacistického státu v naší republice. To přece není možné, aby jedna část státu byla řízena našimi demokratickými zákony a druhá rasovými, s koncentračními tábory s gestapem. Kdyby měli Henleinovci takovouto samosprávu, pak už by záleželo jen na dobré vůli Hitlera, kdyby se nějakou plebiscitní komedii připojili k říši. Až tam přece nemůžeme pangermánům ustupovat. Ostatně, v našem parlamentě je dost velká skupina německých poslanců s kladným postojem. Jejich vyznáním je, zemřeme za Československo, protože když jsme Němci, nejsme oni, jsme ani demokraté. Náš stát je zabezpečen spojeneckými smlouvami. Francie svou smlouvu dodrží, o tom jsem pevně přesvědčen. A Velká Británie si taky nenechá porušit Evropě rovnováhu. Teď po připojení Rakouska. Hitler jen křičí a vydírá, ale neodváží se zaútočit. A kdyby? Postaví proti sobě celou Evropu. I Sovětský svaz svou smlouvu dodrží, když nám Francie přijde na pomoc.
2: Koaliční strany jsou ostře proti jednání o sovětské pomoci.
1: No, no. Vždyť já o tom mluvím jen akademicky.
3: 3. srpna byl se souhlasem prezidenta Beneše vyslán do Československa Lord Runciman, aby jako takzvaný nestranný pozorovatel pomohl oběma stranám k dohodě.
4: Obou stran. Ale Lord Runciman i vláda jeho veličenstva dbá na to, aby co nejdříve bylo nalezeno dorozumění mezi oběma stranami. Lord Runciman by byl velice potěšen, kdyby pan Henlein učinil panu Hitlerovi toto sdělení. Lord Runciman doufá, že pan Hitler vysloví svůj souhlas k dalšímu jednání.
5: Die Sudetendeutschen müssen von der britischen Regierung fordern, man möge die 8 Karlsbader Punkte als Verhandlungsgrundlage betrachten.
4: Pokud vím, Lord Runciman je přesvědčen, že pan Hitler musí být uspokojen na účet Československa. Chtěl bych ovšem upozornit s ohledem na chystaný sjezd NSDAP v Norimberku, že považujeme za nutné, aby se sudetoněmecký problém vyřešil během příštích 8 dnů. Jako kritický den považujeme 15. září. Jestliže bude pan Hitler mlčet, dosavadní napětí bude trvat. Proto bychom si přáli, aby pan Hitler učinil mírové gesto, které by usnadnilo mírové řešení problému.

0: Jak je zřejmé ze situace, Runciman v Praze neuspěje. Naše naděje v Henleinovu umírněnost se ukázaly liché. Je třeba hledat jinou cestu, jak vyřešit československý problém. Myslím, že je to docela dobře možné, když se použije správné metody. To, co až dosud dělala britská diplomacie, není k ničemu. Já to všechno změním. Kdybych tak mohl usednout s Hitlerem za jeden stůl a s tuškou v ruce projít všechny jeho stížnosti a nároky, věřím, že by nás to velmi přiblížilo k usmíření. Je otázka, jestli by Hitler byl k tomu ochoten.
1: Hitler je citlivý na svůj prestiž. Neodmítne, když za ním pojedete do Německa.
0: Ale jak to přijme veřejné mínění? Mohu jet za Hitlerem? Britský premiér si musí vždycky zachovat svou tvář.
1: Já bych doporučoval letadlo. O vás je známo, že jste ještě neletěl. Musí to být šok pro veřejné mínění. Svět musí být přesvědčen, že běží o hodiny při záchraně míru. A že vy, starý pán, sedne do letadla jen proto, aby nestratil čas, aby zachránil mír v poslední minutě.
0: To by byl skutečně efekt. Souhlasím, poletím. Ano, to bude dramatické. Vy to ovšem musíte zařídit tak, aby naše jednání bylo předem úspěšné.
1: Podle mého názoru to bude úspěšné s jedinou podmínkou. Když dáte sudeckým Němcům právo na sebeurčení, jinými slovy, když předložíte Hitlerovi návrh na odstoupení sudeckého území Německu.
0: Naše jednání nesmí ale vypadat jako naše kapitulace před Hitlerem.
1: No to záleží na formě, jak celé jednání povedeme. Hitler se zbrojením úplně vyčerpal, proto tak naléhá, že musí mít ve své tísnivé situaci bezpodmínečně úspěch.
0: My si nemůžeme dovolit nechat jej a jeho systém padnout, protože nikdo neví, co by přišlo potom. Chaos. A není vyloučeno, že komunismus.
1: Nacismus je přece jenom uspořádaný stát. A Hitler je dynamická, magnetická osobnost.
0: Musíme se vyhnout válce za každou cenu i za cenu obětování Československa, jestliže stojí Hitlerovi v cestě. Musíme zkoušet všechny cesty, které vedou k úspěchu, jako jsme to vždycky dělali. Jedna z nich bude pro nás určitě výhodná. Navíc ještě mým přímým kontaktem s Hitlerem vyřadíme také veřejné projednávání v Ženevě ve Společnosti národů, protože tam by s tím sovětská vláda nesouhlasila. Náš plán ovšem ale musí zůstat mezi námi. Při našich relacích mu budeme říkat Z.
2: Kameraden, auf Befehl des Führers und Reichskanzlers werden Sie als Mitglieder der Sudetendeutschen Parteidelegation mit Präsident Benesch weiterverhandeln. Bei diesen Verhandlungen sollen Sie kompromisslos auf den Karlsbader Forderungen beharren und diese in breitester Form auslegen. Ist das klar?
3: Pane prezidente, členové delegace sudetoněmecké strany, poslanci Dr. Kunta, Sebekovský čekají na audienci.
4: Tak dobrá, abyste viděl, že jsem ochoten vyjít Henleinovcům vstříc až do krajnosti. Mám pro ně nový návrh už čtvrtý a uvidíte, že to zase odmítnou. A tím dokáží celému světu, jakou hru s námi hrají a že my, Československo, jsme v právu.

0: už vypadá na válku.
1: Nevím, proč ty Henleinovce nerozpustili.
2: Měli by je sebrat i s Kopčáky Henleina a Franka. Jde to velezrada.
0: Proto se Klima už ohlásil na hradě. Musíme prezidenta k tomu přimět. Redakce Rudého práva, Šverma. Ano, ano, píš si to, prosím tě. Klatově. 20 hodin hlásil okresní úřad, že v Nyrsku se schromaždilo asi 3000 Henleinovců. Provolávali protistátní hesla. Prosím? Zemské četnické velitelství hlásí. V Nejtku je napjatá situace. Němci demonstrují a rozbíjejí okna úřadu. Ano, v Českém Krumlově bylo zabito 7 lidí. V Perštejně je 1 mrtvý. Zatím všecko. Ano, ano, děkuji.
3: To jsou organizované akce. Dostali z Norimberka signál, aby začali.
0: Přebiš to na stroji. Klema, to musí mít sebou.
4: Kdybyste byli proto, vytvořili bychom novou vládní koalici a poslali socialistické strany do opozice.
5: Proč ne? My jsme se rozumnému jednání nikdy nevyhýbali. Ovšem, znáte naše podmínky.
6: Já bych svoje návrhy formuloval asi takto. Za prvé, uskutečnit karlovarský program. Za druhé, vypovědět Československo-sovětský pakt. Za třetí, zakázat komunistickou stranu Československa. A za čtvrté, stále zastoupení sudetských Němců ve vládě. Jako zástupce českého finančního kapitálu mohu zaručit, že bych tyto body prosadil ve vládě. Nejsme v takové situaci, abychom mohli financovat další zbrojení.
7: No, my jako nejsilnější česká strana to taky prosadíme. Kdyby došlo k dohodě, staneme se velkým dodavatelem i odběratelem Německa, to každý pochopí, jak je to pro nás výhodné.
6: Prosil bych vás, pánové, abyste mé řešení laskavě sdělili lordu Runcimanovi. Míníme je naprosto vážně.
8: Měli byste přesvědčit prezidenta o tom, že je na omylu, když tak slepě věří ve spojence. Francii a Anglii ani nenapadne válčit jenom proto, aby Češi dál utlačovali sudetské Němce.
9: Ano.
10: Tady pivovar. Svojte mě na Doupov číslo 3.
9: Ano. Mluvte.
10: Läuft bisher alles planmäßig.

0: Květnická stanice. Pardusová, pane Koko, dejte mi muže.
1: Volá tě žena.
2: No?
0: Jen do ordneři skánějí posily.
2: Dobře, ohlásím to. Růžo, nemůžeš jít domů? Tak se tam zamkni.
0: Dobře.

0: budu ohlásit.
1: Otevřete! Nebo vás to tak rozpěje!
2: Služební zbraně a mobilizační listiny a honem! Ke zdi.
3: Tady četnická stanice Haberspierk. Slyšíte nás?
4: To bude asi Doubov, pane Plasi. Já vás spojím.

0: Menzel! Ty si tomu sedni!
1: Nehraj si se mnou.
2: Knall tě ab, ty Čechen, Sau!
3: Mám dítě, pane účetní!
4: Drž hovo, kurvo!
5: Achtung! Halt! Warten! Die brauchen wir noch, die Sau! Mit dem! Los zur Station!

0: No!
1: Tak dost! A pojďte jí!
0: No! Ježiši, Růžo!
2: Poslyšte, Koukol. Odpor nemá žádnou cenu. Hitler už je v Chebu a Wehrmacht obsazuje Valknov. Ať jim vám odevzdejte zbraně po dobrým a pustíme vás domů.
3: Ježišmo,
4: to by přece mohla být válka. O tom rádiu neřekli ani...
3: Nechte toho, nebo bude zlé. Nenech se vyprovokovat za žádnou cenu. Je to rozkaz.
4: To už by byla kapitulace.

0: Pusťte nás.
1: Tak jste nám chtěla utíct, jo?

Pospíchej! Pospíchej, ty svině! My tě zastřelíme. A s tebou půjde do pověcí celá strážnice. Ty s ní tým mužem! Ty česká kurvo! Ty!

0: Sejděte se nebo jasalíme! Počítám do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odložte zbraně!
1: Zdejte se!

0: Zpráva Československé tiskové kanceláře. V některých oblastech státu došlo v pondělí k politování hodným událostem a srážkám s bezpečnostními orgány. Následkem toho se usnesla vláda, že ve všech krajích, kde bude porušen veřejný řád a pokoj, bude vyhlášeno stané právo. Nařízení se zatím týká okresů Cheb, Kraslice, Nejdek, Přísečnice, Loket, Kadaň, Horšovský Týn, Český Krumlov, Karlovy Vary, Falknov nad Ohří.
1: My jsme připraveni. Jděte spát, já budu vzhůru do půlnoci.
2: Kdyby něco bylo, hned mi to hlaste.

0: Pane prezidente, K.H. Frank mi právě oznámil, že Henlein s vedením sudetoněmecké strany odešli do Říše a tímto telefonátem dávají československé vládě ultimátum. Stané právo prý musí být do 6 hodin odvoláno, jinak odmítají zodpovědnost za další vývoj.
1: To je jen vypočítané na efekt. Na ultimatum jim nebudeme odpovídat. Odmítám jednak pod nátlakem, je to moje zásada a poslední slovo.
0: Navrhl jsem Frankovi, aby Henlein přijel do Prahy a další jednání vedl osobně. On však nesouhlasí a odpověděl, že jednat se musí v Chebu.
1: Jak si to vůbec představuji? Odvolat z pohraniční policii a vojáky držet v kasárnách. Na takové požadavky by nemohla přistoupit žádná vláda na světě. Naštěstí je tady Lord Transman, je to náš přítel, a prohlédl metody Henleinovců. Je to gentleman a nebude si s námi zahrávat. Vždyť jsme kulturní lidé.
2: Hören Sie, Henlein. Ihr habt der tschechischen Regierung ein Ultimatum gestellt. War das klug, Herr Wogen? Was wollt ihr tun, wenn es unbeantwortet bleibt?
3: Dann lösen wir die Delegation auf und unterbrechen die Verhandlung mit der tschechoslowakischen Regierung. Ist das richtig?
2: Gut, Henlein. Sehr gut. Ausgezeichnet. Eine großartige Idee.

co vlastně chtějí v této zemi. Mír nebo válku?

0: Slyšel jsem o této místnosti mnoho, ale nepředstavoval jsem si ji tak velkou.
1: Ich dachte, Sie haben in England auch sehr große Räume.
0: No, vždyť se někdy přijeďte podívat.
1: Es gäbe doch Demonstrationen in ganz England.
0: Och ne, musela by se pro vaši návštěvu najít jen vhodná chvíle.

0: Pane říšský kancléři, považuji tuto rozmluvu za výměnu názorů mezi dvěma muži, nikoliv mezi dvěma státníky.
1: Es hat, Herr Ministerpräsident, einen großen Eindruck auf mich gemacht, dass Sie in Ihrem Alter bereit waren, eine so lange Reise zu unternehmen, um zu mir zu kommen. Ich bin Ihnen dafür ebenso wie das deutsche Volk, wie Sie unterwegs wohl sehen konnten, dankbar.
0: Děkuji vám za vaše slova a vítám tuto příležitost k rozmluvě, abychom oba viděli, na čem jsme. Jsme si vědomi, pane říšský kancléři, že jste udělal mnoho pro svou zemi, zejména potřením komunismu. Německo se nyní právě může považovat za baštu západu v boji proti bolševismu. Angličané jsou realisté a proto jsou víc než jiné národy přesvědčení, že chyby z Versailles je nutno napravit. Chci vám říci, pane kancléři, že nyní očekáváme jen uspokojivé záruky, že nepoužijete síly, když se chcete po Rakousku vypořádat nyní také s Československem. A my vám pak dáme podobné záruky, že ani z naší strany nedojde k použití síly v takovém případě, na jakém se tu dnes dohodneme.
1: Ich will unter allen Umständen den in der Tschechoslowakei lebenden 3 Millionen Deutschen die Heimkehr ins Reich ermöglichen.
0: To je všechno. Nechcete nic víc?
1: Nein. Ich strebe die Einheit der Rasse an. Und alles, was ich verlange, sind die Sudetendeutschen. Die Tschechoslowakei ist ein Dolch in der Flanke Deutschlands. Ich werde mich nicht sicher fühlen, solange die Sudetendeutschen nicht ans Reich angeschlossen sind und solange dieser russisch-tschechoslowakische Pakt nicht aufgekündigt ist. Der tschechische Terror hat seinen Höhepunkt erreicht. 300 Tote und etliche 100 verletzte Deutsche, entvölkerte Dörfer und eine Massenflucht über die Reichsgrenzen, das ist das Ergebnis. Diese Frage muss sofort gelöst werden. Schon darum, weil sie mein letztes Problem ist. Weitere Gebietsansprüche werde ich nicht mehr stellen.
0: Nebylo by účelné vydat výzvu k oběma stranám a vytvořit tak klidnější atmosféru.
1: Ich bestehe auf der sofortigen Erfüllung meiner Forderungen. Ich würde dafür sogar einen Weltkrieg riskieren.
0: Jste-li rozhodnut řešit všechno násilím a nemáte-li trpělivost mě vyslechnout, potom nechápu, proč jste souhlasil s mou návštěvou. Budete-li ochoten diskutovat, pak dobře, a když ne, tak mohu i hned odcestovat.
1: Ich habe Sie eingeladen, Herr Ministerpräsident, um festzustellen, ob England mit den Gebietsveränderungen der Tschechoslowakei einverstanden ist.
0: Jsem rád, že jsme se konečně dostali k jádru našeho rozhovoru. Nemohu vám zatím odpovědět za vládu jeho veličenstva, ale já sám osobně uznávám vaše právo na sudetoněmecké území. Domnívám se, že by bylo prospěšné, kdybychom se znovu sešli, až bych znal stanovisko svých kolegů a Francie. Do té doby by bylo záhodno, abyste zamezil všemu, co by rušilo naše jednání.
1: Ich kann Ihnen, Herr Ministerpräsident, eines versprechen. Wenn es nicht zu einer neuen Provokation kommt, wird Deutschland bis dahin keine militärischen Schritte unternehmen.
0: Chtěl bych, aby naše příští jednání položilo základy k tomu, aby Anglie, Francie, Německo a Itálie vytvořili společnou úmluvu, na které by byl vybudován mír v Evropě.
2: Henlein odmítl začít znovu jednat. Lituji, že se dohodu nepodařilo uskutečnit. Moje práce tedy skončila.
3: Do poslední chvíle jsme mu nabízeli možnost jednat. Stále jenom odmítal všechny naše návrhy a jenom stupňoval své požadavky. Myslím, že se nechtěl dohodnout. Nemůžete mi říci, excelence, jaký je výsledek rozhovoru v Berchtesgádenu? Obávám se, že existuje velké riziko, že Československo bude obětováno.
2: Kdybyste, pane prezidente, dal své návrhy dříve, nebyl byste nyní v tak prekérní situaci. Přispěl jste sám svým postupem k obětování své země. Váš stranický systém při obsazování úřadů zavinil mnoho nesnází. Hospodářské obtíže rovněž vyvolaly obtížnou situaci v zemi.
3: Není oběti, kterou bych nemohl přinést, jestliže se britská vláda domnívá, že taková oběť je nezbytná. Nemohu se ale angažovat pro plebiscit z důvodů ústavních. Plebiscit by bylo možno provést jedině podle zákona, který by parlament sotva odhlasoval.
2: Plebiscit by měl odezvu ve veřejné mínění.
3: Plebiscit by byla explozivní zbraň. Vedlo by to k revoltě armády, která by nepřipustila hlasování. Jen si vzpomeňte, co se dělo v Rakousku. Jestliže však pan Chamberlain dojde k názoru, že plebiscit je nezbytný, podvolíme se. Myslím, že by bylo možno za jistých podmínek odstoupit naše pohraniční výběžky.
2: Sdělím to své vládě, ale vy se, pane prezidente, nebudete moci zbavit odpovědnosti za nebezpečné průtahy. Dělal jste všechno o měsíc později, než bylo třeba. Velmi také komplikuje situaci vaše spojenectví se Sovětským svazem.
3: Přál bych si, lorde Ransmene, abyste ujistil pana Chamberlaina, že bez Francie nepřichází sovětské spojenectví vůbec v úvahu. Nebylo by však dobré, aby se něco ujednalo bez předběžné konzultace s Československem.
4: Unruhe, unruhe! Das ist das Eisen, was wir unaufhörlich im Feuer haben müssen.
5: Oberstleutnant Köchling, ich teile Sie Konrad Henlein als Berater zu. Sie werden ihm behilflich sein, in Deutschland ein sudetendeutsches Freikorps aufzustellen. Sie beginnen sofort. Hier entlang der ganzen Grenze. Überall. Da und da. Überall müssen diese sudetendeutschen Einheiten Zwischenfälle hervorrufen und Unruhe stiften. Sie werden mit österreichischen Waffen ausgerüstet. Und provozieren! Als Terrorgruppen in Erscheinung treten! Je mehr Tote, desto besser!
6: Das ist klar, mein Führer.
5: Die Sudetendeutschen müssen sich den Anschluss ans Reich erst verdienen. Sie werden Blut vergießen, dann werden sie ihre Helden haben.
7: Mein Führer, wir führen Ihre Befehle aus.
8: Pane prezidente, jeho excelence, vyslanec Francouzské republiky, pan Leopold de la Croix, v naléhavé věci.
3: Prosím, je vždy vítán.

0: Prosím.
1: Pane prezidente, byl jsem pověřen panem ministrem Bonnetem, abych vám sdělil, že francouzská vláda byla velmi dojata vaším poselstvím. Vážila si vždycky věrnosti a přátelství Československa a činí vše, aby uchránila váš stát od těžké pohromy. Bohužel. Je mi to nesmírně líto. Víte, že jsem váš starý přítel. Musím vás však upozornit. Doufám, že chápete, že to pro mě není nijak lehké, že Československo musí dělat takovou politiku, aby se přizpůsobilo novým poměrům v Evropě a zabránilo významnými ústupky vnitřním obtížím a zbytečným mezinárodním rozporům.
2: Bylo to nutné. Generální štáb si prosadil částečnou mobilizaci, protože Němci tajně mobilizovali 500 000 vojáků. A protože nám Henlein včera poslal ultimatum, zakázali jsme sudetoněmeckou stranu a na Henleina jsme vydali zatykač.
1: Takové kroky byste však neměl podnikat bez dohody s Francií. Vy máte právo jednat podle svého uvážení, to já vždycky respektuji, ale v Paříži po této zprávě z Berlína dostoupila nervozita vrcholu. A francouzská vláda vás upozorňuje, že kdybyste nepostupoval podle její rady, byla by nucena přezkoumat svou politiku vůči Československu.

Pane vyslanče, je třeba, aby v Paříži už konečně pochopili, že dochází k rozhodující chvíli v boji mezi námi a Berlínem. Nejde o naši německou menšinu, ale o odvěký boj o německou nadvládu ve střední Evropě. Máme být smrtelně zasaženi. Tím celá střední Evropa, celá francouzská politika a nakonec Francie sama. Budeme-li ale vzdorovat, Hitlera zarazíme. Prosím, aby to všechno francouzská vláda uvážila. Zůstali jsme Francii věrni a budeme jí věrni i v nejtěžších chvílích.

0: Pozval jsem vás, milý lorde Ransimene, abyste mne ještě před schůzí vlády informoval o výsledcích vaší mise v Československu.
1: Byla to kuriozní mise.
0: Vím, ale získali jsme čas a to bylo dobré. Budeme mít ve vládě proti opozici vaše nestranné svědectví.
1: Podle mého mínění nemůže být sporu o tom, že vinu na tom, že všechna jednání ztroskotala, i vinu na překotném vývoji situace nesou Henlein a Frank a mocnost, která stojí za nimi v pozadí. Československá správa sice za posledních 20 let nikoho aktivně neutiskovala, ale prokázala takový nedostatek taktu ve vztazí k německému obyvatelstvu, že je možné pochopit jeho rozhořčení.
0: Mohou žít Češi a Němci pospolu?
1: Nikoliv. Politika vlády byla doprovázena hroznou korupcí a nezákonitostí. Stížnosti jsou v podstatě oprávněné. A to, že sudečtí Němci chtějí být přivtěleni k říši, lze pokládat za přirozený vývoj. Viděl jsem, že česká vláda je slepá ke všemu, co se děje kolem. Dospěl jsem k závěru, že československé pohraniční oblasti by měly být ihned postoupeny říši a československé vládě by mělo být důvěrně doporučeno, aby se zřekla spojenecké smlouvy se Sovětským svazem.
2: Co si myslí Beneš o možných výsledcích války s Německem?
1: Beneš přijal názory mladých důstojníků, kteří jsou zcela neskušení, ale jsou plní důvěry, že mohou čelit německé agresi po dobu 6 neděl až 2 měsíců. Ale bylo by velmi obtížné pro Československo, aby vedlo takovou válku.
0: Děkuji vám, lorde Ransimene. Vaše návrhy souhlasí ve všem s mou představou.

0: Pane prezidente, zástupci britské a francouzské vlády se dnes sešli k poradě o situaci a prostudovali si zprávu ministerského předsedy Velké Británie o jeho rozhovoru s Hitlerem. Obě vlády jsou přesvědčeny, že po posledních událostech bylo dosaženo bodu, kdy setrvání oblastí obývaných sudetskými Němci v rámci hranic Československa už nelze nadále prodlužovat, aniž by tím byla ohrožena nejenom Československá republika, ale i evropský mír. Z těchto úvah pak na poradě vyplynul závěr, že zajištění evropského míru může být jedině tehdy, budou-li tyto oblasti neprodleně odstoupeny říši. Týkalo by se to všech okresů, kde je víc než 50% Němců.
1: To je naše katastrofa.
0: Zbytek nezávislého Československa by pak byl zajištěn tím, že by všechny dnes platné smlouvy, zahrnující povinnosti vojenského charakteru, byly nahraženy obecnou zárukou proti každému nevyprovokovanému útoku.
2: O věcech tak zásadních se musím poradit s vládou, pane vyslanče. Pane Delacroix, můžete mi říci, co se stane, když naše vláda tento návrh odmítne?
3: Potom by Československo už nemohlo počítat s francouzskou pomocí.
1: To by bylo jednostranné vypovězení spojenecké smlouvy.
0: Odpověď československé vlády by měla být odeslána co nejdříve. Nejpozději do 2 dní, protože ministerský předseda Velké Británie navštíví pana říšského kancléře ve středu. Do té doby musí vědět, jak se váš kabinet to rozhodl.
2: Řešení, které se nám navrhuje, povede jen k tomu, že nacisté budou své požadavky stupňovat a nakonec pohltí celé Československo. A to by mělo nedozírné následky nejen pro vaše země, ale pro celou Evropu.

0: Pane vyslanče, dovolte, abych vám položil dvě otázky. Za prvé, poskytne Sovětský svaz Československu na základě naší smlouvy účinnou pomoc, poskytne-li pomoc Francie? Za druhé, podpoří Sovětský svaz Československo ve společnosti národů, na kterou se republika obrátí v případě německého útoku s prosbou o pomoc?
1: Pane prezidente, nemáte ještě další otázku?

0: Pane poslanče, zajímá mě názor komunistické strany.
1: Opravdu? Pak vám mohu, pane prezidente, jen opakovat, že vedení naší strany považuje anglo-francouzské návrhy za nepřijatelné. Je to mínění celého národa. Dostáváte na hrad statisíce protestů a rezolucí ze všech koutů republiky. Lid nepřipustí okleštění našeho státu. Každý ví, že by to znamenalo konec naší samostatnosti. A naši lidé chtějí bojovat za jakýchkoliv okolností.
0: Vláda rozhodla. Před přímým útokem se budeme hájet. Kapitulace je naprosto vyloučena. O tom vás mohu ujistit.
1: Vláda by si měla uvědomit, že rozhoduje jenom lid a jeho zastupitelský orgán parlament, který musí být svolán.
0: To by vyžadovalo více času. Parlament je teď na prázdninách.
1: Pane prezidente, jak jste mohl v této kritické situaci poslat parlament na prázdniny?
0: Pane poslanče, můžete mi říci, jak bude podle vašeho názoru postupovat Sovětský svaz?
1: Mně samozřejmě nepřísluší odpovídat za Sovětský svaz, ale nikdo přece nemůže mít důvod pochybovat o tom, že své závazky splní do písmene. A jde-li vám o něco, co je mimo závazky, pak to, pane prezidente, přesně sformulujte a zeptejte se sovětské vlády. Podle našeho názoru by to měla být především otázka, zdali nám Sovětský svaz pomůže v každém případě. Já jsem vám už v květnu tlumočil důvěrný vzkaz sovětské vlády, že můžeme na sovětskou pomoc spoléhat v každém případě i bez pomoci Francie, když o to Sovětský svaz požádá.

0: rozdělit náš stát na dvě poloviny. Náš opevňovací systém není úplný, má být dokončen v roce 1946. Výcvik a morálka našeho vojska jsou ovšem znamenité. Naše obrana by tedy měla smysl jen s mocným spojencem. Ptal jsem se generála Gamléna, jak nám vojensky pomohou. Generál Gamlén mi odpověděl, že je to otázka čistě politická a že nemá direktiv. Zbývá tedy Sovětský svaz jako jediný spojenec. Jeho pomoc ovšem závisí na Francii. Jinak není vázán. V takovém případě bychom se ovšem jen stěží bránili. O této alternativě, pánové, jsme totiž vůbec neuvažovali. Před pádem Rakouska jsme počítali, že vydržíme bez pomoci 6 až 7 týdnů, dnes to odhadují asi tak na týden, jestliže se naše armáda stáhne z Čech a Moravy do Slovenských hor.
1: Náš vojenský ataše v Berlíně hlásí, že tam vládne stísněná nálada a že musí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí doporučit žádné ústupky z naší strany. Trvat na našem stanovisku.
2: Děkuji vám, pánové, za vaše názory. Je to zrada. Zrada Francie na nás. Já nechtěl obětovat pakt s Francií, zůstal jsem jí věrný a oni nás teď házejí přes palubu. To je, prosím, evidentní zrada.
3: Ano. Ze sympatických projevů francouzských politiků by šlo udělat knihovnu. Jenže veškeré činy žádné.
2: Já teď do rána vypracuji koncept odpovědi a to tak, abych neřekl ano, ale také, aby to nebylo jasné, ne. Mám informace, že ve Francii možná padne Daladierova vláda a potom bude možno jednat znovu. Ve své odpovědi uvedu, že návrhem by nebyly vyřešeny národnostní problémy, že by byla porušena rovnováha sil v Evropě a navrhnu, aby se spor řešil arbitráží. Snad Francie zatím pochopí, že nejde jenom o nás, ale také o ně. Bez Francie nemůžeme, pánové, nic dělat.
4: Telefonovali mi z hradu. Tak je to dohodnuto, pánové. Ministři budou až do půlnoci spojenecké návrhy odmítat a potom, až už nám nikdo nebude moc zbuntovat fabriky, potom je přijmou.
5: Ale zodpovědnost za to všechno nesmí brát na sebe doktor Hoča. To musí vzít na sebe Beneš. I za cenu, že tím ztratí svou popularitu. My jsme to věděli napřed, jak to dopadne. Teď ať oni ukážou, co umí.
6: Pane prezidente, dovoluji si vám oznámit, že vláda Sovětského svazu odpovídá na vaši první otázku ano, okamžitě a účinně, a na vaši druhou otázku ano, v každém případě.
2: Děkuji vám za tu zprávu, pane vyslanče.
7: Zde je odpověď československé vlády, páni vyslanci.
8: Přece víte, že arbitráž znamená válku.
7: Během tak krátké doby nemohla vláda přijmout jiný návrh. Nesouhlasí s rozbitím státu. Pochopte, pane vyslanče, že na sporném území nežijí jen sami Němci, ale také přes milion Čechů.
9: Ne, ne. V takové tragické chvíli.
10: Ano, je zlá. To uznávám, excelence. Ale jste přece politik.
9: Politika je špinavé řemeslo, pane předsedo. Špinavé.
10: Pane vyslanče, my nemůžeme nechávat naši veřejnost v nejistotě, je to velmi nebezpečné. Francie by nám měla jasně říct, jak bude postupovat v případě československo-německého vojenského konfliktu. My musíme brát ohled na veřejné mínění, které je stále podněcováno neústupnými elementy. Prosím vás o to pro záchranu míru. Přál bych si, aby to bylo všechno uzavřeno do půlnoci. Velice to spěchá. Sdělím to též britskému vyslanci.
11: Spravím o tom.

0: ministra Boneta, pane předsedo.
1: Kancelář prezidenta republiky, Smutný. Ano, upozorním. Vzbuďte prosím pana prezidenta. Je to velmi naléhavé.
2: Podle názoru vlády jeho veličenstva nepostihla odpověď československé vlády kritickou situaci, kterou měly odvrátit britské a francouzské návrhy. Kdyby se trvalo na této odpovědi, vedlo by to po jejím uveřejnění k okamžitému německému vpádu. Vláda jeho veličenstva vybízí proto československou vládu, aby vzala svou odpověď zpět a urychleně uvažovala o alternativě, která počítá se
0: odmítajíc franko-britský návrh, bere na sebe vláda československá odpovědnost za to, že Německo použije násilí. Rozvíjí zároveň britskou solidaritu a znemožňuje tak jakoukoliv možnost francouzské pomoci.
3: Francie se nepřipojí. Nepřipojí. Ale jaké záruky mi potom mohou dát vaše vlády? Dovedete si představit ty nepokoje, které u nás vzniknou v této napjaté situaci? Všechny tyto okolnosti je třeba prodiskutovat.
2: Podle našeho mínění je nutné, aby naše návrhy byly přijaty bez výhrad. Teprve potom by mělo smysl položit otázky, na jaké upozorňujete.
3: To je ale ultimatum.
2: Naše demarše má charakter ultimata, pane prezidente, jenom v tom smyslu, že představuje poslední radu našich vlád. Podle jejich názoru je nyní poslední okamžik pro přijetí jejich rady. Má-li být vaše země zachráněna před zkázou.
3: Prosím, abyste ujistili své vlády, že nejsem ani sobec, ani doktrinář a také, že jsem nikdy nepočítal s podporou sovětské vlády, jak mě snad podezřívají. Bolševický vliv tu nebyl a není. Váš zákrok beru jako jakési ultimatum, jinak bych nemohl ospravedlnit, že jsem já a moje vláda přijali vaše návrhy bez předchozího schválení parlamentem, jak to předpisuje ústava. Zvolám vládu a politické strany a společně s nimi učiním rozhodnutí, pokud možno ještě dnes.

0: především odevzdat okamžitě pohraničí Německu. To už je teď nevyhnutelné.
1: Odpor ulice zlomíme, o to nemějte starost. Máme přece v rukou policii a četnictvo.
2: Hoďa počítá s demizí vlády. Ale Beneš se pořád ještě nemůže rozhodnout. Kdyby ale chtěl dosadit vládu, která by začala s tím, že se bude bránit, potom by banky zastavili výplatu peněz a všechno hrdinštění by bylo rázem v troubě. A kdyby někdo chtěl zavolat na pomoc rudou armádu, potom otevřeme u Podmokel hranice a pustíme do Čech Hitlerovy divize.
3: Přinucena okolnostmi a ustupující neobyčejně naléhavým domluvám přijímá vláda Československé republiky v tomto postavení z pocity bolesti francouzské a britské návrhy, předpokládajíc, že obě vlády učiní všechno, aby při jejich uplatňování byly ochráněny životní zájmy československého státu. Podotýká se s lítostí, že tyto návrhy byly vypracovány bez předchozího dotázání československé vlády. Naše vláda předpokládá, že obě vlády nestrpí německý vpád na československé území a že pohraničí bude odstoupeno až po stanovení nových hranic a po vyhlášení mezinárodních záruk Mezinárodní komisí.
4: Pan Bonnet bez souhlasu kabinetu francouzské vlády vyvíjel na Prahu hrubý nátlak a dohnali ke kapitulaci.
5: Rádi bychom slyšeli odpověď pana ministra zahraničí na tak vážné obvinění.
6: Jen klid, pánové. Když budeme jednat s argumenty a nikoli jen s pouhými pocity, uvidíte hned celou věc poněkud jinak. Zde mám telegram od našeho vyslance v Československu, pana Delacroix. Z textu telegramu poznáte, že si pan Beneš tento nátlak u nás objednal. Prostřednictvím svého ministerského předsedy. Prosím, pánové.
4: Dozvíme-li se, že Francie v případě války našemu státu nepomůže, potom se prezident zaručeně podřídí. Opravdu to tak Hoďa řekl?
6: Ale ovšem, Praha se chtěla krýt před veřejností.
7: A my máme být ti zráci. Ale řekl jsem vám, pane Bonnete, že to prohlášení posíláte na svou vlastní odpovědnost.
6: Nechtěl jsem na sebe vzít odpovědnost za válku, která mohla vypuknout ještě v noci.
7: Nebylo to tak, pane Bonnete, že vy jste navrhl pánu Lacroix demarši u Hodži, když Beneš britský návrh odmítl?
6: Opakuji, že bylo nutné, aby Praha do půlnoci obdržela naši odpověď. V té době se hrálo o osud míru.
8: Pane ministře, když Litvinov navrhoval, aby tři velmoci společně provedli zákrok v Berlíně u Hitlera, aby se generální štáby Francie, Československa a Sovětského svazu poradili o obraně Československa. Vy jste, pane Bonnete, všechny tyto návrhy označil za nežádoucí.
6: To také byly, protože by mohli rozzuřit Hitlera a zmařit tak zamýšlenou dohodu s Německem.
4: Pane předsedo vlády, v tom případě se nemohu osobně účastnit takové nečestné hry a podávám ze svého úřadu demisi.
8: Já se připojuji k prohlášení pana ministra Mandela.
7: Pánové, zachovejte klid, prosím, to by nebylo vhodné. Je nutno vyčkat.
9: Protože hrozilo zničený mír a rozvrácení našeho státu, varovali nás obě zákon Evropské zemí, Francie a Anglie.

0: Kdy až? Policejní komisař. Helajnovci obsazují město. Co mám dělat? Pošlete mi sem aspoň jeden tank.
1: Prosím vás, co byste ještě nechtěl?
2: Vidíte to? Máte na vybranou. Buď bude policie i hned odzbrojena a pořádkovou službu převezmou naši ordneři, nebo vám vůbec za nic neručím.
0: Musíte uznat, nemám rozkaz svých nadřízených. Jen co se jich dovolí.
2: Neslyšel jste rozhlasovou zprávu o přijetí ultimata? Každý odpor je marný. Za několik hodin obsadí Wehrmacht nejen až, ale i celé pohraničí.
3: Situace je kritická. Hrozí krajní nebezpečí. Za žádných okolností nelze už podporovat vládu, která kapitulovala. Podporovat můžeme jen takovou vládu, která provede energická opatření na obranu republiky. Počínaje mobilizaci.
4: Naše hlavní heslo, pryč s vládou.
5: Ne. Vládu chce svrhnout i reakce. A dosadit garnituru pro hitlerovskou. Naše hlavní heslo by mělo být vytvořit novou vládu rozhodné obrany republiky.
6: Soudruzi z řady míst žádají, abychom se přestali dohadovat s Benešem a se socialisty. Beneš je strašně nerozhodný. Ví, že se reakcionáři za jeho zády paktují s Hitlerem, ale nezatočí s ním.
5: Oni mají větší strach z našeho lidu, než z Hitlera.
6: Myslím, že bychom měli zavolat závody. Soudruzi říkají, že bychom to měli vzít do rukou sami.
5: To je předčasné. Ještě bychom nedosáhli jednoty. Změna hranic by musela být schválena parlamentem. Co pro tuto chvíli?
7: Parlament.
5: Tak, ať se i hned sejde parlament. Anarchistická hesla jdou na ruku reakci, která chce vyvolat zmatek a pozvat do země Hitlera.
7: Jasně, jsou to zrádci.
5: Reakce šíří panikářské heslo jsme sami. Musíme všem vysvětlovat, že nejsme sami. Že Sovětský svaz jde s námi. A že Rudá armáda přijde na pomoc. Budeme-li se bránit.
8: Na hranicích a zachrání nás!
9: Zavolejme Rudou armádu na pomoc!
10: Takže!

0: Začíná rozvrat. Vidíte, tady máte svou nadílku.
1: Ujišťuji vás, pane prezidente, že Sovětský svaz bude hledat všechny cesty, aby vám pomohl, jestliže o to požádáte.
2: Děkuji vám, excelence. Odevzdali jsme notu, udělali jsme to, co bylo jedině možné.
3: Prezidente, volají vás. Chtějí, abyste jim něco řekl.
2: Ne, nenaléhejte na mne. Musím si připravit projev. Zítra promluvím do rozhlasu.

0: Tak jděte, pane generále.
1: Já? Proč já? Ať vystoupí pan ministerský předseda.
0: Jen jděte. Slyšíte přece, že vás chtějí. Jste teď jejich Žižka.
2: Musíte jít.

miluju republiku tak jako vy. Jsem si ale vědom odpovědnosti. Mějte ve mně důvěru. Vojenská diktatura by nám nepomohla. Neznáte důvody, které přinutili vládu se takto rozhodnout. Válka by dnes byla sebevraždou. Nepovedeme národ do zad.

0: proti. A to je ten hrdina od Zborova.
1: Mám zprávy z Ostravy, že Polsko pokračuje v soustřeďování vojsk u hranic našeho Slezska.
2: Jak je vidět, soudruzi, jde do tuhého. Já si myslím, že bychom měli především rozvinout akce za odstoupení Hodžovy vlády a vytvoření vlády nové, která bude bránit republiku. Ještě dnes v noci se musíme sejít s protihitlerovskými demokratickými politiky. Tah z dola je teď rozhodující. Lid musí ukázat svou sílu.
3: Občané! Přátelé! Sovětský svaz nám pomůže. S rudou armádou republiku ubráníme. Žádáme svolání parlamentu a svržení Hodžovy vlády!
4: Ujišťuji vás, že Československá republika a zájmy vašich pracujících jsou Sovětskému svazu drahé. Sovětský svaz je připraven pomoci vám v obraně před útočníkem. Bude-li se Československo bránit.

0: Jirko, sakra, kryj se! Je tu s náma starý Rechman z Pily. Vlče, jak se ženová dítěta.
1: Jak se sem dostali?
0: Pustil si mě za ním od potoka.
1: Já to vlčku. Tamhle je karabina.
0: Zmačkni to, na mou zodpovědnost.
2: Rada jí nesmíš.
0: Já dopal!
1: Vidíš, jak zalezli? Měli odvahu jen dokud si mysleli, že si netroufnem střílet. Tam se tu šéf, Reichmane. Dostal to do nohy.
3: Říkal, že když nejsem náci, že nejsem žádný Němec. Že budu vyset, říkal.

0: Tady bříza! Kdo? Javor? Vy to tam slyšíte? Ne, neposlechli jsme rozkaz! Jo! Střílíme taky! Přece se tu nenecháme povraždit! Tak milí velitele! Vidíte je? Tak střílejte! Ano, vím, pane kapitáne, ale máme bránit hranici, tak ji bráníme! Už nám přetrhli spojení. Mě odtud nikdo nedostane! Jirko, krej se!
1: Jirko!

0: Soudruzi! Nevítejte Československo fašistů!
1: Občané! Přátelé! Soudruzi! Heslo, s ním jsme dnes vyšli do ulic, se stalo skutkem. Hodžova vláda odstoupila.

této chvíli se tvoří nová vláda. Vláda rozhodné obrany republiky. Tvoří se nová vláda, která se opírá o lid, armádu, o poctivé demokraty všech politických stran. Republika je v nebezpečí. Avšak lid Londýna a Paříže, stejně jako rudá armáda Sovětského svazu, jsou s námi a celý demokratický svět nám vzkazuje: držte se a nedejte se!

0: pane prezidente, vydržte. Uvidíte, že kapitulovat bude muset Hitler a že Chamberlain bude muset jednat jinak. Hitler blufuje, riskuje, že se mu podaří přinutit Československo, aby se vzdalo. Když uvidí, že dostane přes pařád, hned se stáhne. Ve skutečnosti nemá ještě tolik síly, aby se pustil do války.
1: Chápu to jako výraz vašeho odhodlání bránit republiku. Ale jsme spojeni smlouvami se západními mocnostmi a já nemohu jednat proti jejich vůli.
0: Bylo by přece hrozné obětovat republiku jen pro poslušnost vůči západním mocnostem a chápat pouta spojenectví tak, že se z nich stane smyčka, ve které se má Československo oběsit. Ujišťuji vás znovu, pane prezidente, že Sovětský svaz je připraven pomoci Československu i bez Francie. Je pouze třeba, aby naše vláda o tuto pomoc Sovětský svaz požádala. Jménem Výboru obrany republiky vás proto žádáme, aby se vytrvalo v odporu a v obraně. Opřete se o celý náš lid. A on vám slibuje, že bude stát jednotně a svorně. Že se bude bránit.
1: Pánové, nemějte obavy. To si už rozhodne nová vláda. Já ji brzy sestavím. Jejím předsedou bude muž, kterého si přeje lid.
2: Musíme každý tah našich kapitulantů ihned odhalovat v rudém právu. Nevzdali se a chtějí náš lid zase oklamat. Hoxha a ostatní zůstali v pozadí, jako politický kabinet. A nová úřednická vláda je bude poslouchat. Pokusí se zmařit všechno, co děláme na obranu naší republiky. Chtějí se smířit s Hitlerem. Za každou cenu. I za cenu kapitulace Československa. Chtějí, abychom se stali součástí fašistické fronty. Politicky i hospodářsky. A jde jim hlavně o to, aby nás zbavili všech spojeneckých smluv. To všechno musí být v novinách. A na nás někde v závodech.
3: Soudruhu šéfredaktore, je tu policie.
2: Nerozcházejte se, soudruzi.

Pane poslanče, oznamuji vám, že z příkazu pana policejního prezidenta se okamžitě zastavuje deník Rudé právo. Děje se tak s ohledem na státní bezpečnost.

0: Pospěšte si. Volejte Kolbenku, Jerovku a Siemensku.
1: Šverma, prosím soudra Gottwalda.
0: Na všechna pražská nádraží přijeli četníci. Jdou rovnou k dělnickým čtvrtím.
2: Před Kolbenku už došli.
0: Karle, prosím tě, řekni soudruhům, ať vycházejí z fabriky, jako by šli z práce, rozumíš? Musí nám přijít na pomoc.
3: Policie chce dovnitř, ke stroju. Naše noviny jsou prý zastaveny.
1: Klid, soudruzi.
2: Jerovka, jak to tam u vás vypadá?
4: Je to pravda.
1: Je. Ale vyjdeme jako každý den. Soudruh Gottwald šel protestovat na hrad. Vy jste přišli z továren pro noviny?
5: Jo. Co teď můžem pro vás udělat?
1: Nesmíme si dát náklad zabavit. Rudé právo musí být.

0: Mám čest vám oznámit, pane říšský kancléři, že britská, francouzská i československá vláda souhlasí s přijetím vašich požadavků. Protože jste zdůraznil, že si přejete rychlé řešení, všichni uznali za jednodušší, aby se to vyřešilo odstoupením území říši za předpokladu, že budou dohodnuta opatření, jež umožní přesun obyvatelstva. Tam, kde převažuje německá menšina, nebude s odstoupením území žádný problém. Horší už to bude ve smíšených pásmech. V těch by měla stanovit hranice zvláštní komise. Zbytek Československa se pak zaváže k neutralitě a vojenské smlouvy nahradí mezinárodní záruka.
1: So leid es mir tut, Herr Chamberlain, muss ich erklären, dass mir diese Zugeständnisse nicht mehr genügen. Es geht mir nicht mehr um die Tschechoslowakei allein, sondern um das an der deutschen Minderheit verübte Unrecht. Das Problem ist in ein kritisches Stadium getreten. Im Grenzgebiet herrschen unhaltbare Zustände. Die Tschechen versuchen, die Straße gegen uns zu mobilisieren. Sie suchen Unterstützung bei den Russen und schüren bei ihren Leuten bolschewistische Instinkte. Ich muss daher kategorisch erklären, dass die Entscheidung in wenigen Tagen zu erfolgen hat. Ob mit oder ohne Gewalt. Meiner Ansicht nach muss das gesamte Problem bis zum 1. Oktober gelöst sein.

0: zklamán. A prohlášení, pane kancléře, vůbec nechápu. Proč nemohou být přijaty britské návrhy, když pan kancléř už dostal všechno, co požadoval? Zásada byla přece stanovena a nyní už jde jen o metodu, jak ji uplatnit.
1: Unser Standpunkt ist unverändert. Festlegung der Staatsgrenzen nach Sprachgrenzen. Das Gebiet räumen, eine Abstimmung aufgrund der einfachen Majorität durchführen und eine internationale Kommission zur Aufsicht über diese Volksabstimmung hinzuziehen. Alle diese Gebiete sind seit undenklichen Zeiten deutsch und müssen daher dem Reich einverleibt werden. Und zwar sofort, sonst...
0: Obávám se, že mi pan kancléř nepomohl. Dosáhl jsem toho, pane Hitlere, co jste chtěl, a to bez prolití jediné kapky německé krve. Byl jsem proto nucen dát v sázku celý svůj politický život. Když jsem poprvé letěl do Německa, veřejnost mi tleskala. Dnes se na mě útočí, že prodávám Čechy, že ustupuji diktátorům, že kapitulují. Dnes jsem byl při odjezdu vypískán. Jak se věci mají, veřejné mínění v Anglii není příznivé návrhům, o kterých právě jednáme. A bylo by ještě nepříznivější, kdyby bylo známo, že vy, pane Hitlere, zvyšujete své nároky. Byl bych rád, kdybych mohl dokázat, že navrhované řešení je spravedlivé.
1: Die beste und schnellste Lösung wäre die Besetzung des strittigen Gebietes durch deutsche Truppen und Verwaltungsorgane. Wenn es Ihnen passt, können wir gleich morgen weiter verhandeln. Ich erteile General Keitel sofort den Befehl, dass keine militärischen Aktionen unternommen werden dürfen. Deutschland ist jedoch jederzeit bereit zuzuschlagen.

0: Je těžké s ním jednávat. Nemá žádný takt. A jeho požadavky jsou nerozumné.
1: Mit dem Fall Grün rechnen Sie nicht vor dem 30. September.

0: Nesete v té obálce mír nebo válku?
1: Pane vyslanče, právě jsem dostal zprávu, že byla vyhlášena všeobecná pohotovost u všech německých pluků v Bavorsku a v Sasku. Německo soustředuje okolo československých hranic vojsko.
2: Pane prezidente, vláda jeho veličenstva je zajedno s francouzskou vládou v tom, že má být československá vláda vyrozuměna, že britská a francouzská vláda nemohou nadále převzít zodpovědnost za radu nemobilizovat.
1: Doufám, že jste konečně všichni prohlédli a poznali Hitlerovy záměry. To je skutečný obrat v názorech velmocí. Z toho vznikne, jak jsem očekával, během několika dnů všeobecná válka. A potom s námi bude Francie, Sovětský svaz a nakonec i Velká Británie.
3: Rudé právo, chystáme se k obraně proti fašistickému Německu. Litvinov prohlašuje, že Sovětský svaz je připraven pomoci Československu. Rudé právo, zátěž nepřepadení Československé stráže. Rudé právo, zátěž nepřepadení Československé stráže.
4: Tak co, Čapku, jak vypadá rudé republika právo z rychlíkový lokomotivy?
5: Ahoj, Tondo, lidi se všude ptají, na co se porá čeká. Sirový je předsedou vlády, tak se snad budeme bránit, ne?
4: Tak docela jistý to není. Chtěli nám zastavit rudý právo, to už víš, ale vyšlo a dneska má druhý vydání.
5: Rudé právo, Francie váha, to se dalo čekat.
3: Zátěžné přepadení Československé stráže ve Žlutém líně. Rudé
5: ty máš někde na hranicích kluka, že jo?
4: No pravda. Jirku.
5: To je strašný. 21. září 1938 zabiti byli štábní strážmistr Josef Hošek z Chomutova, strážmistr František Malý z Mostu, revident finanční stráže Ladislav Petr ze Žlutého mlýna a svobodník Jiří Horák z Prahy.
4: Ukáž.

0: Prosíme posluchače, aby setrvali u svých přijímačů. Budeme vysílat důležitou zprávu.
1: Už je to tady. Maminko, prosím tě, nic mi nechystej, já nebudu mít kdy.
2: Jen se nepláš, napřed se musíš pořádně najíst. Dobrý večer, táto. Tak co myslíš? Co bude?
1: Zrovna teď hlásili, že přijde důležitá zpráva, tati. Už je to jistý. V redakci nám říkali, že to vláda odhlasovala.
2: Nestrašte s válkou.
3: Pojedu s tebou za Jirkou.
1: Kam bys jezdil? Na to máš ještě dost času.

0: Dobrý večer, Aničko.
1: Soudruhu, z kraje ti posílají agitační materiál. To zítřka musí být rozdaný.
0: Sedni si u nás, Aničko.
1: Ne, děkuju. Musím ještě na dvě místa.
2: Jen na chvilku. Sníš s náma trochu polívky.
1: Musím to ještě dnes tam dát, opravdu.
3: Zůstaň, Janko. Na tuhle chvíli čekáme už celý měsíc, Stando.

0: Dejte pokoj. Slyšíte? Jirku nám zabili.
1: Jirku? Našeho Jirku?
2: Jiříka zabili.
1: Fašisti ho zabili, mámo.
3: Pozor, budeme vysílat důležitou zprávu.
4: Občané, prezident republiky nařídil na základě 23. paragrafu branného zákona mobilizaci československé branné moci.
1: Maminko, musím jít.
2: Počkej! Máš dost času.
5: Tak už jdem. Mějte se tady hezky. Klíč ti tu nechám, Antonie. Pojď, Karle.
2: Počkej.
1: No, maminko. Naschledanou, táto. Dejte pozor, dnes bude určitě nálet.
5: Počkej na mě, Josef!

0: To je náš konec.
1: Nesmysl. Válku chtějí jen komunisti. Co se nám stane, když vyklidíme Sudety?
0: Co tomu řeknou lidi?
1: A kdo se jich bude ptát?
2: Mobilizace byla nutná. Už s ohledem na naši veřejnost. Sám jsem to Benešovi poradil. To je takový delikátní interval. Lidé potřebují trochu času, aby se smířili s tím, co musí přijít.
3: Našincům to vysvětlíme snadno. Když přijde Stalin, tak o tu tisícovku přijdu. Hitler mi nechá. Tak to jsem radši pro Hitlera. Platit!
4: Ich danke dem britischen Premier für seine Bemühungen, den Frieden zu retten und eine friedliche Lösung des tschechoslowakischen Problems zu finden. Wir beide sind nordischer Abstammung und ich hoffe, dass wir uns letzten Endes doch einigen werden. Bitte. Ich bitte, Ihre werte Aufmerksamkeit nunmehr unserer Denkschrift zuzuwenden, in der bereits alle technischen Einzelheiten ausgearbeitet sind.
5: Zprávy o incidentech v sudeckém území množící se od hodiny k hodině dokazují, že situace se stala pro sudecké Němce zcela nesnesitelnou a je tedy nebezpečí pro evropský mír. Proto je nezbytné, aby oddělení sudeckého území, k němuž Československo dalo souhlas, bylo nyní uskutečněno bez jakýchkoliv dalších průtahů. Sudetoněmecké území, jež má být odstoupeno, je na přiložené mapě vyznačeno červeně. Oblasti, v nichž, kromě území, jež mají být obsazena, musí být ještě proveden plebiscit, jsou zakresleny zeleně. Aby byl sudetoněmecký problém ihned a konečně vyjasněn, podává tedy nyní německá vláda tyto návrhy. Za prvé, stažení veškeré české branné moci, policie, četnictva, celního úřednictva a pohraniční stráže z území, jež je vyznačeno na připojené mapě. S vyklizováním tohoto území se začne 26. září a 28. září bude odevzdáno Německu.
6: Ale to je přece ultimatum. To není vyjednávání.
7: Diktát.
6: Musím, pane říšský kancléři, s politováním konstatovat, že jste mi doposud vyšel jen velmi málo vstříc.
4: Die Urkunde ist doch als Memorandum, aber keineswegs als Ultimatum bezeichnet.
6: Lidé řeknou, že pan kancléř se chová jako dobyvatel.
4: Durchaus nicht. Ich nehme nur, was mir gehört.
6: Tak se chová vítěz k poraženému nepříteli. Byl bych rád, kdybyste uznal, že naděje na mírové řešení nemohou ztroskotat jenom na vaší netrpělivosti. Je to do jisté míry otázka formy.

0: Beneš nařídil rozhlasem ve 22:30 všeobecnou mobilizaci.
1: Dann ist alles entschieden.
2: Ale pane kancléři, vy jste přece mobilizoval první.
3: Máme už spolehlivé zprávy, že československé vojsko zahájilo v pohraničí krvavé řeže německého obyvatelstva.
2: Uznávám, že nesnesitelnou situaci v českém pohraničí je nutné vyřešit.
1: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dieses Memorandum ist mein letztes Wort.
2: Za takových okolností nemají další rozhovory smysl. Udělal jsem, co jsem mohl, ale všechny moje snahy vyzněly na prázdno. Odcestuji s těžkým srdcem, protože naděje na evropský mír, s nimiž jsem přicestoval do Německa, jsou zničeny.
3: Nechtěl by si pan ministerský předseda přece jen přečíst memorandum?
1: Nur ihretwegen, Herr Chamberlain, bin ich in der Terminfrage zu einer Konzession bereit. Man möge also meinetwegen mit der Räumung des Grenzgebietes erst am 1. Oktober beginnen.
2: Odevzdám návrhy české vládě co nejdříve. Mezi námi by nemělo být rozporu. Nebudete nám stát v cestě v našich mimoevropských zájmech a my vám pak můžeme přenechat volnou ruku ve střední a jihovýchodní Evropě.

0: ji nepustte je k nám!
1: Nebojte se, matko, přivezeme Hitlerovi fousy!
2: Zemská vojenská velitelství hlásí, že mobilizace probíhá vzorně. Někteří záložníci dokonce ani nečekali na úřední vyhlášku a odcházeli ke svým útvarům hned po rozhlasové výzvě. Češi, Slováci a demokratičtí Němci uposlechli s nadšením. Také většina Němců nastoupila řádně. Stoupenci Henleina jsou skleslí.
3: Čekali jsme, že ještě v noci bude první nálet, ale nad naším územím se nikde neobjevilo ani jediné německé letadlo.
0: To mi znovu potvrzuje Hitlerovu slabost. Jen aby nyní naši spojenci projevili stejné odhodlání jako my.
4: Musím vás upozornit, že ani já, ani pan Chamberlain nemůžeme poskytnout Československu nějaké rady v souvislosti s německým memorandem. Snad jako člověk člověku bych mohl vyslovit svůj názor. Dobře si to rozmyslete, než dáte zápornou odpověď. Ministerský předseda je přesvědčen, že Hitler chce pouze Sudety. A dostane-li je, nebude už předkládat žádné další požadavky.
5: A vy tomu věříte?
4: Řekl jsem vám přece, že premiér je o tom přesvědčen.
5: Nechcete-li ani vy, ani premiér dávat v souvislosti s memorandem žádné rady, jakou úlohu hraje v takovém případě ministerský předseda?
4: Úlohu zprostředkovatele, nic víc.
5: Mám rozumět vašim slovům tak, že ministerský předseda Velké Británie dělá poslíčka vrahu a lupiči Hitlerovi?
4: Chcete-li tedy? Ano.
6: Chamberlain očekává brzkou odpověď na své memorandum. Na takovou nehoráznost.
7: Hitlerovy návrhy nás zbavují jakékoliv záruky naší národní existence. Máme se vzdát na milost a nemilost. Přemisťování obyvatelstva se má změnit v panický útěk. Měli by na to 2 dny. Mají opustit své domovy a nesměli by sebou vzít ani svůj osobní majetek. Strašné.
2: Jednotky, které mají zajišťovat hranice, jsou již na svých místech. Letectvo a protiletadlové dělostřelectvo jsou v bojové pohotovosti. Až skončí mobilizace, bude republiku bránit téměř 2 miliony vojáků.
6: Myslím, že není důvod k beznaději. Ve Francii probíhá o 4 hodin ráno částečná mobilizace. A v Daladierově vládě se ozvaly hlasy odporu proti Godesbelským návrhům, protože je označili za diktát. Příznivé zprávy jsou z Anglie, kde začala vzrůstat ve všech vrstvách obyvatelstva nedůvěra k proněmecké politice. Nejsou to důvody, abychom vytrvali?
7: Vydám armádě instrukce pro blízkou válku s Německem.
5: Moje vláda prostudovala dokument a mapu. Je to ve skutečnosti takové ultimatum, jaké se ukládá poraženému národu. A nikoliv návrh státu, který projevil největší možnou ochotu přinést oběti v zájmu evropského míru. Návrhy přesahují daleko to, co jsme přijali v anglo-francouzském plánu. Má vláda mě pověřila, abych slavnostně prohlásil, že tyto podmínky pana Hitlera jsou naprosto a bezpodmínečně nepřijatelné. Proti těmto novým a krutým požadavkům pokládá má vláda za svou povinnost postavit se na svrchovaný odpor. A my tak s pomocí boží učiníme. V případě mezinárodní konference však Praha chce mít záruku, že nedojde k žádné překvapivé akci a že československý obranný systém zůstane po celou tu dobu intaktní.
8: Proč, pane vyslanče, trváte neústupně na názoru, že nemůžete odvolat vojska z pevností?
5: Dovoluji si vás, pane ministerský předsedo, upozornit, že jsme je teprve včera na vaši a francouzskou radu obsadili.
9: Pane ministerský předsedo, můžete mi vysvětlit, v čem, podle vašeho názoru, spočívají záruky pro Československo? Je vůbec možné ještě teď nutit Prahu k přijetí dalších podmínek? Proč nemůže Anglie jasně říci, že v případě konfliktu přijde Francii na pomoc?
8: Opakuji vám, že mám v té věci nejlepší úmysly. A nyní chybí už jen krok a záslužné dílo bude dovršeno. Anglie přece nemůže jít cestou války, není na to ani připravená. Zvlášť katastrofální je poměr sil britského a německého letectva. Letecké síly německé jsou 10x silnější než britské. A proto se obávám ze všeho nejvíc, aby Velká Británie nebyla zapletena do konfliktu dříve, než bude chráněna proti útoku ze vzduchu.
9: Přesto se domnívám, pane ministerský předsedo, že s Godesbergským memorandem nelze souhlasit. Jedná se o rozdělení československého státu, a to na diktát německé vlády. Znamená to vážný odklon od dosavadní britské politiky. Proto jsem toho názoru, aby byl okamžitě dotázán parlament. Jak už jste byl o to dvakrát žádán.
8: V této chvíli by to znemožnilo obtížné a choulostivé vyjednávání. Učiním to, jak to jen bude možné.
10: Děkuji vám, pane ministerský předsedo, a přijměte můj obdiv za jasné a pevné stanovisko, jež jste zaujal k přehnaným Hitlerovým požadavkům. Francouzská vláda, spojenec a přítel Československa nemůže souhlasit, aby se Hitler zmocnil sudetského území silou. Pak by bylo zřejmé, že se Československá armáda bude bránit. A nastalo by to, čemu měli naše návrhy zabránit. Evropský konflikt jako následek násilného obsazení. A navíc nemůže francouzská vláda souhlasit s tím, aby se konal plebiscit v krajích, kde je většina Čechů. Nám, Francouzům, Hitlerův požadavek jen dokumentuje jeho úmysl zničit Československo, zotročit je a pak ovládnout celou Evropu.
8: Měli bychom přece jen najít základnu pro naše mírové úsilí. Dovolili jsme Československu mobilizovat, abychom dostali Hitlera k rozumu.
10: Buď Hitler přijme naše návrhy z 19. září, nebo bude muset každý z nás učinit to, co mu přikazuje povinnost.
8: Mohl by nám pan ministerský předseda konkrétněji vysvětlit, co si máme pod jeho slovy představit? Hodláte vyhlásit německou válku?
10: Francie nemůže pomoci Československu přímo. Mohla by mu pomáhat jen materiálně. A tím, že by na sebe vázala část německé armády. Požádal se 1 000 000 Francouzů, aby nastoupili na hranicích.
8: Do tak velkého konfliktu se nelze pustit se zavřenýma očima a ušima. Rádi bychom proto získali od našich francouzských přátel ještě některé další informace.
11: Zamýšlí Francie vpadnout do Německa? A nebo chce pouze obsadit Mažinotovu linii bez vyhlášení války? Nebo ji vyhlásí a bude postupovat aktivně?
10: Bylo by přece směšné mobilizovat a potom nechat vojsko v opevněních. Západní val není tak pevný, jak tvrdí Hitler. Myslím, že by se francouzská armáda měla pokusit o útok proti Německu. A pokud jde o vzdušný prostor,
4: britská vláda má velice zneklidňující zprávy o stavu francouzského letectva. Co by se stalo, kdyby vypukla válka a na Paříž by se snesl déšť německých bomb?
8: Bylo by to hrozné, kdyby se Francie pokoušela splnit své závazky a přispěchala Československu na pomoc a přitom nebyla schopna se ubránit a nakonec by se zhroutila.
10: Co vlastně Anglie zamýšlí? Chce se podrobit? Já sám souhlasím s jistou mírou smířlivosti, ale jednou je přece třeba říci dost a tento okamžik nadešel. Víme přece, že Praha nepřijme Hitlerovy návrhy. Myslí si britská vláda, že Francie nemá nic dělat?
8: Naše role se přece omezuje na úlohu prostředníka. Přijetí nebo zamítnutí Hitlerových návrhů je věcí československé vlády. Nátlak na ně vykonávat nebudeme, nemáme ostatně k tomu ani prostředky. A pokud jde o Francii, bude nezbytné dříve vysleknout mínění šéfa francouzského generálního štábu, generála Gamelina.
7: Francie může mobilizovat 5 000 000 mužů. Na počátku války bude mít francouzská armáda 100 divizí. Francouzské letectvo je sice slabší než německé, ale vystačí na podporu pozemních akcí v užším rozsahu. Pro zajištění země v dnešní situaci bylo k Mažinotově linii přisunuto 15 divizí a další opatření probíhají. Československá armáda může vydržet nápor 40 divizí. Po prvním nárazu se může stáhnout do vnitrozemí na slovenské hranici, aby si uchovala svou bojovou sílu.
3: Odhadují, že by mohli vydržet několik týdnů. Ovšem, sotva několik měsíců.
11: A co soudíte, generalisime, o možnostech Rudé armády?
3: Právě jsem dostal spěšnou zprávu od generála Janela. Podle sdělení lidového komisaře Vorošilova mají Sověti v pohotovosti 30 pěších divizí, masu jezdectva, početné tankové jednotky a silné letectvo. Všechno je připraveno k intervenci na západě. Ovšem, musíme si přiznat, že vojenská spolupráce mezi Francií, Ruskem a malými spojeneckými zeměmi nebyla nikdy vážně domyšlena.
8: Uvažovat o této pomoci, to by bylo pro nás to nejméně šťastné řešení.

0: Po tomto projevu už nevidím žádnou naději, že přimějí Čechy, aby podstoupili další oběti.
1: V této chvíli jsme v nevýhodě. Francouzi už slíbili, bude-li Československo napadeno, že mu přijdou na pomoc.
2: Naslouchal jsem vašemu rozhlasovému projevu. Chtěl bych vám blahopřát k takovému přijetí, jakého se vám dostalo. Musel to být pro vás úžasný zážitek. Má pro pana Chamberlaina pan říšský kancléř nějaký vzkaz?
3: Nein. Nur, dass ich ihm für seine Bemühungen herzlich danke.
2: Mnoho Angličanů a já sám jsem jedním z nich si živě přeji jednat s Německem o všech sporných otázkách a dorozumět se s ním. Vy sám jste kdysi označil Německo a Anglii za hráze proti destruktivním silám z východu. A tato slova nebyla ve Velké Británii nikdy zapomenuta. V několika příštích dnech se rozhodne, jak se budou události vyvíjet. Češi snad memorandum přijmou a bylo by to dobré. Jestliže však ne, naskýtá se otázka, kde konflikt skončí.
4: Dann werde ich die Tschechen zermalmen.
2: Za těchto okolností vás žádám, pane říšský kancléři, kdybyste laskavě vzal na vědomí toto sdělení. Kdyby Německo napadlo Československo, Francie by, jak nám sdělil pan Daladí a jak konec konců také vyslovil veřejně, splnila své spojenecké závazky. Ty jsou zajisté Německu známy. Kdyby k tomu došlo a francouzské síly se dostaly do aktivního nepřátelství s Německem, pak by Anglie považovala za svou povinnost pomoci Francii.
5: Dann ist es allerdings wahrscheinlich, dass wir in einigen Tagen miteinander Krieg führen werden. Wenn Prag mein Memorandum ablehnt, bin ich entschlossen, die Tschechei zu zerschmettern. Zerschmettern! Auf Prag werden Bomben fallen und die tschechische Armee wird vernichtet werden.
2: Měli bychom se vyhnout katastrofě. Pokusíme se přivést Čechy k rozumu.
5: Das würde ich sehr begrüßen. Denn einen besseren Freund als mich kann sich England gar nicht wünschen.

0: Francie je v obtížné situaci diplomatické i vojenské. Anglie nám pošle nejvýš 2 divize a několik letadel. Ruská pomoc je pochybná. Jak tvrdí generál Wieman, francouzské letectvo by mohlo být během 14 dnů zničeno. Kdyby pan ministerský předseda trval na mobilizaci, byl bych nucen podat demisi.
1: Když je pán Bonnet rozhodnut nechat Československo na holičkách, měl to snad říci dříve.
0: My se nesmíme dostat do situace, abychom sami před veřejností vypovídali spojeneckou smlouvu. Budu proto žádat pana Chamberlaina, aby zvýšil svůj nátlak na Prahu. Ten člověk uzavřený na Hradčanech nevidí, že doba Versailles minula. Zaspal dobu a žene Evropu do nejroznější války pro své osobní a mocenské cíle.
2: Vážený pane prezidente, podle informací vlády jeho veličenstva, které má z Berlína, je nyní jasné, že německé branné síly dostaly rozkaz překročit československé hranice, nepřijme-li československá vláda německé podmínky do zítřka do 14 hodin. Znamenalo by to, že Československo bude rozdrceno a nic, co by mohla jakákoliv jiná mocnost učinit, by tento osud od vaší země neodvrátilo. To zůstává skutečností, ať je konečný výsledek války jakýkoliv. Vláda jeho veličenstva nemůže převzít zodpovědnost za to radit vám, co máte dělat. Ale je toho názoru, že byste se měl ihned s touto informací seznámit. Myslím, že byste měl uvážit i tu skutečnost, že by pochod sovětské armády na pomoc Československu zrevolucionoval československý lid a že by to vedlo k rozvratu neskonzolidovaného Německa, což by mělo nutně za následek vlnu bolševismu v celé Evropě. Myslím, že je třeba zamyslit se i nad širšími souvislostmi československého problému.

ale nikde nebylo vidět nadšené zástupy. Lidé šli z práce mlčky a mizeli v podzemní dráze.

0: Myslím, že to je správná odpověď naší opozici. Teď bude asi vhodné, kdyby iniciativu přijala Itálie. Pane ministře, co kdybyste uvědomil v tom smyslu našeho velvyslance v Římě?
1: Myslím, že Mussolini se bude cítit polichocem v roli prostředníka.
2: Generál Toussaint meldet, in Prag herrscht Ruhe. Die letzten Mobilmachungsmaßnahmen sind durchgeführt. Insgesamt stehen 1 Million Mann unter Waffen. Die Franzosen besetzen die Maginot-Linie.
0: Jak strašné, fantastické a neuvěřitelné, že máme kopat zákopy a zkoušet plynové masky pro spor daleké zemi mezi národy, o nichž nic nevíme. I kdybychom sebe více sympatizovali s malým národem, který musí čelit velkému a mocnému sousedovi, nemůžeme za žádných okolností zaplést celou britskou říši do války jen pro tuto zemi. Máme-li bojovat, pak musí jít o větší otázky, než je tato. Proto pokud existuje naděje na uchování míru, neváhal bych navštívit Německo ještě jednou, kdyby to bylo užitečné.
3: 28. září ve 2 hodiny odpoledne měla uplynout lhůta německého ultimata, v němž se požadovalo, aby Československo přijalo godesberské podmínky. V říšském kancléřství vládla nervozita. Kolem 10. hodiny dopoledne dosáhlo napětí vrcholu.
4: Die französische Regierung ist bemüht, das drohende Unglück in letzter Minute zu verhüten. Ihr neuester Vorschlag ist daher noch weitgehender.

Náš návrh je odborně vojensky vypracován. Prvního října bude obsazena část Sudet, zbytek pak podle směrnic Mezinárodní komise po etapách do 10. října. Češi sice ještě tento návrh neznají, ale bude-li pan říšský kancléř souhlasit, pak francouzská vláda je ochotná požadovat souhlas Prahy a nabídnout záruky a hladké provedení. Jste přirozeně přesvědčen, že válku vyhrajete stejně jako my, věříme, že můžeme porazit vás. Ale proč byste riskoval, když vaše požadavky mohou být splněny bez války?

0: Mám pro vás naléhavé poselství, pane říšský kancléři. Osobní poselství od Dučeho. Mám vyřídit, že britská vláda požádala Dučeho o zprostředkování v sudetoněmecké otázce. Názorové rozdíly jsou nepatrné. Duče stojí s fašistickou Itálií za vámi, ale považuje přijetí zprostředkovaného návrhu za velmi výhodné. Duče vám radí, abyste odložil začátek nepřátelství o 24 hodin. Mezitím by prostudoval možnosti k vyřešení problému.
1: Bestellen Sie dem Duce, dass ich seinen Vorschlag akzeptiere.
2: Krize, kterou nyní prožíváme, nemá od roku 1914 období. Ještě nikdy za posledních 20 let nebylo nebezpečí války tak blízko. V posledním okamžiku dosáhl signor Mussolini odložení mobilizace o 24 hodin. Ať dříve smýšleli ctihodní poslanci o signoru Mussolinim jakkoliv, věřím, že každý uvítá, že mohl mobilizaci pozdržet. Mám to říci teď?
1: Ano,

Ale to není všechno. Musím sněmovně ještě něco oznámit. Pan Hitler mi právě sděluje, že mne zve, abych se s ním zítra ráno setkal v Mnichově. Pozval také signora Mussoliniho a Messie Daladiera. Signor Mussolini už pozvání přijal a já nepochybuji, že přijede také Messie Daladier. Jak zní moje odpověď, vám asi nemusím říkat.

0: Hitler souhlasí s konferencí jen s podmínkou, že nebude pozván Sovětský svaz a Československo.
1: Jestli jste obětovali můj národ, abyste udrželi mír, budu první, kdo s tím bude souhlasit. Jestli ale ne, pak vám pomáhej Bůh.
2: Achtung! Präsentiert!

0: zásadě jsme se již ovšem dohodli. Nyní jde jenom o to, aby se teorie proměnila v praxi. Za prvé, vyklizování pohraničí začne 1. října. Obsazování převážně německého území německými vojsky po etapách začne taky 1. října. Za druhé, Velká Británie, Francie a Itálie zaručují Německu, že celé území bude vyklizeno do 10. října, aniž by bylo cokoliv ze stávajícího zařízení zničeno. Za třetí, základem pro lidové hlasování se stane ve smyslu memoranda modus sárského plebiscitu. Za čtvrté, modality vyklizení upřesní mezinárodní komise, ve které bude zastoupeno Německo, Anglie, Francie, Itálie a Československo. Za páté, sporná území budou až do plebiscitu obsazena mezinárodními silami. Definitivní hranice stanoví mezinárodní komise.
1: Přijímám Dučeho návrh. Přivítal bych jen, kdyby mohl být přítomen československý zástupce, protože bez něho by se sotva dali přijmout požadované záruky.
2: Ach, die Versicherung der tschechischen Regierung interessieren mich überhaupt nicht. Hauptsache ist sie dazu zu zwingen, unsere Vorschläge zu akzeptieren. Die Tschechen behaupten, sie könnten die Sudeten nicht räumen, solange sie nicht neue Befestigungen gebaut und sich nicht wirtschaftlich abgesichert haben.
3: O tom nemůže být ani řeči. Žádám, aby se o tomto bodu vůbec nediskutovalo. Francouzská vláda prostě nestrpí, aby se Praha pokoušela o nějaké průtahy.
0: Má ještě někdo dotaz?
1: Rád bych ještě věděl, jak mám rozumět tomu, že z území nemá být odehnán dobytek.
2: Unsere Zeit ist zu schade, mit der hat in Lappalien vertan zu werden.
0: Pánové, tady je text. Je nutno jej přijmout nebo odmítnout. Já už nemám mnoho času, můj vlak odjíždí po půlnoci.
2: Ich kann nicht länger warten. Was geschieht, wenn die tschechische Regierung den Vorschlag der Großmächte nicht annimmt?
3: Potom ji přinutíme.
2: Die Mobilmachung wird nicht verkündet.

0: Plán už je z větší části hotov. Je daleko horší než anglo-francouzské návrhy. Tady na mapě máte zakreslenou území, které se Německo hned obsadí. Prosím.
1: Nemohli bychom znést námitky? Je to přece diktát. Něco, co je neplatné od samého začátku. Zločin.
0: Pánové, nevíte, jak je situace pro západní velmoci těžká a jak opravdu obtížné je jednání s Hitlerem. Ovšem, kdybyste to nepřijali, znamenalo by to, že si to budete s Německem vyřizovat sami. Promiňte, pánové.

0: No, já bych zavolal odsouzeného, aby si přečetl rozsudek.
1: Schrecklich. Ich habe lauter Nullen vor mir.
2: Zde máte dohodu, kterou jsme právě podepsali. Udělal jsem pro Československo, co jsem mohl.
3: Předložím ji prezidentu Benešovi k rozhodnutí.
2: Na odpověď se nečeká.
4: Dohodu považujeme za přijatou.
3: Tak tedy můžeme volit mezi vraždou a sebevraždou.

0: Mír je zachráněn.
1: A tím jsme zachránili Hitlera a jeho režim.
2: Jménem prezidenta republiky, jakož jménem své vlády prohlašuji, že se podrobujeme rozhodnutím, která byla učiněna v Mnichově, bez nás a proti nám.
3: Pan Daladier vyslovuje nad tím upřímnou lítost.
4: Pan ministerský předseda Chamberlain udělal pro vás vše, co mohl. Ne, nebo šuma, ne, vždycky. Ano, vždycky pohrají.

0: To nemá v historii období, aby se takto jednalo s nějakým národem. Vy nevíte, co jsem v posledních dnech prožil. Jsme opuštěni. A zrazeni. Jsou to zbabělci. A nejhnusnější je, že nám řekli, že můžeme mobilizovat a že se do toho půjde. Bojí se války, myslí si, že Československo by mohlo být její příčinou. Bylo to těžké rozhodování. Přijmout podmínky, zachránit národ, nebo jít do boje a nechat se vyvraždit. Ale stav západních mocností je zoufalý a nedá se na ně spolehnout. 20 roků, vlastně 24 roků jsem to s nimi dělal. A dneska sehráli s námi komedii, jsme sami a ještě se všech stran sevřením. Máme odevzdat pevnosti v neporušeném stavu. Armáda se ale odsune na nové hranice, které nám budou garantovány.
1: Nesouhlasím s vámi, pane prezidente. Bosí a bezbraní Habešané se bránili. A my se podrobujeme. Máme skvělou armádu. Národ je jednotný. Vždyť by nás ostatní svět nemohl nechat osamocený. Sovětský svaz ustavičně projevuje ochotu nám pomoci. Ještě nyní by se měla ukázat naše síla, ještě není pozdě. A mnichovské požadavky by se neměly přijímat.
2: Pan prezident mluví o nových hranicích. Když se ale nebráníme v dokonalých horských pevnostech, jak bychom se chtěli bránit v Labské nížině a u Mělníka?
1: Proč nebylo reagováno na vystoupení soudruha Litvinova ve Společnosti národů?
0: To by znamenalo průtahy.
1: Proč nechcete průtahy? Proč nechcete, aby se o osudu Československa jednalo se sebevětšími průtahy? Nač pospícháte? Pospícháte na pohřeb samostatnosti a existence Československa?
0: Velmoci na mne naléhají. Jednání už nesnese odkladu.
1: Nám je to jasné. Velmoci očekávají, že Hitler rozpoutá válku proti Sovětskému svazu a že obětování Československa umožní Hitlerovi připravit válku proti Sovětům. Pane prezidente, požádejte Sovětský svaz o pomoc.
0: To nemohu udělat. Celý západní svět by viděl, že Hitler má pravdu, když označuje Československo za nástroj bolševizace střední Evropy a obrátili by se proti nám. Ze strachu před komunismem půjdou Francouzi a Angličané s nacisty.
1: Pane prezidente, připomínáme vám v této osudové chvíli, že ten, kdo bude rozhodovat a dá souhlas ke změně hranic a k zabrání našeho území, dopustí se velezrady, protože o tom má jedině právo rozhodovat Národní shromáždění.
0: Musel jsem udělat mnoho a mnoho věcí sám. Mám v úmyslu ve vhodné chvíli abdikovat.

0: Tohle není možné. Takhle to přece nemůžeme nechat. Pojďte do parlamentu, poradíme se, co se dá ještě dělat. Můžeme zavolat závody. Armáda půjde s námi.
1: Pánové, mějte rozum. Rozum. Pobouříte Hitlera, pánové, tady dojde k neštěstí.
2: Já se vám divím, všechno je ztraceno, prohrané a vy ještě začínáte mluvit o boji.
1: Jaro, na oběd.

0: Drazí občané, osud podrobil naši vlast, milovanou Republiku Československou, trpké zkoušce. Územními ústupky musíme zachraňovat světový mír. Západní Evropa a v tom i náš spojenec Francie žádají od nás kategoricky tuto oběť, aby byla odvrácena světová válka. Jsme pevností obleženou silami daleko většími, než je naše. Musím vám říci otevřeně, jak mi velí svědomí odpovědného armádního velitele, že se nemůžeme postavit proti takové přesile. Jsme všichni opuštěni. Jsme úplně sami. Jsme jak ptáček v hrsti obra. Občané, vojáci, žádáme vás, abyste zachovali klid a rozvahu.
1: Zradili nás, lumpové mizerní, prolaní!
2: Nedáme

0: Cházejícím jednotkám.
1: Počkejte! Víte, co to děláte?
2: Že ráno sem přijdou Němci a my musíme být pryč!
1: Nic se nebude nakládat! Chcete vydat naše zbraně? Slyšíte, pane nadporučíku?
0: Chlapci! Zůstanu s váma!
1: Co je to, pane nadporučíku? Venku čeká německá přejímací komise. Tak rychle, dejte mi plány. Nevíte, co je kapitulace? Blázníte, člověče!
2: My se snadě to nehneme.
1: Vymlčte! Co si pomyslí o naší armádě němečtí důstojníci?
3: Že naši vojáci mají v sobě víc cti než vy!
1: Hen! Okamžitě hen! To neuposlechne! To zastřelím!
3: Zradili jste nás. Lumpové.
0: Chlapci! Půjdem. Sami nic nezmůžem.
1: Ale Němci nesmí dostat nic! Nic, kamarádi! Stište všechno! Rozbijte to!

0: Pojď!
1: Pojď.

0: Lebo viete, všetci kradnú, všetci kradnú, iba ja
1: čerpám.
2: Tá hluk to mluví za všechno. Teď mi dovolte, abych přivítal hlavního hosta našeho shromáždění. A tak napřed si ještě zahrajeme asi něco, co všichni známe a k čemu bychom se měli vrátit.
3: Come on.

0: peněz. Tak přátelé, vzpomeňme si na to husické heslo. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.
1: Pokoj vám, přátelé. Jsme tady velmi pestrá skupina, zastupující různé názory. Já jsem tady jako husický kněz, ale hlavně jsem tady jako člověk, který miluje tuto zemi a miluje její národ. Myslím si, že v tom se shodneme a to nás spojuje. Stavíme se tady společně proti tomu, aby se pod slovem smíření podsouvalo přepisování dějin. Smíření bez pravdy není smíření. Je to ztráta vlastní síly. Na druhé straně této akce nestojí jen sudoto-německý Landsmannschaft. Stojí tam taky muži a ženy z Čech a Moravy, kteří se záměrem sjezdu souhlasí. A nebo mu rozumějí jinak. Nedejme se zlákat k tomu, abychom je nazývali hanlivými jmény. Nedejme se zlákat k tomu odsuzovat je. Jestli tady stojíme na obranu národa, tak musíme svým cílem učinit posílení jednoty v národě. A do toho národa patří i lidé, kteří se podporují. K čemu bude, když se navzájem utvrdíme, že my tady máme pravdu a oni jsou hlupáci nebo zrádci? Raději se snažme předat jim svoje pádné argumenty. Máme je. Máme pádné argumenty. Tak udělejme, co můžeme, aby i oni je vyslechli. A pokud chceme, aby je vyslechli, tak sami musíme být schopni slyšet. Chceme-li, aby uznali, kde máme my pravdu, buďme sami ochotní uznat, kde ji můžou mít oni. A chceme-li hájit dějiny před překroucením, tak se nesmíme bát opravit svůj postoj. Dovolte, abych vám přečetl úryvek z Bible. Ježíš vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Oliveckou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim, modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena a modlil se. Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Víte, Ježíšovi tam šlo o dost. Šlo mu o život. Věděl to a modlil se a prosil, aby ho smrt na kříži nemusela stihnout. Přesto on upřednostňuje Boží vůli před tou svojí. My cítíme, že nám jde o hodně. Děje se tady něco, o čem nevíme, jestli to nepovede k bytostnému ohrožení našeho národa. A jako se Ježíš modlil, aby nemusel na kříž, i my se modlíme, aby těžko vydobitá suverenita našeho státu zůstala i do budoucna zachována. A jako Ježíš dává přednost vyšší moudrosti, i my máme pozvat vyšší moudrost, aby se věci udály podle ní. A ne podle toho, jak to sami hodnotíme. Postavit se proti sjezdu v Brně, to je v pořádku. V tom jsem tady s váma. Ale ani nezvážit argumenty těch, kdo si podporují, to už podle mě v pořádku není. Thank you. Je třeba dát si pozor, jakým duchem bojujeme za svoji pravdu. Jestliže se pod slovem smíření skrývá přepisování dějin, máme důvod říct ne. Jestliže se pod slovem dialog skrývá požadavek, abychom mlčeli o vině, máme právo říct ne. Jestliže se pod slovem Evropa skrývá rezignace na svůj národ, máme povinnost říct ne. A zároveň se podívejme sami do sebe, zda nechráníme nedotknutelnost českých kroků vůči Němcům víc než pravdivost a spravedlnost. Věřím, že pravda se nemusí bát dialogu. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za suverenitu českého státu. Děkujeme ti za svobodu, ve které žijeme. Děkujeme ti za všechny naše sousedy, díky kterým jsme tím, čím jsme. Děkujeme ti za prohrané i vyhrané spory, které nás posílily a poučily. Otevři, Pane, naše oči, abychom správně rozuměli našim dějinám. Veď, Pane, naše ústa, ať svědčíme o celé a čisté pravdě. Dopřej nám, Pane, sílu tichosti, abychom dokázali naslouchat. Naplni nás, Pane, pokorou, abychom dokázali ustoupit, pokud to je správné. Vlij do nás, Pane, svoji laskavost, abychom bližního vnímali jako člověka a nejen jako oponenta. Zachovej, Pane, mír a lásku v našich srdcích, když se dějí věci, které hodnotíme jako zlé. Požehnej vám a dobru ve vás, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

a teď konečně přichází tedy ta chvíle, kdy na tohle pódium nastoupí hlavní host a já mám čest tady přivítat našeho pana prezidenta Miloše Zemana.

0: tohoto pána a téměř svého přítele můžu s hrdostí nazývat prezident České republiky.
1: Vážení spoluobčané, děkuji organizátorům této akce za to, že mě pozvali. Je to první protestní demonstrace, které se účastním od roku 1989. A řekl bych, že je to demonstrace protinacistická. Proč? Protože ten, kdo zná historii, ví, že sudetští Němci byli integrální a fanatickou součástí nacistického hnutí. V posledních svobodných volbách před Mnichovem 92% sudetských Němců volilo Henleinovu sudetskou stranu, která byla pátou kolonou Adolfa Hitlera. A skutečným správcem protektorátu nebyl říšský protektor, ti se často střídali. Ten, kdo trvale zůstal a kdo byl vládce protektorátu, byl sudetský Němec Karl Hermann Frank. Za jeho vlády bylo popraveno nebo umučeno v koncentračních táborech 160 tisíc našich občanů. Po válce byl založen sudetoněmecký spolek. Založili ho bývalí nacisté. Celou dobu vystupoval proti českým národním zájmům. Naposledy jeho předseda Bernd Posselt v roce 2002 hlasoval proti vstupu České republiky do Evropské unie v Evropském parlamentu. Ale nestačí jen rozhorčovat se nad obludností sněmu, který se koná v blízkosti Kounicových kolejí, které jsem před chvílí navštívil, abych se poklonil památce obětí nacistického a tedy Frankova teroru. Musíme přemýšlet, co bude dál. A já na závěr svého vystoupení, abych nemluvil tak dlouho jako můj předřečník, bych vám chtěl navrhnout další postup. Jsme svobodní lidé, občané ve svobodné zemi a máme volební právo. Na podzim tohoto roku se konají komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Máte právo převolit městské zastupitelstvo, a to naprosto demokratickým způsobem. Ale nejenom to. Budou i volby senátní, volby krajské a nakonec volby parlamentní. Ve všech těchto případech máte právo nevolit ty kandidáty politických stran, které v poslanecké sněmovně nepodpořili rezoluci odsuzující sudeto-německý sněm. Tu rezoluci, o které Bernd Posselt řekl, že je to vražka. A poslední věta na závěr. V roce 2028 budou prezidentské volby. Máte právo nevolit toho, kdo dal sudetoněmeckému sněmu svoji záštitu. Děkuji vám za pozornost.

0: Ano. Toto skandování si skutečně Miloš Zeman zaslouží. A mě těší, že ve vás všech nezemřela ta myšlenka, že jsme Československo. Děkuju panu prezidentovi. Děkuju za to, že nás podpořil. Další host, který k vám promluví, měl původně být Tomio Okamura, ale bohužel povinnosti ho odvedly, tak za něj promluví člověk, který se naším jazykem nikdy nerozpakuje říct, co si myslí. A já tady vítám Jardu Foldynu.
1: Děkuju moc, děkuju vám. Děkuju za to krásné přivítání v tomto nádherném jihomoravském městě, v naší České republice. Já vám fakt děkuju. Přišel jsem říct jenom pár slov. Přátelé, ten sjezd Landsmannschaftu je epizoda. Ale ta epizoda zapadá do mozaiky. Do mozaiky likvidace identity národů v celé Evropě. Představte si, kdo je dneska tady vlastně zastupuje. Ten největší problém nejsou ti sudečtí Němci, nebo posl, ale český kvislingové, kteří je zastupují v dresu Landsmannschaftu na české politické scéně. Od parlamentu až na hrad! Od parlamentu až na hrad! A z toho mějme největší obavu. Dámy a pánové, z toho mějme největší obavu. O to jim tady jde. To všechno zapadá do střípku. V Evropě se bojuje o to, aby národy Evropy, a tak i ten náš, ale i ten německý, ztratili svoji vlastní identitu, ztratili svoji historii, popřeli ji a přestali se zajímat sami o sebe. To je zásadní problém dnešní Evropy. A oni si oblíkli dres sudeto německého Landsmannschaftu a moralizují tady kde koho. Ale kdo to je? Podívejte se na ty české kvislingy. Od parlamentu až na hrad. To je velký problém nás Čechů, nás vlastenců. Dámy a pánové, moji milí spoluobčané, já tu mám vzkaz pro ty sudetské Němce. Já bych jim chtěl říct, ať se vrátí domů a usilují o to, aby Německo zůstalo Německem, aby nebylo chalifátem, tak jak to dělají jejich politici. Německo má svůj vlastní problém a my takový problém nechceme, ani my v České republice. A podívejte se, kdo tady v České republice za ně kope a co vlastně chtějí. Chtějí, aby jsme se zbavili identity. Chtějí ty, kteří položili život za naši svobodu, nazývat těmi, kteří nás otročili. A ty, co nás otročili a zabíjeli, dělají morálními majáky. To je přesně ta prasárna těch prasáren největší. My si nenecháme vzít vlastní historii. Budeme na ní hrdí! Budeme na ní hrdí! Ať si celá topka, pan prezident a všichni ostatní dělají, co chtějí. My tady protestujeme proti politizaci minulosti. My protestujeme proti zkreslování dějin. My víme, kdo nás osvobodil a my víme, kdo zabil 360 tisíc našich spoluobčanů. Nám to nemusí nikdo říkat. A my to, tuto pravdu budeme bránit, i kdyby nás to stálo cokoliv. Děkuji vám, že jste přišli. Řekněte to svým dětem. Děkuji vám.

Já děkuju Jardovi Foldinovi, protože jeho řeč je vždycky jasná. A já se připojuju k tomu, že budu taky vždycky mluvit jako on. A vždycky budu říkat, že kdyby nás neosvobodil maršál Koněv, tak bych tady nikdy nebyl. A můžou nám to škrtat, jak chtějí. Víte, proti smyřování nic nemám. Ale jestliže u vás někdo zazvoní, vrazí nohu do dveří a řekne, já se jdu s vámi smířit, tak takhle to nejde. A teď mi dovolte, abych pozval tady na pódium europoslance Lukáše Blahu a paní Kateřinu Konečnou.

Ještě než dneska začnu a všechny vás tu moc vítám, jste úplně skvělí, tak mi dovolte, abych vám něco ukázala. Tohle jsem za vás všechny přinesla posadovi! Tohle je složenka na 20 bilionů korun za válečné reparace! A až je her posed zaplatíte, možná i já začnu věřit, že to s něčím takovým, jako je smíření těch vašich pohrobků, Hitlerovi páté kolony, myslíte vážně? A kdybychom měli prezidenta, co k čemu, tak místo servilního přijímání na hradě bavorského premiéra otevře právě tuhle otázku. Mám tady jeden vzkaz. Nevážená Česká televize, o objektivitě vašeho vysílání si fakt už nikdo iluze nedělá. Ale to, co jste předvedli v souvislosti s informováním o sjezdu, hanebném sjezdu, vám doporučuji přejmenovat se na protektorátní nebo kolaborantskou televizi. Že si za tu hrůzu, kterou nazýváte zpravodajstvím, necháváte platit? A stydím se za české přisluhovače, kteří mají tu drzost podílet se na likvidaci naší státnosti, na likvidaci základů právního státu, na likvidaci naší hrdosti. Vše totiž činíte podporou aktivit sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který se nikdy nevzdal svých majetkových požadavků. Miloši Vystrčile, ty tajvanský pomatenče! Největší přínos ke smíření uděláte tím, když se seberete a potáhnete klidně na Tajvan nebo i do Bavorska. Ale nebudete otravovat vzduch z naší zemi. Jedním z takto vlastně zrádných jednajících poslanců je také europoslanec Zdechovský. Útoky na dekrety prezidenta Beneše se totiž množí i v Evropě. Tahle akce je koordinovaná. A v tomto týdnu jsme například, a pojď za mnou, Luboši, v Evropském parlamentu přijímali usnesení proti Slovensku. A teď mě poslouchejte, co v tom usnesení je. Je tam jasně napsáno, že samotná existence Benešových dekretů je útokem na práva menšin. A pozměňující návrhy, zpřísňující kritiku dekretu prezidenta Beneše, nepodal žádný Němec ani Maďar, ale právě tenhle kašpárek Zdechovský. A víte, kdo pro tuhle věc hlasoval z českých europoslanců?
kromě Zdechovského také ODS, Piráti, paní europoslankyně Bartušek a samozřejmě Farský z Dozimetru. Nicméně by vám s Libušem slibujem, že to nevzdáme a nenecháme Evropský parlament zničit naši státnost! Musím říct, že je mi velmi smutno, kam jsme se i tady v Brně dostali. Že policie a vybraní politici chrání sudetoněmecké dostaveníčko, ale žena, která na zastupitelstvo rozvine vlajku země, která Brno osvobodila, je odvedena a bude popotahována to,

Suverénní vláda v suverénní zemi by dokázala s trochou snahy podobné hanebnosti zastavit. Když to ale neudělala, tak alespoň vyzývám vládní koalici k tomu, aby podobně jako Polsko či Řecko otevřela téma válečných reparací. Udělejme všechno pro to, aby se již žádný sudetoněmecký sjezd u nás nikdy nekonal. Chtěli Heimsinnreich, tak ať stáhnou a zůstanou tam! Udělejme všechno pro to, aby skončilo přepisování dějin! Relativizace sudetských Němců už stačilo! Díky!

0: Já mám velikou radost, že nás tady přišel podpořit Slovák, protože já se hrozně stydím, když na demonstraci v Bratislavě demonstruje Vít Rakušan. Když tam mluví náš kolega Ivan Trojan. Nejen, že to považuji za nepřípustný, považuji to taky za velkou ostudu. A proto teď sem zavolám jednu kolegyni. Která svým postojem si to taky pěkně odnáší. Jarko, je to tvoje.
1: Dobrý den. Děkuju. Nechci křičet, ale chci vám říct, že mám radost, že je tolik ještě dobrých lidí a mám, jakkoliv jsem v podstatě v duši smutná z toho, co se tu děje, tak dneska teda mám velikou radost, že je vás tolik. A protože bych chtěla, abyste chviličku nechali malinko stranou tu politiku, jenom tak malinko, a já bych vám řekla takovou kratoučkou říkanku, básničku, která si myslím vás potěší. Nechci vás zdržovat dlouho, doufám, že a na konci můžete hádat, kdo to napsal, je to starý básník, dobře, tak. Je v Čechách, čeho je třeba. Je masa dost, piva i chleba. Jen jedno nám schází, to sůl. A přece k nám sousedstva půl, jak ke žlabu žene se k lizu. Cizinec přišel, honem sem židli, abyste s paní nám nevynestíme. Sedí, my usneme, do běla spíme, a když se konečně přec probudíme, ejhle pan cizinec, jak když tu bydlí, všechno se líbí mu, všechno mu sluší, všechno nám vyjedl z komory, z klípku, uzené z komína, z kurníku, slípku. Leží nám v posteli, z dýmky nám kouří, po nás jen lišácky očima mhouří. A my tu sedíme, drbem si uši. Host do domu, Bůh do domu. Ach, neříkej to nikomu. My máme čert vem naši vlohu, v svém domě už dost těch bohů. A kdybyste nevěděli, to napsal dávno, dávno Jan Neruda. Děkuji vám.
0: Děkuji ti, Jarko. A jenom ti chci říct, zase už nebudeš smět nikam. Ahoj. A teď zavolám na pódium člověka, který měl nedávno zákaz vystoupit v České televizi. Radši ten pořad snad zrušili, nebo co, jenom aby tam nepromluvil, protože on totiž umí mluvit a umí argumentovat. Jindra Reichl. Zdravím Brno, zdravím Českou republiku a zdravím i naše bratry ze Slovenska, kteří nás sem dnes přišli podpořit v boji za naši svrchovanost a naši státnost. Díky, že jste přijeli.

stále sebranka dezolátů tady. Vidíte, ten hodný pan poslat přijede s tím sudetoněmeckým Landsmannschaftem, kterému jde o to krásné usmíření. A vy místo toho, abyste vítali a byli jste rádi, že sem dorazili do Brna vás poctít svojí návštěvou, tak proti ním protestujete. No, že se nestydíte. Víte co? Já se také nestydím. Já jsem tady s vámi a říkám, že organizace, která vznikla z nacistických členů, původně nacistických členů, která zpochybňuje naši svrchovanost, která se snaží narušit naše ústavně právní uspořádání a zejména se snaží okrást naše občany žijící v pohraničí o jejich majetky, tady nemá absolutně co dělat. Nejste tady vítaní, vraťte se zpátky do Německa.

jeden z velkých vítačů z české politické scény, pan Ženíšek, se mě v televizi zeptal, kdy už konečně budou moci sem přijet Němci nebo sudečtí Němci, aby je nějaký nenávistivý Reichl nenazýval nácky. Tak já mu odpovím ještě jednou z tohoto místa. Němci a sudečtí Němci, kteří respektují Českou republiku, se mohou přijet vždycky, kdykoliv a my je tady rádi uvidíme. Ale politická organizace Benda Posselta, která je nepřátelským sdružením vůči českým národním zájmům, sem nesmí přijet nikdy, ani za 1000 let.

Říkají nám, že jsme nahnědlí náckové, kteří nechtějí dialog. Já tady vidím transparent za lidice. Tak bych chtěl každého jednoho politika z opozice vyzvat, ať jde se podívat do očí těm pozůstalým a přeživším z Lidic a řekne jim, že jsou to nahnědlí náckové. Myslím si, že v tu chvíli dostanou pár facek a budou za to ještě rádi. Že se nestydíte, hamba vám! Dialog mezi pachatelem a obětí nelze vynutit. To není smíření, to je snaha o to, abychom zapomněli, abychom rezignovali na naši národní paměť. A každý, kdo se tváří, že mu jde o to smíření, není ve skutečnosti žádným mediátorem. Je to diktátor, který nemá ani špetku soucitu a empatie s citem lidí, kteří zde zažili nacistickou okupaci, nebo s dětmi, kteří přišli o svoje rodiče právě kvůli německému nacismu. Tyhle diktátory my tady prostě nechceme. Právě proto se snaží otočit tu historii a říct, že tady jde o vzájemné odpuštění, o vzájemnou vinu. Nic takového nesmíme akceptovat, to je čirý revanšismus. Tady je jasný pachatel a jasný oběť. Obětí je Česká republika, naši předkové, naši občané a pachatelem je německý nacismus, jehož kořenů sudetoněmecký landsmannschaft vzrostl a které jsou v něm stále velmi hluboce zakořeněny. Jejich sjezd u nás není gestem smíření. Je to provokace, je to arrogantní akt nadřazenosti Německa vůči naší zemi. A právě proto je dobře, že jsme tady a že si to nenecháme líbit. Že ukazujeme, že jsme hrdí občané této země a není nám to jedno. Prostě a jednoduše tyhle ty jejich nadřazenecké maníry musí skončit a musíme jim dát jasně najevo, že u nás nemají co dělat. Tu nadřazenost dal jasně najevo i pan Posselt, když znovu zopakoval, že mu dekrety vadí a když označil naše usnesení našeho parlamentu za karikaturu a frašku. Co si to ten člověk dovoluje? Co si to dovoluje? Jak může nějaký člověk označovat usnesení naší dolní komory za karikaturu a frašku a mít plnou pusu smíření. Já mu to nevěřím. Ukázal nám svou pravou tvář, ukázal nám, s jakým pocitem nadřazenosti se k nám chová. Se stejným pocitem nadřazenosti, se kterým se k nám chovali nacisté ve 30. letech. On není vůbec o nic lepší. Pane Posselte, seberte se, vraťte se do Německa a už se nikdy nevracejte. My všichni, kdo nejsme naivní, moc dobře víme, o co jim jde. Není to smíření. Je to prolomení Benešových dekretů a snaha zrevidovat majetko.

A největší ostudou vůbec naší země je skutečnost, že ten největší přísluhovač ze všech sedí aktuálně na Pražském hradě.

0: On pomáhal Lichtensteinu obejít Benešovy dekrety v soudních sporech. On převzal záštitu nad celým tímhletím hanebným festivalem. On dokonce chce, aby jsme přišli o naši vlastní měnu, o právo veta a chce rozpustit Českou republiku ve Spojených státech evropských. Tomu nesmíme dovolit. A když tady bývalý prezident Miloš Zeman řekl, že v roce 2028 máme právo jít volit někoho jiného, já myslím, že to není naše právo. Já myslím, že to je naše povinnost. Tenhle člověk na hradě nemá co dělat. Pojďme mu dát společně výpověď.
1: Budeme prýt právě už. No, to je furt dokola, přesně.
0: Tohle totiž není problém česko-německý. To je problém česko-český. V Polsku by si to nikdy nedovolili, protože i když Tusk s Navrockým můžou mít 1000 rozporů, tak na jednom by se shodli, že tenhle ten akt zrady, tenhle ten akt ponížení vůči jejich národu by na svém území nikdy nedopustili. A my ho tady máme jenom proto, že tady máme pořád ještě skupinu vlastizrádců, kteří jim přihrávají a kteří si hrajou na euroobčany. Ale ve skutečnosti jsou to jenom štváči, kteří prostě nemají české srdce a kterým je osud České republiky naprosto ukradený. Každý, kdo nás cpe blíž a blíž Bruselu, je člověk, který jedná proti národním zájmům České republiky. Pokud chceme skutečné smíření, pokud Němci chtějí skutečné smíření, tak ať respektují naši svrchovanost. Ano, my máme jistě společné názory a společné vidění světa na mnoho problémů, jako je migrace, Green Deal a federalizace Evropské unie s AfD. Ale přesto říkám i našim přátelům z AfD, pokud nedáte pryč ruce od našich Benešových dekretů, pak už přáteli nebudeme. My jsme suverénní Česká republika a nikdo z Německa nám nemá co mluvit do naší legislativy.

Pokud chcete skutečně nikoliv smíření, ale odpuštění, odpuštění od nás, kterým jste ublížili, tak začněte tím, že nám zaplatíte škody, které jste tady způsobili. Zaplaťte nám válečné reparace a pak se můžeme bavit dál. Česká národní paměť, česká hrdost, česká suverenita, ale není na prodej. V žádném případě ne. Prosím, pojďte nás podpořit, protože vy máte tu sílu. A pokud vy nám tu sílu dáte, pokud nám ji delegujete, tak já vám můžu slíbit jediné, že už se tady nikdy na tomhle území žádný sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konat nebude. Pokud bychom my s kolegy SPD byli na ministerstvu vnitra, tak vám teď a tady říkám, že tu akci bez milosti zakážeme. Dámy a pánové, přestaňme před nimi ohýbat záda, pojďme prosím najít naši národní hrdost a pojďme jim říct, že tohle je Česká republika, tady platí naše právo a tady rozhodují naši politici, nikoliv nějací přivandrovalci z Německa.

Česka. Tohle je hlavní vzkaz, který jim tam musíme poslat. Naše země je tady a bude tady stát hrdě dál. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Děkuji vám.

0: vám. Já děkuju Jindrovi Reichlovi, protože mi promluvil z duše a už plně chápu, proč ho nechtějí v České televizi.
1: Dobrý den, dámy a pánové, malá operativní, ztratil se pan Ferda Vraněk a potřebujeme, aby se dostavil semka k tomu hnědému stánku. Děkujeme.
0: Vaněk, hledá se Vaněk. No, než se najde pan Vaněk, můžu vám říct takovou svoji historku ze života. Já mám chalupu v českém pohraničí v Orlických horách, kde dřív tedy bývaly Sudety. A jednoho dne tam přišel takový mladý chlapec, měl sebou dítě a říká mi, já jsem tady v té chalupě kdysi bydlel jako kluk a vzpomínám si tady, visely tyhle obrázky. Já povídám, jestli k tomu máš nějaký citový vztah, pak si ten obrázek vem. A on mě strašně poděkoval, já jsem říkal, hele, ty máš možná doma koberec mýho židovského dědečka, ale co jsme si, to jsme si, podali jsme si ruce a takhle vypadá smíření. A ne Bernd Posl. A teď si vyslechneme píseň, která se jmenuje Schindlerův seznam.
2: Děkuji moc.

Vážení spoluobčané, milí přátelé, stojím zde před vámi s hlubokým hněvem, ale také s absolutní odpovědností k pravdě a k historii tohoto města. Nemluvím k vám jenom jako zvolený zastupitel naší městské části Brno-Střed, ale v tuto chvíli především jako člověk, jehož rodina nese nesmazatelné rány té nejtemnější kapitoly našich dějin. Stojím zde před vámi jako potomek obětí holokaustu. Moje rodina, matka mého otce, sourozenci a její rodiče byli v roce 1942 odvlečeni do Terezína, odtud jako dobytek do polského Rejovce, až do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde v plynové komoře němečtí nacisté jejich životy brutálně ukončili. Pro mě a pro stovky dalších brněnských rodin to není jen zaprášená kapitola v učebnici, je to stále živá, krvácející rána. A proto považuji za naprosto skandální a nepřijatelné, že se v Brně v tuto chvíli koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, spolku, jehož jen samotné vyslovení názvu ve mně vyvolává odpor a mrazení v zádech. Je to plivnutí do tváře všem obětem nacismu a cynická provokace přímo v místě, odkud odjížděly transporty smrti i s mojí rodinou. Byla to právě představitelé sudetoněmecké strany pod vedením Konráda Heinleina, kteří se stali pátou kolonou Adolfa Hitlera. Vědomě a systematicky rozbíjeli demokratické Československo zevnitř a nesou přímou spoluodpovědnost za rozpoutání válečného pekla. Tehdy se dobrovolně zřekli československého občanství a požádali Adolfa Hitlera o občanství říšské. Naše město si prošlo děsivým terorem okupace. V Kounicových kolejích němečtí nacisté popravovali naše vlastence, z Brna byly vyhlazeny celé židovské a romské komunity. Pořádat zde zjezd organizace, která se desítky let snažila o revizi výsledků války, je naprostá nehoráznost. O to víc je politování hodné a zarážející, že nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu, který v roce 1950 založili bývalí vysoce postavení nacisté z řad NSDAP, SS a SA a jiných složek, drží ochranou ruku naši progresivističtí politici a dokonce i samotný prezident republiky. Ptám se jich z tohoto místa, to už jste úplně ztratili rozum, historickou paměť a národní hrdost, jak můžete obhajovat a zaštiťovat akci organizace, která léta relativizuje vinu za válečné hrůzy. Je zcela hanebné, když současná politická opozice podporuje akci, která uráží nás, české občany a památku obětí holokaustu. Odmítáme tuto nebezpečnou hru na záměnu agresorů za oběti. Nesmíme už nikdy dovolit, aby politická korektnost dneška vymazala utrpení včerejška.
pro všechny hlupáky, kteří o mě budou psát, že jsem zneuctil památku obětí, chci vzkázat. Stojím zde jako memento za svoji babičku, její sourozence a rodiče a za všechny, kteří se z vyhlazovacích koncentračních táborů už nevrátili. Brno a hlavně my všichni nesmíme nikdy zapomenout. Děkuji.

0: Děkujeme. A až bude volný můstek, tak nastoupí pan Martin Říha.
1: Dobrý den, dámy a pánové, tak dnes už tady budu jako řádný vystupující. Dovolte vám, abych vás tady přivítal na tomto náměstí a trošku z historie vám tady něco řekl. Tady na tom balkóně za mnou 17. září 1939 vítali brněnští Němci svého vůdce Adolfa Hitlera. V ten den už bylo přejmenováno náměstí Svobody na plac Adolfa Hitlera. Takže musím říct, že víme, co jim máme zkázat. Už nikdy! Symbolicky za touto zdí před 11 roky zastupitelstvo města Brna na čele s primátorem Petrem Vokřálem přijalo deklaraci smíření. Protestovali jenom 4 zastupitelé. Po deklaraci smíření přišlo to, že Petr Vokřál přijmul nejvyšší státní vyznamenání Německa. Hanba!

Od té doby se konají pochody smíření z Pohořelic do Brna, nazvané mítingem Brno pochody smrti. My víme, že to bylo trošku jináč, protože v té historii, když ty lidi byli z města Brna odsunuti, tak vlastně to bylo jenom pro jejich bezpečí, aby tady nedocházelo k nedovoleným věcem, jako je popravy a tak dále. Oni byli odsunuti, v Brně nebyla voda, ale nikde na Jižní Moravě nebyla pitná voda a lidé umírali na úplavici. Nejenom v těch Pohořelicích, ale i zde Brňáci, Češi. A všichni si zaslouží úctu. My nechceme smíření, my chceme, aby jsme normálně žili. Já vám musím poděkovat, že jste fakt dneska přišli, protože já jsem nečekal, že vás tady bude tolik. A řečníků bude stále víc a víc, jak to vidím. Takže já si dovolím svoje vystoupení zakončit a poděkovat vám. A věřím, že naši zemi nedáme, my si republiku ubráníme. Děkuji.

0: Nyní bude mluvit pan Jiří Jaroš Nikely.
1: Vážení přátelé, já zdravím všechny. Zdravím Brňánky, zdravím Ostraváky, zdravím Pražáky, zdravím Čechy a zdravím bratry Slováky, protože my jsme tady udělali jednu věc, která se ještě nepodařila. My jsme tady udělali antifašistickou frontu. Tady byli pozůstalí po Osvětimi. Já se k ním řadím. Takhle vypadal můj strýc, než šel na smrt do plynové komory. Byli tam dva. A já bych chtěl říct tomu panu Poseltovi, který dával ty věnce na koleji na pátým peron, že odsud neodjížděli jenom jedny transporty. Odsud odjížděli transporty naše, sokolsky, a bylo jich 40 tisíc a jedni jeli do Mauthausenu a druhý jeli do Osvětimi. A na to my nesmíme nikdy zapomenout, protože oni by nás chtěli vymazat z dějin. Napřed nám vezmou paměť, vezmou nám dějiny, vezmou nám knihy a pak vezmou nás. A to my nesmíme připustit. Nikdy to nesmíme připustit. Jo? Já se s váma rozloučím těmihle slovy. Ať žije antifašistická fronta, my nejsme proti antifašistům Němcům. My nejsme proti žádným antifašistům, ať to byli Taliáni, Poláci, Belgičani, Jugoslávci. My jsme s nimi, to jsou naši bratři, tak jako jsou naši bratři Slováci. A na to nesmíme zapomínat, protože tohleto je boj proti fašismu. A my musíme udělat to, aby se naplnilo heslo, které říkají Kubánci i Španělé. No pasarán!
2: A nesmíme taky zapomenout na to, že další naši bratři, ať se to té naší vládě líbí nebo nelíbí, nebo těm našim zrádcům, naši velký bratři jsou Rusové. Petra Rédová!
3: Je to nádherné, budu se chvíli kochat. A přátelé, kochejte se tím, že nám zmizel ukrajinský hadr. Děkujeme za to, kdo to odstranil! Ten statečný má u mě pivo, tak ať pak se hlásí. Přátelé, žijeme v podivném světě. Ti, kteří nám dlouhá léta tvrdí, že národy a vlastenectví jsou překonané, dnes podporují spolek, který svou existencí právě staví na společném původu, identitě a historických požadavcích. Ti, kteří nám radili, abychom se rozpustili ve sjednocené Evropě, dnes poklonkují před lidmi, kteří se stále dovolávají práva na domovinu, na sebeurčení, na majetky a na přepisování výsledků druhé světové války. A nám říkali, že národ je zastaralý pojem. No, asi to platilo jenom pro nás. Když se Češi hlásí ke své zemi, tak to nazývají nacionalismus. A když se jiní hlásí o území, odkud byli odsunuti, a právě my víme proč, Tak se tomu říká smíření, dialog a evropská hodnota. Žijeme v zemi, kterou si ekonomicky už dávno podmanili jiní. Pracujeme za nižší mzdy, nakupujeme v cizích řetězcích a často dráž než lidé, ze kterých ty řetězce pocházejí. A ještě se po nás chce, abychom mlčeli, usmívali se a mimochodem tomu se říká pokrok. Přesně tak. Ale my mlčet nebudeme. A jestli pan posel dnes mlží, vyhýbá se slovům o Benešových dekretech a mluví o smíření, není to proto, že by zapomněl, je to proto, že jste tady vy a jste tady posledních pár dní a já vám za to děkuji. My jsme nezapomněli na to, co se stalo. Nezapomněli jsme, kam vedlo ustupování a už vůbec jsme nezapomněli, jak naši předkové tvrdě zaplatili za iluzi, když si mysleli, že budou hodní, že je nechají na pokoji. Takže, pane poselte, žádný návrat starých nároků nebude. Žádné otvírání majetkových otázek nebude a žádné zpochybňování výsledků druhé světové války taky nebude. A i kdyby pan posel si vzal na pomoc všechny servilní politiky, i kdyby Miloš Vystrčil s Petrem Pavlem se předhánili o to, kdo se nejníž pokloní, tak jim vzkazujeme, že naši zemi jim rozhodně nedáme. My si moc dobře pamatujeme, jak to bylo. A my se podle toho zařídíme. Moc dobře si pamatujte, kdo je servilní a kdo je v současné době tím kolaborantem. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji vám, že vám tahle země není lhostejná a že jste nezapomněli na naši minulost. Protože země, která si ji pamatuje, má nárok na pořádnou budoucnost a země, která svou historii zapomene, si ji bude muset zopakovat. A to nikdo z nás nechce. Děkuju.
0: Je horko a všechny obdivuju, že tady stojí. Takže teď pan Kotas, pan... Ano, jste za mnou, výborně. Tak se do toho pusťte.
4: Díky moc.
5: Ano. Tak. Dobrý den, přátelé. Z vyššího principu mravního nelze zde v Brně hostit sudetoněmecký landsmanšaft. A vymýšlet si k tomu bajky a omáčku o smíření a dialogu. Na tom zásadně trvám. Nelze se bratříčkovat s organizovanými potomky katanů na hrobech padlých hrdin. Utrpení za protektorátu bylo příliš a paměť národa je dogma, pravda a cesta. Pravé vlastenectví je dědičný závazek. Pokolení dědí se z otce na syna či dceru. Jako vlastenci nemůžeme zklamat, nesmíme zklamat, nesmíme zapírat hrdinství předků, jenž prolévali krev za vlast, za národ a za naši svobodu. Nepolevíme bezduchým a prázdným revizionistům. Nebudeme účelově měnit historii, ani s tímto nikdy souhlasit. S námi je pravda, čest a hrdost. Láska k předkům nám pomůže porazit lži zla dneška. Ať je čest, ať je vlast, ať je národ, ať žijete vy, potomci hrdinů. Děkuji vám.
0: Můžou nám klidně říkat dezoláti, ale my jsme vlastenci a cítíme to všichni správně. Takže pan Jiří Kment, a já ho poprosím, aby mluvil jenom krátce, je horko.
4: Děkuji, zdravím vás všechny, vidím, že jsme tu z celé republiky, Čechy, Morava, Slezsko. Je to opravdu skvělá účast, jste skvělí. Co bych chtěl říct, nebudu mluvit dlouho, jak bylo řečeno, řekl bych to tak z pohledu vlastně zastupitele města Brna. My jsme se opravdu snažili, aby se to tady nekonalo. Udělali jsme nějaké 3 usnesení, ale co udělali ostatní strany? Prostě to smetli ze stolu. ODSka, TOP 09, staňáci, zelení, prostě to vymlčeli. Neměli ani tu odvahu říct, že to tady chtějí. Prostě vytáhli hlasovací karty a šli pryč. Takoví jsou to hrdinové. Takže, co k tomu dodat? Budou komunální volby, takže přemýšlejte dobře, komu dáte svůj hlas. Jestli těm, kteří by tady chtěli toto pořádat třeba i příští rok, nebo těm, kteří to v žádném případě nedopustí. Děkuji vám, mějte se hezky. Díky.

0: Já bych k tomu ještě strašně rád řekl, že by taky bylo záhodno, aby všechny ty takzvané organizace, jak oni si říkají, neziskové a jsou přitom velmi ziskové, aby už nedostali ani korunu ty, který se na tom podílejí. Ani korunu! A teď přijde pan Petr Zuska. Já ho pamatuju ještě jako šéfa baletu Národního divadla. Samozřejmě já jsem pod ním nebaletil. To ne. Ale teď nám tady udělá krátké kulturní vystoupení. To je taky jeden z umělců, který si to pěkně odnáší.
1: Krásný den, krásné odpoledne vám všem přeju. Jste skvělí, že jste tady, ahoj. Opravdu si toho moc vážím a víme všichni, proč jsme dneska tady. Už to bylo mnohokrát řečeno a ještě to mnohokrát řečeno bude. Takže já vám zahraju teďko píseň, která vznikla naprosto intuitivně během asi hodiny před zhruba 2 týdny. A myslím si, že se sem opravdu docela hodí. Říkají smíření, přijde jen zrada. Čepele nožů si hledají záda. Čas ten se vleče, voda si teče. V Brně se vleče teď, polikaj meče.

0: Děkuju. A nebudeme váhat, protože je horko, lidi kolabujou, pan Jiří Paroubek ke mně bude mít projev. Vážení přátelé, já bych chtěl především ocenit a obdivovat vaši vytrvalost, protože některé projevy jsou dlouhé a myslím, že se shodneme na tom, že tak trošku už se budeme opakovat. Já se budu snažit neopakovat, co tady říkali mý předřečníci, tak, abychom to tady vydrželi bez těch sanitek. Především bych chtěl poděkovat nejen vám, ale také organizátorům téhleté akce, protože to nebylo vůbec jednoduché. Nejde jenom o finance, jde také o to, jak ty věci dostat do médií, aby vůbec se lidi dozvěděli, že tady takováto akce vůbec je. Meeting Brno, to se tam dostalo jednoduše. Bylo zasypané penězi, jednak z města, jednak z kraje, ale organizátoři téhleté akce to museli dělat v podstatě ze svých peněz. Takže tohle bych chtěl hrozně ocenit. Stejně tak, pokud jde o Sudetendeutsche Landsmannschaft, no tak ty využívali zase peněz bavorské vlády. Takže to je, těm se to dělá dobře. Takže to bych ocenil, tenhle ten přínos, jsem rád, že se někdo toho ujmul. Já bych chtěl říct, když se vrátím k těm česko-německým vztahům, že byly vlastně vyřešeny v průběhu let. V roce 1997 byla přijata česko-německá deklarace. Ta řešila většinu problémů mezi našimi národy. V roce 2005 vláda pod mým vedením přijala z mé iniciativy gesto vůči německým antifašistům. To byli ti lidé, kteří zůstali z německé menšiny věrni Československé republice až do posledních chvil jejich existence. Jen tak mimochodem, poté, co byly zabrány Sudety, počátkem října 1938 bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů 30 tisíc německých antifašistů. Tak tyhle lidi my jsme ocenili. No ale tím ten výčet skončil. Koho máme oceňovat z těch dalších? Těch 92% Němců, kteří volili velkoněmeckou myšlenku Sudetendeutsche Partei v červnu a v květnu 1938 ve svobodných komunálních volbách. To si musíme být vědomi a musíme to také připomínat. Já si vzpomínám, jak jsem někdejšímu bavorskému premiérovi Becksteinovi vysvětloval, jak to tedy tehdy bylo v tom roce 1938. On to nevěděl. Ale nic, to je jenom odbočka. Takže pokud jde o smíření, já jsem smířen, já nevím jak vy, ale já jsem smířen. Dávno Německo je demokratickým státem, a já si nemyslím, že bychom si měli nechat nadělat do čepice a ještě si jí dát na hlavu. To, co dělá... To, co dělá prezident Pavel s záštitou a náš Tajvanec Vystrčil s další záštitou, to jsou věci, které jsou fackou českému národu. Myslím si, že to je hanba, která nemá v dějinách národa obdoby. Chtěl bych se zastavit ještě u jedné věci. Včera Česká televize, já jsem její zpravodajství pozoroval velmi bedlivě. Nehovořila o ničem jiném, pokud jde o Brno o tu akci sudetských Němců, nežli o zhanobení toho památníku v Pohořelicích. A už vůbec, a to je hanebné, se nezmínili o zhanobení pomníku druhého československého prezidenta Beneše. To byl políček české suverenitě, české státnosti a byl to také políček současné české vládě, která se distancovala od toho sjezdu Sudetendeutsche Landsmannschaft. Takže Česká televize zcela neobjektivní ve svém zpravodajství, pokud jde o tuto záležitost. Já bych chtěl říct si, že pokud jde o sudetské Němce, o celý ten Landsmannschaft, nejlépe by udělali tihleti lidé, kdyby Landsmannschaft rozpustili, to by prospěli česko-německým vztahům nejlépe. Přátelé, moji milí čeští přátelé, ty oběti, které tady byly ze strany na straně českého a slovenského národa, se počítají na 360 tisíc lidí. Byly to ohromné počty. Ti lidé umírali často za drastických okolností. A my si musíme uvědomit, že v té době, kdy tady byla okupace, tak 10 000, vlastně 100 000 sudetských Němců bojovalo v barvách Wehrmachtu a Waffen-SS. A 10 000 z nich položilo životy za velkoněmeckou myšlenku. Takže oni by měli zpytovat své vlastní svědomí. Vážení přátelé, já jsem rád, že jsem se tady krátce mohl vyjádřit. Chci vás podpořit, chceme se navzájem podpořit. Ať žije Česká republika, ať žije český národ.
1: Teď pozvu k pultíku svého, můžu říct, kamaráda Pepu Skálu a já si myslím, že on má taky velký pouvoir mluvit, protože komunisté mluvili už před nástupem fašismu proti fašistům a byli také komunisté jejich první lovnou zvěří hned po nasazení protektorátu. Buďte zdraví, antifašisté, sejít se stolik antifašisty, to vždycky dobí baterky. Já se nestydím za to, že jsem komunista, ale dnes se na vás k vám obracím jménem spolku Magistra Vitae, latinského historie, matka života. Jsme hrdí na to, že jsme byli první spolu s brněnskými kolegy, úplně první a s hnutím Ne základnám, kdo razili rozhodný odpor proti konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Vypadalo to zpočátku, že si nás nikdo nevšimne, vláda a parlament nereagovali a dneska je to tak, jak to je. Jsme hrdí, že jsme u toho byli jako jedni z prvních a když dovolíte, já nebudu opakovat to, co tady už zaznělo, a pokusím se to téma, možná i z pozice toho, kdo byl na samém počátku u toho, posunout trošku dál. To přeci není tak, že z ničeho nic se tady mohli sejít členové a papalaši sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Byly doby, kdy se jim to nikdy nepodařilo. Souhlasíte? Teď tu vrcholí nějaká vlna, která trvá roky a ořezává, kastruje českou suverenitu ze všech stran. A já si myslím, že my musíme nejenom nevolit ty, kdo kolaborují s tím, s touhle špínou, ale my musíme nazvat pravým jménem všechno to, co přivedlo tuto zemi až k takové nehoráznosti. A k tomu, že vládí a jiní činitelé se k tomu staví, a hrát a tak dále se k tomu staví, jak se k tomu staví. Mějme odvahu stopovat to všechno, co k tomu vedlo. Nazvěme to pravým jménem. A ne proto, abychom jenom rekapitulovali. Pojďme se zaměřit na to, jak to už nikdy nepřipustit. Jak zajistit, že tato země bude mít suverénní zahraniční politiku a neopisovat ji víme odkud. Jak zajistit, že naše armáda bude bránit naší vlastní zemi a nebude podřízena ve válkách a zbrojení v cizím zájmu a pod cizím velením. Souhlasíte? Jak vrátit naší zemi ekonomickou suverenitu, abychom nebyli kolektivním gastarbeiterem zahraničních velmocí a cizího kapitálu. Souhlasíte? A jak skoncovat s tou hrůzou, kdy se naše dějiny přepisují ne českýma, ale německýma a jinýma zahraničníma očima. I s tím přeci musíme skoncovat, je to tak? A ještě dovolte jednu malou myšlenku, už to tady zaznělo. My nejsme šovinisti, na to jsou velmi střídní v této zemi. My nemáme sebemenší problém s Němci, kteří stojí na demokratických, antifašistických pozicích. A myslím si, že máme jeden dluh a pojďme ho jaksi napravit. I mezi potomky těch, kdo žili u nás v pohraničí do roku do 38. a pak za války, se podíleli na tom všem, jsou lidé, kteří stojí na antifašistických pozicích. Někteří z nich jsou dokonce vědci, historici a podobně. My s Jirkou Jarošem Nikalim a s dalšími uděláme všechno pro to, abychom s těmito lidmi spojili síly a společně se vyjádřili proti demagogii, která naše dějiny překrucuje, hanobí, mrzačí, brzní v cizím zájmu. Díky za pozornost.
0: Petr Drulák. Zdravím vás. Zdravím vás, odvážní občané. Podtrhuji odvážní, protože dnes v naší zemi, když chcete říct tak prostá fakta, jako že tuto zemi osvobodil Sovětský svaz a okupovali Němci, na to musíte být odvážní. Dostal jsem od organizátorů organizační pokyn. Prý se tu někde ztratil Bernd Posselt. Neviděli jste ho? Pokud ho uvidíte, přivejte ho sem, ať si to tu poslechne. A pokud už utek, tak si řekneme, o co tady vlastně šlo. Podle nich šlo o smíření, o dobré sousedství, o debatu, o společné historii. To je lež jako věž. Tohle všechno jsme si s Němci probrali v 90. letech. Byla tu Česko-Německá komise historiků, ta přišla se správnými záměry. Pak přišla Česko-Německá deklarace, kde jsme se dohodli, že otázky společné minulosti nebudeme otevírat. Byl to náš ústupek vůči Němcům. Protože my, kdybychom jim vystavili účet za reparační platby, tak by se asi nedoplatili. Tohle všechno proběhlo. Ne
2: díky a s pomocí sudeckých Němců, ale navzdory sudeckým Němcům od samého začátku do toho házeli vidle. A byli tu rozumní lidé. Rozumní lidé na české straně, rozumní lidé na německé straně, kteří si řekli, budujme dobré sousedské vztahy, vztahy v evropském duchu. A to dokázali. Navzdory sudeckým Němcům. A dneska, co se děje 30 let poté? Titíž sudečtí Němci přicházejí, ale proti nim nestojí jednotný český národ. Proti nim stojíme my jako menší část a pak naše liberální elita. Naši liberálové se spojili s německými nacionalisty proti českému národu. A kdo jim přitom asistuje? Asistují jim přitom v Evropském parlamentu z Bruselu. Protože tahle Evropa, kterou vytvořili v Bruselu, ta stvůra, to není Evropa Masaryka a Beneše. To je Evropa K.H. Franka, Reinharda Heydricha a Adolfa Hitlera. Všichni, jak tu jsme, tak si určitě přejeme dobré sousedské vztahy se všemi, včetně Německa, s demokratickým Německem, s německými demokraty, ale ne s těmi Bruselanemi. Těm říkáme ne. Ano českému národu, ano demokratické Evropě, ano naší střední Evropě. Děkuji.
1: Kde pak se mi toulá Petr Hampl? Péťa? Není Péťa? Tak ke mně. Ahoj.
3: Krátce. Dámy a pánové, vlastenci, já jsem se v České televizi dozvěděl, že nacisté chtějí přátelskou a příjemnou budoucnost, zatímco čeští vlastenci žijí minulostí. Ale já myslím, že to je opačně. My jsme hodní lidé, jsme přátelští lidé a chceme milou budoucnost. Chceme přátelskou budoucnost, chceme ji i s Němci. Ale chceme takovou budoucnost, kde to bude svobodný český národ, svobodný německý národ a mezi nimi dobrá hranice. To je ta budoucnost, kterou chceme. A pokud nějaký Němec chce žít v naší zemi, tak má možnost. Může se naučit česky, může si osvojit naši kulturu, může se tady usadit, může získat občanství při dodržení našich zákonných předpisů, tak jak jsou stanoveny v českém právním řádu. Budou vítáni. Rozhodně ale nejsou vítáni ti, kdo mluví o právu na vlast. Protože to jejich takzvané právo na vlast, to znamená, že přicházejí jako panská rasa. To jejich právo na vlast, to znamená, že prvním jazykem na tomto území má být znovu němčina. A to jejich právo na vlast znamená, že slovanské etnikum může být jenom dočasně trpěno v jakémsi polootrockém postavení. Tohle všechno obnáší to jejich právo na vlast. A takovou společnou budoucnost odmítáme. Musím a taky připomenout, že tady v Brně se nescházejí obyčejní Němci. 10 000 Němců žijí a pracují v českých zemích a máme s nimi úplně normální, bezproblémové přátelské vztahy. Ti lidé, co se tady v Brně scházejí, to je ta nejhorší nacistická chátra, jakou lze v Německu najít. Ale dámy a pánové, musíme si přiznat, že problémy jsou taky na naší straně. Ono se podařilo v českých zemích vypěstovat celou kolaborantskou vrstvu obdivovatelů toho německého nacismu. Celou vrstvu obdivovatelů panské rasy. Jsou tisíce lidí v téhle zemi, kteří horlivě hledají německé předky a mohli ukázat, že patří k Němcům. Jsou tady lidé, kteří se dokonce vracejí k té takzvané rasové vědě a měří si lebky, jestli mají dost árijské, a potom se jim vytahují na sociálních sítích. Ano, až tak daleko to dochází, až tak daleko to došlo. Ale já že ho také musím připomenout, že i když jsme rozhořčeni, že v tuto chvíli nejsme dost silní. Náš hněv nemá sílu ty věci zastavit, náš hněv nemá sílu zabránit dokonce tomu, aby se tady v Brně scházeli, aby se tady cítili pohodově, aby se vysmívali českému parlamentu a aby se vysmívali nám. Tak připomínám odkaz našich předků, kdy zakládali Sokol a další vlastenecké organizace. Ne proto, aby fňukali a aby nadávali na poměry, ale aby se stali fyzicky zdatnými, aby se stali vzdělanými, aby se cvičili v houževnatosti a vytrvalosti, aby zvyšovali svou psychickou odolnost, aby si dokázali projevovat vzájemnou solidaritu, zkrátka, aby byli lepšími a silnějšími lidmi. A dámy a pánové, já beru vaši přítomnost tady jako závazek, že i na tom budete pracovat. Jestliže dnes jsme slabí, možná, že za 2 roky už slabí nebudeme, nebo za 5 let. To znamená, že budeme pracovat na tom, abychom byli lepší a silnější každý den a každou hodinu. Jestli to dokážeme, tak svou zemi ubráníme. Tak ubráníme svůj národ. Ať je svobodná Česká republika! Thank you.

0: krátce vás chce pozdravit pan Milan Krajčo.
1: Pěkný den! Brno je dnes antifašistické! Díky vám! Díky, že jste se nenechali zlomit, že jste přišli do Brna protestovat proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a jeho provokacím. Díky vám, že jste přišli říct jasné ne porobkům Konráda Hejlana, Bertu Posetlovi a jeho kamarádům. Díky! Jsme tady společně vlastenci antifašisté, abychom jasné, abychom řekli jasné ne provokacím, které se tady konají. Abychom řekli jasné ne i těm, kteří je tady pozvali a kteří je kryjí. Já vám ještě jednou děkuji a společně bojujme. Bojujme proti nacismu, proti revanšismu a proti fašismu. Díky moc!
0: Nyní krátce, paní Vítová, nerozkládejte tak velké povídání.
2: Děkuji, dobrý den, Československé mírové fórum. Já jsem na úvod chtěla říci, že po válce bylo Německo rozděleno z bezpečnostních důvodů, protože rozpoutalo dvě světové války a teď, jak slyšíme, tak se chystá na třetí. Sudečtí Němci se stále ohání termínem vyhnání anebo genocida. Tak bych ráda připomněla, že se nejednalo ani o vyhnání, naopak oni vyhnali Čechy z pohraničí, ale podle postupy a mezinárodních dokumentů šlo o odsun a o transfer. A autorem této myšlenky byl Churchill, a doktor Edvard Beneš, stejně jako prezidenti dalších zemí, tyto dokumenty uvedly do právních řádů jednotlivých států. Když porovnáme to, co dělalo Německo se západní Evropou, když šlo jenom o ekonomickou okupaci, a to, co dělali Němci se střední a východní Evropou, o totální vyhlazení, tak jsou to dvě nesouměřitelné věci. A to je jejich takzvané fiktivní, ta jejich rétorika, že my jsme, to už jsem zmínila, ale je

0: finančních úřadů při provedení transferu byla vzorná a dokonalá a že způsob, jakým tyto orgány postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje jen tu největší chválu. Toho by si měli být slavní sudečtí Němci vědomi, my si toho vědomi jsme. Děkuji, že jste přišli a chráníte čest České republiky. Bravo!
1: Takže a já si dovolím přivítat pana inženýra Jiřího Pavla Peška, který vám chce také něco sdělit.
2: Přátelé, krásný dobrý večer, slavný den. Dneska je slavnost seslání Ducha Svatého. Kéž nám jeho světlo osvítí naše mysli a naše srdce, abychom rozuměli tomu všemu, co tady bylo řečeno přede mnou. Aby ti, kteří nás nenávidí, aby byli překonáni právě tímto světlem lásky Ducha Svatého. A víte, otázka, chceme se stát další spolkovou zemí Německa?
3: Ne!
2: Chceme žít, přátelé, na věčné časy ve svazu bruselínských sovětů? Díky. Víte, já jsem byl v roce 1997 jako ředitel zahraničního odboru KDU-ČSL poslán do Jihlavy na takovýhle meeting, abych tam pronesl projev. Mluvil jsem o mostech důvěry. Ano, já jsem za tím, abychom nacházeli důvěru vzájemnou. Ale ta vzájemná důvěra musí být skutečně oboustranná. Nemůže vás někdo hladit po tváři a zezadu vám bodnout dýku do ledvin. To nejde, protože naše dekrety jsou zakotveny, zainkorporovány do základů našeho československého státu a naší České republiky. Tohle je základní věc. A oni zpochybňují naše právo zpochybňovat jejich pochybnosti. A to je ta zloba. Protože my musíme vzpomenout na Beka. Vzpomínáte na Mikuláše Beka, který řekl v roce 23, práce na smíření s Německem jsou ukončeny, tak jaké další procesy? To smíření pak nastává v individuálních vztazích, jak o tom mluvil pan kolega. A teď jeden bonmot, který je hluboce moudrý, pochází, prosím vás pěkně, od jednoho italského parlamentáře, zakladatele La Repubblica, jeden z dvou nejdůležitějších italských listů, jmenuje se Eugenio Scalfari. Umřel v 98 letech, byl to velmi moudrý muž, v roce 22 řekl, to, co se dříve nazývalo fašismus, se dnes prezentuje jako antifašismus. A to je ten paradox, kterému musíme čelit. Přátelé, a končím bonmotem. Víte, pan prezident, který to tu dneska uváděl, já jsem mu to říkal před začátkem, jednou vyslovil krásnou před volbami, krásnou kratičkou modlitbu. Pane Bože, chraň nás od Petra Fialy, amen. A já jsem mu řekl, a já dneska použiju jiný bonmot od Karla Čapka. Pane Bože, prosíme tě, vrať nám pravdu. A tento kostel je zasvěcen svatému Michaelu. Michael jsou tři hebrejská slova značící, kdo jako Bůh. To je vítěz v prvním konfliktu se zlem. Přátelé, bez modlitby to nejde, protože, jak říkám vždycky, jedna ruka netleská, ora et labora, modli se a pracuj. Bez božího požehnání marné lidské namáhání, člověče, přičin se a pán Bůh ti pomůže. Děkuju, že jste tady, že jsme tady všichni. Díky. Děkuju.
4: Vážení přátelé, dobrý den. Já jsem v hluboké úctě se skláním před všemi, kteří vydrželi v té výhni celou tu dobu. Mnohé bylo řečeno, ale to, co třeba nebylo řečeno, bylo, kolik z těch odsunutých bylo plnoprávnými členy sudetoněmecké strany, která byla v roce 1939 inkorporovaná do NSDAP, anebo kdo z nich ji podporoval. To je taková historická skutečnost, která je úplně opomíjena. Ale už toho bylo řečeno hodně. Já vám děkuji.

0: Děkuji, že jste přišli, že jste vydrželi. Máte můj dík a moji velikou úctu a my jim to nesmíme nechat. Jestli chtějí přijet, tak ať přijedou příznivci bavorského piva na pivní slavnosti do Brna a nikdo neřekne ani popel. Ale jestli se tady objeví sudecko-německý Landsmannschaft Bohami, tak ať si mě nežádají. Děkuji vám moc a mějte se moc hezky a držme spolu. Nesmíme to vzdát, jsme na začátku. To, co se děje, je začátek věcí. A jak bylo řečeno velmi správně, jsou volby na cestě a tam jim to můžeme všechno spočítat. Věřte mi, že teď, když ta pětikoalice bývalá slyší slovo volby, tak se začíná rosit. Děkuji vám, nashledanou a hezký den. Šťastnou cestu domů.
1: Ne, dobrý. A to byl tedy poslední řečník Jirka Kobza a já pozvu někoho, kdo poděkuje obraně národa a než se tak stane, tak vás Brňáci poprosím, nezvejete už sem žádné Bernardy Posilty a neposílejte nám do Prahy pány Fialy!
2: Tak děkuji a především všichni přítomní smekám před vaší výdrží v tomhle krásném jarním odpoledni. A zdravím vás jménem Národní rady klubu Českého pohraničí, všech jeho organizačních složek a zejména Městské rady v Brně. Ke sjezdu SDL už tady bylo všechno podstatné asi řečeno, nicméně je i na mě jménem klubu Českého pohraničí vyslovit potěšení z toho, kolik se vás tu k protestu sešlo z celé republiky a chci zdůraznit napříč politickým spektrem. Považujeme totiž tyto protesty za obecný, občanský, legální i legitimní protest proti ohrožení státní suverenity a proti snahám o zabránění vzniku České národní nadstranické vlastenecké fronty. V duchu našich stanov usilujeme o vznik této fronty od počátku našeho založení v roce 1992. A je to i důvodem pro naše zapojení do Sdružení Obrana národa 2. V uskutečnění sjezdu vidíme potvrzení oprávněnosti našich obav a dřívějších varování před důsledky banalizování revanšismu sudetoněmeckých krajanských sdružení, usilujících o revizi výsledků druhé světové války, například svými požadavky na zrušení dekretu prezidenta Československé republiky z 445, které jsou nesprávně, avšak úmyslně nazývány dekrety Benešovými. A není pravda, že by SDL na své revanšistické cíle rezignovalo. Stále je totiž veřejně prezentuje ve svých oficiálních německých programových materiálech. Oni si asi myslí, že neexistuje internet. Cíle německého Landsmannschaftu jsou dlouhodobé a konzistentní a jsou v nich vytrvalí. Jenom konání letošního sjezdu SDL je připravováno nejméně 11 let. To se totiž v roce 2015 odehrála první tzv. Pouť smíření z Pohořelic do Brna, cíleně avšak naprosto nepodloženě nazývána pochodem smrti. Masku skutečným cílům po celou dobu ochotně poskytuje festival Meeting Brno, dotovaný i z veřejných rozpočtů. Žádné porozumění na to smíření nemůže být nikdy založeno na lži a manipulaci s pravdou. Navzdory dehonestací klubu Českého pohraničí je nám neustále připomínáno, že v našich řadách je hodně obránců dřívějších státních hranic z Československé socialistické republiky. Ale my už 11 let spolu s dalšími spolky, jo, a ano, s komunisty, úplně upozorňujeme vytvářením na vytváření nových výkladů historie a varujeme před důsledky. Na závěr mi dovolte připomenout, že jedním z hesel Meeting Brno je otázka, kde domov můj? A tváří v tvář sjezdu SDL je naše odpověď jednoznačná. Tady jsme po právu doma my, občané České republiky. Váš domov je Německo a mezi námi je mezinárodně uznaná hranice státní, nikoli v hranice zemská. Chcete se smířit? Tak se smířte a začněte bezvýhradným akceptováním státní suverenity České republiky, včetně toho, že neexistují žádné německé sudety, jenom české pohraničí. A poslední slova. Rozloučím se základním motem našeho klubu. Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. A za mě vydržíme svorní jako dneska a neprojdou. Děkuji a na úplný závěr mi dovolte pozvat na pódium všechny organizátory za sdružení Obrana národa 2.

0: Děkujeme.
1: Děkujem. Toto je naše zem.
0: Ano, děkujeme vám všem za váš čas. Ještě jedno poděkování za to odhodlání a nadšení přijet ze všech koutů naší republiky. Děkujeme vám a věřím, že toto nadšení udržíme. Naschledanou v dalších soubojích.
1: Poprosím vás, dnešní shromáždění je u konce demonstrace. Až budete opouštět toto náměstí, opouštějte je ulicí Zámečnickou a ulicí Mečovou, rozdělte se do nějakých dvou proudů. Budete určitě někteří odjíždět autobusy, tak jistě máte své seřadiště. Doufám, že budete mít šťastnou cestu dom a těším se s vámi příští rok zase v květnu, kdy budeme vítat zase ten jejich pochod.
2: To nebude třeba!
1: A to už třeba nebude třeba, oni už třeba nepřijedou.
0: Na druhou stranu vyhrožují dalším sjezdem v Liberci, tak kdyby se tak stalo, tak se sejdeme tam.
1: Je tedy konec, rozejděte se ve zdraví a kdo by chtěl, tak si může ještě poslechnout. Nás nazývají dezoláty, ale já bych řekl, že tady je spousta dezolátů, kteří podepsali ten zvací dopis a je mi stydno, že mezi nimi jsou také moji kolegové. Jen přečtu pár jmen. Miloš Doležal, Tomáš Halík, Matěj Holan, Hruška, Hvížďala, Jeřábek, paní Kaprálová, Pavel Kosatík, Jiří Kratochvíl, Eda Kríseová, Kroupa samozřejmě Daniel, Matěj Kroupa, Bedřich Moldán, Petr Oslzlý, no to se vůbec nedivím, Petr Pithard, no ten nemůže nikde chybět, to je lump, Pavel Rychetský, další hlava zastřená alkoholem, Břetislav Rychlík, Víc Slíva, Olga Somerová, ale kdo mě překvapil a zklamal, pan Jiří Suchý. Šabatová, Švanda, Milan Uhde, od toho bych ani nic jiného nečekal. A Jan Urban, Ludvík Václavek, Václav Vašek a končím se slovy nad tímto seznamem se slovy Vaška Postráneckýho z filmu Černí z Baroni. Chce se mi zvracet!
3: A na závěr si vyslechneme hymnu České republiky.

0: Děkuji, děkuji. Šťastný návrat do vašich domovů. Moc děkuji, byli jste skvělí.
1: Také my jsme už dnes předkové předků.

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
1: Tak, tak.
0: Prostor pro vás.
1: Nasloucháte Svobodnému vysílači, bych to opravil já. Dámy a pánové, vítejte. Máme tedy neděli 24. května léta páně 2026, tedy jejich to kalendáře. Nůž a my se tady s panem inženýrem Radoslavem Tichým mrkneme na komentované to zpravodajství, tož ten náš tedy společný páteční, teda vlastně nedělní pravidelný týdenní přehled zpráv, že o událostí a komentářů. Pane inženýre, vítejte, hezký večer.
2: Hezký večer vám i vám, vážení posluchači.
1: Nůž, koukneme se na všechno důležité. Pan inženýr nám to tady nachystal. Takže informace z USA a pak budou tedy zprávy z Ruské federace, následovat budou jako třetí události na Ukrajině, tam dopadly oriešníky, že ano, a novinky odinut, covid kočkování následky jako šesté téma a jako sedmé zajímavost je znovová, uvidíme, jestli se na ně dostaneme, protože ve 8:45 bychom se měli kouknout tedy za hodinu a 8:45 na tematické okénko a ne společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodní vztahů. No už, pane inženýre, já si tady jdu pohrát s obrazem, jdu zjistit, jestli všechno nahrává a vysílá a předám vám tedy první zprávu z USA.
2: Děkuju. Dneska těch zpráv je poměrně o něco méně, nicméně myslím si, že jsou zajímavé, že si určitě přijdete vážní posluchači na své. Takže začal bych tedy zprávami ze Spojených států. Ta první zpráva hovoří, a je to zajímavé, o tom, že prezident Trump podniká obrovské vítězné kolo poté, co experti na změnu klimatu v OSN oznámili, že se mýlili. Slyšíte dobře? Že se mýlili s tím klimatem. Takže po 15 letech, kdy teda ty takzvaní demokraté slibovali, že změna klimatu zničí planetu, tak právě nejvyšší klimatický výbor OSN přiznal, že jeho vlastní projekce, pod zkratku RCP 8.5, byly chybné, špatné. A příliš dlouho byl klimatický aktivismus používán demokraty k zastrašování Američanů, prosazování hrozných energetických politik a financování miliard do jejich falešných výzkumných programů. A na rozdíl od těch demokratů, jak se třeba nazývají, kteří používají klimatický alarmismus k prosazení svého zeleného nového podvodu, tak Trump říká, moje administrativa bude vždy založena na pravdě, vědě a faktech. Takže byl to všechno jenom jeden obrovský podvod. Už nikdy nefinancujte zelené podvody. To je zpráva ze 16. května. Tady ta zpráva má velký význam v tom, že jako v Americe už na něco přišli, dokonce na to přišli i v OSN a my tady děláme mrtvé brouky a prostě pojedeme pořád po starou. To je velmi zajímavé toto, ale je prostě potřeba, aby to lidé věděli a také začali s tím něco dělat. To je jedna z věcí, kde dělat mohou. My jsme o tom hovořili v některých pořadech, toto je jedna, stejně tak jako ty větrné elektrárny a další věci, to jsou věci, kde dělat mohou. A to s tím souvisí totiž. Pojďme dále.
1: Tak, pane inženýre. A mohou oslovit starosty? Musí, měli by, já nevím, každý si to doprčit přeberte, jde o vaše životní prostředí, jde o vaše zdraví, o zdraví vašich dětí, jde o vaší půdu, vaše klima. Do prčic. Tak máte do 1.6. možnost ještě teď oslovit přes starosty, dát tam ty připomínky, je to všude na sociálních sítích, pokud na to nejste, tak já vám to tady poskytnu, protože to tady všude sakra lítá, už jsme to tady ukazovali a nejde čekat se založenýma rukama, čumě na podělaný hokej, mistrovství světa a další kraviny a myslet si, že se to bez vás obejde. Ne, nic se bez vás neobejde. Na každém z vás záleží, protože tohle to už je zoufalý volání ode mě. Protože lidi stále zdřepí na prdeli a myslí si, že se všechno udělá bez nich. Tak a takhle to nejde. Musím to říct takhle na plnou hubu, dámy a pánové. Jdeme dál. Předseda sněmovny Johnson žádá tedy o soucit s kongresmeny, kteří se díky obchodování s neveřejnými informacemi tak nebezpečně zbohatli, asi musí prý rezignovat. Takže předseda americké sněmovny Mike Johnson požádal tedy o soucit se členy kongresu, kteří obchodovali s akciemi, aby přišli k příjmům. Plat kongresu je od roku 2009 zmrazen, dělal fňuk fňuk. Aspoň ať se zapojí do obchodování s akciemi, aby se mohli dál starat o svoji rodinu. Obchodování a investování však nejsou problémem, se kterým by Američané měli nějaký jako problém morální. Problémem je obchodování s neveřejnými informacemi. A předseda Johnson to ví. Objevil se jeden příběh za druhým a o nárůstu bohatství tedy členů amerického kongresu, jakmile se dostali do úřadu. Přitom on sám tedy strávil téměř 20 let na Wall Street a je všeobecně známo, že více než 95% správců fondů nemůže trh nějak překonat a překvapit a vydělat. Jediný způsob, jak tedy členové kongresu mohou prorazit trh a zbohatnout, je totiž obchodování s informacemi, které jsou privilegované, tedy interními informacemi, což je ale samozřejmě nelegální. No kdo by to byl řekl, že jo? Mě by teda zajímalo, kolik ty chudinky kongresmenci tam mají základní plat, když bychom nepočítali, kde jaký tady jako mají i naši poslanci, že ano, příplatky, anebo europoslanci, gejroposlanci, kolik tady mají příplatků, tak základní plat 250. No, tak by mě zajímalo, kolik má takový Mike Johnson, anebo běžní kongresmeni, chudinky dřou bídu, znouzí a musí si přivydělávat na burzách. No to je hnus, dámy a pánové. Hned jim pošlete kačku, nebo aspoň dvě.
2: No, je to...
1: Nemám k tomu co víc.
2: Je to opravdu hrozné, protože tady, já nevím, jak jsou americké zákony, ale tady je to možná dokonce trestné. Možná někde tohle ty věci jsou dokonce trestné. A tady prostě mluvčí parlamentu se přimlouvá za ně, aby je ani jako neodvolávali z funkcí. To je opravdu skandální, tohleto. A ten Mike Johnson by měl být první, který za tohleto poletí prostě. To je jako opravdu k nevíře, co už se děje. Prostě už nemají míru žádnou. Další zpráva hovoří o tom, že FBI informoval o nacistických letajících talířích, o troskách UFO a členech jejich posádky. A v rámci postupného odtajování dokumentů americkou vládou tak se ukazují další v uvozovkách konspirační teorie pravdou. V nedávno zveřejněných oficiálních dokumentech o UFO byly objevené spisy FBI z roku 67, které podrobně popisují rozhovor s Němcem jménem Paul Peverl a už v roce 1957 řekl orgánům činným trestním řízení, že pracoval v nacistickém Německu na přísně tajném německém projektu na vytvoření letajících strojů ve tvaru disku. Podle dokumentu Peverl řekl FBI, že v roce 1943, dva roky před koncem druhé světové války, v průběhu práce na tajném projektu v německém regionu Černý les, tak testovali letající stroje tvaru talíře s průměrem zhruba 17 metrů a s kupolí na vrchu. A tento objekt byl řízený rádiem a vybavený několika proudovými motory umístěnými po obvodu plavidla. A vnější část toho talíře se otáčela okolo centrální kupole, zatímco ostatní části zůstaly nehybné. A tento talíř mohl vertikálně stoupat, manévrovat bočně, nehybně, tiše se vznášet ve vzduchu a potom proces zrychlit a změnit směr po dobu letu. A ten talíř byl schopný dosáhnout rychlosti 2500 km za hodinu a výšku 12 km. A podle Peverla byl tento objekt navržen a zkonstruován vědci pracujícími pro Německo v průběhu druhé světové války, jak uvádí ta zpráva FBI. Tady u toho, ano, já už to další ani nebudu, jenom k tomu sledat jednu věc, ono se to tady dokonce, a jsou i snímky, někde jsem ho i měl, letající talíř i s tím křížem, ono to měl takový ten tvar toho zvonu, tam byl ten, jeden ten model byl Hanebo a druhý už nevím ty názvy, tak byl tady v Praze na letišti, no, jak jsme to druhé letiště tady na sever, ne Ruzyně, to druhé.
1: Letňany.
2: V Letňanech, ano, ano. V Letňanech, takže tam byl a ještě jako důstojníci kolem toho v pláštích a tak dál a ten talíř byl tuším ve vzduchu. No, ne moc vysoko, byl ve vzduchu. No, takže tak to. A to, že to tady bylo, že se to zkoušelo, že to letělo dokonce po republice tady na nějaký zkušební let, o tom, když si něco vyprávěl Julek Šustr, že jeho otec, když jezdil na kole do Škodovky do práce a jednou se vracel, tak vlastně, že si šel nějaký zvuk, tak se z kola, kolo točil do křoví a šel se opatrně podívat a tam na mítině prostě byl letající talíř a kolem toho SSáci a bavili se a kouřili. Jo. Čili tam někde přistáli, dali si tam rauch pauzu, jak říkají, že jo, pak asi pokračovali. Takže tyto věci všechny jaksi už jako byly, to fungovalo a myslím si, že pokud by se byla jaksi neuspíšila ten konec té druhé světové války, takže by byli Němci ještě hodně zatopili. Takže tak to je to správně. Jinak je tam zajímavá jedna věc, že ta hypersonická rychlost toho plavidla a ta jeho tichost, což teda vlastně není možné dosáhnout normálním proudovým motorem, tak to jsou jako, už tam byla hypersonická rychlost v té době. Takže byla použita kombinace různých exotických motorů a ten pilot o to nemusel vědět, ale ty na cestě postavili antigravitační letající talíře. Otázka je, jestli to měli všechno z vlastní hlavy, anebo jestli už to měli od těch obyvatel té Antarktidy, že vlastně oni udělali něco jako nějaký prostě replikáty na to, co viděli tam, to je otázka.
1: No, to by museli mít ten antigravitační pohon, že ano, aby se...
2: No.
1: A zpětné inženýrství to jde udělat samozřejmě, ale musíte mít základní zdroj. Těžko někdo na vyšší úrovni, jak inteligence, tak technologie, by nám blbečkům, mravencům dával, když vidí, co se tady děje za ty tisíce a tisíce let. Já díky tomu globálnímu projektu řízení, tedy tomu biblickému projektu, tak co se tady děje, že jsme schopni se vytřískat sami navzájem v svůj vlastní druh, což je zhovadilost největší. Tak jdem se kouknout ještě na další zhovadilost, která s tím souvisí. Chris Hedges píše, že Trumpova iránská noční můra, protože Trumpův tedy katastrofální omyl v Iránu a odmítání přiznat si nevinutelnou porážku Američany žene vstříc globální depresi a odsuzuje miliony lidí k utrpení a bídě. No já poznám, minám, že ono se to moc jako těch amíků zatím nedotklo, že ano. V průšvihu jsou daleko jiné země, zase v Ázii, kam většina toho, co šlo přes Hormuzský průliv, směřovala. Tak, jdem se na to kouknout. Trumpovy katastrofální omily, tvrdohlavost Trumpovy administrativy a odhodlání zase Izraele obnovit útoky na Irán zaručují tedy, že světová ekonomika se řídí vstříc globální depresi. Světová banka, tedy prý předpokládá 31% nárůst, 31% nárůst, tedy nákladů na dusíkatá hnojiva vyráběná v Perském zálivu a přepravovaná právě přes Hormuzský průliv. Bude-li tedy válka pokračovat? To sebou přinese obrovský růst cen potravin. No a nedostatek surovin již nyní ochromuje globální výrobu, kdy křehké a vzájemně propojené světové dodavatelské řetězce se hroutí. Tak, jdeme dál, ty jsou plky na začátku války, to nás nezajímá. Je to samozřejmě delší, takže by to stálo za samostatný pomalu. Pořád tak, nedostatek paliva a narušení dodávek ohrožují země právě v Ázii, jak jsem říkal. Thajsko čelí panickým nákupům a přídělům na některých čerpacích stanicích. Vietnam a Jižní Korea urychleně hledají alternativní dodavatele ropy a paliv. Japonsko, závislé na Perském zálivu, přibližně z 95% svých dovozů ropy, muselo od začátku války v únoru již dvakrát sáhnout do strategických rezerv. Zdražení tedy zkapalněného ropného plynu zdvihlo ceny paliva na vaření v Indii pro domácí spotřebu přibližně o 7% a komerční sektor však vyskočil zhruba o 670%. Důsledkem je pokles výroby a ztráta pracovních míst v odjevním a textilním průmyslu, hlavně v těch státech a zemích jako je Indie, Bangladéš a nebo Kambodža. No a s tím se svět také potýká rovněž tedy s nedostatkem hélia, hliníku a nafty, rovněž přepravovaných tedy přes Hormuzský průliv. A tyto výpadky zasáhly výrobce mikročipů, stavební firmy i odvětví plastových obalů. Ocelárny například v Indii a automobilky v Japonsku omezují svoji výrobu. A desítky tisíc pracovníků po celém světě již přišli o práci. No, Teď jsou tu aerolinky samozřejmě a to už nás nezajímá. Kdo má na letenku a na dovolenou a potřebuje někam letět, tak si to samozřejmě zaplatí i ty zvýšené ceny. Tak to bych asi řekl k tomuž.
2: Já bych přišel další zprávou a ta hovoří o tom, že Pentagon omezuje vojenské vztahy s Kanadou a ruší dokonce společnou obranou radu, jak nás informuje Infobrix. A tady bez ohledu na to, která ta administrativa je ve Spojených státech u moci, tak tady politika se vždy stvrkává na takový ten ryzí imperialismus a agresiv vůči zbytku světa. To je v podstatě ta Pax Americana a tak dále. A Kanada si v tomto systému až donedávna užívala relativně pohodlného postavení. Mně se to netýkalo. A nyní se teda ta zbraň toho hegemona se postupně obrací i proti jeho vlastním vazalům a satelitním státům. Podívejte se na Evropskou unii například také. A když se vrátíme zpátky na ten vztah Spojené státy a Kanada, tak obě země stále více připomínají znepokojené sousedy, než prakticky jakýsi jeden celek, jak tomu bylo až do nedávna. A ta Trumpova administrativa totiž nejenom, že opakovaně zpochybňovala samu existenci kanadské identity, ale otevřeně hrozila anexí svého severního souseda, nebo alespoň jeho části, konkrétně Alberty. Já bych ty Alberty jenom řekl jednu věc, to je tuším na západním pobřeží Kanady, jednak jsou úvody, ale hlavně je tam ropa. To je důležité, je tam ropa. A Ottawa to, či jako hlavní město Kanady, vláda tam to přirozeně nevzala na lehkou váhu a Washington za takový nevyprovokovaný nátlak otevřeně kritizovala. To tady vlastně ten kdysi to neotřesitelné partnerství teď se rozpadá, a to včetně vojenských vazeb a bezpečnostní spolupráce. A ještě před několika lety to bylo jaksi úplně nepředstavitelné, zvláště s ohledem na to, že se kanadské jednotky účastnily prakticky každé americké invaze od konce první studené války. Teď se ale zdá, že tomu už tak nebude. Pentagon nyní aktivně omezuje vazby s kanadskou armádou a podle portálu The Last Refugee, tak americký náměstek ministra obrany Elbridge Colby oznámil pozastavení účasti Spojených států ve stále společné obrané radě s Kanadou. A to oznámení přišlo krátce poté, co se Colby Pentagonu setkal s americkým velvyslancem v Kanadě Petem Hextrou a zdůraznil při této příležitosti, že úzce spolupracuje na zajištění toho, aby každý partner NATO, včetně Kanady, dosáhl cíle summitu v Hágu ve výši 3,5% HDP na obranné výdaje. No, já tady k tomu snad jednu věc, tady jde, nebo dvě. Za prvé, tady ta Kanada patří pořád do toho Commonwealthu. Teď je snad ten Commonwealth britský rozbít, ty státy z toho výmout. To je jaksi jedna věc. Některé ty státy tam tím jakoby setrvávají. Ta Kanada zřejmě hodlá také, ta Alberta nikoliv, a to je ta druhá záležitost, protože v té Albertě teď se dělá velké referendum, sbírají se podpisy, v polovině října by se mělo hlasovat, nebo by se to mělo uzavírat a vyhodnocovat, a to referendum je na vystoupení Alberty z Kanady, a jsou tam pak jako možnosti, buď by byla samostatná, anebo že by se připojila ke Spojeným státům. Takže tolik teda tady k této informaci. Pro Spojené státy to samozřejmě lákavé, protože oni, kde je ropa a tak dále, tak tam jaksi to je jejich jako doména. Chtěl bych říct ještě v této souvislosti jednu věc. Víte, ta záležitost toho Hormuzského průlivu a to uzavření a ta ropa a tak dále, krom toho, že teda to tlačí na likvidaci petrodolaru, o tom si můžeme někdy říct, tak ono to znamená, je to začátek konce používání ropy. Ropy určitě jako pohonného media. Zdá se, že bude jiné. To je to, o čem hovoří Walter Messing ve své prognozi, který dokonce říká, že to nové médium, že už se objeví, budou mít Rusové a že se objeví již v tomto kvartále. Tak uvidíme, nechme se překvapit. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme, je, to musím přepnout, to už je zase jiný řádek, tak co to tu máme. Válka proti Íránu, byl tohle opravdu šílený plán na změnu režimu, ptá se na to tedy Moon of Alabama server. Byl agent USA, Usraele nasazen s tím, že převezme tedy Irán. Tato otázka vyvstává tedy při čtení nového článku serveru The New York Times, který se nyní šíří prý internetem. Tak, protiž 20. května The New York Times uvedl, že izraelský úder navržený tak, aby osvobodil Mahmuda Ahmadinejada z domácího vězení v Teheránu, byl podle amerických představitelů součástí snahy o změnu režimu a jeho dosazení k moci. Ukazuje se, že americké státy nebo Spojené státy a Izrael vstoupili do konfliktu s konkrétní tedy a velmi překvapivou osobou na mysli Mahmudem Ahmadinejadem, bývalým iránským prezidentem proslulým svými tvrdými protiizraelskými i protiamerickými postoji. Odvážný plán, tedy vypracovaný prý Izraelci a konzultovaný s Ahmadinejadem, se však tedy podle amerických představitelů obeznámených s jeho obsahem rychle pokazil. Ahmadinejad tedy byl zraněn již první den války, a to izraelským úderem na svůj dům v Teheránu, který měl za cíl osvobodit ho z domácího vězení. Asi by, aby byl teda na věčnost volnej, když to tak vypadá. Uvedli to američtí představitelé a jeden z prezidentových spolupracovníků. Útok sice přežil, ale po tomto těsném setkání se smrtí ztratil víru v celý plán změny prý to režimu. No a pak je tady článek magazínu New Lines, podle mého soudu pochybného zdroje je zde uvedeno, přitom domácí vězení vůbec prý nezmiňuje Ahmadinejada a existuje vůbec nějaký přesvědčivý důkaz, že jeho pohyb byl skutečně omezený? Celý izraelský plán byl tedy, byl-li skutečný, byl od samého počátku chimérou. Protože na začátku Izrael předpokládal, že válka proběhne v několika fázích, že ano, a další věci. Tak, dámy a pánové, když vám to říkají The New York Times, už by vám tam měla blikat kontrolka. Asi tak, no. Já jsem taky neslyšel o žádném domácím vězení za celé ty roky, co nebyl tedy Ahmadinejad tedy prezidentem. Tak nevím, jak to tam kluci v Americe vymysleli, protože víte, že ve válce je první obětí, pravda, dámy a pánové. To mějte na paměti. Tak můžeme asi dál.
2: Další zpráva ještě se týká Iránu. S tím, že Bílý dům šíří atmosféru bezprostředního útoku na Irán. Irán odpovídá, jsme připraveni. Generální štáb iránských ozbrojených sil nařídil stav největší pohotovosti. To je zpráva z 23. To znamená, to je zpráva ze včerejška. A oni, tam je to zajímavé, oni na jedné straně tady proskakují zprávy, jak jsou v podstatě už vlastně předběžně dohodnutí na nějaké smlouvě. Na druhá strana to někdy zpochybňuje tedy. Na druhé straně zase, jak chtějí válčit, tak jako je to velmi jako je zvláštní. Nicméně Bílý dům šíří atmosféru blížícího se úderu proti Iránu. Teherán varuje, že je tedy připraven. Takže údajně ale ve skutečnosti americký prezident Trump nečekaně zrušil plánovanou cestu, kdy se nezúčastní ani svatby svého syna a vrátil se do Bílého domu pod záminkou vládních záležitostí. A v Bílém domě probíhá intenzivní aktivita, vývoj podněcuje scénáře ohledně možných vojenských možností v regionu Blízkého východu, ale zatím nebylo oficiálně potvrzená okamžitá operace. Takže oni chtějí válčit a ještě nevědět, co budou dělat. To je, jako, to je také velmi znamenitá. Je to také možnost, to podle toho vypadá. A Spojené státy údajně odmítly nejnovější iránský mírový návrh, přičemž Teherán odpověděl, že nemá potřebu jednání a že je plně schopen činit nezávislá rozhodnutí, čímž ještě více, jak si se zvyšuje teda ta úroveň toho diplomatického teploměru, co je ještě více teda se to tedy ta situace zahřívá. No, v každém případě ty současné zprávy hovoří o zrušení všech oslav. Tam byly oslavy dne vzpomínek část americké armády a zpravodajských služeb. Přičem stejné zdroje uvádějí, že kvůli možnosti vojenského útoku na Irán byl vyhlášen stav maximální pohotovosti. Náčelník pakistánského generálního štábu údajně tajné cesty provádí tajné cesty do Teheránu, zatímco zároveň se hovoří o politickém vývoji ve Spojených státech. A je velmi zajímavé, že za této situace podává to asi Gabbardová, to je ta šéfová vlastně těch všech, tedy těch výzvedných služeb, rezignaci v tom obzvláště kritickém okamžiku. My se k tomu ještě dostaneme. Jinak podle zpráv, a to je dobré si udělat představu, Irán povolal 1 milion dobrovolníků do ozbrojených sil, ale údajně se jich zaregistroval už přes 11 milionů. Co s tím chce? Spojené státy, tam je 50 tisíc lidí, co s tím chtějí dělat, já nevím. Tam je, to je prostě budou to s čepicema, nebo já nevím. Takže pokud se to potvrdí, tak se jedná o jednu z největších masových mobilizací dobrovolníků v moderní válečné době. Jestli se něco Američanům podařilo, tak určitě ten Irán sjednotit. Prostě proti těm Spojeným státům. To se povedlo opravdu jako dobře tedy. Takže oficiální potvrzení jaksi neexistuje, ale jedna z variant je, že může začít okamžitý útok třeba i přes noc. Takže uvidíme, vyčkejme zpráv dalších.
1: Tak, dobře, dobře, koukneme se dále. Jo, a tady je Tulsi Gabbard. Takže co to je? Právě provedli razy v Tulsiině kanceláři, soubory jsou pryč. Před několika hodinami agenti CIA vstoupili do kanceláře ředitelky Národní zpravodajské služby. Žádný zatykač, žádné upozornění, desítky krabic byly odneseny, nebo spíš zabaveny, nebo ukradeny. Celý spis tedy o atentátu na JFK, jména všech agentů CIA zapojených do případů, zmizely také dokumenty MK Ultra, volume 4, ten, který byl zničen už prý v roce, nebo ukončen tento program v roce 1973, ale nebyl. A také operace Mockingbird, tedy aktuální seznam, každý novinář, každá kotva je stále na výplatní listině. Tak, tu si bylo 72 hodin, byla tedy od odtajnění všeho a přitom agenti CIA se neptali a přišli s ozbrojenými doprovody a vzali všechno. Teď tedy Tulsi Gabbard rezignuje z rodinných důvodů. A prý má vzácnou rakovinu její manžel a takovou vzácnou, že postihuje tedy 400 lidí ročně po celém světě. Stejná rakovina, která prý zabila Hugo Cháveze, stejný typ rakoviny, který samotné spisy CIA popisují jako indukovatelný dlouhodobým vystavením, tedy nízkým dávkám záření. A myslíte si, že to je tedy náhoda? A nebo otrávili Tulsi Gabbard manžela, aby ji vyhnali z úřadu? Pak prohledali její kancelář dřív, než Ingou zaschnul na daných protokolech. No, tak na to se pojďme zamyslet zase, dámy a pánové.
2: Tady je jednoznačně vidět, že prostě ta moc je v těch Spojených státech rozdělená. Není to o tom, je možná, že samozřejmě bílé klobouky a nějaké ty jednotky, které spolupracují s tím skutečným Trumpem, že někoho zatýkají a tak dál, ale ta druhá strana má jako sílu pořád. To je jako jednoznačně vidět a po mém soudu tady to, co může pomoci, je prostě ukončení platnosti stávajícího zeleného dolaru s tou pyramidkou a tak dál a zavedení teda nového US Treasury Note, který už bude mít Trump pod kontrolu, protože když tady ta špatná strana v těch Spojených státech nebude mít financování, to skončí, tak se rozejdou, ale nebo aspoň část se jich rozejde, v opačném případě se bude válčit. Jo, a to je vidět stále zřetelněji prostě. A nelze to odkládat, protože to nikam nevede dohromady. Další zpráva, to je příspěvek Donalda Trumpa, který oznamuje zasílení Grónska do Spojených států. Zatím je to tak jako náznakem, americký prezident je zobrazen, jak pozoruje Grónsko zhora. To je asi tak, jako když byly ty krkonožské pohádky, a tam kouká ten krkonož zhora, tak jako je to podobně, to tam mají. S nápisem Hello Greenland, jo, tak jako takto. A No a ta otázka se vlastně vrátila zase na pořad dne po prohlášeních zvláštního amerického vyslance pro Grónsko, Jeffa Landryho, který tvrdil, že Washington by měl aktivně obnovit svou geopolitickou a vojenskou přítomnost v autonomním dánském území. Tam samozřejmě mohou narazit ještě na odpor tedy té evropské části NATO, ale pochybuji, že tady kvůli tomu bude zbytek NATO se Spojenými státy do ozbrojeného konfliktu, to asi ne. Takže ten Landry už po té své první návštěvě Grónska, po tom své jmenování konce roku 25, v rozhovoru pro AFP, či pro Agence France-Presse, zdůraznil, že Spojené státy zvažují posílení zařízení národní bezpečnosti a znovu otevření starých vojenských základen v regionu. Oni to tam měli od války tedy. Takže od resetové. Takže Spojené státy dneska v současnosti udrží vojenskou základnu na Grónsku. Během studené války na ostrově fungovalo a více než tucet vojenských zařízení. Takže to je teda k této zprávě. Uvidíme, jak to bude dál. Víme, že Groňané to nechtěli. Groňané dokonce tam chtěli, aby to připadlo pod Ruskou federaci, protože v podstatě ty víceméně ty domorodci, kteří tam jsou, tak mají příbuzné v těch severních částech Ruska, takže od nich jako vidí, jak je to v tom Rusku, tak to je připojení k Rusku, no, tak zatím se to asi nerýsuje, uvidíme, co bude dál.
1: A na závěr se koukneme Scott Ritter, teda aspoň tohoto e-mailu. Ten říká, že Rusko vypálilo Orešník na Kyjev. 630 hypersonických bojových hlavic je vidět na videích. Ano, videa tady lítají už po síti. Tak, co tady máme? Moskva tedy podniká kroky k reakci na zvěrstva spáchaná Kyjevem v Lugansku, uvedl tedy bývalý inspektor OSN pro zbraně, tedy Scott Ritter. Závěry tedy ruského úderu poblíž ukrajinské metropole Kyjeva naznačují, že Moskva pravděpodobně nasadila tedy raketu Orešník. A uvedl to bývalý inspektor OSN pro zbraně Scott Ritter. V neděli totiž večer ukrajinská média a telegramové kanály tvrdili, že Rusko odpálilo svůj nejmodernější hypersonický systém středního doletu Orešník na blíže neurčený cíl ve městě Belaya Cerkov v kyjevské oblasti a zveřejnili záběry ukazující hluky jasných objektů rychle klesajících z oblohy. Ministerstvo obrany v Moskvě použití této munice oficiálně nepotvrdilo. K údajnému úderu došlo poté, co ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin nařídil ministerstvu obrany, aby předložili návrhy na reakci na ukrajinský dronový útok na internát pedagogické školy Luganské lidové republice, který se odehrál tento pátek, při němž zahynulo už 21 lidí, převážně dospívajících dívek a dalších 42 bylo zraněno. Ve svém rozhovoru tedy pro RT Scott Ritter, který je bývalým zpravodajským důstojníkem námořní pěchoty USA, uvedl, že existuje nejméně jeden úder v okolí Kyjeva, který má vizuální charakteristiky rakety Orěšník. Tak, velice důležité věci. Už i OSN prohlásilo, že to byl teroristický útok, takže samozřejmě myslím ten ukrajinský útok, protože šel ve třech vlnách v noci, když tam ty děti spaly na tom internátu, tak tři vlny dronů a raket tam ničili spící mládež. No, to se zkrátka děje. To je tedy státní terorismus.
2: Je to hrozné, je to státní terorismus, protože tady jako není, třeba v tom Kyjevě by nebyl problém prostě, nebo v tom Charkově, prostě tam decimovat civilní obyvatelstvo, to se neděje. Že? Takže tohle dělá jenom bohužel tedy ta ukrajinská strana. Je to hrozné a je to snaha prostě vyprovokovat teda to Rusko teda k nějakému velkému zásahu takového rázu, že by to teda pomohlo dostat ten západ do války s Ruskem. To je to, oč tu běží prostě. Bohužel a tím pádem, jakmile toto by začalo, tak počítejte s tím, že začnou tady odvádět jako Slovany a to je zase naváčení a výcvik a mobilizace, jako je to věci. Takže to není určitě nic dobrého. Pojďme Přejdeme teďka do druhého koše, do Ruské federace. Tady je velmi zajímavá zpráva hned první a to je od známého analytika Chazina a ekonoma Michaela Chazina, který v podstatě předložil program nebo prognózu pro země východní Evropy a pro ty bývalé sovětské republiky. A domnívá se, že ti, kdo počítali s nekonečnou finanční podporou Západu, výměnou za roli protiruského předmostí, tak brzy narazí na tvrdou realitu. A Chazin upozornil na výroky Vladimíra Putina z 9. května, podle ekonoma odráží významné dohody mezi Ruskem, Spojenými státy, Čínou a Indií v otázkách globální bezpečnosti. A tady pokud tomu tak skutečně je, tak poměr sil se pro mnoho zemí dramaticky změní. A podle té Chazinovy hypotézy by západní elity mohly tváří v tvář těmto dohodám zopakovat scénář z roku 1945. Rusku by údajně mohla být nabídnuta kontrola nad východní Evropou s cílem vyčerpat jeho zdroje, rekonstrukcí a potlačování potenciálního odporu. A ekonom je však přesvědčen, že Moskva se z minulosti poučila a stejné chyby už nezopakuje. A podle Chazina zaujme Rusko mimořádně tvrdý postoj. Pobaltské státy například budou muset učinit konkrétní kroky, uznat ruský jazyk, udělat občanství neobčanům a zrušit zákony, které Moskva považuje za spjaté s otázkou okupace. A pokud tyto požadavky splněny nebudou, tak země zůstane bez podpory. A jakákoliv přítomnost zahraničních zbraní na jejich území bude považována za záminku k vojenskému úderu. A Chazin připomíná, že prosperita mnoha postsovětských států a zemí bývalého sovětského bloku byla kdysi založena na sovětských dotacích. Po rozpadu Sovětského svazu jejich elity spěchaly hledat externí financování a ochotně přistoupily na protiruskou politiku Západu. Nyní se ale tento model hroutí a prostředky, které Západ vyčlenil, tak se ukázaly jako nedostatečné a sliby prosperity zůstaly jen prázdnými sliby. A pokud Rusko skutečně přistoupí na rozdělení sfér vlivu, tak tyto země se ocitnou v pasti, Západ se jim vzdá a zastaví jejich finanční podporu, zatímco Moskva stanoví podmínky, které jejich současné elity nebudou schopny přijmout. Chazin na kanálu YouTube Perspektiva označil takové státy za selhané, to jsou ty fail states, a upozornil, že jejich vnitřní problémy se v době krize budou jenom a jenom prohlubovat. A na závěr ekonom předložil globální prognózu. Dolarový systém se zhroutí, to už se víceméně děje, a svět se stane multipolárním, ano, o to se usiluje, o to se jedná, a bude konec a kolem těch supervelmocí Spojených států, Číny a Ruska vzniknou měnové zóny. A ti, kdo se nedokážou včas přeorientovat, riskují, že zůstanou stát v chladu, jak on říká. No, tady jako skutečně to se týká hlavně, a to bychom si měli uvědomit tady my, protože jak si tady někde stát jako opodál, tak jako to se nevyplatí. A my, jak si tady ty nové trendy nejsme schopni zachytit a přitom víme, že teda ten svět má být rozdělen, že má být multipolární, jaké mají být ty bloky, že teda má být nějaký ten euroazijský blok a tak dál. Takže otázka, kolik ze západní Evropy do něj bude spadat. Ta takzvaná východní Evropa, to jsme my a další, tak by měla v každém případě. A teď je otázka, kam to bude sáhat. A domnívám se, že přinejmenším to bude tam, kde to vlastně bylo po druhé světové válce. To znamená NDR, Polsku bude rozděleno země, NDR ano, to tam bude to spadat my také, Slovensko a tak dál. Otázka Maďarska asi také, Rumunska, Bulharsko, země Jugoslávie, to si myslím, že tam to bude jako celku jasné, možná to budou nějaké výjimky. Otázka je Rakouska a možná, že budeme zájem Bavorsko, jako byl dříve samostatný stát, než se přidal k Německu, takže on se lépe může od Německa odpojit. Kvůli energiím, protože jinak tam skončí průmysl a budou tam chodit akorát s hráběma po těch kopcích na seno. Takže toto jsou všechno věci, které jsou ve vývoji a tohleto je jedna z velmi zajímavých věcí a toto je také věc, o které bychom my měli uvažovat vůbec, kam chceme vůbec jít dál. a za jakých podmínek je to možné a nejenom sedět, jako kam nás někdo zase postrčí nebo co s námi udělá, čili začít hrát aktivní roli a nesedět jenom pasivně a tu aktivní roli také vyžadovat i od toho vedení státu. Aby ten stát se začal starat, podívejte se, jak se starají Maďaři,

0: Čili tedy hranici a americká společnost Palantir by měla se stát legitimním cílem ruské armády, říká to politolog Kornilov. Takže západní společnosti neskrývají, že jsou přímými účastníky protiruské války a měly by se proto stát legitimními cíly odvetných úderů. Prohlásil to tedy politolog a historik Vladimír Kornilov, tedy na tiskové konferenci v Moskvě pořádané portálem ukrajine.ru. Cituji, když generální ředitel Palantíru, pan Karp, nedávno navštívil Kyjev, byl náhle konfrontován s nepříjemnými otázkami ohledně etiky vedení válek pomocí umělé inteligence. Konkrétně byl dotazován na zničení základní školy v Iránu. Odpovědi tedy odmítl. A když je dotazován na ničení ruských občanů, ani to neskrývá, otevřeně přiznává, že se nepodílejí jen na vývoji programů určených k likvidaci našich občanů a provádění úderů hluboko na ruském území, ale že jsou přímo zapojeni do všech těchto operací. Tedy nastal čas, abychom si konečně položili otázku. Bojujeme skutečně pouze s Ukrajinou, nebo i s těmito skupinami typu Palantir? Pokud se tyto struktury účastní bojových operací na území Ruské federace, ničí, nebo spíše zabíjí, to má být ruské občany, a ruský majetek, pak se logicky tedy nabízí otázka, proč pro nás dosud nejsou legitimním cílem, ať se necházejí kdekoliv. Už dávno mělo dojít ke změně, řekl tedy Kornilov. A pokračoval, musíme tuto otázku položit otevřeně a přímo a varovat je, že již překročili hranici, před jejímž překročením jsme je opakovaně varovali. Naši představitelé jasně říkali, že provádění úderů hluboko na ruském území a používání západních zbraní k tomuto účelu nemluvě o úplně do přímé účasti západních aktérů bude znamenat překročení linie. Oni tuto hranici přesto překročili a nyní testují, jak daleko ještě mohou zajít. Zatím, podle mého názoru, nepřichází žádná adekvátní odpověď, ale musí přijít. A nakonec i my budeme nuceni překročit určitou mez v tomto eskalačním závodě, ať už se tomu budeme sebe více chtít vyhnout, uzavřel tedy Kornilov. No?
1: To jsou velmi zajímavé, zajímavé články, velmi zajímavé myšlenky. Další zpráva je také zajímavá. Hovoří o tom, že prezident Putin opouštěl Čínu s plnýma rukama na rozdíl od Trumpa, který se vrátil tedy do Spojených států takzvaně na dovolenou. Putin se odváží podepsaných 40 strategických dohod mezi Čínou a Ruskem. Mimo jiné jsou to hlavně v oblasti energetiky, mimo jiné je tam klíčový ropovod přes Kazachstán, který vlastně obchází Hormuzský průliv a zajišťuje čínskou ekonomiku. A je to vlastně, to je, ten ropovod jde vlastně od Kaspického moře, jde přes Kazachstán, teď jde o to, aby zase Kazachstán nezačal střečkovat. A i když se teprve, teď se podepisoval, tak je, jako je vidět, že už přípojka z Číny na hranice Kazachstánu podle tého obrázku už je zřejmě hotová. A tady už je hotová část z té ruské strany také. Dokonce už je tam vybudovaná zřejmě i nějaká část prostě na území Kazachstánu, takže už tam nechybí mnoho, aby se to prostě celé s obou stran propojilo. Je to velmi zajímavé, protože to úplně klidně znamená, že může být Hormuzský, protože na to se může napojit dál i Indie, tak může být Hormuzský průliv úplně klidně nadále uzavřen. A jde o to, že se tam může připojit i Irán, takže přes ten tím ropovodem může i Irán prostě tu svoji ropu dále expedovat. To znamená, že ten Hormuzský průliv bude v podstatě trest pro Západ. A pro nás samozřejmě jak jinak. Jo, takže toto všechno jsou věci, které jsou velmi zajímavé a tady ten pozemní ropovod, teda, který spojí Irán, Kaspický moře, Rusko, státy BRICS ve střední a Asii a Čínu, tak jako má to je samozřejmě velký význam. A ten, jak jsem říkal, ten projekt už je ve výstavbě. A poté Putinově návštěvě Číny bude vlastně realizován ještě rychleji, tak se dokončí. Takže to by znamenalo, že vlastně Spojené státy a Evropa doslova ztratili státy střední Asie, včetně Afghánistánu. Protože, jak víte, tak teďka oni tam vedli intenzivní jednání, naslibovali tam kde komu, kde co, těch státech, oni bohužel tam ty

0: ty jejich politici jsou takový vrtkaví a ve své neznalosti té nadnárodní politiky, tak se jako domnívají, že oni si povedou jakousi svoji suverénní politiku a tím jako, že budou inkasovat jako ze všech stran a každou chvilku se budou jako tlačit k někomu jinému, tak jako ze strany Ruska toto určitě skončí a ta Amerika, tím to dávají do tečka a ta Amerika jim nedá nikdy nic. Takže maximálně se tam udělá základny a udělá tam vlastně vytvoří situaci druhé Ukrajiny. To je jako jedině. Takže to je otázka také i dalšího, pokud je o tu Čínu a ty další smlouvy mezi Ruskem a Čínou, tak je tady otázka politického vlivu a přístupu k obrovským dodatečným zásobám surovin a hlavně vzácných zemin. A tady ten geostrategický posun, ten vyvrcholí i záměrem Indie a Pakistánu připojit se k tomuto rusko-čínskému projektu. Tady stojí za zmínku, že v roce 26 vzrostl dovoz ruské ropy do Číny o 36%, a zatímco ceny černého zlata byly po čtvrtletí stabilní, nebo stabilně nad $100 za barel, tak kvůli válce teda v zálivu. Takže tady je důležité vidět jedna věc, jednak se tady ty další smlouvy týkají vesmíru, medicíny, umělé inteligence, energetiky, zemědělství, vojenské technologie, vzdělávání cestovního ruchu, ale znamená to také jednu věc. Indie byla v BRICSu taková ambivalentní, že chvilku byla tam, těsně, než byl 28. února a začal ten útok na Irán, tak Modi, který je tedy jaksi žid sám, tak byl na návštěvě ještě u Netanyahu a podobně, takže ten taky neviděl, jak to židy si sednout, tak teď se zdá, že tady tímto, že bude asi rozhodnuto, protože z té Ameriky toho mnoho neuvidí, takže to je na jedné straně, ale na druhé straně Evropská unie už tím pádem není na světové scéně a odpovědnost teďka leží výhradně na Bruselu a na Berlíně. No, ona to odpovědnost je víceméně na nás na všech. My na to jenom koukáme. A kdo mlčí, ten souhlasí. Takže to počínalo setkání se Xi Jinpingem bylo vlastně spoluprací na podporu budoucích vojenských a ekonomických potřeb Ruska. A pokud zůstanou ty ceny ropy vysoké, což bude, dokud bude ten Hormuz zablokovaný a ten Irán ho nebude až tolik potřebovat, tak Rusko bude moct pokračovat v tom konfliktu na Ukrajině, protože pokud by ty průlivy byly otevřeny, tak Rusko bude potřebovat prostě mít finanční a vojenské zásoby, takže je musí nazbírat, takže Rusko se do toho otevírání toho hormuzského průlivu tlačit nebude a za těchto okolností se tam nebude mít tu potřebu úplně ani ten Irán. A pokud tam bude pouštět ty lodě, tak lodě buď z přátelných států, anebo lodě, které zaplatí tedy. Takže takto. Takže toto je taky velmi, velmi důležitá návštěva, která teda tam byla a jinak tedy samozřejmě prezident Putin pozval čínského prezidenta na příští rok do Ruska, uvedl, že plánuje účast na listopadem summitu APEC v Shenzhenu, na který Trump také slíbil, že se pokusí zúčastnit, takže tam se možná potkají všichni tři, ti prezidenti, uvidíme. Jo. Ale tady, i když se teda ty priority toho čínského prezidenta mohou lišit od priority ruského prezidenta, tak nicméně tlak na ty toky ropy a plynu z Blízkého východu, tak to dává Putinovi příležitost nabídnout ruské zdroje energie jako alternativu. Ale říkám, může se v dohledné době i jak se ukázat to, že náhle bude ta energie jiného druhu. A pak by teda Rusové teda by měli tedy jaksi výhodu tedy více než velkou. Pojďme dál asi.
1: Tak, dále se koukneme na Marii Zacharovou. Moskva říká jejími ústy, kdo napadne Kubu, bude mít co dočinění s námi. Budeme poskytovat nadměrnou a podporu bratrskému kubánskému lidu, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny Maria Zacharová. Tak, na základě otázky, která jí byla položena, paní Zacharová tedy jasně uvedla, že kdo se odváží napadnout Kubu, bude muset jednat s Moskvou. Budeme, cituji, i nadále poskytovat nejaktivnější a nejnadměrnější podporu bratrskému kubánskému lidu během tohoto mimořádného obtížného období, řekla novinářům. A pokračovala, znovu vyjadřujeme naši plnou solidaritu s Kubou a důrazně odsuzujeme jakékoliv pokusy hrubě zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního státu, zastrašování a používání nelegálních jednostranných restriktivních opatření, hrozeb a vydírání. Kdo se odváží vtrhnout na její území, bude muset jednat s Moskvou. Jsme v kontaktu s Kubou ve všech otázkách týkajících se našich dvou zemí, uvedla na závěr Maria Zacharová, tedy v odpovědi na otázku novináře agentury Reuters. Tak.
0: Tam došlo k naprosto směšné záležitosti, kdy vytáhli to, že někdy před 20 lety tam nějaká malá letadla s Američany tam vletla do kubánského vzdušného prostoru. Nevím, co tam chtěli dělat, ale neposlouchali výzev, jako aby prostě přistáli nebo se vzdáleli, tak byli sestřeleni. A teďka po 20 letech to vytáhli, jakože to je důvod na invazi, k invazi na Kubu kvůli Raulu Castrovi, který v té době to snad nařídil, jo, jako z titulu své funkce. To je stejný nesmysl asi jako Maduro, co by pašerák drog. Podívejte se, zatkli Madura, dostali se k ropě a najednou tam veškerý boj, takzvaný boj s pašeráky drog tam ustal. Takže to působí dojmem, jako že snad ten Maduro pašoval ty drogy jenom s manželkou po večerech nebo ve volném čase to tam někde vozil na lodičce. Teďka, když ho teďka unesli, tak že je vyřešeno. To jsou prostě naprosto, to jsou tak směšné věci, že tomu snad mohou věřit jenom Američané a ještě už ne dneska ani všichni. Jo. Tak tady je to podobné prostě. Někdy něco před 20 lety. A navíc, jak si oprávněně, že? Protože se pokud mu někdo vletí do vzdušného prostoru a jako odmítá opustit a nebo přistát, no tak to také chodí. No, další zpráva zase hovoří o nejmasivnějším raketovém útoku Ruska teda v posledních letech na ten Kyjev, kdy teda, říkají, Putin chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské území a masakru na té vysoké škole v Luhansku. No, tady samozřejmě ty útoky způsobují významné problémy s produkcí a zpracování ruských uhlovodíků. Teďka vyvrcholení byl teda ten ukrajinský útok na tu Luhanskou vysokou školu, kdy vlastně tam byly teda ty studenti zabiti během spánku. Tady se ještě uvádělo 5 studentů, dalších 30 zraněno. Oni ty ztráty jsou dneska už daleko větší, to jste slyšeli. Ten článek ještě neměl aktuální informace. Tady samozřejmě ta veřejnost začíná být nespokojená. Začíná být nespokojená, protože kritizuje špatná rozhodnutí v prvních dvou měsících války, kdy teda vlastně ruská vláda přijala stažení teda těch ruských sil, to rozhodnutí o stažení ruských sil, oni byli v Kyjevě a v Charkově. Tehdy přece oni tam byli, ty Rusové, tam parašutisti a tak dál, tam byli, ty jim naslibovali hory doly, tak oni se stahli, stahovali vojáky z té linie, potom ty Ukrajinci jim padli dozad a hnali je potom, než se zastavili. A dneska horko těžko se ztrátami teda lidí s velkými poměrně tak dobývají území, které tehdy už měli. Někde ještě na něm ani nejsou. Takže toto je všechno jako dneska důvodem spokojenosti, stejně tak jako ta nereakce na potopení toho křižníku Moskva, to 14. dubna 2022. Já nejsem žádný válečník, ale kdyby tehda v té odpovědi na to potopili to, co bylo na Černé moři a nepatřilo tam, tak jako dneska nejsme asi tam, kde jsme. Ale protože oni na to nereagovali, tak prostě ta protistrana neustále posouvá jakési červené čáry dál, nebo překračuje. A to je to, co jim říkal Paul Craig Roberts, že prostě Západ jako slušnosti a diplomaci moc nerozumí, že rozumí jenom hrubé síle. A že to chce jako prostě pěstí do nosu, on teda to řekl víc jako natvrdo, ničemu jinému on nerozumí. Takže dneska tedy, jak si tím útokem, že tedy je to snaha i trošku vymazat tedy to, co předtím bylo tedy a i teda ta reakce na tu, na ten útok, teda na tu ruskou strategickou infrastrukturu. Tady jde o jednu věc, tady jde o to, že tady jenom jako reagovat na něco je špatně. To oni musí převzít a začít hrát bílými. No, oni musí převzít aktivitu, oni musí, pokud tedy chtějí něco dělat a nechtějí, aby se doma, jak se zvyšoval tlak na vládu, tak ta vláda musí začít dělat proaktivní politiku. I bohužel i teda tady v tom ozbrojeném konfliktu na té Ukrajině. Takže to je teda tady k tomu.
1: Koukneme na ruského prezidenta. Nejmasivnější raketový útok Ruské federace v posledních letech na Kyjev. S tím, že prý Vladimír Vladimirovič chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské území.
0: To je ono, to jsme někam měli.
1: Aha,
0: další,
1: tak
0: další.
1: Že teroristé se zaútočili na děti v Luhanské republice, to bylo vlastně to samé.
0: Ano,
1: tak si dáme Žirinovského. Tak, budou na kolenou. Žirinovský před 20 lety učinil předpověď o budoucnosti Ruska a světa. Koho to prý postihne? Takže před 20 lety Vladimír Žirinovský učinil ostrou předpověď o budoucnosti Ruska a celého světa. Tehdy byla jeho slova vnímána jako pobuřující. Dnes se však na mnohá vyjádření politika pohlíží zcela jinak. Vůdce strany LDPR tvrdil, že některé země budou jednou na kolenou před novým světovým řádem. A kdo ponese hlavní tíhu? Tak, již, takže Žirinovský tvrdil, že spojení mezi Moskvou a Pekingem se stane hlavním centrem moci 21. století. Hovořil o rostoucím vlivu šangajské organizace pro spolupráci a postupné ztrátě monopolu Západu na globální vedení. A obzvlášť hlasitě rezonovalo jeho vyjádření o budoucnosti Evropy. Politik totiž otevřeně prohlásil, že do roku 2036 bude Evropa a celý svět na kolenou před aliancí Ruska a Číny. Podle Žirinovského je to právě spolupráce právě tedy mezi Moskvou a Pekingem, která může změnit globální systém. A zdůrazňoval, že Rusko disponuje obrovskými zdroji, zatímco Čína má obrovský ekonomický a lidský potenciál. A zároveň tehdy otevřeně vyjadřoval pohrdání západními institucemi, které podle něj znatelně zeslábly a řekl, vaše NATO tedy a Evropa mě nezajímají, jsme Rusko a Čína a nikdo nám není konkurentem ani soupeřem. No, v té době samozřejmě podobná prohlášení byla široce vnímána jako politická show. Následně se však vztahy mezi Ruskem a Západem začaly rychle zhoršovat a Čína se skutečně stala jedním z hlavních rivalů Spojených států na globální scéně. Na tomto pozadí začala být Žirinovského stará prohlášení znovu široce citována. Tak.
0: Tam bych řekl, jednak on měl jako samozřejmě pravdu. Je otázka, jak se toho dobral. Někdo říká jenom, jako, že prostě to měl nastudováno a měl dobrý úsudek. On tam mimo jiné říká, Ukrajinu nepotřebují. Mluví o Západě, jo? Ukrajinu nepotřebují. Říká té Ukrajině, jste jen průchod, potrava pro děla, nikde vás nikam nepřijmou. To už říkal Žirinovský. Já jsem se chtěl tady v té souvislosti zeptat na jednu věc. Já vím, že ho nějak, že na něj měl dosti vyhraný názor Valery Viktorovič Pjakin na Žirinovského, ale nevím, v čem to spočívalo. Nevíte o tom něco bližšího?
1: Ne, ne.
0: On ho jako moc nemusel, jo. Pjakin ho jako moc nemusel, ale on ten Žirinovský jako v podstatě to, co jako on vlastně řekl, tak jako to je realita, to se skutečně jako naplňuje. Já nevím, jako co tam jako měl, ale on vlastně, už ten Žirinovský, už tenkrát hovořil se o tom návratu Krymu, varoval tedy před tou vážnou krizí kolem Ukrajiny a tak dál. A s tím, že teda také svět, že teda vstupuje do éry velkých geopolitických konfliktů. Ono mimochodem, a tady předpověděl válku mezi Spojeným státy a Izraelem a Iránem 13 let před tím začátkem. A tady je vlastně ten začátek, to není jenom regionální válka, tohle to je spouštěč světových změn, které nastanou. A to je jak v těch energiích, to je jak v těch měnách, to je jak v tom, jak v těch změnách na té mapě toho světa a tak dále a tak dále. A je to nakonec to souvisí s tím poklesem teda té americké autority vůbec teda na té světové scéně. Takže to má daleko větší, význam, větší dopad, než by se na první pohled zdálo. Půjdeme asi dále. Další zpráva hovoří o tom, že Evropa aktualizovala svůj antirekord v čerpání plynu do zásobníků. To je vyjádření Gazpromu, proto to mám tady v tomto košíku a oni jako říkají, Evropa dostáhla rekord těžby plynu do podzemních zásobníků, ovšem ta míra té obsazenosti těch podzemních zásobníků v plynu v Evropské unii je 36,99%, což je nejnižší hodnota od roku 2022, či necelých 37%. A tady to říká, že tedy ten Gazprom, že teda stlačování toho plynu těch evropských podzemních zásobníků, že teda kleslo na minimální úroveň, říká Gazprom. 20. května byl zaznamený další rekord, tedy kdy teda ten vtlačovaný plyn do těch evropských podzemních zásobníků, a to je podle Gas Infrastructure Europe, tak to kleslo to doplnění zásobníků na nejnižší úroveň v historii ten den. A zároveň Německo a Francie, největší ekonomiky v Evropě, sešly vlastně v průběhu sezóny, tak toho, tak to vtlačování ten čistý odběr toho plynu z těch podzemních zásobníků odebírají více, než vtlačují, když to řeknu jednoduše. Jo. Takže to znamená, že tam tendence, že když se tam vtlačuje plyn, takže vlastně celkově ty zásoby budou ubývat. Takže už v lednu Rada EU schválila nařízení, kterým se postupně ukončuje nákup ruského paliva. Zákaz dovozu LNG v rámci krátkodobých smluv tak nabyl účinnost 25. dubna a v případě dlouhodobých smluv se plánuje jeho začátek 1. ledna 2027. A embargo na ty plynovodní dodávky nabíde účinnost 17. června tohoto roku v případě krátkodobých smluv a 1. listopadu 27 v případě dlouhodobých smluv. Vladimír Putin prohlásil, že Rusko by mohlo mít užitek z co nejrychlejšího zastavení dodávek do evropských zemí, když už to stejně teda je to plánováno, a pověřil tedy vládu, aby přezkoumala možnost exportu plynu na perspektivní trhy. Já jsem žil v tom, že nějakým pokynem nebo nějakou vyhláškou, že už to dokonce zastavil k 1. květnu tohoto roku, ale zřejmě tomu tak nebylo. Takže tolik teda k této věci. Čekají nás velmi radostné věci. Já zítra v Kompasu uvidíte graf od roku 1980, kam jde hrubý domácí produkt Evropy a kde to bude na doraz. A to se už jako budeme skoro na nule a to se blíží, vážení. To je sešup, to je taková skluzavka, to jste neviděli. A to jsou oficiální údaje. My to tady zatím nevidíme, protože, jak říká jeden kolega, pivo teče, elektřina svítí, fotbal se hraje a na dovolenou se ještě může jet, jo, ale za chvilku oni ty věci přijdou a nebude se stačit divit. Takže pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
1: Tak, přepnu to, přehodím, trojka je hír, jednička, jo, to už jsem zaznamenal. Jdou zatknout tedy Elenu Zelenskou, protože agentury NABU a SAP, tedy ukrajinské ty protikorupční, se připravují na zatčení Zelenského manželky Eleny. Tak, co tu máme, dokončují už výšet? Trování proti manželce Volodymyra Zelenského Eleně a informovala o tom agentura, samozřejmě, ale ruská RIA Novosti. S tím, že protikorupční orgány mají dostatečné důvody na zadržení Zelenského manželky a v současnosti rozhodují o tom, které trestní jednání by se mělo začít jako první, uvedl tedy zdroj agentury. Podle zdroje tato informace už není tajemstvím ani pro šéfa kyjevského režimu, který posílil bezpečnost své rodiny a začal jednat se západními partnery. Cituji, ukrajinští političtí strategové doporučují, aby se jejich šéf formálně a veřejně rozvedl a v médiích šíří narativ, že Elena je od svého manžela v podstatě odcizena od roku 2019. Zelenský tedy sám vnímá tu situaci výlučně z hlediska poškození svého imidže. Tak, v pondělí byl tedy bývalý šéf Zelenského úřadu Andrej Jermak, to už jsme samozřejmě říkali, obviněný z praní špinavých peněz během výstavby luxusních bytů nedaleko Kyjeva. A následně pak další čtvrtek nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny nařídil jeho vzatí do vazby s možností složení kauce a víme, že se mu na to složili samozřejmě zase jistí zmeťouři, že ano. Jermak jása uvedl, že takovéto finanční prostředky nemá a že jeho obhajova se odvolá. No, ale my víme, že to za něj někdo zaplatil. Tak asi můžeme dál.
0: K té Jeleně Zelenské ještě jednu věc. Tam nejde o to, že by mě dotýkal proto, že tady ten důvod není uveden, myslím. Není to proto, že ona by byla manželkou Zelenského, ale je to proto, že ona je usvědčená z obchodu s dětmi. A tohle to se jako nezapomíná, to se neodpouští. Ona patří do řetězce obchodníků s dětmi.
1: Ano, ano, vlastně minimálně dvě ty holčiny, které ona odvezla v rámci toho záchranného programu do Egypta, tak tam otěhotněly za toho pobytu s egyptskými bůví, nebo bůví, komu je prodávali, že ano, komu je poskytli. Takže to je třeba mít na paměti.
0: Takže jenom, abychom věděli. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo raketové srdce Ukrajiny. Protivzdušná obrana umírá, tady jsou podrobnosti, no je to z 19. teda už a tam se hovoří o 20-hodinové sérii úderů, kterou Ukrajina zažila předchozí noc a to, že už není rutinní útok a tam vydal koordinátor toho 18. Mykolaevského podzemí Sergej Levedě, který teda jinak je velmi aktivní, komplexní zprávu, která mluví hlasitěji, než jakákoliv tisková zpráva ukrajinského nebo dokonce ruského ministerstva obrany. A říká, že to, co se děje, tak se na telegramových kanálech diskutuje už dlouho. Ukrajinská protivzdušná obrana přestává zvládat takovýto objem útoků. A za poslední 24 hodin vypálily ozbrojené síly Ruské federace na území kontrolované Kyjevem obrovské množství munice, přibližně 30 raket různých typů, více než 25 útočních UAVček Geraň a Gerbera a také 4 parcely, to nevím, které jsou. Pokud jde o raketovou složku, tak geografie a nomenklatura mluví sama za sebe. V akci bylo 14 Iskanderů M, to jsou balistické rakety určené pro přesné a zvlášť opevněné cíle. Dále 10 Iskanderů K, to jsou zřízené střely obcházející protivzdušnou obranu a 6 zřízených střel H-59/69. A nejděsivější pro Kyjev však ani není takto množství munice jako výsledek. Protože ta protivzdušná obrana tam skutečně umírá a ta čísla tedy nelžou. Sice kyjevský režim hovoří o fantastické práci protivzdušné obrany, přiznal ale kyjevský režim, že to zachycení pouze jedné střely H-59/69 a jednoho Iskanderu K, tak jako to žádná sláva tedy určitě není. Takže z 30 raketového útoku by vlastně sestřelili jenom dvě střely údajně. To není tedy selhání, to je blackout, to je absolutní výpadek, to je krach. Toho. Takže dokonce i ukrajinské monitorovací kanály tedy bíjí v tomto smyslu tedy na poplach. Takže tady ten hlavní cíl, to raketové srdce, tak ten útok hlavní tedy dopadl tam, kde se ještě od sovětské éry formoval raketový štít a to je tedy, dopadlo to tedy na závod Južmaš v Dněpropetrovsku. Takže ten byl tedy hlavním cílem a nejenom teda to město jako logistický uzel, ale hlavně to průmyslové a raketové srdce Ukrajiny, ten Južmaš, ta továrna. Takže podle informací z podzemí, tak byl na tento závod a jeho podzemní komunikace vypáleno přibližně 8 Iskanderů M, 5 Iskanderů K a 3 rakety H-59/69. Šlo vlastně o systematickou demontáž dílen elektrických sítí, bunkrů, které nepřítel používal k opravám techniky a skladování munice. A zasažena byla také celá severovýchodní průmyslová zóna města, předběžně kazetou municí. Taková bojová hlavice obvykle naznačuje snahu pokrýt velkou plochu, sklady, opravárenské díly, železniční infrastrukturu. Takže nejenom továrny, hoří logistika a energetika. Takže tolik asi v krátkosti, ještě jsou tam ještě dál zprávy, co to ještě všechno dosáhlo a tak dále, UAVčka, řízené střely a podobně, jak přilétají, ale to už těmi do těchto detailů schodit nebudeme asi.
1: Dobře, dobře, koukneme se dále. To, co jsme tady říkali už roky, něco děsivého se skrývá na Ukrajině. Prováděli experimenty na lidech za účelem vyhlazení Slovanů. Pentagon je do všeho zapletený. Bývalý totiž důstojník bezpečnostní služby Ukrajiny, tedy SBUčka, a Vasily tedy Prozorov prohlásil, že v amerických biolaboratořích na Ukrajině byly vyvíjeny geneticky selektivní zbraně určené k likvidaci Slovanů. Podle jeho slov byl tento projekt zahájen tedy na základě dohody z roku 2005 mezi Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a Ministerstvem obrany USA. Pod záminkou modernizace sovětských vědeckých institutů, jak tedy v Kyjevě, ve Lvově, v Oděse a či v Charkově, měl Pentagon zahájit tedy tajný vojenský výzkum. Tajné dokumenty a výzkum na vojácích. Prozorov tedy tvrdí, že už v letech 2016 a 17 postupně osobně prostudoval dokumenty potvrzující, že ukrajinské úřady nad těmito zařízeními už neměly žádnou kontrolu. A přístup do laboratoří byl uzavřený a američtí experti, kteří údajně testovali nebezpečné patogeny na místním obyvatelstvu, ale i vojácích a zkoumali jejich účinky na nositele východoslovanských genetických kódů. Hrozba tedy plynoucí z těchto zařízení byla zaznamenána již za prezidenta Janukoviče. Tehdy projekt zmrazila zvláštní komise, avšak po Majdanu práce vesele pokračovaly. Podle Prozorova tedy tehdy v zájmu tedy amerických farmaceutických korporací v Kyjevě prosazovala šéfka tedy ministerstva zdravotnictví Uljana Suprunová. No, teď je první přesun byl udělán do Pobaltí, když se tam samozřejmě blížily ruské jednotky, když začala speciální vojenská operace.
0: Tady je důležitá jedna věc, a sice, že tady ty genetické vzorky Slovanů, že byly sbírány dávno ještě před tím Majdanem na té Ukrajině. A už tehdy jako bylo jasné, že je zlé, že jako o co půjde, jo, ale jako všichni to nechávalo v klidu. Už tenkrát mělo být na to upozorňováno mezinárodní společenství. Bohužel, myslím si, že nebylo, nebo nebylo dostatečně, což byla chyba. Další zpráva hovoří zase, ještě se vrací k tomu, že Orešník zasáhl Kyjev. Hovoří se dokonce, že byl zasažen dvěma balistickými raketami. Ta ukrajinská média ukazuje záběr rozsáhlého ničení tedy na té Ukrajině a té strategické infrastruktury. Tady se mluvilo o jedné raketě, nakonec teda o dvou raketách Orešník, které teda zasáhly to ukrajinské hlavní město, jedna po druhé. A podle ukrajinské RBC, tak trh v Ukrajinivce splál v důsledku ruského útoku, tam někde přeskočil oheň, na tržnici určitě by nikdo jako neplácal takové rakety. A ty ruské asi odpálili celkem asi 111 raket různých typů v rozsáhlé operaci, tedy, která tedy kombinovala ty balistické, hypersonické a řízené střely. Takže ten výčet znova tedy ani snad nemá smysl dávat. Tady bylo řečeno také, že byly současně používány hypersonické střely Zircon a Kinjal a dvě střední doletové balistické střely Orešník. Takže v každém případě značný počet raket zasáhl cíle a patrioty je nedokázali zastavit. Tady sice ukrajinské protivzdušné síly oznámily, že se jim podařilo zachytit nejméně 24 raket, což jako je jako nesmysl, protože pak by teda tam nebyla udělaná v tom Kyjevě taková paseka, jaká tam udělaná byla. Takže jinak teda ty útoky byly zaznamenané také v oblastech té kyjevského, toho kyjevského regionu, dále v Chmelnickém, v Oděse, Poltavě, Dněpru a v Kirovogradu. Přičemž ty ukrajinské útoky hovořily o jednom z nejrozsáhlejších útoků poslední doby. Takže tolik tedy tady tato zpráva.
1: Koukneme se dále. Co tu máme? Putin již učinil své rozhodnutí prý ohledně Evropy a není to jen otázka času, místa a okolností. Říká to kdo? No zase Scott Ritter. Pokud jste Němec a žijete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony útočící na ruská města, raději odejděte. Takže samozřejmě všechno je v reakci na útok dronů ozbrojených sil Ukrajiny na Moskvu minulou neděli. Byl největším v poslední době. A jen mezi půlnocí a 7 hodinou raní 17. května bylo při přiblížení hlavnímu městu sestřeleno více než 80 dronů. Desítky bezpilotníků byly tedy sestřeleny už v sobotu předtím. A co tady máme? Tedy, co říká, Evropa začala ve velkém měřítku dodávat z Ukrajině drony dlouhého doletu. Ruské ministerstvo obrany již zveřejnilo, a to víme, přesné lokace výrobních zařízení pro bezpilotní letouny ve Velké Británii, Německu, České republice, Lotyšsku a dalších zemích. Je zřejmé, že tento krok nebyl učiněný proto, aby byli informováni zmatení představitelé EU, nýbrž aby byli přivedeni ke správným závěrům. Tím hlavním je, že odvetný úder je nevyhnutelný. Soudě podle květnových útoků o ozbrojené sebranky Ukrajiny však nebyly z tohoto varování vyvozeny v Evropě žádné závěry. Londýn, Berlín a Paříž, které jsou již otevřeně zapojeny do rusko-ukrajinského konfliktu, jsou přesvědčeny, že si Rusové netroufnou udeřit na evropské území. Důvodem je tedy mimo jiné prý i ten článek 5 Severoatlantické smlouvy, jenž zakotvuje princip kolektivní obrany aliance. Evropská hlavní města věří, že aliance, včetně Spojených států, zasáhne na straně obětí kremelské agrese, zatímco Rusko se bude obávat přímého střetu s NATO. Je to ale prý skutečně pravda? A jak dlouho bude Moskva tolerovat společné ukrajinsko-evropské údery na své území, způsobující zemi nejen ekonomické, ale i vojensko-strategické škody? Jak velké riziko použití je tedy jaderných zbraní? Tyto a další otázky nedávno probírali tedy vysloužilý podplukovník americké armády Daniel Davis a expert na mezinárodní vztahy a bývalý důstojník zpravodajské služby námořní pěchoty USA Scott Ritter. Všechno to je tedy u D.D. Davise tedy na YouTube, takže určitě tam půjdou dát, dámy a pánové, i titulky. Tady je přepis asi většiny toho rozhovoru, tak se na to můžete pak kouknout sami cz24.news.
0: No já samozřejmě nemůžu hovořit za to, co nebo jak se rozhodne americká armáda nebo ne, na kterou oni spolehají, ale chtěl bych připomenout jednu věc. Poláci přece udělali nějakou provokaci a Rusové jim to v podstatě vrátili. Oni šli brečet jako k Američanům, že teda článek 5 a tak dál. A ty Američani jim jako jim řekli, to je váš problém, vy jste začali první, tak si to vyřešte sami. Jo? A rozpažili od nich, takže já bych jako na tohle, jestli zase někdo udělá nějakou další provokaci z toho západu a pak bude spoléhat, že teda na článek 5 a tak dál, tak si myslím, že je to spoléhání jako poněkud, řekl bych, velmi rizikové. Krom toho ty Američani jasně řekli, že kvůli Evropě oni do války nepůjdou. Takže to je, to si myslím, že jsou zase jako prostě falešné úvahy tohleto. Ale bohužel to může být pro tu Evropu zničující. Já tady mám ještě jednu zprávu ještě z té Ukrajiny, kdy velitelská budova ukrajinské armády v Kyjevě byla zničena těmi ruskými údery. A tady ten útok měl spíše takový symbolický charakter tedy. Takže v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že ta velitelská budova té ukrajinské armády, že byla změněna v popel. Sice byla v té době prázdná, tedy v době toho útoku, dlouhodobě nebyla aktivně využívaná, nicméně byla tedy zničena, je to spíše symbolická záležitost. Pak pojďme dál asi do dalšího koše.
1: Je, no jo, já jsem ho těma větrníkama, bezpilotníkama na čele. Já jsem si to ani neuvědomil, že to tady přeskočilo. Tak, nezáležný deník političný. Polsko jako předmostí USA a ochránce Evropy, nebo jen logistická základna? Marek Galáš se na to ptá. Polsko se již léta ambiciozně staví do pózy jako klíčového hráče ve střední a východní Evropě. Hlavní to spojenec Ukrajiny, regionální vůdce iniciativy Tří moří a nejspolehlivější zástupce amerických zájmů na východním křídle NATO. Geografická poloha jako předmostí proti Rusku a masivní vojenská, logistická a humanitární podpora Kyjevu měly tuto pozici posílit. Realita let 2025 a 2026 však ukazuje složitější obraz. Varšava je ceněna jako opravna, překladiště a místo, kde jsou vojáci rozmístěni, ale nikdo se nesnaží jí svěřit vedoucí politickou roli. Francie a Německo zejména dbají na to, aby vedení v Evropě neuniklo jejich kontrole. A tak v květnu letošního roku odletěl náměstek ministra národní obrany, tedy Cezary, tedy Tomčik, do Spojených států s jasným vzkazem od premiéra Donalda Tuska a ministra, tedy Volodymyra Košiana Kamiše, s tím, že Polsko je oficiálně připraveno přijmout další počet amerických vojáků. A říkal, jedu do USA s informacemi blablabla, bla, bla, že Polsko je připraveno zvýšit americkou přítomnost v Polsku a že toto je oficiální postoj toho z Polska, řekl tedy Tomčik. No a současně apeloval na podporu této linie napříč stranami bez ohledu na své sympatie k prezidentovi Karlu Navrockému. No, americká reakce však prý byla chladná a Defense News a další média informovala, že Pentagon zrušil plánované nasazení první obrněné brigády do Polska, jízdní divize, což je zhruba 4 000 vojáků, tedy z výzbrojí. A rozhodnutí překvapilo samozřejmě Varšavu, ačkoliv polští představitelé jej bagatelizovali jako logistické a že to neovlivnilo schopnosti odstrašování Ruska. Počet amerických vojáků přitom v Polsku se v současnosti čítá kolem 10 000 kousanců amerických. No, my víme, že by stačil jeden orešník na Rzeszów, na to překladiště a přístav a byl by také klid na polské straně.
0: No, oni dělají chybu, že tam počítají ty vojáky a tak dál a nepočítají účinek těch raket. To jako si myslím, že je první jako základní taková chyba. Já bych se to ještě chvilku setrval u toho Rittera, který, jak si říká, rozumně, pokud jste Němec, že jete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony, útočící na ruské ambice, a raději odejděte. A to je jako jedna záležitost. Druhá záležitost, tam se hovoří o tom, a ten Ritter to zmiňuje, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, že článek 5 NATO není automatický. Každý, kdo tu chartu četl, tak ví, že zakládá povinnost konzultací, po nich teprve přijde následující rozhodnutí. Takže případný útok Ruska, říká Ritter, by dnes v současné situace nebyl útokem na NATO jako celek, nýbrž na země, které se individuálně, podtrhuji slovo individuálně, zapojily do konfliktu na Ukrajině. A o to tu celé jde. O to celé tu jde. Čili Německo jedná proti Rusku na Ukrajině mimo rámec NATO. To tež platí pro Velkou Británii a řadu dalších zemí. Mimochodem i pro nás, když tady vyrábíme ty drony a dáváme je tam. Takže na tu frontu těm Ukrajincům. Takže vojenské továrny vyrábějící techniku používanou proti Rusku nevybudovalo NATO. Vybudovalo konkrétně Německo a Spojené království. U nás tedy naše firmy a jejich jednání nespadá pod článek 5, protože tyto státy se konfliktu účastní vlastním rozhodnutím. To je válečné právo. Takže jsou ve stavu ozbrojené konfrontace s Ruskem. Takže aktivace článku 5 v případě ruského úderu nepřipadá v úvahu, říká Ritter. Minimálně řada zemí na to řekne, Německo to si způsobilo samo. Nekonzultoval si to s námi a tak tě ani nepodpoříme. A Spojené státy budou první, kdo to vysloví nahlas. Ale to je to, co jsem říkal, to už tady jednou bylo, tohle udělali tomu Polsku. Ale prostě ty státy jsou nepoučitelné některé. Oni na to nemají, ale chtějí válčit. A pak si myslí, že se schovají za ten americký deštník a ty Američané za ně ty kaštany z toho ohně tahat nebudou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme asi dále. To už mám asi v dalším koši zřejmě, ano. Takže předávám slovo
1: Je
0: novinky od
1: jedno.
0: jinot.
1: Tady.
0: Ano.
1: ICC tedy vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitelé. Izraelské ministerstvo zahraničí, ale ani státní zastupitelství zatím nevydali oficiální komentář. Takže Mezinárodní trestní soud údajně vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitele, informuje o tom deník Haaretz. 3 zatykače se týkají politických představitelů a 2 vojenských činitelů. Přesné datum jejich vydání nebylo zveřejněno. ICC totiž svá rozhodnutí důvěrně povahy často vydává dříve, než se stanou veřejnými. Izraelské ministerstvo zahraničí ani úřad státního zástupce zatím k těmto zprávám neuvedli žádný oficiální komentář a připomeňme si, že už v listopadu roku 2024 vydal Mezinárodní trestní soud zatykače na premiéra Benjamina Netanyahu a bývalého ministra obrany Joava Galanta v rámci vyšetřování souvisejících s válkou v Gaze, která vypukla po útoku Hamásu ze 7. října roku 2023. Tak.
0: Další zpráva nás nectí. Došlo k jednání ohledně GMO, které by vlastně nebylo vlastně vyznačováno na potravinách. A to GMO bez označení bylo schváleno. Ty členské státy to prohlasovaly jen těsně, to použití GMO bez označení, a možná, že tam dokonce rozhodovala naše vláda, která souhlasila. Na rozdíl od Slováku. Takže to je jako opravdu ostudné a ukazuje se, že ta nová vláda žádné tížené politické změny, zejména ve vztahu k Evropské unii, které slibovala, tak nepřinesla. Je to víceméně stejné, jako byla ta vláda předchozí. A doma také jaksi žádné velké zázraky nedělají. Je to logické, lidé musí pochopit jednu věc, je to o větším a menším zlu, to je to, co je mi právě velmi často. Větší jde rychleji k cíli, jde přímějí cíli, menší jde někdy oklikou, pomaly, ale cíl mají stejný. A to je prostě potřeba pochopit a tady proto je tady prostě potřeba změnit hru celou, to znamená systém a toto všechno odstranit, včetně těch politických stran. Tohle to nikam nepovede. Tohle to nikam nepovede a tady, když to vidíte, tak jako to je otázka přístupu k té větrné lobby, to je otázka přístupu k tomu očkování, to je otázka přístupu k těm energetickým štítkům. Mimochodem o tom budeme mít v úterý speciál o 20 hodin, ke kterému vás zvu, protože tam bude mimo jiné vyjádření Babiše k energetickým štítkům. Tak dávejte pozor, tentokrát snad, když jsme vám to říkali před 2 roky, tak jste nám říkali, nestrašte nás, tak teďka, když vám to bude vyprávět Andy Babiš, tak jako snad už jako pochopíte, že jak si přihořívá a že začíná být zlé. Takže sledujte ve vlastním zájmu. V té vládě nebo na úřadu vlády zůstávají stejní zelení škůdci jako poradci v oblasti klimatu, genderu a LGBTQ, který tam byli tedy za té předchozí Fialovy vlády, takže to vidíte to samé i v Bruselu, takže tady vidíte, a to je nejdřív kladné hlasování k dohodě s Mercosurem, to je ten dovozek nekvalitních potravin, likvidace evropských zemědělců, a poté stejně kladné hlasování k zavedení GMO potravin. Bez toho ani by musel být označeny. Takže vidíte, že teda tyto vlády prostě jaksi určitě nejsou tedy prolidové. To jako je prostě potřeba tady z těch představ procitnout. Takže kdyby bývala ta naše vláda hlasovala proti, nebo se alespoň zdržela, tak ty geneticky modifikované potraviny by na tom našem talíře bez našeho vědomí nemohly skončit, protože to hlasování bylo takové, že v podstatě rozhodla Česká republika. Je to hrozné hlasování České republiky, je to hrozné prostě to, co děláme v zahraničí a měli bychom to jako občané, bychom to měli sledovat, protože se to potom vrátí, otočí se to proti nám, pochopitelně. Takže Takže tady vlastně ta plánovaná nařízení Evropské unie o nových takzvaných genomických technikách NGT, tak to nařízení má za cíl podkopat zavedená a přísná evropská pravidla pro GMO. A nový dvoustupňový systém má zlehčovat rizika geneticky modifikovaných potravin, jako jsou ty, které jsou produkovány pomocí takzvaných CRISPR, tím, že je to klasifikováno jako konvenční ekvivalent. Takže tady, když dělali třeba zkoušky s tím na krysách, tak krysy potom šílí, jsou agresivní a tak dál. A tohle z toho vláda odsouhlasí, že máme, že teda tady jako můžeme mít toto také. A my nebudeme vědět, že to v těch potravinách konzumujeme. Takže jenom jako bychom věděli, která by je, prosím vás. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme, 5-3 máme tady. Poslední slova Xi Jinpinga, tedy směrem k Putinovi, odhalila vše. Čína a Rusko vytvářejí nový svět. Cituji, pane prezidente, výsledky návštěvy jsou velmi významné. Lze říci, že vaše návštěva byla mimořádně úspěšná a plodná. Během ní jsme podepsali velké množství společných dokumentů a proto vám chci poblahopřát k jejímu zdárnému průběhu. Přestože trvala jediný den, její výsledky jsou rozsáhlé a velmi významné, řekl Xi Jinping. A poté navrhl ruskému prezidentovi pokračovat ve výměně názorů a ruský prezident se s jeho hodnocením ztotožnil a návštěvu označil za mimořádně produktivní. Tedy, řekl, cituji, souhlasím s vaším hodnocením. Byla úspěšná, plodná a intenzivní. Myslím, že máme důvod poděkovat všem členům našich týmů z obou stran, kteří tak usilovně pracovali na organizaci dnešního setkání, prohlásil Vladimír Vladimirovič při čajovém posezení. Dále poděkoval ještě zástupcům Ruska a Číny za velké úsilí věnované přípravě jednání v Pekingu, která se z podstatné části zaměřila na přijetí principů spravedlivého multipolárního světa. Čajový dýchánek byl tedy závěrečnou událostí programu ruského prezidenta v čínské metropoli. Uzavíráme tuto zprávu.
0: Tady tato informace má opravdu cenu zlata. Víte proč, vážení posluchači? Protože zaplať pánbůh, že jsou lidé, kteří se zabývají tím, jak ten svět má dál vypadat. Nejde jenom nějakou setrvačností, a jak má vypadat ten svět. A ono i ta politika, která vlastně nad stavbou té ekonomiky, tak je velmi důležitá. A je to také o tom politickém uspořádání té budoucnosti. To je velmi důležité a samozřejmě řeknu příklad, když bude multipolární svět, tak jako neumím si představit, a Američané teda hlavně, já si umím představit Američany, že by uvažovali o nějakém jiném systému, než je kapitalismus třeba. Jenže to znamená, že si vlastně zadělávají na obnovu, na recidivu toho, z čeho teď se nějakým způsobem snad hrabou. A my s nima. Jo, takže teď je otázka, jaký ten nový systém vůbec bude. Jak pak bude uspořádání jednak teda toho těch států, té společnosti v těch státech, v těch jednotlivých státech, nebo v těch skupinách těch států, podle těch jednotlivých bloků v rámci toho multipolárního uspořádání, ale také, jak to bude mezi těmi bloky, tak, aby to nebylo nějaké, nevyvolávalo to zase nějaké kontraverze a tak dále. Toto jsou otázky zásadního charakteru. Málo lidí se k tomu věnuje, málo lidí to chápe, my potom voláme jako poslové, máme to i jako v dalších těch, víte, že v Kompasu a tady v tom tyto věci najdete. A mimochodem vás pozvu na zítřejší kompas o 20 hodin. A zatím jako málo, jinak se tady nevidíte, že třeba naši politici, že by se o to vůbec starali. To vůbec jako nepadá v úvahu. Ty tam se zabývají takovými podružnými věcmi. Toto jsou věci zásadního významu. Nicméně pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že americké letadla a drony se blíží ke kubánskému vzdušnému prostoru. Zpravodajské záběry ukazují, že americká průzkumná letadla provádí mise poblíž Kuby v době eskalace slovní agrese Washingtonu proti Havaně. Podle údajů o sledování letu letaly průzkumné letouny P-8A Poseidon amerického námořnictva a drony MQ-4C Triton nad Karibským mořem poblíž Kuby. Analytici se domnívají, že tyto sledovací signály mohou být součástí ukázky síly a cílené ostražitosti ze strany Spojených států. Nevím, co chtějí ostražovat, to jako nevím. Obranní experti se domnívají, že tyto lety mají za cíl sledovat regionální lodní dopravu a zvyšovat tlak na Kubu a její spojence v Karibiku. A tento nárůst vojenské aktivity přichází v době rostoucího napětí kvůli americkým sankcím a námořní blokádě, kterou na Havanu uvalil Washington. Jinak americká armáda mezi tím oznámila příliv letadlové lodi USS Nimitz a její útočné skupiny do Karibského moře, zatímco americký prezident Donald Trump tvrdil, že tento krok rozhodně neměl za cíl zastrašit Kubu. No, už jsem dokonce někde slyšel nebo četl, že Američané obvinili, hledají jako důvod, proč napadnout Kubu, takže obvinili Kubu, že chce Kuba zautočit na tu věznici v Guantanámu. Tak to už jako opravdu to už jako zůstává rozum stát, protože to už jako se opravdu velkou fantazii tohleto. Jo. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme. Kovidák, jo. Tak, odhaleno. Studie zjistila, že počet sportovců, kteří tedy náhle zemřeli, vzrostl od začátku kočkování kovidákem o 17%. Tento seznam šokuje sportovní svět. Je to od Mary Greer. Tak, to budou asi NG zprávy. Výbušný nový výzkum tedy znovu vyvolává celosvětové obavy ohledně myokarditidy vyvolané tedy vakcínou COVID-19. Protože studie varují, že mikroskopické jizvy na srdci mohou přispívat k případům náhle zemřel. Tady je SADS a dlouhodobým srdečním rizikům u sportovců a mladých dospělých. Po léta bylo milionům lidí řečeno, že vakcíny covidáků jsou bezpečné a účinné. Zpochybňování příběhu bylo považováno za nebezpečné. Lékaři byli umlčováni, vědci byli cenzurováni a rodiny byly zesměšňováni za kladení těžkých otázek. Nyní však rostoucí množství recenzovaných výzkumů vyvolává jednu z nejvýbušnějších lékařských kontroverzí moderní doby. Podle několika studií mohou injekce covidiáka zanechat trvalé mikroskopické jizvy uvnitř srdce, což je poškození, před kterým vědci varují, že by mohlo potenciálně vyvolat smrtelné srdeční příhody i roky po samotné injekci. Stav, o kterém se stále častěji mluví, je známý jako syndrom náhlé smrti dospělého, to je právě ta zkratka SADS, a kritici tvrdí, že to už není něco, co by lékařská obec mohla jednoduše odmítnout jako vzácné nebo mírné. Ještě znepokojivější je, že 6 recenzovaných studií nyní citují výzkumníci a lékařští kritici, kteří tvrdí, že myokarditida vyvolaná vakcínou není pouze mírná a nějaká přechodná, jak veřejní činitelé opakovaně tvrdili během pandemie. Tvrdí, že škody mohou být dlouhodobé, kumulativní a v některých případech potenciálně smrtelné. Po celém světě tedy sportovci, mladí dospělí a dříve zdraví jedinci nečekaně kolovovali, což znovu vyvolalo veřejné pobouření, strach a požadavky na transparentnost. A nyní si tedy miliony lidí kladou otázku, které se úřady roky snažily vyhnout. Co když se skutečné dlouhodobé důsledky kampaně proti kočkování covidákem teprve začínají projevovat? No? Tak přemýšlejte, dámy a pánové.
0: Já se ještě vrátím k těm novinkám o Linu, tam jsme jednu přeskočili, a to je na téma, zda se rozpadá Kanada. Protože já jsem už v tom úvodu naznačil, Alberta pokračuje v tom referendu o nezávislosti a v říjnu tedy rozhodnou lidé teda té kanadské provincie, tam tedy bude to místní referendum. A tam se teda zeptají těch občanů, zda chtějí zůstat teda součástí země Kanady nebo se stát nezávislými. Tady lídr Alberty, premiér Daniel Smith, oznámil nadcházející hlasování v televizním projevu a zdůraznil, že chce sjednocenou Kanadu. To je zajímavé, je to lídr Alberty přitom. V posledních letech této konkrétní provincii Kanady roste separatistické klima, a místní referendum přichází po populární iniciativě vyzývající k otržení provincie a shromáždění více než 300 000 podpisů. To referendum je podle smise naplánováno na 19. října. A tady je otázka, jaká bude tedy otázka toho referenda. Ta otázka, která bude občanům položena, nebude tak jednoduchá, jak se zdá. Podle místních médií bude otázka, která bude položena obyvatelům Alberty následující. Cituji, měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní řízení podle kanadské ústavy a uspořádat závazné místní referendum o tom, zda by se měla Alberta odtrhnout od Kanady. Tady jako je to jako zajímavé, protože je to taky taková hra trošku naschovávanou. Kdyby řekla, rovnou se zeptají teda na to, jestli tam ty lidé chtějí být nebo nechtějí, a ne jestli, že uspořádají závazné místní referendum. To ještě pořád nic neříká tedy. Takže v každém případě

0: populace provincie přesahuje 5 milionů lidí, je velmi bohatá na ropu, oni z toho mohou vycházet. Otázka je prostě, pokud by ta ropa náhle přestala být zajímavou, z důvodu teda jiných, tedy těch energií třeba pro auta a tak dál, volná energie a podobně, tak jako najednou to může být jako všechno jinak. Teď je to bohatá provincie, ano. Teď to je. Občané uvedli, že by byly otevřeny možnosti, že se Alberta připojí ke Spojeným státům. Někteří činitelé tam jak si říkají, že věří, že Alberta má více společného s částmi Spojených států než se zbytkem Kanady. No, možná, že s některými částmi ano, ale ani ty Spojené státy nejsou dneska sourodé, takže uvidíme, jak to dál bude. Takže tolik teda ještě k této informaci. Pojďme dále na další.
1: Dobře, tak 7.1, to máme tady. Tomio, samá svinstva z Bruselu, Evropská komise se chystá rozdat 200 miliard svým loajálním neziskovkám. Okamura informuje, zuří a bije na poplach. Takže Evropská komise chystá nový systém financování neziskovek za stovky miliard korun a já jsem vám k tomu přinášel tehdy, když jste se mohli vyjádřit, dámy a pánové, k těmto neziskovkám na přímo evropských stránkách. Tak, Okamura varuje před zneužíváním veřejných peněz k prosazování politiky Bruselu a slibuje tvrdou kontrolu politických neziskovek. Upozorňuje, že Evropská komise plánuje tedy rozdělit těch 220 miliard korun českých a peníze mají směřovat na podporu organizací a projektů zaměřených na lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost či prosazování hodnot Evropské unie. Podle autorů strategie však podporu nezískají tedy organizace a projekty, které hodnoty EU nezdílejí. To znamená, budeme si platit jenom svoji propagandu. To je velice demokratické. Podle SPD tedy jde o další krok k tomu, aby si Brusel budoval vlastní politické zázemí placené z veřejných peněz občanů členských států. Dále tvrdí, že Evropská unie pod záminkou podpory občanské společnosti vytváří mechanismus, který umožní financovat organizace podporující unijní politiku a ideologii. Takže strategie Evropské unie přitom podle něj otevřeně označuje neziskové organizace za důležitého partnera pro vládnutí. Dokument argumentuje tím, že zapojování občanské společnosti do tvorby evropských politik je zásadní pro budoucí fungování Evropské unie. Právě proto chce Evropská komise neziskovým organizacím zajistit nejen politickou a právní ochranu, ale také dlouhodobé a stabilní financování. Tak, no.
0: No, myslím si, že je nejvyšší čas jednak zavést zákon FARA tady, který trošku ty neziskovky přistřihne. Druhá věc, neziskovky, které odvracejí stát, tak zakázat. Problém je v jedné věci, že tady není boha, který by to udělal. Protože se podíváte na pyramidu moci světových elit, tak tam máte neziskovky postavené do stejné úrovně, na stejnou úrovni, jako jsou vlády. To znamená lidi, kteří vylezli ze škol, jsou polovzdělaní, nevědí nic, životní zkušenosti nemají žádné. Jo. Dneska jsou placeni za rozvracení státu, nejsou, jak jsem říkal, nejsou někým voleni a tak dál, nemají žádnou odpovědnost, tak ty dneska jde na úroveň státu, ty tady dneska budou poroučet. Jo. Takže jako, jak to asi může dopadnout? To je jedna poznámka. Druhá poznámka, kterou mám k tomu, tak jako souvisí s tím, že když jsme do Evropské unie vstupovali, tak jsme vstupovali proto, že nám slibovali vyšší životní úroveň, zvýšené bezpečí a tak dál. Ptám se, co z toho máme. A když mi někdo na to odpoví, že nic, tak se zeptám, proč tam, co tam ještě děláme, proč tady ještě dávno jsme tam o to nevypadli. A tady nejde jenom o to vypadnout jako jeden stát, ale pojďme se bavit o tom, o to by měla dělat vláda, aby jsme byli jako prostě v nějaké skupině. Jenže když se na to podíváte, tak dneska to vypadá tak, že z určitých důvodů to nejde, mimo jiné proto, protože jednak je Agrofert Deutschland, takže kvůli Němcům to moc nepůjde, Babišovi. Babiš má tam zámeček někde ve Francii, kde to zkoumá francouzská prokuratura, teď se něco dobrala, tak náhle, aby se to nějak to utichlo, tak budeme prodávat zbrojovku sem tím, budeme prodávat Francouzům a tak dále. To je potom těžké, víte. To pak jako je těžké, to jako, to pak jako nejde, jo.

0: Takže tam se ošetří na úkor státu, se ošetří soukromé zájmy. Jo. Tam je to nebezpečí. Jo. Tam je to nebezpečí. Tady v těchto položkách a ne v tom, jestli byl někdo před 30 lety někde členem KSČ nebo něčeho podobného, nebo jestli byl někde jako registrován, nebo to není podstatné, tohle je podstatné. Jak tohle nám škodí teďka, tam to už jako je někde jinde. Takže tolik teda k této věci a poslední zprávu, kterou tady mám, tak vyjádření senátorky Amplové o tom, že Pavel přestává být jejím prezidentem, já jako mě překvapuje, že jak se na to přichází ještě teďka, že tedy se studentských Němců na českém území se neměl vůbec konat, proč to pro Krista Pána teda vláda nezarazila a ten senát na to dostatečně netlačil. Protože tohleto vlastně způsobí opětovně rozkol mezi vztahy v obou státech, mezi vztahy mezi lidmi toto. Takže to je jako další záležitost a divím se, že teda tady, když jako je to takhle, jsou to tak velký kamarádi, takže jsme se jich nezeptali, kolik peněz těch válečných reparací, které nám dluží, tak jako z jak moc plnou peněženku přijeli, kolik teda sem přivezli. No, protože když jako dobré, to tak přátel, tak dobré už ti dělají dobré přátelé. No. My nemáme vypořádáno vůbec nic, tady mluví o nějakém smíření dialogu a přitom tady chtějí majetek. Přitom jako nedávno říkal i prezident Zeman, ex-prezident, že teda on jako předseda parlamentu, že byl u toho, že se podepisovala teda smlouva s Německem, kde teda se jednoznačně řeklo, že teda žádné nároky vznášet nebudou. Šup a máte to tady zase. No. Takže jako prostě tohleto, navíc nám tady nějaký si posled označuje usnesení poslanecké sněmovny proti sjezdu za karikaturu parlamentarismu. Takže se divím, jako že prostě, jako je tady takovýto člověk vůbec trpěn. Nerozumím tomu. Opravdu ne. A tady jako ona i to zmiňuje také, a tady jako činnost pro cizí moc, což by teda stát měl vlastně prověřit, financování kontakty, roli teda to meeting Brno, vazby na bavorské instituce a tak dál, tak jako bezpečnost teda vůbec, ta širší celé té akce a podobně. Navíc teda je ta skutečnost, že tomu tedy Petr Pavel udělal teda tu záštitu, tak jako říká, že prostě toto je prostě potřeba jak si se na to podívat, protože říká, že nevěřila, že bude takový politický kaskadér, že to udělá, že to nenapadlo, že nebude mít ani takovou dávku soudnosti, sebereflexe, ale bude, protože si musíte uvědomit, že tyto lidé v čele státu už dávno nejsou voleni lidmi, na ty oni se vykašlou. Ty jsou voleni podle toho, jak dopadne hlasování. A jestli někdo sečítá hlasy, někde sečítá nějaká firma, která je někde umístěna v Karibiku, tak vás může napadnout, že asi za tím něco bude, když tady máme statistický úřad a tak dál. Takže to je ještě pořád takový, řekl bych, projev jako naivity tohleto. No, bohužel, jako, když je to senátor a tak dál, tak si myslím, že lépe to nekomentovat, protože tohle to mělo být zastaveno předtím. A mě dostal, to k tomu nikdy nemělo dojít, tady k tomu. Nic, s tím jsme asi skončili, jsme asi vyčerpali dnešní pořad, s výjimkou teda toho tematického okénka. Já se vás pokusím s ním seznámit, protože je důležité, závažné. To tematické okénko je dneska, obsahuje společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů. Je to 25. a říká se v něm, Ruská federace a Čínská lidová republika, dále jen smluvní strany, civilizace se starověkou historií, země, zakladatel Organizace spojených národů a stálí členové její rady bezpečnosti, důležitá centra moci multipolárního světa, který hraje konstruktivní roli při udržování globální rovnováhy sil a zlepšení systému mezinárodních vztahů, vedení myšlenkami rusko-čínské společné deklarace o multipolárním světě a vytvoření nového typu mezinárodních vztahů ze dne 23. dubna 1997 společného prohlášení mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou o mezinárodním řádu v 21. století ze dne 1. července 2005, společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o současné situaci ve světě a důležitých mezinárodních problémech ze dne 4. července 2017 a společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vstupu mezinárodních vztahů do nové doby a globální udržitelnosti ze 4. února 2022 uvádějí následující. Za prvé, od konce druhé světové války se urychlují změny v mezinárodních a mocenských vztazích ve světě. To je nadpis první kapitoly. Na jedné straně vlna dekolonizace a konec studené války vedly k významnému zvýšení počtu suverénních států ve světě. Světové společenství se stalo více různorodé a komplexní. Došlo ke zvýšení úrovně rozvoje a mezinárodních vlivů států v Asii, Africe a na Středním východě, v Latinské Americe a Karibiku. Zvýšil se počet regionálních a meziregionálních sdružení, jejichž činnost pokrývá všechny oblasti mezinárodních vztahů, od politiky a bezpečnosti po ekonomiku a humanitární směr. Jejich role ve světovém dění neustále se zvyšuje. Vzájemná propojenost a vzájemná závislost ve světě dosáhly úrovně bezprecedentní v historii lidstva. Pokusy řady států řídit světové záležitosti a vnucovat ostatním své zájmy a omezovat možnosti suverénně rozvojených zemí v duchu éry kolonialismu selhal. Systém mezinárodních vztahů 21. století prochází hlubokými transformacemi, evolučně se posouvající do dlouhodobého stavu policentricity a formování nového typu mezinárodních vztahů. Většina států s ohledem na získané historické zkušenosti si hluboce uvědomila nástup nové éry a potřeby jí cestou formování soudržnějšího mezinárodního společenství, jakož i vzájemného respektu k základním zájmům, rovnosti, spravedlnosti a oboustranně výhodné spolupráci bez rozdělování světa do protichůdných regionů a bloků. Na druhou stranu se situace ve světě komplikuje. Rostou negativní neokoloniální trendy, je uplatňována jednostranná síla, hegemonie a bloky konfrontace. Základní obecně uznávané normy internacionality jsou pravidelně opovrhovány, harmonizace práv a mezinárodních vztahů je pro státy stále obtížnější. Jejich jednání a řešení konfliktů v rámci globálních vládních institucí mnohdy ztratila efektivnost. Světová mírová a rozvojová agenda čelí novým rizikům a výzvám a existuje nebezpečí mezinárodní roztříštěnosti komunity a návrat k zákonům džungle. Za druhé, k nastolení harmonického procesu rovného a uspořádaného multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů, včetně spravedlivějšího a racionálnějšího systému globální správy, smluvní strany se zavazují a vyzývají mezinárodní společenství, aby ve vztazích mezi sebou dodržovalo následující základní principy. Takže princip první. Princip otevřenosti, inkluzivní a vzájemně výhodné spolupráce ve světě. K tomu se říká, je důležité ve světě překonat separaci a podporovat odstranění přeshraničních překážek v různých oblastech s respektem na suverenitu, územní celistvost a identitu všech suverénních států. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy, to jsem čet. Mezi státy ve světě by neměly být žádné rozdíly a překážky pro rozvoj rovných, úctivých a vzájemně prospěšných vztahů mezi nimi. Je třeba respektovat volbu cesty a modelu rozvoje pro každý suverénní stát. Demokratizace mezinárodních politických vztahů a budování otevřenější světové ekonomiky je v základním zájmu všech států světa a jednostranné přístupy k řešení společných problémů, hegemonie a politiky nátlaku v kterémkoliv z jejich projevů je nepřijatelná. Princip 2. Princip nedělitelné a rovné bezpečnosti. Formování více sjednoceného mezinárodního společenství na pozadí rostoucích společných rizik a vize pro lidstvo znamená, že bezpečnost jednoho státu nemůže existovat bez zajištění bezpečnosti druhého. Všechny suverénní státy mají stejné právo být bezpečné. Je nutné věnovat náležitou pozornost racionálním bezpečnostním obavám všech zemí, zaměřit se na spolupráci v bezpečnostních otázkách a odmítnout blokovou konfrontaci a strategie her s nulou, postavit se proti rozšiřování vojenských aliancí, hybridních válek a válek v zastoupení, podporovat vytvoření obnovené, vyvážené, efektivní a udržitelné globální a regionální bezpečnostní architektury. Neshody a spory by měly být řešeny mírovou cestou a měly by se řešit základní příčiny konfliktů. Nepřijatelné je donutit suverénní státy, aby se zřekly neutrality. Za třetí, princip mezinárodní demokratizace vztahů a zlepšování globálního systému vládnutí. Všechny státy a jejich sdružení jsou svobodné při výběru zahraničních partnerů a modelu mezinárodní interakce. Hegemonie ve světě je nepřijatelná a musí být zakázána. Žádný stát ani skupina států by neměly kontrolovat mezinárodní záležitosti ani kontrolovat osudy ostatních zemí a monopolizovat rozvojové příležitosti. Globální systém řízení a regulace musí poskytovat podmínky pro rovná práva pro účast všech států na politickém rozhodování a získávání benefitů z těchto procesů. V globálním vládnutí se důležité nástroje pro zefektivnění systému mezinárodních vztahů je nutné dodržovat suverénní rovnost a nadřazenost mezinárodní rovnosti práva, multilateralismu, lidskost a orientaci na výsledky. K tomu je nutné posílit roli multilateralismu jako hlavního nástroje řešení mnohostranných a složitých globálních problémů a zabránit oslabení OSN. Reformovat OSN a další mnohostranné instituce musí být v zájmu všech lidí. Soustavně zvyšovat reprezentativnost a hlasovací práva rozvojových států v mezinárodním systému. Charta OSN je základní norma mezinárodních vztahů a její principy by měly být posuzovány v jejich celistvosti a ve vzájemném vztahu. Pravidla vytvořená v úzkém kruhu států by neměla nahrazovat obecně uznávaná mezinárodní pravidla. Velké státy musí převzít zvláštní odpovědnost a poslání, klást na sebe další požadavky a nezneužívat své výhody. Pravidlo 4. Světová civilizační a hodnotová rozmanitost. Všechny lidské civilizace jsou cenné a sobě rovné. Civilizace se nedělí na vysoce rozvinuté a málo rozvinuté, na silné a slabé. Duchovní a mravní systém žádné civilizace nelze považovat za výjimečný nebo nadřazený ostatním. Všechny země musí prosazovat závazek k pohledu na civilizaci založenou na rovnosti a vzájemné výměně zkušeností, na dialogu, posílení vzájemného respektu, porozumění, důvěry a výměny mezi různými národnostmi a civilizacemi. Podporovat vzájemné porozumění a přátelství národů všech zemí, chránit rozmanitost kultur a civilizací. Je třeba důrazně odmítnout využívání lidských práv jako záminky pro zasahování do vnitřních záležitostí jiných států, jakož i politizaci a instrumentalizaci otázek lidských práv. Náboženství je důležitým dirigentem lidské kultury, hraje zvláštní roli při její budování vazeb mezi národy, a všechny státy musí vytvářet příznivé podmínky pro mezináboženský dialog a výměnu názorů. Za třetí, smluvní strany budou nadále rozvíjet společnou vizi formování multipolárního světa a spravedlivější mezinárodní vztahy nového typu. Takže tolik tedy toto společné usnesení, které si myslím, že může být i základem nebo možná i nějakým třeba i úvodem pro nově koncipované pravidla Organizace spojených národů nebo jiné organizace, která tuto organizaci, která dneska tedy tak říkajíc proflákla, nahradí. Takže tolik ode mne pro dnešní večer. Pozval bych vás zítra tedy na Kompas, v úterý na speciál o 20 hodin. Tam budou některé velmi zajímavé otázky, které vás budou zajímat, protože tíží nás všechny. A chtěl bych ještě připomenout, pozvat tedy posluchače na 13.6. do Jablaného nad Orlicí, kde máme teda besední setkání s občany, s posly. A také připomenout, že v rámci toho proběhne i výroční členská schůze Spolku poslů budoucnosti zlatého věku. Takže ti poslové, kteří nebudou moci přijet, prosím vás, předejte těm, kteří pojedou, předejte jim nebo pošlete jim plnou moc k zastupování a hlasování na této výroční schůzi, abychom byli usnášení schopní. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer panu kolegovi za spolupráci.
1: Tak též, pane inženýre. Tak, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji, příjemný večer a zbytek víkendu. A my se jdeme kouknout tedy na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Takže hezký večer, dámy a pánové, a pane inženýre, i vám hlavně.
0: Hezký večer.
1: Tak. A nezapomeňte šířit pořady z archivu i z Odyssey. Tak, protože musíme porazit, nebo aspoň nějak bojovat s tou hydrou. Ať už korporátně fašistických médií, případně samozřejmě těch, které se říkají média veřejnoprávní služby. No, tak uvidíme. Tak jo, díky moc, já to jdu tady nějak přepicnout, nevím jak, ještě to tady přepicnu, jdem se na to kouknout a jdeme na to. Co tam dáme písničku? Zkusíme Traktor, Soudnej den a přepicneme to.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Já vás všechny vítám u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. Dneska vám ještě chci pustit opakovaně, abyste si poslechli rozhovor s Magdalenkou, protože tak nějak to patří do té kategorie vzdělávání se. Zazní spousta zajímavých návodů, námětů, rad, doporučení, takže je to všechno provázené s tím, jak jsme nebo nejsme vzdělaný národ a co je vlastně dneska považováno za vzdělání, jaké životní příběhy lidé mohou žít. Takže na to se podíváme. Takže máme pondělí 25. května 2026. Venku je v podstatě léto. No a my se podíváme na to, kdo že dneska slaví svůj svátek. Jenom to tady takhle trošku najdu. A budeme moudřejší. Tak kdo že to slaví svůj svátek? Sudeťáci už tady nejsou. Tak dneska 25. slaví Violi. Krásné jméno Viola, to je jako ten nástroj. Tak, Viola je krásné a vonavé jméno, stejně jako jarní kvítky fialek. Barva jména je fialová a svoji nositelku propojuje s duchovnem a vyšší mocí, píše se zde. Jméno nosila významná česká básnířka Viola Fischerová. Patří také k českým herečkám Viole Zinkové, Viole Černodrinské nebo herečce a moderátorce Viole Otové. Jméno náleží také k hudbě. Jako viola se označuje smyčcový hudební nástroj se čtyřmi strunami, já jenom řeknu velikostí mezi houslemi a basou. Ženské křestní jméno Viola má latinský původ. Jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny Viola. Se z latiny překládá jako fialka. Jméno Viola nosí v České republice 115 děvčátek, studentek, dívek, slečen, paní. No a je to 668. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény, tedy dle statistiky. No a já tady teď Violám popřeji, milé Violi, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. Nezapomeňte se promořovat. A vy, kteří znáte nějakou Violu, nezapomeňte jí popřát, bo jí tím nadělíte. Pochopitelně zdraví, radost prodlužuje potom život, protože se aktivuje víc imunitní systém. Tak, dále máme Mezinárodní den Mezinárodní den počítačů byl vyhlášen na popud anglického matematika Alana Matcherna Turinga, který publikoval článek Uncomputable Numbers a dopomohl podpořil výrobu dnešních počítačů, se kterými se dnes setkáváme na každém kroku. Tak to je Mezinárodní den počítačů. Nevím, jestli se mám radovat, hodinám tu žere čas. Ale pozor, je Den Afriky. Den Afriky patří africkému černému kontinentu od roku 1963, kdy byly podepsané listiny organizací za sjednocení Afriky, OUA. Tento den by nám mělo zůstat na paměti, že i přesto jsou stále oblasti, kde jsou složité mezilidské vztahy. Ale hlavním problémem je chudoba. A já řeknu, a tu chudobu tam zavlekl kdo? Kdo v té Africe tu chudobu schválně udržuje, aby měl levnou pracovní sílu? Protože ti bývalí kolonizátoři, ty stále existují, stále z toho těží. A je dobře, že v Africe se nalezají země, které se osamostatňují a osvobozují od neokolonialismu. A to díky, zejména díky BRICSu a Ruské federaci. Takže to vidím já, to pro mě je Den Afriky. Dále Mezinárodní den ztracených dětí. Jedním ze symbolů Mezinárodního den ztracených dětí jsou květiny, pomněnky, které, jak už slyšíme v názvu, nám naznačují Nezapomeň na mě. Mezinárodní den ztracených dětí je věnován všem dětem a mládeži, kteří se museli potýkat se sexuálním obtěžováním, týráním nebo třeba s únosem jak od třetí osoby, tak od svých vlastních rodičů. Jo, tak to je přesně to, s čím se bojuje na Ukrajině a v řadě jiných zemí. Černý obchod s dětmi, pedofilní mecenáši a tak dále, čili celá síť pedofilů. Nechci to vůbec rozebírat, protože mi z toho vůbec není dobře. Jak může někdo zneužívat děti ke svému biznisu? Nerozumím. Takže ztracené děti to mají na svědomí konkrétní lidi, konkrétní nejenom rodiče, ale zejména ti, co kradou děti, unášejí děti a ti, co s nima obchodují. A ten hnus je zejména velice rozšířen na Ukrajině. Týden solidarity s národy bez správního teritoria, no tak to už vůbec. Týden solidarity s rádoby bez správního teritoria vyhlásila Organizace spojených národů a slaví se 25. května. Víc k tomu tady nemám, nerozumím. A ještě ručníkový den je dneska. Neboli Towel Day je svátkem, kdy si všichni fanoušci Douglasa Adamse a jeho díla nosí viditelně umístěný ručník. Jedná se o recesi, která má dnes již celosvětovou působnost a odkazuje se na Adamsovo nejznámější dílo Stopařů v průvodce po galaxii. Právě v tomto díle je ručník ta nejpotřebnější věc pro cestování v galaxii a kterou u sebe může mít mezihvězdný stopař. Od autorovy smrti 2001 se z ručníkového dne stala pravidelná akce. Nerozumím, proč takovouhle blbost bychom tady měli uctívat, a já jsem to přečet. Takže, asi tak ten Mezinárodní den počítačů, Den Afriky a Mezinárodní den ztracených dětí. Já bych hlavně řekl, že je potřeba všemi způsoby bojovat proti šmejdům a hajzlům, který zneužívají děti. To je všechno. A teď se podíváme tedy na ten rozhovor, který jsem natočil v jednom hotelu s paní profesorkou Magdalenkou. Dlouho jsem připravoval jednu dámu, kterou jsem potkal a poznal ve svém životě. Dlouho jsme se domlouvali na to, že uděláme spolu rozhovor. A já jsem rád, že nakonec k tomu rozhovoru došlo. I když to víte, když si s někým povídáte mezi čtyřma očima, dozvíte se spoustu detailů, ty pochopitelně nemůžeme úplně zveřejňovat, takže ne všecko potom na sebe člověk vypoví, když prostě ví, že to bude zveřejněno. I tak bych ale řekl, že je to naprosto krásný, skvělý pohled za sebe od ženy Magdalenky, paní profesorky, velice vzdělané dámy, která vyučovala na vysokých školách jazyky, ještě do dneška dělá přednášky a různá setkání, ať je to psychologie, ať jsou to nějaké lingvistické záležitosti. Umí několik Má státnici z několika jazyků a umí mnoho dalších jazyků. A je to možná pro některé takový ten pohled do doby, ve které jsme žili, ve které jsme tak strašně trpěli, prý říkají někteří, ale dal se prožít naprosto skvělý, pestrý život. Ať už to bylo víc či méně bolestivé, anebo víc či méně radostné. Nakonec posuďte sami. Poseděli jsme v restauraci jednoho hotelu na Moravě a je tam trošku ruch, pochopitelně, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Aspoň to má takovou autentičnost, že to není unilé. A povídali jsme si o životě paní Magdalénky. No, já bych řekl, že i to dětství, i ten dospělý život je velice poučný a má nám co sdělit. Tak prosím, Magdalénka je tu jenom pro vás. Magdalénka, její životní příběh je plný napětí, plný moudra, plný zkušeností, plný netradičních, řekl bych, zážitků. Tak Magdalénko, pověste něco o svém dětství. Vezmeme to tak jako průběžně. Sedíme tady v hotelu u čaje a u kávy a povídáme si o tom, jaký život jste vlastně prožila, protože řekl bych, že vzhledem ke své moudrosti a vzdělání a hlavně životním peripetím, kterým jste prošla, tak je dobré, aby se lidé seznámili s tím, jak se třeba kdysi žilo, jak se na věci nazíralo, čím se muselo projít. No a třeba potom člověk je schopen si vážit některých věcí, že jo. Tak povídejte, vy jste mi tady říkala teďko, že jste s rodiči se přestěhovali do Hanušovic na Moravě.
2: Ano.
1: Jak je to tam bylo? S kým se tam vyrůstala?
2: No tak v Hanušovicích to bylo na jedné straně velmi pěkné, protože příroda samozřejmě nádherná, ale ten život byl tvrdý, protože bylo v roce 55-56 ještě období, kdy lidé se stěhovávali vlastně z celé Evropy do těch končin, hledali, kde by složili hlavu. Takže my jsme tam žili na ulici, kde bylo přes 10 národností a my jako děti jsme byli většině na ulici, protože rodiče byli zaměstnáni. Můj tatínek zakládal Lenas v Hanušovicích, maminka zakládala týdenní jesle a my jsme prostě s těmi dětmi jako banda jsme chodili od dveří ke dveřím ze dvora do dvora. No a když jsme měli hlad, tak nám vždycky něco dali a tím pádem já jsem poznala mezinárodní kuchyně a naučila jsem se základy různých jazyků. Například, když jsme šli do rodiny, kde byli Řekové, no tak jsme měli řeckou specialitu, tam jsem jedla poprvé olivy, nevím, jak to tam dostali v té době, ale tam jsem ochutnala olivy. V rumunských rodinách tam se hodně jedla samozřejmě zelenina a jelikož v té době té zeleniny moc nebylo, tak jsme jedli i lebedu a saláty z pampelišek. No a
1: takže velmi zdravě.
2: Velmi zdravě jsme jedli, no, byli jsme od cigánských rodin, tam jsme si dělali specialitu na ohýnku, pečené brambory ve střívkách vepřového. A
1: to, co lidi vyhazovali,
2: to,
1: ty střeva.
2: To, co lidi vyhazovali, ano. Já bych řekla, že to bylo velmi dobré a my jsme měli vždycky chuť, protože jsme měli mnoho běhání a my jsme samozřejmě.
1: Tak vždycky byl hlad a tedy nejlepší kuchař.
2: Ano, jistě. Tak bych to řekla. No, takže já jsem mluvila asi 5 jazyky.
1: Už jako dítě.
2: Už jako dítě. No a asi, že jsem to měla už od narození nějak v osudu, protože se narodila v Hranicích, takže
1: už
2: to jako na hranicích, tak já nemůžu říct.
1: Hlavně, že ne na hranici.
2: Ne, na hranici ne, ale v hranicích. A tak v těch Hanušovicích tam jsme opravdu měli kruté chvíle, protože nám v zimě dvakrát zamrzla voda, neměli jsme čím topit. Babička nám v kufrech posílala uhlí z Ostravy a my jsme chodili jako děcka na šišky. To jsme měli tenkrát jeden bonbon za pytel šišek nám dal tatínek, když jsme nazbírali se sestrou. No a potom tam jezdili i prarodiče za námi a já bych řekla, že já na ty Hanušovice hrozně ráda vzpomínám, protože tam jsem poznala pravou, nádhernou přírodu a to mě zůstalo vlastně už do života. No pak jsme se přestěhovali.
1: Promiňte, já jenom takovou otázku. Čím to bylo, že v těch Hanušovicích byla taková mezinárodní skladba? To byly lidi třeba z koncentráku, kteří tam přišli, nebo
2: ne,
1: že se to pohraničí osídlovalo i třeba řekama, řeckýma rodinama, nebo cikáni jsou jasný, to je...
2: No tak tam třeba byli lidé z vypalaného Malína, Nového Malína. Nový Malín byl u nás, potom u Šumperka, ta vesnice založena, ale byli tam ti utečenci z podkarpatské Rusy. A potom tam byli utečenci vlastně z Řecka, kde už začínal fašistický režim, tak oni utíkali.
1: Do Evropy.
2: Do Evropy, ano. Rumuni, to byly většinou rodiny, taky oni, Rumuni, vlastně napřed byli v té hitlerovské koalici a potom se chtěli jako od toho odpoutat, tak se přidali vlastně těm pokrokovým silám. No, co tam ještě bylo za národnosti? Dokonce tam byl jeden Francouz, ten se tam dostal ze Slovenska. Protože oni kolem Hronu organizovali jednotku, která pomáhala partizánům. No a potom tam byli Poláci samozřejmě, protože jak bylo posunuty hranice po roce 45, tak ti Poláci, kteří vlastně byli v té části, která teď patří podkarpatské Rusy, a Ukrajině, tak ti taky vlastně přišli do Hanušovic. No a samozřejmě další, byli tam Němci ještě, starou sedlící, ti, kteří byli proti Hitlerovi, takže opravdu to tam bylo velmi veselé a bych řekla, že my jsme tam velmi družně tenkrát žili.
1: No a pamatujete si třeba na nějaké, že by vznikaly nějaké třenice mezi těma rodinama, které byly vlastně různých národností, že by někdo někomu něco vyčítal, někdo na někoho tam sočil, nebo...
2: Ne.
1: Asi v normální rovině to bylo třeba, že jo, když...
2: My jako děti jsme samozřejmě toho byli ušetřeny, protože my jsme měli dětské hry a dětské starosti, takže já do hloubky nemohu říct, jestli něco takového tam existovalo, ale já si myslím, že tím, že my jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme měli málo peněz, že jsme měli málo jídla, že jsme neměli čím topit, tak my jsme vlastně si neměli co závidět.
1: Chudoba spojuje.
2: A tím pádem jsme byli velmi soudržní a tenkrát lidé byli srdeční a tím, že přežili válku, tak byli vděční za všecko. Už jenom za život byli vděční a tenkrát všichni spolupracovali, jeden druhému pomáhal a nikdo, bych řekla, na nikoho takto, jak je to dnes, nečtil zlobou a nenávistí, to prostě neexistovalo.
1: Já si právě třeba pamatuju z vesnice taky, když jsme jako se skamarádili do nějaký, neřeknu party, ale jako děti, tak jsme šli v houfu a teď se něco řešilo, tak rodiče kohokoliv v tom houfu byli v tu chvíli jako rodičema všech a musím říct, že dokonce, i když to byli cikáni, tak se to nějak netřídilo. Prostě, když někdo chtěl někomu dát krajíc chleba namazaný máslem, tak dostali všichni.
3: Ano.
1: Jo, takhle ano. To fungovalo na té vesnici ještě za mě, tak jasně, že po té válce ta, jak bych to řekl, ta náročnost k tomu životu a požadavky na životní úroveň de facto neexistovaly, protože lidi byli rádi, že přežili.
3: Ano.
1: A vlastně těšili se na to, co si vybudujou, to budou mít.
3: Ano. No, tak všichni...
1: A pardon, jenom ještě, Magdalenko, vy jste mluvila o týdenních jeslích, to třeba dneska asi vůbec neexistuje. Co to bylo? To byly jesli, no, tak, kam se dali děti na týden,
2: ano,
1: třeba?
2: Ano, matky dali ty děti do jeslí ráno v pondělí a vyzvedli si je v sobotu odpoledne.
1: Když šli z práce?
2: Ano, protože se budoval průmysl a všecko se budovalo. Prostě v té době to tak fungovalo, že bylo třeba každé roky a v těch jeslích ty učitelky, tenkrát ještě to nebyly učitelky graduované, to byly prostě ženy, které se tomu chtěly věnovat, tak oni se opravdu těm dětem s veškerou láskou věnovali a když ta matka si nepřišla pro to dítě v sobotu odpoledne, tak často to dítě bylo u nás. Já jsem ve své posteli měla velmi často dítě, tak jsme spali dvě nebo tři na posteli. To bylo tenkrát úplně normální a maminka, když něco těm dětem chybělo, no tak se to vzalo od nás. Když chybělo kyselé zelí, tak prostě naše Bečka se ocitla v těch jeslích a když chyběly brambory, no tak jsme jim dali brambory a naše hračky všechny skončily tam a knížky skončily tam. To bylo úplně normální. Já jsem nikdy...
1: Byly jiné priority.
2: Jistě, já jsem toho nelitovala. A potom pro mě to bylo obrovské obohacení, protože to byla vlastně škola života, škola lásky a škola empatie. Tam si pamatuju, že jednou tam byl chlapeček, který měl dost ty vlásky už dlouhé a maminka říkala, no tak já řeknu paní té a té, aby mu to konečně ostřihala, jelikož jsem byla vždycky velmi aktivní. No tak když maminka odešla, tak jsem vzala nožky, jsem ho ostřihala. No tak tenkrát jsem dostala pravítkem, protože jak si v 6 letech se odvážit a stříhat 3 dítě, to bylo dost nebezpečné, bych řekla, kdyby se ohnalo, tak se mohlo něco stát, no ale tak bylo to strašně zajímavé všecko, já na to ráda vzpomínám.
1: Tak jste se odstěhovali z Hanušovic cirka po kolika letech?
2: My jsme tam byli jenom 3, protože maminka tam dostala revmatismus z toho, že nám 2 zamrzla v zimě voda, ale měli jsme čím topit. Sestra tam dostala obrnu dětskou, to tenkrát byla velká, bych řekla, aféra, ale... momentálně si nemohu vzpomenout. No. Prostě my jsme se odstěhovali z Hanušovic, protože skutečně všichni jsme z toho onemocněli časem z té zimy. I když jsme sbírali šišky, tak prostě to zahučelo v kamnech a pořád jsme měli, jak říkal tatínek, máme krásných 15 stupňů dneska, děcka. Toho si važte. No, takže jsme potom se odstěhovali do Šumperka. No a v Šumperku tatínek pracoval na učňovské škole a maminka zase pracovala v těch dětských jeslích nemocničních a tam si udělala nástavbu jako zdravotní sestra a tam už ten život byl potom časem lepší. Ale taky samozřejmě jsme tam zažili hodně zimy. To byla doba, kdy prostě nebylo dost uhlí a zahánělo se všecko možné. My jsme měli pilíňáky, tak těmi pilíňáky se topilo a všem možným.
1: Hledali se cesty. No, a to už se teda dostáváme někde na horizont konce základní školy ve vašem případě. Pak jste šla studovat kam po základní škole?
3: No tak já jsem šla na střední všeobecně vzdělávací školu tenkrát. No a po střední všeobecně vzdělávací škole jsem šla na filozofickou fakultu do Olomouce. Jsem chtěla původně studovat západní jazyky, ale jaksi, protože bylo na ty západní jazyky na 50 uchazečů dvě místa, tak jsem studovala ruštinu a češtinu, protože tam na 10 uchazečů byly dvě místa, což bylo větší pravděpodobnost, že se dostanu. No a nelitovala jsem toho, protože tam byla velmi silná katedra bohemistiky, tak rusistiky. Tenkrát ještě tam byly ty Karifejové z první republiky, jako profesor Králík a profesor Kopečný a profesor Ján a tak dále, takže to opravdu mělo fantastickou úroveň, ale zase na druhou stranu my jsme nezažili studentský život, protože my jsme se učili ještě víc než medici. Oni měli na nás velké požadavky a tak většině jsme tam byli zašiti ve studovně a většině jsme prostě se snažili co nejvíc se naučit. No a já jsem, když jsem byla ve druhém ročníku, tak mě poprosili, abych v Šumperku se ujala skupiny studentů z Novosibirska, protože učitel, který měl tlumočit, tak onemocněl. A já jsem s nimi absolvovala v roce 68 pobyt 3 týdny vlastně po republice a hlavně jsme, co bych chtěla říct, já jsem s nimi zažila vlastně událost 21. srpna 68. Mm-hmm. No a tam to bylo velmi zajímavé, protože ti studenti byli samozřejmě na straně Dubčeka, my jsme s nimi velmi dlouho hovořili a byli nadšeni těmi svobodami, které se u nás objevily, ale potom, co odjeli, tak během týdne prakticky změnili názor, protože jim samozřejmě vysvětlili, že v té době absolutně to nebylo možné, to nepřipadalo v úvahu, abychom my v té době odešli ze socialistického tábora, takže já jsem vlastně měla ten týž názor, já si myslím, že když se v Jaltě domluvili určité dohody, tak ty dohody se museli dodržovat jak na západě, tak na východě. A lidé, kteří si toto nedovedli uvědomit, tak bohužel to je taková politická nezralost, bych to nazvala.
1: Já bych řekl hazard.
3: No jistě, hazard. Jistě, protože jistě, že kdyby se někdo trhnul z toho druhého tábora, tak by se to řešilo daleko razantněji ještě, takže naše lidé neměli prostě s čím srovnávat. A bych řekla, že jim byly dány velké naděje, které se absolutně v té době nemohly realizovat. No, takže já jsem se rozloučila s těmi hochy, s tím, že oni říkali, no, tak ty už jako nám určitě nebudeš ani psát, když naši vojáci,
1: jako hotovou věc,
3: když naši vojáci tady vtrhli a ještě byli oběti. Já jsem říkala, no tak proč bych vám nepsala, vy přece za to nemůžete. No a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem. A v roce 69, kdy všichni jeli na západ, tak já jsem jela do Novosibirska. No, tak jsem strávila v Novosibirsku 3 týdny No a protože...
4: Pardon, to jste vycestovala jako soukromně anebo na nějakou pracovní cestu?
3: Soukromně. No já jsem si na to musela ještě našetřit na brigádě, to jsem tenkrát v NHKG pracovala v Ostravě.
4: A proto, jak na vás koukali, jako v 69. to bylo rusofobní, možná tolik jako dneska, ale bylo to rusofobní. Když jste si žádala o ten výjezd a tak dál, tak...
3: No tak samozřejmě, že se na mě dívali jako na blázna. No tak mimo jiné, já jsem tenkrát dokonce dělala pohovor na sběr vína ve Francii a oni už mě měli zapsanou, že se účastním sběru v Bordeaux a já najednou jsem řekla, hele, já jedu do Novosibirska, no tak si všichni ťukali na čelo, že jsem se náhodou nezbláznila. A tak mě říkali, no tak tam určitě víno nebudeš pít. Já jsem říkala, ano, jistě budu pít vodku, nazdar. No, takže říkám, v tom Novosibirsku to bylo velmi zajímavé, protože jak po celou cestu tam, tak i během pobytu mě kontrolovali na každém kroku. Já jsem nemohla vůbec chodit někam, kde bych si představila, že by se mě to mohlo líbit nebo zajímat. Já jsem tam měla tajného, který i v té rodině, kde jsem byla, jim mluvil do duše, aby mě hlídali. A já jsem to celkem chápala, protože Novosibirskénkrát bylo uzavřené město a já jsem tam byla snad jediná cizinka v té době. No a jelikož jak jsem přiletěla, to jsem z Moskvy letěla letadlem, tak mě oni vítali na nádraží jako nevěstu. No já jsem...
4: Ze západu, nevěstu ze západu.
3: Ano, ze západu, to bylo velmi důležité. No tak to mě samozřejmě velmi zarazilo. No pak jsem si uvědomila, že tam jsou jiné zvyky. V té době u nás... V roce 68 už pomalu kvetla volná láska a jezdilo se po Evropě a prostě se mladí lidé navštěvovali a nebyl to žádný problém, kdežto tam už vlastně tím, že já jsem tam jela sama.
4: Jste stvrdila v podstatě ano, jako závazek.
3: Ano, to byl závazek, no tak já jsem si říkala, no tak já nebudu vykládat o tom, že jsem původně myslela, že to je přátelská návštěva. Tak
4: chcete to, máte to.
3: Já uvidím, ne, to ne. Chcete to, máte to, to ne. Tak jsem říkala já.
4: Ale byl to hrozný pocit, ne? Jako to překvapení, že najednou prostě si člověk nevyhodnotil ty tradice místní a naše. A vlastně tam vás to dohnalo, na tom nádrži jste si uvědomila, jak rozdílně na jednu věc se dá pohlížet.
3: No, jistě, protože u nás to všecko už v té době bylo rozvolněno, kdežto tam platilo jednak dané slovo a jednak už to, že dívka byla ochotná jet 6000 kilometrů někam k nějakému mladému muži, tak to hovořilo o tom, že ta dívka má asi k tomu muži velmi hluboký vztah.
4: Má zájem, vyrobím.
3: No, jistě. No, takže já jsem jaksi po 3-týdenním pobytu viděla plusy toho, že on byl naprosto jiný, než byli hoši tenkrát u nás. Já jsem neměla ráda Big Beat a iritovalo mě
4: Máničky.
3: Máničky, jasně, no. S dlouhými vlasy a ulepenými riflemi a prostě vůbec to oslovení vole, to mě absolutně nepřitahovalo.
4: Takže je to intelektuálně vyčpělé.
3: No, tak tam vlastně mě to připomnělo dobu, kdy byl mladý můj otec, což mě teda strašně přitahovalo. Protože oni se...
4: To byl vlastně ten vzor do vás.
3: No, tak
4: vzor
3: jistě,
4: toho muže, že jo?
3: Ano, protože oni se tam chovali k té ženě daleko s větší úctou, bych řekla. A vůbec tak opravdu už to, že tam... Ten muž, když chodil s nějakou dívkou, tak to nebylo jenom
4: flirt,
3: ale bylo to vážné už. No, takže tam jsem pochopila, že skutečně ten holk, ke kterému jsem jela, má kvality, které bych asi těžko u nás čekala, nebo hledala, nebo nacházela. No a tak jsme se domluvili, že si dáme ještě rok na rozmyšlenou. A já jsem odjela z Novosibirska s tím, že jsem nic neslibovala, ale udělala jsem velmi dobrý dojem, jak jsem pochopila. A oni říkali, že by si toho velmi vážili, kdybychom se dali dohromady. No a tam jsem se i seznámila už s lidmi, kteří by mi byli ochotní pomoct, kdybych tam chtěla žít, to znamená s lidmi na vysokých školách, kteří mě říkali, že bych tam mohla studovat a eventuálně potom pracovat. Takže já jsem tam měla vlastně tu budoucnost už zajištěnou.
4: Ale to pochopitelně potvrzuje dvě věci, Magdalenko. První, co to potvrzuje, je, že jste byla řádně vychovaná, že jste se uměla takzvaně chovat, nebo nebyla jste pomatená těma západníma vlivama. Protože když si vás ta rodina uměla představit vedle svého syna v tom prostředí, kde prostě se ctily ty staré zásady, tak asi to je jedno vypovídající a druhý,

0: trápilo. A já jsem, jak říkáte, já jsem měla výchovu z první republiky, protože můj otec, když absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, tak to prostě byla elita. A oni to dovedli ohodnotit a já jsem se uměla chovat na nejvyšších místech tak, jako kdybych vlastně reprezentovala náš národ. A toho oni si dovedli vážit.
1: Je to taková malá otázka. Bylo to vlastně v soukolí toho 68. v soukolí toho dění, kdy vlastně Rusko nazíralo, nebo Sovětský svaz tenkrát nazíral na Československo jako na potenciálního zrádce, který vlastně připravoval intervenci západních vojsk. Nakonec to víme, že k tí došlo, že tanková brigáda amerických tankistů byla zachycena kousek od Karlových Varů, hráli si na to, že se spletli v mapách a tak dále. Čili tam to bylo velmi vyhroceno jako, a dalo se to považovat za takové až nepřátelské vůči Sovětům, jo? A vůči celému tomu socialistickému bloku, protože tam nešlo jenom o Sověty. Byly na toto téma nějaké, řeknu, otázky nebo nějaká stanoviska třeba vůči vám? Nebo?
0: Samozřejmě, já jsem si někdy připadala, že ani nemám splnomocnění na to, abych hovořila za naše lidi, ale já jsem hovořila tak, jak jsem byla naučená ze své rodiny a tenkrát já už jsem měla dobrý politický přehled a já jsem jim vysvětlovala, že u nás už ta propaganda byla na takové úrovni, že mladí lidé samozřejmě tomu podléhali a oni sami někdy třeba se ptali, jestli by si mohli sehnat rifle. No tak já jsem říkala, podívejte se, tak jako vaši kluci touží po riflích a děvčata touží po krásných věcech, tak to je věc, na kterou u nás tu mládež vlastně nachytali. Na ty západní spotřební zboží a slibování a svobody, o které vlastně nikdo neměl potuchy, co to vlastně svoboda je. A já jsem říkala, my jsme pořád hovořili o tom, že jsme národ Masarykův, ale nikdo vlastně toho Masaryka nečetl a nikdo neměl představu, jak vůbec ten náš národ vznikl a co všechno zatím bylo. A já jsem dělala propagandu českou takovou, že kdybych to, co jsem říkala v tom Novosibirsku, říkala v Šumperku nebo někde v Praze, tak si myslím, že by mě linčovali. Protože to v té době absolutně...
1: Se nenosilo.
0: A já jsem vždycky byla taková, bych řekla, staromilská. A já jsem četla úplně jiné knihy, než v té době četla u nás mládež. Já jsem četla...
1: Odkud jste přišla? Odkud jsi vylezla?
0: Já bych řekla, že já jsem v tom Novosibirsku nám udělala takovou úžasnou reklamu, že dovolím si říct, že někteří naši představitelé, kteří potom jezdili do Sovětského svazu, nebyli schopni absolutně takto něco skoncipovat nebo zdůvodnit nebo dát do souvislosti mezinárodních a tak dále. A hlavně argumentovat.
1: Mě teďko napadlo, že byste si určitě zasloužila nějaké státní vyznamenání. Ale ne s rukou vlastně zrádce.
0: Ne.
1: Víte co, tady se spousta lidí odměňovala Bůh ví za co. A vy a možná spousta jiných lidí takovouhle formou propagovala tu republiku a vlastně informovala o tom, co to Československo je jak, a ten národ, jaký má tradice, hodnoty a tak dále. A úplně v zapomenutí, jo, jako, že takových lidí, určitě jste nebyla sama, jo, ale že o těch ani pes neštěkne a pak tady

0: se vyznamenávají nějací bůh ví za co. Bohužel, no, tak to je. Ale vy se to nedělá zjištně, takže teď na to můžeme tak vzpomínat, že...
1: No, já jenom si vzpomínám, jak jsem jela do Moskvy, protože já, když jsem jela k rodičům, tak jsem vždycky musela se stavit na ambasádě v Moskvě na ulici Julia Fučíka a tam jsem dostala razítko, že český stát, Československo nemá nic proti tomu, abych překročila hranice, protože já už v té době jsem měla trvalý pobyt v Sovětském svazu, ale nikdy jsem neměla sovětskou státní příslušnost. No a tak já jsem jednou se zmínila, když se mě ptal pan velvyslanec, co budu dělat večer, tak jsem řekla, že jdu do divadla na Višněvskou, na Čočosan, což je jako opera Madame Butterfly, oni to tam nazývali Čočosan. A on říkal, no to je zajímavý, já už jsem tady 3 roky a ještě jsem nedostal lístek na Višněvskou. A já jsem říkal, no jo, no, tak já jsem stála 2 dny večer a čekala jsem před divadlem, jestli bude někdo vracet lístek. Já jsem říkal, to je jedinečná příležitost, jak se tam můžete dostat. No a pan velvyslanec mě opáčil, že to není jeho styl, aby on stál před divadlem a čekal, že mu někdo prodá lístek. Jsem říkal, no tak promiňte, ale v tom případě se nemůžete dostat i na jiné jaksi představení.
0: Kdyby podal požadavek, kdyby opravdu chtěl, tak asi jakoby no, se k tomu lístku dostal, že?
1: No tak, ale tady...
0: Do čestné lože možná.
1: Já chci říct, že on se nezajímal o to, jak se v tom Novosibirsku mám. Ale zajímal se, jak je to možné, že já se dostanu na Višněvskou a on ne, což teda bylo docela zajímavé.
0: No tak na pozadí bylo, jaké máte kontakty. No v podstatě tak. Asi. No víte? Tak. Možná, že takhle to bylo situované. Vrátíme se k tomu. Vy jste teda na rok odjela zpátky do Čech, do Československa. A rok jste si dopisovali pravděpodobně s budoucím manželem?
1: Ano.
0: On už se sem nedostal? On už sem nepřijel za vámi?
1: Ne, on už se sem nedostal a když to bylo velmi legrační, protože na kolej ty dopisy od něho mě dávala vrátná zásko a já se divím do dneška, že mě neskalpovali, protože to vyloženě byla provokace mezi tou korespondenci z Kanady a z Ameriky a z Francie a tak dále. Tam prostě dopis ze Sovětského svazu na moje jméno. No, ale tak já jsem obstála i v této zkoušce.
0: Jsi do rožku napsala CIA.
1: No, tak bylo to fakt zajímavé někdy.
0: A proto k Novosibirsku já mám nějaký trošku vztah, protože můj bratr tam studoval. Ale to už bylo Novosibirsk úplně jiný město. To bylo pochopitelně už po pádu berlínský zdi, po pádu železní opony. Takže už to nebylo město jenom asi strategického výzkumu. Už to město se otevřelo. Ale, takže vy jste po roce, jste se domluvili, že teda ano, svatba ano, a vy teda zvolila jste si kufříček a směr Novosibirsk.
1: Ano, směr Novosibirsk.
0: S tím, že jste věděla, že to je třeba na celý život.
1: Ano, samozřejmě.
0: To bylo, řeknu, vážné rozhodnutí.
1: To bylo kardinální rozhodnutí. No tak samozřejmě, že ze začátku měli obavy, protože tady nikdo vůbec si nedovedl představit, jak to na té Sibiři vypadá.
0: Sibiř, ano.
1: A naši legionáři samozřejmě šířili různé zkazky a příběhy, takže...
0: Vy jste vlastně na do gulagu, tak trochu.
1: No, tak
0: v očích některých.
1: No tak určitě a... v každém případě mým rodičům vyjadřovali upřímnou soustrast, že ta jejich dcera fakt jako se zbláznila, ale taková diagnóza neexistovala tenkrát. No a já jsem si to prostě vytrucovala, protože já jsem taková, mně to bylo jasné, že buď to, nebo nic. No, ale bohužel, jak jsem překročila hranice, tak mě sundali z vlaku v Čopu. i když jsem měla zaplombované svoje věci, já jsem tam vezla vlastně jako nevěsta veškeré svoje vybavení do domácnosti.
0: A výbavu.
1: Výbavu samozřejmě, a oni mě řekli, že musí si to všechno prověřit. No a tak mě tam zavřeli do domku pro repatriované. A tam to bylo dost kruté, protože mě v noci tam Maďaři chtěli vniknout oknem do toho domku. A já jsem tenkrát v tom čepu samozřejmě taky byla rarita. No naštěstí teda se mně nic nestalo a poté, co jsem absolvovala asi 3 pohovory, jak to se mnou vypadá, proč tam jedu a jestli mám opravdu upřímné úmysly a co mě k tomu vedlo.
0: Pardon, aby jenom ČOP byla vlastně hranice sovětská?
1: Ano.
0: Ale to byla Ukrajina.
1: Ano, to je první stanice vlastně po Černé nad Tisou.
0: Ano.
1: No a tak poté, co jsem už nevěděla si rady, tak jsem tam šla na výbor strany a řekla jsem jim, že jestli mě nepustí za manželem, protože oni mě nenechali ani telefonovat do Novosibirska, prostě žádný kontakt ani k rodičům telefonovat, já jsem byla v absolutním vzduchoprázdnu. Tak jsem jim řekla, že jestli se to okamžitě nevyřeší, takže prostě si budu stěžovat na velvyslanectví v Moskvě jako česká občanka, že na to mám právo. No tak oni potom teda mě dali s sebou ještě 10 rublů, protože já jsem tam prakticky v jídelně se stravovala a v těch neutěšených poměrech, které v tom ČOPu vládly, tak to opravdu, já bych řekla, že to byla pro mě křest té mojí lásky k tomu manželovi. To byl krutý křest, protože někdy jsem si říkala, že ti Maďaři by tam, kdyby se dostali dovnitř, tak to nechci to
0: říct. Tak se tam byla dlouho?
1: Já jsem tam byla 5 dní.
0: 5 dní
1: jsem byla zavřena.
0: 5 krutých dní.
1: Ano, 5 krutých dní a noci hlavně.
0: Mluvíme tady o vlídných, mírumilovných Ukrajincích?
1: No tak já nevím, jestli mezi těmi Maďary byli Ukrajinci, protože tam jsem hlavně slyšela teda maďarštinu, aha, což taky z těch Hanošovic, to jsem taky pochytila, že co to je. Takže když oni křičeli přes okno Seretlek, tak jsem věděla, že nemluví sprostě. Ale já chci říct, že potom, jak jsem jela do Novosibirska, tak oni zase do kupé mě dali ženu, která mě ještě celou dobu lustrovala až do Moskvy. Tam mě předala teda
0: do péče jiných.
1: Do péče jiných, ano. Já jsem z péče do péče, jak si byla předávaná. A když jsem přijela do toho Novosibirska, tak já jsem byla značně zničená nervově, protože já jsem to brala jako velké příkoří, protože oni mě rok lustrovali. Já jsem se vdávala v roce 70. A ačkoliv jsem byla vdaná za manžela, tak rok mě lustrovali a jsem se dostala do Novosibirska až v roce 71 v červnu.
0: Počkejte, to si musíme nějak poskládat. Kde jste se teda vdávala? Nebo teď
1: já jsem se vdávala v Šumperku.
0: Vy jste se brali na dálku?
1: Ne, manžel přijel v roce 70.
0: To jsem se právě ptal, jestli někdy tady potom byl, jste říkala, že ne. To jsme si nerozuměli.
1: Já jsem to pochopila tak, že...
0: Takže on přijel na svatbu sem.
1: On přijel na svatbu s matkou, ano. A svatba byla v roce 70.
0: Tatínka nepustili, protože to byla celá rodina a tak dál, takže ano, maminka mohla.
1: Ano.
0: Takže vy jste měli po svatbě.
1: Ano.
0: A vy jste jako vdaná musela projít ještě těmhle peripetiemi. Čili vy jste nebyla jako, že snad se tam vdáte. Vy už jste byla dávno manželka sovětského občana.
1: Ano. Já jsem byla tak dlouho lustrovaná, protože, jak říkám, že Novosibirsk to bylo vojenské město, bylo uzavřeno cizincům. No a potom, když teda jsem se dostala konečně na místo určení, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem se vzpamatovala z toho, co jsem...
0: A jak dlouho jsem cestovala?
1: No, tak z Moskvy to trvalo 2 dny a 2 noci, to jsem jela v Sibiriakem, vlakem. A...
0: No, vyjela jste z Čech, dejme tomu, a do Novosibirska jste dorazila třeba po týdnu nebo
1: no, tak
0: po dvou.
1: To jsem...
0: Týden se strávila v tom Čopu de facto.
1: No, no, tak to jsem tam přijela asi za 10 dní.
0: Totálně, totálně... Frustrovaná.
1: No tak nejenom to, ale to byla pro mě vlastně škola života, protože to byl křest ohněm.
0: To tam byl ten život in natura.
1: Ano, já jsem si tam uvědomila vlastně, že tak jako Američané si chránili svoje území a viděla jsem to v některých těch západních filmech, jak měli Italové problémy, když se chtěli dostat do Spojených států nebo jiné národnosti, jak je tam lustrovali, tak vlastně toto fungovalo i v Sovětském svazu.
0: Akorát se o tom nemluvilo to.
1: Jenom, že se o tom nemluvilo.
0: No.
1: No a tak já jsem pochopila, že vlastně oni to dělají správně, protože člověk musí být vždycky na všecko připraven a i když ta politika v 70. letech byla mírumilovná, tak vždycky jedna druhá strana čekala, kde jsou otevřená vrátka, aby se s těmi vrátky ten vlk dostal. Zkrátka.
0: Možná, kdybyste jela jenom do Moskvy, tak to asi nebylo tak hloubkový, nebo tak...
1: Určitě.
0: Ale to nebo svědský. No a dobře, takže jste se zpamatovala a měla jste volný nebo nějaký hlídaný pohyb po tom Novosibirsku? Kam jste se všude mohla dostat nebo jak jste se tam uplatnila? Asi v té akademické obci jste byla přijata?
1: No tak samozřejmě, že mě navrhli několikero možností, jak jsem mohla pokračovat v vysokoškolském studiu. Všemu mě řekli, že když jsem dělala češtinu, ruštinu, že to je absolutně... Bez budoucnosti jako cizinka nemůžu učit ruštinu a češtinu tenkrát tam jaksi nikdo neměl zájem. No takže já jsem změnila obor na francouzštinu, němčinu a měla jsem i nabídky, že bych mohla studovat v akademickém městečku matematickou lingvistiku, ale jelikož já jsem v matematice velmi nedokonalá, tak...
0: Jste na jazyky,
1: to ano, je... to by bylo jasné, že spíš jako...
0: Kolik tady vám bylo v tu dobu, Magdalenku?
1: No, tak já jsem měla 22.
0: 22-letý dívče se vydalo do světa s těmito peripetiemi. To vás dobře nastavilo. No a tak jste se dala na francouzštinu a němčinu. A vy jste se v ruštině učila francouzsky a německy.
1: Ano. A dělala jsem další zkoušky z latiny, samozřejmě, a dělala jsem zkoušky z politické ekonomie a z dějin komunistické to, strany Sovětského svazu a tak dále.
0: Dá se to vůbec naučit, jakoby... Protože to je výrazně těžší, že jo? Protože když vám v ruštině přednáší učivo francouzštiny, tak je to jazyk. To znamená, musíte si to jakoby výrazově, že jo, jako pochopit, nejde o to jako mluvit mechanicky, tam je potřeba tu řeč pochopit lingvisticky, výrazově, významově hlavně. To bylo přeci hrozně těžký, ne?
1: Ale tak per aspera ad astra, jak říkají latinici. Mně to strašně pomohlo. Já jsem vděčná za každou překážku, za každý karambol, za každou lekci, kterou jsem dostala, protože to byl úžasný start do života. To bylo úžasné, protože já za prvé já jsem neměla čas myslet na hlouposti a za druhé já jsem tam vlastně se jako dynamo nabíjela na celý život ve všech směrech. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale já jsem z toho čerpala potom dalších 40 let.
0: To je velice zvláštní moment, to, co říkáte, ale tam napadla jedna taková otázka, kterou jsem teda v bytě zapomněl, ale ona vypluje. Je to vlastně záležitost nové prostředí, noví lidé. Vy přicházíte, umíte rusky, velmi, zaplať pánbu, velmi dobře. Učíte se tu francouzštinu, němčinu na jaké úrovni? To znamená na úrovni takové, abyste ji mohla vyučovat?
1: Ano.
0: Čili...
1: Ano, tam se ta francouzština a němčina učila na té úrovni, že já bych mohla potom tlumočit. A my jsme seděli v kabinách a my jsme museli dělat přesně pauzy, tak jako ten francouzský herec na tom pásku. My jsme například prvním ročníku jsme měli
0: započet. Jako kdybyste dabovali, jo?
1: Ano, započet z Malého prince, Saint-Exupéryho, Gérard Philippe nám to tam samozřejmě četl a my jsme museli prezentovat naprosto perfektní výslovnost, perfektní intonaci, dělat ty pauzy tak, jako dělal on, nadechnout se tak, jako dělal on. A dokud jsme to neuměli, tak jsme se k tomu zápočtu nemohli absolutně dostavit. Takže já bych řekla, že já jsem byla tak vyškolena v té francouzštině, že já když jsem přijela potom sem a mluvila jsem francouzsky, tak oni si mysleli, že jsem francouzka.
0: Ta otázka se mi vrátila pochopitelně, to tak bývá někdy, ve světle toho, že teď ta moderní mládež, schválně říkám moderní, jo, má problém v obchodě při zaplacení, takže kvůli ním se dělají ty samoobslužné pokladny, protože jim dělá problém kontakt s živým člověkem. Je to stresuje, pochopitelně. Dneska ráno jsem poslouchal v rádiu, bylo téma, jak mladí mluví ve zkratkách. A jak rodiče to přijímají, protože to je nový směr. Ono už nestačí, že jako v těch SMS-kách píšou zkratky. Ono nestačí, že jako jazyk trpí tím, že na gramatiku skladbu slov a vůbec větnou skladbu všichni kašlou. Přeci to je obrovský kulturní úpadek. Co by ty dnešní mladí na vašem místě by se střelali do hlavy nebo do nohy, protože oni neustále běhají po těch psychologách, že? To je, když to takhle sleduju, jo? Na jedné straně dnešní 20letí a 25letí, teďko jeden sexuolog říkal, že mu přibývají lidé, mladí lidé, i vysokoškolsky vzdělaní, mu přibývají v ordinaci, že páry, který nemůžou počít, jo. Když jim dělají všechny vyšetření, tak zjistí, že oni nedělají tu základní záležitost, tu podstatnou věc, kterou by měli dělat, aby to dítě mohli mít, jo. Takže oni se seznámili na internetu, oni spolu žijou, bydlej, ale jak si spolu nemají intimní kontakt. A pak jdou k doktorovi, aby jim poradil, co mají dělat. Jako. Rozumíte, volná láska se kontrolí někam úplně jinam.
1: Ne, já to nebudu komentovat, tady prostě to se nedá, k tomu se vyjádřit, já jenom mohu lidi litovat. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem tam v Novosibirsku se naučila fantastickou věc. Já jsem tam měla samozřejmě několik konfliktů a když jednou jsem se strašně rozčilila, jak může být někdo tak nevzdělaný a může být tak vulgární a tak dále, tak mi jedna žena řekla, prosím tě, co si z toho děláš? Tak zpívej. No tak to mě úplně rozčililo do běla. A potom, když jsem nad tím uvažovala dlouze, tak jsem zjistila, že to je vlastně fantastická praxe, strategie buddhistická, protože tím, že člověk zpívá, tak začne hluboko dýchat. A tím, že se soustředíte na ten zpěv a na ten text, tak zapomenete na
0: to, co... Vám to hlavu, no.
1: Co no. A pak jsem zjistila, že vlastně takových věcí je víc, že tam, když se jezdilo někam autobusem, tak se muselo zpívat, když jsme jezdili s dětskama, protože když se zpívá, tak se zhluboka to dítě nadechuje a nesoustředí se na to, že je jim špatně od žaludku. Mm-hmm. A to byly další a další věci. Prostě já jsem se tam seznámila s různými směry, s různými těmi konfesemi a já jsem tam měla prostě takový diapozon kontaktu s lidmi, že já bych v životě v Evropě tady tyto zkušenosti neměla. Já jsem strašně vděčná, že v době, kdy všichni se odhodlali jet na západ, tak já jsem opravdu jela na tu Sibiř.
0: Když se někteří odhodlávali ke konzumnímu stylu života, tak vy jste šla úplně opačným směrem. Nádhera. No dobře, a tak jako pracovně jste tam docílila čeho?
1: No tak já jsem vystudovala, potom jsem byla požádána, abych učila na vysoké škole dopravní, tam jsem učila francouzštinu, němčinu, češtinu. Češtinu jsem učila hochy, kteří jezdili potom do České republiky na ty družební brigády. No a byla jsem v aspirantuře a měla jsem vlastně budoucnost nalajnovanou, nádhernou, kdy jsem mohla tam být vedoucí katedry cizích jazyků. Ovšem nějak se to zvrtlo v tom směru, že já jsem nemohla mít dítě a bylo mi jasné, že nemohu dokázat v té době, že to není z mé strany. A tak jsem se rozhodla po velmi, velmi těžkém rozhodování, že ukončím náš poměr s manželem a že se vrátím domů, protože já jsem chtěla dát mu možnost, aby to zkusil s jinou ženou a aby to dítě měla, aby byl šťastný. Protože já, když jsem odjížděla z Novosibirska, tak já jsem se chtěla rozvést a přitom jsem měla svého muže ráda, což je zase rarita, což já si říkám, že to asi málo kdo pochopí tady toto.
0: Tak říká se taková replika, Marie, kdyby jsi mě měla ráda, tak jsi mě nikdy nevzala. A vy jste šla druhou cestou, protože tě miluju, tak se s tebou rozvedu. No, ono to asi bylo trošku složitější, nebudem to tady pitvat, ale ten pobyt v Novosibirsku, tuším, že jste říkala, že to bylo 7 let.
1: Ano, 7 let.
0: Po 7 letech jste se rozhodla v podstatě natrvalo ukončit manželství, ukončit kariéru, velmi asi slibnou, protože, co si budeme povídat, jako západní, takřka západní občanka v prostředí Novosibirska, kam se v podstatě žádný cizinec nikdy nedostal, tak vás natolik prověřili, natolik jste se stala důvěryhodnou, že jste vlastně mohla tu kariéru očekávat a vzali vás vlastně do... Vy jste se integrovala úplně naplno, tak jak se teď moderně říká. Akorát v tom soukromém životě se to nepodařilo. Takže jste se vrátila do Čech, do Československa, pardon. Vrátila jste se do Československa a pak jste se nějak následně rozváděla, tuším.
1: Ano.
0: Bylo to tak nějak na dálku?
1: Ano. Za rok a půl jsme byli rozvedeni, protože manžel se nechtěl rozvést. On pořád čekal, že se vrátím a dokonce přijel potom s brigádou těch studentů do Šumperka a velmi, velmi mě přemlouval, ale já už jsem prostě byla rozhodnutá, to už nešlo.
0: Zraněné srdce velelo prostě to ukončit. No a takže neuspěl Ale ono to pak vlastně nebylo z vaší strany, že jo? Protože ne. Vy máte dceru.
1: Já mám dceru a...
0: Takže byl to takový nějaký omyl?
1: No, manžel měl potom dvě manželství a ani z jednoho manželství neměl dítě svoje.

0: Po 7 letech jste se vrátila. S tím, že jste se následně tedy s manželem rozvedli, vy jste tedy nastoupila akademickou kariéru v Československu. Povídejte, jak to bylo? No. Takhle, jak vás, nebo spíš, jak vás přijali jako z toho Ruska strašného, že? Tak jak vás přijali ty akademici, kteří ještě před pár lety v podstatě byli, že jo, v rámci 68. tak byli nabroušení proti těm Sovětům. Asi to nebylo jednoduché, ne?
1: Bylo to velmi těžké, protože za prvé já jsem měla ten handicap, že v těch letech, kdy tady lidé podepisovali různou spolupráci, tak já jsem tady toho byla ušetřena, čili já jsem měla čistý list a čisté svědomí. Za druhé, já jsem měla tu nevýhodu, že já jsem politicky byla daleko, bych řekla, vyspělejší. A já jsem někdy, když jsem argumentovala, tak jsem sklidila posměch, a jelikož se většinou tam jednalo o muže graduované, tak mi dávali najevo, abych laskavě se zařadila a nemyslela si vůbec, že něco bych mohla vědět lepšího než oni. Ono se mi to vlastně objevilo při zkoušce do aspirantury, kterou jsem musela dělat dvakrát z toho důvodu, že já jsem ty spisy, které tady byly v učebnicích, jenom lakonicky v několika frázích, tak já jsem to opravdu měla nastudované. A když jsem při první zkoušce do aspirantury z vědeckého, teda z marxistické filozofie, tak jsem jim citáty tam uváděla, tak oni mě řekli, že to není pravda. A já jsem jim dokonce říkala, z jakých období a po jakých sjezdech, co bylo vypuštěno, čím samozřejmě jsem si naběhala. No tak oni mě dokázali, že se musím připravit znovu, že teda za těchto okolností.
0: Takže jste vycházela z těch informací, které jste měla ze Sovětského svazu, ano. Kde to bylo asi hlubší, ano. Jakoby to ano. Zaměření. Tady o tom neměli ani páru, takže to, co neznali oni, to neexistovalo.
1: Ano, ano, protože já jsem tam dělala taky zkoušku do té aspirantury a ta zkouška trvala 3/4 hodiny a to opravdu bylo velmi rozsáhlé. No a tak po druhé, když jsem dělala tu zkoušku, tak už jsem říkala jenom to, co bylo v těch učebnicích a v těch skriptech, které napsali ti pánové, kteří mě zkoušeli, tak nakonec jsem to teda udělala. No a já jsem byla neoblíbená, protože já jsem se chovala úplně jinak než ostatní. Já jsem prostě se nesnažila dělat kariéru přes známosti nebo přes nějaké vtírání se do přízně a tak dále. Já jsem všechno dělala poctivě, což v té době nebylo in. A měla jsem vyhraněné názory, což už vůbec se nehodilo v té době. A na fakultě jsem měla takové postavení, že prakticky se mnou nikdo nebavil, kromě mého bývalého učitele ruštiny, který jaksi zneužil toho, že zkrátka dobře jsem ve slabé chvíli podlehla a s ním vlastně jsem měla potom dceru, o kterou se odmítl starat prostě to moje postavení na fakultě bylo naprosto nemožné, protože on byl předsedou stranické skupiny a já jsem byla jeho podřízená a já jsem musela snášet takové ústrky a takové prostě kritiky a tak dále, že já jsem potom nakonec se rozhodla, že se vrátím do Šumperka. Protože maminka měla druhý infarkt a už se mi nemohla pomoct starat o dceru, tak jsem tam pracovala 3 roky na gymnáziu a jelikož děkan nemohl sehnat na moje místo nikoho, protože já jsem učila 7 disciplín tenkrát na pedagogické fakultě, tak mě prosili, abych se vrátila, no tak jsem se vrátila a jakmile jsem si vyměnila byt a zase jsem pokračovala v aspirantuře, tak už jaksi se to chvílo ke konci a přišel rok 89 a musela jsem odejít z fakulty jako první. A důvod byl ten, že jsem měla vystudovaný 2 západní jazyky, ačkoliv jsem byla samoživitelka, tak mi bylo řečeno, že já se přece můžu ještě vdát. Zatímco ty ostatní chudáci, oni mají tu češtinu a tu ruštinu a tu výtvarku a tu hudebku a ten
0: tělocvik. Jako, máte větší ambice, jako jo, nebo jako
1: ne,
0: co, možnosti.
1: Že mám větší možnosti.
0: Jo.
1: No, a tak, takže to mě docela jako překvapilo od pana rektora, tady toto stanovisko, no ale tak...
0: Za jak dlouho vyhodili jeho?
1: Ne, nikdy ho nevyhodili, ne. Pan profesor Jařabe byl velmi hodnocený a vážený a je do dneška a si myslím, že bude mít určitě jednou pomník. No, takže... Já jsem potom byla požádána jednou firmou ze Švýcarska, abych šla učit do Švýcarska ruštinu, protože já jsem znala němčinu a francouzštinu na takové úrovni, že jsem mohla tu ruštinu ve francouzštině a v němčině vysvětlovat, což oni potřebovali. Jenomže oni chtěli bez dítěte, a to nepřipadalo v úvahu, takže já jsem potom šla na gymnázium v Olomouci, kde jsem pracovala až do důchodu. Učila jsem francouzštinu, němčinu, ruštinu, ty 3 jazyky.
0: Studenti, kteří měli to štěstí, že je paní profesorka Magdalenka mohla vyučovat, tak asi dostali dobré základy, ne? Od vás.
1: No tak já mám několik studentů v Evropské unii na různých postech a já bych řekla, že to, že jsme byli v Saint-Jean d'Angély na Evropském kulturním centru s těmito studenty a reprezentovali jsme vlastně Českou republiku v roce 92, tak to jsme odvedli velký kus práce.
0: Další důvod, aby na vás republika byla hrdá.
1: No, já nevím, já jsem to nedělala, proto aby byla republika hrdá. No potom ještě jsem taky jela do Bergama, protože anglická sekce tam měla družbu z Itálie. A
0: tam teď byla olympiáda, nebyla? Bergamo, že?
1: No, já jsem se osvědčila, jak si v tom Saint-Jean d'Angély, tak mě poslali ještě do Bergama. No, tak tam jsem taky, bych řekla, dobře obstála, protože ti Italové nemohli vůbec pochopit, jak je možné, že někdo zná několik jazyků, a tak prostě ten ředitel mě vodil po Bergamu, po promenádě a představoval mě různým svým známým a povídá, signora parla francese, ruso, tedesco. A teď chtěla, bych jim to předváděla v té jazyce, kada cvičená opice. Takže to jenom tak na okraji, že to bylo někdy velmi komické. No.
0: Pestrý život.
1: Opravdu.
0: Trochu asi smutný někdy, protože to partnerství v podstatě jste už pak moc nezažila. Vychovávala jste dceru. Dcera, pokud vím, tak se také povedla, jak se říká. Tak máte být na co hrdá. Rozhodně, když se podíváte za sebe, tak je tam obrovské vlastenectví, je tam obrovská píle a úsilí. A nebylo nic zadarmo.
1: Ale tak to, co není zadarmo, tak toho si člověk nejvíc váží.
0: To je pravda. A kdybyste na některý svůj úsek života chtěla poukázat, že jste asi byla v tu dobu nejšťastnější, tak to byl Novosibirsk?
1: Ano, určitě. Protože tam lidé měli srdce na dlani a tam jsem zažila takové přátelství, které už tady se nenosí. Takové nezištné, ryzí přátelství.
0: Opravdu. Období největšího zklamání?
1: Období největšího zklamání, když jsem se vrátila domů. Protože jestliže jsem zažívala různé peripetie, které byly těžké v Novosibirsku, tak to nebylo ve srovnání s tím, co jsem zažila potom na fakultě nic. A to, co jsem zažila u nás.
0: Mezi svými?
1: Mezi svými, ano.
0: Vrátila jste se do Smečky a Smečka vám to dala najevo. No, to se říká, že v akademickém světě jsou sami intelektuálně, očekával bych eticky a morálně vyspělí jedinci. U vás o tom nepochybuju, ale to vaše okolí bylo docela... Jo, když si představím, že tito lidé utvářeli ty další generace lidí, kteří prostě pracují v nějakých úrovních, které souvisí s vývojem nebo řízením státu, tak je mi z toho skoro divně.
1: Já jsem kdysi slyšela takovou moudrost, že ten, kdo má docenturu, tak už nemá čistý etický kodex.
0: Až tak?
1: No tak samozřejmě, že výjimky potvrzují pravidlo. Ale když člověk není konformní, tak nemůže počítat s tím, že půjde v té kariéře akademické dopředu.
0: Dneska je to možná ještě víc než tenkrát?
1: Daleko víc a dneska už člověk musí si dávat pozor i na ústa, protože pokud nejedete s tím hlavním proudem, tak jste okamžitě vyštipáni, vyobcováni z církve.
0: Církev akademická?
1: Ano, jistě. To já bych řekla, že se to rovná tomu, co dělal klérus v dobách jaksi největšího temna. Ano. Tak to vidím já.
0: Ano, když kdokoliv chtěl vzdělání, musel se podvolit kléru. A ten rozhodoval, jakou formou to vzdělání bude probíhat.
1: Ano, jistě.
0: No, to člověku až zamrazí, ale pořád se bavíme o tom, že lidé, kteří řídí tu společnost, budují ty, nebo řídí budování hodnot, možná by se dalo nazvat, prošli tímto a jsou tím ovlivněni. Dneska, když vidíme názory nebo slyšíme názory studentů, oni vždycky ty studenti byli náchylní a byli taky podle toho zneužívaní, že jo, k těm revoltám a k těm, vezměme si 68, vezměme si 89, vezměme si teď, prostě na cokoliv je potřeba je nastartovat, tak milion chvílek zvedne studenty a studenti ani neví, proč tam jdou, ale je to lepší, než být prostě ve škamnách. Někteří vědí, proč tam jdou, protože někteří už co by studenti, tak drželi tašku při zakládání panevropské unie, třeba tady nástupnickému poli Landsmannschaftu sudetoněmeckého. A posléze to podrž taškařství je vynesl až do vlády. No, Magdalenko, a kdybyste, teď otočíme list, my jsme se spolu bavili na téma filozofů. Jaký vy máte postoj k filozofům jako takovým? Je vůbec filozofie pro život potřebná?
1: Filozofie je potřebná k životu proto, aby se člověk naučil myslet. Protože pokud jdete do hloubky, tak začnete v tom, že vlastně oponujete různým těm teoriím a jdete na dřeň, tak si uvědomíte, že vlastně ti filozofové, každý měl v něčem pravdu. Ale tak jako máte před sebou mozaiku a ta mozaika se skládá z jednotlivých dílků, tak toto je filozofie a vy musíte dospět k celkovému obrazu. A proto, aby člověk dospěl k celkovému obrazu, tak musí mít nastaveny zásadně etické priority už od dětství. A proto, aby člověk pochopil, k čemu to všemu je, tak musí prožít život a teprve, bych řekla, ve třetí části toho života, v té závěrečné, pochopí, že jsou věci, které jsou nad filozofií. A to je lidskost, a to je spolupráce, a to je maximální, bych řekla, zduchovnění všeho, co člověk na svém životě má rád. A mít rád, to je taky strašně důležité, protože dneska lidé neumí mít opravdu rádi do hloubky.
0: Dostáváme se k zásadnímu tématu. To, co vtiskli rodiče vám výchovou, vás v podstatě připravilo na jakoukoliv situaci ve vašem životě, kterou jste potom následně zvládla. Co myslíte, že chybí současné generaci dětí a studentů? Na co by se měli babičky, dědečkové, případně rodiče, pokud chtějí být skutečnými rodiči, na co by se měli zaměřit? Kromě toho, že by měli mít ty své děti rádi, což bývá docela i problém někdy. Co byste jim doporučila? Co chybí těm mladým?
1: Těm mladým chybí umění překonávat překážky. A ty překážky musí být samozřejmě podle věku představovány tak, aby to dítě po té překážce vždycky získalo pocit, že bylo úspěšné.
0: Že
1: se mu to podařilo. A to je strašně těžké. To vlastně je ve výchově to nejtěžší. A člověk, jak se říká, musí to dítě umět potrestat s láskou. Pokud to dítě v tom trestu cítí lásku, tak ten trest přijme a posune ho to dál. Ale pokud ten rodič v tom trestu si kompenzuje nějaké svoje komplexy méněcenosti nebo nějaké neuspokojení toho dne nebo v práci nebo jakékoliv, tak to je strašně špatně. To je to nejhorší, co může být. A já, když jsem byla v Novosibirsku, tak jsem tam četla jednu buddhistickou pohádku, která se mi strašně líbila. No tak samozřejmě je to zase o těch třech princích, kteří měli ty problémy a ten nejmladší princ všechno to zvládl a ti dva bratři, když viděli, jak on je úspěšný, tak ho samozřejmě potom chtěli zabít a ten otec, když potom se řešilo, jaký bude trest pro ty dva prince, nejtěžší, no tak v evropských pohádkách se to řeší buď to, že jsou s dětí, nebo že je vyženou někam do nějakého lesa, nebo já nevím, na sežerání vlkům. A tam ten otec říkal, cituji, a vy budete vychovávat děti patriciů, což je největší trest, což je horší, než kdyby je poslal do lesa k vlku. Protože patriciští synkové jsou velmi rozmazlení a těžko zvládnutelní a když je má člověk vychovávat, tak to někdy opravdu nejde jenom o nervy, ale o život. Tak to se mi teda strašně líbilo.
0: Je to poučné. No, náš rozhovor se mohli zakončit doporučeními. Toto doporučení bylo pro rodiče versus děti. No, ale vy jste mě, když jsme se povídali, tak vy jste mě fascinovala vaším doporučením pro ženy, co nesmí a co musí dělat žena, která chce uspět jako manželka. Protože vy ještě navíc jste, vystudovaný psycholog, máte nějakou psychologii vystudovanou. No a mě to pochopitelně velice zaujalo. No a co potom muž, jo? Takže kdybychom mohli ještě tyhle ty dvě témata si dát, jako. Tak co by žena neměla rozhodně říkat muži, aby ho nestratila?
1: No tak žena především musí muže ctít, musí si ho vážit a nesmí ho zraňovat v žádném případě, protože muž je velmi křehká nádoba a velmi lehce se rozbije. A žena, pokud toho muže miluje, tak se k němu musí chovat daleko lépe než k nějakému nejdražšímu čínskému porcelánu.
0: Nevím, jestli je zrovna jako čínská porcelánová váza mi bude dobře, ale budíš. No a vy jste ještě mluvila, že musí být, jak byste charakterizovala takovou ženu? Byste mluvila, že kuchařka?
1: No tak já jsem proto, aby byly jasně stanoveny role, aby žena byla ženou a muž byl mužem, čili muž, když přijde domů, tak to tam má vonět jídlem a má tam být příjemné prostředí a žena má zapomenout na nějaké svoje trable a má nastavovat vlídnou a takovou laskavou tvář.
0: Plnou pochopení.
1: Pochopení, ano, tomu se říká empatie, ale to slovo už je tak dneska zprofanováno, že já se obávám ho používat.
0: A teď doporučení pro nás pro muže. Co očekává žena od toho muže, aby to fungovalo?
1: No tak zase...
0: Co nesmí nikdy muž říct a co by měl naopak?
1: No tak v prvé řadě nesmí té ženě dát najevo, že není hezká, že není žádoucí a měl by jí ctít jako člověka hodnotného na stejné úrovni, jako je sám. Neměl by jí dokazovat, že je hloupá nebo že něco neví. A zkrátka by měl mít k ní soucit jako k ženě, protože žena opravdu musí toho v životě dokázat daleko víc a mnohdy je za to ještě haněná a neoceňována. Tak nějak bych to řekla.
0: Tak málo stačí vám ženám?
1: No tak pokud je žena chytrá, tak to stačí. Pokud je hloupá, tak lituji toho muže, bohužel. Ale to je na výběru.
0: Ne, myslím teďka jako něco, že dáš od těch mužů očekává.
1: No tak bylo by dobré, kdyby ten muž se tu ženou postaral, kdyby v něm měla jistotu, kdyby to byla vlastně taková skála, kterou se může opřít. Protože každý člověk ve svém životě potřebuje nevědět, že všechno vždycky dobře dopadne, ale vědět, že ten druhý je při něm. Proto by žena nikdy neměla o muži hovořit negativně, nikde. A vždycky by si měla uvědomit, proč vlastně s tím mužem chtěla žít. Co jí vedlo k tomu, že si ho vybrala jako za muže. K tomu by se měla vracet.
0: Já si myslím, že chybí ta vzájemná úcta leckdy v tom partnerství. Já jsem byl v Petrohradě na jedné obchodní misi, tuším rok 1998. To byla velká bída. To bylo, že jo, Jelcin a to, co tam všechno nadrobil. Takže to byla obrovská bída. Ten v tom Petrohradě skoro všechen průmysl byl zavřený. A bylo tam dost draho. Jako pro toho, kdo nemá příjem, bylo jako draho. Takže třeba tenkrát byt s telefonem, tak poplatky asi 120 dolarů, tam všechno počítali na dolary. No ale příjem třeba takové servírky a recepční byl $80. Jasný deficit. A kde je to ostatní? Takže to, co my říkáme prostituce, tak byla taková běžná cesta k tomu vykompenzovat ten rozpočet. Já jsem tam zažil, když přišel normálně pár si sednout jako kdyby na večeři, s tím, že byli dohodlí, že když bude příležitost a bude to s někým, asi s kým ta paní si to umí představit, takže odejdou na pokoj, pán bude čekat dole. Asi nepředstavitelná věc pro řešení té situace třeba tady u nás, ale prostě tam asi nic jiného nezbývalo. I když každý má na výběr. Studentky pochopitelně chodili si přivydělávat tímto způsobem. Ale mě překvapila ta kulturnost těchto záležitostí. Jo. Zaprvé muži nikdy v té společnosti, když jsme seděli takhle s nima a bavili jsme se, nikdy tam nebylo takový to, co slýcháme leckdy jako tady od našich pánů třeba, no, ta moje babka,

0: A já jsem se ptal té barmanky, tam jako sledoval se barové židle, to. A ona říkala, no, asi řekli něco nevhodného. Já se tak říkal, no, jako, co nevhodného se dá říct prostitutkám v uvozovkách, jo? A ona říkala, to není prostituce, to je prostě způsob, má dáti dál v podstatě. Oni to nedělají, protože by nechtěli pracovat třeba jako brigádnice někde jinde. Oni prostě nemají tu příležitost. A toto je jediná šance. A pokud tohle to ještě existuje jako způsob obživy, tak to je ten posled, ta poslední cesta, ale i při ní zachovávejme kulturnost. Jo. Pak z těch pánů vypadlo, co tam řekli, u nás velmi často používaný obrat, ale ta děvčata prostě zahodila ten jasný kšeft, když to takhle řeknu, jakoby, a dala přednost nějaké elementární slušnosti. Takže tam v tom 98. roce jsem jako byl konfrontovaný a to už rozhodně ten Petrohrad jako velký město a bylo to dál než třeba tenkrát, že Vista byla v tom Novosibirsku. To znamená, asi to, k čemu vy jste tam přičichla, jak jste říkala, že jste se tam připadala jako v tom světě, když jste jako holčička nazírala na svého otce jako na mužský vzor, tak jste to tam najednou v tom reálu prožívala, protože v tu dobu tady ta společnost už byla tak zdementovaná tím západem, že jste to musela hledat sám. Čili jako rozumím všem těm věcem, když jste tady říkala, s velkým zájmem jsem vás poslouchal, já věřím, že i naši posluchači si ten rozhovor rádi poslechnou. Byla to velmi stručná a velice osekaná forma vašeho života, čím jste prošla, protože těch věcí asi byste tady mohla vyprávět obrovské množství. Mohli byste tady sedět možná týden. A kdybychom rozebírali některé detaily, tak asi by to bylo velice poučné. Ale já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou jste tady v podstatě ty věci říkala. Co byste chtěla říct lidem, kteří, dejme tomu, poslouchají naše vysílání, jsou to většinou lidé, kteří se vymykají tomu nějakému proudu hlavnímu. Jsou to buď národovci, jsou to lidé vlastenci, jsou to lidé, kteří jsou rusofilové nebo minimálně nejsou rusofobové. Nesouhlasí s agendami LGBT, nesouhlasí se spoustou ideologických nesmyslů, které dneska zahlcují ten svět a vlastně ho pokřivují do abnormality až kriminálních počinů, které se dekriminalizují, jakože to je v pořádku, prostě, že to je ten novej směr. Asi jako když přicházela volná láska, tak najednou bylo úplně běžné, že si někdo tamhle někde odskočil a ještě si o tom povídali, jaký to bylo super, jaké je hrdina, jak je to teďko bomba, že jo. Přitom víme, že intimita bez lásky je vražedná. Takže tohle ty věci, co byste vzkázala našim posluchačům do této těžké doby?
1: Aby šli k pramenům, protože teď je moderní stále se odvolávat na západ, na západní kulturu a my máme svou kulturu, my máme takové úžasné vzory v naší historii. My máme tak úžasnou literaturu. My jsme vlastně v určitých obdobích byli předvoj té kultury a toho nejcennějšího, co v člověku je. A my jsme na to zapomněli a já si myslím, že v tom je největší chyba. Že měli by lidé číst kvalitní knihy, měli by se vrátit k těm našim českým buditelům, mučedníkům,

0: spisovatelům a hlavně by měli být hrdí na to, že jsme sice malý národ, ale že jsme národ, který opravdu se nemá za co stydět, naopak. Ale my neumíme být hrdí na to, na co máme být hrdí.
1: Nějaká jména byste, těch, o kterých jste tady mluvila obecně, nějaká jména byste doporučila?
0: No tak jistě, že kdybychom šli do historie, tak začala bych Velkou Moravou. Z té doby se ovšem moc literatury samozřejmě nezachovalo. Samozřejmě bych šla přes Husa, přes Jeronyma Pražského ke Komenskému. Komenský je u nás zmiňovaný každou chvíli, ale nikdo ho nečetl, nikdo ho nestudoval. Já bych šla samozřejmě k Masarykovi. Já teď znovu pročítám hovory z TGM a říkám si, že toto je literatura, která by se měla probírat na gymnáziích a měly by se dělat diskuse na témata, která tam vlastně Masaryk zmiňuje. Potom bych chtěla se věnovat Patočkovi a chtěla bych se věnovat takovým spisovatelům jako já nevím, já bych tady musela vyjmenovat potom asi dva.
1: Ne, to jmenujte, aspoň takový ty žhavý, nebo ty zásadní.
0: No tak teď v současné době se absolutně opomíjejí spisovatelé 19. století. A tam se koncipoval vlastně to naše národní uvědomění. To znamená číst Vrchlického, číst Sládka, číst Němcovou. A to, co mě teda nejvíc mrzí, že obyčejně na škole, když se řekne Němcová, tak se hovoří o milencích Němcové, ale nehovoří se o tom, jaká to byla úžasná žena a co vlastně dokázala. Nemluví se o Krásnohorské, nemluví se o jiných. No. A co se týče jako té moderní literatury, tak mám určité pochybnosti, co se týče...
1: Máte nějakého takového autora?
0: No, já bych řekla, že to je především Milan Kundera. Já když jsem v roce 68 četla jeho Žert, tak ačkoliv všichni byli nadšeni, tak já jsem byla zhrzená, protože člověk, který se mstí svému příteli tím, že zneužije jeho manželku, a potom oni hovoří s takovým despektem, tak to pro mě není člověk, kterého bych si mohla vážit. A já si myslím, že když Milan Kundera napsal mnoho skvělých esejů a jeho další díla, co se týče hlediska filozofie, jsou velmi na vysoké úrovni, tak on si svým způsobem řešil svoje komplexy méněcenosti v této literatuře, on se vypsal a já takového autora prostě nemohu hodnotit a nemohu ho mít jako svůj vzor, ačkoliv se dává na školách Kundera jako vzor pro moderní českou literaturu. Pro mě je naprosto neskonalý příkop mezi Komenským a mezi Kunderou, oba dva začínají na K, ale to je prostě naprostý, to je nebe a dudy, prostě Komenský, který zažil v životě tak strašné pohromy a přesto napsal takové úžasné knihy a plné moudrosti a vlastně ukázal nám cestu, jak můžeme být nejlepším národem, tak Kundera vlastně ukázal, že my vlastně se můžeme babrat v těch našich problémech a vlastně ty problémy neřeší, ale ještě je, bych řekla, zveličuje.
1: No, to už v tu chvíli nemám ani odvahu se zeptat na jednoho dramatika, který proslul po celém světě, jako Václav Havel.
0: Všecko se pozná ve srovnání. A jak se říká, nám historie ukáže, kteří spisovatelé zůstanou a kteří propadnou propadliští dějin.
1: Ano, ano. Odvana je svěží vítr. No, to jste řekla hezky a diplomaticky, takže děkuji.
0: Prosím.
1: Zásadní jména padla. Já si myslím, že kdyby jenom to, co jste jmenovala, kdyby si začali lidé studovat, je nějaké dílo, na které se třeba teď rozpomenete, nějaké dílo, které byste považovala za zásadní odkaz národu? Mluvila jste o hovorech jako s TGM, ale něco dalšího, na co byste odkázala? Hele, tohleto by si vaše děti...
0: Ideje humanitní by si měli přečíst, českou otázku by si měli přečíst. A vůbec zevrubný životopis Masaryka, protože tak, jak nám je teď ten jeho životopis předváděn, tak to, tam jsou chyby, tam prostě jsou věci, které absolutně nejsou pravdivé. A...
1: Je to taková fabulace toho, aby to zapadalo do toho kontextu, kde ho chtějí mít.
0: Ano. Takže já říkám pořád, že musíme jít k pramenu a ne spoléhat se na učebnice nebo na různé ty výcuci nebo skripta, která se psaly v určitých dobách, kdy zase člověk musel se přizpůsobit tomu hlavnímu proudu.
1: Tak jo, já vás nebudu už týrat.
0: Já se strašně omlouvám, protože skutečně já nemohu mluvit o tom svém životě, aniž bych si to všecko nejítřila v sobě. A je to opravdu náročné.
1: Tak já se omlouvám, že jsem vás uvedl do nepohody, ale já věřím, že až dopijete čaj, takže to se bude všechno zpátky. Děkuju. Děkuju za váš čas, děkuju za sdílnost, za obrovské penzum moudra, které jste tady nadělila. A jenom se zeptám, chcete zůstat pod Magdalenkou nebo chcete uvést celé své jméno?
0: Ne, já bych je zůstala jenom pod tou Magdalenkou.
1: Dobře, dobře. Rád vám vyhovím. A děkujeme, děkujeme moc.
0: Prosím, ráda se stalo.
1: No, já si myslím, že co mělo zaznít, zaznělo. Já jsem opravdu byl rád, že jsme mohli takhle popovídat. No a nechť ta doporučení nebo náměty, které zazněly, nechť jsou nám nějakým způsobem ku pomoci, ať jsou k nám příznivě nakloněny všechny hvězdy, protože to budeme potřebovat a z tohoto rozhovoru si myslím, že se dá i načerpat. Je logické, že možná těch příběhů by tady mohlo zaznít ještě mnohem víc, třeba se mi povede se dostat k velmi zajímavým lidem. Slíbili jsme se ještě s Magdalenkou, že bychom možná se věnovali trošku třeba literatuře, některým oborům, aby jsme využili její erudici. No, proč ne? Proč ne? Takže za mě moc prýma, moc hezké záležitosti. Užili jsme si to. A já věřím, že i pro vás to bylo nějakým způsobem podnětné. No a že vám to způsobilo radost. Mě tedy rozhodně. A navíc víte co? Když je žena v letech, v těch moudrých letech a je šik, no tak má svoje čaro, jak říkají Slováci, a má svoje kouzlo. No a myslím si, že rozhodně Magdalenka jako dáma má charisma, velice silné charisma. Takže je to právě o nastavení, o vnitřním nastavení toho člověka, jak vlastně na celý ten svůj život, jak nahlíží, jak pohlíží a jak ho navnímává. To je, myslím si, úplně asi ze všeho to nejdůležitější. Co potom s tím jinak naděláte? Tak, no, budeme končit, přátelé. Čas se nám nachyluje, pomalučku, ale polehoučku se schyluje i dalšímu pořadu. Takže tady v sobotu 23. května, toho už víc nevymyslím, budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, opatrujte se a jak říká klasik, nebojíme se vlka nic a žijeme své životy naplno, aby jsme se jednou mohli takhle za sebe otočit a říct, jo, žil jsem správně, žil jsem dobře, vykonal jsem, co jsem měl vykonat a zůstalo za mnou dílo, za které se nemusím ale vůbec stydět. Od mikrofonu se teď tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Let se bát.
1: Krásný den vám všem, vážení přátelé a sledující paralelně. Dnes tu máme další vydání vašeho oblíbeného pořadu Trn, tentokrát 23. A já vítám ve studiu Martina Kollera. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Jak se směl vůbec teďko v těch následujících, nebo v těch minulých dnech?
2: Následujících nevím. Ne, no tak jako já bych řekl stále stejně, jak se může mít český důchodce, že?
1: Jo, takže byl jsi aspoň na chalupě a trošku posekal trávu.
2: No, posekal jsem trávu, jo? Přesně tak, ano, a zapomněl jsem nabíječku a tak dále. No,
1: užíváš ty krásné jarní dny?
2: No nevím, teď už tak krásné nejsou.
1: Je pravda, že nám zapršelo, ale zaplať pánbu za to, protože sucho je extrémní, ono to sice tak nevypadá. Já jsem nedávno dělal takovou glosu na to sucho, protože skutečně klesají hladiny podzemních vod. Je to velmi významný problém pro naší zemi, ale někteří psali, když venku prší, no jo, jenomže to, že venku teď chvilku prší, to nám naše hladiny dlouhodobě nespasí a stačí se jít podívat tamhle na Orlík, když člověk vidí, že vlastně Orlík už je tak jako z půlky vyschlý, že to je taková opravdu nádrž, neprší, poloprázdná.
2: Neprší, no uvidíme, čím to je, proč to je.
1: Někteří se taky zmiňují o tom, že by to mohlo být součástí určité, řekněme, geopolitické války, protože i to ovlivňování počasí se může určitě používat.
2: No, taky už jsme tu probírali kdysi.
1: Spoustě zemědělcům pomrzla budoucí úroda. Je to náhoda, není, nechci spekulovat, ale...
2: No, zase to podpoří Mercosur.
1: To je pravda, no, tak to bude tam z Jižní Ameriky, jestli no. Teda. No.
2: Sice na to nemáme, aby jsme to dováželi, ale proč si to nedovést, aby na tom někdo vydělával, že?
1: No. Pojďme teda, když už jsme začali tou domácí politikou, se podívat na tu kauzu toho Petra Pavla, který tak zuřivě se dožaduje toho, aby jel do Ankary. Přitom jeho pohled je vlastně úplně jiný než pohled vlády.
2: No.
1: Jo, no. Je dost diametrálně odlišný. No. To je taky jeden z důvodů, proč ho tam nikdo nechce, protože zase já je chápu, jako jo, aby tam prostě přišel a říkal něco úplně jiného, než tam budou říkat současní vládní představitelé a aby si tam podával ruku s Trumpem, o kterém mluvil, že je odpudivá bytost.
2: Já jsem skeptický k našemu členství v NATO a kdyby tam teda naše vláda nejela, nebo teda reprezentanti naší vlády nejeli, tak by udělali nejlépe, protože já tvrdím, že NATO je globální agresor a zločinecká organizace, kde nemáme co dělat. Od roku 1948 je to samá agrese, koloniální agrese, nevyprovokovaný útok na založený na lži, podvodu, komedii a tak dále a tak dále. Jedna válka za druhou.
1: Tak ono to je založeno na těch otočených principech, protože sice to měl být jenom obranný pakt, ono skutečně nikdy jako NATO neútočilo, ale NATO si vždycky vytvořilo nějaké takzvané obranné útočné aliance. To jsme viděli, ať už v Jugoslávii, nebo v Líbii a tak dále.
2: To můžeme začít prostě v roce 1948 a jsme u států NATO, že jo. Jsme ve Vietnamu, jsme v Malajzii, jsme v Alžíru. Samé koloniální války, Palestína, že jo, to je jedna sviňárna s prominutím za druhou, jedna agrese za druhou. Neexistuje, že by NATO, anebo teda členské státy NATO, spojené většinou do nějaké skupiny agresivní.
3: Přepojujeme na jiné studio Svobodnou
2: republiku.
1: No tak samozřejmě a máš pravdu, dobře. Tak.
2: Ano, a náš jaksi morální, duševní pygmej, ten k tomu má málo co říct, protože to víc nezvládne.
1: Ale to hádání se
2: tak,
1: a
2: to
1: vysvětlování si jinak, vždycky jak se mu to hodí, těch pravomocí prezidentských, tak to je opravdu jako v poslední době hodně teatrální a zajímavé je, že už v roce 2021, na konci tohoto roku, v jistém podcastu na YouTube Petr Kollář mluvil o pravomocích prezidenta úplně jinak. Pojďme si to poslechnout.
4: Pan prezident žije v jiné zemi v tuhle chvíli, politicky teda, a jestli mu Petr Fiala a tato vláda dovolí uplatňovat nadále prezidentský systém, který on si tady sám pro sebe stvořil, díky tomu, že tady byla slabá vláda, a že měl na své straně komunisty a i Okamuru, tak Potom teda začínám pochybovat o tom, že jsem volil správně. Já myslím, že se to nestane, že prostě je tady stále možnost, to není jako výhruška ani vydírání, ale je tady stále možnost uplatnit ten článek 66. Pokud by pan prezident si jaksi stále myslel, že on si může tady uplatňovat prezidentský systém. My jsme parlamentní demokracie, vláda je od toho, aby tedy vytvářela koncepce a naplňovala politiku, kterou přichází, tedy, kterou vstupuje do politiky. Parlament má kontrolovat a prezident v jistých momentech je součástí exekutivy, to znamená třeba článek 63 ústavy, kdy zastupuje stát navenek, jistě, takže by se s ním samozřejmě mělo počítat. Ale není to on, kdo to tedy má určovat. To, že třeba prezident podepisuje velvyslance jejich pověřovací listiny, jistě to je ten projev toho jeho fungování, že zastupuje stát navenek. A on je pravda, vysílá je jako zástupce hlavy státu k jiné hlavě státu. Ale znovu připomínám, my jsme parlamentní systém, ne prezidentský. Že to není pan prezident, kdo si má vybírat velvyslance. Není to pan prezident, který si má vybírat ministry. Pan prezident má respektovat ústavu a je to tady na premiérovi. Toho jmenuje, ano, prezident. Ale premiér si určuje, které lidi chce ve vládě a prezident to má přijmout.
1: Tak co na to říkáš?
2: No já k tomu řeknu jenom tolik, kdy Petr Kolář byl především teda komunistický nomenklaturní kádr jako hrom na Akademii věd a byl věrný straně do poslední chvíle ještě v roce 90, že jo, byl věrný a soudruh, takže to je, on se přesně k tomu Pavlovi hodí a k dalším soudruhům, kteří rázně otáčeli kabáty a něco o nějaké morálce a podobně ani neslyšeli. Podle mého názoru rozdíl je akorát v tom, že Kolář má patrně vyšší IQ a dokáže teda ve své hlavě zpracovávat jiné věci než služební předpisy.
1: Ale tam jasně říká, že premiér si rozhoduje o tom, jakého chce ministra a prezident ho má jmenovat.
2: Ano, jsme u Turka.
1: V případě Filipa Turka se jednoznačně jedná o porušení ústavy, protože Filip Turek není trestně stíhán. Filip Turek prostě tam nemá žádnej z pohledu práva škraloup a myslím si, že Petr Pavel ho jmenovat měl prostě. Co si myslíš o těch pravomocech?
2: No tak já myslím, že ty pravomoce by měly být dány poměrně přesně. Přesně vyjádřeny nějakou formou psanou, na kterou by bylo možné se odvolat. Ovšem, co můžeš čekat v této zemi, která není ani právní, ani demokratická?
1: On se ten Petr Kolář odvolával na ten 66.

0: šestý článek ústavy, která řeší tu situaci, když prezident nemůže vykonávat svůj úřad. Bylo to v době, kdy byl Miloš Zeman nemocen. Pamatujeme si tu situaci, někteří už po necelém měsíci, kdy byl na jednotce intenzivní péče, ho odepisovali a chtěli ho nahradit, odvolat.
1: Jo? A teď si vzpomeň.
0: S tím, že to byl jako závažný důvod, proč nemůže vykonávat svoji funkci. A teď si vzpomeň třeba na Václava Havla.
1: No, teď jsem ti to chtěl říct.
0: Kolik měsíců trávil, dokonce někde i v Rakousku, že jo, na klinikách, kvůli tomu svému tlustému střevu třeba, jo, nebo kvůli plicní rakovině a tak dále. Takže co tohle to mělo znamenat, jo? Tam se jim to najednou hodilo, teď se jim to zase nehodí. Tady je vidět prostě nejenom ten dvojí metr, ale i to, jak si to všechno roubujou přesně tak, jak se jim to přesně, ta lstivost, ta prolhanost. A jestli tohleto i jejich volič nevidí, tak pak máme fakt zásadní problém.
1: Já
0: protože
1: řekl,
0: to znamená, že těm lidem chybí jedna věc.
1: Mozek. Aspoň, když se podívej, někde jsem na, teda je to lhárna, pravda, číslo jedna ten seznam, ale tam tvrdili, že podle nějakého výzkumu podporuje Pavla asi 80% lidí. To skutečně 80% občanů nemá mozek. 80% občanů při podpory naše členství v NATO. To chtějí všichni válku, 80% blbců.
0: Tak nemůžeš vědět průzkumy, jo? Víme, jak se dělají průzkumy.
1: No dobře, ale kdyby je nafoukli o polovinu, tak by to bylo 40% blbců, co chtějí válku.
0: No tak já si myslím, že tady bude těch třeba zmanipulovaných 25 až 35%. Jo? To je možná ten elektorát těch opozičních stran. V
1: no to je elektorát především KDU, ČSL a ODS, že o Pirátech nemá cenu se vůbec bavit.
0: No KDU, ČSL má, já nevím, kolik procentíčko, 1,5, to spíš.
1: Ale vem si takový
0: ale
1: stan.
0: Ale jejich myšlenky to jsou.
1: Vem si stan, kdy to je v podstatě politická strana ukrajinského organizovaného zločinu. Jo. Ty jsi měl nějaké vyjádření k policejnímu prezidentovi, že teda já bych to doplnil s dovolením, protože najednou pan policejní prezident se probral, nevím z čeho, jestli teda z opileckého rauše, nebo z drog, nebo z toho, jak si zakrýval uči, uši a nos, a byl skorumpovaný, nevím teda, protože to, co předvedl za ty 4 roky, tak to nebyl policejní prezident policie ČR nebo našeho státu, ale policejní prezident Rakušáka, možná ještě tak svých zájmů, najednou vidí ukrajinský organizovaný zločin. On ho ty 4 roky neviděl. Za co tady bral vejplatu? Za co má ty generálské hvězdy? Za co bude brát tu úžasnou výsluhu? To on neví, co se tady děje, že se tady pašujou zbraně, to si nakonec zaregistroval i ty, že první zbraně se objevily už po začátku té války, v roce 22 zachytila je služebna Olomouc. On nevidí, že se tady perou miliardy, on nevidí, že se tady kšeftuje s drogama z Ukrajiny.
0: Asi se mu zamlžely brýle.
1: No jasně, ale čím? To je ta hlavní otázka. On nevidí, že tady jsou obrovské krádeže pohonných hmot, které jsou snad na úrovni té lumpárny lehkých topných olejů. Je zajímavý, že teda, jak teda Rakušák, tak jeho slavný policejní prezident vlastně na ty lehké topné oleje navazujou. Když to za lehkými topnými oleji taky smrděli lidovci.
0: Když jsme u toho Rakušana, já teda se nemůžu koukat na jeho vystoupení v poslanecké sněmovně, protože
1: já se na ně nemůžu koukat vůbec.
0: Mně to přijde úplně odporný, když vidím, jak člověk, který je namočený
1: ve všem
0: prakticky, hlavně i v dozimetru, tak tam káže, jak tahle ta vláda dělá tohle špatně, jak dělá tamhle to špatně. Co udělali oni, sakra? Nic
1: dobrýho, jo? Od roku 1990.
0: 400 miliard dluhu.
1: Ne, říkám, nic dobrýho od roku 1990, tedy lidovci neudělali. Pro mě jsou to všechno lidovci, ať to je KDU, ČSL, nebo KDU a ČSL, jak se spojovali, rozpojovali, pak vyrobili TOP 09, pak vyrobili STAN. To je všecko furt jedna lidovecká parta.
0: I ten nekontrolovaný příliv uprchlíků.
1: No to je přece práce pana policejního prezidenta.
0: Přesně tak.
1: To je jeho odpovědnost.
0: A kdo tady byl jeho nadřízený? Rakušan.
1: No samozřejmě. A teď tady budou něco žvanit, na něho se probrali. V Polsku je situace taková, že v Polsku je rozsáhlé hnutí Poláků, které mluví o zastavení banderizace Polska. No. Protože tam kvete korupce a ukrajinský organizovaný zločin. A u nás je to taky. A mlčí se o tom, a když to chce policie, nějaký policista, který dělá to, co má prosadit, tak ho umlčujou. To je hrůza.
0: Když jsme u té banderizace, nedávno jsem v jednom ze svých takových krátkých řezů, co dělám, upozorňoval na to, co udělali skauti o čarodějnicích v Ratíškovicích.
1: To je skauti?
0: No, já nevím, jací skauti, no, protože já mám takový pocit, že skaut dneska už asi ani není to, co jako si lidi myslí, že,
1: no to určitě
0: že
1: ne.
0: Je, jo.
1: To určitě ne.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale přátelé, to, že upalovali na ohni už několik let za sebou fotku Vladimíra Putina a dokonce i Kim Jong-una a tak dál, jo. Dobře, mají být nepolitičtí, tohle je proti jejich pravidlům,
1: tomu dodal.
0: Ale já to jenom dopovím. Ale co je daleko víc zarážející, je to, že hned první z desatera toho skauta je, že skaut je pravdomluvný a oni místo toho, aby se k tomu přiznali, aby vyvodili důsledky, aby prostě to komunikovali tak, že ano, šlo o nějaké pochybení, nějak se k tomu postavíme, tak smazali stopy, začali lstivě mlžit a najednou z té akce, která byla dáme sem Putina, všichni se s ním vyfotíme, pak ho zapálíme, pak se stala najednou jako akce, že náhodou někdo tam z davu si tam hodil nějakou fotku a nikdo vlastně o tom nic neví. Co to je, přátelé? Jako, podívejte se na tu reportáž. Jako, oba dva díly stojí za to, protože to, jak se k tomu postavili, to je neuvěřitelné.
1: Ano, máme dneska sfašizované skauty. Já bych připomněl jednu věc z historie. Stepan Bandera, nejhorší fašista v Evropě, horší než Hitler, odporná postava ze všech stran, zločinec, terorista, byl také skaut. Na Ukrajině byli skauti, když byla Ukrajina součástí teda částečně oblasti Polska. No a banderovci tam měli svoji skautskou organizaci a to už tehdy smrděla fašismem, takže vůbec se nemůžeme divit, že tady pálí fotky nějakého politika, který se jim nelíbí, přestože jsou údajně nepolitická organizace. A dodal bych jednu věc, a to říkali už němečtí antifašisti, kdo pálí knihy, já bych řekl i kdo pálí obrazy a fotky, bude zítra pálit lidi. Takže teď jsme v situaci, že my tady máme doslova fašistické skauty. Je zajímavé sledovat, já jsem si vytiskl z Wikipédie, to si může najít každý, je to česká Wikipédie o skautském hnutí. Slib z roku 1921 skautský, vemu si na to brejle, tady. Milovat vlast svou republiku československou a sloužit jí věrně v každé době, plnit jí povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské duši i tělem být hotov pomáhat bližnímu. Když se podíváte na současný skautský slib junáka českého skauta, tak tam ta republika vypadla. To je zajímavé. Ale za to tady píšou o té pravdě lásce, která totálně zkrachovala a smrdí teda tím ožeralým a nafetovaným havlem. Takže nám tady u skauty už nemáme teda naše, ty jsou nějací fašističtí, spolitizovaní. Pak se tady ohánějí tady ještě Bohem, nevím, proč jim někdo vnucuje pambíčka.
0: No, zatím myslím, ještě z části jsou tam integrovaní katolíci a tak. Ovlivňují to. Jo,
1: no a katolický je politika.
0: Ekumenický semináře pro skauty, tam ale. Pouštějí pan někdo proti Putinovi a debatují tam s nima. Jo, chodí tam třeba Šimon Pánek i tomu není co Člověka v tísni. Já si říkám, tohle to je to nepolitický?
1: Ne, skauti jsou prostě dneska politická, když vidíme, co teda vyvádějí fašistická organizace.
0: Je to jenom nástroj programování našich dětí?
1: Ano, zblbnutí, zhovadění, sexuálních úchylek.
0: Ale jsou tam děti od 5 let. A teď si představ, co si takový 5letý dítě pomyslí v momentě, kdy vidí na tom bohně pálit státníka jiného státu.
1: Mimochodem, ten stát je stále členskou zemí OSN a máme s ním diplomatické styky.
0: Přesně tak. Ale hlavně rozumíš, ten to bude Putin rovná se čarodějnici spálit. Ale neví, říkám, o tom nic nezná, žádný
1: zítra,
0: kontext.
1: Zítra nebudou pálit fotky, ale lidi. Prostě budou mít hakenkrajce na rukáve. Budou mít na rukáve hakenkrajce a budou bojovat za fašismus a za různé banderovce, Hitlery a podobně.
0: No ale čím víc jsem v této kauze šel dál, tak jsem zjistil, že kromě toho jejich nacifikování, jo, tak oni zároveň jsou už teď doslova prolezlí tou LGBTQ agendou, jo, tím genderismem.
1: Ano.
0: A podporují to, hlásí se k tomu, je tam i napojení na Aspen Institute.
1: Jak nepolitické.
0: A když jsem se podíval do toho jejich e-shopu, tak jsem zjistil, že taková ta skautská lilie, ta obyčejná klasická skautská lilie jako výšivka, ta tam je jedna, ale vedle ní je dalších 20 různých výšivek pestrobarevných typu transsexuál, bisexuál, pansexuál, lesbien, gay. Já si říkám, co to je tohleto? To je scout?
1: A teď si vem, že oni se odvolávají tady na Boha a církev. Já si nemůžu pomoct, ale Bible je přece jasně proti sexuálním úchylkám. A Bible pochází teda z židovského náboženství, že a tak dále. To se také vyjadřuje takto. No tak jako, kam se to dostali? Oni se ohánějí Bohem a zároveň jsou proti Bibli, nejsou to šašci, podvodníci, lháři.
0: Tady je vidět jenom
1: ten hnusný morální propad.
0: Ten princip té indoktrinace, jo? To vymývání mozku mladým lidem, hlavně ale dětem, protože jak jsem říkal, od 5 let. Jo?
1: Ano.
0: To jsou děti, které vůbec neznají kontext.
1: Jaký bude výsledek? Budou do nich cpát vakcíny, budou z nich dělat fašisty a pak je naženou jako kanonen futr do války. Jo, ještě mezi tím teda to propojí s nějakým multirasismem a podobně. Likvidace. No proto už tam taky není v tom slibu ta republika, že? Potřebují prostě ten dobytek podle Barnettů různých a podobně, že o tom můžeme taky někdy udělat nějaký pořad. Jak je to teda s tím mícháním ras, na to je zajímavá kniha, jsem si teda dneska toho přivez pomohl na vozej.
0: Já tady mám dneska taky se takhle zasypán knihami.
1: Výměna populace v Evropě. Není to teda od Tordenu, je to od Barnettu, ale velice doporučuji, aby to bylo jasné, co se tady děje. A součástí je i to oblbování, zhovadilost a indoktrinace a fašizace našeho skauta. Patrně nejenom našeho, se obávám.
0: Pojďme na další téma. Sjezd sudeto německého Landsmannschaftu.
1: Ano, to je téma s velkým T. To je ovšem asi složitá záležitost. Já bych řekl takhle. Když budu mluvit z hlediska svého a naší rodiny, já mám známý v Německu, na naše rodina taky. Měla nakonec táta se narodil v Ludwigshafenu, strejda taky. Takže naše rodina je jakýmsi, řekl bych, historickým prapůvodem Německa, přestože jaksi rodičové byli zásadní čeští vlastenci. Jo. Ale já dělím Němce na takzvané, jak se říkávalo v naší rodině, to znamená, když mluvím teda o tátovi, matce, tetě, to jsou všechno lidé, kteří se narodili před první světovou válkou, tak ta dělila Němce na dvě skupiny, nebo spíš na tři. První byli říští Němci, což byl ten klasický opravdu Němec, který byl pracovitý, slušný, vzdělaný a kulturní. To skutečně to bylo vedení Evropy. Někdo mi nemusí jako věřit, ale takto se na to prostě oni dívali a jsem to převzal. A takovéto Němce jsem taky znal. A ještě dneska potkáme většinou jich teda bohužel tak 60+ věkově a skutečně ti lidé nejsou špatní a Češi by se o nich mohli lecos i naučit. Potom to byli sudeťáci, o kterých teda se u nás v rodině říkali, že to nejsou žádní Němci. Jo, že to jsou špatní Němci a pak to byli Vídeňáci, jo, a tak dále. Takže já ty Němce dělím na Němce a sudeťáky. Sudeťáci, když teda to použiju v této formě téměř hanlivé, ale proč ne, dneska představuji asi 30 000 lidí. Z Československé republiky bylo po ukončení války odsunuto a tak dále. Zdůraznil bych, jak odešli Němci z takzvaných sudet, takzvaných. První skupina byli ti, kteří padli za svého Führera a vlast, ke kterému se radostně přihlásili mnozí už v roce 1936. Další byli ti, kteří zůstali v zajetí v zahraničí, ať už tedy v tehdejším Sovětském svazu nebo Spojených státech Velké Británii a už se nevrátili. Další byli ti, kteří uprchli před postupující Rudou armádou do náruče hlavně britské, tedy a částečně americké armády. A potom byli ti, kteří byli vyhnáni. Těch zas nebylo tak moc, kolem toho to ještě se, řekněme, šířej zmíním. No a pak byli ti, kteří byli odsunuti na základě rozhodnutí několika vítězných vlád. Jenom bych připomněl, že v roce 1942 britská vláda upozornila doktora Beneše, našeho prezidenta, aby příliš nerozlišoval otázku viny a neviny sudeckých Němců a vypakoval je všechny. To jen tak mezi náma. Takže sudeční Němci byli, většina z nich, asi 2,5 milionu bylo vysídleno. Zhruba ten další milion, to byly ty různé další možnosti. Nějací zemřeli. Těch 2,5 milionu zhruba bylo vysídleno civilizovaným způsobem, vlaky s lékaři, s potravinami, všechno. Dneska slyšíme, že byli téměř všichni vyhnáni, povražděni a tak dále. Není to pravda. Když bychom posoudili sudetoněmecké obyvatelstvo, máme tady další obrovský problém. Dodnes neexistuje odborná publikace, která by se zabývala odbojem takzvaných teda sudeckých Němců proti fašismu. Jediná kniha, která se skutečně dobře zabývá sudetoněmeckým, řekněme, nacionalismem, vlastně byla napsána v Polsku. Jmenuje se to Sudeční Němci, historie jednoho nacionalismu, tuším. Jo, já ji nemám teda, mám ji jenom naskenovanou kopii, protože je absolutně nedostupná, je nedostupná dokonce i v tom polském originále. Je to škoda, tu by měli mít v každé škole, aby se lidé poučili o realitě. To nepřátelství existovalo dlouhodobě u nás, se lže na téma, že vlastně před polovinou 19. století neexistovaly národy a tak dále. To je blbost. Ty existovaly už jaksi ve starověku. Velmi se rozlišovalo, kdo byl Řek a kdo nebyl Řek. Kdo byl Říman, kdo nebyl Říman, kdo byl Egypťan, kdo byl nějaký mořský národ a tak dále. To tež platilo i ve středověku. Vzpomíníme si na Jana Husa, který jasně mluvil negativně proti Němcům. Problém byl v tom, že Němci byli pozváni na české území českými krály. Bylo to z důvodu osídlení některých zemědělsky méně hodnotných oblastí a dále tedy z hlediska využití některých technologických a právních poznatků, kde byl teda ten takzvaný západ, to znamená Francie a Německo, když to řekneme přesně, počínaje Karlovou říší, která přebrala vlastně znalosti z starého Říma. Tak proto byli pozváni, nehledě na to, že více poddaných, více daní, více vojáků a tak dále, že. A už tehdy tedy vznikly rozpory. Ale největší rozpory vznikly poté, co zaprvé došlo k porážce českých stavů na Bílé hoře a vlastně tady došlo k ovládnutí zemí koruny české, to znamená Čechy, Morava, Slezsko. Už asi nemá cenu se bavit o Hlužici a tak dále. A nejen ovládnutí teda cizí šlechtou, nebo šlechtou, která zradila národ, a katolickou církví, protože Čechy byly do značné míry husitské. Takže tady vidíme tu spolupráci toho německého, řekněme, nacionalismu a katolické církve téměř od dopradávných.
0: Ale to už mělo řešit vlastně Vestfálský mír, ne? Tam to, ne,
1: ano, ten to řešil. Koho? No. Ano, koho země toho víra. Ovšem ten Vestfálský mír byl vyloženě protičeský, na to si přece stěžoval už Jan Amos Komenský, že nás hodili přes palubu. A nakonec symbolem této porážky a této okupace je ten slavný Mariánský sloup, který naprosto správně v roce 1918 bourali. A prvním vlasteneckým činem první vlastenecké vlády naší země by mělo být to, že ho zbourají opět. To je skutečně symbol nepřátelství, nenávisti a ovládání českých zemí cizáky a katolickou církví.
0: Co se týče toho sjezdu, který se má konat příští víkend v Brně, já teda si myslím, že jednoznačně by se k tomu měla současná vláda postavit tak, že by měla ten sjezd zrušit prostě. To je otázka naší národní cti.
1: No, to
0: ať si schůzujou, ale ať si schůzujou u nich. Jako to jim nikdo jako takhle nezakazuje si dělat nějaký sjezdy, ale proč v Brně, proč na našem území, proč ještě v takhle citlivý době?
1: No, to je provokace.
0: Zároveň tam jdou jako si popovídat ještě o něčem do Kounicových kolejí a tak dál. Teď tam vraždilo gestapo.
1: Moment, to pozor, to seš velmi slabě s tím gestapem. V Kounicových kolejích se prováděly popravy českých vlastenců, na které se chodili dívat německé rodinky, především Němky se svými dětmi. 3 marky stálo vstupné a tam se jako v divadle dívali na popravy českých vlastenců. Tak jestli o tomto se chtějí bavit, prosím, ale to předpokládám v programu nemají. Dnes oni křičí, že teda Brňáci vyhnali Němce a ubožáky a házeli kočárky do vody. Ale já naprosto chápu po to, co si tam dělali divadlo z poprav českých vlastenců, že Brňáci ty Němce hnali jak dobytek, hnali je zaslouženě. Problém je v tom, že ty nejhorší viníci určitě včas utekli.
0: Takže nějaké usměřování ano, ale ne tímto způsobem, že jo?
1: No, tak samozřejmě.
0: Zase ty šlechetný slova, jo? Usmíření. Ale v zápětí čteš v Mladý frontě, že Ben Posselt v tom rozhovoru říká, že neuznává Benešovy dekrety.
1: Jaké takže Benešovy dekrety? Žádné Benešovy dekrety
0: to neexistují. To jsou dekrety prezidenta republiky.
1: A vlády Československé republiky. Všechny ty dekrety podepisoval premiér, případně ministři nebo někteří z nich. Takže to nejsou žádné dekrety nějakého pana Beneše.
0: Přesně
1: to
0: tak.
1: Jsou základní dokumenty českého státního práva, do kterého nemá žádná banda fašistů a revanšistů nějakého Posselta co mluvit. A to jsme u základu problému. Proč se tento provokativní sjezd děje. Základem vlády nad koloniemi je jejich rozeštvávání. Německo se stalo kolonií v květnu 1949, kdy kancléř Adenauer podepsal, jak známo,
0: kancléřský akt.
1: Tak, kancléřský akt. A tím pádem se Německo stalo na 100 let americkou kolonií. My jsme se stali německou kolonií od roku 1990 na základě našich skvělých politiků typu Havla. Když si poslechnete diplomaty, kteří nastoupili v roce 1990 do Bonu, jak se tam s nima z německé strany jednalo, jak s onucemi, s jakým hulváctvím, tak byste se nestačili divit. Takže Německo především nebylo denacifikováno. To je první věc. Tam žádná denacifikace neproběhla. Tam popravili pár největších lumpů, pak Němci tryskem zlikvidovali trest smrti a pozavírané lumpy v průběhu několika let propustili a v Německu v podstatě vládla stejná banda, jako tam vládla za toho fousatého frajtra nejasného původu. Jo? Když to řeknu úplně natvrdo. Takže Německo nebylo denacifikováno. Díky tomu tam mohly přežívat takové bandy, jako je Sudetoněmecké krajanské sdružení neboli Sudetoněmecký Landsmannschaft. Na prvních jejich slezinách tam ještě poskakovali v uniformách, případně ověštění vyznamenáními z druhé světové války. Dneska už to nedělají, protože pochopili, že to není ono. Každopádně je to sdružení fašistické a revanšistické, ale jak jsem uvedl? Němců bylo vysídleno asi 2,5 milionu, další utekli, pomřeli a tak dále. A těhle sudeťáků je 30 tisíc, koho reprezentují.
0: No tak rozhodně ne zájmy Německa jako takového, proto si myslím, že by vůbec jsme měli jako rozlišovat mezi sudeťákama a Němcema, že jo? My potřebujeme mít dobrý vztahy i s Němci.
1: S každým.
0: Ale samozřejmě s každým, proto říkám i s Němci. Ale teďko v Německu vidíme, že tam je zásadní boj, protože jakmile tam AfD dostává víc procent, začínají si lidi uvědomovat, že ta migrační krize a to wir schaffen das a všechny ty snahy
1: ale to je taky práce globální lichvy.
0: O islamizaci.
1: Kdo podporoval Merkelovou? Sudetoněmecký Landsmannschaft.
0: Došlo to do takového bodu, kdy už to těm Němcům sakra dochází, proto volí AfD, která je protimigrační, mimo jiné, ale všimni si stejný vzorec, jo. Nejdřív z AFD dělali, že má napojení na Rusko, vy třeba poslanec Bystroň a tak dál, že jo, konec konců českého původu. A potom začali mluvit o tom, že jsou extrémisti. A když ani to nepomáhá, protože ten běžný Němec vidí, co se děje v ulicích Německa, tak najednou využili jinou taktiku teď před volbama a dělají z nich hrozbu pro budoucnost ekonomiky, že budou zavírány školy, jo, že nebudou uznávány maturity, když tam bude AfD, jo, že když AfD získá přístup k různým tajným dokumentům, například i ministerstva vnitra, Tak představ si to, nedávno poslanec Bundestagu, Stefan Fiedler,
1: policajt,
0: je to vysoký i policejní úředník, tak mluvil o tom, že se dostane AfD k moci, takže smaže všechna ta data. To jsou státní data. Tady nemá co mazat. Tady vidíš, jako co má tohle to znamenat. Jako.
1: Rozvrat státu.
0: No.
1: Totální rozvrat státu.
0: Tady je
1: státu.
0: Vidět, jak oni se sakra bojejí toho, že by náhodou jim někdo viděl pod pokličku. Jo? Ta německá SPD, CDU, to je...
1: No to jsou socialisti, křesťani a zelení.
0: A oni ztrácejí, ale ztrácejí tak strašně, že dokonce se začali bavit o tom, že ta 5% hranice, kterou tam vždycky měli, tak jako u nás, potřebná k tomu, aby se ta strana dostala do parlamentu, by měla být zrušena, aby se dal prostor i dalším a dalším stranám, jo? Aby to bylo demokratičtější. To jsou keci tohle. To udělali jenom proto, aby zase jim vycházela ta volební matematika. Jo? Aby prostě ta AfD nedostala, já nevím, 40%, ale aby se část těch procent rozmělnila mezi tisíce malých stran, který se pak nedokážou v tom parlamentu dohodnout. Jo. Takže oni, když už vědí, že už to nemůžou zmanipulovat z jedné strany, tak se snaží tlačit z té druhé strany. To je úplně extrémní.
1: No jo, ono totiž takhle. Problém s těmi sudeťáky svým způsobem není německý. Protože celý ten konflikt mezi Čechy a takzvanými sudeckými Němci, já nemůžu označit za české Němce, protože český Němec jsem v podstatě já. Uh-huh. Díky svému původu, jako třeba Tyrš, že jo, Figner a další budovatelé měli české předky, takže nemůžeme je nazvat českými Němci, jak se někdo snaží, to jsou skutečně sudeťáci v tom nejhorším slova smyslu, ale pozor. On ten největší konflikt dlouhodobý nebyl mezi, řekněme, Čechy a říšskými Němci, to znamená Němci jako takovými, Berlín a tak dále. Ten konflikt byl mezi Čechy a rakouskými Němci. To je alfa omega problému. Takže dokonce jeden autor, já nevím, jestli jsem si tu knížku přines sebou. Jo, tady je to. Češi a Slováci, jejich sousedé, Milan Hybl. Tam je docela dost taky zajímavých informací, ale hlavně se tam objevuje názor, teď si nepamatuju přesně koho, omlouvám se, ale že vlastně ty sudeťáci jsou austrosudeťáci. Protože ten konflikt nebyl mezi Čechy a Němci obecně, ale Čechy a rakouskými Němci. Sice Rakousko je východní marka Bavorska, ale dlouhodobě už ne, to jaksi se tváří samostatně. Ale důležité je, že tam ten konflikt byl postaven takto, to byl vlastně hlavně teda konflikt Vídně, teda řekněme si to na rovinu. Ale docházelo potom k situaci v českých zemích, kdy třeba čeští zaměstnanci byli vyhazováni z práce, když nedávali svoje děti do německých škol, to znamená jasná germanizace, bavím se o 19. století. Čeští zaměstnanci nesměli třeba ve Škodovce, mimochodem, která je uváděna jako česká firma, zlatý oči, když tam Čech promluvil česky, dostal pokutu. Byli vyhazováni Češi z práce nakladně, když nedali děti do německých škol. Takže tady máme tu germanizaci. Naprosto pitomou, teda bych dodal, protože kdyby tomu nechali čas, tak samozřejmě ty děti byly bilinguální. Jo, mluvili by česky i německy. Ne, oni to prostě lámali typicky fašistickým pangermánským způsobem přes koleno. Jo, a tendence je tady stále prostě ty Čechy zlikvidovat. Jo. Dodal bych tomu ještě další věci. Když teda mluvili o tom, jak teda byli vyháněni, když oni se mohli do toho Československa vrátit. Mohli si přece zažádat o emigraci ze Spolkové republiky Německo do Československa, užít si tady socialistického ráje. Mohli tady budovat. Neudělal to nikdo. Problém je v tom, že tady byli samozřejmě ti odbojáři, které jsem teda vynechal. Ono jich nebylo moc, ono jich bylo pár desítek tisíc maximálně, ale mnoho jich nepřežilo, protože první, kdo odnesl teda ten fašismus, který dneska reprezentují právě ti poslťáci, tak to byli němečtí antifašisté a byli to teda většinou komunisté a sociální demokrati. Možná, že to je ten důvod, proč se vlastně tím nikdo nezabýval, protože to je nesprávné, to jsou ti nesprávní bojovníci proti fašismu. Správní jsou teda ti bojovníci proti fašismu, teda ti poseltovci, přestože nic takového nejsou. Jo, to je vyložená ostuda, hamba. V Německu, co já jsem informován, takové publikace existují, tam existuje sebereflexe Němců, ale to u nás neslyšíš. U nás se ten odboj proti fašismu moc nenosí. Vyšla ta knížka, co jsem ukazoval, pak vyšly dvě takové knížky vzpomínek. Německých antifašistů nebo vzpomínky na německé antifašisty.

0: Na Henleinovce, že jo?
1: Ne, Sudeťáci byli Henleinovci, to není žádné napojení.
0: No, ne, jasně, nemyslím jako to historické propojení, protože z toho vycházeli, že jo? Konrád Henlein, ten s tím
1: ale
0: začal.
1: Ale Konrád Henlein s ničím nezačal. Konrád Henlein se jenom chytil Hitlera se starého pan Germanismu.
0: Já myslím s těma záležitostma týkajícíma se našeho pohraničí.
1: A to bylo jenom řízené z Německa, ale v podstatě ten základ byl v Rakousku. Ty Sudety se přece postavili v roce 1918 na ozbrojený odpor proti Československé republice a vem si, že Liberec chtěl být připojený k Rakousku. Úplná blbost. Nakonec Německo jako takové až do nástupu Hitlera tyhle tendence nepodporovalo. Další, co bychom teda mohli si připomenout, církevní podporu tohodle fašismu. Oni se opírají o katolickou církev a to se opírali teda už za doby Rakouska. Katolická církev podporovala jednoznačně pangermanismus a za celou dobu druhé světové války vedení katolické církve nikdy jasně neodsoudilo nacismus. Nacismus, fašismus, banderismus, nic. Naopak, v podstatě je podporovalo a po válce pomáhalo útěkům fašistických zločinců do zahraničí Latinské Ameriky a do Španělska. Takže fašismus navíc výrazně, ale výrazně smrdí katolickou církví. To je další, co je třeba si připomenout. A zmínil bych se ještě o tom, jak jsem uváděl. Je tady velmi silná propaganda toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, zatímco o ostatních se moc nemluví názorech, o těch se nedozvídáme. Stačí se podívat na takového Mitrofanova. Já myslím, že on je šéfeřník. Jo, to je sovětský občan původně, který se díky svému komunistickému zápalu a práci v Komsomolu, možná i členství v komunistické straně, dostal na protekční místo námořníka, který jezdil do té západní ciziny. Potom někde se skočil z lodě. No a nakonec se usalašil v Československu, nebo teda přesně řečeno v České republice. No a stal se tady jednou z předních osob, které v médiích štvou proti Rusku a dřívějšímu Sovětskému svazu. On, který byl teda rudý námořník. To jen tak mezi námi. Já jsem právě viděl, jak rudý námořník Mitrofanov tam plakal v jednom článku na Seznamu, kde jinde, nad těmi ubohými Němci a těmi dětičkami. Ne lidickými dětičkami, ale těmi brněnskými dětičkami, které se předtím chodili dívat na ty popravy. Tak plakal prostě na tou českou surovostí. A tak jsem si říkal, co je to za člověka. Utekl ze své země místo, aby teda proti tomu komunismu bojoval, jako tchoř. A nalezl do naší země a tady umí akorát lhát a vytvářet propagandu a nenávist a podporovat fašisty a sudeťáky, ukrajinské banderovce a podobně. To je pan Mitrofanov, nebo soudruh Mitrofanov, jak býval. Na takovéto typy, které utečou a místo, aby bojovali teda ve své zemi za tu demokracii, kterou se ohání, pronesl svého času jeden z reprezentantů polské solidarity, nějaký Zigmund, výrazně vulgární a výrazně pravdivou větu. Nikdo nemá právo utíkat z místa, kde nasral. Je to hrubé, ale je to přesně sednoucí. Mitrofanov měl zůstat v Sovětském svazu a tam bojovat proti leninismu a ne utéct jako tchoř a tady zasmraďovat naše média.
0: Když se člověk podívá na vystoupení opozice k tomuto tématu, jo, v parlamentu, tak se nestačí divit. Ta obhajoba těch sudeťáků.
1: To je tak blbýho něco.
0: To jde tak proti našim národním zájmům, že si říkáš, to snad není možný. To je, ale takhle otevřeně. Ale ono to je možná dobře, aspoň se odkopali. Aspoň přesně tady jasně vidíme a spousta dalších lidí, kteří doteďka si mysleli, že oni hájí ty české zájmy, tak aspoň vidí. Vidí prostě, jak tam brání zuřivě sudetoněmecký landsmanšaft.
1: Všemi možnými okecávacími způsoby, lhaním, překrucováním reality a tak dále. Já jenom k té katolické církvi. Úloha katolické církve v epoše fašismu. Toto je původní vydání, to novější vypadá podstatně líp. Je to dobré, není to úplné, bohužel to tam jaksi poměrně...

0: Dost opomíjí teda otázku katolické církve, která podporovala ve své formě ukrajinský banderismus. Dobrá kniha Benešovy dekrety, takzvané sborník textů, vydalo to Centrum pro ekonomii a politiku, v podstatě angažují Pavlíček, Dejmek a hlavně Jiří Weigl, předmluva Václava Klause. Velmi dobře rozebráno. Výborná knížka, malinká, protože vyšla jako samizdat, Dalibor Plichta, Nesmířenost a nesmířitelnost německé politiky. Vřele doporučuju. Podobná kniha. Václav Kvasnička, Nepolepšitelní, od Henleina k Neubauerovi. Opět vřele doporučuju. Pak tady máme řadu a řadu knížek, to bych musel mít vozík, které popisují německé zločiny v naší zemi, počínaje tím, že tedy okupanti chtěli vyhladit značnou část našich obyvatel, zbytek tedy vystěhovat, kromě teda těch, které dokázali zlikvidovat buď teda v pracovních nebo koncentračních táborech a tak dále. Tady jsem třeba vytáhl jednu méně známou, Paměť není na prodej, hrst vzpomínek na okupaci a osvobození. Jinak bych dodal další věc. To už jsme tady měli. Ekofašismus, jeden z produktů fašismu. Ten nám tady cpou neustále z Bruselu. Tady vidíme, že Brusel není nic jiného než fašistická organizace řízená německými fašisty. Ale nejkrásnější jsou, opět připomínám, Emil Hruška, Sudeto německé kapitoly. Tady je krásný rozbor sudeťáctví a hlavně to tam popisuje vlastně morálního a fyzického vůdce Waltra Branda. Už jsem se o něm taky zmiňoval, jeden z předních reprezentantů sudeto německého hnutí. Původně zapálený nacista, který šturmoval místo okopů nepřítele na východní frontě zadnice kluků z Hitlerjugend a poté skončil v koncentráku. No a následně tedy po válce vykřikoval, že to byl jeho způsob odboje proti nacismu. No a to je vlastně duchovní a fyzický vůdce Berta Posselta. Oba patří do té skupiny sexuálně orientované. Jo, Posselt to nechce moc přiznávat, ale je to tak. Co se týče těch starších dob, tak já jsem tady svého času ukazoval knihu od Opočenského. Konec monarchie rakousko-uherské. Taková tlustá kniha je úžasná. Tam je přesně vidět ten rozpad toho Němci řízeného Rakousko-Uherska, Němci a Maďary, pardon. Ale další zajímavá kniha, kde se toto opět objevuje, když ne tak ostře, Tomáš Jiránek, Život v armádě a s armádou v 19. století. Takže to popisuje poměry v rakousko-uherské armádě, jak teda na tom byli Češi a nebyli a jak se museli odnárodňovat jako maršál Radecký, což nebylo nic jiného než špinavý žoldák, který si změnil jméno. No a ještě jako poslední bych tady dal jednu knížku zajímavou z nakladatelství Naše vojsko. Napsal to německý autor Jochen Mička. Útočné války současného Německa. To přesně ukazuje, jak to Německo v současnosti už se radostně fašizuje a začalo to kdy? V 90. letech agresí NATO a EU proti Jugoslávii. Tam se výrazně angažovalo Německo a Němci následně i změnili svoje zákony, které jim zakazovaly vojenskou činnost zahraničí. To je jenom zajímavost. Takže Německo vesele pochoduje k tomu novému fašismu a patrně teda k nové porážce.
1: I Francouzi a Britové, to je celý prostě jeden takový celek,
0: dobře, ale
1: který šturmuje proti Rusku. Že?
0: Francouzi a Britové neměli zákon, který by omezoval jejich působení vojenské v zahraničí. To byly vždycky koloniální státy. Zatímco Německo s kolonialismem skončilo v roce 1918, kdy prohrál leto Forbeck, u koho teda kapituloval v Africe. Takže to je velký rozdíl. A Němci dlouhodobě se teda snažili vytvářet aspoň zdání jakési neagresivní a nefašistické politiky. Dneska to máme zpátky. Mimochodem, Německo se chystá vytvářet tankovou brigádu v Litvě. Co tam dělá? Jsme u toho.
1: Nejvyšší čas, aby byly v Německu volby. Já myslím, že pak by se tam...
0: No, vidíme.
1: Že tam dojde k určitým změnám.
0: Doufejme. Doufejme, že k pozitivním změnám, ne, že tam nabude ještě
1: ale,
0: větší tempo.
1: Když jsme teda ještě u té Evropy, jo. Já jsem slyšel výstupy z nedávného setkání kapitánů průmyslu. Ta deindustrializace, řízená evropská díky zelené politice a díky emisním povolenkám, ta opravdu likviduje evropský průmysl. Oni se tam zmiňovali o tom, že jestliže do konce roku se s tím něco neudělá a jestli se najede i na ty ETS 2 a tak dále, že prostě spousta našeho českého průmyslu skončí. Prostě skončej, zkrachujou, už teďko jedou z rezerv, mají to všechno opravdu natěsno, musí dávat menší marže na svoje výrobky. Je to de facto likvidace průmyslu v Evropě, protože to se netýká jenom České republiky, to je na tom samozřejmě hůř, protože je navázaná na ty západní země, ale jak tohle to může dopadnout? Tak
0: to je plán?
1: Dopadne to, jestli to takhle půjde dál a jestli něco neuděláme, no tak to dopadne tak, že Evropa bude bez průmyslu.
0: Bez zemědělství, hurá Mercosur.
1: Bez zdrojů, bez ropy, bez plynu.
0: Ale budeme zelený.
1: Teďko, jak by to teda oni mohli vyřešit? Buď by mohli přiznat, že teda totálně selhali, že jsou bez energií a přijít za Putinem a poprosit, aby otevřel kohoutky, protože v tuhle chvíli je ta severní cesta družby zavřená, jo, do toho švetu neteče nic, jo, takže jedna z největších německých rafinérek jede na poloviční výkon a navíc, kdyby tam mělo přijít něco jiného než ta Urals ropa, tak mají problém, protože musí přenastavit všechny technologie, což je taky finančně i časově náročný. A protože tahle ta rafinerka dělá hlavně kerosen, tak se jako Němci leta, začínají obávat, že asi bude po dovolených, asi se nebude ani lítat z jedné strany Německa na druhou.
0: To asi nikdo neřeší, ale hlavně nebude palivo pro bojové letouny.
1: No, tak ono nebude palivo asi obecně, no, ale to znamená, a to je zajímavý, že by teda měli říct těm svým občanům, jak to hodlají řešit, ale ono je ticho po pěšině. Ale ono je ticho po pěšině i na té ruské straně. Rusové se musí bavit tím, že oni hrají mrtvé brouky. Protože jinak by k tomu Rusové vydali nějaké prohlášení. A proto se nabízí jedna otázka, jestli náhodou ta pandemie hantaviru, která se tady
0: risky.
1: Jakoby objevila.
0: Jakoby.
1: Ale jestli to náhodou není takový pro ně dar z nebes, jestli to není vlastně jenom proto, aby mohli říct, tak my vás tady všechny zavřeme a vlastně nebudeme vůbec tu ropu potřebovat.
0: No a zapomněl si zase na ten úžasný biznis, jak nás zase budou rvát do toho očkování. Stříkačka Vojtěch, ten už musí být úplně spocenej.
1: Tak to víš, že takový primula, ten bude chtít na tom vydělat velký prachy, ale tak. Myslím si, že už jsme od toho prvního zážitku z té zkušenosti s tím minulým morem trošku poučenější a jak že tady kdo? Bude velký odpor.
0: Jak kdo?
1: Už teď je tady velký odpor proti národní očkovací strategii, už teď se to bude zase řešit na půdě parlamentu. Zástupci těch stran, kteří prohlašují, že COVID byl podvod a že se tam vlastně dostali kvůli tomu, že ten jejich názor na COVID je negativní.
0: Kdo?
1: SPD nebo někteří poslanci motoristů, někteří poslanci ANO. Jako je tam určitá síla, která by mohla tlačit proti schválení národní očkovací strategie.
0: A druhá strana ji podporuje celá.
1: Tak opozice ta by nejradši zapíchala všechny určitě. Jo? Protože ty v tom jako jeli asi nejvíc, protože celá ta akce, která se rozjela, tak ta byla hlavně pod vedením Fialy a toho, jak se jmenoval ten s tou tečkou na čele, Válek. Jo? Válek, no. Ale to znamená, že buď to lidem dojde, a já předpokládám, že tentokrát už lidem dojde, že nějaký hantavirus je nesmysl.
0: 50% blbců se v klidu opět nechá na očkovat.
1: No tak ať se nechají, no tak pak v
0: tom ale případě... Ale to jsme měli předtím.
1: No takhle dobře, takhle v tom případě se vyautujou sami, že jo, ale já si myslím, že tentokrát už to lidi pochopili. A důležitý je, jakým způsobem budou tlačit lidi, protože na jedné straně máš nějaký vlády, ale když ze strany společnosti není cítit odpor, no tak samozřejmě každý jde dál a pokračuje ve své agendě, ale jakmile je, tak já ti říkám, že se budeme bavit tím, jak zoufale se budou snažit tuto agendu hantavirus, tenhle ten sajop, tady aplikovat, že budeme se dozvídat už... Teď se dozvídáme všelijaký věci. Hele, to je vůbec zajímavý. Ta loď vyrazila od někač z Argentiny, jo? Pak se tam někde jako, jo, kolem Cap Verde chvíli motala, pak dorazila na to Tenerife. Dokonce stejný člověk, který srdceryvně vysílal na sociálních sítích z té lodi, jak jsou na tom zle a jak je to průšvih a jaký mají strach a že nikdo neví a nedovede si představit, co je to za hrůzu, tak střih, stejný člověk 3 roky předtím vysílal srdceryvný projevy podobného charakteru ohledně nějakých delfínů a jejich ochrany. Takže tady vidíš, že jako zase jo, jiní herci nebo stejní herci, jiná témata. Proto já třeba osobně radím všem, až uvidíte informace o hantaviru, nechte to normálně prostě proplout jedním uchem dovnitř, druhým ven a kašlete na to prostě. Je to další sajop. Dalším tématem je nedávný rozhovor Tuckera Carlsona s Juliou Mendel. Víš, kdo je Julia Mendel?
0: Viděl jsem to.
1: To byla jeho tajemnice, pardon, jeho... ne, Tuckera Carlsona, ne, pro boha, Zelenského, tajemnice.
0: Jo.
1: Jo, několik let.
0: Šňupajcího Alzáka.
1: No, mezi lety 2019 až 2021 a samozřejmě informace měla i o některých věcech po tomto roce. Hele, já jsem si některé ty věci z toho rozhovoru musel vypsat, protože koukat hodinu a půl na nějaký rozhovor v cizím jazyce může být pro někoho problematické, tak abych přiblížil aspoň ta zásadní tvrzení, nebo doufám, že to někdo tady přeloží, jo, určitě.
0: Já mám dojem, že to přeložený je, čo?
1: Ale jo, moment, vlastně ano, přátelé, když se na to podíváte na YouTube a podíváte se na to v prohlížečích, které to umožňují, jako třeba Chrome nebo Brave, tak tam jde nastavit čeština, český titulky. Takže když se na to podíváte ve Chromu a dáte si v nastavení toho videa české titulky, tak to tam máte v češtině. Ale pro vás, kteří máte málo času, tak já jenom pár takových těch důležitých věcí jsem si vypíchnul z toho. Říkala, že to asi si dovedeme všichni představit, že Zelenský hraje před kamerou jiného člověka, než jakým je v soukromí. Je to herec, komediant.
0: No vidíš, a teď si představ, že takovej Pavel dělá to sami, ani to není komediant. No.
1: Taky mu to jde trochu hůř, ale víš co, je to víc poznatelnější. Problémem Zelenskýho je, že on byl jakoby v úvozovkách dobrý komediant, on dokáže se vsítit do té role. Jo? Takže o to je to horší, jo? Protože on se učí to být jako charismatický, ale víme, jak to je. Že je emocionálně nekontrolovatelný, hysterický, bez empatie.
0: Typický komediant.
1: Jo. Vynikající herec, ale jeho slova jsou odtržená od reality.
0: Může by byl vynikající.
1: No, protože on to hraje, on to velmi dobře hraje.
0: Ale to zahraje, prosím tě, tamhle Kefalin z Vesnického
1: ale
0: divadla.
1: Ale dovedu si představit, že ta slova odtržená od reality spočívají hlavně v tom, že... A toho si všimni, že on vždycky jako slibuje něco oproti požadavkům, které je jasné, že ta druhá strana nebude chtít plnit.
0: No, vypadá takže, to dobrá.
1: Takže to vypadá šlechetně, víš, že řekneš, já třeba odstoupím, jo, určitě, spolehněte se, zavedeme zase tady volby, bude to zase všechno demokratický, chceme to všichni, ale pod podmínkou, že zlikvidujeme Rusko, třeba. Jo? Prostě nesmyslný požadavky. No, dále, cenzura, represe, jo. Hranice jsou nelegálně zavřený 4 roky, to víme, jo. Poslanec, který vyzval Zelenského k ukončení války, skončil do 3 dnů ve vězení a je tam teď stále
0: obviněn
1: z vlastizrady, jo. Případy vlastizrad se mnohonásobně zvýšily, protože jsou vlastně nástrojem té politické persekuce těch Zelenského protivníků. Frontu používá hlavně pro kritiky režimu. Kritizuješ, tak jdeš. Jo? A Potom mluvila taky o korupci, o těch schématech, jakým způsobem se perou špinavé peníze, ať už přes ministerstvo sociální politiky nebo přes ministerstvo energetiky.
0: A korupci dokonce, českých politiků neprobrala, předpokládám.
1: I ty miliony dolarů na černo v taškách z hotovosti a tak dále.
0: No tak máme politiky, jeden se jmenoval taška, druhý kufřík. Nemusíme chodit na Ukrajinu.
1: Potom také mluvila o těch dohodách, které se konaly v Istanbulu v roce 2022, že ta dohoda byla téměř hotová, že Zelensky souhlasil s odevzdáním Donbasu, ale potom přišel Boris Johnson a přesvědčil ho, že má pokračovat, protože bude mít větší vliv, bude mít slávu a bude mít prachy. A protože on potřebuje ty prachy, potřebuje to udržet, tak prostě pokračuje dál. A některý ty přímo citace, jo, ona říkala, že jednou doslova svým poradcům říkal, potřebuju Goebbelsovu propagandu, potřebuju tisíce mluvících hlav Goebbelsovy propagandy. Jo?
0: To logické.
1: On vlastně potřebuje být neustále tím diktátorem a potřebuje ten diktátorský režim, protože dokonce říkal, a to už používal prý nejčastěji větu, Ukrajina není připravena na demokracii a diktatura je pořádek.
0: No to v tom má teda pravdu, protože Ukrajina to je taková, aspoň teda západní Ukrajina, Halič to je taková evropská Afrika.
1: No, oni si prostě mysleli, že tam přišli navždy. Takže
0: ne, ale propagandu ale potřebuje každý to, jako že Lenský nic nevymyslel. Tu nás, teď jsme tu probírali Rudého námořníka Mitrofanova, že to je typický propagandistický lhář.
1: Hmm. No. Ale
0: že nejde na Ukrajinu.
1: Bylo by dobrý, kdyby třeba takový rozhovor slyšeli v České republice všichni. Já bych si docela rád třeba představil, že bychom měli jednou třeba veřejnoprávní zpravodajství, které by tento rozhovor třeba aspoň simultánně překládalo nebo ho dalo z titulky. Jako, to jsou přece sakra důležitý věci. Jo? A v Americe se o tom dozví téměř každý, v západní Evropě také spousta lidí, ale tady u nás
0: no, protože
1: nemít alternativy, tak o to nevíš.
0: Protože o ČT je přece známo, to vyhlásili už před lety Němci, že to je nejprolhanější televize v celé Evropě. Jako nic nového a co se týče Seznamu, tak ten ještě trumfne. Takže co může štít, jako u nás u nejprolhanější mass média, takhle těžko to samozřejmě porovnávat s tím zahraničím. Jo. Ale když se podíváme, co u nás ta mass média zamlčí a co obelžou, tak skutečně asi jsme hned za Ukrajinou, mně připadá. Tam je to asi absolutní. Jo. Ale já bych řekl, když i registruju, co je možné v Polsku, kde se jednoznačně staví proti banderizaci mnoho občanů, stále více. Takže jako i v Německu, řekněme, a tam je to teda těžký problém, že tam je teror proti vlastencům. Ale mně skutečně připadá, že Česká televize a Seznam jsou nejodpornější mediální hnojiště.
1: Nedá se koukat ani na tu nedělní debatu. Sice Moravce vystřídal Řezníček, ale je to stejná ostuda.
0: Ještě, že nemám televizi.
1: Nedávno jsem viděl velmi zajímavý rozhovor s Václavem Cílkem. On mluvil teda o Americe, o Fox News a o CNN, že když se podívá na Fox News, tak vidí úplně jiný příběh stejné události, než když se podívá na CNN, protože jedna je republikánská, jedna je demokratická. Tam se samozřejmě ale tu názorovostí nikdo netají, protože prostě tak to tam je. Ta televize je jasně pro nějaký establishment, ať už je to demokratický nebo republikánský. Ale tady u nás máme tu veřejnoprávní televizi, a ta by měla podávat informace neutrálním způsobem.
0: Ne.
1: To znamená
0: informace, nikoli propagandu.
1: Ano, jo, prostě měla by informovat, čistě informovat. Když to tady vždycky v těch názorových komentářích vidíme, jak je
0: no,
1: to všechno
0: je jenom propaganda.
1: Proopoziční a všechno protivládní.
0: Kdyby jenom.
1: Jak si vždycky pozvou, víš, dokonce i ta, já nevím, ta Jílková v tom kotli, nebo jak se to jmenuje dneska, ne, to je, nebo ta je,
0: máte slovo, myslím.
1: Máte slovo, se to jmenuje.
0: Já vím, že jednou
1: občas
0: mě tam
1: to na mě někde vykoukne.
0: Jednou mě tam nechtěli pustit.
1: Jo, prostě častokrát vidím to, že na pozici nějakého, řekněme, zástupce toho alternativního názoru
0: tam vyberou tam toho největšího blbce.
1: Vyberou nějakýho hlupáka,
0: blbce, ano.
1: Tak, aby všem ukázali, no podívejte se, tohleto,
0: no,
1: tenhle ten člověk, jeho názory,
0: hrůza.
1: To tady chceme.
0: No,
1: jo. V reportáži o větrnicích se dopustili přesně stejné chyby. Jo? Dali tam jenom nějaký laický názory veřejnosti a pro větrníky tam dali nějaký svoje pseudoodborníky. A já si říkám, proč tam nedali ty odborníky na té straně těch odpůrců větrníků? Jo?
0: No, proč asi, no? Že jo?
1: Protože to je Česká televize.
0: Ano, správně.
1: My potřebujeme jinou veřejnoprávní televizi. My potřebujeme, aby to bylo, jak říkají, vyvážený. Tak ať je to vyvážený. Takže tady dám odborníka, tady dám odborníka.
0: A tohle svinstvo...
1: Chci slyšet diskuzi, názorovou diskuzi, ale odborníků.
0: A tohle svinstvo nazývají blbečkové z milionů chvil.
2: Přepojujeme na jiné studio Svobody.
0: Českou televizi, kterou člověk nesleduje, já nemám teda vůbec televizi, jo. Takže sem tam si pustím nějaký válečný film nebo nějaký humor postarší, jo, na počítači, ale že bych, že no, televize šly do smeťáku v roce 2020, jo. A toto máme platit? To je ta demokracie? Platit za službu, kterou nepoužívám? To je podle nich demokracie?
1: Ale tak ať si to klidně platí, hele.
0: Ale jestli, to platí oni.
1: Jestliže jim nedávno jsem viděl jeden názor, myslím, že to bylo od paní Stoněkový, nebo od někoho, nevím, kdo už to psal někde, že když teda si podepsalo těch 150 nebo dneska 180 tisíc lidí tu výzvu, jo, že chtějí teda, aby nadále si platili tu televizi.
0: Tak ať si to platí.
1: Jestliže to je 150 tisíc lidí, tak to tam, ona to tam, myslím, nějak rozpočítala, že by asi každý z nich platil 4 měsíčně. No tak ať si to platí.
0: Ať si udělají systém karet nějaký kontrolní, jako když má člověk satelit nebo něco podobného, že? A tam si můžou zjistit, kdo je sleduje.
1: No, to jsme probírali, myslím, vlastně už minule.
0: No jistě.
1: Že stačilo by udělat předplatný. Jestliže je teda problém, že chtějí po mně, aby za to, že mám mobilní telefon, jsem musel odvádět poplatek, protože si tam náhodou můžu pustit Českou televizi na onlineu. No tak, kde je jako ten problém? Já ho tam nevidím. Teď přece to můžou udělat zaplacenou bránou.
0: Samozřejmě. Přesně tak.
1: Má to takhle Netflix? Má. Ne, mají to takhle je, další Disney
0: tady
1: a tak
0: je vidět, že kdyby to zavedli, tak by ta Česká televize s tím svým lhaním a propagandou zkrachovala.
1: Bohužel, o tom to smutná je. Jedna věc, že Česká televize samozřejmě vyrábí spoustu různých pořadů, ne všechny pořady jsou zpravodajské, ale zajímavé je, že na to zpravodajství padne to je... podstatná část toho rozpočtu. Jo. Takže pojďme se bavit o tom, jak to udělat jinak a jak vrátit tu televizi do rukou občanů, ať ten občan má aspoň vnitřní pocit, že když tam něco slyší, takže to není zneužitý pro jednu nebo druhou stranu.
0: Toho názoru, že by to mohlo být, jako to mají Němci s církevní daní. Když teda má teda člověk odvádět těm zlodějům nějaké peníze, no tak ať si je alokuje kam chce. Ať si je dá teda České televizi, Nově, Primě, anebo paralelně CZ. Proč ne?
1: Přesně tak.
0: Jo? Ale proč si platit jednu bandu lhářů a propagandistů? Takhle tu televizi zasvinil, jo, ředitel Dvořák. Předtím ta Česká televize ta katastrofální nebyla. A nikdo není schopen tam udělat pořádek. Ptám se proč. To je hnus.
1: Já doufám, že tentokrát se podaří třeba to, že ta vláda odolá tomu tlaku a prostě to změní. Protože nejhorší by bylo, kdyby se ta vláda nechala vydírat nějakým minářem. Jak může nějaký rezavý minář přivíst pár desítek tisíc lidí? Já jsem to viděl teďko ten Staromák, jo, když dělali ten pochod k České televizi.
0: Trapas.
1: A jaký hvězdy České televize a lidi napojený na ty penězotoky se tam vyjadřovali potom u té České televize, jo, ty jejich projevy. Ale... Já když jsem to viděl, tak já jsem si říkal, zaprvé, je to pár tisíc lidí.
0: Tak, přesně. Koho reprezentují? No.
1: A jestli teda jako podepsali, jestli mají podepsáno, to je online petice, mají podepsáno prej snad 180 tisíc lidí, ale víme, jak to funguje u online petici.
0: Ale máme téměř 11 milionů obyvatel.
1: Ty se tam můžeš podepsat klidně jako Mickey Mouse. No. Jo? Takže proto jsou taky mimochodem internetové petice neplatný. Hmm. Jo? A já se nedivím, protože...
0: Proto já se taky vyhýbám.
1: Jo. To je podobný, jako když jsi mluvil o těch průzkumech. Jo.
0: No jistě. No. No,
1: prostě to je všechno falešný, cinknutý. Nekoukejte na to, říďte se vlastním rozumem. Máš tam ještě nějaké téma?
0: No já toho vlastně až tak moc nemám. Tady se kouknu na ten svůj seznámek. My jsme probrali v podstatě všechno důležité téměř. I jsme tady nakopli ten hantavirus, když pouze lehce. Jenom bych ještě dodal jednu věc, která ukazuje opět, co je teda ta Evropská unie, která si říká Evropa. Nevím, proč si Evropská unie říká Evropa. Já bych třeba dodal, že Norsko vůbec není členem Evropské unie. Jako zajímavost, je členem NATO, ale není členem Evropské unie. Švýcarsko taky ne, pokud si pamatuju.

0: Jo, a Evropa, pokud si teda pamatuju já, se rozkládá od Azorských ostrovů až po Ural. Tak co žvaní o nějaký Evropě? A reálně je Evropa až na Sachalinu, protože i tam jsou vlastně Běloši. Takže jestliže někdo o sobě mluví jako o Evropě, tak by měl říkat teda fašistická Evropa nebo Evropská unie, což je dneska totéž. A ne žvanit o sobě jako o Evropě, protože nějaká Lejenová nebo Merz nebo já nevím kdo, ten náš pygmej na Hradě, ti přece nereprezentují žádnou Evropu.
1: Nebo
0: tak možná část Evropy.
1: Evropu suverénních států, národů.
0: Ano.
1: To je to, co potřebujeme.
0: Ano, přesně tak. A kdo byl tvůrcem tohoto názoru? Charles de Gaulle. Poslední osobnost v evropské politice. Potom už jsou tu jenom šašci.
1: Takže
0: západoevropské, pardon.
1: No máš tam ještě něco?
0: No to mám tady, mám v podstatě to, že ta slavná Evropa, takzvaná, obnovila pakt se Sýrií z roku 1977. Takže nejdřív se zlikvidoval, řekněme, neúplně demokratický prezident Assad. Pak se tam po vítězství Islámského státu, jinak se to nedá nazvat, ta banda, co tam vládne, prováděly etnické čistky, vraždění lidí a najednou se teda zrušily sankce a s tím Islámským státem se vytváří pakt, který kdysi nastartoval Asadův otec. Takže my tady podporujeme islámský fašismus, protože islám není nic jiného, já to tvrdím stále dokola, zvláště teda ten současný agresivní islám, to není nic jiného než fašismus v náboženských hadrech. A to je partner Evropské unie. Takže my tady máme německý fašismus, banderismus a islamismus. Takhle daleko jsme to dopracovali. Samý fašismus. Tak se nediv, že nějaký minář, jako milenec Halíka,
1: který ještě v těch barvách fašistických, protože on má rád tu hnědou, že jo?
0: A víš, jak vznikla ta hnědá?
1: No povídej, řekni to našim divákům.
0: No jednoduše, to jsou vlastně vykoupené přebytky koloniálních afrických uniform. Které nakoupili teda nacisti, protože byly levné a na základě toho se z nich stala ta... Ono to není úplně hnědá barva, ono je to taková tabáková v podstatě a přesně v tom teda bojovali v Africe vlastně ty žoldáci toho leto Forbeka, mimochodem většinou to byly černoši. Jo.
1: Ale já bych na závěr teda, protože ty jsi dneska tady přinesl svůj stoh knih, já bych v krátkosti jenom našim posluchačům ukázal, vyšla nová kniha, jmenuje se...
0: To je nová?
1: Ano, to je nová. No, nie je Matrix jako Matrix, jestli jsem to řekl dobře. Po slovensky?
0: Dost si to teda... řekl bych, že si neměl tu správnou pronunciation.
1: Nie je Matrix jako Matrix?
0: Hej.
1: Dobre. Tak napsal to Robert Merva. Je to velmi dobrá taková analýza toho, co bylo ve filmu Matrix, který byl takový hodně prediktivní a jak je to doopravdy. Nebo respektive to srovnání s tím, že některé ty scény tam evokují určité věci a je to velmi dobře vysvětleno. Další výborná kniha, už jsme jednou zmiňovali, Politická podstata zla.
0: Já bych řekl, že tu tady vidíme v praxi.
1: Teď ji vidíme v praxi, ano, přesně tak. A další...
0: Mám ji teda doma taky, tuhle knížku.
1: Od Starikova, Geopolitika, aneb jak se to dělá.
0: No tak Starikov je vůbec teda dobrý propagandista. A i píše dobře, řekněme si to na rovinu. Ta geopolitika a potom ta válka cizíma rukama, ona myslím vyšla i v češtině, já mám, nevím, že mám českou verzi dokonce, od Tordenu, tak to je skutečně přesně ono, jak tady si ti fašisti a ta globální lichva dělá z těch blbců na východ od německých hranic kanonenfutter pro svoje zájmy.
1: A ještě, než se rozloučíme, tak bych rád vás, hlavně na Slovensku, všechny pozval na příští víkend na akci Prometheus od časopisu Zemavek. Budou tam rozdávat ceny Prometheus. Jsou tam nominováni například Robert Merva, konec konců to je vydavatelství Tordem, což je výborné, Robopap, Pavel Kapusta, Robo Grigorov, zpěvák. Jo. Robopap taky mimochodem zpěvák. Potom Jaroslav Kuracina a Josef Simonovič. Je to taková akce, která se koná každoročně. Budou tam různé besedy, setkání.
0: Kde to je?
1: A teď vám řeknu, kde to je. To je samozřejmě správná otázka. Sobota 23. května. Slovanský dvůr Slavica. Je to Aklešince pri Nitre. Takže
0: u Nitry. U Nitry. To je důležitý.
1: No, kousek od Nitry. A já tam budu součástí i programu, tak se na vás těším, určitě se tam všichni setkáme a bude možná i docela dost času, protože to je téměř celodenní program, tak bude i čas popovídat. A zároveň, když už jsme u toho Zemaveku a když už jsme u těch všech knih, tak to je taková napůl taky kniha, jejich časopisy Zemavek, dneska už legendární časopisy, přátelé, vy a hlavně i v Čechách, kteří nevíte, tak proč to říkám? Dobrých časopisů je jako šafránu. A vzhledem k tomu, že lidé přestávají číst, tak je důležité si uvědomit, že je potřeba podporovat ty malí vydavatele. Proto tady taky vám ukazujeme ty knihy, proto Torden, proto třeba Zakázané vzdělání, proto Slovanská kultura, proto časopis Zemavek. Takže chcete-li přísun fakt dobrých informací, velmi dobře zpracovaných, vlasteneckých, tak si objednejte Zemavek. Můžu teda ze své zkušenosti říct, že ačkoliv je to ve slovenštině, tak...
0: No tak to by neměl být problém.
1: Pro mě to třeba rozhodně není problém. Je to perfektní časopis. Já doufám, že se jednou jim podaří udělat i českou adaptaci. Kdo ví? Třeba.
0: To bude muset ale zvítězit mozek nad blbostí.
1: Byl bych rád, bychom tady měli takový pravidelný časopis také.
0: To určitě, no. Bylo jako Zemavek, je to, kromě toho teda oni už vytisknou poměrně dlouho, teď já si je pamatuju, to nějakých 10 let, možná asi na díl.
1: Ano.
0: Že občas zavítají i sem, tam někde jsem viděl, že je reportáž s Ilonou Švihlíkovou, taky což je zajímavé.
1: S Maxem Kašparů, v každém čísle je vždycky velmi zajímavá reportáž, ale opravdu s lidmi, na kterých se třeba my společně jako prakticky vždycky shodneme. Takže...
0: Ano, je to tak, jako bohužel těch lidí, kteří jsou odborníky i v té opozici. Já teda musím říct, že Ilonu Švihlíkovou vnímám jako jednoho z mála slušných lidí v rámci té dnešní takzvané levice, která levicí není, jo, podle mého názoru. Je to smutné, ale je to tak. Protože jako, tak jako rozlišuju Němce a Sudeťáky, tak jako rozlišuju Ukrajince a Banderovce, tak jako rozlišuji Rómy a takovou tu bandu příživnickou, kterou prostě to je něco jiného, protože, jak říkám, žádný národ není celý dobrý a celý špatný, tak i v těch politických uskupeních jsou lidé lepší a horší, ale bohužel jako v té naší politice to je hrůza.
1: Takže, přátelé, příště opět naslyšenou a naviděnou.
0: No, já vám popřeju to, co přeju v poslední době všem, protože o tom to je a mluvili jsme o tom míru a zákonu na ochranu míru. Takže pevné zdraví a pevný mír.

nějak došlo, jak se ty věci opakujou. Jak se vlastně neustále točíme v kruhu. Já si pamatuju na ten zvací dopis, který poslali v roce 68 Rusům, aby k nám přišli nás osvobodit. To byl takový zvací dopis. Indra, já nevím kdo, Švestka, no zkrátka zase papaláši pozvali sem Rusáky, aby nás zachránili. No, dneska ono se to opakuje, dneska zase zvací dopis umělců a lepšo lidí a kavárny a vlastně všech těch lidí, co podporujou toho výtečníka na tom hradě, jo, toho špiona. Tak teď jsem zase pozvali Landsmannschaft do Brna. Brňáci, co to děláte? No, já nevím, jestli se mám smát nebo brečet, nebo křičet, jako jo. Jako o čem to je? Tak ty, co nás osvobodili, Rusáky jsme vyhnali, to je ten nejhorší pohled, co může být. Američany už jsme taky vyhnali, protože Trump to je taky ten největší povel, co může být. A pozveme si sem koho? No toho, kdo to všechno vlastně způsobil. Dvakrát za sebou. No nemůže to být lepší. Rozvědčíku, seš machr, seš fakt dobrý, seš dobrý. Po 35 letech já gratuluju. Tak si poslechněte, protože tam patříme. Tam patříme. Tak si poslechněte, s kým se opět spojujeme a budeme budovat společně rozvědčíku čtvrtou říši. A ty to víš moc dobře. Tak se mějte. Ahoj.

0: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu Hořké ovoce Guatemaly. V kampusu Texaské univerzity v Austinu se nachází velká knihovna, ve které je uložená sbírka předmětů, které vyvolaly revoluce. Patří mezi ně první fotografie na světě, která byla vytištěná na cínové desičce v roce 1826. Gutenbergova Bible, jedna z pěti v Americe a kopie první knihy vytištěné v angličtině. Z těchto předmětů vyzařují vlny minulosti. Vzbuzují úctu, vyvolávají složité emoce a brnkají na mystické struny paměti. Jeden z nejpozoruhodnějších předmětů v této sbírce jakoby do knihovny vůbec nepatřil. Jedná se o rekonstrukci domácí kanceláře, kterou používal John Foster Dulles během svého působení ve funkci ministra zahraničí mezi lety 1953 až 58. Jeho rodina věnovala celou kancelář, včetně nábytku, nástěnných panelů, koberců, knihoven a knih. Návštěvníci si mohou prohlédnout zarámované fotografie, které měl Dulles na svém pracovním stole, jeho stříbrnou čajovou soupravu, sbírku kvalitního nefritu a výstavu darů, kterou obdržel od zahraničních hodnostářů. Knihovna považuje tuto místnost za historický artefakt. Tak tomu také je. John Foster Dulles ale byl exponentem jedné, ještě mocnější rodiny. Rodu Rockefellerových. Ještě než John Foster přišel do Washingtonu, byl předsedou Rockefellerovy nadace. Většinu dní pracoval John Foster na ministerstvu zahraničí až do pozdního odpoledne. Kolem 18.00 byl odvezený do Bílého domu, kde se s prezidentem Dwightem Eisenhowerem, podle Eisenhowerových slov, pokoušel analyzovat širší aspekty světového dramatu, které jsme viděli, že se odehrávalo. Pak, pokud neměl žádné neodkladné diplomatické povinnosti, se Dulles vrátil domů do tohoto pokoje. Nalil si sklenku žitné Old Overhold, posadil se do svého oblíbeného křesla a zahleděl se do krbu. Často ukazováčkem roztržitě míchal svůj nápoj. Někdy si četl detektivní román. Jindy tiše přemýšlel o výzvách moci. Je docela pravděpodobné, že Dulles uvažoval o svržení cizích vlád. V tomto křesle, před tímto krbem, s těmito závěsy za zády, utvářel osudy milionů lidí na celém světě, včetně generací, které se ještě nenarodily. Jednou z takových zemí byla Guatemala. Jeho bratrem byl Allen Dulles, který se stal šéfem CIA. Vedl projekty MK Ultra, ale také operace na svržení režimů v Iránu nebo Guatemale. Allen se zeptal své sestry, když byl na vrcholu své kariéry. Uvědomuješ si moje povinnosti? Musím posílat lidi, aby se nechali zabít. Kdo jiný v téhle zemi má v době míru právo to udělat? Mé vyprávění je o to složitější, že ho musím rozdělit na dva příběhy. Příběh bratrů Dullesových a příběh samotné Guatemaly. Jacobo Arbenz Guzmán byl druhým ze dvou prezidentů, kteří vládli Guatemale během demokratického jara mezi lety 1944 až 54. Desítky let potom, co ho CIA svrhla a vyhnala z vlasti, bylo nebezpečné o něm mluvit v dobrém nebo oplakávat jeho osud. Zemřel osamocený a zapomenutý. Teprve, když se jeho ostatky 20. října 1995 konečně převezli domů do Guatemaly, měl jeho lid možnost uctít jeho památku. Učinili tak se zápalem vzrozeným z nevýslovného utrpení. Bratři Dullesové uvedli do pohybu mnoho procesů, které utvářejí dnešní svět. Pochopení toho, kdo byli a co dělali, je klíčem k odhalení zastřených kořenů převratů v Asii, Africe a Latinské Americe.

bratři Dalisové jako děti. Výchova předurčuje charakter. Pokud se někdo narodil pro mezinárodní privilegia, byli to bratři Dalisové. Jejich rodina pocházela z rodu Karla Velikého. První americký člen této skotsko-irské rodiny, Joseph Dalis, uprchl v roce 1778 z Irska, aby unikl proti protestantským represím. Dostal se do Jižní Karolíny a stal se prosperujícím plantážníkem vlastnícím otroky. Jeho rodina byla zbožná a inklinovala k duchovenstvu. Jeden z jeho synů, Joseph Heatley Dalis, působil jako úředník při presbyteriánských církvích ve Filadelfii. Syn tohoto důstojníka, John Welsh Dalis, šel studovat medicínu na Yale, ale místo toho se cítil povolaný k misionářské práci. V 26 letech se vydal hlásat evangelium do Indie a proslul tím, že 132 dní cestoval na palubě lodi zmítané bouří, aby se dostal do Madrásu. Po 5 letech ho zdravotní problémy donutily vrátit se domů do Filadelfie, kde přijal práci ředitele misijních kampaní pro Americkou unii nedělních škol. Napsal náboženskou příručku pro vojáky Unie v občanské válce, cestoval po svaté zemi a vydal 2 knihy se silně křesťanskou tématikou. Život v Indii a jízda Palestinou. 2 ze 3 synů Johna Welsha Dalise ho následovali do duchovního stavu. Reverend Joseph Dalis III. Vedl téměř půl století knihovnu Princetonského teologického semináře. Jeho bratr, reverend Allen Messi Dalis, byl kazatelem a teologem, jehož 2 synové se stali ministrem zahraničí a ředitelem ústřední zpravodajské služby. Byli to bratři Allen a John Foster. Jedna z nejkosmopolitnějších mladých Američanek své generace, Edith Fosterová, se seznámila s Allenem Messi Dalisem v roce 1881, když oba cestovali po Paříži. Edith, které bylo teprve 18 let, žila pohádku zlatého věku. Jejím otcem byl John Watson Foster, významný právník, diplomat a pilíř republikánské strany. Foster byl fascinovaný dětmi a když jeho jediný syn a jedna z dcer zemřeli v dětství, věnoval pozornost 2 dcerám, které přežily. Když byl jmenovaný ministrem v Mexiku, vzal sebou Edith a její mladší sestru Eleanor a rodina tam žila 7 let. Pak se přestěhovali do Petrohradu, kde starý Foster působil jako ministr u dvora cara Alexandra II., osvoboditele ruských nevolníků. Dívky vyrůstaly v elegantních diplomatických kruzích, jezdily na koních v parku Chapultepec v Mexico City, tančily na velkolepých plesech s ruskými knížaty a cestovaly po evropských metropolích po boku svého starostlivého otce. Editin vzkvétající románek s reverendem Dalisem byl přerušen, když byl její otec jmenovaný ministrem ve Španělsku. Následující rok a půl mladý duchovní trpělivě čekal, zatímco ona si užívala života mezi španělskými aristokraty. Když se rodina v létě 1885 vrátila domů, našla Edith svého nápadníka stejně horlivého jako dřív. V lednu následujícího roku se vzali. Manželé se usadili ve Watertownu, útočišti newyorských milionářů na břehu jezera Ontario, kde byl reverend Dalis pastorem prvního presbyteriánského kostela. Když Edith otěhotněla, přestěhovala se na několik měsíců do Washingtonu, aby si mohla užívat pohodlí otcova 3-patrového sídla. 25. února 1888 tu porodila své první dítě a pojmenovala ho po svém otci, John Foster Dalis. Po 5 letech, 7. dubna 1893, se narodil 2. syn, Allen Dalis. Narodili se také 3 dívky a u všech se vyvinul silný smysl pro rodinnou sounáležitost. Chlapci vyrůstali v plavání, plachtění, lovu a rybaření, ale ani jeden z nich nebyl nijak zvlášť silný nebo zdatný. John Foster přežil jako kojenec těžkou horečku, ve 13 letech dostal tyfus, málem zemřel a po mnoho měsíců byl příliš slabý na chůzi a všude ho museli nosit.
Ellen, kterému rodina říkala Ellie, se narodil se vbočenou nohou, což se tehdy považovalo za zdroj hanby. Jakmile ho lékaři uznali za dostatečně starého, byl tajně operovaný a začal téměř normálně chodit. Náboženství prostupovalo celou domácností Dallisových. Domácí život se utvářel soutěžemi o to, kdo odrecituje nejdelší pasáž z Bible a zpěvem písní. John Foster, jehož oblíbenou písní byla Work for the Night is Coming, pocítil dopad tohoto prostředí nejhlouběji. Podle matčina deníku byl už ve dvou letech fascinovaný modlitbami a vždycky říkal velmi srdečně Amen. Ve čtyřech letech byl plně pozorným žákem nedělní školy. V pěti letech projevoval krásného zbožného ducha a sedm let oslavil tím, že se naučil nazpaměť sedm žalmů. Častými hosty v domácnosti Dallisových byli misionáři na dovolené v Americe. Mnozí z nich vyprávěli poutavé příběhy o svém úsilí obrátit nevěřící v zemích od Sýrie po Čínu. Jejich nasazení při šíření evangelia se považovalo za naplnění božského ideálu. Edith považovala své chlapce za příliš výjimečné na to, aby se ponechali státním školám a zařídila jim dodatečné doučování u vychovatelek a na soukromé akademii. Když bylo Johnu Fosterovi 15, vzala ho na velkou cestu po Evropě. Ellie se k ním připojil později. Přes veškerý její vliv, však většinu toho, co se v dospívání naučili, pocházelo zejména od jejich dědečka. Oba chlapci prožívali své dětství pod zvláštním vedením svého dědečka a jmenovce, právníka a diplomata Johna Watsona Fostera. Jak jsem zmínil, Foster byl vyjednavačem smluv, ministrem Brusku a Španělsku a ministrem zahraničí za prezidenta Benjamina Harrisona. Bratři Dallisové často pobývali v dědečkově sídle ve Washingtonu. Starý Foster byl do chlapců zamilovaný a rozhodl se, že trávit s nimi léto nestačilo. Zařídil, aby si je na zimní měsíce vypůjčil ve svém sídle z červených cihel poblíž DuPont Circle ve Washingtonu. Tam žili uprostřed exotických uměleckých předmětů z Číny a dalších dalekých zemí, učili se u soukromých učitelů a staralo se o ně služebnictvo v livrejovaných oblecích, které řídil majordomus. A co bylo nejlepší, měli možnost sedět na večeřích s osnivou přehlídkou amerických politických a obchodních mandarínů. Starý Foster je bral na večeře do Bílého domu a umožnil jim zapojit se do dlouhých rozhovorů s významnými hosty, kteří tam zavítali. Johna Fostera si poprvé půjčil, když mu bylo pouhých 5 let. Brzy po příjezdu poprvé navštívil Bílý dům jako host na narozeninové oslavě jednoho z vnoučat prezidenta Harrisona. Ellie začal s návštěvami za pár let. Během dětství a raného dospívání se oba bratři cítili dobře v těch nejvzácnějších kruzích. Večeřeli s velvyslanci, senátory, vládními tajemníky, soudci nejvyššího soudu a dalšími významnými osobnostmi, včetně Williama Howarda Tafta, Theodora Roosevelta, Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho, Andrewa Carnegieho a Woodrowa Wilsona. Ačkoliv byli příliš mladí na to, aby se zapojili do diskuzí o světových událostech u stolu, věnovali jim velkou pozornost. Z těchto dlouhých večerů vstřebávali nejen poučky, myšlenky a názory, které formovaly americkou vládnoucí třídu, ale také její styl, slovník a postoje. Jejich sestra Eleanor později vzpomínala. Ženy s flitry a peřím a muži s ozdobami a šerpami byli švihácky romantičtí. Celkově měli čaje a večeře důstojnost a půvab, proti kterým se moderní koktejlové večírky zdají být chaotické.
Kromě toho, že starý Foster působil jako diplomat, byl také jedním z prvních vysoce postavených mezinárodních právníků ve Washingtonu. Sjednával půjčky zahraničním vládám, působil jako poradce mexické a čínské legie a podnikal diplomatické mise pro prezidenty Grovera Clevelanda, Williama McKinleyho a Theodora Roosevelta. Snad nejdůležitější je, že ovlivnil své vnuky, aby kráčili v jeho stopách. Už v tomto raném věku projevoval Ellie mimořádnou zvědavost o ostatní lidi. Ve Watertownu se stal jeho koníčkem pozorovat otcovy zvyky a dělat si o nich poznámky. Bylo mu teprve 7 let, když si ho dědeček poprvé vypůjčil, ale fascinovala ho živá debata, která utvářela rozhovory u večeře. Po odchodu hostů seděl budoucí špionážní mistr ve své ložnici a psal zprávy o tom, co slyšel. Shrnoval názory státníků, jejichž společnost právě opustil, a snažil se analyzovat jejich charaktery. Během první zimy ve Washingtonu byl Ellie fascinovaný búrskou válkou a svou vášeň si vylil v eseji o 6000 slovech. Tvrdil, že búrové chtěli mír, ale Anglie musela mít zlato, a tak bojovala se všemi malými zeměmi. Jeho dědeček byl tak ohromený, že zaplatil za soukromé vytištění eseje i s pravopisnými chybami. A Ellie se v 8 letech stal publikujícím autorem. Na jeho staršího bratra to dojem neudělalo, protože si odfrknul, že Ellieho protikoloniální myšlenky byly scestné a infantilní. John Foster při vyslovení tohoto názoru projevil odsuzující přísnost, která se nikdy nezmírnila.

Petři Dalisové jako teenageři. Studium a první kroky. John Foster byl od raného dětství vážný, disciplinovaný a zdrženlivý, ale také ostře sebevědomý. Nikdy neztrácel nervy ani si nestěžoval, ale pohrdal těmi, kdo nedosahovali jeho měřítek. K jeho oblíbeným činnostem patřilo memorování dlouhých biblických pasáží. Oba bratři se už tehdy výrazně lišili povahově. John Foster byl pracovitý, úzce zaměřený, společensky neobratný a na svůj věk vážný. Jeho sestra Eleanor v něm viděla spíše druhého otce než bratra. Ellie byl společenský a přátelský, ale měl sklony k výbuchům vzteku. Jeho intenzita vzteku, jeho emoce, když se mu něco nelíbilo, byly často ohromující, napsala Eleanor. Postupem času se tyto rozdíly prohlubovaly. Fostrovým poznávacím znamením byl tmavý klobouk a deštník, Ellieho knír a dýmka. John Foster zbohatl a stal se mocným, ale zůstal téměř bez přátel a často působil nesvůj. Ellie se vypracoval v duchaplného vypravěče, jehož geniální způsoby dokázaly okouzlit téměř každého. Na podzim roku 1904, když bylo Johnu Fosterovi 16 let, nastoupil do Princetonu, otcovy alma mater, která byla založena presbyteriány a považovaná za jakýsi venkovský klubový seminář. Ne každý student Princetonu v těchto letech snil o životě mezi politickou a ekonomickou elitou. Jeden mladík, který promoval v roce 1907, tedy rok před Johnem Fosterem, si zvolil odlišnou cestu. Byl to Nebraskan Howard Baskerville. Vzpomínáte si na můj pořad Šáhovi muži? Hovořil jsem o něm hned na začátku. Washington ani Wall Street ho nelákali. Po ukončení studia přijal misijní práci učitele v Íránu. Když tam přijel, zjistil, že v zemi zuřila revoluce. Vášnivě podporoval bojující demokratické hnutí a naverboval skupinu mladých bojovníků na jeho obranu. 20. dubna 1909 byl zabitý v boji a stal se tak prvním a jediným americkým mučetníkem za íránskou demokracii. Tato zpráva Princeton šokovala. V roce 1908 John Foster absolvoval jako druhý ve třídě s titulem z filozofie. Ellen přišel na Princeton 2 roky po Fosterově promoci a stejně jako jeho bratr získal vyznamenání. John Foster se mezi tím zapsal na právnickou fakultu Univerzity George Washingtona, kterou si vybral, aby mohl žít s dědečkem Fosterem. 3leté studium dokončil za 2 roky. Když nebyl ve třídě nebo nestudoval, pracoval jako asistent svého dědečka. Tomu stěžovalo hledání práce v některé z velkých newyorských firem, které dávaly přednost absolventům Ivy League. Na pomoc mu přispěchal jeho starostlivý dědeček. V mládí v Indiáně totiž pracoval Foster s právníkem jménem Algernon Sullivan, který se později přestěhoval do New Yorku. Tam uzavřel partnerství s Williamem Nelsonem Cromwellem, šedovlasým právním lobbystou. Pamatujete si na můj pořad Začátky Amerikorporace? Ve druhém díle jsem popisoval, jak tento právník Cromwell přesvědčil americký kongres, aby postavil středoamerický průplav přes Panamu místo Nikaraguji. Byla to mistrovská lobbystická kampaň, na které Francouzi vydělali 40 milionů dolarů za prodej panamských pozemků, které jim zaplatili Američané. To byla přesně jejich práce. Algernon Sullivan a William Nelson Cromwell založili v roce 1879 advokátní kancelář, aby se věnovali novému podnikatelskému umění. Spojování investorů a podniků za účelem vytváření obřích korporací. Sullivan and Cromwell pomáhala organizovat největší americké průmyslové, obchodní a finanční podniky. V roce 1882 vytvořila společnost Edison General Electric Company. Po 7 letech s finančníkem J.P. Morganem jako svým klientem spojila 21 výrobců oceli do společnosti National Tube Company.
Pak v roce 1891 spojila National Tube Company se 7 dalšími společnostmi a vytvořila společnost US Steel s kapitalizací přesahující 1 miliardu dolarů, což byla v té době ohromující částka. Železniční magnát E.H. Harriman si tuto kancelář najal, aby s ní vedl 2 ze svých legendárních zástupných válek. Jednu, aby převzal Illinois Central Railroad, a druhou, aby se ubránil rozlobeným akcionářům banky Wells Fargo. Myslím, že pro ilustraci této kanceláře to bohatě stačí. Přesně do této společnosti měl namířeno mladý John Foster. Sullivan už nežil, a tak se dědeček Foster obrátil na jeho pozůstalého partnera. Nestačí vzpomínka na starý spolek, abychom tomu mladíkovi dali šanci, zeptal se Crumbella v dopise. Málo který mocenský činitel by takovou výzvu bývalého ministra zahraničí odmítl. Mladý John Foster Dulles byl přijatý jako úředník do Sullivan & Crumbell na podzim 1911 s měsíčním platem $50. Na rozdíl od ostatních úředníků si mohl dovolit žít na vysoké noze. Dědeček mu totiž dovolil čerpat $20,000, které byly vyčleněné jako mladíkovo dědictví. Tuto pomoc potřeboval jen krátce. Díky síti známostí se mladý John Foster ve firmě vypracoval rychleji než kdokoliv jiný. V roce 1927, 16 let potom, co byl přijatý, byl jejím jediným řídícím partnerem a jedním z nejlépe placených právníků na světě. Ellen se také vydal na cestu, která měla určit jeho budoucnost. Brzy po absolvování Princetonu v roce 1914 odjel do Ewing Christian College ve střední Indii. Cestou se zastavil v Paříži, která se pro něj, stejně jako pro mnoho Američanů z jeho ročníku, stala téměř druhým domovem. Během svého pobytu v Indii si Ellen na zbytek života oblíbil služebnictvo. Jeho sestra Eleanor později napsala, že téměř nebylo chvíle, kdyby neměl někoho, kdo by ho přivedl a odvedl. Prozkoumával také starověké ruiny, studoval hinštinu a sanskrt. Ellen dokončil rok výuky na Ewing Christian College a chtěl se vrátit. Nemohl se vrátit domů přes Atlantik, protože hrozilo nebezpečí útoku německých ponorek. Proto se na jaře 1915 vydal na východ parníkem a vlakem na neuspěchanou cestu, která zahrnovala zastávky v Singapuru, Hongkongu, Kantonu, Pekingu, Šanghaji a Tokiu. Na každé zastávce ho vítali američtí diplomaté a byl pozvaný na několik slavnostních recepcí. Pochopil proč. Je skvělé mít slavné příbuzné, napsal v dopise domů. Come join your hand.

Allen, špion s nitkami na vrchol. Síť mezinárodních kontaktů Johna Fostera se velkolepě rozrostla. Na jaře roku 1915 jmenoval prezident Woodrow Wilson jejich strýce Roberta Lansinga do funkce ministra zahraničí. Bratři Dallisové vyrůstali s dědečkem, který byl státním tajemníkem. Nyní byl do této funkce povýšený strýček Bert. Díky tomu měli k nejbližším kruhům americké moci blíže než jakákoliv dvojce mladých sourozenců v zemi. Lansing zařídil Johnu Fosterovi řadu diplomatických úkolů. Jeho mladší bratr Allen se tehdy rozhodl, co chtěl v životě dělat. V roce 1916 se přihlásil ke zkoušce pro zahraniční službu. Složil ji, nastoupil na ministerstvo zahraničí a vydal se na desetiletou diplomatickou dráhu. Jeho prvním působištěm byla Vídeň, hlavní město skomírajícího Rakouska-Uherska. Na jaře 1917 byl převelený do švýcarského hlavního města Bernu. Tady začal Allen budovat špionáž a pravidelně psal podrobné depeše do Ameriky. Vedle toho si ale také užíval života v Bernu, který zůstával živý i během války. Připojil se k milovníkům zábavy z řad emigrantů, kteří své dny vyplňovali tenisem, golfem a pěší turistikou a po nocích se bavili na plesech, slavnostních večeřích a jazzových koncertech v paláci Bellevue. Podle jednoho svědectví také využíval mnoho rekreačních zařízení, včetně atraktivních mladých dam z usedlé místní komunity, z uprchlických rodin a z řad švýcarských dívek, které se hrnuly na velvyslanectví, aby pracovaly jako sekretářky, stenografky a úřednice. Allen se takhle jednou v pátek odpoledne chystal na schůzku. Měl se setkat se dvěma blondětými a pohlednými švýcarskými dvojčaty, která souhlasila s víkendovou schůzkou v jednom venkovském hostinci, když v tom mu zavolal ruský exulant, že měl naléhavou zprávu, kterou měl doručit do Ameriky a trval na tom, aby se ještě ten večer setkali. Allen, který se soustředil na nadcházející víkend, ho smetl ze stolu. Po letech se dozvěděl, že volajícím byl Lenin a že následujícího dne nasedl do zapečetěného vlaku do Petrohradu, aby dorazil do Ruska. Přibližně ve stejné době byl Allen informovaný britskými důstojníky, že mladá Češka, se kterou chodil a která s ním pracovala na americké legaci a měla přístup do jeho kódovací místnosti, předávala informace rakouským agentům. Rozhodli, že musela být zlikvidována a on to chápal jako nutnost válečné kontrašpionáže. Jednoho večera ji vzal na večeři a pak ji místo domů předal dvěma britským agentům. Nikdo o ní už nikdy neslyšel. Mezitím jeho starší bratr John Foster absolvoval několik politických misí ve Střední Americe a Karibiku. Uvedu jeden příklad. Proamerický režim na Kubě se po prohraných volbách snažil udržet u moci a stoupenci vítězné frakce povstali na odpor. Násilí ohrožovalo zájmy 13 klientů Sullivan & Cromwell, majitelů cukrovarů, železnic a dolů, kteří měli na Kubě investovaných 170 milionů dolarů. Obrátili se na kancelář s žádostí o ochranu. John Foster se případu ujal a okamžitě odcestoval do Washingtonu. Druhý den ráno posnídal se strýcem Lansingem, v té době ministrem zahraničí. Mladý John Foster navrhl, aby ministerstvo námořnictva vyslalo dva rychlé torpédoborce na pobřeží ovládaném revolucionáři. Lansing souhlasil a válečné lodě byly vyslané ještě téhož odpoledne. Námořní pěchota se vylodila a rozptýlala se na venkově, aby potlačila protesty a zahájila tak pětiletou okupaci. Povstalci si uvědomili marnost odporu a svůj odpor odvolali. Takto se bratři Dallisové začali učit, jak snadno může bohatá a mocná země, která se řídí přáním svých nejbohatších korporací, vnutit svou vůli chudým a slabým zemím. Allen byl pak po první válce vyslaný do Berlína a následně do Konstantinopole, hlavního města poražené Osmanské říše.
Pak se na nějakou dobu usadil ve Washingtonu jako šéf oddělení blízkovýchodních záležitostí ministerstva zahraničí. Američané tam aktivně prosazovali své ropné zájmy, zejména zájmy společnosti Standard Oil, vlastněné rodinou Rockefellerových. Allen strávil mnoho času tím, že se učil této nové formě obchodní diplomacie.

John Foster, právník na výsluní moci. V době, kdy John Foster dosáhl třicítky, měl snadné vztahy s nejbohatšími a nejmocnějšími muži světa. Od nich vstřebal to, co jeden z jeho životopisců, historik Ronald Prousen, nazval poněkud zjednodušeným pohledem na svět. John Foster byl sice pozorovatelem světa, ale jeho myšlenky vždycky vykazovaly černobílý pohled, který byl spojen s pobytem ve slonovinové věži na Wall Streetu. Způsob, jakým se díval na svět, se utvářel na základě celoživotních zkušeností. Každodenní práce s firmními klienty za 40 let silně ovlivnila jeho pohled na mezinárodní záležitosti, ze kterého vycházel ještě předtím, než se stal ministrem zahraničí. Seznam Dallisových klientů v Sullivan & Cromwell nebyl ničím menším než průvodcem po největších nadnárodních korporacích Ameriky počátku 20. století. Některé z nich byly společnosti, které Cromwell přivedl do firmy už před lety, například Cuban Cane Sugar Corporation a International Railways of Central America. Jiné byly americké bankovní domy jako Brown Brothers a Seliman, které tehdy fakticky řídili Nikaragvu, a zahraniční domy jako Credit Lyonnais a Dresdner Bank. Dallis zprostředkovával půjčky vládám v Latinské Americe, Evropě a na Blízkém východě. Jménem amerických pojišťoven žaloval Sovětský svaz. Organizoval celosvětovou kampaň za převzetí American Bank Note Company, která vytiskla osudnou nikaragvajskou známku s fiktivní erupcí sopky. Hovořil jsem o tom ve druhém díle mého pořadu Začátky Amerikorporace. Pro American and Foreign Power Company vyjednával koncese na veřejné služby v Mexiku a Panamě. Jeho klienti stavěli přístavy v Brazílii, kopali doly v Peru a těžili ropu v Kolumbii. Patřili mezi ně jak International Nickel Company, jeden z největších světových surovinových kartelů, tak Národní železniční společnost Haiti, která vlastnila jediný 65-kilometrový úsek trati severně od Port-au-Prince. Po Johnu Fosterovi vstoupil v říjnu 1926 do Sullivan & Cromwell i Ellen. Jeho konexe se začaly vyplácet. Během prvního roku svého působení zařídil s pomocí bývalých kolegů z ministerstva zahraničí, aby banky, které zastupoval, poskytly Bolívii půjčku 13 milionů dolarů a Kolumbii 10 milionů dolarů. Bratři Dallisové se na začátku 30. let nacházeli v Americe. Nic neukazovalo rozdílnost jejich povah než to, jak trávili svůj volný čas. Mnoho pátečních odpolední oba muži jezdili vlakem v 16:50 z Pennsylvania Station na Long Island. Jakmile tam dorazili, našli si různé způsoby, jak se zabavit. John Foster měl jachtu a plavil se na ní, když to počasí dovolilo. Když ne, trávil většinu času doma, kde relaxoval čtením detektivek před krbem, zatímco jeho žena pletla. Ellen trávil víkendy na Long Islandu na večírcích, často u sebe doma. Mezi pravidelné hosty patřili například Archie Roosevelt, syn bývalého prezidenta Theodora Roosevelta a spoluzakladatel investiční banky. I wanna be killed by you,

Německá epizoda. Ellen a jeho nacističtí přátelé. Oba bratři Dallisové se zajímali zejména o Německo. John Foster Německo pravidelně navštěvoval ve 20. a 30. letech. Podílel se na přípravě Davesova plánu z roku 1924, který restrukturalizoval německé reparační platby a otevřel obrovské trhy pro americké banky. Ještě téhož roku zařídil, aby 5 z nich poskytlo německým dlužníkům půjčky ve výši 100 milionů dolarů.

ministrem hospodářství. Ellen oba muže seznámil před 10 lety, když působil jako diplomat v Berlíně, a John Foster tudy pravidelně projížděl za obchodními záležitostmi Sullivan & Cromwell. Okamžitě si padli do oka. O Šachtovi jsem podrobně hovořil v prvním díle mého cyklu, jak Wall Street dláždil cestu Hitlerovi. Ve spolupráci se Šachtem pomáhal John Foster Hitlerovu Německu najít v Americe bohaté zdroje financování pro nacistické státní úřady, banky a průmysl. Právě v této době se začalo upevňovat jeho spojení s klanem Rockefellerů. Ellen si zřídil kanceláře v Rockefellerově centru v New Yorku. Kancelář se rozrostla na 4 patra. Když se ukázalo, že to nestačí, pronajal si Ellen dalších 8 kanceláří po celém městě, včetně jedné na Broadway 42, nedaleko doků. Založil krycí společnost Mohawk Trading Corporation, jejímž prostřednictvím shromáždil arzenál odstřelovačských pušek, tlumičů, jedovatých tablet a dalších nástrojů černého umění. Ellen si své apartmá v Rockefellerově centru vybral z části proto, že sousedilo s apartmánem, kde probíhala další tajná operace, vedená legendárním sirem Williamem Stevensonem, Churchillovým velvyslancem v Americe. Ellen našel ve Stevensonovi vzor, inspiraci a guru. 13. června 1942 vznikl prezidentským dekretem Úřad strategických služeb, OSS, předchůdkyně CIA. OSS otevřela tajné výcvikové tábory pro agenty v Marylandu a Virginii a rychle se rozrostla na více než 600 zaměstnanců, z nichž většina sídlila v New Yorku nebo Washingtonu. Mnohé z nich najal Ellen. V červenci 1942, jen několik týdnů po založení OSS, poslal prezidentu Rooseveltovi oznámení, že byl připravený zahájit operace v Evropě. 17. září 1942 zveřejnili New York Times krátký článek, ve kterém oznamovali, že Ellen Dulles rezignoval na funkci pokladníka republikánské strany na Manhattanu, aby se mohl věnovat válečné práci pro Úřad strategických služeb. 2. listopadu 1942 Ellen odletěl z New Yorku přes Portugalsko a Francii do Švýcarska. Byl posledním Američanem, kterému se podařilo v této době do Švýcarska proklouznout. Ellen se tedy stal šéfem Evropské divize OSS ve Švýcarsku. Prostřednictvím vatikánských poslů Ellen Dulles obdržel zprávu od šéfa SS Heinricha Himmlera a Voltra Schellenberga, šéfa zahraniční zpravodajské služby SS, že nacistická vláda si přála uzavřít separátní mír s Amerikou. Takové usmíření by Třetí říši umožnilo zaměřit svou pozornost na drcení Sovětů. Když Ellen Dulles vyjádřil ochotu o tomto návrhu diskutovat, vyslalo německé vrchní velení na schůzku do švýcarského Bernu prince Maxe von Hohenlohe, pruského aristokrata a podnikatele. Hohenlohe byl překvapený, když se dozvěděl, že Ellen Dulles nejen že nacistický návrh podporoval, ale také tvrdil, že silné Německo bylo nezbytné jako hráz proti bolševismu. V sérii sdělení s Williamem Donovanem, šéfem OSS, předchůdkyně CIA, Ellen Dulles vyjádřil svou ochotu pokračovat v mírových jednáních s nacisty. Když Ellen Dulles navázal ve Švýcarsku kontakt s Hitlerovým vrchním velením, uskutečnil v Bernu schůzky s nacistickým generálem Reinhardem Gehlenem, šéfem německé vojenské rozvědky. Gehlen věděl, že porážka Třetí říše byla nevyhnutelná. Proto vymyslel tajné partizánské oddíly složené z Hitlerovy mládeže a zarytých nacistických fanatiků jako jednotek, které zůstanou v pozadí. Právě tady se začaly formovat budoucí jednotky Gladio v zastřešení NATO. Tyto jednotky, jak Gehlen informoval Dallise, by sloužily jako policejní síly, které by odvrátily poválečnou sovětskou invazi. Každá jednotka by měla podle Gehlena přístup k zakopaným skladům potravin, rádiového vybavení, zbraní a výbušnin. Ellen Dulles tyto nacisty maximálně podpořil. Byl ochotný jim poskytnout taktickou a strategickou pomoc. Ellen Dulles informoval Williama Donovana, šéfa OSS předchůdkyně CIA, že tento úkol lze splnit prostřednictvím Reinharda Gehlena a generála SS Karla Wolfa.
Karl Wolf

byl dalším nacistou, se kterým se Alan Dulles přátelil. Alan Dulles jednal ve Švýcarsku s dalšími nacisty, například s Otto von Bolschwingem, pravou rukou Heinricha Himmlera nebo Adolfa Eichmanna a také s Klausem Barbym. Všichni tito nacističtí váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila válka. Amerika se doslova infikovala nacisty po druhé světové válce. Více a podrobněji jsem to rozebíral v prvním díle mého pořadu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA nebo Utajení démoni nacismu. O Klausi Barbym jsem zase natočil stejnojmenný pořad. Alanovo vrcholné tajné setkání s nacistickými veliteli se konalo ve vile u jezera nedaleko švýcarského města Ascona, několik kilometrů od italských hranic. Přítelem Alana Dullese byl Thomas McKittrick, také agent OSS a mezi lety 1940 až 1946 ředitel banky pro mezinárodní platby ve švýcarské Bazileji. Na konci druhé světové války její prezident Thomas McKittrick domlouval s nacistickými průmyslníky dohody, které jim zaručovaly zisky po skončení války. Jedním ze členů představenstva této švýcarské banky byl samotný Hermann Schmitz, generální ředitel IG Farben, obřího nacistického chemického konglomerátu, který vyráběl cyklon B do plynových komor v koncentračních táborech. Dokonce Hermann Schmitz poslal v lednu 1941 McKittrickovi své nejupřímnější novoroční přání. Schmitz napsal: za přátelská přání k Vánocům a Novému roku a za přání všeho dobrého k mým 60. narozeninám posílám upřímné díky. V odpovědi vám posílám svá srdečná přání úspěšného roku pro Banku pro mezinárodní platby. Sám Thomas McKittrick volně cestoval do Berlína, kde se stýkal s Emilem Poolem, viceprezidentem Říšské banky. Takové konexe měl přítel Alana Dullese Thomas McKittrick. A takto Američané zacházeli s prominentními nacistickými zločinci, kteří vykoupali půl Evropy v krvi.

Ellenovi staří kámoši a vznik CIA. Ellen se po válce vrátil do Sullivan & Cromwell, ale moc ho to nebavilo. Co byly obligace a dluhopisy před tajnými operacemi? Proto aspoň trávil čas s bývalými kamarády z tajných akcí. Kermit Roosevelt, který patřil k Ellenově parti na Long Islandu, s ním trávil hodiny a jen tak vzpomínali. Právě jeho Ellen později pověřil k provedení operace Ajax v Íránu. O té jsem natočil pořad Šáhovi muži. Tracy Burns, další obyvatel Long Islandu, kterého Ellen vyslal na odvážnou operaci, aby vyfotografoval tajné deníky Mussoliniho dcery, se u něj zastavoval téměř stejně často. Další dva, se kterými Ellen často sdílel drinky, doutníky a vzpomínky, byli mladí agenti, kteří pro něj pracovali během jeho krátkého působení ve funkci šéfa OSS v Berlíně. Frank Weisner, kdysi jeho partner v operaci verbování Gehlenovy skupiny nacistů, se také vrátil k práci v právnické firmě na Wall Streetu. Trávili víkendy na Long Islandu. Richard Helms, který se stal vedoucím Ellenovy kontrarozvědky v Berlíně, se také toužil vrátit do první linie. Tito lidé spolu s hrstkou dalších později rozvrátili svět. Ellenova schopnost prosadit se výrazně zlepšila po volbách do amerického kongresu v roce 1946, ve kterých republikáni poprvé po 16 letech ovládli obě komory. Nový předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy, Arthur Vandenberg, jmenoval do svého štábu jednoho z Ellenových starých kamarádů z OSS, Lawrence Houstona. Houston řídil mnoho tajných operací a sdílel Ellenovu lásku k ním. Společně připravili návrh zákona, který vytvořil Americkou radu národní bezpečnosti. Z jejich dílny také vycházel návrh zákona pro vytvoření CIA. Návrh zákona prošel kongresem během několika týdnů. 26. července 1947 jej prezident Harry Truman podepsal. V jedné historické zprávě se uvádí. Existovaly silné námitky proti tomu, aby jedna agentura měla pravomoc shromažďovat tajné zpravodajské informace a zároveň je zpracovávat a vyhodnocovat pro prezidenta. Námitky byly přehlasované a CIA se stala jedinečnou organizací mezi západními zpravodajskými službami, které své tajné operace oddělují jednotně od celkové zpravodajské činnosti. Nový zákon o národní bezpečnosti obsahoval lákavou klauzuli, která umožňovala nekonečně pružný výklad. Pověřovala CIA nejen k plnění povinností stanovených zákonem, ale také dalšími funkcemi a povinnostmi souvisejícími se zpravodajskými službami ovlivňujícími národní bezpečnost, které může čas od času nařídit Rada národní bezpečnosti. To jí dávalo zákonné právo podniknout jakoukoliv akci kdekoliv na světě, pokud to prezident schválí. Přesně v souladu s tímto ustanovením Američané legalizovali svrhávání režimů mnoha států. Všechno probíhalo v přísném souladu s americkými zákony. Jejich pružnost umožňovala libovolné rozšiřování pravomocí. Jak pokaždé ve svých pořadech zdůrazňuji, státní mafie na světí si své totalitní praktiky umí diskrétně pojmenovat. Na zdokonalování, precizaci a vybrušování totiž pracovali nejprohnanější právníci, spindoktoři a sociální inženýři systému. Od Edwarda Bernise, mistra propagandy z první světové války až dodnes. Proto tvrdím, že praktiky státního nadsvětí a podsvětí se liší pouze v mistrovském umění legislativy. To, co podsvětí provádí s prvoplánovou brutalitou, státní nadsvětí provádí s delikátní a vybroušenou grácií práva. Zločin už není zločinem, pokud ho státní mafie posvětí na zákon. Dřívější nezákonné uplácení se stává ctnostním lobbingem. Nikoho už ani nepřekvapí, že právě Ellen Dulles se stal později ředitelem CIA.
Nejprve se 23. srpna 1951 stal zástupcem ředitele. Na konci ledna 1953 prezident Eisenhower Elena pověřil funkcí samotného ředitele CIA. 26. února 1953 Senát jeho jmenování bez odporu potvrdil. V této funkci najal své bývalé kamarády z OSS. Na jeho staré místo zástupce ředitele pro plány nastoupil Frank Wisner, který zahořel protikomunistickou vášní, když rumunskou královskou rodinu, ke které měl blízko, brutálně odstavili od moci síly podporované Sovětským svazem. Tracy Burns, který za války se skočil padákem za nepřátelskou linii ve Francii a pak se stal jedním z Elenových oblíbených agentů v Bernu, opustil svou advokátní praxi a stal se jedním z Weisnerových zástupců. Richard Beisel, také veterán OSS, se stal Elenovým zvláštním asistentem. Kermit Roosevelt převzal oddělení pro Blízký východ. James Angleton, který pomáhal řídit kampaň CIA s cílem ovlivnit volby v Itálii v roce 1948, se stal spojkou CIA se vznikající izraelskou tajnou službou a potom šéfem její kontrarozvědky. Harry Rosicke, který pracoval pro OSS v Německu a vydával se za obchodníka s vínem, se stal šéfem sovětské divize a byl vyslaný do Mnichova, aby dohlížel na bývalé nacisty Gehlenovy skupiny. Tito muži tvořili jádro první CIA. Většina z nich pocházela z privilegovaného prostředí, které je izolovalo od běžného života a vystudovala ty správné školy. Zajímavé je, že Ellen si vybudoval blízký vztah s Edwardem Lansdalem. Lansdale byl totiž také agentem CIA, ve které se specializoval na protipovstalecké operace. Vzpomínáte si na můj pořad Atentát na Kennedyho? Právě Lansdale byl jedním z těch, kteří prosazovali operaci Northwoods proti Kubě. Je hezké, že když studujeme jména a vazby rozvědky, začnou nám ta základní propojení docvakávat jako hezky seřízený stroj. Největší škola CIA pro špiony na světě se nacházela ve vojenské rezervaci o rozloze 9000 akrů, oficiálně nazývané Camp Peary, nedaleko Williamsburgu ve Virginii. Během druhé světové války sloužila jako výcviková základna pro námořní pěchotu a potom jako tajné vězení pro válečné zajatce. Několik let pak sloužila jako lesní rezervace. V roce 1951 ji převzala CIA a během několika let ji Allen přeměnil na Centrum pro pokročilé studium černého umění. Budoucí agenti se to učili nosit převleky, odemykat zámky, vstupovat do střežených budov, instalovat odposlouchávací zařízení, používat neviditelný inkoust a tajně otevírat a přelepovat dopisy a balíky. Potom přešli k technikám ilegálního překračování hranic, které si procvičovali na maketách přechodů mezi zeměmi západní a východní Evropy, doplněných ozbrojenými strážci a vrčícími hlídacími psy. Naučili se, jak získávat informátory a dohlížet na jejich práci. Většina z nich se učila polovojenským dovednostem, od seskoků padákem po používání výbušnin a ručních zbraní. Na výletech do nedalekého Richmondu se cvičili v městských technikách, jako je předávání zpráv a unikání sledování. Někteří byli vystaveni extrémnímu tlaku, jako je nedostatek spánku a fingované popravy. Tajná psychologická válka, tajné politické akce a tajné vojenské akce byly další specializací CIA.

ministr zahraničí, nepřítel rudých. Obdiv k nacismu vytržel bratrům Dalisovým i po druhé světové válce. Brzy po jejím skončení objevili zlo v komunismu. Na jaře 1949 jmenoval guvernér státu New York Thomas Dewey Johna Fostera na uvolněné místo v americkém senátu. Když John Foster v listopadu téhož roku kandidoval na celé funkční období, vyzdobil svůj volební vůz transparentem, který hlásal nepřítel rudých. Jeho patricijský styl a zjevná neznalost života obyčejných lidí z něj ale učinili nepřitažlivého kandidáta a prohrál s liberálním demokratem Herbertem Lehmanem. Tato zkušenost ho přesvědčila, že pokud chtěl uplatňovat politický vliv, měl by usilovat spíše o jmenovací než o volitelnou funkci. Právo a politika nebyly jedinou vášní Johna Fostera. Po celý život ho také hnala hluboká křesťanská víra, ovšem typicky po americku. Hovořil jsem o tom, že Dalisův dědeček z otcovy strany byl misionářem, který dlouhá léta kázal v Indii. Mladíkův otec byl pastorem prvního presbyteriánského kostela ve Watertownu ve státě New York na břehu jezera Ontario. Jako dítě navštěvoval John Foster 3 nedělní bohoslužby a několik dalších ve všední dny. Každý týden se měl naučit nazpaměť 2 verše z kázání a 10 veršů ze žalmu nebo nového zákona. Jeho matka chtěla, aby navázal na rodinnou tradici a stal se duchovním. A až po příchodu na Princeton uvažoval o jiných možnostech. V pozdějším životě byl starším presbyteriánské církve a členem správní rady Union Theological Seminary. Když začínala 50. léta, hledal způsob, jak svůj křesťanský vhled a křesťanskou inspiraci využít v boji proti sovětskému komunismu. John Foster došel k závěru, že nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je stát se ministrem zahraničí. Myslel si, že se mu to podaří v roce 1948, ale tehdy to ještě nevyšlo. Odhodlaný zkusit to znovu, strávil několik následujících let rozšiřováním své sítě republikánských kontaktů a publikováním článků o komunismu a sovětské hrozbě. Na jaře 1952 oznámil Dwight Eisenhower svou kandidaturu na republikánskou prezidentskou nominaci. Svůj dospělý život strávil v armádě, daleko od kultivovaných kruhů, ve kterých se pohyboval John Foster. Ale společný přítel, generál Lucius Clay, navrhl Johnu Fosterovi, aby odletěl do Paříže a setkal se s Eisenhowerem, který v té době působil jako vrchní velitel organizace Severoamerické smlouvy. Johnu Fosterovi to připadalo jako dobrý nápad a domluvil si, že v Paříži pronese projev, aby zamaskoval skutečný účel své cesty. S Eisenhowerem se sešel ke 2 dlouhým rozhovorům. Na generála udělal velký dojem. Spoléhal na Johna Fostera během své prezidentské kampaně a brzy po volbách ho jmenoval ministrem zahraničí. Johnu Fosterovi bylo tehdy 65 let. Jeho osobnost formovaly 3 silné vlivy. Mimořádně privilegovaná výchova, dlouhá kariéra poradce nejbohatších světových korporací a hluboká náboženská víra po americku. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Jeden z jeho životopisců napsal, že byl mimo kontakt s drsnou lidskou společností, protože celé jeho zázemí bylo nadřazené, chráněné, úspěšné a bezpečné. Na ministerstvu zahraničí byl John Foster, stejně jako v Sullivan & Cromwell, proslulý svým rozhodováním jako solista. Říkalo se o něm, že celé ministerstvo nosil v klobouku a že ani jeho asistenti nevěděli, co plánoval. John Foster byl intelektuálním samotářem. Mužem, který se většinou spoléhal jen sám na sebe. Od přírody byl tvrdý a konfrontační. Vyjadřoval absolutní jistotu ve svém postupu, kterou mnozí považovali za aroganci. Nechtěl s nepřítelem ani jednat, ani mu vycházet vstříc. Rozhodně se stavil proti myšlence kulturních výměn mezi Amerikou a jakoukoliv zemí pod komunistickou vládou. Jednoduše fanatik s misionářským zápalem.
Dlouhá léta se snažil zabránit tomu, aby americké noviny vysílaly do Číny své korespondenty. Vytrvale radil Eisenhowerovi, aby nepořádal vrcholná setkání se sovětskými vůdci. Když Eisenhower a bratři Dallisové na začátku roku 1953 nastoupili do svých funkcí, John Foster jako ministr zahraničí, Ellen jako šéf CIA, hlavním tématem mezinárodního politického života bylo šíření komunismu. Sovětský svaz nastolil svou vládu ve velké části východní Evropy, úspěšně otestoval atomovou bombu a 16-měsíční blokádou se pokusil vyhladovět západní Berlína. Komunistická armáda se také chopila moci v Číně a další se o to pokusila v Řecku. Komunistické strany ve Francii a Itálii byly silné a rostly. Tisíce Američanů zahynuli v boji proti komunistickým silám v Koreji. Ameriku zachvátil strach z obklíčení. Pocit, že prohrávala poválečný souboj ideologií. Během prezidentské kampaně v roce 1952 pronesl Dulles řadu projevů, ve kterých obvinil Trumanovu vládu ze slabosti tváří v tvář komunistickému pokroku. Sliboval, že republikánský Bílý dům zvrátí komunismu s tím, že zajistí osvobození národů, které se staly obětí jeho despotismu a bezbožného terorismu. Jakmile volby vyhrál, začal hledat místo, kde by Amerika mohla této pohromě zasadit úder. V letech po druhé světové válce se v Asii, Africe a Latinské Americe rozmáhaly proudy nacionalismu a antikolonialismu. Na jaře 1951 vynesli k moci Íránce Mohammada Mosaddegha. Právě o tomto pohnutém období v Íránu jsem natočil nedávný pořad Šáhovi muži. John Foster Dulles vykreslil Mosaddegha jako komunistu, což v Americe rozsvítilo rudé a zelené světlo zároveň. Důstojník CIA Kermit Roosevelt, shodou okolností vnuk ex-prezidenta Theodora Roosevelta, potom zinscenoval převrat v Íránu a přivedl opět k moci Šáha. Víme, že CIA šéfoval Ellen Dulles. Bylo to poprvé a naposledy v americké historii, kdy sourozenci řídili zjevnou i skrytou část zahraniční politiky. Bez problémů spolupracovali a kombinovali diplomatické zdroje ministerstva zahraničí s rostoucími dovednostmi CIA v tajných operacích.

United Fruit. Hořké ovoce v Guatemale. Jen málo která soukromá korporace byla tak úzce spjatá s americkou vládou jako United Fruit v polovině 50. let. John Foster Dulles byl po desetiletí jedním z jejich hlavních právních poradců. Jeho bratr Alan, ředitel CIA, pro tuto korporaci také pracoval jako právník a vlastnil značný balík jejich akcií. Velkým akcionářem byl i John Moore Scabot, náměstek ministra zahraničí pro meziamerické záležitosti. Stejně tak jeho bratr Thomas Dudley Cabot, ředitel pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti na ministerstvu zahraničí, byl předtím prezidentem United Fruit. Další člen jejich rodiny, Henry Cabot Lodge, americký velvyslanec při OSN, hájil United Fruit během svého působení v roli amerického senátora z Massachusetts tak důrazně, že se mu začalo říkat senátor od United Fruit. Generál Robert Cutler, šéf Rady národní bezpečnosti, byl jejím bývalým předsedou představenstva. John McCloy, prezident Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, byl bývalým členem správní rady. Ale to zdaleka nebylo všechno. Náměstek ministra zahraničí Walter Bedell Smith nebo Robert Hill, americký velvyslanec v Kostarice, se po odchodu z vládních služeb stali členy správní rady United Fruit. Anne Whitemanová, Eisenhowerova osobní sekretářka, byla provdaná za ředitele propagace společnosti United Fruit Eda Whitemana, který produkoval film s názvem Proč Kreml nenávidí banány. Žádná americká společnost nikdy neměla tak dobré vazby na Bílý dům. V první polovině 20. století dosahovala společnost United Fruit v Guatemale velkých zisků, protože mohla působit bez zásahu guatemalské vlády. Jednoduše si nárokovala dobrou zemědělskou půdu, na kterou si zajistila právní nárok prostřednictvím jednostranných dohod s diktátory. Pak provozovala plantáže podle svých vlastních podmínek, bez nepříjemností, jako jsou daně nebo pracovní předpisy. Dokud tento systém převládal, považovali bratři Dallisové Guatemalu za přátelskou a stabilní zemi. Když se tam objevil nový typ vlády, který se začal společnosti vzpírat, nesouhlasili s ním. Během 30. a 40. let 20. století se společnosti United Fruit v Guatemale dařilo pod patronací Jorgeho Ubica, klasického jihoamerického diktátora. Podle jednoho historika Ubico nazýval komunistou každého, jehož sociální, ekonomická a politická ideologie byla pokrokovější než jeho vlastní. Důvěřoval pouze armádě, bohatým domorodým vlastníkům půdy a zahraničním korporacím. Nejdůležitější z těchto korporací byla United Fruit, která v Guatemale poskytovala desítky tisíc pracovních míst na plný i částečný úvazek. Ubico zahrnoval United Fruit koncesními smlouvami, včetně jedné z nich z roku 1936, kterou jeho agenti osobně vyjednali s Johnem Fosterem Dallisem. Korporace si díky ní na 99 let pronajala rozsáhlé pozemky podél bohaté pacifické nížiny v Tikisate a po dobu trvání pronájmu jí bylo zaručené osvobození od všech daní. Guatemalští občané se začali bouřit, když Ubicova krutovláda pokračovala. Vznikající střední třída, inspirovaná demokratickou rétorikou druhé světové války, začala agitovat za změnu. V létě a na podzim roku 1944 zahájili tisíce demonstrantů vedených učiteli vlnu pouličních protestů. Když dosáhli vrcholu, mladí důstojníci uspořádali bleskové povstání a svrhli starý režim. Guatemalská říjnová revoluce byla vyhraná za cenu méně než stovky životů. O několik měsíců později šli Guatemalci k prvním demokratickým volbám ve své zemi. Drtivou většinou hlasů si zvolili za prezidenta mladého učitele Juana José Arévala, který byl vizionářem. Ve svém inauguračním projevu, který přednesl 15. března 1945, před očekávaným národem Arévalo uvedl Franklina Roosevelta jako svou inspiraci. Zároveň slíbil, že bude následovat jeho příklad.
V minulosti se projevoval zásadní nedostatek soucitu s pracujícím člověkem. Sebemenší volání po spravedlnosti se trestalo, jako by se někdo snažil vymítit počátky strašlivé epidemie. Nyní začíná období soucitu s člověkem, který pracuje na polích, v obchodech, na vojenských základnách, v malých podnicích. K pořádku přidáme spravedlnost a lidskost, protože pořádek založený na nespravedlnosti a ponižování není k ničemu. Prezident Arévalo položil pevné základy nové guatemalské demokracie a zasloužil se o to, aby jeho země vstoupila do moderní doby. Během jeho šestiletého funkčního období Národní shromáždění zavedlo první systém sociálního zabezpečení v zemi. Zaručilo práva odborů, stanovilo 48-hodinový pracovní týden a dokonce zavedlo mírnou daň pro velké vlastníky půdy. Každé z těchto opatření představovalo pro United Fruit problém. Tato korporace si v Guatemale určovala vlastní pravidla už více než půl století a na vlnu vlastenectví, kterou Arévalo stělesňoval, se nedívala příznivě. Bránila se všemi možnými způsoby.

To je všechno v prvním díle Hořké ovoce Guatemaly. Co uslyšíme ve druhé epizodě? Budu pokračovat Guatemalou a její pozemkovou reformou. To samozřejmě rozlítilo americká mocenská a korporátní centra. A tak se stalo, že Američané do své kampaně angažovali otce propagandy Edwarda Bernise. Ten vykreslil Guatemalu jako rudé strašidlo, k čemuž se samozřejmě přidali mnozí senátoři. Pak už budu pokračovat třemi fázemi operace Úspěch, do které se také ve velké míře zapojili i duchovní. Poslední ostrá fáze přinesla Američanům kýžený úspěch. Druhý díl zakončím popisem, co tento americký převrat přinesl Guatemale. A proto se na vás budu těšit i při poslechu druhého dílu Hořkého ovoce Guatemaly. Já vám děkuji moc za poslech, za pozornost. Budu rád, když zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, cokoliv, nějaké doplnění tady v komentářích pod pořadem na kanále Odyssey. A také budu rád, když se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které chystám tady u nás na Svobodném vysílači Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to bylo úplně všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Mějte se všichni moc krásně. A u druhého dílu Hořkého ovoce Guatemaly se s vámi budu opět těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky, nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás změnit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Víte, v kampusu Texaské univerzity v Austinu mají jednu fakt neuvěřitelnou věc.
11: A není to žádný starý rukopis, předpokládám.
10: Přesně. I když ty tam samozřejmě mají taky. Ale tohle je kompletně zrekonstruovaná domácí pracovna.
11: Pracovna?
10: Johna Fostera Dallese, amerického ministra zahraničí z 50. let. A je tam úplně všechno. Jeho nábytek, stříbrný čajový servis, sbírka nefritu, dokonce i jeho oblíbené křeslo u krbu.
11: Páni?
10: A když tam člověk stojí, tak ho prostě napadne. Co se asi honilo hlavou muži, který v tomhle křesle, možná se sklenkou whisky v ruce, rozhodoval o osudech milionů lidí. V zemích, o kterých většina Američanů nikdy ani neslyšela.
11: Ten obraz je naprosto přesný. A ta pracovna, to je dokonalý symbol.
10: Symbol čeho?
11: Symbol moci, která se cítí tak sebejistá, tak oprávněná, že si může z pohodlí domova naplánovat svržení demokraticky zvolené vlády na druhém konci světa.
10: A přesně o tom to dnes bude.
11: Ano. A abychom pochopili, proč se to v roce 1954 v Guatemale stalo, musíme se podívat nejen na Johna Fostera Dallese, ale i na jeho mladšího bratra, Alena.
10: Který byl ve stejné době ředitelem CIA.
11: Přesně tak.
10: Dva bratři, jeden ovládá oficiální viditelnou zahraniční politiku, druhý tu tajnou, skrytou, to je teda neskutečná koncentrace moci.
11: Bezprecedentní.
10: A náš dnešní rozbor se zaměří právě na ně. Kdo byli, odkud se vzali, protože abychom pochopili jejich činy, musíme pochopit, co je formovalo.
11: Vlastně se dá říct, že se narodili rovnou s mocí v ruce, nebo alespoň hodně blízko ní.
10: Jak to myslíte?
11: Rodina Dallesových měla něco jako americká aristokracie. Představte si to jako spojení dvou mocných dynastií.
10: Dobře.
11: Z matčiné strany byl jejich dědeček John Watson Foster, bývalý ministr zahraničí, špičkový mezinárodní právník, prostě stělesnění washingtonské moci.
10: A z otcové strany?
11: Am to byli naopak zbožní presbyteriáni. Jejich otec byl reverend, dědeček misionář v Indii. Takže na jedné straně svět politiky, peněz a moci.
10: A na druhé svět víry, morální nadřazenosti a toho přesvědčení o vlastním božském poslání. To je dost intenzivní kombinace.
11: Velmi. Zdroje popisují, že u nich doma se běžně pořádaly soutěže v recitaci dlouhých pasáží z Bible.
10: Soutěže v recitaci Bible.
11: Ano. Jejich matka si prý zapsala, že malý John Foster byl už ve 4 letech dokonalým žákem nedělní školy.
10: To zní dost přísně.
11: Bylo to velmi formující. Častými hosty u nich doma byli misionáři, vyprávěli příběhy o obracení pohanů v dalekých zemích na správnou víru.
10: Takže od dětství nasávali myšlenku, že Amerika a její hodnoty,
11: tedy jejich hodnoty,
10: jsou nadřazené a mají se šířit po světě, ať už po dobrém nebo po zlém.
11: Přesně, ale co je fascinující, tu skutečnou školu moci jim nedal otec, ale dědeček z matčiny strany, ten diplomat John Watson Foster.
10: Jak to?
11: On si je na zimní měsíce doslova půjčoval do svého obrovského sídla ve Washingtonu. A tam, mezi čínským uměním a služebnictvem, se ti dva kluci setkávali s absolutní elitou.
10: S kým například?
11: U večeře sedávali s prezidenty Theodorem Rooseveltem, Woodrowem Wilsonem, s průmyslníkem Andrewem Carnegiem.
10: Páni.
11: Takže se od dětství učili nejen jejich názory, ale hlavně ten styl, ten slovník, tu naprostou samozřejmost, s jakou vládnoucí třída mluví o světě jako o své šachovnici.
10: A byli si ti dva jako kluci povaholě podobrý?
11: Vůbec ne. Už tehdy to byly dva naprosto odlišné světy. John Foster, ten starší, byl vážný, disciplinovaný, takový společensky trochu neohrabaný a nesmírně odsuzující.
10: Aha.
11: Jako dítě přežil několik vážných nemocí, což ho asi zocelilo a zároveň uzavřelo do sebe.
10: A jeho bratr Ellen?
11: Ten, kterému říkali Ollie, byl pravý opak. Společenský, zvědavý, okouzlující, ale taky se sklony k neuvěřitelným výbuchům vzteku. Narodil se navíc s vrozenou vadou nohy, což se tehdy považovalo za zdroj hanby.
10: A u Ellena se prý už tehdy projevily ty jeho, řekněme, budoucí špionážní sklony. Je to tak?
11: Přesně tak. Existuje skvělá anekdota. Po těch večeřích z politiky u dědečka, když mu bylo sotva 8 let, seděl prý ve svém pokoji a psal tajné zprávy.
10: V 8 letech?
11: Analyzoval charaktery hostů, shrnoval jejich názory, hodnotil jejich spolehlivost. Dokonce v 8 letech napsal a s pomocí dědečka soukromně vydal esej o burské válce.
10: A co na to jeho starší, přísný bratr John Foster?
11: Okamžitě to odsoudil jako infantilní a scestné. Už tehdy se ukázala ta jeho rigidita, to černobílé vidění světa.
10: Takže už máme zárodky, budoucí strůjce zahraniční politiky a budoucí mistr špionáže.
11: A jejich cesty na vrchol se ale zpočátku protnuly.
10: Dobře, takže máme dva velmi odlišné bratry z mocné rodiny. Jak se ale dostali na absolutní vrchol?
11: John Foster šel cestou korporátního práva. Hned po Princetonu ho dědeček, jak jinak, protlačil do jedné z nejprestižnějších právních kanceláří na světě, Sullivan & Cromwell.
10: A to asi nebyla jen tak ledajaká právní firma, že?
11: Ani náhodou. Sullivan & Cromwell byla, jak to říct, spíš takový kmotr korporátního světa. Byla to mašina na vytváření obřích monopolů a kartelů.
10: Například?
11: Pomohla sformovat giganty jako Edison, General Electric nebo US Steel. Zastupovala největší banky z Wall Street, největší průmyslové podniky Ameriky a propojovala je se zahraničními vládami. Byla to absolutní špička, kde se prolínala korporátní a politická moc.
10: A John Foster tam rychle udělal kariéru.
11: Díky konexím a obrovské píli v roce 1927 se stal řídícím partnerem. Jedním z nejlépe placených právníků na světě.
10: A Allen? Ten na to šel úplně jinak. Začal v diplomaci.
11: Ano, za první světové války působil ve Vídni a potom v Bernu ve Švýcarsku. A Bern byl tehdy absolutním centrem evropské špionáže.
10: Tam se to muselo hemžit agenty.
11: Přesně. A právě z Bernu pocházejí dvě historky, které dokonale vykreslují Allenův charakter.
10: Říká se, že v Bernu minul jednu z největších příležitostí 20. století kvůli rande.
11: Je to jedna z těch neuvěřitelných historických anekdot. Představte si to, jste mladý, šarmantní americký diplomat, máte domluvené rande se dvěma švýcarskými dvojčety.
10: Chápu.
11: A do toho vám na úřad naléhavě volá nějaký neznámý ruský revolucionář v exilu. Allen ho samozřejmě odbil.
10: A ten Rus byl kdo?
11: Ten Rus byl Lenin, který hned druhý den odjel ve svém slavném zapečetěném vlaku dělat revoluci do Ruska.
10: To je skoro komické. Ale ta druhá historka z Bernu už tak vtipná není, že ne?
11: Ta druhá je naopak mrazivá. Allen měl tehdy poměr s mladou Češkou, která pracovala na americké legaci.
10: A?
11: Jednoho dne za ním přišli britský agenti a informovali ho, že je ve skutečnosti rakouskou špionkou.
10: A co on?
11: Ellen bez zaváhání souhlasil s její likvidací. Pozvali na večeři a když se vraceli, předali ji na ulici dvěma britským agentům.
10: Počkat, cože? On ji prostě předal na likvidaci? Své milenci?
11: Přesně tak, už ji nikdy nikdo neviděl.
10: Bez mrknutí oka?
11: Naprosto chladně a pragmaticky. A to nám o něm říká vlastně všechno. Cíl světí prostředky. Pokud někdo ohrožoval jeho pozici nebo zájmy, které reprezentoval, dokázal být absolutně bezohlední.
10: To byla asi klíčová vlastnost pro jeho budoucí kariéru.
11: Rozhodně.
10: To je teda síla. A po válce se jejich cesty zase protnuly, tentokrát v Německu. A to je další, řekněme, dost problematická kapitola.
11: Velmi problematická. John Foster se ve 20. a 30. letech specializoval na Německo. Jeho firma Sullivan & Cromwell tam zprostředkovala obrovské americké půjčky německým firmám a bankám.
10: A když se k moci dostal Hitler?
11: Biznis nerušeně pokračoval dál. Klíčovou postavou byl Hjalmar Schacht, Hitlerův ministr hospodářství a osobní přítel Johna Fostera.
10: Takže oni v podstatě pomáhali financovat Hitlerův režim.
11: Jejich firma a klienti, které zastupovali, byli hluboce zapojeni do financování a vyzbrojování nacistického Německa. Allen se dokonce v roce 1933 osobně setkal s Hitlerem.
10: Neuvěřitelné.
11: Sullivan N. Cromwell měla v Berlíně pobočku a profitovala ze spolupráci s nacisty. A během druhé světové války se Allen vrátil do Švýcarska, tentokrát jako šéf OSS.
10: Předchůdce CIA.
12: Přesně, a odtud vedl tajná jednání.
10: Jednal s nacisty během války. O čem?
12: Jednal s nejvyššími nacistickými pohlaváry, včetně poslů od samotného Heinricha Himmlera. Cílem bylo vyjednat separátní mír se Západem, aby se německá armáda mohla soustředit na boj proti Sovětům.
10: A co bylo ještě důležitější?
12: Navázal kontakty s generálem Reinhardem Gehlenem, šéfem německé vojenské rozvědky na východní frontě, a společně rozvíjali myšlenku, že po válce budou Gehlenovy zpravodajské sítě a dokonce i zbytky nacistických jednotek využity v boji proti komunismu.
10: To byly zárodky budoucích tajných sítí NATO, známých jako Gladio.
12: Přesně tak.
10: A co se stalo po válce? Allen se asi nechtěl vrátit k psaní korporátních smluv, že?
12: Nudil se k smrti, co jsou dluhopisy proti tajným operacím. Spolu se svými starými přáteli z OSS začal lobovat a připravovat legislativu.
10: Která by jim umožnila pokračovat v tajných akcích i v době míru?
12: Ano. A výsledkem byl zákon o národní bezpečnosti z roku 1947, který vytvořil CIA.
10: Ale ten zákon musel mít nějakou kličku, ne? Přece nemohli do zákona napsat povolujeme atentáty a svrhávání vlád.
12: Samozřejmě. Napsali si tam jednu nenápadnou, ale naprosto klíčovou klauzuli. Ta umožňovala CIA plnit další funkce a povinnosti nařízené Radou národní bezpečnosti.
10: A tohle byla ta kouzelná větička.
12: Přesně. Byl to biankošek, který de facto legalizoval skryté operace, svrhávání vlád, politické atentáty, všechno. Všechno probíhalo v přísném souladu s americkými zákony, protože si ty zákony napsali tak, aby byly nekonečně pružné.
10: A pak přišel rok 1952. Volby vyhrál Dwight Eisenhower.
12: Ano. A ten jmenoval Johna Fostera Dulese ministrem zahraničí.
10: A Allena Dulese ředitelem CIA.
12: Poprvé a naposledy v americké historii. A jejich prvním velkým společným úspěchem byl převrat v Íránu v roce 1953. Operace Ajax.
10: Která svrhla demokraticky zvoleného premiéra Mossadeka.
12: A když viděl, jak snadno to šlo v Íránu, obrátili svou pozornost na Latinskou Ameriku.
10: A to nás přivádí ke Guatemale. A tady do hry vstupuje jedna obří korporace, United Fruit Company.
12: Dnes ji známe jako Chiquita.
10: Slyšel jsem, že její vazby na Eisenhowerovu administrativu byly neuvěřitelně těsné. Oba bratři pro ni pracovali jako právníci. Ale to byl asi jen začátek, že?
12: To byla jen špička ledovce. Ty vazby byly tak hluboké, že je to skoro k neuvěření. Vezměte si náměstka ministra zahraničí Johna Moorza Cabota.
10: Takže?
12: Byl jedním z velkých akcionářů firmy.
10: Dobře, takže náměstek ministra zahraničí byl akcionář. Kdo dál?
12: Ředitel pro mezinárodní bezpečnost Thomas Dudley Cabot, tedy muž zodpovědný za bezpečnostní politiku, byl bývalým prezidentem United Fruit.
10: Bývalý prezident firmy. To už není náhoda. A co třeba OSN?
12: Jistě. Velvyslanec při OSN Henry Cabot Lodge byl tak velkým zastáncem zájmů firmy, že se mu přezdívalo senátor od United Fruit.
10: A to pořád není všechno, že?
12: Kdepak. Ten nejdůležitější člověk byl Robert Cutler.
10: A kdo to byl?
12: Šéf Rady národní bezpečnosti, tedy orgánu, který schvaloval tajné operace CIA. A ten byl bývalým předsedou představenstva United Fruit.
10: Takže, moment, to je neuvěřitelné. Celá americká zahraniční a bezpečnostní politika byla v podstatě personálně propojená s jednou jedinou firmou.
12: Žádná jiná firma v historii neměla tak přímý a mocný vliv na Bílý dům.
10: Abychom pochopili, proč to bylo tak důležité, musíme se podívat, co se v té době dělo v Guatemale.
12: Přesně. Před rokem 1944 tam vládl tvrdou rukou diktátor Jorge Ubico, velký přítel United Fruit. Dal jim prakticky všechno, co chtěli.
10: Obrovské pozemky, osvobození od daní.
12: Kontrolu nad přístavy, železnicí a tu nejslavnější smlouvu na 99-letý pronájem nejlepší půdy bez jakýchkoliv daní.
10: Počkejte, to chci slyšet.
12: U Dulles vyjednal pro firmu osobně mladý právník John Foster Dulles.
10: Ale pak se Guatemalci vzbouřili.
12: Ano, v roce 1944 proběhla takzvaná říjnová revoluce. Svrhla diktaturu a přinesla zemi první demokratické volby v historii. Prezidentem se stal učitel a filozof Juan José Arévalo.
10: Obdivoval politiku New Deal Franklina Roosevelta, že?
11: Ano, a chtěl něco podobného zavést i v Guatemale.
10: Takže z našeho dnešního pohledu šlo o úplně normální, umírněné sociální reformy.
11: Zavedli první systém sociálního zabezpečení, uzákonili práva pro odbory, stanovili minimální mzdu.
10: Proč to byl takový problém?
11: Protože z pohledu United Fruit Company to byla existenční hrozba. Ta korporace byla desítky let zvyklá fungovat v Guatemale jako stát ve státě. Bez pravidel, bez daní, bez regulací. Vláda, která po nich chtěla, aby dodržovali zákony, platili daně a jednali s odbory. To pro ně bylo naprosto nepřijatelné.
10: Ohrožovalo to celý jejich obchodní model.
11: Postavený na vykořisťování.
10: Takže na jedné straně máme mladou demokracii, která se snaží vymanit z role banánové republiky, a na druhé straně máme ve Washingtonu tenhle monolitní blok americké státní a korporátní moci.
11: Který vedou dva bratři, jejichž světonázor byl formován vírou v americkou výjimečnost a fanatickým antikomunismem.
10: A kteří jsou navíc osobně i profesně spojení s korporací, jejíž zisky jsou novými guatemalskými zákony přímo ohroženy.
11: Srážka těchto dvou světů byla nevyhnutelná. A přesně v tomto bodě se příběh láme. Příště se podíváme na to, jak přesně k té srážce došlo.
10: Dobře.
11: Jak bratři Dulesové a United Fruit povolali do boje Edwarda Bernaysi, otce moderní propagandy, aby světu vykreslil umírněnou guatemalskou vládu jako nebezpečnou sovětskou hrozbu.
13: Prozkoumáme detaily operace PB Success a tragické následky, které tento převrat přinesl Guatemale na desítky let dopředu.
11: A než skončíme, možná jedna myšlenka k zamyšlení.
13: Jsem s ní.
11: Co se stane se zahraniční politikou státu, když se hranice mezi národní bezpečností a soukromými zájmy nejmocnějších korporací
13: zcela smažou?

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, všichni, kteří jste si zase zapli plzeňské studio svobodného vysílače, tak právě jsme se vám teďko ozvali. Zatím, nebojte, Jarda si šel jenom udělat kafe, už vidím, že přichází, a já bych to ještě hned využil. Jardo, vydrž chviličku, prosím tě, já bych toho využil, když jsi byl pryč, a hodil bych tady takovou pozvánku na akci, kterou tady děláme na Paloučku, když už teda si na tu chvilku utek, ale momentík, já to musím, no tak ono to asi nepůjde. Ajajajajajaj, to jsem teda asi nezvládl, ale vydrž, Jardo. Vydrž. Moment, kde pak to máme? Ne. To možný? No, to je asi tohle, ano, to je ono. Tak, já to takhle využiju. Než přivítám Jardu, tak vám tam dám pozvánku na akci, je to teda až 13.6., nebo respektive ten víkend kolem 13.6., zahájení sezony na Paloučku, tradičně s oslavou Pavlových narozenin, čili mých narozenin, ano, takže to je 13.6., tady na to máte takhle na stránkách www.mezi-svými, ano, máte pozvánku, a druhá akce za týden potom, Slunovrat s Lumírem, aktivace 9 čaker 21.6. v neděli od 10 hodin dopoledne, ale bude samozřejmě celý víkend, tak to jenom abyste věděli, kdybyste chtěli přijet, tak se tady kliknete na tu tlačítko chystám se přijet a přijedete, budeme velmi rádi, když to takto uděláte. No a to je vše, na začátek jsem využil to, jestli já šel udělat kafe. A teď vám tam pustím už takhle Jardu do vysílání, ano, a velmi ho zdravím. Jardo, hezký večer taky tady na svobodné vysílači, ahoj.
3: Příjemný večer.
2: Tak, takže to bylo velmi rychle, Jardo, své strany. Dobře, v pořádku. Dnes bude druhý díl nového seriálu Říše stínů, tajemství podsvětí. Číslem 478. Budou tam nějaké fotečky, které Jarda připravoval pomocí umělé inteligence, myslím. Tak Jardo, mám tam hned dát nějaký první, nebo ještě na začátku něco budeš chtít povědět?
3: Nebudu říkat nic na úvod celku, takže můžeš tam dát to první.
2: Šup tam s ním.
3: No, to je ta čtvrtá zrovna, Pavlíku.
2: Je ta čtvrtá zrovna?
3: Ano.
2: Tak počkej, tak co jsem to tady, asi jsem něco nezvládl. No hele, vidíš, že jo, no vidíš, tak jsem to všechno kontroloval, tak jsem to udělal blbě. Tak, a už je tam první. Tatranská měsíční šachta, umělá stavba zaniklé éry, je to ono?
3: Ano.
2: Tak, super.
3: Čili dnešní večer se podíváme zase na několik míst. Nejdříve navštívíme Slovensko, tedy nedaleko České republiky, potom zavítáme do Rumunska a nakonec se potopíme pod mořskou hladinu, protože tam na nás čekají také nějaké zvláštnosti a zajímavosti. Samozřejmě Slovensko a měsíční šachta, nebo také měsíční jeskyně, je notoricky známá. Předpokládám všem zájemcům o bizarní okolnosti a záležitosti, bizarní akta a příběhy, neboť tady ten příběh vztahující se k měsíční jeskyni je lokalizován ve Vysokých Tatrách. Ano. Měsíční jeskyni údajně objevil Antonín Horák během slovenského národního povstání na podzim roku 1944. Chápu, že mnozí z vás máte nějaké ty informace samozřejmě kolem té měsíční jeskyně nebo chcete-li měsíční šachty načtené, dají se vyhledat, ale dovolte mi tedy to trošičku rozšířit, říct ty základní věci a rozšířit to jistým konkrétním směrem. Antonín Horák byl slovenský vojenský velitel, který později emigroval do Spojených států, přičemž si změnil své jméno z Antonína na Tonyho Horáka. Ty základní fakta, která máme, nebo která jsou k dispozici, jsou taková, že Horák si vedl svůj deník v době, kdy sloužil na podzim roku 1944 jako velitel vojenské jednotky, která operovala v poměrně široké oblasti Vysokých Tater. Přičemž v jistém okamžiku byla ta jeho jednotka partizánská napadena německým Wehrmachtem. Ano. Horák byl zraněn, tuším, že na ruce, a další poranění poraněnou měl prostě do určité míry i hlavu, takže v podstatě ztratil vědomí. Víme, že podle toho deníku, že k sobě přišel 22. října, takže je možné, že celá ta záležitost se stala 22. října roku 44. S tím, že to prvotní ošetření mu udělal místní občan pocházející z nedaleké vesnice jménem Slávek. Horák nebyl jediný zraněný, tam kousek od něho se svým zraněním se potýkal také pan Jiří a pan Martin. Ty byli také ze strany pana Slávka ošetřeny. A vzhledem k tomu, že pan Martin nebyl schopen pohybu, došlo k sestrojení nosítek s tím, že následovala poměrně náročná cesta, která v podstatě zjednodušeně řečeno vyústila v úkryt v jedné z místních jeskyní. Při této příležitosti pan Slávek řekl Antonínu Horákovi, že v podstatě tady toto je jeho druhá návštěva té jeskyně a varoval ho, přímo ho varoval, aby neprozkoumoval hlubší části té jeskyně, protože ta jeskyně je velice nebezpečná, je plná různých jam a různých průrev, ale i zjevně životu nebezpečných plynových kapes. A údajně tam v té jeskyni straší. Pan Slávek následně slíbil, že se vrátí toho dne, 22. října, ještě odpoledne, s jídlem a s nějakým léčivem, s nějakými léky. On skutečně se vrátil, a to se svou dcerou, která se jmenovala Hana, přinesl obvazový materiál a acilpirin, nebo aspirin. S tím, že se opětovně vrátí další den, ten den následující a opět s jídlem. Kvůli špatnému počasí si pan Horák uvědomil, že pan Slávek se asi ve finále jen tak nevrátí a obával se, že ti zranění kolegové, pan Martin a ten pan Jiří, budou velmi vyhladovělí. Následujícího dne, tedy 23. října, v podstatě jediným jídlem, které, nebo jídlem, se ani jídlem říct nedá, ale prostě jedinou potravou byla horká voda a s několika kapkami slivovice. Zřejmě jim tu si dokázali v té jeskyni udělat ohýnek a na tom ohni si tu vodu nějak ohřát. O několik hodin později se pan Horák rozhodl porušit svůj slib, který dal Slávkovi s tím, že se nebude pouštět do dalších sektorů tady této vesnice. Možná doufal, že tam najde nějaká zvířata, která by se mohl pokusit ulovit. No, vyzbrojen pochodněmi, zborového dřeva, polní lopatkou a puškou samozřejmě, kterou měl u sebe, se proplazil menším otvorem v zadní části toho místa, kde se tedy nacházeli na začátku jeskyně. A jak si zjistil, že orientace v těch zadnějších, v upozaděných chodbách této jeskyně je relativně, podle jeho názoru, jako snadná. Asi po 90 minutách narazil na další malý otvor, kterým opět prolezl, s tím, že byl překvapen, že se nachází ve velké hale s jeskyní pokrytou obrovskými bílými stalaktity a stalagmity, které byly pokryty vrstvou podivné látky. Samo o sobě zajímavý detail. V této jeskyni spatřil velký tmavý válcovitý objekt, který byl zcela hladký, je tedy alespoň tedy vizuálně vypadal hladký. Až na to, že objekt měl v jedné části poměrně velkou diagonální trhlinu. Protože nevěděl samozřejmě, co to je, na co se dívá, co to, a co může být vevnitř, tak ulomil několik kusů krápníku, které v podstatě hodil dovnitř té diagonální trhliny. Přičemž uslyšel cvakavý zvuk, což jak si vyhodnotil tak, že objekt je dutý, a ten úlomek krápníku narazil na pevné dno. Následně se marně pokoušel onen černý materiál, který v podstatě tvořil povrch toho objektu, poškrábat krumpáčem. Tady ta snaha ze strany pana Horáka dopadla bez jakéhokoliv výsledku. Poté se vrátil zpátky, našel cestu zpátky, vrátil se zpátky, ale o svém objevu svým dvěma přátelům, kteří tam byli s ním, nic nezdělil, nic neřekl. Prostě ten svůj objev si nechal pro sebe. Přičemž z opasků oděvů, které ti tři měli k dispozici, vyrobil něco na způsob takového krátkého jakoby lana. nebo kvazi lana. A následujícího dne se Horák vrátil do Nitra jeskyně a slezl do šachty, která měla tvar půl měsíce o průměru asi 25 metrů. Dno bylo pokryté jílem a vápencem. S tím, že Horák se marně snažil zjevně loučemi osvětlit strop tady té šachty v uvozovce, přičemž každý zvuk, který způsobil, anebo který sám vydával, se poměrně v tom místě poměrně hodně zesiloval. Jo, byl intenzivně, byl zesílen nějakým způsobem. Po krátkém prozkoumání vylezl ven a zase se vrátil zpátky do toho jejich původního úkrytu. Následujícího dne si vzal s sebou opět krumpáč a pokusil se kopat v rozích té šachtice. Přitom narazil na kostru zvířete, která byla později identifikována jako medvěd jeskyní, což je druh medvěda, který vyhynul zhruba před 25 tisíci lety. Tady tento nález svým způsobem naznačoval, že ta šachtice, byla někdy přístupná, jakoby více otevřená a s největší pravděpodobností onen medvěd do ní spadl. No. Tady bylo zjevné, že ta šachtice bude hodně stará. Mimo to, Antonín Horák objevil i řadu jakýchsi podivných vodorovných rých, ke kterým, když přiložil, nebo když přiblížil ruku k těm rýhám, tak se zdály být teplejší než zbytek šachty, než okolí. Večer tady tohoto konkrétního dne se objevil pan Slávek a jeho žena Olga s masem. O svém objevu ale ani panu Slávkovi Horák nic nezdělil. Přišel další den a pan Horák se rozhodl prozkoumat jiný kout šachty, ale nenašel nic podivné, nic zvláštního, nic, co by stálo prostě za zmínku. Dvakrát vystřelil proti černé stěně, což vyvolalo zelené jiskry, kouř a extrémně intenzivní zvuky. 26. října se pan Horák pokusil najít jiný vchod do jeskyně, ale neuspěl. V noci z 26. na 27. října zemřel pan Martin. S tím, že pan Horák a pan Jiří mohli jeskyni opustit. To znamená, jejich zdravotní stav nabyl takového charakteru, že prostě byli schopni pohybu. Krátce na to se Horák naposledy vydává k měsíční jeskyni. Spouští dolů láhev s kouskem popruhu na kterém byly zaznamenány některé základní údaje a zadní stranu svou, zadní obal svých kapesních hodinek. Poté úzký průchod zakryl kameny, jo, do té úzký průchod do té jeskyní komory. Na konci toho svého deníku, který se údajně dochoval dodnes, pan Antonín Horák vzpomíná na svou poslední návštěvu tady toho nálezu nebo toho objevu na konci války. Tehdy se pokoušel najít alternativní vchod do šachty a plánoval také navštívit pana Slávka, který v podstatě nejen jemu zachránil život svým způsobem. Dozvěděl se přitom, že pan Slávek se odstěhoval do vesnice Ždiar, jménem Ždiar, a pan Jiří, to byl ten druhý zraněný, který přežil na rozdíl od pana Martina, se svojí manželkou Hanou se přestěhovali do Bratislavy. Načež pan Horák opakovaně vyjádřil přání, aby byla měsíční šachta pečlivě zkoumána vědci a aby se nikdy nestala turistickou atrakcí. Jo, samozřejmě, že jedním z hlavních problémů, jak všichni tady velice dobře víme, místní usedlíci, Češi a Slováci, který po válce, v letech po válce bránil jakémukoliv serióznímu výzkumu takovéto věci, byla politická situace u nás v Československu, která byla pro vědy ezoterické objevy bizarního charakteru a případné badatele zabývající se touto problematikou naprosto nepřijatelné. Ano, aktivity s tímhle spojené, prostě pro tyto lidi a tato témata byla nepřijatelná. Natož, aby sem přijel nějaký badatel ze západu, protože, jak víme, tak pan Antonín Horák odjel, tedy emigroval do Spojených států. Ano. Když už pan Horák pobýval ve Spojených státech, tak s ním navázal velice zajímavý rozhovor, který nebyl solitární povahy, ale byl na několik pokračování. Americký výzkumník a badatel Ted Phillips a pozor, i doktor Alan Hynek, velice známý vědec z projektu Blue Book. Oba dva navštívili pana Horáka v roce 1970 v jeho domě v Pueblo v Colorado. Pan Horák jim ukázal fotografie ze své poslední návštěvy toho místa, možná bychom mohli říct toho naleziště, a poskytl jim ty nejpřesnější možné, jak prostě to dovedl, informace o poloze té jeskyně. Následně o několik měsíců později zahajuje badatel Ted Phillips projekt, nebo aktivitu, tak, výzkumnou badatelskou aktivitu, kterou nazval projekt Tatra, nebo respektive projekt Tatry. Tak. Jeho cílem byla expedice do našeho tehdejšího Československa. Jenomže pochopitelně, jak už jsem naznačil před chvilinkou, z jistých logických důvodů, byly jeho plány z bezpečnostních důvodů zrušeny. V roce 1975, rok před svou smrtí, se pán Horák setkává s dalším badatelem, panem Andrew Estivalem, a předává mu důležitý materiál. Nevíme přesně formu toho materiálu nebo charakter, jeho charakter, a nemáme tento akt ani nijak nezávisle, bohužel, potvrzen. Pokud vím, tak první terénní výzkum byl proveden až v roce 1980 předními českými badateli Ivanem Mackrlem a panem Michalem Brumlem. O dva roky později, v roce 1982, provádí na inkriminovaném místě průzkum muzeum slovenského krasu. Ovšem ani, co vím tedy, ani jedné ze skupin se nepodařilo nalézt spolehlivé informace o panu Slávkovi, jeho dcerách nebo jeho dalších příbuzných s ohledem na ustanovení přesné polohy jeskyně. Pán Antonín Horák v této době je již několik let po smrti a pana Slávka se prostě nepodařilo identifikovat, nepodařilo dohledat. Pokud se nemýlím, tak první populárně vědecký článek o měsíční šachtě nebo jeskyni publikoval v roce 1990 známý a řekl bych populární český geolog Václav Cílek. V roce 1994 pak oblast s potenciálním výskytem tady té naší záhadné jeskyně a šachty v roce 1994 pak navštívil, tuším, český geolog také, člověk z oblasti geologie, pan Walter Pavlis. Ten mimochodem objevil při tady této aktivitě několik dalších doposud neprozkoumaných jeskyní v Tatrách. Ovšem v jedné z nich nalezl do kamene vytesané iniciály H.A. A vedle toho číslo 23. Samozřejmě můžeme spekulovat nad tím, zda se tyto iniciály vztahovaly k Horáku Antonínu a číslo 3 k 23. říjnu. Pak tam bylo 6 přeškrtnutých vertikálních čar, které mohly svým způsobem symbolizovat 6 dní, které samozřejmě pan Horák s těmi svými přáteli absolvoval v tom svém jeskyním úkrytu. Jenomže tady tato jeskyně, kterou objevil pan Pavlis, neměla žádný otvor v zadní stěně. Ani tam nebylo nalezeno něco, co by připomínalo hromadu kamení, které by zakrývaly takový otvor. Víte, že pan Horák tedy v tom svém deníku hovoří o tom, že ten otvor skryl zjevně kamením, možná nějakým dřevem, které tam nalezl. Pan Pavlis Mimo toto také získal mnoho informací o životě a rodině pana Antonína Horáka. Ale bez jakéhokoliv praktického efektu, výsledku. Přichází rok 1999 a badatel, americký badatel Ted Pavlis, pardon, Phillips, Ted Phillips, ne Pavlis, ale Phillips, se konečně dostává na Slovensko a začíná s průzkumem některých jeskyní, o kterých mu pan Horák v roce 1970 vyprávěl. Badatel Phillips později přiznává, že se k oné měsíční šachtě nemohl dostat kvůli částečnému zřícení jedné ze stěn. Tak to on prostě prezentuje. Ted Phillips se potom v roce 2015 objevuje na konferenci MUFON, kde prezentuje diaprojekci několika fotografií míst v Belánských Tatrách, které byly údajně pořízeny v blízkosti vchodu do oné inkriminované jeskyně. Na naší středoevropské publikační knižní publikační scéně se také objevuje, se také objevují dva významní badatelé. Polák Robert Lesňákevič a slovenský badatel, který mimo jiné, nevím, jestli ještě tuto pozici zastává, ale byl dlouhodobě ředitelem muzea v Čadci, Miloš Jesenský, kteří zveřejňují své vlastní objevy a poznatky. Nejprve jejich knihy vychází, nebo ta klíčová kniha vychází v Polsku, potom, nebo na Slovensku, Polsku a potom i u nás v České republice a nakonec i ve Spojených státech, pokud mám správné informace. Pokud se nemýlím, tito dva výzkumníci zastávali tezi, že ona tajemná měsíční šachta je částí podzemní sítě tunelů, která vede z Vysokých Tater až pod slovensko-polskou hraniční horu zvanou Babí hora neboli Diablak. Ona samotná Babí hora, a všimněte si ten alternativní název Diablak, to alternativní pojmenování, by nám tady vydalo za jednu dvouhodinovou přednášku. Sezbíral jsem spoustu pozoruhodných informací, příběhů, z nichž mnohé se mi podařilo i nezávisle ověřit. Takže ano, podzemní aktivity pod Babí horou, podzemní tunelové systémy vedoucí pod Babí horou do Polského Slezska a podél hranic s Československem až k Sovým horám na jednu stranu a na druhou stranu velký tunel přes Slovensko směrem dolů na jih do Rumunska, do rumunských Karpat a oblasti Bučedži. S tím, že tento transkontinentální evropský tunel je jedním z několika hlavních tunelových soustav, které z centrální klíčové oblasti Bučidži paprskovitě vychází mnoha směry. Jednak do Egypta, severní Afriky, druhý směr přes Sýrii do jihozápadní oblasti Iráku, třetí tunel, který vede přes Bučidži pod části Černého moře, pod Krymem a pod Ruskem v oblasti, kde je Soči a tak dále, až do Číny s odbočkou, s jednou zaslepenou větví do centrální části Mongolska. A pak tu máme onen panevropský tunel, o kterém jsem před chvilinkou mluvil, který tedy vede směrem k severu přes Slovensko pod Diablakem, pod Babí horou a pod Slezský, oblast pod té podzemní oblasti Slezského Polska, pod Sovými horami. A tam v blízkosti Sových hor dochází k oddělení na další pobočnou větev, která vede přes Českou republiku, to znamená přes východní Čechy, jižní Čechy, směrem do příhraniční oblasti mezi Rakouskem a Bavorskem a západní části Alp. Ta hlavní větev potom směřuje šikmo dál přes Polsko nahoru, přetíná příhraniční oblast mezi Polskem a Německem, v oblasti, kde Hitler, jedná se o oblast Polska, kde Hitler měl celou řadu důležitých bunkrů, včetně toho známého Werwolf, nebo jak ono se to jmenovalo. A pak ten tunel podzemní směřuje dál, dostáváme se k Dánsku a tak dále a tak dále. Další část je nedefinovaná přesně. Takže nemůžu k vám tomu bohužel říct k tomu dalšímu pokračování bližší informace, ale nic bych nedal za to, že ten tunel půjde dál, anebo jde dál do jižní oblasti Grónska, obzvláště pak do míst, o které má eminentní zájem současný americký prezident s tím svým establishmentem v Bílém domě. Ale to je čistě má spekulace. Ano. Vrátíme se k našemu hlavnímu tématu, a to je měsíční jeskyně. Faktem je, že měsíční jeskyně zůstává sama o sobě velice výraznou záhadou, stejně tak jako její poloha. Když to tady zjednoduším trošičku, jo, a zlidovím. Na jedné straně by mohla být jakousi mystickou bránou do podsvětí, na druhé straně existují konkrétní informace o tom, že v průběhu druhé světové války některé ze specializovaných německých expedic, které byly řízeny

kvazi královstvím, tam uvozovky, Agartho. Možná to pro vás bude překvapivé v tom slova smyslu, že ano, ANNRB realizovalo tyto aktivity v Asii, v oblasti Himalájí, v oblasti severní Afriky, obzvláště pak na území bývalého starého Egypta, v oblasti Jižní Ameriky, v oblasti Ant, ale že by takovouto aktivitu realizovali i na území Slovenské a České republiky. Přišlo mi to zvláštní. Nicméně, když jsem se pídil po nějakém potvrzení, tak jsem ho skutečně dostal a hned z několika nezávislých zdrojů. Skutečně tomu tak bylo. Ano. Nacisté šmejdili v Jeseníkách, za tímto účelem šmejdili na Šumavě, za tímto účelem šmejdili dokonce i v Krušných horách, šmejdili v oblasti Českého ráje, šmejdili na Šumavě, šmejdili v Nízkých Tatrách, ve Vysokých Tatrách a co vím, tak šmejdili i v oblasti Slovenského Rudohoří a i nezapomněli vynechat ani malá a vysoká Fatra, jestli to říkám správně. Tady tu oblast, tu lokalitu. Do roku 2010, to už je relativně doba nedávná, byla zorganizována další expedice, pokud mám správné informace, na kterou se vybralo přes 200 tisíc amerických dolarů. Za touhle expedicí stály z určitých důvodů, promiňte mi, nebudu jmenovat, dvě velice zajímavé instituce. Spojené s agendou UAP, dříve UFO. Slovenská vláda této expedici odepřela přístup na území Slovenska. Teď je čas, abychom tady toto téma rozvinuli ještě více. Ale než tak učiním, tak vám tu odcituji krátkou pasáž, pamatuji si, z deníku našeho hrdiny Antonína Horáka. Doslova jsem z toho údivem. Přede mnou se tyčí něco jako obrovské černé silo, obklopené bílými vápencovými útvary. Má to hladké boky. Je to uměle vytvořená struktura. I pouhá představa o věžovitém artefaktu zasazeném do nitra skály uprostřed odlehlé hory sama o sobě je velmi matoucí. Antonín Horák. V roce 2010 se na scéně objevuje další zajímavý člověk. Je to americký ufolog a jmenuje se Jakub Horak. S krátkým A. Jakub Horak. Jakub Horak o sobě tvrdí, že onen Antonín Horák

0: byl jeho strýc. A tento Jakub Horák já to Jakub říkám česky, on správně je to James Horák. James Horák. Tak tady ten James Horák postupně představuje a odhaluje další hypotézy týkající se účelu oné měsíční šachty. Následující informace, milí přátelé, samozřejmě berte s vysokou rezervou. Já budu v roli interpreta. Prostě vám předám to, co předat mám, bez jakéhokoliv hodnotícího komentáře a nechám na vás, jak k tomu z toho svého úhlu pohledu, na základě toho, jaké máte poznatky a tak dále, tak jak, prostě, jak si to přijmete nebo nepřijmete, jak k tomu prostě přistoupíte. James Horák razí teorii, že náš měsíc, Luna, dorazil k Zemi před nějakými 350 tisíci lety s tím, že se jedná o obří, obří plavidlo, obří umělý objekt s intergalaktickým potenciálem. Jakési civilizace, zatím jakési, která před těmi 350 tisíci lety přinesla do této naší sluneční soustavy aktuální verzi genů, množném čísle, genetiky genů, lidské bytosti. Tato civilizace měla nebo disponovala celou řadou základen na dnešní Marsu v pradávných dobách. A pokoušela se v tehdejším ekosystému Marsu o analogický genový experiment, který ale v podmínkách Marsu nevyšel. Umělý objekt, zvaný Měsíc, byl původně zaparkován na orbitální dráze kolem Marsu. Ve chvíli, kdy experimentace na Marsu nevyšla, ta genetická experimentace, představitelé této civilizace zaměřili svoji pozornost na Zem. Teď to začíná být zajímavé. Toto, co vám teď řeknu, když jsem uslyšel, když jsem se s tím informací poprvé seznámil, tak to byl první moment, kdy jsem si řekl, no, ten James Horák nemusí nutně fantazírovat. No, protože on říká, že představitelé té tajemné civilizace cizí, která nejdříve experimentovala na Marsu, propočítala, že aby se na naší planetě mohl uchytit, nebo mohla uchytit evoluce, která by ve finále vyústila ve vysokou inteligenční potenciaci, tak k tomu je potřeba přesně nastavit gravitační a jiné fyzikální podmínky na této planetě, které tu tehdy nebyly. A jediná možnost, jak tyto podmínky aktivovat, bylo umístění relativně velkého tělesa, nebo velkého, poměrně velkého tělesa, které by svojí velikostí, objemem, váhou a vzdáleností přesně propočítanou z orbitou takzvaného vázaného charakteru, to jest orbita, kdy těleso je přikloněno k druhému tělesu pouze vždycky jednou stranou. Tady toto všechno a ještě mnohé další bylo potřeba splnit. A teď ten James Horak řekl jednu další zajímavou věc. On řekl, že představitelé této civilizace, cizí, pocházející bohu odkud, zatím pro nás, potřebovali iniciovat v přesném poměru mnoha fyzikálních parametrů, šlo o desítky a desítky fyzikálních parametrů Země a toho druhého tělesa ve vzájemném určitém kvazi přesném poměru a v přesném škálování, tak, aby byla vytvořena makroanalogie makroanalogie atomu vodíku. Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru a je jedním ze základů života. Řečeno symbolicky. Z základních kamenů života. Máme ho v atmosféře, máme ho ve vodě. H2O. Dvojmocný vodík, protium. Protože vodík má atomové jádro a jeden elektron na orbitě. Pak v tomto makromodelu by Země byla atomovým jádrem a Luna tím jedním elektronem na orbitě kolem Země. Faktem je, že v naší sluneční soustavě neexistuje žádné jiné planetární těleso s jedním měsícem. Buď to ta planeta nemá žádný měsíc, Merkur, Venuše, nebo má dva, Mars, Phobos a Deimos, a nebo jich má desítky. Saturn, Jupiter, Uran a tak dále. A tady tyto informace, respektive jinak to řeknu, u těchto informací jsem zbystřil. Já si říkal, tak ten James Horak, to vypadá hodně zajímavě toto. Jako na tom by možná něco mohlo být, protože jako pasuje to, jo, docela. Takže pro nás ta záhadná civilizace se adaptovala ten původní obrovský umělý objekt tak, aby vyhovoval všem parametrům, A prostě a jednoduše, byť to zní naprosto šíleně, ho uzamkla, zaparkovala, uzamkla na orbitě kolem této planety a zároveň, zase zjednodušeně řečeno, učinila genetický výsev v uvozovce. No, tak prostě jak prostě řečeno. No. Čili měsíc, co by nejen jako to je druhotné starodávná kosmická stanice, ale hlavně měsíc jako důležitý prostředek a nástroj pro stabilizaci ekosystému na této planetě, který bude schopen a je schopen podporovat evoluční řečiště, evoluční linii, inteligence jistého živočišného druhu nebo živočišných druhů vyššího řádu. Inteligence vyššího nebo vysokého řádu. Ano. S tím, že během, zase zjednodušeně, jo, během umisťování tady toho umělého objektu, protože to byla pro nás asi nepředstavitelná logistická záležitost, tak samozřejmě ta civilizace používala tisíce různých dalších menších plavidel, různých menších velikostí, která plnila nějaké funkce a nějaké prostě záležitosti, o kterých asi předpokládám nic nevíme. A v té měsíční šachtě se podle Jamesa Horaka nachází jedno tady z těch mnoha tisíců operačních pracovních plavidel. Jo. Ve skutečnosti James Horak říká, že se nejedná o plavidlo jako takové, ale o motorovou část plavidla, čili něco na způsob jakoby hardwareu. Jak se to tam dostalo dovnitř a za jakých prostě okolností, tak James to vysvětluje, James Horak, ale je to hodně, nechci říkat komplikované, ale ideální by bylo si to přečíst přímo. A já se obávám, že bych vám to úplně přesně neodinterpretoval. Jo? A radši se vyhnu, bych se chtěl vyhnout nějaké nepřesnostem. Nicméně ten James Horak zároveň uvádí, že další takový motor nebo generátor, prostě pohonná jednotka byla nalezena ve své době bývalými sovětskými vědci na dně antarktického jezera Vostok. A teď malé vysvětlení, teda alespoň něco, proč tady ty jakoby hnací jednotky, nebo ty hardwary, proč se nachází na Zemi? Jak se sem dostali? Z jakého důvodu? Já jsem si původně myslel, že to patří k těm malinkým plavidlům, nebo k těm menším plavidlům, k nějaké té technické logistice. Ale ten důvod ve finále je jiný. A opět budu citovat Jamesa Horaka. On říká, že tady tyto agregáty, Ano. Mají své místo a opodstatnění, že jsou na naší planetě. Protože prý mají schopnost, jsou to stroje, které mají schopnost snižovat vulkanický tlak a tím ovlivňovat parametry zemětřesení prakticky po celém světě. Hovoří o fyzice gravitačních vln, onen James Horak, v kontextu s nelokální interakcí mezi zemským jádrem a tady touto technologií. Říkám, jak jsem přijal, tak předávám dál. Celá řada těchto technologických strojových jednotek je prý umístěna v různých hloubkách na různých místech měsíce, tedy toho tělesa, s tím, že jejich úkolem je interagovat s potenciálními vlnami asteroidů, a ovlivňovat jejich letové trajektorie tak, aby tyto vlny, to znamená ne jeden nebo dva, ale jakési chuchvalce asteroidů, aby nezasáhly tuto planetu a samozřejmě neponičili jejich experimentaci, jejich práci, že? Která úzce souvisí s tím aktuálním stavem planetárního ekosystému, nebo s tím prostě s ekosystémem za posledních 350 tisíc let a hlavně lidskou bytostí. A možná, kdo ví, i vodními savce. No, ale to už je jenom moje, spekulace. Ano. Já jsem v této fázi jsem přemýšlel, jak vám mám podat tady ty informace k tomuto tématu tak, aby byly nějak logicky, aby tam byla nějaká logická souslednost, abych nevynechal nic podstatného a důležitého, ale zase, aby to nebylo povídání rozsáhlé a rozpiplané, rozňahněné zbytečně do zbytečných detailů. A pak jsem si vzpomněl, že v roce 2010 proběhla ve Spojených státech proběhl pořad s názvem Show Kevina Smitha. A v tom jednom dílu tady toho show Kevina Smitha, v tom jednom dílu právě proběhl rozhovor mezi moderátorem, tedy tím Kevinem Smithem, a naším Jamesem Horákem. Já jsem vybral malinkou pasáž, kterou se pokusím co nejpřesněji odcitovat. Kevin Smith. A kde se ta zařízení nachází? James Horak. Jsou obrovská a jsou multifunkční. Vypadají jako věže. Jsou umístěna ve svrchní části zemské kůry v různých hloubkách a nebo jsou umístěna uvnitř vytipovaných horských masivů. fungují takovým způsobem, že dokážou uvolňovat řízeným postupným způsobem, dokážou uvolňovat nahromaděný tlak v zemské kůře a minimalizovat tak seismickou, potenciálně vulkanickou činnost. Kevin Smith. No, zdá se, že momentálně nefungují moc dobře. No, zase trošku rejpnul, že? James Horak. Ne, to asi nefungují. Ale určitě byly také používány k usměrnění měsíce do správné polohy v důsledku nastavení co nejpřesnějšího gravitačního tlaku mezi měsícem tedy a Zemí. Navíc zde, jako z prostředí toho měsíce, chrání naši planetu před potenciálními velkými skupinami nebezpečných asteroidů, které by mohly být i v kolizním kurzu. A kde se James Smith, a kde se tady toto zařízení nachází? Vím, že jedno bylo objeveno Sověty v Antarktidě na dně jezera Vostok, pod ledovcového jezera Vostok. Oni ten objekt objevili díky tomu, že už od 20. let 20. století mohli zkoumat analogický objekt, který se nachází v centrální oblasti Sibiře. Respektive, abych vám napověděl, v oblasti podkamenné Tungusky. Říká James Horak. Oni zjistili, že ta zařízení v podstatě vyzařují určité specifické frekvence, které fungují jako individualizovaný kód. A po druhé světové válce, respektive v 70. letech, se jim podařilo sestrojit zařízení, které umí detekovat tuto frekvenci a podle vektoru, tak to říká prostě vektoru, této frekvence jsou schopni lokalizovat tuto nepozemskou technologii, říká James Horak. A co vím, tak další takové zařízení objevil Antonín Horák ke konci druhé světové války uvnitř Tatranského masivu. Jo, to souvisí s tím, jak on říká, že určité typy tady těchto technologií byly umisťovány do nitra horských masivů. Ano. A teď ten Kevin Smith. Dobře, to zní úplně neuvěřitelně. No, to chápu, jo, že to zní neuvěřitelně. Pro Boha, jo. On se tam diví prostě, jo, v tom rozhovoru, v té nahrávce. A no, ale to je nebezpečné, protože přeci ta zařízení by alespoň teoreticky, to nelze prostě, tomu se nelze vyhnout, by mohla být zneužita. Nikdo by je mohl tady na Zemi prostě ovládat. zneužívat. A na to James Horak. Ne, takhle to nefunguje, takhle ne, jo. Oni se o to pokoušeli, jo. Pokoušeli se o to Sověti, pokoušeli se manipulovat s konfigurací toho zařízení na Sibiři. Ale nevyplatilo se jim to. Dokonce bylo manipulováno i s tou technologií v Tatrách, kterou objevil Antonín Horák. No a tady se zbystřil při poslechu toho rozhovoru, jako co to znamená, jako že bylo manipulováno. Jo? Byla nová informace. A James Horák pokračuje. No protože po druhé světové válce se zóna střední Evropy dostala pod doménu Sovětu. A Sověti měli v Česku i na Slovensku celou řadu svých armádních, nebo respektive vojenských posádek. A vím velmi dobře, říká James Horak, že tehdejší sovětská tajná služba, rozvědka vojenská, iniciovala vlastní projekt v rámci na území Slovenska s tím, že v podstatě tehdejší slovenská vláda prakticky o tom vůbec ani nebyla informována, protože to bylo pokryto nějakými vojenskými manévry v oblasti Vysokých Tater. Rusáci, jo, vojáci, že si tam dělali nějaké své vojenské manévry. A tady k této aktivitě mělo dojít v druhé polovině 50. let. Přesný rok James Horak neříká. Jo? A mně se to nepodařilo nikde, mně se to nepodařilo dohledat prostě nikde. Jo? Ten přesný rok. Ale ověřil jsem si nezávisle, že skutečně v té době probíhalo ne jedno v té pětiletce, v té druhé pětiletce 50. let, jo, v té druhé polovině. Ne jedno, ale hned několik poměrně velkých vojenských cvičení zástupců ruské armády na území Slovenska. A teď trošku logiky. Rusové to zařízení k detekci, tu svoji technologii k detekci tady těchto objektů dokončilo někdy kolem roku 78-79. Nebo 77-78-79, nějak tak. Ale tady toto nás propojuje s druhou polovinou 50. let. To znamená, že v té době nic takového ještě ty Sověti k dispozici mít nemohli, aby to prostě detekovali. Nějakým takovým tím způsobem, který potom měli, jo, k dispozici. To znamená, že oni, ta ruská rozvědka vojenská, se musela dostat k velmi přesným informacím ohledně lokalizace, geografické lokalizace. A mě by opravdu velice zajímalo, kde a za jaký okolností se k těm informacím dostali. Protože v té době byl James Horák už v Americe. Pak přichází do úvahy jeden jediný člověk, teda alespoň, co mě je známo, když vyjdu z těch informací, které mám k dispozici. A to je náš pan Slávek. James Horak, respektive nejen James Horak, ale i ten Ted Phillips, se marně píděl po Slávkovi v těch 70. letech. Nebyl nikde k nalezení. Ani jeho rodina. A v ta druhá polovina 50. let, to je nějakých 10 let po druhé světové válce. Já jsem na 99,9% přesvědčen, že v té době ten Slavek musel ještě žít. A my víme, že bydlel v dědině zvané Ždiar. Já se přiznám, že já jsem nehledal Ždiar na mapě, ale nevím, kolik Ždiaru by se kolem Tater jako nacházelo, ale zase nějak moc jich nebude. Bude jich pár. Jo. A dokážu si docela živě představit, že ti Rusové se k tomu Slávkovi a k té jeho rodině mohli dostat. A mohli z něj vypáčit tu lokaci. Protože prostě ten James Horak říká, že Rusové se snažili vymanit celou tu technologii ven, nebo alespoň ji více přisunout, jakoby, nechci říkat k povrchu, ale prostě jako, aby k tomu měli blíž. Jo? A to se jim podařilo jenom částečně. Jo? Čili došlo k posunutí toho segmentu, té technologie určitě, o nějakou, já nevím, o jak velkou míru, směrem ven, jako nahoru, ale pak se jim to seklo a prostě už s tím nehnuli. Otázka je také, jestli si pamatujete, jak ten James, jak ten Antonín Horák v tom se deníku říká, že tam viděl tu trhlinu, tu průrvu takovou. No, diagonální. Jestli tady toto, protože mě to, jako pro mě je to znak určitého poškození, aspoň já se to tak vysvětluji, tak jestli k tomu nedošlo právě při té manipulaci, jo, která musela být podle mého názoru jako vůbec jako brutální. Další věc, která vytváří velký otazník, kterou nelze pominout a nad kterou je nutné se zamýšlet, je, jak oni tam vůbec tě manipulovali. Protože, rozumíte, k tomu potřebovali v tehdejší době k tomu potřebovali obrovské, jak bych to řekl, výkonné technické prostředky. No ale jak to nasoukáte, jako toto všechno dovnitř? Jo? To by tam museli dynamitem probourat prostě a rozšířit ty vstupy do té měsíční šachty nebo tam do té oblasti. Ale to by zase přitahovalo pozornost. Jako nevěřím, že by to neušlo pozornosti místnímu obyvatelstvu. Takže, jako víte, je tam, jako ono to je pěkné, jak to na sebe takhle jako navazuje, ale je tam spousta děr, jo? Je tam spousta bílých míst. Jo? No, takže jdeme do současné doby v kontextu s tématem měsíční šachty. Ještě musím zmínit jednu okolnost. Astronom Cernan, rodák tady ne z Čech, ale ze Slovenska, tak ten si vymínil to, že na palubu, když byl na orbitě kolem Země, tak na palubu té konkrétní sondy, nějakého toho Apollo, nevím, co to bylo, nechal, jakože mu povolili tedy a pozapůjčili mu nějakou na tehdejší dobu ultra špičkovou technologii k detekci nějakých určitě nějakého záření nebo prostě něčeho, nějakých vln, nějakého záření. A pak si vymínil, že vlastně ten satelit na té se orbitě bude procházet nad vysokými Tatrami, proletávat, jo, na té oběžné dráze. A on vlastně při každém tom obletu, když se nacházel nad těmi vysokými Tatrami, tak prováděl nějaká měření se souhlasem NASA. Ale jak ta měření dopadla, co k těm měřením používal, jakou technologii, to bohužel takové informace prostě k dispozici nemám. Ano. James Horak se potom v tom rozhovoru s tím Kevinem Smithem vrací ještě k těm trojúplným mimozemským bytostem, jež tedy byly zjevně byly humanoidního charakteru, byly vysoce inteligentní a na tyto entity on nazývá drogové, jako drogas. Drogas, drogové. S tím, že neuvádí, odkud tyto drogové, nebo kde se nachází civilizace drogů. Odkud sem před těmi 350 tisíci lety ta posádka, nebo to bylo několik posádek, asi to bylo poměrně hodně, prostě bytostí, možná stovky, možná ještě více, třeba tisíce, ale kde domovská civilizace v této galaxii a tak nic, žádná informace. Žádná informace o fyziognomii, přesnější fyziognomii drogů, nic takového. A pak nakonec tady nechávám tu nejdůležitější otázku. Tu vůbec si myslím nejdůležitější. Odkud ty informace ten James Horak má? Odkud je získal? Protože jako oni to nejsou úplný nesmysly. Jo? Já jsem dokonce jsem si to sepsal celý. Jsem si s ním dal práci, to ještě tenkrát nebyly noťasy, jsem si to celé sepsal, udělal jsem si nástěnku, teď jsem si to tam poskládával, ty data, ty informace. A říkal, protože existuje takový určitý přístup analytický, na základě kterého zjistíte dříve či později, jestli to je s prominutím, já se tady omlouvám, hovadina, anebo jestli to je napůl hovadina, čili to napůl hovadina znamená, že jádro je dané, faktické, a pak tam funguje nějaká záměrně vytvořená poleva kolem toho, nesmyslů a podobně, což vám to poměrně dobře zakryptuje celé. Jo? A teď ty důvody, proč takhle jako třeba ten James udělal, takhle k tomu přistupovalo, jsou různé. No a když jsem se s tím zabýval, a jsem, to bylo x měsíců, jako vždycky, když jsem měl čas, tak prostě jsem se s tomu šťoural, tak mi tam prostě, ať jsem šel, ať prostě tam jsou takový křížový přístup, a prostě vychází mi to, že to úplná hovadina není. Že to má faktické jádro. Ty data, všechny ty informace, o kterých teda tam ten James Horak mluví. No ale o to víc mě prostě začalo zajímat, odkud, kde on to sehnal. Tak jako on říká strýc, jo, Antonín Horak. Je to jeho strýc. Neexistuje žádné potvrzení toho, aspoň jsem žádné nenašel, který prokázovalo, že ten Antonín Horák je skutečným strýcem toho Jamesa Horáka. Na druhé straně James Horák skutečně existuje. Nevím, jestli už je po smrti nebo není, ale ještě před několika lety jako individualita americká prostě existoval s jeho jménem a s jeho příjmením. Ale samozřejmě chápu, že Horáku v Americe bude existovat asi po vícero vzhledem k migrační aktivitě, která dejme tomu tu za první republiky prostě určitě jako samozřejmě byla, kde spoustu Čechů a Slováků v rámci, když probíhala ta velká hospodářská krize a podobně a potom třeba i po válce, jak po první světové, tak po druhé světové válce, prostě si to namířili za velkou louží. Jo? Takže bohužel se mi nepodařilo identifikovat zdroj dat Jamesa Horáka. Nepodařilo. Což, ano, výrazně dle mého názoru devalvuje ty informace, které James Horák podává jak k té měsíční jeskyni, nebo co tady šachtě, tak i k tomu dalšímu s tím přesahem Měsíc, Luna, Mars, drogové a tak dále. A ta technologie tady na té naší údajně umístěná v různých místech naší planety. Dobrá. Tím bych ukončil Slovensko a měsíční jeskyni. Pavliku, jsi z hůru?
1: To víš, že jsem. Čekám, až se zeptáš na čas, ano, 22.31.
0: Výborně. A já jsem se chtěl zeptat, ale pak jsem si říkal, a na just se nezeptám.
1: Ne, se zeptáš. A dal jsem tam už ten druhý obrázek, protože se mi to zdálo, že už je to o tom, takže doufám, že jsem to neudělal špatně.
0: No teď budeme o tom mluvit. Jo?
1: Tak tady už je tam, teď je tam.
0: Tak teď je tam, jo. Mimochodem nějakou otázku, dotaz, telefonátek?
1: Neviděl jsem nic, musím samozřejmě připomenout, 608 12 14 19, jo, je číslo do živého vysílání. Jo, jasně. No, to je všechno, jinak jsem tady nic neviděl, žádný dotázek, ani nic. No. Nepište mi SMSky, prosím, protože to je vždycky problém. Takže takhle asi. Dobrý, kdybyste chtěli zavolat, můžete samozřejmě. 608 12 14 19. Tak, já do pokračuji.
0: Dobře. Tak, obučiči, přesouváme se ze Slovenska do Rumunska. V rámci toho našeho tématu týkající se podsvětí. Obučiči, toho bylo řečeno obrovské množství. Předpokládám, že mnozí, ne-li všichni, mnozí, co poslouchají, tady toto vysílání máte v českém překladu knížky od Radu Seymoura k dispozici. Nevím, jak kvalitní ten český překlad je, nicméně ty knihy skutečně existují. Určitě jste si také na základě toho, co jste si přečetli, vytvořili na problematiku Bučidži s ohledem tedy na podzemí Bučidži svůj nějaký osobní názor. No. Já to musím zmínit, to Bučidži, protože i když o tom už se tady řeklo spoustu a my jsme dokonce i tady, nemýlím-li se, Pavle, o Bučidži taky relativně rozsáhle hovořili, nemám-li pravdu, v naší historii těch mých pořadů tady s tebou, Pavle, mám pravdu, že je to tak. Pavle?
1: Ano, moment, já jsem totiž tady vyvolá telefon, tak já jsem to, mám vzít na telefon ještě nejdřív, já jsem jako neslyšel.
0: Tak na telefon, jasně, ještě jsem začal mluvit o Bučidži.
1: Beru Beru telefon, ano, takže teď nevím, kdo volá, ale to nevadí. Jste ve vysílání, můžete. A nic neslyším. A teď koštěno. Takže už se slyšíme, ano?
2: Já vás slyším dobře, slyšíte vy mě?
1: Ano, už také. Tak prosím.
2: Tak jo, tady Jirka Zelenka. Mhm. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která moc nesouvisí s dnešním tématem, ale trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, jak se k vám dovolat. Tak to, jestli Jarda by měl teorii nebo vysvětlení na věc, která se mi jednou stala. Když jsme s rodinou asi před 20 lety jeli na takový tramp, tak že manželka spala ve stanu, já pod čerákem. Jasná, úplně jasná noc, jo. Probudil jsem se někdy ve 2 nebo ve 3 hodiny, už slunce bylo po západu a ještě nesvítalo, takže úplně žádný světelný smog. Koukám na nebe a najednou nějaká hvězda se roztáhla do přímky. Ta přímka začala rotovat všema směrama. To trvalo asi 3-5 vteřin. Ta přímka se roztrhla na 2 kusy a stáhlo se to jako zase do nějakých malých hvězdíček a každá ta hvězda letěla svým směrem. Jo. Tak jestli... Takhle, a ta přímka, to nebyla nějaká čárka na nebi, jo. To opravdu bylo přes tu oblohu skoro přes celou. A já úplně jak to rotovalo, jak jsem uvěděl strach, že nás to jakoby zasáhne, jo. Že opravdu to, jako, ale samozřejmě to bylo někde v takové vzdálenosti, že se to nestalo. Jo. Ale jako docela to ve mně zanechalo takový jako dojem. Tak jsem se chtěl Jardy zeptat, jestli by k tomu mohl něco říct.
0: Tohle je tak natolik bizarní, že ještě takhle, já se zeptám, jak je to dlouho, co se to stalo? Pamatujete?
2: No, to je víc než 20 let, řekněme 22, 23 let.
0: A teda předpokládám, že to bylo v létě.
2: Jo, to bylo to léto, to je jasný.
1: Si myslíš, že pod čirákem by těžko spal v zimě, Jardo?
0: No, tak znám takový blázny. Jako, jo,
1: a je to pravda, no, je to pravda vlastně.
0: Pozor na to.
1: Je to pravda, ano.
0: Kamaráde, pozor na to.
1: A manželka by ve stanu nespala v zimě, to určitě ne. Hele,
0: a ještě se zeptám, jestli mohu, kde jste se nacházeli?
2: No, bylo to nedaleko jednoho vojenského újezdu.
1: Kterýho?
0: Jednoho vojenského újezdu.
2: No.
0: Nebyl to nahoru újezd tam, tady na Moravě? Jak
2: to ne, tady. Ne, bylo to u Doupova. U Doupova to bylo.
0: Tak, jako, je to natolik bizarní, teda, jste popsal, co jste viděl, že mi napadají teď takhle hned, jako narychlo, dvě možné hypotézy. Já nevím, co v tom újezdě na Doupově všechno bylo v té době. Předpokládám, že to fungovalo ještě, že to nezrušili ten újezd, že ještě byl aktivní.
2: No to tam je dodnes.
0: Protože na tom v té oblasti toho újezdu vojenského, mě by spíš zajímalo nějaká vesnice nebo město nejbližší.
2: No tak to je vlastně jakoby mezi Podbořanama a Varama, kdybych to vzal jako nějakou takovouhle diagonálou.
0: Podbořany a Vary, no to je pěkná vzdálenost.
2: No ale tohle místo vlastně je, jako kdyby se letělo z Podbořan balónem do Varů, tak by se přeletělo přes tuhlectu. Pak je tam Valeč, že jo, takový ten zámek a tohle. Jo, kdybych chtěl jako nějakou
0: přímku. Proč se ptám, protože... Vy identifikujete oblast poměrně o velké ploše, v jejichž části, a to mám ověřeno, se nachází portál energetický, který ale vykazuje cyklickou aktivitu. A proto já jsem potřeboval od vás co nejpřesnější geografii, protože vím naprosto přesně, dle GPS, kde ten portál je. A je možné, že vy jste pobývali relativně v nějaké blízkosti tady tohoto portálu, v nějaké určité vzdálenosti, která ale stačila na to, abyste vizuálně zaregistroval jev, který byl důsledkem určitých, řekl bych, exotických fyzikálních procesů při aktivaci anebo deaktivaci toho portálu. Jo? Protože navíc tady v této oblasti existuje velké množství záznamů, svědectví záznamů týkající se aktivity nelidské formy života, nelidských entit. Všimněte si, že záměrně říkám, že neříkám záměrně mimozemských, ale říkám nelidských. Čili mám na mysli kryptoterestrické formy života a entit. Jo. Takže to by bylo jedno vysvětlení. A druhé potom, prostě bych prozaicky řekl, chyba v Matrixu. Že prostě tady v této realitě prostě se něco seklo v tom daném okamžiku a vyvolalo to tady tento optický prostě efekt. A ještě by mě zajímalo, jestli se mohu zeptat, zda to, co jste viděla i vaše manželka, respektive přítelkyně, nebo prostě ten člověk, ne, s kterým jste tam byli?
2: Ty byli ve stanu, já jsem spal sám venku.
0: Aha, takže nikdo jiný to neviděl.
2: Hm. Ne, tady tak. Z těch lidí, co tam byli se mnou, tak to nemohl nikdo vidět. Děti byly malí, že jo, a ona s nima byla ve stanu.
0: Jo. To bohužel žádné jiné lepší vysvětlení mě prostě v této chvíli nenapadá.
2: Ale jo, tak jasně, já jsem si myslel, že člověk, může to být cokoliv, že jo, nebo mohlo by to být cokoliv, co člověka napadne, že uvidí takovou obrovskou čáru na nebi, že jo. Tak jsem se chtěl jenom tak nějak zeptat, jaký názor bude mít na to právě Jarda, no.
0: Tak jako... No počkejte, ale jako pozor, já to beru velice vážně, jo, protože můžu vám říct případ, který se reálně stal v 90. letech, kdy jeden můj známý přitáhl ke mně doslova, ho přivlekl, ředitele jednoho velkého podniku tady na severní Moravě a říká, prosím tě, řekni mu, jako on mě, řekni mu, co jsi viděl, řekni mu to. A on chudák, ředitel, jo, prostě velice inteligentní člověk, jak jsem to potom pochopil, i velice pragmatický, materialisticky založený, s titulem, mi řekl, já jsem s řidičem, řídil a jsem seděl prostě vzadu.
3: Jo, a
0: jeli jsme z nějakého jednání z Olomouce, kolem vojenského újezdu, tady jak je nad Olomoucí prostě Přáslavice a tam prostě ta oblast. A já jsem viděl, jak před autem po silnici přechází něco, nějaký tvor, který šel po dvou nohách, mělo to dvě ruce, ale mělo to hlavu, která připomínala prase. Růžový prasátko. A první věc, na co jsem se ho chtěl zeptat, kolik toho vypili. Ale on se zapřísahával, říkal, já jsem abstinent, já to nikomu nemůžu říct, já jsem z toho úplně nešťastný, ale já jsem to opravdu viděl a já nevím, co jsem to viděl, ale opravdu to tam šlo. A viděl jsem to jenom já, protože ten řidič, který brejlil před to auto a musel to vidět taky, tak viděl úplný prd. A já teď, já jsem nešťastný, protože si říkám, že jsem se asi zbláznil.
2: Jo.
0: A pozor, ale ten člověk, on byl úplně hotový z toho a prosil mě, abych mu to nějak, aby ho přesvědčil o tom, že se nezbláznil. Jo? Takže jako dějou se věci různé. A extrémně bizarního charakteru, Jo? Takže já před tělem mám velký respekt a jako to není o tom, že bych to jako bral na lehkou váhu, co jste viděl. A takové věci se prostě dějou, jo, lidé.
2: Ne, to já jsem si nikdy nemyslel, že jsem se zbláznil a vím 100%,

0: Dobrý, nová ves.
1: Ne, v každém případě to byl hodně, hodně takový intenzivní zážitek, jo, ale několika vteřinový. Jo, to opravdu trvalo 3 vteřiny, jo, nebo maximálně 5, jako, jo. Ale bylo to takový hodně zajímavý.
0: Dobrý, jasně. Tak jo.
1: Takže. Tak já děkuju a...
0: Tak ti děkujeme, mějte se
1: zatím
0: krásně.
1: Zatím pak dobrou noc, naschle.
0: Tak jo, naschle. No tak jo, Jardo, tak jestli to znáš nějaký ty přímo GPSky údaje, takže nepomyšl dverce, no, to je kousíček.
2: No, to by svým způsobem i odpovídalo.
0: No. Dobrá.
2: To by odpovídalo. A Pavle, my máme kolik hodin? Já mám za to, že už moc tam toho nezbývá.
0: 4 hodiny.
2: Teď. No, ale to nemá smysl, abych šel další, do nového tématu.
0: Další telefon je tady. Ale, no, uvidíme, no, tak já ho vezmu. Tak prosím, to je vysílání.
3: Halo. Dobrý den, zdravím pana Lásku a pana Chvátala.
0: Ano, zdravím, Arnoš, tak povídej.
3: No, chtěl bych se zeptat, jestli pátá čakra českého národa nebo česká, jako... Státu je Usvojanova.
0: Jako Usvojanova?
3: No přímo v katastru obce nebo česně za katastrem.
0: Tak jo, dobře, díky za dotaz, Jarda určitě odpoví, díky. Tak.
2: Svojanov, ono těch Svojanovů je víc v České republice, ale asi já mám na mysli, asi má Arnoš na mysli Svojanov tam v té oblasti, prostě má, podle mě má na mysli ten známý Svojanov. Jo, tam je hrad, myslím, že? Nebo co to tam je, Svojanov?
0: Já vůbec nevím, kde to je, Jardo. Nic mi to neříká, to jméno, Svojanov.
2: Ale tam... v takovém případě by to na tu pátou čakru ale neodpovídalo. Jo, to bych geolokalizoval někde jinde, jo, tu pátou čakru. Tady mi to neodpovídá. Jo? Pokud je to ten Svojanov, který si myslím, že to je, který má na mysli. Mm-hmm. Jako Arnoš. Jo.
0: Dobře. No tak jo, takže to je. To je toto. Jiný žádný dotaz tu není. Ne. Ne. Takže, Jardo, třeba já nevím, co bychom teď...
2: No ono jde o to, že... Ty Bučiči, to je...
0: No, to už tady jsme měli několikrát, že? Tak to je
2: no
0: to...
2: jasně, ale já to chci teď směřovat určitým směrem, jako jo, to Bučiči, jo, tam lze jít do různých vektorů prostě výkladu. Ale tady jde o tu délku, jo, protože tady toto je na 3/4 hodiny, jo, tohle téma. A já to nemá smysl, abych na 10 minut to otvíral. Jo.
0: Teď je 10 minut, tam zhruba do konce.
2: Bohužel, no.
0: Tak jo. Já nevím, co s tím uděláme.
2: Já taky nevím, co s tím uděláme, člověče. Asi se napijeme a já se ještě vrátím zpátky k té měsíční jeskyni a jako já vím o spoustě lidí, poměrně spoustě, jako určitě nějakých 6, 7, 8 lidí, kteří čistě ze zvědavosti tam prostě opakovaně brousili v té oblasti a snažili se geolokalizovat tu záležitost, to znamená tu jeskyni. Dokážu si představit, a bez výsledku, dokážu si představit, že možná každý rok, kdy jsou tomu hodné klimatické podmínky, tak tam určitě prostě chodí jako spousta lidí, protože tady toto téma té měsíční jeskyně je tady pro ten region, jo, pro ten náš region velice, velice, velice zajímavé, jo, a velice silné. Ale třeba logicky, jo, v té Americe nebo co ví, třeba i v Austrálii a tak, tak jim to nic neříká, jo, nic moc. A je to škoda. A proto určitě se budu usilovat o to, aby to téma té měsíční jeskyně bylo součástí

0: Částí jednoho dílu, jedné části dokumentu zabývající se tajemnými podzemními oblastmi, které je to série 10 dílů, to bude jedna ze sérií, na které pracuji a která by se měla potom ve formě dokumentu objevit v Gaia, vysílání v TV Gaia, což v podstatě je kanál internetový, který běží po celém světě. A budu se snažit spopularizovat tady toto téma, tak aby i za hranicemi České a Slovenské republiky bylo více pojednáno, jo, protože jako je to něco podobného jako Tribeč, jo, Tribečské pohoří. Na světě se denně ztratí obrovské množství lidí. To byste nevěřili, kolik lidí se ztratí v průměru během jednoho jediného dne. To číslo se pohybuje mezi 5 až 8 tisíci lidí. 5 až 8 tisíci lidmi. A jsou to lidi, ne kteří se potom později najdou, ať už živí nebo mrtví někde. Ale jsou to lidi, kteří, to číslo je o lidech, kteří už se nikdy nenajdou. Nenajde se ani jejich tělo a jsou takzvaně nezjestní. Prostě zmizí, prostě se ztratí. 5 až 8 tisíc v průměru na světě denně. A existují místa, která jsou mizením lidí obzvláště známá a specifická. Jedno z takových míst se třeba ve Spojených státech nachází v Apalačských horách. Víte, kde jsou Apalačské hory asi, nebo si to najdete na mapě, tak tam v tom té severní části těch Apalačských hor, tam je taková lokalita konkrétní, kde prostě mizí lidé opravdu systematicky a s naprostou pravidelností. Další takové místo se nachází, je to lokalita na Aljašce. Další taková místa se nachází v Austrálii, v Ázii, prostě všude jinde. A v Tribeči. No a existuje tabulka 20 míst s největší ztrátou lidí, nevím, jak to nazvat, s největší ztrátou lidí v rámci nějaké té jednotky času. Tady myslím, že to je v rámci 10 let. A je to statistika. Je to top 20 míst, kde dochází k největšímu mizení lidí. A slovenská Tribeč, představte si to, je na druhém místě. Na druhém místě na světě. Na druhém místě na světě. No. Vy jste tomu nevěřili. Kdyby prostě já jsem tomu taky nevěřil. Ale je reálně na druhém místě na světě. Je to záhada, je to bizár. Natočil se, napsala se ten pán, ten výzkumník a badatel, že Karika. Ten pán Karika napsal o tom knížku, velice zajímavou, a podle toho se potom natočil i film jako sci-fi, sci-fi, jako jo, možná z toho někteří viděli. Ale to není výmysl, ta Tribeč. Tam skutečně prostě k těmto věcem dochází velice intenzivně. Já jsem tam byl. Vydal jsem se v roce 2004, takhle v jeden červnový víkend, do Topolčan. Tam jsem se ubytoval a potom z Topolčan jsem vyrazil do terénu, tedy na tu Tribeč. Do té lokality. Přímo. Takže Trybečské pohoří je pohoří samozřejmě. Jo? A k mizení lidí nedochází v rámci celého pohoří. V určité specifické lokalitě je dobře, že málo kdo o té lokalitě přesně ví, kde je. Protože spousta lidí jenom čistě ze zvědavosti by tam vlezla. Tak samozřejmě jako já. Jo? I když z mé strany to nebyla čirá zvědavost, ale byl to v podstatě, byla to po svém si to nazvu výzkumná aktivita. Badatelská. A tak tam chodím v podstatě 2 dny a 1 noc a zažívám tam neuvěřitelné věci. O to vám někdy povyprávím příště. A jedna z těch věcí, aspoň jednu zmíním, byl akustický tón, který zněl odevšad. To nemělo žádný směr, prostě to znělo odevšad. Byl to tón, který typologicky, nebo jakoby z hlediska psychosymboliky, byl jednoznačně výstražný, nebo varovný. Takový jako skřípavě sirénový zvuk. Ten tón zněl asi minutu, 2 minuty, pak to utichlo a po určité době jsem uviděl mlhu. A ta mlha se objevovala všude, v takovém půlprstenci, v srpovitém prostě vektoru přede mnou a ze stran. A já jsem zjistil, že poprvně se napřímo vizuálně dívám na zelenou mlhu. Já jsem nikdy předtím zelenou mlhu neviděl. Zelenou jako brčál, doslova do písmene. Říkám, pro pána Jána, první, co mě napadlo, že to je nějaká chemikálie nebo něco. A pak ale jsem si uvědomil, jako, že to je málo pravděpodobné a spojil jsem si to s tím zvukem. No a ta mlha se při zemi valila a blížilo se to a prostě tak nějak se to rozšiřovalo i do stranu. A souběžně s tím narůstal úzkostný pocit, jo, který byl poměrně intenzivní po pár desítkách vteřin. A já v tu chvíli tedy už jsem si říkal, a pozor, tady už funguje něco vyššího nebo jemnějšího ve mně, jo, nadvědomí, podvědomí a tak. Takže jsem vzal nohy na ramena a mazal jsem tam odsaď pryč. Jo. Takže jsem prostě naštěstí tedy vylez ven. No, vyběh ven doslova do písmene. Bylo to k večeru, ale ještě svítilo slunce, bylo poměrně teplo, říkám, bylo to v červnu. A jak jsem vyběh ven, tak jsem běžel, koukal jsem se za sebe a zastavil jsem se, takový zadejchaný jsem se zastavil a šel proti mně člověk, zřejmě z nějaké té vesnice, tak se na mě kouká a říká, vy jste vypad z toho lesa, člověče. A já říkám, no, to jo. A on na mě, zelená mlha, co? Zelená mlha. No, mě poklesla čelist, jsem tak na něj koukal a on říká, dobře jste udělal, pane. No, a záhy jsem potom jel domů, jo. Takže to je moje anabáze v Trybeči. Jo, tak bylo jako bacha na to, jako to prostě jsou věci různorodé. Jo.
1: Dobře, Jardo, ono už je totiž 23 hodin, takže jsme úspěšně...
0: Tak jsem to vyplnil, podařilo se mi to vyplnit.
1: Zajímavou historkou, ano. Takže příště budeme pokračovat v tom Říše stínu, tajemství posvětí 2.
0: A půjdeme do toho Rakouska, do toho Rumunska. A potom se budeme potápět pod hladinu moří a oceánu.
1: Dobrá, dobrá. Tak jo, takže já musím na závěr pořadu ještě vyhlásit kalendárium číslo 163 věnované nedožitým 79. narozeninám kytaristy Zdeňka Juračky. Tak, to je vše, no a co víc? Co víc, rozloučíme se. Ardo, mi se moc pěkně děkuju.
0: Přátelé, mějte se hezky a za týden tady, jo?
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Tak jo.
1: Takže děkujeme, ahoj, ahoj a
0: ahoj.
1: Za týden.

79 let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias, knize, ke které se často obracím, když vzpomínám na odešlé kamarády hudebníky. Baron Juračka, pouze do rokového nebe, kam mu iluminátika zaslala písničkový pozdrav.
1: Hello, goodbye.
0: Zdeněk ještě jako hoch si oblíbil zvonivou kytarovou hru perfekcionalisty Hanka Marvina z anglických Shadows. Velkou inspirací pro něho byl též kytarový instrumentalista Miroslav Kefurt, který na počátku 60. let natáčel hodně instrumentálních skladeb a první zásadnější kapelou pro něj byla skupina Donald v roce 1966, kde zpíval Pavel Černocký.

0: Zdenda Juračka mě byl v Donaldech nejbližší. Lajdák, flink, bohém, ale velký srandista. Píše ve vzpomínkách na Donalda Pavel Černocký. A omlouvám se, do telefonu se mi snažil dostat nějaký šotek.
1: Jako v té polovině 60. let mezi pražskou mládeží, jo, tak byl Donaldi daleko oblíbenější než Olympi. My jsme hráli na stejných místech, jo, ale jako spíš si sehnal do Sluníčka nebo do F-klubu lístky na Olympik, než na Donaldy, jo. My jsme měli vždycky vyprodáno.
0: A jak jste se stali takhle slavný, že jste hráli, anebo že rádio to, tyhle ty věci nebyly?
1: Hele, to je naprosto základní věc, jo. Prostě v té době jediná šance, jak se dostat do nahrávacího studia v těch polovině 60. let, tak prakticky si musel hrát český písničky. A my jsme zásadně neuměli a nechtěli hrát v češtině, protože mě to jako zpěvákovi nelezlo z huby a ty kluky to taky nebavilo, jako jo. Takže my díky tomu, že jsme sveřepě trvali na tom, že hrajeme, my jsme hráli Luxemburg, jo, prostě. Jo. My jsme poslouchali Luxemburg a když se nám tam nějaká písnička líbila a měli jsme pocit, že bychom ji dokázali zahrát, tak jsme je hráli a ty lidi taky poslouchali Luxemburg, takže oni byli šťastní, že ty písničky, které znali jenom z rádia, že jim je někdo zahraje v Praze naživo, i když samozřejmě daleko hůř.
0: Tehdejší manažér kapely Přemysl Černý byl prý spíše konzervativní typ a tak hochy oblékl dosak a kravat po vzoru Beatles. Ale jak Pavel, tak Zdeněk a tehdy i Guma Kulhánek tíhli spíš k repertoáru Rolling Stones. A tak sundali saka a kravaty a oblékli se do květovaných kalhot a psychedelických košil. Hlavně tedy zpěvák. Mezi dalšími angažmá Zdenka Juračky byl například Rogers Band, kde mimo jiné hrál František Ringo Čech, Pete Kaplan na kytaru a zpěv a Rudolf Rockl na varhany a potom již Petr Novák, jenže ji přizval do nových George and Beethovens, kteréžto kapele se podařilo pro Panton nahrát maxi single s písničkou Špinavý ráj chudých, Vracím se z flámu, Klaunova zpověď a Jsem tak líný.

Ne nadarmo se říká, že Zdeněk Juračka hrál skoro v každé kapele. Budeme-li jmenovat alespoň některé, tak po George and the Beethovens, to byla první verze Rebels, posléze účinkoval coby kytarista v Semaforu v divadelní skupině Šimka a Grossmana. V roce 1971 přijal nabídku jako baskytarista do doprovodné kapely Heleny Vondráčkové. Nakrátko se ocitl ve Flamengu v orchestru Ferdinanda Havlíka a doprovázel též Evu Pilarovou, přičemž se traduje, že za jeho působení tato zpěvačka uvažovala o změně žánru a chtěla přejít na rock. Zdeněk ji doprovázel na 12-strunnou kytaru v jednom televizním medailonu v jedné staročeské baladě. Poté se měl stát kytaristou nově formované kapely Michala Prokopa Framus Five, z čehož posléze sešlo, a v roce 79 nastoupil do skupiny Heval, doprovázející Janu Kratochvílovou.

krátce působil ve skupině Módy a konečně spolu s Františkem Kotvou na kytaru, Otou Balážem na klávesi, Miroslavem Imrichem v sólovém zpěvu, Jiřím Plechem Novotným na basu a Jaroslavem Vondrákem na bicí, přišlo ono divutvorné

0: Cituji opět Petra Graciase. Po rozchodu tanga doplnil Juračka řady recesisticko-novovlné skupiny Vítkovo kvarteto, které šokovalo svými koncerty na rockfestech ve druhé polovině 80. let v Praze. Hitem této kapely se zpěvákem Jiřím Ruškem byla skladba Pražský démon. V roce 1988 se Juračka stal členem skupiny Žlutý pes, míchající blues rock s boogie a rock'n'rollem, kam jej přizval Ondřej Hejma po odchodu kytaristy Jana Martínka. Ve Žlutém psu časem zpívala také Aja Suková, kterou můžeme slyšet například v písničce Zatracenej flám, ke které Zdeněk napsal muziku.
1: Otevřte dveře, tady je na co se dívat. Tenhle stůl se pod lahůdkami prohýbá. A kdo je tady, ten je tady s náma. O tom se mluví, o tom se povídá. Něco tu frčí, tenhle podnik vážně žije. Večírek zdá se neustále probíhá. Je celý

0: To znám.
1: A zde právě zpěvačka Aja Suková vzpomíná na Zdenka Juračku.
2: Že jsme byli, myslím, že to vymyslel on, že jsme prostě letenská kloaka. A do té jsem patřila já, Zelí a on.
1: Jo, a jen pro upřesnění, Zelí je Jiří Zelenka, bubeník.
2: A my jsme se občas takhle jako scházeli a dělali jsme si jídlo. Jo, takže odpoledne někdy to. Zelí třeba udělal celou takovou kejtu něčeho, pekl. Já jsem přinesla knedlíky a dělala jsem zelí. Jo, takže jsem přinesla zelí, jo, teď jsme prostě si takhle... A bylo to jako nepravidelný, ale vždycky jsme se sešli, anebo když jsme odjížděli někam, tak prostě kloáka jela s naším, prostě buď já, nebo někdo prostě jel, kdo vlastně jel na ten koncert s autem, tak všechny vyzvedával. A pamatuju si, že... říkám, prosím tě, v té ulici, že ho zaparkoval. Tak jsem někde zaparkoval a říkám, hele, musíme jet, já tam blbě stojím, ty vole, prostě někdo mě zabije. Hele, počkej. Tak a táhnul mě do kuchyně. Říkal, já ti dám, dneska udělali úplně skvělou omáčku a z rejží. On jenom nejet maso, že jo, prostě on jenom rejží a omáčku. A teď tam šel do kuchyně, on vlastně šel vždycky do kuchyně, kdekoliv jsme byli, tak... Jenom tohle dořeknu, že musíš si ochutnat. A najednou jsem slyšela tut, říkám, hele, musíme jít. A on v klidu. A potom šel a udělal těma svýma rukama. Neblázni, to je v pohodě, my už odjíždíme, rozumíš tomu tohleto. No a když jsme někde hráli a vždycky po koncertě jídlo, že jo. No jenže jako většinou zavříno všude a tohle. To já zařídím. A on prostě šel někdy třeba i v tom hotelu, když měli zavříno ve 12, tak jsme šli, teda, tak on někam zmizel a říkal, hele, jdeme na večeři, všichni jdeme. On to zařídil. Nevím. On prostě úplně neuvěřitelný jako v sobě. Tak, no ale to je tím, že byl hvězda a on jako... Když někam přišel a začal dělat ty svoje forky, tak to prostě bylo vždycky, no, kdekoliv, no.
1: Kde se vařilo, tam byl Zdeněk doma a rád ochutnával.
3: Těžké dřevo nese,

Mraveneček v lese těžké dřevo nese, pomozme mu kamarádi. Poznali jste Zdenka na začátku písně s názvem Vepřová? Písně z nového alba Vítkova kvarteta, se kterým Zdeněk hrával rovněž mnoho let. A my se ocitáme v 90. letech, v reinkarnaci někdejších Rebels, kteří mezi tím uzráli jako víno, jejich hudba odhodila kompromis a Zdenkova sóla stala se dechberoucími. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Že kytara nebyla jeho prvním nástrojem, prozradil Zdeněk u Karla Šípa ve Všechno Party, kde v publiku zářila jeho manželka, a prozradil též, že je autorem hudby k největšímu hitu Žlutého psa?
1: Já tě znám, ty jsme já si, vím, no. Jako před začátkem jsme si řekli, celý život tě neznám, ale znám tě ještě, když jsi hrál jenom snad na housle. A proč jsi u nich nezůstal?
2: Co? To je taková fuška.
1: Co? Ale jsi vyučený houslista?
2: No.
1: Že jo?
2: Hm?
1: No a co, najednou kytara?
2: Takový houslistu na světě dobře, ještě, víš, jak je to těžký nástroj. Víš, jak zní heslo houslistu?
1: Ne.
2: Když ti nestačí na cvičení 24 hodin, tak si přivstaň. Tak to je, no.
1: No, takže
2: tam taková... Tam si furt na hoste, to není jen tak.
1: No a co, na kytaru taky musíš cvičit, aby si se udržel no, mezi
2: můžeš,
1: špičkou.
2: No, co? Můžeš. Když máš talent, tak takhle nemusíš zase tolik cvičit. No,
1: hele, Zdenku, řekni mi, ty jsi prakticky celý život nic nedělal než muziku. Je to tak?
2: No.
1: Dělal jsi někdy
2: nějaký továrně, no.
1: Seriózní povolání? Si dělal?
2: Do perovny hosti vás.
1: Do čeho?
2: Pérovna hostivař.
1: Pérovna?
2: No, tam dali pér, jaký spirálky, no. Pérovna hostivař, to je továrna v Zelené budově. Rok jsem tam byl.
1: A to tam furt je teďka?
2: Jo, nevím, no, už tam nechodím.
1: A jak se to stalo, že jsi
2: no, já jsem musel, oni mi řekli, soudruhu, kluku, nebo jak to řeknu. Musíte pomoct národním, jinak na tu školu nepůjdete.
1: Jo, kvůli těm houslím,
2: no.
1: Že napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš se.
1: Napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš sametovou píseň.
1: Cože?
2: Píseň sametová znáš ji?
1: Připomíní?
3: Sametová.
1: Co?
3: Sametová.
1: Tohle to? Jak tam je ten Gorbačov,
2: no.
1: Nebo co?
2: No.
1: Jo, v té písničce?
3: Hlabačov, Gorbačov.
1: Hlabačov, Gorbačov? No. Tohle to myslíš? To jsi složil ty?
2: Ano.
1: Jo. A to tě zajistilo
2: na celý život? Do dneska mi to živí.
1: To tě do dneška živí.
0: A s kalendářem číslo 163 se od mikrofonu loučí Michal Kyselka.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: A vás všechny vítám u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. Dneska vám ještě chci pustit opakovaně, abyste si poslechli rozhovor s Magdalenkou, protože tak nějak to patří do té kategorie vzdělávání se. Zazní spousta zajímavých návodů, námětů, rad, doporučení, takže je to všechno provázané s tím, jak jsme nebo nejsme vzdělaný národ a co je vlastně dneska považováno za vzdělání, jaké životní příběhy lidé mohou žít. Takže na to se podíváme, takže máme pondělí 25. května 2026, venku je v podstatě léto. No a my se podíváme na to, kdo že dneska slaví svůj svátek. Jenom to tady takhle trošku najdu. A budeme moudřejší, tak kdože to slaví svůj svátek? Sudeťáci už tady nejsou, tak dneska 25. slaví Violi. Krásné jméno Viola, to je jako ten nástroj. Tak Viola je krásné a vonavé jméno, stejně jako jarní kvítky fialek. Barva jména je fialová a svoji nositelku propojuje s duchovním a vyšší mocí, píše se zde. Jméno nosila významná česká básnířka Viola Fischerová. Patří také k českým herečkám Viole Zinkové, Viole Černodrinské nebo herečce a moderátorce Viole Otové. Jméno náleží také k hudbě. Jako viola se označuje smyčcový hudební nástroj se čtyřmi strunami, já jenom řeknu velikostí mezi houslemi a basou. Ženské křestní jméno Viola má latinský původ. Jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny. Viola se z latiny překládá jako fialka. Jméno Viola nosí v České republice 115 děvčátek, studentek, dívek, slečen, paní. No a je to 668. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény, tedy dle statistiky. No a já tady teď Violám popřeji, milé Violi, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování, nezapomeňte se promořovat. A vy, kteří znáte nějakou Violu, nezapomeňte jí popřát, bo jí tím nadělíte. Pochopitelně zdraví, radost prodlužuje potom život, protože se aktivuje víc imunitní systém. Tak, dále máme Mezinárodní den počítačů. Mezinárodní den počítačů byl vyhlášen na popud anglického matematika Alana Matcherna Turinga, který publikoval článek Uncomputable Numbers a dopomohl podpořil výrobu dnešních počítačů, se kterými se dnes setkáváme na každém kroku. Tak to je Mezinárodní den počítačů. Nevím, jestli se mám radovat, hodně nám to žere čas. Ale pozor, je Den Afriky. Den Afriky patří africkému černému kontinentu od roku 1963, kdy byly podepsané listiny organizací za sjednocení Afriky, OUA. Tento den by nám mělo zůstat na paměti, že i přesto jsou stále oblasti, kde jsou složité mezilidské vztahy. Ale hlavním problémem je chudoba. A já řeknu, a tu chudobu tam zavlekl kdo? Kdo v té Africe tu chudobu schválil?

0: reálně udržuje, aby měl levnou pracovní sílu, protože ti bývalí kolonizátoři, ty stále existují, stále z toho těží a je dobře, že v Africe se nalezají země, které se osamostatňují a osvobozují od neokolonialismu. A to díky, zejména díky BRICSu a Ruské federaci. Takže to vidím já, to pro mě je den Afriky. Dále Mezinárodní den ztracených dětí. Jedním ze symbolů Mezinárodního den ztracených dětí jsou květiny, pomněnky, které, jak už slyšíme v názvu, nám naznačují nezapomeň na mě. Mezinárodní den ztracených dětí je věnován všem dětem a mládeži, kteří se museli potýkat se sexuálním obtěžováním, týráním nebo třeba s únosem jak od třetí osoby, tak od svých vlastních rodičů. Jo, tak to je přesně to, s čím se bojuje na Ukrajině a v řadě jiných zemí. Černý obchod s dětmi, pedofilní mecenáši a tak dále, čili celá síť pedofilů. Nechci to vůbec rozebírat, protože mi z toho vůbec není dobře. Jak může někdo zneužívat děti ke svému biznisu? Nerozumím. Takže ztracené děti to mají na svědomí konkrétní lidi, konkrétní nejenom rodiče, ale zejména ti, co kradou děti, unášejí děti a ti, co s nima obchodují. A ten hnus je zejména velice rozšířen na Ukrajině. Týden solidarity s národy bez správního teritoria. No tak to už vůbec. Týden solidarity s rádoby bez správního teritoria vyhlásila Organizace spojených národů a slaví se 25. května. Víc k tomu tady nemám, nerozumím. A ještě ručníkový den je dneska. Neboli Towel Day je svátkem, kdy si všichni fanoušci Douglasa Adamse a jeho díla nosí viditelně umístěný ručník. Jedná se o recesi, která má dnes již celosvětovou působnost a odkazuje se na Adamsovo nejznámější dílo Stopařů v průvodce po galaxii. Právě v tomto díle je ručník ta nejpotřebnější věc pro cestování v galaxii a kterou u sebe může mít mezihvězdný stopař. Od autorovy smrti 2001 se z ručníkového dne stala pravidelná akce. Nerozumím, proč takovouhle blbost bychom tady měli uctívat, a já jsem to přečet. Takže, asi tak ten Mezinárodní den počítačů, Den Afriky a Mezinárodní den ztracených dětí. Já bych hlavně řekl, že je potřeba všemi způsoby bojovat proti šmejdům a hajzlům, kterých zneužívají děti. To je všechno. A teď se podíváme tedy na ten rozhovor, který jsem natočil v jednom hotelu s paní profesorkou Magdalenkou. Dlouho jsem připravoval jednu dámu, kterou jsem potkal a poznal ve svém životě. Dlouho jsme se domlouvali na to, že uděláme spolu rozhovor. A já jsem rád, že nakonec k tomu rozhovoru došlo. I když to víte, když si s někým povídáte mezi čtyřma očima, dozvíte se spoustu detailů, ty pochopitelně nemůžeme úplně zveřejňovat, takže ne všecko potom na sebe člověk vypoví, když prostě ví, že to bude zveřejněno. I tak bych ale řekl, že je to naprosto krásný, skvělý pohled za sebe od ženy Magdalenky, paní profesorky, velice vzdělané dámy, která vyučovala na vysokých školách jazyky, ještě do dneška dělá přednášky a různá setkání, ať je to psychologie, ať jsou to nějaké lingvistické záležitosti. Umí několik, má státnici z několika jazyků a umí mnoho dalších jazyků. A je to možná pro některé takový ten pohled do doby, ve které jsme žili, ve které jsme tak strašně trpěli, prý říkají někteří, ale dal se prožít naprosto skvělý, pestrý život, ať už to bylo víc či méně bolestivé, anebo víc či méně radostné. Nakonec posuďte sami. Poseděli jsme v restauraci jednoho hotelu na Moravě a je tam trošku ruch, pochopitelně, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Aspoň to má takovou autentičnost, že to není unilé. A povídali jsme si o životě paní Magdalénky. No, já bych řekl, že i to dětství, i ten dospělý život je velice poučný a má nám co sdělit. Tak prosím, Magdalénka je tu jenom pro vás. Magdalénka, její životní příběh je plný napětí, plný moudra, plný zkušeností, plný netradičních, řekl bych, zážitků. Tak Magdalénko, pověste něco o svém dětství. Vezmeme to tak jako průběžně. Sedíme tady v hotelu u čaje a u kávy a povídáme si o tom, jaký život jste vlastně prožila. Protože řekl bych, že vzhledem ke své moudrosti a vzdělání a hlavně životním peripetím, kterým jste prošla, tak je dobré, aby se lidé seznámili s tím, jak se třeba kdysi žilo, jak se na věci nazíralo, čím se muselo projít. No a třeba potom člověk je schopen si vážit některých věcí, že? Tak povídejte, vy jste mi tady říkala teďko, že jste s rodiči se přestěhovali do Hanušovic na Moravě.
1: Ano.
0: Jak je to tam bylo? S kým jste tam vyrůstala?
1: No tak v Hanušovicích to bylo na jedné straně velmi pěkné, protože příroda samozřejmě nádherná, ale ten život byl tvrdý, protože bylo v roce 55-56 ještě období, kdy lidé se sestěhovávali vlastně z celé Evropy do těch končin, hledali, kde by složili hlavu. Takže my jsme tam žili na ulici, kde bylo přes 10 národností a my jako děti jsme byli většině na ulici, protože rodiče byli zaměstnáni. Můj tatínek zakládal Lenas v Hanušovicích, maminka zakládala týdenní jesle a my jsme prostě s těmi dětmi jako banda jsme chodili od dveří ke dveřím ze dvora do dvora. No a když jsme měli hlad, tak nám vždycky něco dali a tím pádem já jsem poznala mezinárodní kuchyně a naučila jsem se základy různých jazyků. Například, když jsme šli do rodiny, kde byli Řekové, no tak jsme měli řeckou specialitu, tam jsem jedla poprvé olivy, nevím, jak to tam dostali v té době, ale tam jsem ochutnala olivy. V rumunských rodinách tam se hodně jedla samozřejmě zelenina a jelikož v té době té zeleniny moc nebylo, tak jsme jedli i lebedu a saláty z pampelišek. No a
0: takže velmi zdravě.
1: Velmi zdravě jsme jedli, no, byli jsme od cigánských rodin, tam jsme si dělali specialitu na ohýnku, pečené brambory ve střívkách vepřového. A
0: to, co lidi vyhazovali,
1: to, co
0: střeva,
1: lidi vyhazovali, ano. Já bych řekla, že to bylo velmi dobré a my jsme měli vždycky chuť, protože jsme měli mnoho běhání a my jsme samozřejmě...
0: Tak vždycky byl hlad a tedy nejlepší kuchař.
1: Ano, jistě. Aha. Tak bych to řekla. No, takže já jsem mluvila asi 5 jazyky.
0: Už jako dítě.
1: Už jako dítě. No a asi, že jsem to měla už od narození nějak v osudu, protože jsem se narodila v Hranicích, takže
0: už to
1: jako
0: jasný.
1: Na Hranicích, tak já nemůžu říct.
0: Hlavně, že ne na Hranici.
1: Ne, na Hranici ne, ale v Hranicích. A tak v těch Hanušovicích tam jsme opravdu měli kruté chvíle, protože nám v zimě dvakrát zamezla voda, neměli jsme čím topit. Babička nám v kufrech posílala uhlí z Ostravy a my jsme chodili jako děcka na šišky. to jsme měli tenkrát jeden bonbon za pytel šišek nám dal tatínek, když jsme nazbírali se sestrou. No a potom tam jezdili i prarodiče za námi a já bych řekla, že já na ty Hanušovice hrozně ráda vzpomínám, protože tam jsem poznala pravou, nádhernou přírodu. A to mě zůstalo vlastně už do života. No a pak jsme se přestěhovali.
0: Promiňte, já jenom takovou otázku. Čím to bylo, že v těch Hanušovicích byla taková mezinárodní skladba? To byly lidi třeba z koncentráku, kteří tam přišli, nebo
1: ne,
0: že se to pohraničí osídlovalo i třeba řekama, řeckýma rodinama, nebo cikáni jsou jasný, to je...
1: No tak tam třeba byli lidé z Vypalaného Malína, Nového Malína. Nový Malín byl u nás potom u Šumperka, ta vesnice založena, ale byli tam ti utečenci z Podkarpatské Rusy. A potom tam byli utečenci vlastně z Řecka, kde už začínal fašistický režim, tak oni utíkali.
0: Do Evropy.
1: Do Evropy, ano. Rumuni, to byly většinou rodiny, taky oni, Rumuni vlastně napřed byli v té hitlerovské koalici a potom se chtěli jako od toho odpoutat, tak se přidali vlastně těm pokrokovým silám, no, co tam ještě bylo za národnosti. Dokonce tam byl jeden Francouz, ten se tam dostal ze Slovenska. Protože oni kolem Hronu organizovali jednotku, která pomáhala partizánům. No a potom tam byli Poláci samozřejmě, protože jak bylo posunuty hranice po roce 45, tak ti Poláci, kteří vlastně byli v té části, která teď patří Podkarpatské Rusy, a Ukrajině, tak ti taky vlastně přišli do Hanušovic. No a samozřejmě další, byli tam Němci ještě, starou sedlicí, ti, kteří byli proti Hitlerovi, takže opravdu to tam bylo velmi veselé a bych řekla, že my jsme tam velmi družně tenkrát žili.
0: No a pamatujete si třeba na nějaké, že by vznikaly nějaké třenice mezi těma rodinama, které byly vlastně různých národností, že by někdo někomu něco vyčítal, někdo na někoho tam sočil, nebo...
1: Ne.
0: Asi v normální rovině to bylo třeba, že jo, když...
1: My jako děti jsme samozřejmě toho byli ušetřeny, protože my jsme měli dětské hry a dětské starosti, takže já do hloubky nemohu říct, jestli něco takového tam existovalo, ale já si myslím, že tím, že my jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme měli málo peněz, že jsme měli málo jídla, že jsme neměli čím topit, tak my jsme vlastně si neměli co závidět.
0: Chudoba spojuje.
1: A tím pádem jsme byli velmi soudržní a tenkrát lidé byli srdeční a tím, že přežili válku, tak byli vděční za všecko. Už jenom za život byli vděční a tenkrát všichni spolupracovali, jeden druhému pomáhal a nikdo, bych řekla, na nikoho takto, jak je to dnes, nečtil zlobou a nenávistí, to prostě neexistovalo.
0: Já si právě třeba pamatuju z vesnice taky, když jsme jako se skamarádili do nějaký, neříkám party, ale jako děti, tak jsme šli v houfu a teď se něco řešilo. Tak rodiče kohokoliv v tom houfu byli v tu chvíli jako rodičema všech a musím říct, že dokonce i když to byli cikáni, tak se to nějak netřídilo. Prostě když někdo chtěl někomu dát krajíc chleba namazaný máslem, tak dostali všichni.
1: Ano.
0: Jo, takhle ano. To fungovalo na té vesnici ještě za mě, tak jasně, že po té válce ta, jak bych to řekl, ta náročnost k tomu životu a požadavky na životní úroveň de facto neexistovaly, protože lidi byli rádi, že přežili.
1: Ano.
0: A vlastně těšili se na to, co si vybudujou, to budou mít.
1: Ano. No tak všichni...
2: A pardon, jenom ještě, Magdalenko, vy jste mluvila o týdenních jeslích, to třeba dneska asi vůbec neexistuje. Co to bylo? To byly jesly, kam se dali děti na týden?
1: Ano,
2: třeba?
1: Matky dali ty děti do jeslí ráno v pondělí a vyzvedli si je v sobotu odpoledne.
2: Když šli z práce?
1: Ano, protože se budoval průmysl a všecko se budovalo. To prostě v té době to tak fungovalo, že bylo třeba každé roky a v těch jeslích... Ty učitelky, tenkrát ještě to nebyly učitelky graduované, to byly prostě ženy, které se tomu chtěly věnovat, tak oni se opravdu těm dětem s veškerou láskou věnovali a když ta matka si nepřišla pro to dítě v sobotu odpoledne, tak často to dítě bylo u nás. Já jsem ve své posteli měla velmi často dítě, tak jsme spali dvě nebo... tři na posteli. To bylo tenkrát úplně normální a maminka, když něco těm dětem chybělo, no tak se to vzalo od nás. Když chybělo kyselé zelí, tak prostě naše bečka se ocitla v těch jeslích a když chyběly brambory, no tak jsme jim dali brambory a naše hračky všechny skončily tam a knížky skončily tam. To bylo úplně normální. Já jsem nikdy
2: byly jiné priority.
1: Jistě, já jsem toho nelitovala. A potom pro mě to bylo obrovské obohacení, protože to byla vlastně škola života, škola lásky a škola empatie. Tam si pamatuju, že jednou tam byl chlapeček, který měl dost ty vlásky už dlouhé a maminka říkala, no tak já řeknu paní té a té, aby mu to konečně ostřihala, jelikož jsem byla vždycky velmi aktivní. No tak když maminka odešla, tak jsem vzala nožky, jsem ho ostřihala. No tak tenkrát jsem dostala pravítkem, protože jaksi v 6 letech se odvážit a stříhat 3 dítě, to bylo dost nebezpečné, bych řekla, kdyby se ohnalo, tak se mohlo něco stát. No ale tak bylo to strašně zajímavé všecko, já na to ráda vzpomínám.
2: Tak jste se odstěhovali z Hanušovic cirka po kolika letech?
1: My jsme tam byli jenom 3, protože maminka tam dostala revmatismus z toho, že nám 2 zamrzla v zimě voda, ale měli jsme čím topit. Sestra tam dostala obrnu dětskou, to tenkrát byla velká, bych řekla, aféra, ale... momentálně si nemohu vzpomenout. No. Prostě my jsme se odstěhovali z těch Hanušovic, protože skutečně všichni jsme z toho onemocněli časem z té zimy. I když jsme sbírali šišky, tak prostě to zahučelo v kamnech a pořád jsme měli, jak říkal tatínek, máme krásných 15 stupňů dneska, děcka. Toho si važte. No, takže jsme potom se odstěhovali do Šumperka. No a v Šumperku tatínek pracoval na učňovské škole a maminka zase pracovala v těch dětských jeslích nemocničních a tam si udělala nástavbu jako zdravotní sestra a tam už ten život byl potom časem lepší. Ale taky samozřejmě jsme tam zažili hodně zimy. To byla doba, kdy prostě nebylo dost uhlí a zahánělo se všecko možné. My jsme měli pilíňáky, tak těmi pilíňáky se topilo a všim možným.
2: Hledali se cesty. No, a to už se teda dostáváme někde na horizont konce základní školy ve vašem případě. Pak jste šla studovat kam po základní škole?
1: No tak já jsem šla na střední všeobecně vzdělávací školu tenkrát. No a po střední všeobecně vzdělávací škole jsem šla na filozofickou fakultu do Olomouce. Jsem chtěla původně studovat západní jazyky, ale protože bylo na ty západní jazyky na 50 uchazečů 2 místa, tak jsem studovala ruštinu a češtinu, protože tam na 10 uchazečů byly 2 místa, což bylo větší pravděpodobnost, že se dostanu. No a nelitovala jsem toho, protože tam byla velmi silná katedra bohemistiky, tak rusistiky. Tenkrát ještě tam byly ty Karifejové z první republiky, jako profesor Králík a profesor Kopečný a profesor Ján a tak dále, takže to opravdu mělo fantastickou úroveň, ale zase na druhou stranu my jsme nezažili studentský život, protože my jsme se učili ještě víc než medici. Oni měli na nás velké požadavky a tak my většině jsme tam byli zašiti ve studovně a většině jsme prostě se snažili co nejvíc se naučit. No a já jsem, když jsem byla ve druhém ročníku, tak mě poprosili, abych v Šumperku se ujala skupiny studentů z Novosibirska, protože učitel, který měl tlumočit, tak onemocněl. A já jsem s nimi absolvovala v roce 68 pobyt 3 týdenní vlastně po republice a hlavně jsme, co bych chtěla říct, já jsem s nimi zažila vlastně událost 21. srpna 68. No a tam to bylo velmi zajímavé, protože ti studenti byli samozřejmě na straně Dubčeka, my jsme s nimi velmi dlouho hovořili a byli nadšeni těmi svobodami, které se u nás objevily, ale potom, co odjeli, tak během týdne prakticky změnili názor, protože jim samozřejmě vysvětlili, že v té době absolutně to nebylo možné, to nepřipadalo v úvahu, abychom my v té době odešli ze socialistického tábora, takže já jsem vlastně měla ten týž názor, já si myslím, že když se v Jaltě domluvili určité dohody, tak ty dohody se museli dodržovat jak na západě, tak na východě. A lidé, kteří si toto nedovedli uvědomit, tak bohužel to je taková politická nezralost, bych to nazvala.
2: Já bych řekl hazard.
1: No jistě, hazard. Jistě, protože jistě, že kdyby se někdo trhnul z toho druhého tábora, tak by se to řešilo daleko razantněji ještě, takže naše lidé neměli prostě s čím srovnávat. A bych řekla, že jim byly dány velké naděje, které se absolutně v té době nemohly realizovat. No, takže já jsem se rozloučila s těmi hochy, s tím, že oni říkali, no, tak ty už jako nám určitě nebudeš ani psát, když naši vojáci,
2: jako hotovou věc,
1: když už naši vojáci tady vtrhli a ještě byli oběti. Já jsem říkala, no tak proč bych vám nepsala, vy přece za to nemůžete. No a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem. A v roce 69, kdy všichni jeli na západ, tak já jsem jela do Novosibirska. No, tak jsem strávila v Novosibirsku 3 týdny. No a protože...
2: Pardon, to jste vycestovala jako soukromně anebo na nějakou pracovní cestu?
1: Soukromně. No já jsem si na to musela ještě našetřit na brigádě, to jsem tenkrát v NHKG pracovala v Ostravě.
2: A proto, jak na vás koukali, jako v 69. to bylo rusofobní, možná tolik jako dneska, ale bylo to rusofobní. když jste si žádala o ten výjezd a tak dál, tak...
1: No tak samozřejmě, že se na mě dívali jako na blázna. No tak mimo jiné, já jsem tenkrát dokonce dělala pohovor na sběr vína ve Francii a oni už mě měli zapsanou, že se účastním sběru v Bordeaux a já najednou jsem řekla, hele, já jedu do Novosibirska, no tak si všichni ťukali na čelo, že jsem se náhodou nezbláznila. A tak mě říkali, no tak tam určitě víno nebudeš pít. Já jsem říkala, ano, ještě budu pít vodku, nazdar. No, takže říkám, v tom Novosibirsku to bylo velmi zajímavé, protože jak po celou cestu tam, tak i během pobytu mě kontrolovali na každém kroku. Já jsem nemohla vůbec chodit někam, kde bych si představila, že by se mě to mohlo líbit nebo zajímat. Já jsem tam měla tajného, který i v té rodině, kde jsem byla, jim mluvil do duše, aby mě hlídali. A já jsem to celkem chápala, protože Novosibirsk tenkrát bylo uzavřené město a já jsem tam byla snad jediná cizinka v té době. No a jelikož jsem, jak jsem přiletěla, to jsem z Moskvy letěla letadlem, tak mě oni vítali na nádraží jako nevěstu. No já jsem...
2: Ze západu, nevěstu ze západu.
1: Ano, ze západu, to bylo velmi důležité. No tak to mě samozřejmě velmi zarazilo. No a pak jsem si uvědomila, že tam jsou jiné zvyky. V té době u nás... V roce 68 už pomalu kvetla volná láska a jezdilo se po Evropě a prostě se mladí lidé navštěvovali a nebyl to žádný problém, kdežto tam už vlastně tím, že já jsem tam jela sama.
2: Jste stvrdila v podstatě ano, jako závazek.
1: Ano, to byl závazek, no tak já jsem si říkala, no tak já nebudu vykládat o tom, že jsem původně myslela, že to je přátelská návštěva.
2: Chcete to, máte to.
1: Já uvidím, ne, to ne. Chcete to, máte to, to ne. Tak jsem říkala já.
2: Ale byl to hrozný pocit, ne? Jako to překvapení, že najednou prostě si člověk nevyhodnotil ty tradice místní a naše. A vlastně tam vás to dohnalo, na tom nádraží jste si uvědomila, jak rozdílně na jednu věc se dá pohlížet.
1: No, jistě, protože u nás to všecko už v té době bylo rozvolněno, kdežto tam platilo jednak dané slovo a jednak už to, že dívka byla ochotná jet 6000 kilometrů někam k nějakému mladému muži, tak to hovořilo o tom, že ta dívka má asi k tomu muži velmi hluboký vztah.
2: Mám zájem, vyrobím.
1: No, jistě. No, takže já jsem jaksi po 3týdenním pobytu viděla plusy toho, že on byl naprosto jiný, než byli hoši tenkrát u nás. Já jsem neměla ráda Big Beat a iritovalo mě
2: Máničky,
1: jasně, no. S dlouhými vlasy a ulepenými riflemi a prostě vůbec to oslovení vole, to mě absolutně nepřitahovalo.
2: Takže to intelektuálně vyčpělé.
1: No, tak tam vlastně mě to připomnělo dobu, kdy byl mladý můj otec, což mě teda strašně přitahovalo. Protože oni se...
2: To byl vlastně ten vzor ve vás.
1: No, tak
2: vzor toho muže, že jo?
1: Ano, protože oni se tam chovali k té ženě daleko s větší úctou, bych řekla. A vůbec tak opravdu už to, že tam... Ten muž, když chodil s nějakou dívkou, tak to nebylo jenom
2: flirt,
1: ale bylo to vážné už. Uh-huh. No, takže tam jsem pochopila, že skutečně ten holk, ke kterému jsem jela, má kvality, které bych asi těžko u nás čekala, nebo hledala, nebo nacházela. No a tak jsme se domluvili, že si dáme ještě rok na rozmyšlenou. A já jsem odjela z Novosibirska s tím, že jsem nic neslibovala, ale udělala jsem velmi dobrý dojem, jak jsem pochopila. A oni říkali, že by si toho velmi vážili, kdybychom se dali dohromady. No a tam jsem se i seznámila už s lidmi, kteří by mi byli ochotní pomoct, kdybych tam chtěla žít, to znamená s lidmi na vysokých školách, kteří mě říkali, že bych tam mohla studovat a eventuálně potom pracovat. Takže já jsem tam měla vlastně tu budoucnost už zajištěnou.
2: Ale to pochopitelně potvrzuje dvě věci, Magdalenko. První, co to potvrzuje, je, že jste byla řádně vychovaná, že jste se uměla takzvaně chovat, nebyla jste pomatená těma západníma vlivama, protože když si vás ta rodina uměla představit vedle svého syna v tom prostředí, kde prostě se ctily ty staré zásady, tak asi to je jedno vypovídající a druhý, že jste byla připravena na ten život v akademickém prostoru, že jste byla vzdělána, že jste byla i svým způsobem dost erudovaná na to, abyste se uplatnila, a to si můžeme říct, pravděpodobně to ruské akademické prostředí bylo hlubší a kvalitnější než třeba tenkrát u nás.
1: No tak já bych řekla, že v Olomouci jsem měla to štěstí, že ta ruština byla na špičkové úrovni a tím pádem já jsem mluvila, když jsem tam přišla, velmi, velmi dobře rusky, což ty akademiky překvapilo. A já jsem, jak říkáte, já jsem měla výchovu z první republiky, protože můj otec, když absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, tak to prostě byla elita. A oni to dovedli ohodnotit a já jsem se uměla chovat na nejvyšších místech tak, jako kdybych vlastně reprezentovala náš národ. A toho oni si dovedli vážit.
2: Je to taková malá otázka. Bylo to vlastně v soukolí toho 68. v soukolí toho dění, kdy vlastně Rusko nazíralo, nebo Sovětský svaz tenkrát nazíral na Československo jako na potenciálního zrádce, který vlastně připravoval intervenci západních vojsk. Nakonec to víme, že ti došlo, že tanková brigáda amerických tankistů byla zachycena kousek od Karlových Varů, hráli si na to, že se spletli v mapách a tak dále. Čili tam to bylo velmi vyhroceno jako, a dalo se to považovat za takové až nepřátelské vůči Sovětům, jo? A vůči celému tomu socialistickému bloku, protože tam nešlo jenom o Sověty. Byly na toto téma nějaké, řeknu, otázky nebo nějaká stanoviska třeba vůči vám? Nebo?
1: Samozřejmě, já jsem si někdy připadala, že ani nemám splnomocnění na to, abych hovořila za naše lidi, ale já jsem hovořila tak, jak jsem byla naučená ze své rodiny a tenkrát já už jsem měla dobrý politický přehled. A já jsem jim vysvětlovala, že u nás už ta propaganda byla na takové úrovni, že mladí lidé samozřejmě tomu podléhali a oni sami někdy třeba se ptali, jestli by si mohli sehnat rifle. No tak já jsem říkala, podívejte se, tak jako vaši kluci touží po riflích a děvčata touží po krásných věcech, tak to je věc, na kterou u nás tu mládež vlastně nachytali. Na ty západní spotřební zboží a slibování a svobody, o které vlastně nikdo neměl potuchy, co to vlastně svoboda je. A já jsem říkala, my jsme pořád hovořili o tom, že jsme národ Masarykův, ale nikdo vlastně toho Masaryka nečetl. a nikdo neměl představu, jak vůbec ten náš národ vznikl a co všechno zatím bylo. A já jsem dělala propagandu českou takovou, že kdybych to, co jsem říkala v tom Novosibirsku, říkala v Šumperku nebo někde v Praze, tak si myslím, že by mě linčovali. Protože to v té době absolutně...
2: Se nenosilo.
1: Se nenosilo, ne, ne. A já jsem vždycky byla taková, bych řekla, staromilská. A já jsem četla úplně jiné knihy, než v té době četla u nás mládež. Já jsem četla...
2: Odkud jste přišla? No, neptali tak... se, odkud jsi vylezla? No, tak kde jsi tu ocitla?
1: Ne, já bych řekla, že já jsem v tom Novosibirsku nám udělala takovou úžasnou reklamu, že dovolím si říct, že někteří naši představitelé, kteří potom jezdili do Sovětského svazu, nebyli schopni absolutně takto něco skoncipovat nebo zdůvodnit nebo dát do souvislosti mezinárodních a tak dále. A hlavně argumentovat.
2: Mě teď napadlo, že byste si určitě zasloužila nějaké státní vyznamenání. Ale ne s rukou vlasti zrádce.
1: Ne.
2: Ne, víte co, tady se spousta lidí odměňovala, Bůh ví za co. A vy a možná spousta jiných lidí takovouhle formou propagovala tu republiku a vlastně informovala o tom, co to Československo je jak, a ten národ, jak, jaký má tradice, hodnoty a tak dále. To úplně v zapomenutí, jo? Jako, že takových lidí, určitě jste nebyla sama, jo? Ale že o těch ani pes neštěkne a pak tadyhle se vyznamenávají nějací bůh ví za co. Bohužel, no, tak to je. Ale vy se to nedělala zjištně, takže teď na to můžeme tak vzpomínat, že...
1: No, já jenom si vzpomínám, jak jsem jela do Moskvy, protože já, když jsem jela k rodičům, tak jsem vždycky musela se stavit na ambasádě v Moskvě na ulici Julia Fučíka a tam jsem dostala razítko, že český stát, Československo nemá nic proti tomu, abych překročila hranice, protože já už v té době jsem měla trvalý pobyt v Sovětském svazu, ale nikdy jsem neměla sovětskou státní příslušnost. No a tak já jsem jednou se zmínila, když se mě ptal pan velvyslanec, co budu dělat večer, tak jsem řekla, že jdu do divadla na Višněvskou, na Čočosan, což je jako opera Madame Butterfly, oni to tam nazývali Čočosan. A on říkal, no to je zajímavý, já už jsem tady 3 roky a ještě jsem nedostal lístek na Višněvskou. A já jsem říkal, no jo, no, tak já jsem stála 2 dny večer a čekala jsem před divadlem, jestli bude někdo vracet lístek. Já jsem říkala, to je jedinečná příležitost, jak se tam můžete dostat. No a pan velvyslanec mě opáčil, že to není jeho styl, aby on stál před divadlem a čekal, že mu někdo prodá lístek. Jsem říkala, no tak promiňte, ale v tom případě se nemůžete dostat i na jiné jaksi představení.
2: Kdyby dal požadavek, kdyby opravdu chtěl, tak asi jakoby no se tak, tomu lístku dostal, že?
1: No tak, ale tady...
2: Do čestné lože možná.
1: Já chci říct, že on se nezajímal o to, jak se v tom Novosibirsku mám. Ale zajímal se, jak je to možné, že já se dostanu na Višněvskou a on ne, což teda bylo docela zajímavé.
2: No tak na pozadí bylo, jaké máte kontakty. No v podstatě tak... asi. No víte? Tak... Možná, že takhle to bylo situované. Vrátíme se k tomu. Vy jste teda na rok odjela zpátky do Čech, nebo do Československa a rok jste si dopisovali pravděpodobně s budoucím manželem?
1: Ano.
2: On už se sem nedostal? On už sem nepřijel za vámi?
1: Ne, on už se sem nedostal a když to bylo velmi legrační, protože na kolej ty dopisy od něho mě dávala vrátná zásko a já se divím do dneška, že mě neskalpovali, protože to vyloženě byla provokace mezi tou korespondenci z Kanady a z Ameriky a z Francie a tak dále. Tam prostě dopis ze Sovětského svazu na moje jméno. No, ale tak Já jsem obstála i v této zkoušce.
2: Jsi do roušku napsala CIA.
1: No, tak bylo to fakt zajímavé někdy.
2: A propos, k Novosibirsku já mám nějaký trošku vztah, protože můj bratr tam studoval. Ale to už bylo Novosibirsk úplně jiný město. To bylo pochopitelně už po pádu berlínský zdi, po pádu železní opony. Takže už to nebylo město jenom asi strategického výzkumu. Už to město se otevřelo. Ale takže vy jste po roce, jste se domluvili, že teda ano, svatba ano. A vy teda zvolila jste si kufříček a směr Novosibirsk.
1: Ano, směr Novosibirsk.
2: S tím, že jste věděla, že to je třeba na celý život.
1: Ano, samozřejmě.
2: To bylo, řeknu, vážné rozhodnutí.
1: To bylo kardinální rozhodnutí. No tak samozřejmě, že ze začátku měli obavy, protože tady nikdo vůbec si nedovedl představit, jak to na té Sibiři vypadá.
2: Sibiř, ano.
1: A jasně. Naši legionáři samozřejmě šířili různé zkazky a příběhy, takže...
2: Vy jste vlastně na do gulagu, tak trochu.
1: No, tak,
2: v očích některých.
1: No tak určitě. A
2: v každém, a do primitivního světa.
1: No v každém případě mým rodičům vyjadřovali upřímnou soustrast, že ta jejich dcera fakt jako se zbláznila, ale taková diagnóza neexistovala tenkrát. No a já jsem si to prostě vytrucovala, protože já jsem taková, mně to bylo jasné, že buď to, nebo nic. No, ale bohužel, jak jsem překročila hranice, tak mě sundali z vlaku v čopu, i když jsem měla zaplombované svoje věci. Já jsem tam vezla vlastně jako nevěsta veškeré svoje vybavení do domácnosti.
2: A výbavu.
1: Výbavu samozřejmě. A oni mě řekli, že musí si to všechno prověřit. No a tak mě tam zavřeli do domku pro repatriované. A tam to bylo dost kruté, protože mě v noci tam Maďaři chtěli vniknout oknem do toho domku. A já jsem tenkrát v tom čepu samozřejmě taky byla rarita. No naštěstí teda se mně nic nestalo a poté, co jsem absolvovala asi 3 pohovory, jak to se mnou vypadá, proč tam jedu a jestli mám opravdu upřímné úmysly a co mě k tomu vedlo.
2: Pardon, aby jenom ČOP byla vlastně hranice sovětská?
1: Ano.
2: Ale to byla Ukrajina?
1: Ano, to je první stanice vlastně po Černé nad Tisou.
2: Ano.
1: No a tak po té, co jsem už nevěděla si rady, tak jsem tam šla na výbor strany a řekla jsem jim, že jestli mě nepustí za manželem, protože oni mě nenechali ani telefonovat do Novosibirska, prostě žádný kontakt ani k rodičům telefonovat, já jsem byla v absolutním vzduchoprázdnu. Tak jsem jim řekla, že jestli se to okamžitě nevyřeší, takže prostě si budu stěžovat na velvyslanectví v Moskvě jako česká občanka, že na to mám právo. No tak oni potom teda mě dali sebou ještě 10 rublů, protože já jsem tam prakticky v jídelně se stravovala a těch neutěšených poměrech, které v tom čopu vládly, tak to opravdu, já bych řekla, že to byla pro mě křest té mojí lásky k tomu manželovi. To byl krutý křest, protože někdy jsem si říkala, že ti Maďaři by tam, kdyby se dostali dovnitř, tak nechci to říct.
2: Jak jsi tam byla dlouho?
1: Já jsem tam byla 5 dní. 5 dní jsem byla zavřena.
2: 5 krutých dní.
1: Ano, 5 krutých dní a noci hlavně.
2: Mluvíme tady o vlídných, míru milovných Ukrajincích?
1: No tak já nevím, jestli mezi těmi Maďary byli Ukrajinci, protože tam jsem hlavně slyšela teda maďarštinu, aha, což taky z těch Hanošovic to jsem taky pochytila, že co to je. Takže když oni křičeli přes okno Saretlek, tak jsem věděla, že nemluví sprostě. ale já chci říct, že potom, jak jsem jela do Novosibirska, tak oni zase do kupé mě dali ženu, která mě ještě celou dobu lustrovala až do Moskvy. Tam mě předala teda
2: do péče jiných.
1: Do péče jiných, ano. Já jsem z péče do péče, jak si byla předávaná. A když jsem přijela do toho Novosibirska, tak já jsem byla značně zničená nervově, protože já jsem to brala jako velké příkoří, protože oni mě rok lustrovali. Já jsem se vdávala v roce 70 a ačkoliv jsem byla vdaná za manžela, tak rok mě lustrovali a jsem se dostala do Novosibirska až v roce 71 v červnu.
2: Počkejte, to si musíme nějak poskládat. Kde jste se teda vdával? Nebo teď
1: já
2: to...
1: jsem se vdávala v Šumperku.
2: Vy jste se brali na dálku?
1: Ne, manžel přijel v roce 70.
2: To jsem se matkou. Právě ptal, jestli někdy tady potom byl, jste říkala, že ne. Tak jsme si nerozuměli.
1: Já jsem pochopila takže
2: on přijel na svatbu sem.
1: On přijel na svatbu s matkou, ano. A svatba byla v roce 70.
2: Tatínka nepustili, protože to byla celá rodina a tak dál, takže maminka mohla.
1: Ano.
2: Takže vy jste měli po svatbě.
1: Ano.
2: A vy jste jako vdaná musela projít ještě těmhle peripetyma.
1: Ano.
2: Čili vy jste nebyla jako, že snad se tam vdáte. Vy už jste byla dávno manželka sovětského občana.
1: Ano. Já jsem byla tak dlouho lustrovaná, protože, jak říkám, že Novosibirsk to bylo vojenské město, bylo uzavřeno cizincům. No a potom, když teda jsem se dostala konečně na místo určení, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem se vzpamatovala z toho, co jsem...
2: A jak dlouho jsem cestovala?
1: No tak z Moskvy to trvalo 2 dny a 2 noci to jsem jela v Sibiriakem vlakem. A...
2: No vyjela jste z Čech? Dejme tomu, a do Novosibirska jste dorazila třeba po týdnu nebo po dvou. Týden se strávila v tom čopu de facto.
1: No, tak to jsem tam přijela asi za 10 dní.
2: Totálně. Frustrovaná.
1: No tak nejenom to, ale to byla pro mě vlastně škola života, protože to byl křest ohněm.
2: To byl ten život in natura.
1: Ano, já jsem si tam uvědomila vlastně, že tak jako Američané si chránili svoje území a viděla jsem to v některých těch západních filmech, jak měli Italové problémy, když se chtěli dostat do Spojených států nebo jiné národnosti, jak je tam lustrovali, tak vlastně toto fungovalo i v Sovětském svazu.
2: Akorát se o tom nemluvilo to.
1: Jenomže se o tom nemluvilo.
2: No.
1: No a tak já jsem pochopila, že vlastně oni to dělají správně, protože člověk musí být vždycky na všecko připraven. A i když ta politika v 70. letech byla mírumilovná, tak vždycky jedna druhá strana čekala, kde jsou otevřená vrátka, aby se s těmi vrátky ten vlk dostal. Zkrátka.
2: Možná, kdybyste jela jenom do Moskvy, tak to asi nebylo tak hloubkový, nebo tak...
1: Určitě.
2: Ale to nebo svěřit. No a dobře, takže jste se zpamatovala a měla jste volný nebo nějaký hlídaný pohyb po tom Novosibirsku? Kam jste se všude mohla dostat nebo jak jste se tam uplatnila? Asi v té akademické obci jste byla přijata?
1: No tak samozřejmě, že mě navrhli několikero možností, jak jsem mohla pokračovat vysokoškolském studiu. Všem mě řekli, že když jsem dělala češtinu, ruštinu, že to je absolutně... Bez budoucnosti jako cizinka nemůžu učit ruštinu a češtinu tenkrát tam jaksi nikdo neměl zájem. No takže já jsem změnila obor na francouzštinu, němčinu a měla jsem i nabídky, že bych mohla studovat v akademickém městečku matematickou lingvistiku, ale jelikož já jsem v matematice velmi nedokonalá, tak...
2: Jste na jazyky, to je
1: jasné. Ano, to by bylo jasné, že spíš jako...
2: Kolik vám bylo v tu dobu, Magdalenku?
1: No, tak já jsem měla 22.
2: 22-letý Duče se vydalo do světa s těmito peripetiemi. To vás dobře nastavilo. No a tak jste se dala na francouzštinu a němčinu. A vy jste se v ruštině učila francouzsky a německy.
1: Ano. A dělala jsem další zkoušky i z latiny, samozřejmě, a dělala jsem zkoušky z politické ekonomie a z dějin komunistické to, strany Sovětského svazu a tak dále.
2: Dá se to vůbec naučit, jakoby, protože to je výrazně těžší, že jo? Protože když vám v ruštině přednáší učivo francouzštiny, tak je to jazyk. To znamená, musíte si to jakoby výrazově, že jo, jako pochopit, nejde o to jako mluvit mechanicky, tam je potřeba tu řeč pochopit lingvisticky, výrazově, významově hlavně. To bylo přeci hrozně těžký, ne?
1: Ale tak per aspera ad astra, jak říkají latinici, mě to strašně pomohlo. Já jsem vděčná za každou překážku, za každý karambol, za každou lekci, kterou jsem dostala, protože to byl úžasný start do života. To bylo úžasné, protože já za prvé já jsem neměla čas myslet na hlouposti a za druhé já jsem tam vlastně se jako dynamo nabíjela na celý život ve všech směrech. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale já jsem z toho čerpala potom dalších 40 let.
2: To je velice zvláštní moment, to, co říkáte, ale tam napadla jedna taková otázka, kterou jsem teda v bytě zapomněl, ale ona vypluje. Je to vlastně záležitost nové prostředí, noví lidé. Vy přicházíte, umíte rusky, zaplať pánbu, velmi dobře. Učíte se tu francouzštinu, němčinu na jaké úrovni? To znamená na úrovni takové, abyste ji mohla vyučovat?
1: Ano.
2: Čili...
1: Ano, tam se ta francouzština a němčina učila na té úrovni, že já bych mohla potom tlumočit. A my jsme seděli v kabinách a my jsme museli dělat přesně pauzy, tak jako ten francouzský herec na tom pásku. My jsme například prvním ročníku jsme měli
2: započet. Jako kdybyste dabovali, jo?
1: Ano, započet z Malého prince. Saint-Exupéryho, Gérard Philippe nám to tam samozřejmě četl a my jsme museli prezentovat naprosto perfektní výslovnost, perfektní intonaci, dělat ty pauzy tak, jako dělal on, nadechnout se tak, jako dělal on. A dokud jsme to neuměli, tak jsme se k tomu zápočtu nemohli absolutně dostavit. Takže já bych řekla, že já jsem byla tak vyškolená v té francouzštině, že já když jsem přijela potom sem a mluvila jsem francouzsky, tak oni si mysleli, že jsem francouzka.
2: Ta otázka se mi vrátila pochopitelně, to tak bývá někdy, ve světle toho, že teď ta moderní mládež, schválně říkám moderní, jo, má problém v obchodě při zaplacení, takže kvůli ním se dělají ty samoobslužné pokladny, protože jim dělá problém kontakt s živým člověkem. Je to stresuje, pochopitelně. Dneska ráno jsem poslouchal v rádiu, bylo téma, jak mladí mluví ve zkratkách a jak rodiče to přijímají, protože to je nový směr. Ono už nestačí, že jako v těch SMS-kách píšou zkratky. Ono nestačí, že jako jazyk trpí tím, že na gramatiku skladbu slov a vůbec větnou skladbu všichni kašlou. Přeci to je obrovský kulturní úpadek. Co by ty dnešní mladí na vašem místě by se střelali do hlavy nebo do nohy, protože oni neustále běhají po těch psychologách, že? To je Když to takhle sleduju, jo, na jedné straně dnešní 20letí a 25letí, teďko jeden sexuolog říkal, že mu přibývají lidé, mladí lidé, i vysokoškolský vzdělaní, mu přibývají v ordinaci, že páry, který nemůžou počít, jo. Když jim dělají všechny vyšetření, tak zjistí, že oni nedělají tu základní záležitost, tu podstatnou věc, kterou by měli dělat, aby to dítě mohli mít, jo. Protože oni se seznámili na internetu, oni spolu

0: žena řekla, prosím tě, co si z toho děláš, tak zpívej. No tak to mě úplně rozčililo do běla. A potom, když jsem nad tím uvažovala dlouze, tak jsem zjistila, že to je vlastně fantastická tak praxe, strategie buddhistická. Protože tím, že člověk zpívá, tak začne hluboko dýchat. A tím, že se soustředíte na ten zpěv a na ten text, tak zapomenete na
1: to.
0: A pak jsem zjistila, že vlastně takových věcí je víc, že tam, když se jezdilo někam autobusem, tak se muselo zpívat, když jsme jezdili s dětskama, protože když se zpívá, tak se zhluboka to dítě nadechuje a nesoustředí se na to, že je jim špatně od žaludku. A to byly další a další věci. Prostě já jsem se tam seznámila s různými směry, s různými těmi konfesemi a já jsem tam měla prostě takový diapozon kontaktu s lidmi, že já bych v životě v Evropě tady tyto zkušenosti neměla. Já jsem strašně vděčná, že v době, kdy všichni se odhodlali jet na západ, tak já jsem opravdu jela na tu Sibiř.
1: Když se někteří odhodlávali ke konzumnímu stylu života, tak vy jste šla úplně opačným směrem. Nádhera. No dobře, a tak jako pracovně jste tam docílila čeho?
0: No tak já jsem vystudovala, potom jsem byla požádána, abych učila na vysoké škole dopravní, tam jsem učila francouzštinu, němčinu, češtinu. Češtinu jsem učila hochy, kteří jezdili potom do České republiky na ty družební brigády. No a byla jsem v aspirantuře a měla jsem vlastně budoucnost nalajnovanou, nádhernou, kdy jsem mohla tam být vedoucí katedry cizích jazyků. Ovšem nějak se to zvrtlo v tom směru, že já jsem nemohla mít dítě a bylo mi jasné, že nemohu dokázat v té době, že to není z mé strany. A tak jsem se rozhodla po velmi, velmi těžkém rozhodování, že ukončím náš poměr s manželem a že se vrátím domů, protože já jsem chtěla dát mu možnost, aby to zkusil s jinou ženou a aby to dítě měla, aby byl šťastný. Protože já, když jsem odjížděla z Novosibirska, tak já jsem se chtěla rozvést a přitom jsem měla svého muže ráda, což je zase realita, což já si říkám, že to asi málo kdo pochopí tady toto.
1: Tak říká se taková replika, Marie, kdyby jsi měla ráda, tak jsi s ní nikdy nevzala. A vy jste šla druhou cestou, protože tě miluju, tak se s tebou rozvedu. No, ono to asi bylo trošku složitější, nebudem to tady pitvat. Ale ten pobyt v Novosibirsku, tuším, že jste říkala, že to bylo 7 let.
0: Ano, 7 let.
1: Po 7 letech jste se rozhodla v podstatě natrvalo ukončit manželství, ukončit kariéru, velmi asi slibnou, protože, co si budeme povídat, jako západní, takřka západní občanka, v prostředí Novosibirska, kam se v podstatě žádný cizinec nikdy nedostal, tak vás natolik prověřili, natolik jste se stala důvěryhodnou, že jste vlastně mohla tu kariéru očekávat a vzali vás vlastně do... Vy jste se integrovala úplně naplno, tak jak se teď moderně říká. Akorát v tom soukromém životě se to nepodařilo. Takže jste se vrátila do Čech, do Československa, pardon. Vrátila jste se do Československa a pak jste se nějak následně rozváděla, tuším.
0: Ano.
1: Bylo to tak nějak na dálku?
0: Ano. Za rok a půl jsme byli rozvedeni, protože manžel se nechtěl rozvést. On pořád čekal, že se vrátím a dokonce přijel potom s brigádou těch studentů do Šumperka a velmi, velmi mě přemlouval.

0: jsem prostě byla rozhodnutá, to už nešlo.
1: Zraněné srdce velelo prostě to ukončit. No a takže neuspěl, ale ono to pak vlastně nebylo z vaší strany, že jo? Protože ne. Vy máte dceru.
0: Já mám dceru a...
1: Takže byl to takový nějaký omyl.
0: No, manžel měl potom dvě manželství a ani z jednoho manželství neměl dítě svoje.

0: Po 7 letech jste se vrátila s tím, že jste se následně tedy s manželem rozvedli. Vy jste tedy nastoupila akademickou kariéru v Československu. Povídejte, jak to bylo? No. Takhle, jak vás, nebo spíš, jak vás přijali jako z toho Ruska strašného, že jo? Tak jak vás přijali ty akademici, kteří ještě před pár lety v podstatě byli, že jo, v rámci 68. tak byli nabroušení proti těm Sovětům. Asi to nebylo jednoduché, ne?
1: Bylo to velmi těžké, protože za prvé já jsem měla ten handicap, že v těch letech, kdy tady lidé podepisovali různou spolupráci, tak já jsem tady toho byla ušetřena, čili já jsem měla čistý list a čisté svědomí. Za druhé, já jsem měla tu nevýhodu, že já jsem politicky byla daleko, bych řekla, vyspělejší. A já jsem někdy, když jsem argumentovala, tak jsem sklidila posměch, a jelikož se většinou tam jednalo o muže graduované, tak mi dávali najevo, abych laskavě se zařadila a nemyslela si vůbec, že něco bych mohla vědět lepšího než oni. Ono se mi to vlastně objevilo při zkoušce do aspirantury, kterou jsem musela dělat dvakrát z toho důvodu, že já jsem ty spisy, které tady byly v učebnicích, jenom lakonicky v několika frázích, tak já jsem to opravdu měla nastudované. A když jsem při první zkoušce do aspirantury z vědeckého, teda z maslenické filozofie, tak jsem jim citáty tam uváděla, tak oni mě řekli, že to není pravda. A já jsem jim dokonce říkala, z jakých období a po jakých sjezdech, co bylo vypuštěno, čím samozřejmě jsem si naběhala. No tak oni mě dokázali, že se musím připravit znovu, že teda za těchto okolností.
0: Takže jste vycházela z těch informací, které jste měla ze Sovětského svazu, ano, kde to bylo asi hlubší, ano, jakoby to, ano, zaměření. Tady o tom neměli ani páru, takže to, co neznali oni, to neexistovalo.
1: Ano, ano, protože já jsem tam dělala taky zkoušku do té aspirantury a ta zkouška trvala 3/4 hodiny a to opravdu bylo velmi rozsáhlé. No a tak po druhé, když jsem dělala tu zkoušku, tak už jsem říkala jenom to, co bylo v těch učebnicích a v těch skriptech, které napsali ti pánové, kteří mě zkoušeli, tak nakonec jsem to teda udělala. No a já jsem byla neoblíbená, protože já jsem se chovala úplně jinak než ostatní. Já jsem prostě se nesnažila dělat kariéru přes známosti nebo přes nějaké vtírání se do přízně a tak dále. Já jsem všecko dělala poctivě, což v té době nebylo in. A měla jsem vyhraněné názory, což už vůbec se nehodilo v té době. A na fakultě jsem měla takové postavení, že prakticky se mnou nikdo nebavil, kromě mého bývalého učitele ruštiny, který jaksi zneužil toho, že zkrátka dobře jsem ve slabé chvíli podlehla a s ním vlastně jsem měla potom dceru, o kterou se odmítl starat a prostě to moje postavení na fakultě bylo naprosto nemožné, protože on byl předsedou stranické skupiny a já jsem byla jeho podřízená a já jsem musela snášet takové ústrky a takové prostě kritiky a tak dále, že já jsem potom nakonec se rozhodla, že se vrátím do Šumperka. Protože maminka měla druhý infarkt a už se mi nemohla pomoct starat o dceru, tak jsem tam pracovala 3 roky na gymnáziu a jelikož děkan nemohl sehnat na moje místo nikoho, protože já jsem učila 7 disciplín tenkrát na pedagogické fakultě, tak mě prosili, abych se vrátila, no tak jsem se vrátila a jakmile jsem si vyměnila byt a zase jsem pokračovala v aspirantuře, tak už jaksi se to chvílilo ke konci a přišel rok 89 a musela jsem odejít z fakulty jako první. A důvod byl ten, že jsem měla vystudovaný 2 západní jazyky, ačkoliv jsem byla samoživitelka, tak mi bylo řečeno, že já se přece můžu ještě vdát. Zatímco ty ostatní chudáci, oni mají tu češtinu a tu ruštinu a tu výtvarku a tu hudebku a ten
0: jako, že máte větší ambice, jako, jo, nebo jako
1: ne,
0: co, že, možnosti.
1: Že mám větší možnosti.
0: Jo.
1: No, a tak, takže to mě docela jako překvapilo od pana rektora tady toto stanovisko, no ale tak...
0: Za jak dlouho vyhodili jeho?
1: Ne, nikdy ho nevyhodili, ne. Pan profesor Jařabe byl velmi hodnocený a vážený a je do dneška a si myslím, že bude mít určitě jednou pomník. No, takže... Já jsem potom byla požádána jednou firmou ze Švýcarska, abych šla učit do Švýcarska ruštinu, protože já jsem znala němčinu a francouzštinu na takové úrovni, že jsem mohla tu ruštinu ve francouzštině a v němčině vysvětlovat, což oni potřebovali, jenomže oni chtěli bez dítěte, a to nepřipadalo v úvahu, takže já jsem potom šla na gymnázium v Olomouci, kde jsem pracovala až do důchodu. Učila jsem francouzštinu, němčinu, ruštinu, ty 3 jazyky.
0: Studenti, kteří měli to štěstí, že je paní profesorka Magdalenka mohla vyučovat, tak asi dostali dobré základy, ne? Od vás.
1: No tak já mám několik studentů v Evropské unii na různých postech a já bych řekla, že to, že jsme byli v Saint-Jean-d'Angély na Evropském kulturním centru s těmito studenty a reprezentovali jsme vlastně Českou republiku v roce 92, tak to jsme odvedli velký kus práce.
0: Další důvod, aby na vás republika byla hrdá.
1: No, já nevím, já jsem to nedělala, proto aby byla republika hrdá. No potom ještě jsem taky jela do Bergama, protože anglická sekce tam měla družbu z Itálie. A
0: tam teď byla olympiáda, nebyla?
1: Bergamo, že? No, já jsem se osvědčila, jak si v tom Saint-Jean-d'Angély, tak mě poslali ještě do Bergama. No, tak tam jsem taky, bych řekla, dobře obstála, protože ti Italové nemohli vůbec pochopit, jak je možné, že někdo zná několik jazyků, a tak prostě ten ředitel mě vodil po Bergamu, po promenádě a představoval mě různým svým známým a povídá, signora parla francese, ruso, tedesco, a teď chtěla, bych jim to předváděl v té jazyce, připadá cvičená opice. Takže to jenom tak na okraji, že to bylo někdy velmi komické. No.
0: Pestrý život.
1: Opravdu.
0: Trochu asi smutný někdy, protože to partnerství v podstatě jste už pak moc nezažila. Vychovávala jste dceru. Dcera, pokud vím, tak se jim také povedla, jak se říká. Tak máte být na co hrdá. Rozhodně, když se podíváte za sebe, tak je tam obrovské vlastenectví, je tam obrovská píle a úsilí. A nebylo nic zadarmo.
1: Ale tak to, co není zadarmo, tak toho si člověk nejvíc váží.
0: To je pravda. A kdybyste na některý svůj úsek života chtěla poukázat, že jste asi byla v tu dobu nejšťastnější, tak to byl Novosibirsk?
1: Ano, určitě. Protože tam lidé měli srdce na dlani a tam jsem zažila takové přátelství, které už tady se nenosí. Takové nezištné, ryzí přátelství.
0: Opravdu. Období největšího zklamání?
1: Období největšího zklamání, když jsem se vrátila domů. Protože jestliže jsem zažívala různé peripetie, které byly těžké v Novosibirsku, tak to nebylo ve srovnání s tím, co jsem zažila potom na fakultě nic. A to, co jsem zažila u nás.
0: Mezi svými?
1: Mezi svými, ano.
0: Vrátila jste se do Smečky a Smečka vám to dala najevo. No, to se říká, že v akademickém světě jsou sami intelektuálně, očekával bych eticky a morálně vyspělí jedinci. U vás o tom nepochybuju, ale to vaše okolí bylo docela... Jo, když si představím, že tito lidé utvářeli ty další generace lidí, kteří prostě pracují v nějakých úrovních, které souvisí s vývojem nebo řízením státu, tak je mi z toho skoro divně.
1: Já jsem kdysi slyšela takovou moudrost, že ten, kdo má docenturu, tak už nemá čistý etický kodex.
0: Až tak?
1: No tak samozřejmě, že výjimky potvrzují pravidlo. Ale když člověk není konformní, tak nemůže počítat s tím, že půjde v té kariéře akademické dopředu.
0: Dneska je to možná ještě víc než tenkrát?
1: Daleko víc a dneska už člověk musí si dávat pozor i na ústa, protože pokud nejedete s tím hlavním proudem, tak jste okamžitě vyštipáni, vyobcováni z církve.
0: Církev akademická?
1: Ano, jistě. To já bych řekla, že se to rovná tomu, co dělal klérus v dobách jaksi největšího temna. Ano. Tak to vidím já.
0: Ano, když kdokoliv chtěl vzdělání, musel se podvolit kléru. A ten rozhodoval, jakou formou to vzdělání bude probíhat.
1: Ano, jistě.
0: No, to člověku až zamrazí, ale pořád se bavíme o tom, že lidé, kteří řídí tu společnost, budují ty, nebo řídí budování hodnot, možná by se dalo nazvat, prošli tímto a jsou tím ovlivněni. Dneska, když vidíme názory nebo slyšíme názory studentů, oni vždycky ty studenti byli náchylní a byli taky podle toho zneužívaný, že jo, k těm revoltám a k těm, vezměme si 68, vezměme si 89, vezměme si teď, prostě na cokoliv je potřeba je nastartovat, tak milion chvílek zvedne studenty a studenti ani neví, proč tam dole je to lepší, než být prostě ve škamnách. Někteří vědí, proč tam jdou, protože někteří už co by studenti, tak drželi tašku při zakládání panevropské unie, třeba tady nástupnické mupoli Landsmannschaftu sudetoněmeckého a posléze to podrž taškařství je vynesl až do vlády. No, Magdalenko, a kdybyste, teď otočíme list, my jsme se spolu bavili na téma filozofů. Jaký vy máte postoj k filozofům jako takovým? Je vůbec filozofie pro život potřebná?
1: Filozofie je potřebná k životu proto, aby se člověk naučil myslet. Protože pokud jdete do hloubky, tak začnete v tom, že vlastně oponujete různým těm teoriím a jdete na dřeň, tak si uvědomíte, že vlastně ti filozofové, každý měl v něčem pravdu. Ale tak jako máte před sebou mozaiku a ta mozaika se skládá z jednotlivých dílků, tak toto je filozofie, a vy musíte dospět k celkovému obrazu. A proto, aby člověk dospěl k celkovému obrazu, tak musí mít nastaveny zásadně etické priority už od dětství. A proto, aby člověk pochopil, k čemu to všemu je, tak musí prožít život a teprve, bych řekla, ve třetí části toho života, v té závěrečné, pochopí, že jsou věci, které jsou nad filozofií. A to je lidskost, a to je spolupráce, a to je maximální, bych řekla, zduchovnění všeho, co člověk na svém životě má rád. A mít rád, to je taky strašně důležité, protože dneska lidé neumí mít opravdu rádi do hloubky.
0: Dostáváme se k zásadnímu tématu. To, co vtiskli rodiče vám výchovou, vás v podstatě připravilo na jakoukoliv situaci ve vašem životě, kterou jste potom následně zvládla. Co myslíte, že chybí současné generaci dětí a studentů? Na co by se měli babičky, dědečkové, případně rodiče, pokud chtějí být skutečnými rodiči, na co by se měli zaměřit? Kromě toho, že by měli mít ty své děti rádi, což bývá docela i problém někdy. Co byste jim doporučila? Co chybí těm mladým?
1: Těm mladým chybí umění překonávat překážky. A ty překážky musí být samozřejmě podle věku představovány tak, aby to dítě po té překážce vždycky získalo pocit, že bylo úspěšné. Že se mu to podařilo. A to je strašně těžké. To vlastně je ve výchově to nejtěžší. A člověk, jak se říká, musí to dítě umět potrestat s láskou. Pokud to dítě v tom trestu cítí lásku, tak ten trest přijme a posune ho to dál. Ale pokud ten rodič v tom trestu si kompenzuje nějaké svoje komplexy méněcenosti nebo nějaké neuspokojení toho dne nebo v práci nebo jakékoliv, tak to je strašně špatně. To je to nejhorší, co může být. A já, když jsem byla v Novosibirsku, tak jsem tam četla jednu buddhistickou pohádku, která se mi strašně líbila. No tak samozřejmě je to zase o těch třech princích, kteří měli ty problémy a ten nejmladší princ všechno to zvládl a ti dva bratři, když viděli, jak on je úspěšný, tak ho samozřejmě potom chtěli zabít a ten otec, když potom se řešilo, jaký bude trest pro ty dva prince, nejtěžší, no tak v evropských pohádkách se to řeší buď to, že jsou stěti, nebo že je vyženou někam do nějakého lesa, nebo já nevím, na sežerání vlkům. A tam ten otec říkal, cituji, a vy budete vychovávat děti patriciů, což je největší trest, což je horší, než kdyby je poslal do lesa k vlku. Protože patriciští synkové jsou velmi rozmazlení a těžko zvládnutelní a když je má člověk vychovávat, tak to někdy opravdu nejde jenom o nervy, ale o život. Tak to se mi teda strašně líbilo.
0: Je to poučné. Náš rozhovor se mohli zakončit doporučeními. Toto doporučení bylo pro rodiče versus děti. No ale vy jste mě, když jsme se povídali, tak vy jste mě fascinovala vaším doporučením pro ženy, co nesmí a co musí dělat žena, která chce uspět jako manželka. Protože vy ještě navíc jste vystudovaný psycholog, tedy máte nějakou psychologii vystudovanou. No a mě to pochopitelně velice zaujalo. No a co potom muž, jo? Takže kdybychom mohli ještě tyhle ty dvě témata si dát, jako. Tak co by žena neměla rozhodně říkat muži, aby ho nestratila?
1: No tak žena především musí muže ctít, musí si ho vážit a nesmí ho zraňovat v žádném případě, protože muž je velmi křehká nádoba a velmi lehce se rozbije. A žena, pokud toho muže miluje, tak se k němu musí chovat daleko lépe než k nějakému nejdražšímu čínskému porcelánu.
0: Nevím, jestli je zrovna jako čínská porcelánová váza mi bude dobře, ale budíš. No a vy jste ještě mluvila, že musí být, jak byste charakterizovala takovou ženu? Byste mluvila, že kuchařka?
1: No tak já jsem proto, aby byly jasně stanoveny role, aby žena byla ženou a muž byl mužem, čili muž, když přijde domů, tak to tam má vonět jídlem a má tam být příjemné prostředí a žena má zapomenout na nějaké svoje trable a má nastavovat vlídnou a takovou laskavou tvář.
0: Plnou pochopení.
1: Pochopení, ano, tomu se říká empatie, ale to slovo už je tak dneska zprofanováno, že já se obávám ho používat.
0: A teď doporučení pro nás pro muže. Co očekává žena od toho muže, aby to fungovalo?
1: No tak zase...
0: Co nesmí nikdy muž říct a co by měl naopak?
1: No tak v prvé řadě nesmí té ženě dát najevo, že není hezká, že není žádoucí a měl by jí ctít jako člověka hodnotného na stejné úrovni, jako je sám. Neměl by jí dokazovat, že je hloupá nebo že něco neví. A zkrátka by měl mít k ní soucit jako k ženě, protože žena opravdu musí toho v životě dokázat daleko víc a mnohdy je za to ještě haněná a neoceňována. Tak nějak bych to řekla.
0: Tak málo stačí vám ženám?
1: No tak pokud je žena chytrá, tak to stačí. Pokud je hloupá, tak lituji toho muže, bohužel. Ale to je na výběru.
0: Ne, myslím teď jako něco, že dáš od těch mužů očekává.
1: No tak bylo by dobré, kdyby ten muž se tu ženou postaral, kdyby v něm měla jistotu, kdyby to byla vlastně taková skála, kterou se může opřít. Protože každý člověk ve svém životě potřebuje nevědět, že všechno vždycky dobře dopadne, ale vědět, že ten druhý je při něm. Proto by žena nikdy neměla o muži hovořit negativně, nikde. A vždycky by si měla uvědomit, proč vlastně s tím mužem chtěla žít. Co jí vedlo k tomu, že si ho vybrala jako za muže. K tomu by se měla vracet.
0: Já si myslím, že chybí ta vzájemná úcta leckdy v tom partnerství. Já jsem byl v Petrohradě na jedné obchodní misi, tuším rok 1998. A to byla velká bída. To bylo, že jo, Jelcin a to, co tam všechno nadrobil. Takže to byla obrovská bída. V tom Petrohradě skoro všechen průmysl byl zavřený. A bylo tam dost draho. Jako pro toho, kdo nemá příjem, bylo jako draho. Takže třeba tenkrát byt s telefonem, tak poplatky asi 120 dolarů, tam všechno počítali na dolary. No ale příjem třeba takové servírky a recepční byl $80. Jasný deficit. A kde je to ostatní? Takže to, co my říkáme prostituce, tak byla taková běžná cesta k tomu vykompenzovat ten rozpočet. Já jsem tam zažil, když přišel normálně pár si sednout jako kdyby na večeři, s tím, že byli dohodlí, že když bude příležitost a bude to s někým, asi s kým ta paní to umí představit, takže odejdou na pokoj, pán bude čekat dole. Asi nepředstavitelná věc pro řešení té situace, co tady u nás, ale prostě tam asi nic jiného nezbývalo. I když každý má na výběr. Studentky pochopitelně chodili si přivydělávat tímto způsobem. Ale mě překvapila ta kulturnost těchto záležitostí. Jo. Zaprvé muži nikdy v té společnosti, když jsme seděli takhle s nima a bavili jsme se, nikdy tam nebylo takový to, co slýcháme leckdy jako tady od našich pánů třeba. No, ta moje babka zase, jo, ona něco. To neexistovalo. Prostě manželka je jeho výstavní skříň. To je to nejlepší, co existuje na světě. Ona je ta nejdokonalejší. A takhle oni k tomu přistupovali. To je ta kulturnost, jako kdyby, jo, toho národa. Se s těma studentkama se tam, jako tam chlapi flirtovali od nás té výpravy, co jsme tam byli. Najednou prostě ta děvčata se zvedla a odešla. A já jsem se ptal té barmanky, tam jako sledoval se barové židle, to. A ona říkala, no asi řekli něco nevhodného. Já se tak říkal, no jako, co nevhodného se dá říct prostitutkám v uvozovkách, jo? A ona říkala, to není prostituce, to je prostě způsob, má dáti dál v podstatě. Oni to nedělají, protože by nechtěli pracovat třeba jako brigádnice někde jinde. Oni prostě nemají tu příležitost. A toto je jediná šance. A pokud tohle to ještě existuje jako způsob obživy, tak to je ten ta poslední cesta, ale i při ní zachovávejme kulturnost. Jo. Pak z těch pánů vypadlo, co tam řekli, u nás velmi často používaný obrat, ale ta děvčata prostě zahodila ten jasný kšeft, když to takhle řeknu, jakoby, a dala přednost nějaké elementární slušnosti. Takže tam v tom 98. roce jsem jako byl konfrontovaný a to už rozhodně ten Petrohrad jako velký město a bylo to dál než třeba tenkrát, když vy jste byla v tom Novosibirsku. To znamená, asi to, k čemu vy jste tam přičichla, jak jste říkala, že jste se tam připadala jako v tom světě, když jste jako holčička nazírala na svého otce jako na mužský vzor, tak jste to tam najednou v tom reálu prožívala, protože v tu dobu tady ta společnost už byla tak zdementovaná tím západem, že jste to musela hledat sám. Čili jako rozumím všem těm věcem, když jste tady říkala, s velkým zájmem jsem vás poslouchal, já věřím, že i naši posluchači si ten rozhovor rádi poslechnou. Byla to velmi stručná a velice osekaná forma vašeho života, čím jste prošla, protože těch věcí asi byste tady mohla vyprávět obrovské množství. Mohli byste tady sedět možná týden. A kdybychom rozebírali některé detaily, tak asi by to bylo velice poučné. Ale já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou jste tady v podstatě ty věci říkala. Co byste chtěla říct lidem, kteří, dejme tomu, poslouchají naše vysílání, jsou to většinou lidé, kteří se vymykají tomu nějakému proudu hlavnímu, jsou to buď národovci, jsou to lidé vlastenci, jsou to lidé, kteří jsou rusofilové nebo minimálně nejsou rusofobové, nesouhlasí s agendami LGBT, nesouhlasí se spoustou ideologických nesmyslů, které dneska zahlcují ten svět a vlastně ho pokřivují do abnormality až kriminálních počinů, které se dekriminalizují, jakože to je v pořádku, prostě, že to je ten novej směr. Asi jako když přicházela volná láska, tak najednou bylo úplně běžné, že si někdo tamhle někde odskočil a ještě si o tom povídali, jaký to bylo super, jaké je hrdina, jak je to teďko bomba, že jo. Přitom víme, že intimita bez lásky je vražedná. Takže tohle ty věci, co byste vzkázal našim posluchačům do této těžké doby?
1: Aby šli k pramenům. Protože teď je moderní stále se odvolávat na západ, na západní kulturu. A my máme svou kulturu, my máme takové úžasné vzory v naší historii. My máme tak úžasnou literaturu. My jsme vlastně v určitých obdobích byli předvoj té kultury a toho nejcennějšího, co v člověku je. A my jsme na to zapomněli a já si myslím, že v tom je největší chyba. Že měli by lidé číst kvalitní knihy, měli by se vrátit k těm našim českým buditelům, mučedníkům, spisovatelům a hlavně by měli být hrdí na to, že jsme sice malý národ, ale že jsme národ, který opravdu se nemá za co stydět, naopak. Ale my neumíme být hrdí na to, na co máme být hrdí.
0: Nějaká jména byste těch, o kterých jste tady mluvila obecně, nějaká jména byste doporučila?
1: No tak jistě, že kdybychom šli do historie, tak začala bych Velkou Moravou. Z té doby se ovšem moc literatury samozřejmě nezachovalo. Samozřejmě bych šla přes Husa, přes Jeronyma Pražského ke Komenskému. Komenský je u nás zmiňovaný každou chvíli, ale nikdo ho nečetl, nikdo ho nestudoval. Já bych šla samozřejmě k Masarykovi. Já teď znovu pročítám hovory z TGM a říkám si, že toto je literatura, která by se měla probírat na gymnáziích a měly by se dělat diskuse na témata, která tam vlastně Masaryk zmiňuje. Potom bych chtěla se věnovat Patočkovi a chtěla bych se věnovat takovým spisovatelům jako já nevím, já bych tady musela vyjmenovat potom asi dva.
0: Ne, to jmenujte, aspoň takový ty žhavý, nebo ty zásadní. Jako kdyby.
1: No tak teď v současné době se absolutně opomíjí její spisovatele 19. století. A tam se koncipoval vlastně to naše národní uvědomění. To znamená číst Vrchlického, číst Sládka, číst Němcovou. A to, co mě teda nejvíc mrzí, že obyčejně na škole, když se řekne Němcová, tak se hovoří o milencích Němcové, ale nehovoří se o tom, jaká to byla úžasná žena a co vlastně dokázala. Nemluví se o Krásnohorské, nemluví se o jiných. No. A co se týče jako té moderní literatury, tak mám určité pochybnosti, co se týče.
0: Máte nějakého takového autora?
1: No, já bych řekla, že to je především Milan Kundera. Já když jsem v roce 68 četla jeho Žert, tak ačkoliv všichni byli nadšeni, tak já jsem byla zhrzená, protože člověk, který se mstí svému příteli tím, že zneužije jeho manželku a potom o ní hovoří s takovým despektem, tak to pro mě není člověk, kterého bych si mohla vážit. A já si myslím, že když Milan Kundera napsal mnoho skvělých esejů a jeho další díla, co se týče hlediska filozofie, jsou velmi na vysoké úrovni, tak on si svým způsobem řešil svoje komplexy méněcenosti v této literatuře, on se vypsal a já takového autora prostě nemohu hodnotit a nemohu ho mít jako svůj vzor, ačkoliv se dává na školách Kundera jako vzor pro moderní českou literaturu. Pro mě je naprosto neskonalý příkop mezi Komenským a mezi Kunderou, oba dva začínají na K, ale to je prostě naprostý, to je nebe a dudy, prostě Komenský, který zažil v životě tak strašné pohromy a přesto napsal takové úžasné knihy a plné moudrosti a vlastně ukázal nám cestu, jak můžeme být nejlepším národem, tak Kundera vlastně ukázal, že my vlastně se můžeme babrat v těch našich problémech a vlastně ty problémy neřeší, ale ještě je, bych řekla, zveličuje.
0: No, to už v tu chvíli nemám ani odvahu se zeptat na jednoho dramatika, který proslul po celém světě jako Václav Havel.
1: Všechno se pozná ve srovnání. A jak se říká, nám historie ukáže, kteří spisovatelé zůstanou a kteří propadnou propadliští dějin.
0: Ano, ano. Odvane je svěží vítr. No, to jste řekla hezky a diplomaticky, takže děkuji.
1: Prosím.
0: Zásadní jména padla. Já si myslím, že kdyby jenom to, co jste jmenovala, kdyby si začali lidé studovat, je nějaké dílo, na které se třeba teď vzpomenete, nějaké dílo, které byste považovala za zásadní odkaz národu? Mluvila jste o hovorech jako s TGM, ale něco dalšího, na co byste odkázala? Hele, tohle to by si vaše děti...
1: Ideje humanitní by si měli přečíst, Českou otázku by si měli přečíst. A vůbec zevrubný životopis Masaryka, protože tak, jak nám je teď ten jeho životopis předváděn, tak to, tam jsou chyby, tam prostě jsou věci, které absolutně nejsou pravdivé. A
0: je to taková fabulace toho, aby to zapadalo do toho kontextu, kde ho chtějí mít.
1: Ano. Takže já říkám pořád, že musíme jít k pramenu a ne spoléhat se na učebnice nebo na různé ty výcuci nebo skripta, která se psaly v určitých dobách, kdy zase člověk musel se přizpůsobit tomu hlavnímu proudu.
0: Tak jo, já vás nebudu už týrat.
1: Já se strašně omlouvám, protože skutečně já nemohu mluvit o tom svém životě, aniž bych si to všecko nejítřila v sobě. A je to opravdu náročné.
0: Tak já se omlouvám, že jsem vás uvedl do nepohody, ale já věřím, že až dopijete čaj, takže to se bude všechno zpátky. Děkuju. Děkuju za váš čas, děkuju za sdílnost, za obrovské penzum moudra, které jste tady nadělila. A jenom se zeptám, chcete zůstat pod Magdalenkou nebo chcete uvést celé své jméno?
1: Ne, já bych je zůstala jenom pod tou Magdalenkou.
0: Dobře, dobře. Rád vám vyhovím. A děkujeme, děkujeme moc.
1: Prosím, ráda se stalo.
2: No, já si myslím, že co mělo zaznít, zaznělo. Já jsem opravdu byl rád, že jsme mohli takhle popovídat. No a nechť ta doporučení nebo náměty, které zazněly, nechť jsou nám nějakým způsobem ku pomoci, ať jsou k nám příznivě nakloněny všechny hvězdy, protože to budeme potřebovat a z tohoto rozhovoru si myslím, že se dá i načerpat. Je logické, že možná těch příběhů by tady mohlo zaznít ještě mnohem víc, třeba zazní, třeba se mi povede se dostat k velmi zajímavým lidem. Slíbili jsme se ještě s Magdalenkou, že bychom možná se věnovali trošku třeba literatuře, některým oborům, aby jsme využili její erudici. No, proč ne? Proč ne? Takže za mě moc prýma, moc hezké záležitosti. Užili jsme si to. A já věřím, že i pro vás to bylo nějakým způsobem podnětné. No a že vám to způsobilo radost. Mě tedy rozhodně. A navíc víte co? Když je žena v letech, v těch moudrých letech a je šik, no tak má svoje čaro, jak říkají Slováci, a má svoje kouzlo. No a myslím si, že rozhodně Magdalenka jako dáma má charisma, velice silné charisma. Takže je to právě o nastavení, o vnitřním nastavení toho člověka, jak vlastně na celý ten svůj život, jak nahlíží, jak pohlíží a jak ho navnímává. To je, myslím si, úplně asi ze všeho to nejdůležitější. Co potom s tím jinak naděláte? Tak, no, budeme končit, přátelé. Čas se nám nachyluje, pomalučku, ale polehoučku se schyluje k dalšímu pořadu. Takže tady v sobotu 23. května, toho už víc nevymyslím, budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, opatrujte se, a jak říká klasik, nebojíme se vlka nic a žijeme své životy naplno, aby jsme se jednou mohli takhle za sebe otočit a říct, jo, žil jsem správně, žil jsem dobře, vykonal jsem, co jsem měl vykonat a zůstalo za mnou dílo, za které se nemusím ale vůbec stydět. Od mikrofonu se teď tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.